0: taková strana s těmito názory, tím lépe. Horší je to zakrýt úplně způsobem. My se radujeme, že nemáme zelenou stranu v parlamentu, stranu zelených. My máme půlku našich politických stran totálně zelených, jenom to nemají v názvu. Takže mě jako totálně maláčovské a komunistické uvažování v mnoha stranách bolí opravdu víc než to, že si se oni tyhle dvě skupiny lidí spojí nebo nespojí.
1: Minulou sobotu jsme sledovali krizový sněm motoristů. My nebudeme předstírat, že nevíme, kdo jsou motoristé, protože oba dva známe Petra Macinku. Vy jste spolupracovníci roky, ještě na Pražském hradě a v IVK, a zároveň Petr spolupracovníkem našeho XTV. Možná o to můžeme být upřímnější, když budeme v dobré víře říkat, co si o tom myslíme. Začalo se mluvit o znovu spojování s Robertem Šlachtou, to prý nevyšlo. A motoristé, jejichž program já z velké části podepisuji a podotýkám, že dnes na novinkách je volební kalkulačka, kterou jsem poctivě vyplnil a vyskočil mě motoristé, že ze 70% máme schodu a že bych je měl volit. Nicméně, ty výsledky pořád ukazují mimo sněmovnu. Tak to řeknu na rovinu, kde dělají chybu macinkovci?
0: Tak já zaprvé k tomu programovému, já jsem neviděl tadyhle to a ještě jsem si nikdy tuhle volební kalkulačku v životě neudělal, ale já a priorně předpokládám, že ze všech politických stran kandidujících v naší sněmovně by mě to dalo stejný výsledek jako vám, že by mě ze všech programů byl nejbližší program motoristů. Čímž vy jste řekl 70%, to si nedovedu odhadnout, ale samozřejmě se můžu zbláznit názory, které mají na školství, a můžu se zbláznit z názorů, které mají na zdravotnictví třeba, to, nebo to nejde, ale připouštím a odhaduji, že bych ze všech politických stran se nejvíc shodnul s nimi. Ano, to rád podepisuji a říkám to tady nahlas.

Kapitola 10. Vražda není tancovačka. Noc, na kterou se nezapomíná. Kdo všechno věděl o tragickém konci Kamily, se neví. V první chvíli bylo několik zájemců na odměnu za její odstranění. Scénář z hororu, realita, kam může vést lidská nenasytnost. Těch pár dnů volna, které si Kamila přála strávit úplně sama trávila, nebo netrávila. Byla sama, sama se svojí smrtí. Byla mrtvá, zemřela, přestože chtěla žít. Zemřela, přestože měla ještě nárok na život. To se honilo hlavou Elis, když dostala první zprávy o tom, co se toho večera odehrálo. Ještě té noci seděla Elis i s Norbertem v letadle a odlétali do Vaduzu. Podrobné zprávy očekávali z centrály NVO. Elis měla skamenělé rysy, její veselé oči byly zakrvavělé. Bylo to od pláče nebo nevyspání? To nevěděl ani Norbert. Zavřela oči a vypadalo to, že usnula. Norbert ji nechal. Se zavřenýma očima probírala jako film poslední hovor s Norbertem, kdy jí popisoval životní příběh její milé kamarádky Nory a její sestry Kamily ještě před pár týdny u ní doma. Rozhodně ne doma. Praze už dávno před mnoha lety přestala říkat domov. Tedy u ní v pražském služebním bytě NVO. Kamila a Norika o sobě doposud nevěděli. Nevěděli, že existují. Znovu jako ve filmu slyšela slova Norberta o tom, odkud zná příběh Kamily tak podrobně. Erik a Nora byli blízcí přátelé mých rodičů, možná, že jediní přátelé. Když emigrovali do státu i s malou dcerkou, tak se s nikým blíž nepřátelili a teprve po mnoha letech se velmi zblížili s mými rodiči. Otec byl rovněž dětský lékař, profesor a majitel kliniky, kde byl Erik i Nora zaměstnáni. Od nich znám celý příběh stejně jako Artur. Slíbil jsem rodičům, když umírali, že nad Norou budu držet ochranou ruku. Byla ještě mladá, bylo jí něco přes 25, když oba rodiče zemřeli při autonehodě. Zůstala úplně sama bez rodiny, bez znalostí toho, co se před čtvrtstoletím stalo. Věděl to jen můj otec a matka, poskytli jsme jí rodinné zázemí stejně jako Artur. Norika vystudovala a stala se téměř členem naší rodiny. Nikdy se nedozvěděla, co se tehdy v Česku v těch 50. letech stalo. Otec mi vyprávěl pohnutý životní příběh té slavné rodiny lékařů z bývalého Československa, pokračoval Norbert ve svém vyprávění. Erik seděl tu noc po narození Noriky v ložnici ve svém domě v Bohumíně a zděšeně se díval na pološílenou manželku, svoji drahou Noriku, a vedle ní na ten uzlíček štěstí i problémů, který měl rozhodnout, zda se stanou zločinci či nikoliv. Takto seděl celou věčnost, hleděl na obě holky, hodnotil smysl života, také to, co bude čekat to škvrně u těch tak příšerně mladých rodičů, de facto ještě děcek. Co budou dělat se dvěma děvčátky? Každé řešení je špatně. Stal a beze slova opustil ložnici, šel si uvařit kávu. V kuchyni nebyly žádné závěsy a svítalo. Vycházející sluníčko nad namrzlou trávou vytvářelo příjemnou zimní atmosféru. Kávu připravil i pro svoji Noru, přidal k tomu krajíček chleba s máslem a šunkou a šel za ní do ložnice. Nikdy v ložnici nesnídali, bylo to poprvé. Když se objevil ještě unaven z té příšerné noci ve dveřích ložnice stácem voňavé kávy a obloženým chlebem, zvedla Nora hlavu, její mandlové oči, dlouhé řasy a plné rty se chvěly rozčílením. Věděla, že udělala hloupost a nadchází fáze řešení problému. Problému, který vyrobila. Zároveň věděla, že se té malé nevzdá. Nic v té chvíli nemělo pro ni cenu. Věděl to i Erik, který si uvědomil, že jejich život bude navždy poznamenán, kdyby se rozhodl k právně správnému kroku a ten malý uzlíček vrátil jejím rodičům. Erik si sedl na postel, položil tác mezi ně a začal velmi rozvážně rozebírat situaci.
opakoval skutečnost, že páchají zločin, zločin, který je nenapravitelný, a že nelze nepozorovaně přivést dítě na tento svět. Ale, na to slůvko ale, a možné varianty řešení v koutku své duše a srdce věřila i Nora, že s tím musí přece její Erik přijít. A Erik pokračoval. Ale je tu jedno řešení, které je riskantní, ale možné. Mluv, prosím, mluv, jestli je nějaká naděje, že budu mít tu malou, že si ji nechám. Postoupím všechno na světě, jen mi ji nechej. Erik věděl, že pokud nechce navždy ztratit Noriku, kterou miloval nade vše, že mu nic jiného nezbývá. Drahá Noro, musím tě opravit, týká se to nás obou a postoupíme úplně všechno, jen aby nám malá Nora zůstala. To, co se dělo dál, úplně otci neřekl, ale popsal mu plán, jak budou dál postupovat. Emigrace do států, tam s jejich přírůstkem nebudou vůbec nápadní. Tam zahájí nový život. Život se svojí dcerkou. Nikdy by neemigrovali, nikdy by takový podraz těm, kteří je do zahraničí pravidelně vysílali, neudělali. Ale byla to jiná situace. Padělal rodný list, odletěl na stáž do Spojených států a Nora s malou přes Rakousko, kde zůstali 3 měsíce, pak přiletěli za ním. Několik komplikací, které tento plán doprovázely, zvládli a ve Washingtonu DC začali v 50. letech se svojí malou Norou nový život. Nikoho z jejich známých nenapadlo, že to není jejich dcera. Dokonce v Československu, kde po téměř půlroční stáži sdělili, že se nebudou vracet, že zůstávají v Americe, se ani soudruzi tolik nedivili, když se dozvěděli, že se jim narodila dcera. Nějak se ten človíček dostal do jejich rodiny, jako by se skutečně narodil Norice a Erikovi té osudné prosincové noci. Norbert pokračoval a Elis bez dechu poslouchala. Milá Elis, tak to není román, ale životní příběh naší přítelkyně a spolupracovnice Nory, která stále žije s tím, že na světě nemá žádnou rodinu. Doposud jsme jí nic neřekli. Když jsme seděli ten poslední večer s Arturem v Goya, tak jsme ti to chtěli říct, protože jsme považovali za nutné tuto informaci sdělit i Noře, ale nějak k tomu nedošlo. Situace s Kamilou je však vážná a proto ti to říkám s malým zpožděním. Budeme muset Noru pozvat a seznámit ji s její minulostí. Je to vlastně úkol NVO. Elis jen tiše špitla, a co Kamila, ta něco tuší? Zbláznila ses? Vůbec nikdo nemá ani ponětí o tomto velkém zločinu, když je Erik jako dvojčata rozdělil. Její rodiče se radovali z Kamily a vůbec ani ve snu nikoho nenapadlo, že by ta mladá rodička porodila ještě druhé dítě. Prostě to doposud nikdo neví. Elis znovu špitla a neměli bychom udělat alespoň testy DNA, aby byla jistota, že se Erik nespletl. Ach, Elis, testy v NVO dávno udělali, ačkoliv ta podoba, prostě jednovaječná dvojčata těžko zapřou, že nejsou sourozenci. Ano, DNA je naprosto shodná, podobu nelze zapřít. Nora je jednovaječné dvojče Kamily. Elis pootevřela oči, Norbert se na ní pozorně díval. Elis poprvé promluvila od chvíle, co letadlo odstartovalo. Norberte, ty jsi četl poslední informace o Kamile? Určitě ano. A četl jsi i tento o přípravě její vraždy? Elis předložila před Norberta dopis psaný úhledným písmem, bez pravopisných chyb, dobrým slohem. Ne, ukaž, kdy ho dostala? Před pár týdny, odvětila Elis a podávala mu dopis. Vážená paní Kamilo, úvodem tohoto dopisu vás zdravím a přeji vám pěkný den. Dovoluji si vás tímto oslovit a požádat vás v případě vašeho zájmu o zaslání kontaktu na vašeho právníka. Neboť můj dopis vám se týká vašeho účelového obvinění, aby vás mohli dostat z vedení úřadu a znevěrohodnit vás a zároveň objednání vaší vraždy.
Toto všechno financují proti vám mafiáni, neboť vy jim hatíte jejich plány. Protože oni si mysleli, že vaším vykonstruovaným obviněním, kde vše dozoruje prokurátor Radouš, vás znevěrohodní a dostanou vás z čela úřadu. Když by to nepomohlo, zadali vaší likvidaci, vraždu. A už vás chtěli vytlačit autem ze silnice a nyní, poté co ochranná služba policie přestala hlídat váš dům, pan Reno vymontoval u vás v domě z výtahu 7 z 8 nosných tyčí s tím, že by to byla místo vraždy pouze nehoda. Ve věci falešného obvinění a přípravy vaší vraždy jsem se obrátil na příslušné orgány, a to konkrétně přímo na prokuraturu, kde dne 3.7.2013 jsem dostal od doktora Krásného číslo jednací XYZ 5/2013 dopis se žádostí o doplnění a kam jsem jim téhož dne doplnění odeslal. O přípravě vaší vraždy jsem rovněž vyrozuměl parlament, kde mi bylo sděleno, že to postoupili bezpečnostnímu výboru. Rovněž jsem v této věci podal trestní oznámení, ale doposud bez reálného výsledku. Domlouvání mafie o vašem obvinění a tak dále a o vaší vraždě vám, respektive vašemu právníkovi, mohu i doložit, a to nezvratnými důkazy, které jsem oznámil i příslušným orgánům. Proto mi prosím v případě vašeho zájmu zašlete kontakt na vašeho právního zástupce a vyrozuměte ho, že se mu ozvu, nebo ať on kontaktuje mě. Zároveň vás závěrem prosím o vaše písemné vyrozumění o způsobu vyřízení a potvrzení přijetí tohoto dopisu. S úctou a pozdravem Petr Jablko, Sokolská ulice číslo 3, 702 00, Ostrava. Tak to je síla, nemám na to žaludek. Proč nebrala vážně tyto informace? Měla něco dělat? Komentoval nahlas Norbert text dopisu. A co asi? Měli jsme jí více pomáhat, odpovídala tichým hlasem Elis, když jsme věděli, čí je to sestra. Elis, nemůžeš mít tak hluboké sympatie ke Kamile. Víš, že to nesmíme mít k nikomu. Ano, vím, k sakru vím. Možná, že jsme měli Noru a Kamilu seznámit dříve, měli na to právo. Co jsi slyšela o bankéři? Prý se spojil s Kamilou. Snažil se přejít na další závažné téma Norbert. Odpověď už nedostal. Letadlo rolovalo na letišti v Cirichu a Elis na tuto otázku nestihla odpovědět. Začala si balit iPad a další dokumenty, které po cestě nestihla ani pročíst. Limuzína, která je na letišti čekala, je odvezla do jednoho ze sídel NVO, kde byli také ubytováni. Při cestě autem už nehovořili, byli oba vyčerpáni. Považovali za selhání, že nedokázali Kamilu ochránit, i když to nebyla jejich práce. Považovali to za částečné selhání, že nedokázali zajistit seznámení obou sester. Noc byla příliš krátká na tolik událostí, že byli rádi, že jsou na místě a mohou si na chvíli odpočinout, než bude ráno zasedání vedení NVO. Věděli, že přijíždí i Nora, která ještě vůbec nic nevěděla. Program jednání, jako vždy, měl vést Artur. Největší lidé mezi námi musí sloužit všem. George Bernard Shaw.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektro...
1: My jsme tu záležitost ohledně menstruační chudoby výrazně probrali s paní Stonikovou.
2: To jste si museli rozumět.
1: Rozuměli jsme si velmi. Kalíšky menstruační, všechno jsme projeli. A je to v pořadu, prosím, kdyby to chtěl někdo slyšet, pořadu, který jsme s paní Stonikovou začali natáčet jako odpověď na váš pořad na Férovku s panem Kubáčkem. Oběma pořadům se daří, mě to baví, to, co děláte s Kubáčkem, musím říct. Na rádiu Xaver si to poslechnu vždycky v autě třeba, jo. A náš pořad se jmenuje Za stranu a za lidi.
2: Já to taky oceňuju a jste oba správný typy na to. Zvlášť vy, Za stranu a za lidi.
1: Já jsem takový svazácký typ.
2: To klémoství ve vás je.
1: Je.
2: A hodí se to k vám, ten název, a jde vám to.
1: Je to a teď se to probouzí teprv.
2: Vy uděláte velkou kariéru.
1: Že jo?
2: Já si myslím, že po těch demonstracích podzimních přijde váš čas.
1: Přiznám se, pane Holče, že mně to SSM trošku chybí.
2: Tak je to ve vás, no.
1: Co kdyby jsme založili třeba kapitalistický svaz mládeže? Jo, my už nejsme mládež, ale pozor.
2: To si fandíte trochu.
1: To jsem zaspal.
2: Tak kapitalistický svaz seniorů byste mohl, ne, založit.
1: KSS?
2: No. To byla komunistická strana Slovenska.
1: Aha, tak to ne, to musíme vymyslet nějak.
2: To by se k vám hodilo.
1: Tak něco takový kapitalistický, to už tak je přežitek. Tak SSS, socialistický.
2: No, vidíte. Vy jste byl dobrý vůdce.
1: Ale já ještě nejsem senior, pane Holče.
2: A tak trošku.
1: No já nevím totiž, od kdy je senior. Jak začne brát důchod, nebo to já nemám ještě důchod.
2: Vy neberete ještě
1: důchod? Ne.
2: Já myslel, že
1: já aktuálně,
2: vy si pro důchod.
1: Já jsem zjistil, že platím víc daní, než kolik vydělám.
2: To je dobrá pozice.
1: Výborný.
2: Z čeho to platíte?
1: Musím někde něco ukrát občas.
2: Kradete, že jo?
1: Vajíčka.
2: To můžem říct asi, no.
1: A tak, chodím to prodávat vždycky na Anděl tam.
2: Jo.
1: No ne, tak to dáme do budoucna, protože jdu natáčet zase kandidáty další. A vy už máte fraj, ne?
2: Já ještě nemám pořád druhou práci, víte.
1: Ale hledáte?
2: Hledám ji intenzivně.
1: No, počkejte, protože
2: se stydím trošku. Víte, kdo dneska nemá druhou práci, tak je opravdu trošku takový vyvrhel už.
1: Tak, a to je ten okamžik, kdy já vám mohu přátelsky vypomoci.
2: Podáte mi ruku pomocnou?
1: To bych ani
2: ne. Ne.
1: Ale vlastně ano, tak symbolicky. Víte, jak jsem říkal, že u nás ve vchodu skončila ta paní, co mě říkala pane Zvolský?
2: Mm-hmm.
1: Tak tam byla potom taková mladší dáma a teď tam ty chodby nevytírá nikdo.
2: Mm-hmm.
1: A já bych se zeptal pana ředitele vlastnictví jednotek, nebo jak to chodí, tam ten výbor, a my zjevně hledáme úklid do vchodu.
2: To by se mi moc hodilo a víte,
1: máte pojízdnej kýbl?
2: Pojízdnej kýbl si obstarám, ale pan premiér, a nejen pan premiér, říkal, že máme zahodit stud v této situaci. Tak já ho zahodím, já ho rád zahodím.
1: Já bych to teda moc rád zažil. Já bych čekal za dveřma toho okýnka, až budete vytírat před mým jako bytem. A až to budete mít mokrý tu podlahu, tak bych odevřel a šel bych do toho výtahu a řekl, omlouvám se, musím teď jít do práce. Pošlapal bych vám tu mokrou podlahu a hlavně bych se zastavil. Řekl, pane Holče, tam v rohu, kdybyste to pořádně ještě tam...
2: Co jsem spíš od vás čekal, že řeknete, až vy budete s tím pojízdným kýblem před těma mýma dveřma, já vás uvidím tím kukátkem, tak otevřu dveře, pozvu vás dál a pustím vám televizi u sebe doma. Jako to udělal Kalousek
1: televizi.
2: Jako to udělal Kalousek tý ukrajinský posluhovačce, že řekl, že i on pomáhá Ukrajincům a že té uklízečce ukrajinské, která chodí uklízet, takže že jí pustil zprávy a dívali se spolu na zprávy.
1: Opravdu to takhle udělal?
2: Jo.
1: On má tak dobrý srdce.
2: Má velký srdce, já mám pocit, že ho má nalevo i napravo.
1: Ježiš, to je... Teď jste mě úplně dojal, jestli toto udělal...
2: Tak vidíte, co jste zač?
1: No,
2: pane Holče, se napravíte trošku.
1: Víte, co dnes stojí peněz pustit si televizi, vy jste se úplně zbláznil.
2: Takže byste mi nepustil
1: to. No samozřejmě, že ne. To je to, co stálo ještě nedávno led vrtulníkem, tak dneska stojí 10 minut u televize.
2: Jste zlej člověk, opravdu.
1: No já se taky nedívám. Ale sousedi mají televizi jako puštěnou skoro celý den. Tam jakoby nebyla krize. A vždycky, když jsou zprávy, jak si vezmu hrnek,
2: jo.
1: Dám to na stěnu a vyposlechnu si zprávy.
2: No tak byste mě mohl jít k ním, ne? A pak zažijou, co je krize.
1: Já se bojím, že kdybych vás vzal k ním, že byste zažil něco, co jste ještě nikdy nezažil. Podle těch zvuků, co se tam po nocích ozývají. Ona křičí. Takový jako, oni tam... Já jsem kolikrát přemýšlel, co oni v té posteli dělají.
2: No a proč... Ale
1: podle zvuku je to... Jako
2: no ale počkejte, proč prostě nezazvoníte jednou večera a nezeptáte se?
1: No ještě nejsem v tom výboru lidové kontroly.
2: Tak to rychle udělejte.
1: Potřebuji na toto razítko.
2: Tak to rychle udělejte.
1: No.
2: A rovnou si vemte teploměr a změřte teplotu.
1: Protože ten sex to už není zakázaný, ne? Nebo je, už je to
2: nějak... Já nevím, jako, ale nevím.
1: Že by paní pirátka některá ještě nedala...
2: Já bych počkal, co je po jednání vlády.
1: Piráti přišli na to, že sex zdržuje od práce a že je to povolený jenom jednou za 14 dnů.
2: Dobrá intenzita.
1: To je jak akorát, ne? A ještě teda, že jsem tak smělý, pane Holče, nevadilo by vám, když tam budete vytírat tu chodbu, že bych vás tam vyfotil a hodil to na Facebook?
2: Nevadilo, ale znáte moje sazby za tohle.
1: Jo takhle, vy za to chcete prachy.
2: To je v dolarech, ale to
1: a
2: víte.
1: A co kdybych vám za to dal 10 minut u televize?
2: Musíte na tohle zavolat mýho manažera, já to neřeším.
1: Tak jo. Jinak já se přiznám, co bych jako skrýval. Já šetřím, takže jsem vyklidil, nechal jsem si pouze z těch elektrických věcí zubní kartáček elektrický, ale fén, zastřihovač na vousu, jsem všechno zabalil do krabice a šupnul jsem to tam někam k vánoční mozdobě.
2: Ale přijde vám to trošku jako zbytečný fakt luxus a že podporujete Putina tím elektrickým kartáčkem?
1: No to je na baterky.
2: No i tak.
1: No já doufám, že baterky se kupují.
2: Víte, já jsem měl kdysi v Reflexu kolegu, který měl takový naturální období a on si čistil zuby jenom jabkama. A záhy kolem sebe měl takový prázdno, jako mívá Petr Fiala na těch náměstích, když tam přijede položit kytičku.
1: Mně se na toto téma ani nechce žertovat. Ne, tak já předpokládám, že nemám na rukou a na zubech Putinovu krev, protože doufám, že baterky se kupují v Německu.
2: Jakože ne?
1: Nemám, já jsem se dělal do zrcadla, pane Holče. Ale představte si, to vám ještě musím, já vím, že už nás tlačí čas. Objevil jsem, nějaká firma nabízí na internetu takový pilulky nějaký, který, já jsem četl celý ten návod, takhle dlouhý jsem si přečetl. Možná je to už dávno, ale pro mě jenom novinka. Tu pilulku si strčíte do huby po čištění zubů a rozkoušete ji. Jako rozvejkáte, rozkoušete. A ona vám zabarví ústní dutinu celou a zuby. A vy se podíváte do zrcadla a vidíte, jak máte vyčištěný zuby, kde máte ještě rezervy. Protože tam ta barva je a není, a nebo něco. Znáte to, víte, co to je?
2: Já si myslím, že to hrozná píčovina.
1: Dobře. Tak já jsem vám chtěl říct novinku.
2: Jo, a tak...
1: To, že se prodávají pilulky, kterou sníte, je to taková ta tobolka. Čemu se smějete? A máte barevnou stolici, a nebo...
2: To si asi nechte do toho, do těch vašich menstruačních pořadů.
1: Pane Holče, nám přece nic lidského není cizí.
2: Ale...
1: A nebo zlatou stolici.
2: Tady vedeme vznešený debaty.
1: To je velmi vznešený. Pilulka, kterou polknete, zapijete, vy si vyberete tu gold verzi a máte jaksi na hovínku krásný zlatý proužky.
2: To je moc pěkný.
1: No. A Piráti na to budou dávat slevu nějakou prý.
2: Ale... Já myslím, že to asi ukončíme.
1: vám jsou tyto věci nepříjemné, vy jste ještě mladý, ale já ve svém vysokém věku vím, že o všem můžeme hovořit otevřeně.
2: Určitě. A jsem rád, že se zajímáte o důležité věci.
1: Ano, ano. Takže ani jedny nechcete ty pilulky, jo?
2: Necháme vám zatím.
1: Já bych vám ty zlatý objednal.
2: Nemusíte.
1: Ne? Jak chce? Ani ty...
2: Nechám to vám, tohle.
1: Já se těším na příště, pane Holče.
2: Já taky.
1: Je tady s váma. A na férovku se mě líbí moc. A kdo to ještě neviděl, podívejte se, je to na YouTube kanálu XTV.
2: Ano.
1: Je to na rádiu Xaver a je to na podcastových aplikacích. A tam, na těch aplikacích, my s paní Karol ještě nejsme.
2: Jak to, že ne? Ještě.
1: Máte protekci?
2: No jo, no. Tak...
1: Já to vidím, jak si tam šeptáte s panem jednatelem, občas mu něco strčíte.
2: Ale tak,
1: to...
2: jako třeba tam taky prorazíte. Jestli tam dostanete ty vaše zlatý hovínka, tak si myslím, že tam záhy budete.

0: co jste říkal ostatně na poslední průzkumy, které jsem zmiňovala agentury STEM, tuším, že ze včerejška, kdy tedy koalice Spolu posílilo na 20%, oslabilo hnutí ANO, ale zároveň motoristé jsou na 8%. Potěšilo vás to, nebo jak hodnotíte současné průzkumy?
1: No je to,
0: jsou to samozřejmě momentální nálady voličů, není to?
1: No je to zajímavé. Já teda nejsem ten, kdo by ty průzkumy úplně jako zlehčoval. Jo. Většinou politici dělají takové ty prostě, když jim to vychází dobře, tak to je skvělé, a když to náhodou nevyjde, je to jenom průzkum. Tak toho já nedělám, já to beru vážně. Myslím si, že ANO zůstává favoritem. To, že to někomu spadne nebo vyleze o 2% nahoru, to podle mě je v rámci statistické chyby. Takže i ty preference těch motoristů já beru s rezervou, ale co bych si troufl říci, možná nejenom kvůli tomuhle průzkumu, ale i několika minulým průzkumům, co mi připadá velmi pravděpodobné, je, že motoristé se už usídlili nad těmi 5%, což je ta hranice, kterou je zapotřebí překonat pro vstup do sněmovny. To mám pocit, že už můžu říct, jako ne ze 100% jistotou, ale s velkou pravděpodobností. No a to samozřejmě pro mě je dobrá zpráva v momentě, kdy jsem se s nimi plácel na spolupráci.
0: Byl to i ten důvod?
1: Ne, já skutečně nestuduju ty procenta zase až tak. Ze všech těch nových formací, co se objevily teď na politické scéně, ono se to různě přelévá, víte, koalice se uzavírají, pan Okamura uzavřel nějakou velice širokou koalici, tak ale mě ti motoristé sedí nejvíc, mně to skutečně připadá, že se tam jakoby dají nalézt stopy nějaké té dávné ODSky z 90. let, což teda pro mě pořád srdeční záležitost, a že jako i umí ta strana reflektovat to, co se teď děje na pravici ve světě, třeba ve Spojených státech, to je úplně, ono to přichází do Evropy, to je úplně jiná pravice, než na kterou my jsme byli zvyklí v 90. letech. Teď je to ta národně konzervativní pravice, která má v řadě případů, v řadě témat jiné priority, než taková ta klasická, řekněme, reganovsko-bušovská pravice. A podle mě motoristé tohle cítí, dokázali to nějak jako vstřebat a uchopit. A tohle je věc, která mě zajímá.
0: Čili oni podle vás vnímají ty změny, které se dějí za velkou louží, na rozdíl od současné vlády?
1: Mm-hmm. Současná vláda to podle mě špatně analyzuje, neumí to rozklíčovat a vlastně neví, co s tím, neumí se s tím hlavně poradit. Takže je to takové lavírování. Ti motoristé podle mě, ať už teda třeba trochu instinktivně nebo intuitivně, vytušili, kam se ta pravice budoucnosti bude ubírat. A tohle je věc, která mě nesmírně láká se na tom podílet a nějak to prostě posunovat, nějak dát tomu nějaké přesnější kontury, nějakou ostřejší definici. To bych se ještě rád zkusil.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: A je to magické místo, na tom se shodneme.
1: Ale nejistě, ale to je zbytečný vysvětlovat lidem, který nejsou hraví, proč prostě jako si jde člověk zahrát. Já jsem teď jsem četl takovou jednu zajímavou knížku o vzniku rulety.
0: No.
1: Jak vznikla ruleta. Je to samozřejmě asi legenda, nebo jako třeba je to i smyšlený, ale nicméně je to hezký. Když římští vojáci dobývali něco někde, tak se nudili. No ale postavili vozovou hradbu. Ty vozy dali, že ho položili. A to kolo bylo takhle. No a tak tam dali takovou packu, dřevíčko a namalovali tam ty čísla na přeskáčku.
0: Roztočili.
1: Nasázeli.
0: Jo, to je hezky.
1: A takže vznikla ruleta.
0: Ještě jeden a poslední ostrý střih. Jirko, sleduješ politiku?
1: No, částečně.
0: Co tě tak aktuálně nejvíc rozčiluje?
1: Mě strašným způsobem rozčiluje to, že pořád se řeší tady naprostý kraviny, které jsou naprosto nepodstatné. A ty věci, které by měly jako se řešit, ty se neřeší.
0: A to je třeba co?
1: No ne, no tak řeší se, já nevím. Já jsem teďka mluvil dřív do těch parlamentních listů a teď jsem poděkoval, že se do toho nebudu plect, protože jsem zjistil, že ostatní noviny třeba si vždycky vyzobly to, co potřebovali. Udělali ze mě fašistů, udělali ze mě, já nevím, rasistů. To nejde, pokud to není v tom kontextu, to někdo nebere, tak to nejde.
0: No a jak hodnotíš třeba Miloše Zemana?
1: No tak já si myslím, že ten Miloš Zeman, ať si o něm říká, kdo chce, co chce, že to je chytrý člověk, prostě, který ví, co chce. Takhle.
0: A umí si tam představit?
1: A jestli ho má někdo rád nebo nemá rád, to vůbec není podstatný. Podstatný je to, že ten člověk ví, co dělá.
0: Umí si tam představit Karla Schwarzenberga?
1: Ne.
0: Já taky ne.
1: To si teda opravdu nedůle představit.
0: No a myslíš, že ta zem nebo ta společnost, tak jak je v této fázi, v této formě, že jsme opravdu někde na sestupné tendenci, že to dopadne špatně všechno, tak jak to slyším z mnoha proroctví, nebo to zůstane pořád to samé?
1: No ne, no tak hlavně tady se v podstatě žádný politici nevychovávají. Tady se volí lidi prostě známí, doporučí známýho.
0: Jasně.
1: Nebo tam přijde člověk vodně, jako nechápu jednu věc, proč třeba zubař je ministrem kultury prostě. Jo. Co to bylo za zubaře? Tak když byl zubař, který to nemůže dělat a stane se ministrem kultury, tak a toto vystudoval, tak jaký může být ministr kultury, když to nevystudoval a nerozumí tomu? Co to je za krabinu?
0: No kdo z těch politiků třeba aktuálně tě jak nejvíc jako rozčiluje? Že ho nemůžeš vidět? Nebo už vydržíš všechno? Takzvaně.
1: Já nad tím jsem nepřemýšlel. Mě prostě vadí, já jenom nechápu, jak může někdo vydržet, sedět v té sněmovně a poslouchat ty žvásty, nebo předstírat, že poslouchá,
0: to ještě horší.
1: Že poslouchá ty žvásty. A když to ještě ta drzost těch masmédií, že to natočí jeden luští křižovku, druhý hraje nějakou počítačovou hru, třetí si dělá manikýru, čtvrtý spí, jo. Tam ten šel na žebírka, protože přivezli právě žebírka. Je to takový, je to opravdu Kocourkov. Mně to připadá jako kocourka.
0: No zásadní otázka, jestli si umíš představit jistého Jiřího Krampola jako politika.
1: Ne.
0: Nikdy bys to?
1: Ne. Mě dokonce uvažovali o tom, že se mě ptali, jestli bych nechtěl být senátor. Já jsem říkal, prosím vás, já si pletu Karla IV. S Williamem Širokým. Nechtějte to ode mě. Teď by řekli, co to tam ten kreten kecá za nesmysly. Já si myslím, že to mají dělat lidi, kteří o tom opravdu vědí hodně. A ještě ty se potýkají se spoustou věcí. Rozhodně se do toho nemají plec lidi, kteří tomu nerozumějí.
0: Jirko, pojďme na úplný závěr říct něco optimistického. Takže jestli nás někdo poslouchá, doposlouchá se až teď ke konci, máš nějaký vzkaz, nějaké poselství?
1: No já mám poselství to, abychom hlavně my jsme se měli zaměřit na to, hlavně ta vláda, aby ten národ byl zdravý. To znamená, že ty peníze, které tečou do nějakých nesmyslných aktivit, by měly být pro zdraví tohletoho národa a pro lidi, kteří jsou na tom, to řekl ten Vašek Havel v tom úvodním projevu. Naším hlavním úkolem je to pomoct těm, kteří jsou na tom hůř než my. To je jako shrnutý teda.
0: No, pěkný slovo na závěr.
1: Já si myslím, že to je to nejdůležitější.
0: A zdraví.
1: Zdraví, bez toho to je všecko špatně.
0: Hostem Galerie Slávy byl herec a moderátor
2: Rádia Xaver.
0: Děkuji za to, že jsi přišel.
2: Za stranu a za lidi.
0: Těším se na příští díl, paní Karlo. Hezky.
2: Dobrý den.
3: Ahoj. Dobrý den, já vás zdravím.
1: Ahoj, děkuji.
2: 83. díl byl v stranu.
3: My máme co dohánět.
2: No, proti mě 325 na streamu.
3: Ty, to je krása.
2: No.
3: Já si budu pamatovat, když jste se mnou oslavil tu 200, tak já s váma oslavím 333.
2: Myslíte?
3: Jo.
2: Tak jo. No a na kolikát se to máte dneska?
3: No to mám tak jako vysoko. Máme konec školního roku, začátek léta.
2: Uh-huh.
3: Prostě taková pěkná atmosféra. Uh-huh. A co vy?
2: No já to mám na takové slabé 4 dneska.
3: Co po to?
2: Tak ráno jsem řešil nějaké věci, jako pro kamarády smutný zdravotní, tak jsem všechny lékaře alarmoval, jako když člověk pro někoho něco schání. No asi tak.
3: Když no. Tak to jste takhle hodnej.
2: No a tak to víte, dotkne se to někoho relativně blízkého, tak hned šup ze sedmičky, na 4, to je hrozná rychlovka. Ale vy jste teda na 10, mám to tak chápat?
3: Jo, klidně, na 10.
2: Jo?
3: Klidně.
2: Já jsem byl včera dopoledne na 9.
3: A co pak se stalo tak pozitivního?
2: Dostal jsem prášek proti alergii. Takže jsem najednou mohl dýchat.
3: Neslzel jste.
2: No,
3: ale tak ona to není legrace, být alergik. Jo. Já s tím mám taky svoje zkušenosti.
2: No a představte si, že jak jsme teď v týdnu volili druhé kolo, jo, nebo vlastně už čtvrté a páté kolo, nebo druhý den toho ředitele geniálního České televize.
3: Čehože? Geniálního?
2: České televize.
3: Jo, geniálního.
2: Jako generálního, chtěl jsem být vtipný. Tak až se to zvolilo, upeklo, tak jeden radní plakal.
3: Dojetím.
2: No, dojetím, jako ta atmosféra ho pohltila.
3: Aha, jestli on neměl slíbený nějaký všimný, když to dobře dopadne.
2: To...
3: Že plakal, že bude mít z čeho koupit vánoční dárky na Vánoce.
2: To bych opravdu z tohoto nepodezíral vůbec, ale regulárně a mě taky už se jako jednu chvíli jako slzy do očí, když jsem to viděl.
3: Jo, jakože, když tak jsme tu Českou televizi před těmi dezoláty ochránili.
2: No,
3: všechno zůstane při starém, to je radosti.
2: Nevím, jestli si to říkal takto, ale prostě byl dojmutý, že po těch útrapách nakonec Rozumíte, kdyby se u toho ještě pouštěla hymna a vlajka pana chudárka vstoupala...
3: Na stožár pana Friedricha.
2: No, tak já vám říkám, že normálně by se tam zhroutil.

Audioknihu Doživotí vám přináší Sixfresh SRO. Zdeněk Vočásek. Cesta na druhý břeh a zpět. Zdeněk Vočásek, narozen roku 1961, je rarita zralá pro chránění památkovým úřadem. Poslední Čech, který dostal trest smrti. Měl být oběšen 27.12.1989. Prezident Husák trest podepsal a prezident Havel ho zrušil. 8. září 1988 byl Zdeněk Vočásek odsouzen k trestu smrti Městským soudem v Praze za dvě brutální vraždy a jeden pokus. Nejvyšší soud Československé socialistické republiky celý případ 23. srpna 1989 přezkoumal a rozsudek potvrdil. Sedím v temné místnosti věznice Mírov. Je cítit, že Zdeněk Vočásek je tady doma. Kafe a limonáda na stole, diktafon. A já jsem tentokrát připraven na nejhorší. Člověk, který jen o vlásek utekl šibenici, mi stiskl ruku pevně, chlapsky, sebevědomně. Přede mnou odmítl desítky novinářů. Možná během následujících hodin pochopím, proč.

0: Myslím, že jsme si v dopisech tykali, tak u toho zůstaneme, ne?
1: Jasný, v poho.
0: Kolik máš IQ?
1: No já vím, kam míříš. Potřebovali ze mě udělat blázna, tak tam napsali 77. Ale já jsem nikdy žádný test nedělal. Asi bych měl říct, že jsem předtím měl úplně tu spodní hranici debility. Ještě jsem byl dolejš. To potom tam přidali těch 77.
0: Proč jste by potřebovali udělat blázna?
1: Ten můj případ byl složitější a já teď podrobnosti říkat nechci. Pouze jsem byl tam na tom místě a jednoho člověka zabil, ale neúmyslně, a policajt mi řekl, my ti to přišijeme všechno. Uděláme z tebe blázna, půjdeš se na rok léčit a pak jdeš normálně ven. Určitě lepší, než kdybys dostal 15 let.
0: Proč si to neodmítl, neřekl? Ne, já jsem způsobil jen to a to a za to mě trestejte.
1: No jo, jenže já jsem se do všeho, co byla pravda a co si vymysleli policajti, tak zamotal, že z toho nakonec nevedla cesta zpátky. Až později mi došlo, že to měli ve skutečnosti vymyšlený úplně jinak. Mělo to skončit provazem. Tím by se nad tím zavřela voda a nikdy by nikdo nic neskoumal.
0: Kdy a kde ses poprvé setkal s vírou v Boha?
1: Věděl jsem, že Bůh je, ale vůbec jsem ho neznal. Když jsem byl městským soudem v Praze odsouzen k trestu smrti, převezli mě z Ruzině na Pankrác, na oddělení, kde byla převážně vojenská vazba. Byl jsem v cele, která byla spíš eskortní, a vždycky tam byl někdo tak 2-3 dny. Byli to převážně obvinění, kteří odjížděli na pozorování duševního stavu do Bohnic. Jednou tam přijel prazvláštní člověk. Tvrdil, že je věřící a že mu vzali Bibli a dali ji do skladu. Když začal mluvit o víře a o bohabojnosti, dost jsem se mu vysmíval a považoval ho za pomateného. Po pár hodinách se ve mně něco hnulo. Řekl jsem mu, nauč mě nějakou poučnou píseň a modlitbu. Šlo to do mě jako do pijáku. Zpěv pobuřoval i bachaře na chodbě. Tak jsem začal na konci života poznávat Boha. Až pak od jiného vězně jsem se dozvěděl, že ho propustili. Byl nevinen. Prostě Pán Bůh ho propustil jako andělského posla jenom na vzkaz pro mě. Bůh už měl se mnou plány pro budoucnost. Ale v tu dobu jsem neměl žádné tušení, jaké.
0: Po 20 letech můžeš podle zákona žádat o podmínečné propuštění. Budeš-li propuštěn na svobodu, co tedy? Služba Bohu? Vstup do řádu?
1: Spíš bych bral civilní sektor. Rád bych si našel dobrý křesťanský sbor a spolu s ním vzdával chválu Pánu. Po sboru se mi stýská. Dokážu si představit krásné společné chvíle učení a bádání nad slovy Písma svatého. Ježíšovo slovo je duchovní chléb života.
0: Dá se říci, že jsi definitivně vyrovnaný s minulostí?
1: Ta minulost bude stále přítomná. Nedá se vymazat. To je asi dobře. Proto se ta bolest a hrůza, kterou jsem učinil obětem, už nikdy nemůže vrátit. Všechno je to za nějakou průhlednou stěnou. Pán Ježíš zemřel na kříži za každého z nás. Omlouvám se všem, kterým jsem svou špatností a ubohostí ublížil, a prosím o odpuštění. A vy, co jste bez hříchu, hoďte po mně kamenem.
0: Jak často myslíš na okamžiky, které tě přivedly až k tomu, že jsi byl odsouzen k trestu smrti?
1: Myslet na to pořád asi bych se pomátl. Zapomenout se to nedá, ale díky Bohu teď vím, kdo jsem. Jsem někdo, jsem člověk, který našel smysl života.
0: Na to člověk nejvíc myslí, když sedí v celé smrti.
1: Ten první dojem je fakt silný kafe. Nemyslel jsem vůbec na nic. Pak jsem si svou celu postupně prohlédl. Nebylo tam nic než centimetrový molitan opřený o zeď, židle a stolek ve zdi a turecký záchod. Jo, záchod šel zcela spláchnout, ale vodu na pití pouštěl z chodby bachař. První den večer jsem byl bachařem ostříhán dohola. Všechno jsem ze sebe musel sundat, stál jsem tam nahý v pozoru a dostal jsem pyžamo bez gumy. Večerka byla ve 21 hodin. Pořád svítilo světlo a já spal svou první noc v celé smrti. Na zemi, bez prostěradla a pod hlavníku, přikrytý jen dekou a s rukama povinně na dece.
0: Jak probíhaly dny, kdy si čekal na vykonání trestu smrti?
1: Začal jsem se upřímně modlit a kát. Stal se zázrak. Já, který jsem byl psychicky na dně, odsouzenec k smrti, jsem začal nový život, i když jsem věděl, že jsem jednou nohou na druhém břehu. Kouřil jsem 60 cigaret za den a najednou jsem ze dne na den přestal. Ještě celý týden jsem měl na stolku haldu kuřiva a ani jsem se ho nedotkl. Daroval jsem ho pak jinému vězni, který byl objednu celu dál.
0: Byl jsi smířen s tím, že budeš popraven?
1: Zpočátku jsem psal všude možně, abych se z toho vymanil, žádná odpověď mi ale nepřišla. Zůstávalo jen věřit a doufat ve zvrat. A ten, díky Bohu a jeho milosti, nastal. Dostal jsem šanci začít nový život.
0: Ty jsi byl 16 měsíců v celé smrti. Viděl jsi tam, jak se ten trest vykonává?
1: Bavil jsem se tam s ostatními. Ti viděli, jak to bylo. Dokonce se o nás staral Kat.
0: Staral se o vás Kat?
1: No, to byl tenkrát, jak se jmenoval. To už byl starší člověk. Při jednom rozhovoru jsme se dozvěděli, teda já jsem se dozvěděl, že čte Čapka a takové ty věci. No a jmenoval se kapitán Holec, to vím přesně.
0: Takže se skamarádil s vlastním Katem.
1: Kamarádil, to se nedá říct. On nás prostě měl na starost. Mluvit s ním byl zvláštní pocit. Asi to byl člověk, který by mě skutečně věšel.
0: 6. prosinec 1989 a 27. prosinec 1989. To byla dvě důležitá data.
1: Ano. 6. 12. 1989 podepsal Gustáv Husák můj popravu a 27. 12. 1989 měla být vykonána.
0: Kam případně povede tvá první cesta z věznice?
1: Nějaké konkrétní místo nemám. Něco se rýsuje. Po 20 letech je každá upřímná nabídka vítána. Venku jsem byl řádný pracovník. Po této stránce žádné problémy.
0: Máš nějaké obavy z okamžiku, kdy půjdeš ven?
1: Ale ano. Nenalétnout někomu na špek.
0: Může si člověk ve vězení zvyknout?
1: Vezmu-li to selským rozumem, ano, může. Všechno vám dají až pod nos. Sledování televize nebo rádia na celách, to určité plus je. Ale podle zdravého rozumu prohlašuji, že je to zlatá klec. Nikdy jsem si na režim nesvobodného člověka nezvykl. Toužím po starostech veřejného života. I když ve vězení je všechno lehčeji dosažitelné, kdežto venku, co si osobně nezařídíme, nemáme.
0: Budeš hledat partnerku?
1: To je vážná otázka. Je pravdou, že bych rád ještě založil vlastní rodinu, jenže si to nebudu moci z finančních a existenčních důvodů vůbec dovolit. Jako nuzák asi těžko. A značkové oblečení, které jsem si již díky zásilkové službě koupil, bude jen budit dojem, že něco mám. Ve skutečnosti se vejdu jen do něco málo přes 100 000 dluhů, a to pouze věznici za náklady.
0: Co tě v této chvíli nejvíc trápí?
1: Prohlašuji, že nic. Jsem v pohodě.
0: A jak vnímáš výkon trestu a vztahy ve věznici? Máš tady kamarády?
1: Pokud jde o výkon trestu, vnímám ho v současné době pozitivně. I když ze strany věznice bych to hodnotil asi jinak. Akcí, které pro vězně koná, není málo, ale většinou jsou pro život na svobodě k ničemu. Pokud jde o kamarádění mezi vězni, to patří spíš do času dřívejších. Tady je to tak, že si kamarád, dokud dáváš. Nemáš, už tě neznají. Možná, že jinde, než na oddělení do životí, je to jinak. My tu žijeme, až na nějaké výjimky, na celé po jednom. Kromě vycházky nebo nějaké jiné činnosti, třeba sportovní, se prostě nevídáme.
0: Ze spisu jsem se dozvěděl, že máš rád psy. Hodláš si nějakého pořídit?
1: Je pravdou, že mám rád zvířata, a to bez rozdílu, vodní, stejně jako suchozemská, ale dnes jsou třeba pes nebo kočka dost náročné na finance. Musel bych mít opravdu podmínky, abych si živého tvora mohl pořídit. Takže asi už ne. Aspoň zatím ne.
0: Souhlasíš s názorem, že psi jsou věrnější a lepší než lidi?
1: Každý pejskař ti bude tvrdit, že to tak je. Člověk tě zradí, ale to zvíře zradu prostě nezná. Jenže já jsem velice důvěřivá osoba a opravdového přítele ti žádné zvíře nenahradí. Když už přijde opravdu krajní nouze a v ní ti někdo nezištně pomůže, pak je to přítel a můžeš mu plně důvěřovat.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Říkala mě jedna známá, která prodává i prodavačku v obchodním centru jednom a mají takový ty na zkrášlování domácnosti, kdy umělý kvítka a takhle kraviny. A říkala, že normálně pozorujou velký nárůst prodeje svíček. A říká, oni mají takový třeba za 600 takovouhle svíčku, jo. Za 600 korun. A on říká, ty máme všechny vyprodaný, lidi si kupují i svíčky a já podezírám, víte, ty okolnosti z toho, že někteří lidi z toho mají takový trauma, z čeho zaplatí ty energie, že si doma večer osvítí svíčku, u toho možná čte nějaký.
2: A když vás poslouchám, jestli ta svíčka je za 600, nebude to nakonec dražší než ta lipská elektřina?
1: No ona vydrží svítit třeba strašně jich desítek hodin.
2: Jo.
1: To jsem viděl jednu já za 600, já nevím, kolik
2: jsem. Já jsem myslel na vás, protože vím, že jste takovej úpěnlivý čtenář,
1: já
2: že čtete už po večerech hodiny, tak...
1: Ne, já už jenom za denního světla.
2: Jo.
1: Jak se setmí, tak já zhasnu, vypnu plyn a připravím si vedle postele dva svetry a lehnu si a probudím se, až se zase rození.
2: No, tak je vidět, že strachy stane.
1: Žádná televize, nic, přece já nebudu podporovat diktátora.
2: Jasně. Děláte to dobře.
1: Protože mně se teď velmi líbilo, já jsem na Facebooku někde četl, jak si dělají všichni srandu z té Adamové kvůli tomu svetru, jo? Pekar Adam.
2: To je hloupý, ne?
1: No nemají, není to spravedlivý.
2: To není fér, ne?
1: Není to fér.
2: Já v tom cítím něco i genderovýho.
1: Tak to já ne.
2: Si myslím, že to je kvůli tomu, že to žena.
1: Jo, že to je žena. No ale...
2: Je to šovinismus takový.
1: Krásný novotvar nebo krásný termín tam někdo psal. Nějak v souvislosti s tou Pekarovou a s její kauzou svetr, že musíme toho Putina usvetrovat.
2: Jo.
1: Představte si, že ona si to opravdu myslí.
2: To je na tom to nejhorší, co?
1: Ona normálně říká v těch debatách, že když teda snížíme tu teplotu a vezmeme si ten svetr, takže to je to, co toho...
2: Kdyby Putina plácela ty nesmysly a člověk věděl, že tomu nevěří, co? Ale ona je plácá, ona tomu opravdu asi věří.
1: Kdyby to byla prostě obyčejná žena z lidu, třeba rolnice nebo něco, jo? A je dobrá v jiném
2: oboru. A není? Ona nějak o sobě psala, ne? Že pochází ze skromných poměrů a tak. Není? Nebyla rolnice?
1: Nevím.
2: Nedělala někdy třeba u Jurečky na farmě? Nebo?
1: To nevím. Co? Nevím, jaká minulost jí předcházela, ale já jsem četl něco o neziskovce nějaké, ale to nevím, jestli je pravda. Ale ona je předsedkyně sněmovny. Představte si, že sem přijede někdo do té sněmovny, nějaká delegace ze světa a vy tam sedíte, ona tomu velí a třepete se strachem, co plácne. Protože ona to nemá moc dobře jako ani ještě lidsky to není zralý, no prostě. Ale to už jsme tady říkali. Usvetrujeme Putina.
2: Já myslím, že se děsí toho.
1: A svetr už jí zůstane do chvíle, než plácne něco dalšího.
2: No a co svetr? Dva svetry?
1: Dva svetry, no.
2: Jeden svetr má Síkela a dva svetry má ona.
1: Neskutečný.
2: No a počkejte, ale svetry, Ježišmarja, vy byste to hned opustil. Vy jste začal plést, vy jste myslí, že byl svetr s těma růžovejma zádama.
1: Potřebuji vám vzít míru dneska.
2: Jo?
1: No.
2: A doufám, že to dopletete, protože blíží se podzim. A
1: už na tom
2: já jedu. Na vás spolívám, chci mít dva,
1: už
2: tak jako vy.
1: No pozor, zlomila jsem jehlice včera. A
2: kupte si ten šicí stroj nebo pletací, ne?
1: No pozor, to mě tady nějaký posluchač Vilzonky psal, že mi ho dá zadarmo, že ho má pomanžel.
2: Tak si ho vemte a koukejte plést.
1: No ale to bude nějaký složitý hrozně.
2: Ale nebude. Vy jste bedná, vy to
1: pochopíte. Jo, myslíte. Nebojte se na vás, myslím, se svetrem, ale trápí mě jiná věc. Oni pořád mluví o svetru, ta paní Pekarová, ale co ponožky, co nohy?
2: Si říká nohy v teple, co? Základ.
1: Na to nám ještě nedala žádný recept. Jestli si máme koupit nějaký zimní, lyžařský nebo...
2: Ale proč, a nejedná o tom dneska vláda?
1: O ponožkách?
2: Jo.
1: Tak já nevím.
2: Je to možný, ne?
1: Tak ono už je celkem jedno, o čem jedná vláda, ne?
2: Je, ale myslím si, že by mohli přidat ke svetru ponožky. když je tak sleduju.
1: No je to logický, je to logický.
2: A nebo punčocháče nějaký, ne, pro všechny? Co? Pamatujete z dětství?
1: Takový...
2: Na zimu, jako pod...
1: Jo.
2: Tak já myslím, že bychom mohli teď nosit punčocháče.
1: Jägerovo prádlo se tomu říká, ne?
2: No to nebyly úplně jägerovky, to byly fakt ty punčocháče s tím vzorem takovým. Pamatujete
1: si? Já vím, pamatuju, no.
2: Jägerovky jsou, ty jsou hladší. Ale klasický punčocháče dětský, tak to bychom teď mohli, co? Jako sešili roušky, rouškománie, teď je svetrománie a pak by to ještě chtělo, ne? Punčocháče.
1: No ne, něco přijde, no. Ale kdy tak typujete, pane Holče, že nás přejde ten humor tady z toho a že nám přijdou první složenky?
2: No říjen. Až začne pořádná topná sezóna, tak se přestanete smát i vy?
1: Já se taky bojím, no. Já ale hledám únikové cesty.
2: Jo, a máte už nějaký? Mm-hmm. Jo, kam?
1: Mám dvě. Kam? Jednu vám nemůžu říct, protože by to nebylo pro vás překvapení, až zazvoním u vás. A,
2: no tam můžeme říct, že se neotevřou dveře.
1: A jedno, ještě jsem si říkal, že se zkusím vetřit k paní produkční naší. Ona je hodná, ona mě to neodmítne.
2: Tak já myslím, že máte něco svýho a vy jste taková pijavice trochu.
1: No pijavice, no, tak nebudu mít na složenky.
2: Nechutný.
1: No. Někde prej až 1000% elektrika.
2: Musíte se o sebe postarat sám? Ne se spolíhat na ostatní?
1: Já spolíhám na ČES.
2: To jsem chtěl říct. To je naše jistota.
1: Ale přivedli to. Nejhorší na tom je, že ještě pořád, už to je v katastrofách, myslím, oni ještě pořád nic nedělají. Ještě pořád jim to... Ne, jim to určitě došlo, ale buď to dělají žoldu někoho, nebo se bojí udělat nějaký krok, nebo něco, ale nic se neděje.
2: A divím se, že... Šváby?
1: A divím se, že nevystoupí prezident, aby ty lidi uklidnil.
2: Co myslíte, že by měl říct?
1: Měl by říct, že situace je takhle brutální, že ti lidi mají, no co on vlastně měl říct, no.
2: Vidíte?
1: No, já nevím, co měl říct.
2: Ne, že by odněkať z Lán nebo z Hradu začal téct plyn a rozbila se elektřina.
1: Ne, tak měl by třeba říct, tak když jako nejsou schopni jednat.
2: Tady prezident, přebírám velení.
1: Tak to zkusím vyjednat já. Dejte mi mandát a já vyrazím s panem Nejedlým do Ruska nakoupit plyn.
2: Tak můžou sednout na vlak, ne, taky? Takový trošku jako tajnej. A najednou se zjeví v Moskvě. Rozbalej mapy. Co?
1: Já vím, že to je hrozně nepopulární, protože mě se chce říct, že jo. Ale bojím se, že se změní názor řady lidí v okamžiku, kdy budou první složenky, kdy bude fakt zima.
2: A teď už se mění, to vidíte, jak se mění i veřejné mínění z těch průzkumů.
1: Jo.
2: Preference stran, jasně.
1: A jaký jsou preference?
2: No tak vidíte, že ano, jasně, vede ODS, ta padá, třetí SPD, posílená.
1: Dobře, ale...
2: A dál jsou samý pěti strany.
1: Ale
2: tři strany vládní jsou pod kolem hranice volitelnosti.
1: Ale myslíte si, že ano to vyřeší?
2: Ne, jenom říkám, že v tom máte i odraz toho, jak to lidi hodnotějí. A pak máte průzkumy veřejného mínění, kde lidi říkají, vláda pro nás dělá prd, prostě její priority si mějí s naší realitou a to, co čekáme od vlády a tak dále. Takže tam je to úplně jasný. Proto 3. září.
1: No, mimochodem, půjdete?
2: No, je to možný.
1: Jo, že byste se šel, mohl byste udělat reportáž, ne?
2: Ne, tak abych tam mohl jít...
1: Pro XTV, Petře Holec?
2: Ne, abych tam mohl jít zopakovat to, ne? Nějakou hysterii.
1: No tak pozor, to budete až několikátý v pořadí, protože těch tam bude dost.
2: Takže v první řadě bejt.
1: Já jenom doufám, že se nic nepřihodí, že se nikdo s nikým neposeká, že nebude tam žádný strkanice. A ještě něco horšího, protože paní Černochová by v takovém případě řekla, že jí těch lidí není líto.
2: Ale já bych tam mohl jí zařvat, ne? Jako na Fialu, na premiéra, hajzle, zloděj.
1: A on tam nebude.
2: Ne? Ale uvidí to potom z televize, ne? Uvidí mě.
1: No a co kdybyste tam promluvil?
2: To bych mohl taky. A nebo bych tam mohl zaspívat.
1: Zaspívat?
2: Zaspívat.
1: No tak to můžete.
2: Někdo by mi třeba z Varu poslal písničku nějakou?
1: Jo, tyhle ty. Ženy, no. Levej blok, nebo volný blok.
2: Volný blok? Paní, to fungovalo,
1: paní
2: to zabralo.
1: Paní Bobošíková.
2: To zabralo.
1: No jasně, no. Ale víte, pane holče, na druhou stranu naše paní produkční se učí hrát na kytaru a už umí Tálinský rybník a Na okoře cesta.
2: Tak tam může vystoupit, ne?
1: No ne, že by vám mohla zabrnkat, no. A vy byste to tam mohl...
2: Zarecitovat, ne? Něco.
1: Já bych...
2: Byste mohl napsat nějaký hezký slovo?
1: Já bych vám napsal debilní rýmovačku.
2: No to, o tom nepochybuju.
1: Nebo bych oslovil toho básníka, co byl s paní Bobošíkovou a Lipovskou a s panem Volným, jak je tenhle ten spolek, co spolu vystupovali. Jak tam říkal, že panu Volnýmu díky naši vlast a já nevím, co bylo všechno, to bylo dobrý. Já bych ho sehnal, ten byl z Karlovy Varu.
2: A nebo by nám to mohl napsat Zdechovský, europoslanec, lidovecký. Víte, že je to básník?
1: No já vím,
2: to vysvětlo je nohý.
1: Kalousek je básník.
2: No to jo, ale takový cynický, ale Zdechovský je lirický takový mácha.
1: Na to já moc nejsem.
2: Já vím.
1: A pan Zdechovský, no...
2: Tak mohl by nám něco napsat takového intimního, píše intimní takový verše.
1: Znáte nějakou báseň od pana Kalouska?
2: Ne, z hlavy. To ne. Nebudu nosit v hlavě, ale...
1: No, prý jsou vtipný, jako já jsem žádnou neslyšel.
2: Jo, tak to můžete zarecitovat vy. A já bych si vzal něco takového opravdu intimně lirického od pana Zdechovského. No.
1: Tak jo, tak chcete telefon?
2: Zdech bych se do půl těla, jako on, většinou bývá na fotkách.
1: Bývá, jo, no, já to...
2: A on se fotí sám.
1: Jo, takhle. Ale on je prý nějaký multi... level marketing, jo? Že tady prodával nějaký pojištění nebo něco?
2: Já jsem hrnce.
1: Nebo hrnce, jo?
2: Možná nějaký hrnce důchodců, já nevím.
1: Proč ne? Tak hrnec je dobrá věc.
2: To víte, jo.
1: No ale je to taková marné lásky snaha, se tomu říká.
2: Co?
1: Pan Zdechovský.
2: No to je, no.
1: Je to totiž takový jako neuvěřitelný, no. A říkal v XTV, že opakem dezinformace je informace.
2: To je moc moudrý. To je moc moudrý, já si to pamatuju.
1: To se tak přihodí.

0: Zmiňoval jste jako první snížení cen energií. Jak toho chcete docílit?
1: Tak těch nástrojů na snížení energií je hned několik. Budou samozřejmě po volbách k diskuzi, protože může to být kombinace některých nápadů, který já tady mám připravený. Samozřejmě pro podnikatele to může být snížení složky DPH, jo, potom by se měly překontrolovat tarify, jednotlivé tarify těch energií. Emisní povolenky, to je prostě téma, které je strašně důležité.
0: Myslíte emisní povolenky pro firmy, emisní povolenky pro lidi?
1: Emisní povolenky jak pro firmy, tak pro lidi. Jo, ale zejména pro výrobce, kteří platí emisní povolenky ve své výrobě a prodražují tak tím svůj provoz a samozřejmě tím i výrobky. Tam u těch emisních povolenek je trošičku problém, že my už jsme nějakým způsobem vázaný evropskou legislativou, ale může se najít nějaký nástroj ze státních dotací, respektive ty emisní povolenky, které se vyberou, tak ty peníze se můžou použít třeba na část placení energií, a to je za OZE. Jo, to znamená, my občané a firmy, kteří platí složku OZE v současné době v těch energiích, tak to by se třeba mohlo platit z peněz, které jsou vybrané za emisní povolenky. Druhá věc je tam ta disproporce, že OZE jako zelená energie žádné emisní povolenky neplatí, ale neplatí ani žádnou jinou formu, tak jako výrobce energií, skláři, oceláři, elektrárny platí takzvané externality. Pro diváky, co neví, co je externalita, jsou to věci, kdy třeba jsou to zdravotní dopady, prostě věci, které jsou způsobené tou výrobou a jsou to druhotné náklady. Tak to ale OZE neplatí. Jo? Ale i to OZE musí třeba platit tu distribuci. A to teď v tuhle chvíli neplatí. Takže měli by přispívat na distribuci té energie. A ty externality taky mají, protože na to, aby se vyrobila jedna vrtule, je zapotřebí, a teď uvedu příklad, ta vrtule, nebo respektive ten větrník má 350 tun oceli. Což je, já nevím, 6 tanků. Ale to někdo musí vyrobit, má to nějakou ekologickou stopu, je tam nějaká betonová patka, takže i tyhle ty externality by měly být započítány pro OZE. Jo? Aby se podělili s ostatníma na náklady na distribuci té elektrické energie.
2: Hraje vám Radio Xaver.

0: peníze.
1: Radio Xaver.
2: Vy tady třeba zmiňujete válku v bývalé Jugoslávii a tak, aby bylo jasno, kudy to jde. Ale ta moje otázka zněla, jestli vlastně ta demokracie je tak křehká, protože my, občané, a když se budeme ptát na ulici 100%, to řekla 99%, žijeme v demokratickém státě a nemůže se nic změnit. Proto já se ptám na tu křehkost, proto já se ptám na tu obavu a proto se ptám i na to, jestli vlastně to, co se teď děje na Ukrajině a všude okolo, to je asi důležité dodat, jestli to může s tou demokracií zatočit.
3: Tak za A tím se ptáte bezvadně, abych mohl každému doporučit, aby si tu knížku přečet, protože o tom tam jako
2: ale
3: pozorně,
2: tady se může všechno, diskutuje. Pane prezidente, já to řeknu, já to udělám za vás, vy se možná stydíte. Tak to, přátelé, vypadá, v Olympii to mají určitě na webu, od Beneše po Ukrajinu, 80 let od konce druhé světové války.
3: Ano, a já prostě myslím, že ta druhá, že ta ukrajinská válka, která se rozpoutala v současnosti nebo před pár lety, nerozpoutala se 24. února 22. Na to bylo zaděláváno minimálně od roku 2014 a tak dále, nebo, ale to už by byla debata o téhle věci. Tak já myslím, že Evropu strašlivě poškodila, nás poškodila. Některé věci prostě se staly tabu, nebylo, začalo o nich vůbec nemožné diskutovat. Přeci v těchto letech opět jsou první disidenti, kteří jsou různým způsobem trestáni od toho, že nemyslím, že jich je moc, kteří jsou zavíráni do vězení, ale prostě jsou, ztrácí práci, ztrácí zaměstnání, ve školách je problém, najednou zase rodiče říkají dětem, prosím tě, ale tohle nesmíš říkat ve škole. No ten fenomén toho postrácení něčeho významného, co byla síla té Evropy, co dělala Evropu Evropou, tak to tady prostě je. A já musím říct, že jsem v článku asi 3 neděle po zahájení té války jsem předvídal, že to prostě my jsme díky té válce prohráli v našem úsilí udělat z Evropské unie něco jiného. Teď už je to zabetonováno, teď už prostě paní von der Leyenová to má jistý na doživotí a my s ní taky.

0: Velká kapsa, tepláky a hřeben. Velká kapsa tiše listoval v šanonech spolupracovníků a uvědomoval si, že jeho schopnosti na samostatnou obživu byly mizivé, věděl dobře, že by si nevydělal svou prací ani na slanou vodu, jak říkávala jeho babička. Při monotónním probírání jednotlivých men se zasnil a vrátila se mu minulost.
1: Ty seš tak blbej, že snad nejsi ani po dědečkovi a to je fakt blb, na to můžu dát kulaté razítko.
0: Hladívala babička velkou kapsu po jeho obrovské hlavě, když byl ještě dítě. Jeho tupý výraz v očích a nehezké tělíčko předurčovalo velkou kapsu ne zrovna ke světlým zítřkům. I přes svůj nízký intelekt si uvědomoval, že to není pochvala, protože o dědovi měl i on sám velké pochybnosti, zda vůbec někdy chodil do školy. Kdyby v dřívějším režimu nepřišla doba normalizace, Bůh ví, jak by velká kapsa skončil, asi jako řezník a to ještě pomocný. Rád jedl a zdálo se mu, že je to povolání přímo pro něj, že bude pěkně ukrajovat salám, krást maso a že se bude mít nejlíp na světě. Miloval i syrové maso. Tatarák, který někdy babička dělala ze zapáchajícího hovězího, které chodila nakupovat do nuceného výseku. Do této prodejny chodila podivná individua, babička a chovatelé psů. Babička tvrdila, že na talíři je jedno, odkud se maso vzalo, hlavně, že tam je. Maso miloval tak moc, že jeho sen o tom, že bude pomocník řezníka, byl v jeho představách doplňován právě tím, jak někde při bourání masa krade maso po kousíčku do kapsy a jak si pěkně doma připravuje tatarák na vonavé topince potřené česnekem. No a pak přišel ten hrozný rok. Normalizace. Hrozný jak pro koho? Pro jejich rodinu to byl dar z nebes. Obrátil jim život na ruby. Zatímco profesoři končili v kotelně, děda vyrostl. Jeho blbost dostala zelenou a velká kapsa díky dědovi se stal studentem. Děda se od lopaty stal ředitelem. Sice nevěděl, co to obnáší, ale v práci se mu moc líbilo. Montérky neodložil ani v této funkci a každý den se těšil, jak si vezme čisté, krásně nažehlené montérky a nasedne do limuzíny, která pro něj každé ráno přijela k Rujně, kde velká kapsa s babičkou bydleli. Jednoho dne pozvali dědu na výbor, aby mu domluvili a vysvětlili, že se jaksi do ředitelny montérky nenosí a že by měl začít nosit do práce oblek. Dostal také dárek, krásný oblek černé barvy, bílou košili i kravatu. Celý balíček byl doplněn ponožkami a botami, které měl děda o 4 čísla větší. Vzpomínal si, jak děda přijel domů rozzuřený, balík hodil na postel a druhý den se vydal za tajemníkem do Prahy. Debilita dědu předurčovala k tomu, že byl pochopitelně i hned přijat v obrovské kanceláři nejmocnějšího muže tehdejší doby.
1: Co se děje, Josef?
0: Zeptal se poněkud nervózní tajemník.
1: Přijel jsem ti nahlásit škůdce režimu. Neváží si dělnické třídy. Chtějí mě postavit proti dělnické třídě. Chtějí ze mě udělat buržoa. Chtějí, abych šel proti straně. Jsou to revanšisté, asi připravují puč. Chtějí nás, dělníky, zlikvidovat, anebo ty slabé dostat na svou stranu. Se mnou to zkoušeli včera. Mám ti dát ten balík, co mi předali?
2: To v žádném případě. Ani to nechci vidět, Josef, neboj se. I hned zahájíme kroky k ochraně naší dělnické třídy. Zachráníme naše ideály, však my víme jak.
0: A opravdu se tak stalo. Druhý den byli všichni místní funkcionáři odvoláni, skončili v kotelně nebo v kriminále a děda opět povýšil. Stal se nejmocnějším, ale také nejblbějším, říkávala opovržlivě babička, když si děda oblékal nažehlené montérky, nasedal do limuzíny a jel řídit, jak sám říkal, krajskému výboru stát. Byl hrdý na to, že je proletář a při každé příležitosti to opakoval a že se za to nestydí. No a já jsem s neforemným tělem, velkou hlavou studoval.
1: Až se mi z hlavy kouřilo, opravdu kouřilo, protože jsem v té době hulil, pil a sem tam mě do školy vozila dědova limuzína. Bylo to vždy v období velkých průserů, kdy mi hrozilo propadnutí, protože postavením mého dědy se mi do hlavy mozek fakt nenalil. Ve škole mě drželi jen díky tomu, že se báli dědy. Bylo to těžké období, protože jsem kamarády neměl a když, tak to byli větší debilové než já. Prostě dětství a mládí nic moc. Kdyby nepřišla sametová revoluce, tak to se mnou nevypadalo ani za tvrdé podpory mého dědy nic moc. V té době už chtěli i na referenta alespoň trochu myslícího jedince, což jsem já nebyl. Dědova éra byla na ústupu a díky jeho poslednímu extempore mi už jen škodil, přestože jeho kámoši ještě byli v různých funkcích. Bylo to fakt těžké období. Moje drahá sametová revoluce přišla v pravou chvíli a můj debilní děda byl v té době v ústavu. Babička rozhodla, že děda, přestože je totální blb a byl takový celý život, se může hodit. Vyrobila z něj postiženého minulým režimem, bojovníka v odboji, který byl celý život perzekuován, až má z toho trvalé následky. Pomlčela, že do ústavu se dostal po rozsáhlé zlodějně, do které byl zapleten. Velká kapsa se probral ze snění a vzal si další šanon, kterým bez duše listoval. Za chvíli se už znovu potácel v myšlenkách z minulosti, které se mu zjevovaly v poslední době čím dál častěji. Bál se, aby někdo jeho skutečný původ nevyčmuchal, což by ho mohlo opravdu poškodit. Dnešní články v bulváru Oheň nasvědčovaly tomu, že se o něm může vědět více a údajný seriál by to mohl odhalit. Za chvíli opět v podvědomí probíral střípky ze své minulosti. Dědova zlodějna, pokud si potrpíme na detaily, tak nejen, že byl do ní zapleten, ale vše řídil, přestože byl v praktickém životě opravdový, regulérní debil. Vzhledem k tomu, že byl ve velmi vysoké stranické funkci a mohlo by to vrhnout špatné světlo na stranu, která budovala lepší zítřky, byl to opravdu velký problém, jak vzniklou situaci řešit. Děda si toho byl vědom, že toto mu nemůže projít a sám nebyl schopen nic vymyslet. Ve chvíli, kdy vše úplně prasklo a babička cítila, že se něco děje, co se dědovi vymklo z ruky, na něj uhodila nikoli sekirou, což by v té chvíli zasluhoval, ale suchým, přiškrceným hlasem, co jsi to zase provedl, ty hovado debilní. To já ne, to účetní záviděla nám, tak nás šla udat a vzala si k tomu i účetní doklady za poslední 3 roky. Babička viděla, že je opravdu zle. Vilka, kterou si před pár lety pořídili, nemohla být rozhodně z dědova sice obrovského platu, ale i dědův příjem byl na tento přepich málo. Chytala ji hysterie. Představa, že kvůli nějaké účetní ovše přijde, ji vyhnala krev z oběhu a o babičku se pokoušela mdloba. K jejich vilce, autu, televizi, kobercům, každé maličkosti, kterou si do svého nového luxusního bydlení pořídila a stále pořizovala, měla osobní vztah a nikdy nepřipustila, že by měl třeba jen porcelánový hrníček patřit i dědovi. Vše si přisvojila takovým způsobem, že představa, že by jim to mohli zabavit, ji dovedla z dlob do zuřivosti a udělila dědovi takovou facku, že se skácel k zemi jako podťatý. Velmi se lekl, protože ho babička nikdy nebyla. I při jeho slabomyslnosti si uvědomil, že je situace vážná. Velká kapsa stál v rohu kuchyně, spod brýlí zahlížel na výměnu názorů a babičce tiše fandil. Tepláky měl vytaženy téměř až pod paže. Krásný hřeben za 50 haléřů, který mu babička koupila k narozeninám, nosil stále v zadní kapse tak, aby ho měl kdykoliv k dispozici, když si chtěl pročísnout svoji patku. Je pravda, že velká kapsa se mu začalo říkat právě nyní, protože s hřebenem nacpal do kapsy další hromadu pro něj důležitých věcí. Kapsy měl u všech tepláků, které nosil i do školy, vytahané tak, že přezdívka velká kapsa mu byla přidělena právem.
2: Teprve za několik málo let mu jeho záliba v kapsách přišla vhod. Prostě velká kapsa se používala znovu, tentokrát na úplatky. Je pravda, že jeho vrstevníci v té době se už snažili dostat k riflím, jak se říkalo všem modrým denimovým kalhotám po vzoru kovbojů či západních vrstevníků. Ani v té době velké kapse nepřišlo, že tepláky nejsou in. Vlastně v té době se ještě in a out nenosilo. Velká kapsa přes svůj zjev a neintelekt byl v kolektivu oblíbený jen pár minut, kdy přinášel kvalitní alkohol, který ukradl dědovi. Ten ho měl, co se dostal do funkce, plný sklep, takže pár lahví vodky nebo koňaku, které týdně mizely, nemohla poznat ani babička, která měla evidenci i o tomto skladišti ukradeného alkoholu. Velká kapsa listoval stále nepřítomně v šanonech a myšlenky se mu stále vracely do minulosti, kdy se mu přemílala jedna událost za druhou, které se obával, že by mohli zítra vyjít v bulváru jako pokračování dnešního příběhu. Vzhledem k tomu, že byl včera ožralý jako deka a měl okno, tak ho ani nenapadlo, že pokračování by mohlo být právě ze včerejška. Bylo mu na nic, žaludek měl jako na vodě, v ústech smradlavou lepkavou pachuť, neměl už chuť ani na skleničku whisky, kterou Míla stále doléval. Znovu se ponořil do vzpomínek. Babička si nevšímala vnuka stojícího v rohu a udýchaně si sedla na židli a kopla do dědy. Vstávej, mizero, a mazej do Prahy, musíš to urovnat. To nejde, špitl z podlahy děda. Jde asi o 50 milionů korun. Nelži, kde by se tolik peněz podělo? Náš dům a všechno, co máme, mohu odhadnout tak na 10 milionů. 50 milionů, co to meleš za blbosti? Jak jsi na to přišel, vždyť neznáš ani malou násobilku? Už při této větě babičce blesklo v hlavě. Začala se chvatně oblékat a zavilela: zavolej Jindrovi, jedu do Prahy s tebou. Co vše se odehrálo v Praze, neví. U nejvyššího byla babička s dědou, prý už toho posral dost. Co si babička s Jindrou řekli a zda u toho byl děda, to se nikdy nedozvěděl ani potom nepátral. Babička se vrátila z Prahy sama. Děda byl zbaven své právnosti asi po měsíční hospitalizaci, kam ho odvezli přímo z toho inkriminovaného jednání. Partajníci to považovali za nejlepší řešení, aby nepošpinil dobrou pověst strany. Účetní dostala 8,5 let natvrdo, což babička komentovala, když si četla za pár měsíců rozsudek v novinách, aspoň se jí nebude chtít udávat poctivé lidi. Babičce pochopitelně celý majetek z té zlodějny zůstal a ty zmizelé miliony ani nikdo nehledal. U účetní se nenašli, žila v jednopokojovém pronajatém bytě a žádné jiné majetky neměla. Pocházela z dětského domova, byla bez rodiny, prostě nedůvěryhodná osoba, která udáním chtěla zamaskovat své chyby. Tak znělo v jednoduchém zdůvodnění rozsudku, který byl i nadpisem článku ve stranickém deníku. Prokurátor Ruválek a soudce Okleště se tehdy vyznamenali. Ale nebyl to jediný jejich poklesek ve jménu práva. Bohužel i na ně později došlo, ale ne na všechny. Potahováni byli jen ti, kteří se zúčastnili těch největších zločinů ve jménu justice a ochrany gaunerských praktik. Někteří se naopak hodili i v novém režimu. Vždyť členství v milicích se dalo lehce zamést pod koberec. A s takovým puncem pak pracoval člověk jako hodinky. Několik takových pracantů měli i ve svých seznamech spolupracovníků. Jsou to naši nejlepší spolupracovníci, mnul si ruce nad vzpomínkami velká kapsa. V čem se to změnilo, uvažoval s velkou námahou. Dobře, že přišla sametová revoluce, zapotil se. To bych se fakt měl za bývalého režimu blbě. Přestože děda nikdy nebyl z té zlodějny ani podezřelý, jeho zbavení svéprávnosti nebyla dobrá známka pro další rozvoj a uplatnění jeho nepříliš vydařeného vnuka. Čerstvý diplom si mohl nechat tak viset doma na zdi, vždyť by ho tenkrát nevzali ani do té kotelny. Ale revoluce přišla a babička znovu ožila.
1: Vše běželo jako po drátcích. Děda byl propuštěn z ústavu a zase mlel blbosti a zase postupoval po žebříčku společensky důležitých funkcí. Jako jeho vnuk, ze kterého babička udělala ekonoma, jsem byl v kurzu a měl jsem šanci se dostat do nejlepších pozic a to se mi také povedlo. Nebýt babičky, která ze zloděje, dědy, udělala chudáka poškozeného režimem, tak jsem nebyl vůbec nic. Velká kapsa se ze svých vzpomínek probral, když se Míla už po třetí ptal, cože mu vlastně je, že chodí tak ze široka. Máš natažený třísla? Co jsi vyváděl, ty bejku? Chechtal se už znovu pod napilý Míla.
3: Brzy nám, brácho, životní cesty rozdělí čas.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: No, já po první v životě fandím demonstraci. Já nejsem příznivec demonstrací.
2: Já jsem se vás viděl někde na demonstraci.
1: Naposledy jsem byl na demonstraci v roce 89. Po sametové revoluci zvonil jsem klíčem a byla strašná zima.
2: A za jakou stranu se tam tehdy působil?
1: Tenkrát jsem tam byl za okresní výbor SSM ještě.
2: Já si říkám.
1: Co za okresní? Ani ne, za městský spíš, nebo ani to ne. Ale jako občan jsem tam byl a od té doby jsem na žádné demonstraci nebyl. Ale teď vyzývám tady, ne?
2: No, můžu říct. No, to můžete.
1: Kdo můžete, tak tam běžte. Já zítra na streamu k tomu mám velký pojednání.
2: To je dobře, koukat, to je dobře. To
1: co jsem vymyslel ve společnosti, ve součinnosti s demonstrací, respektive co udělám pro demonstraci.
2: Ajajaj.
1: No, to bude hustý. Takže počkejte, vy mě berete na ramena. Mm-hmm.
2: Vy mě necháte ukrást
1: reprák.
2: A pak mě necháte zakleknout od Vítka.
1: Zakleknout od Vítka a Babišovi řeknete, co na něm budete křičet? No, Babišák.
2: To, co oni STBáku, hajzle, zloději, to, co funguje.
1: Jak tam paní?
2: Jak sestra.
1: Jak sestra z Lidovkyně? Mm-hmm.
2: Se mi moc líbilo.
1: Myslíte, že už ji vyrazili, nebo že ji pochválili?
2: Já myslím, že ji dali, jestli nebyla teda už čelek té kandidátky, takže poskočila někam nahoru.
1: Zajímalo by mě, jestli to pomůže, jestli tam dostane výzlasu nebo míň.
2: Já nevím, jestli jsou, jak moc v Kopřivnici lidi příčetní. Já bych řekl, že jestli jsou tam normální, tak by neměl dostat ani hlas, ale člověk nikdy neví, ne?
1: V Kopřivnici to jo?
2: V Kopřivnici.
1: To ještě v Kopřivnici to jo. No tak já bych toto uzavřel s tím, že je to naprosto šílený. A mě strašně vadí, proto jsem řekl ty ostrý slova, že si k tomu vzala to děcko.
2: Jo. No a ještě bych, aby jsme měli tečku, tak vy mě pak pozvete k sobě do streamu s hostem, ne? Že bude host Petr. Že mi trošku proslavíte.
1: Kvůli
2: tomu to ty lidi dělají, tak já přeci nemůžu skončit jenom zakleknutím, ne?
1: Jo, jako demonstranta. No tak to jo. Jo, to budete hvězda streamu.
2: To doufám.
1: Bude u toho paní produkční naše hrát na kytaru.
2: To jsem rád. Já si při tom zakleknutí, já jim řeknu, zlomte mi trošku ruku. Trošku sádrá. Pamatujete si, jak ex-premiér Sobotka, jak nosil ten krunýř v rámci volební kampaně?
1: A taky Cyril.
2: Cyril taky, ale Sobotka tím byl známý, ten ho nosil, ten nechtěl sundat. No. Tak to si taky nechám nadat nějaký takový sádrový krunýř.
1: No, ale on měl takový lagricový Sobotka, jenom na efekt. On měl z divadla vypočený.
2: Jo, z fundusu.
1: No, já jsem včera bylo středo, bylo včera, tak já jsem se díval na Nově na zprávy a tam hovořil pan Fiala.
2: Který?
1: No, který? Kolik máme Fialu?
2: No, tak spoustu.
1: Červená, modrá, Fiala.
2: Myslíte tohodle?
1: Tohodle našeho ukrajinského
2: premiéra. Jo, ukrajinského premiéra.
1: A on tam normálně, promiňte mi ten výraz, slintal o tom, že jsou zajištěny ty dodávky plynu, že bude ten zkapalněný. Neřekl teda půl slova o tom, kolik to bude stát. Jo.
2: Tak je to nezajímá, ne?
1: Je to vůbec nezajímá, ale těm lidem v okamžiku, kdy skokově ta elektrika se zdražuje, teď já to slyším, jak ty firmy, máme kamaráda podnikatele, který zavírá dvě firmy a bude propouštět ty lidi, jo, prvního toho známí, těm zaměstnancům. A oni to nevědějí.
2: Oni to vědějí, jsou rádi. Vždyť jejich ekonomický poradci v televizích říkají, firmy budou krachovat a to je vlastně, to nevadí. Vždyť ty lidi si najdou práci, práce je dost. Takže to oni vědí a jsou rádi možná. Tomu řekněte, že...
1: No, já si především, pane Holče, myslím, že oni těm lidem strašně lžou.
2: No, to je nejprolhanější vláda od listopadu. Měli jsme různý vlády, spoustu, ale tohle je každopádně nejprolhanější vláda.
1: Já jsem totiž byl o víkendu v restauraci s kamarádama a tam se strhla taková hádka, výměna názoru, jestli...
2: To se jako u Babiše na mítingu?
1: Ne, tam to bylo velmi kultivované. Jenom jako se tam řešilo, jestli horší premiér je Fiala nebo Štrougal. A já si totiž bohužel myslím, že Štrougal by lepší než Fiala.
2: To já bych řekl taky, že byl organizačně schopnější.
1: Strateg, aspoň trošku. A já bych dokonce, představte si, že to řekneme v roce 22 o komunistovi a myslíme to ještě navíc upřímně, teda já, že myslím si, že on těm lidem lhal míň, než lže Fiala a jeho suita.
2: S tou Fialovou vládou se, vzpomínáte, vrátilo čtení mezi řádky, takzvaný. No. Jako za totality. Vy vlastně hledáte mezi vyjádřeníma oficiálníma, co nám vláda vlastně chce říct.
1: On je asi hodný člověk. Já si jednoduše myslím, že on na tu funkci prostě nestačí.
2: A já čtu mezi řádkama třeba v těch kontextech, jestli znáte?
1: No, tak kontexty, které čtou příbuzný. No.
2: Jo, rodina Petra Fialy, ale kterými platíme, tak tam mezi řádkama vyčtu, že je hodný člověk.
1: Hodný člověk, to já ale o tom skoro ani nepochybuju. On asi
2: a vy nečtete kontexty?
1: Ne.
2: No tak.
1: Ale zajímalo by mě to.
2: Vy jenom platíte?
1: Ne, ani neplatím. To platí. No tak no, to platíme. No,
2: počkejte.
1: Platíme.
2: Vy neplatíte daně?
1: No, že nemám předplatný.
2: Jo. Platíte? Já čtu, protože mi bylo líto, když něco platím, abych to vůbec nekonzumoval, víte? Tak to čtu.
1: Ne, to si musíme říct. On to s penězma umí. To je jako, ne, že ne. On ví, jak se přisát na cecík nebo na to státní vemínko. To on...
2: No tak, protože na univerzitě se to naučíte, že jo?
1: Tak.
2: V rámci různých grantů a podobně.
1: Ale to vás jaksi nekvalifikuje na předsedu vlády.
2: To já vím.
1: No. Takže já se bojím, že on je hodný, on nebude ani nějak jako, nebude to zákeřný člověk, nic, ale že na to prostě nestačí. Mu se to sype pod rukama a to, co včera koktal na té Nově, jsem si říkal, to přece v této situaci těm lidem musí říct něco jiného.
2: A měl...
1: No to jsem si nevšiml. Já jsem jako to poslouchal víceméně, no ale... A vy si myslíte, že je lepší než Štrougal?
2: Já jsem říkal, že ne, si myslím, že Štrougal byl schopnější, přinejmenším organizačně.
1: Jo, jo, jo.
2: Přinejmenším Štrougalovi signály byly viditelnější.
1: No. Je to šialené a teď on říkal, že svolá nějakou evropskou...
2: Evropský summit o energiích.
1: To je jako zaprvé... O půl roku později.
2: No, než... A to už je pro tuhle vládu typický, ne? Příznačný. Všechno dělají o půl roku později.
1: Sledujete, jak to proběhlo v tom Bulharsku?
2: To by byla cesta tady.
1: Bulharská
2: cesta. Zbavit se vlády, premiéra a už pak vyřešit energie.
1: S Gazpromem už. No ale podívejte, oni tam poslali na tu Lipskou burzu těch 74 miliard vypučených z našich peněz.
2: Ano.
1: Půjčil jste, jenom abyste to věděl.
2: No já to vím, co jsem mohl dělat. No,
1: nic. My můžeme protestovat jenom u voleb. A i kdyby se teď zrušila ta Lipská burza, jako kdyby v tom smyslu, že bychom my se neúčastnili, tak přijdeme o těch 74 miliard, neboli je to od začátku tak nachystaný. A já i tuším, kdo se o ně rozdělí.
2: Kdo?
1: To nemůžu říct.
2: No tak, naznačte.
1: Tak já ne, Koudelka to poslouchá.
2: Tak se vyvažte na jednu stranu.
1: Já budu zítra ve vazbě kvůli vám. Ne, prostě ne. Neřeknu. Ani kdybyste na mě svítil lampičkou, prostě tak to neřeknu.
2: Ani když vás nechám zakleknout?
1: Ne. My nesmíme ani naznačovat.
2: Jste prostě. Tvrdák.
1: No. A ještě vám chci říct jednu věc. U nás v domě bydlí nějací noví nájemníci. Takový mladý muž s mladou dámou.
2: Už jste o nich vyprávěl, ne?
1: Cože?
2: Už jste o nich vyprávěl.
1: Nevyprávěl.
2: Jsou jiný?
1: To jsou jiný. A mají psa štěně. Jo. A ještě donedávno nosili jako v náruči, nebo já jsem je viděl třeba třikrát, a teď už štěňátko běhá samo po parkovišti. A ona na něj volá puti puti. A já se říkal, ty ona si to plete se slepicema nebo něco.
2: Se s Putinem, že myslíte?
1: A víte, jak se jmenuje štěně? Se jmenuje Putin.
2: A víte, jak jsem to odhadl?
1: A já jsem říkal, jak může štěně ti dát někdo jméno Putin?
2: Tak jste nahlásil, nedoufám hned. Co?
1: No já nevím, je to protistátní, tohleto.
2: To je pro vás.
1: Ale máte štěňátko a teď ho díváte se na televizi, máte ho na klíně a říkáte mu nějakou zrobněninu.
2: Víte to, tohleto hned po...
1: Putinku můj, jo, putičko.
2: Ale hned po natáčení tohleto se píšem a pošlem Černochový.
1: Proč Černochový?
2: No ta s nima zameta.
1: Ta s nima zameta.
2: No to už je neuvidíte v životě.
1: To nebude
2: líto. A štěňátko taky.
1: Štěňátko taky, no. No já bych to ještě nehlásil.
2: Proč?
1: No to protože...
2: Neznáte svou občanskou povinnost?
1: Ne, tak roztomilej pes.
2: Na to se musíte
1: velký.
2: Povzníst.
1: A pes za nic nemůže, že mu dali jméno.
2: Ale může za to taky. Je to ruský šváb.
1: No mám strach, aby z něj, nevyrostl ruský šváb.
2: A jestli vám je to hloupý, tak tam běžte zkontrolovat teplotu s teploměrem, abyste ještě oblíct situaci a...
1: No...
2: Jo?

0: České republice to 18. května. To bude vypadat jak si to mám představit třeba v Praze, kde vás potkám, když nebudu aktivní a nebudu Dobře. Na tom koncertu, tak budu chtít vidět ty motorky.
1: Sejdeme se, nevím, v 9, v 10 ráno uprostřed staropramene, uprostřed Smíchovského pivovaru. Ty nám propůjčili před nějakým časem zcela zdarma svůj areál. Je to docela dobrý, protože to je vlastně takový to místo,

0: čelo té jízdy. On je na takovým starým bavoráku, chudák, teda měl s tím dost jako technických obtíží, protože to není úplně jednoduchý s tím motocyklem jet. Takže jsme často zastavovali, on to musel nakopnout. No, nebylo to úplně, bylo mi ho teda líto. Ale letos už prý je motocykl jako úplně v jiné kondici. Takže počkáme na pana prezidenta, který se rozhodl tu akci také podpořit. Nejenom tedy nějakým svým patronátem, ale i aktivní účastí. Bylo to docela fajn, jako jsme se svezli na motorce. Pro mě bylo asi nejzábavnější sledovat tu ochranku, že jo? Protože já už jsem si s panem prezidentem i zaběhal, jo. Ještě jsem s ním teda neskákal jako z letadla, ale
1: se divím,
0: co, no, to je na mě moc, to bych asi nezvládl, ale co ta ochranka jako musí, víte co, jako absolvovat?
1: Že vlastně, musí?
0: No ne, že se museli teda dobře, tak se musíme naučit běhat, jo. Nebo musíme teda běhat. Teď, já chci jezdit na motorce, aha, tak musíme jezdit na motorce, že? Protože ho musí pořád hlídat.
1: No a
0: oni vlastně jedou jako s ním.
1: Takže jede prezident a s ním ochranka na jiné motorce?
0: No, ano, ano, na dvou motorkách vedle dvě velké motorky, tam jede ochranka, že jo, samozřejmě. Policie tam byla vždycky, o to nejde, jo. Myslím, že tohle není hurá akce typu, jo, pojďte se svíst po Praze, jo. To je blbost, že jo, samozřejmě, to chce se v tom provozu nějak orientovat. A ty motocykly nejsou žádný sportovní stroje, jako na tom se jezdí. Tomu se někdy říká kafe racer. Víte, co je kafe racer? To je kafičko, jo. Vy jedete na té motorce a to má jediný účel. Postavit jí před kavárnu, tam si dát kávu, cacikárko, jo. Zahrát si na Alana Delona a čekat, až přijde ta pravá. Radio Xaver.

Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Pojďme na další téma, protože na tom jsme se oba shodli, že rozhovor, který včera vedl Xaver s prezidentem Václavem Klausem, byl velmi vydařený. Václav Klaus mimo jiné řekl, Musk strašlivě zneklidňuje evropské politiky, Putin na střet na to nemá, povinný vojenský výcvik volby nevyhraje, status umělce je směšný. Tak status umělce si odškrtneme, ten už jsme probrali. Tak co třeba povinný vojenský výcvik?
2: Já ti k tomu řeknu jednu věc. To je právě, já bych doporučoval všem, kteří neviděli ten rozhovor, aby se na něj podívali, protože je fakticky strašně dobrý. A já jsem nad tím přemýšlel, proč je dobrý. A na tyhle ty všechny otázky je těžký dávat jednoznačný a chytrý odpovědi. Jako kdo z nás ten, který vidí za roh. Prostě lidi mají tu potřebu jako vidět, jak to teda bude, ale prostě, když člověk neví, no tak jako může něco říkat a ono třeba potom bude jinak a někoho jakoby navede na ten svůj interpretaci a ten potom z toho nebude šťastný, protože se bude mýlit. A já jsem si strašně jako vážil tady na tom Klausovi, že když nevěděl, nebyl si jistý, tak to tak jako řek. Tak nešel nutně do názoru, aby se snažil to vyložit. Jo. Prostě tak jako něco tak jako pustil na zem a to bylo strašně hezký. A pak jsem přemýšlel, čím to vlastně jako je to cený tím pádem, když ti nedá tu odpověď, tak je to cený tím, že on má vysoký kredit pro někoho teda, nebo pro mě určitě. A když takovýhle člověk s tak vysokým kreditem něco říká, popřípadě neodpoví tak úplně, tak pro mě je to taky odpověď. Pro mě je to vlastně, jako, že nositel významu toho, co kdo říká, není to, co říká, a jeho kredit. Že nezáleží na těch odpovědích, že někdo se štengruje, aby byla chytrá, vtipná, bojující, agresivní, ale ono, když prostě není, tak není, ale pořád ta váha té osobnosti je víc, než momentální odpověď na něco.
1: Co je vlastně špatné na tom přiznat, že na to nemám názor, nebo že zkrátka nevím, co si o tom mám myslet?
2: Protože by si měla třeba strach, že tě přestanou lidi sledovat, nebo že si řeknou, aha, on je hloupý, on je na tom stejně jako já, on taky neví, no tak co bych stejně koukal, když mi řekne, že neví, já taky nevím, on taky neví, dejte tam příště někoho jiného, kdo ví, jo. A to já myslím, že vlastně to je náslouha neustále hledat nějaký chytrý odpovědi, a neriskneme je prostě nemít. A to se mi líbilo u toho Klause, že prostě mě to vůbec nevadilo, že neměl kolikrát tak úplně jasnou odpověď, ale když ji nemá takhle člověk s takovou zkušeností, vem si, co on všechno vlastně prošel v té zemi, že on byl šéf zakládající strany, která potom vlastně provedla ty hlavní společenské změny v naší zemi, byl předseda vlády, předseda poslanecké sněmovny, dvakrát prezident.
1: Ministr financí,
2: ale ty největší funkce. A když potom on neví, jak si řeknu, super, tak já prostě si dovolím taky přepěch nevědět a počkat si.

0: Vážení přátelé, je tady 20. hodina, vy posloucháte Rádio Xaver a děláte dobře, protože je čtvrtek a ve čtvrtek po 20. tady živě na Rádio Xaver vždycky sedíme s nějakým zajímavým hostem. A já jsem se těšil velmi na dnešek, protože dnes je naším hostem lékař, psychiatr, soudní znalec Ilja Žukov. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, děkuji za pozvání.
0: Tak pane doktore, pojďme začít od ničeho, na co se vás asi ptají všichni v těchto dnech. Covid, válka na Ukrajině, potom jakási inflace, deprese, projevuje se těch posledních pár měsíců a let na psychickém stavu nás, potenciálních pacientů?
1: No, já bych tu odpověď rozdělil asi do takových dvou částí. Jako v klinické praxi, to znamená, já dělám na lůžku, mám ambulantní praxi taky v rámci Všeobecné fakulty nemocnice. Tam si myslím, že ten dopad není ještě tak znatelný, ale jako člověk cítím, že atmosféra ve společnosti se mění a obávám se, začnu teda tak trošku pesimisticky, že ty psychické trable, že určitá forma deziluze, obav, strachu, úzkostí, že to ještě bude gradovat a že nás to teprve doběhne.
0: Co se v té chvíli radí lidem?
1: No tak jsou věci, které my nemůžeme jako doktoři asi ani jako vy nějak změnit. To znamená to společenský klima, podílet se na jeho změně, to asi těžko. No, snažit se odpoutat od těch starostí nějakým přijatelným způsobem. To znamená se třeba neupít v restauraci, nebrat drogy, ale nějak si najít prostě nějaký ventil. Lidi potřebují nějaký ventil. Já bych třeba doporučoval nesledovat denně zprávy, nebrodit se po kolena v internetu každý den, protože už ta samotná přemíra informací ještě před těma událostmi, který jste zmínil, tak to je devastující. No a teď, když to otevřete ty stránky jakýkoliv serveru, tak na vás vyukne jako spousta negativních zpráv a to prostě bombardování té psychiky, který si myslím, že fakt jako teprve nás to doběhne a že se to projeví naplno v budoucnosti.
0: Dobře, ale to, co vy popisujete, tomu se říká mezi vámi lékaři milosrdná lež, ne?
1: Milosrdnou lží, myslíte, co jako, že bude
0: no,
1: líp?
0: Nebo? No ne, milosrdná lež v tom, že se budu tvářit, že nebudu se dívat na servery a tak, jako že se nic neděje, ale ono ve skutečnosti se děje.
1: No, děje. A já si myslím, že, no, milosrdná lež, já si myslím, to, když to člověk bude vědomě redukovat, tak to stejně bude vnímat. Akorát, že prostě to forsáž nebo prostě ta síla těch informací bude minimalizovaná tím, že si udělám nějaký filtr a že se do toho nebudu denně nořit a denně nebudu propadat obrovský skepsy, že? Která se nabízí teda bohužel. No.
0: Rozumím. Ještě velmi často slyším, to je také ještě jedno z těch úvodních témat, že doba, ta, která je zasažená internetem, pomlčka mobilními telefony, změnila nás lidi z gruntu. A je to pravda, přijdeme do restaurace a je-li tam nějaký člověk, který nehledí do mobilu, tak nám přijde podezřelý. Z hlediska té vaší profese, bylo to jinak, když nebyl internet, když nebyly mobilní telefony?
1: No, já si myslím, že tady hraje obrovskou roli věk, jako tak my už jsme ta generace těch boomerů, že?
0: Ano.
1: Čili my to zase vnímáme jinak, tohle, že? My když přijdeme do restaurace, nebo já jsem zrovna dneska, jsme zkoušeli a tam prostě bylo 20 lidí a každý koukal do toho mobilu, nebo do toho iPhoneu.
0: Promiňte, termín jsme zkoušeli?
1: Něco ve spojitosti s, jako ze specializací psychiatrie, kmenová zkouška.
0: Takže vy jste byl zkušební?
1: No, jako už tu zkoušku mám za sebou teda před 40 lety, ale takže to vás zarazí, jo? To vás zarazí na první pohled prostě, že všichni vlastně jsou online permanentně, ale zase jim to připadá naprosto normální a ta generace třeba dneska těch 12, 13, 14 letech, ty už to berou jako naprosto součást, pro ně to jako vzduch a voda, jo. Co to s nima udělá do budoucna? Určitě to mění jako formy komunikace mezi nima, to jo, ale dneska nejenom v tomhle tom pohledu třeba jako těch internetů a těch online různých komunikací, ani nevím, jaký se všechny používají, že? Tak v té souvislosti vůbec, nebo mezilidský svazy, svazky, vůbec používat slovo, co je tradiční a ne, tak už je to trošku jako obsolentní, jo? Protože co to je tradiční? Jo? Tradice je vždycky něco, na co si jako zvykneme a bereme to jako úzus, ale ta situace se neustále vyvíjí, takže jako jsme třeba s podivem hleděli na množství různých pohlaví a genderů a takových, tak v souvislosti s tímhle s tím jsem opakovaně narazil na názor, s kterým se v podstatě stotožňuji, že říkat dneska, co je tradiční, je fakt problematický. Prostě je to jinak. Mm-hmm. Čili ta mládež, tak já jsem dneska byl v kontaktu 20+, ale třeba ty děcka na těch základkách, pro ně je to součást, prostě naprosto součást běžná života.
0: Je to dobře?
1: Já to nedokážu vyhodnotit, co to s nima do budoucna udělá.
0: No pozorujete, vy jste říkal, zkoušku mám za sebou před 40 lety. No. Neboli, vím, že vy jste zkušený harcovník v tom. Tak leco zpamatujete, tak je to dneska jiné? Takový průměrný pacient, který jde vyhledat služby psychiatra, tak je jiný, než byl před pár desítkami let?
1: No tak objevujou se jiný diagnózy, četnost jiných diagnóz, takový ty klasický standardní, ty těžký psychiatrický diagnózy, tak ten jejich výskyt je v podstatě stejný. Musím říct, že zatím, a to jsem férovej, to jako nechci být fanda současného vedení vlády, nebo já nevím, předchozí vlády, nebo že by ta sociální situace dopadala třeba na strukturu klientely, která je hospitalizovaná, až zase nějak markantně, to si nemyslím. Asi určitě vzrůstá preskripce antidepresiv v ambulantní sféře, řada lidí to udrží ještě mimo zdi špitálu, takže ten sociální tlak a tam teda počítám i ten covidový průšvih a teď prostě ceny energie a všecko, tak ty lidi to zatím drží mimo ještě ty ústavy. Jo, do budoucna, jestli se budou víc hroutit, jestli bude stoupat četnost sebevražd třeba. Já se vrátím na začátek, co jsem říkal. Já si myslím, že nás to ještě zdaleka nedoběhlo, protože lidi mají obrovské adaptační schopnosti. Ale když to bude trvat roky, ještě, když se to bude, nedej bože, třeba zhoršovat, no tak tu společnost to změní. Jako, no.
0: Počkejte, já teď položím otázku, která asi není pro psychiatra, ale přesto mě zajímá, co si o tom myslíte. Když vidíte mladého člověka na zkoušce kdekoliv, který většinu času hledí do toho mobilního telefonu a ten jeho svět, ten jeho mikrosvět se odehrává na 8x12 obrazovečce, tak mi neříkejte, že to s tím člověkem nějak nezacvičí.
1: Ale on to bere jako standard prostě.
0: To není možný.
1: On to bere jako standard, pro něj prostě ten mobil, když jsou popisovaný x případů, samozřejmě závislost, že jo, když těm lidem třeba
0: Je to závislost?
1: No tak, když říkám, že se to pro ty děcka stává vodou a vzduchem, tak ano, jako samozřejmě tam je problém, že třeba nemůžu jít do školy a mít online v rámci vyučování. Je to prostě pro ně problém. Mm-hmm. Já nevím, jestli mají pocit, že o něco by přišli, ale myslím si, že hlavně asi k tomu to cílíte. Je to forma komunikace mezi nimi, teda, že jo?
0: To určitě.
1: Vlastně permanentně probíhající komunikace, která je často balastní, jo, protože my dřív, když jsme si potřebovali něco sdělit, no, tak jsme si zatelefonovali z budky, sešli jsme se. O to si myslím, že ty setkání byly intenzivnější a teď je to přebalastovaný, nebo prostě jsou permanentně všichni propojení, permanentně všichni o sobě nějakým způsobem něco ví, ale nejde to do hloubky teda. Já si myslím, že to ty přístrojové propojení prostě a konec konců toho člověka nevidíte, jo? To je taky důležitý nějaký řeč těla prostě, toho člověka vidět ho prostě, být ho na dosah svýho nosu prostě, být s ním jako víc kontaktu, že tohle jakoby odličťuje, tak asi bych řekl. Či v tomhle tom ohledu asi si myslím, že jak oni budou komunikovat do budoucna, až budou třeba dospělí, bavíme se o dětskách dneska, tak to bude asi jiný.
0: No, vy to popisujete velmi dobře, přesto ještě nerozumím jedné věci. Jak je možné, že to ty mladé lidi dneska tak dlouho baví? Já už po čtvrt hodině, když se podívám do mailu, kdo mě píše, odpovím na 2-3 zprávy, třeba na Messengeru, mě už to potom nebaví, obtěžuje mě to a zpravidla ten telefon buď někde založím, zapomenu. Už jsem si třeba zvykl si nepropojovat telefon v autě na ten hlasitý odposlech a když jedu autem, tak nezvedám telefon. k tomu jsem dospěl po letech. Já se totiž ptám na to, jestli existuje nějaká hranice, protože když se budete s někým stýkat, tak vás to taky baví do určité chvíle, pak chcete jít domů.
1: No.
0: No, tak to samé, jestli existuje u té elektroniky.
1: No, zase budu mluvit o těch mladších teda, jako, jo? Tak já jsem jako trošku asi výjimka, můj typ mýho mobilu vidíte, jo.
0: To je mobil ještě to?
1: Ne? Tohle je mobil, ano, to je mobil, jako, s kterým se dá telefonovat.
0: Já jsem si říkal, co jste si to přinesl.
1: SMS zprávy, jako, takže já nejsem jako online.
0: Zastarožitost.
1: A cíleně teda, jako cíleně. Cíleně. Ale i u sebe musím přiznat, že když přijdu domů, tak se natáhnu a první, co je, že se prostě propojím. A podívám se cenovýho ve světě.
0: Jdete na internet.
1: Jdu se podívat. Sport, co se děje, jak to vypadá třeba s válkou. Jo? Je to prostě pro mě taky norma. No a pak to teda ťafnu.
0: Pane doktore Žukově, řekněte, máme se toho bát? Kam až to půjde?
1: No, já si myslím, že nejsem sociolog. Tohle je asi spíš jako otázka na sociologa. No,
0: rozumím,
1: ale... Já si totiž pamatuju ještě doby, kdy jsem hltal Timothy Leary, tenkrát komunisti mu říkali falešný prorok LSD, a on se věnoval taky tomu cyberpunku. A on vlastně říkal, že až dojde k situaci, že budeme propojení všichni, tak se budeme vlastně přes ty mobily i milovat a jak to bude super. Což dneska se do jistý míry děje, že ty mládež i obrazově může vlastně provozovat nějakou formu, já nevím, jak to říct, sexuálního propojení bez toho fyzického doteku.
0: No na to jsou statistiky.
1: Jo, tak to určitě probíhá. No a ten Timothy Leary teda v tom viděl jako obrovský pozitivní posun vpřed. Což si myslím, že ať ho teda jinak v některých věcech jako uznávám do dneška, tak si myslím, že v tomhle se jako šaredně splet, protože my se ochuzujeme de facto, že jo, nebo já si furt myslím, že naživo live jsou ty zážitky lepší prostě.
0: No, to já si taky myslím.
1: To, že to je, můj otec, když jsem hodně čet, tak mi říkal, ty jenom volizuje život. A mě, jo, teď mě to tak na to napadlo, že vlastně přes ty iPhony nebo Androidy, nebo já ani nevím, jak se to jmenuje, já jsem v tomhle snou fakt jako trošku zase i v rámci své generace trošku takový jako zpátečník nebo konzerva. Jo, tak je to volizování života, že jo. Máte pocit, že vlastně jste, že všechno vnímáte, že jste do toho zavzaté, prostě, že to žijete, že žijete s celým světem, jestli někde spadne letadlo, všecko tohle tam patří, že jo. Ale vy tím zákonitě otupíte, to si myslím, že je taky jedna věc, protože když jste bombardovaný těma zprávama, no tak která zpráva vás zaujme, že jo, tak už to už musí být, že jo, to už musí být opravdu výbuch sopky nebo něco takového, čili jako určitý otupění, toho bych se bál. No ale známá věc je, že to jsem slyšel, když jsem se podíval na tu televizi, no kde nějaký kněz, a to si, do dnečka si to pamatuju správně, říkal, že s lidským vnímání informací je to jako s psacím strojem, prostě, že když se vystavíme extrémnímu množství informací, nebo jsme jim vystaveni, tak to je jako kdybyste vzal kladivo a začal mlátit do psacího stroje, že prostě se zlikvidujete tímhle vlastním způsobem. Ale zase jsme v určitém vývoji, který je nezastavitelný, parciálně ovlivnitelný, jestli budeme říkat, jestli to je dobrý být online nebo ne online, ono to nějakou cestou půjde a ty lidi se prostě na to budou adaptovat a jaká bude jejich kvalita, já nejsem schopný říct, jestli bude lepší nebo horší. Já toho příznivec nejsem, jo, teď víme, chodíme po Praze a tady jde parta cizinců, oni místo, aby koukali po té Praze, tak prostě koukají do těch mobilů, jo, což mi připadá naprosto, smáli jsme se kdysi, jestli to je korektní říct, Japoncům, který když někam přijdu, tak vytáhnou foťáky a vlastně všecko vnímají přes ten foťák, což taky není zážitek srovnatelné jako s reálným vnímáním. A vlastně dneska je to fenomén naprosto normální, že jo?
0: To je, vy jste před chvílí mluvil o slově, které jste tak trošku zpochybnil. Teď už nevím přesně, který to bylo. Já zpochybnuju vždycky to normální. Vy jste říkal tradiční, že nevíte, co je tradiční.
1: No, protože...
0: A to normální, to zase vadí mě, protože co je normální? Kdo no, určuje jistě, normu?
1: Je to konsenzus nějaký.
0: Jsem ještě normální, když tady kouřím?
1: No, není to trestný, ne? Tak jako
0: Takže je to v normě.
1: Záleží, jak to máme nastavený v hlavě, a nastavený v hlavě to máme určitě. Můžeme být takový ty dravci, který jdou trošku proti té normě, ale stejně jsme formovaný tím, jak je to nastavený, ty mantinely nějak.
0: Pane doktore, takže neříkejte mi, že si nepamatujete tu kampaň protikuřáckou, která se jmenovala Normálně nekouřit. Vzpomínáte si, jak to bylo všude napsané v ordinacích?
1: No.
0: Normálně nekouřit. A já se vždycky u tohoto ptám, kdo určuje ty normy. A to se dostává možná hodně hluboko, třeba na to nemáte ani žádný názor, a já se bojím, že nikdo z nás nemá puvár na to nastavovat normy.
1: Ne, tak normou, já nemyslím, jestli je ta norma dobrá nebo špatná, že prostě něco nějak funguje, něco nějak zavedený, a jako jeden človíček se těžko to můžete spírat, ale ohledně toho kouření jednoznačně, já si myslím, že to je věc každýho. A jestliže kouř mít cigarety nikoho neomezuje. Kdybych seděl a byl třeba na návštěvě a ten člověk byl nekouřák, tak samozřejmě akceptuju, že v jeho bytě se nekouří.
0: Já kouřím, protože vím, že vám to úplně nevadí.
1: Nevadí, ale nikdy jsem třeba nepochopil. A dokonce i náš přednosta, který je zapřísáhlej nekouřák, a byla u nás jedna profesorka, která dělala kariéru, jestli to můžu tak říct, jako antikuřáckou kampaň. Mimo jiný se podílela taky nějak na tom, že máme ty obrázky krásný na těch cigaretách.
0: To úplně nenávidím.
1: Ale neříkám dobře, špatně nebo to. A tam byla taková zajímavá diskuze, a já s profesorem v tomhle tom našem, to byl profesor Raboch, teda naprosto souhlasím, nechápu, proč nemůže být hospoda, kde personálu nevadí, že se tam kouří.
0: Jasně.
1: Hostům to nevadí. Všichni jsou s tím jako smíření, nebo prostě jim to nevadí. Proč takovýhle nejsou hospody? Proč ne?
0: No jasně.
1: Nikomu to nevadí.
0: No, protože je tady někdo, odpovídáte konečně na ten můj dotaz.
1: Kdo to určuje?
0: Kdo si říká falešně, já mám puvár na to tvořit normy. A to já úplně...
1: No, já nevím, jestli tam míříte, ale samozřejmě tak ono to může začít u cigaret a může to skončit úplně jinou jako predikcí, co je nebo není normální. Samozřejmě je to do určitý míry, je to precedens. Že?
0: Tak já vytáhnu ještě jedno téma z posledních dnů a řeknu na začátek, je normální, když se najde majitel restaurace, který, nebo kavárny, který říká, k nám nesmí děti? Vím, že to není otázka pro vás, to už tak...
1: No ne, jako ty děti tam nesmí, že by tam viděli opilí lidi, nebo proč, nebo jako, jaký je ten důvod, jako, kdo to vymyslel, že tam nesmí děti?
0: No, to se podívejte v médiích, o tom se teď speciálně v Praze hodně mluví, někteří kavárníci dokonce poskytli rozhovory a řekli, že ten podnik je jejich a že nechtějí, aby tam chodili děti. Zrovna tak nechtějí, aby tam ženy kojily třeba. A říkají, je to moje hospoda, moje kavárna, já budu určovat pravidla, protože ty děti se dneska chovají velmi, řekl bych, razantně v některých chvílích. A ostatní hosty to ruší. Tak já si říkám, je to normální, nebo to není normální, když jsme u toho, co je a není normální.
1: Myslím, že když ta hospoda je jeho, no tak si asi ty pravidla může stanovit. Jako, jo.
0: Tak.
1: Když jsou rezorty dneska, kde vysloveně hledají lidi dovolenou, tady nejsou děti, že jo?
0: Přesně.
1: Mi tomu to vadí. Já třeba snesu, že v letadle, když za mnou, no za mnou úplně ne, ale když třeba v tom letadle křičí dítě, že jak dneska je ten trend, že se cestuje, pokud možná to dítě ještě visí na mačině prsu a už musí cestovat tam někam 12 hodin, což je podle mě úplná blbost a trápení toho dítěte na mácháče by bylo úplně stejně dobře. Ale vydržím to, jo, ale vím, že některé lidi s tím mají problém, že jsou dokonce i lety snad nějaký, kde ty děti jako nejsou. Že?
0: Nevím, jak je to, pane doktore, možné, a nehledám u vás odpověď, to je jen taková reklama, jo. Kdyby jelo jediné auto autoškoly po Praze, vždycky jede přede mnou, vždycky. Když v letadle je jediná matka s plačícím dítětem, vždycky sedí za mnou v sedadle. A kolikrát jsem si říkal, jak je to možné?
1: Tak máte pech.
0: No, je tady spoustu dotazů od lidí, tak já s nimi začnu, aby tady v našem chatu, tak například Iveta píše, z lidí narozených po roce 89 se stávají bioroboti, do restaurace chodím bez mobilu a vždy si to užiju. Tak jen taková poznámka. A Petr Salcer píše, ako sadá rozpoznať psychopat. Mám vám to přeložit?
1: To ne, tomu rozumím, ale vždycky spíš jako jenom jedno, abych nezapomněl tu Rozumíte. Tam byla ta první otázka, byla, jestli bioroboti?
0: To nebyla otázka. Ona to jen tak jako, jenom paní konstatovala. Tak to si říkám, že na to, ona nečeká žádnou odpověď, ale jestli chcete reagovat?
1: Bioroboti, no, já nevím, co tím paní má na mysli, ale bioroboti, no. Jakože jsme propojení technologiema, nebo...
0: Ne, je to možný, no. A ten psychopat, to mě teda taky zajímá.
1: A to bylo v té slovenštině, já jsem tomu původně rozuměl, ale už jsem teda zapomněl tu otázku, to bylo...
0: Tak, ako se dá rozpoznat psychopat? V česky je to, jak se dá rozpoznat?
1: Psychopat, no. Tak už pánovi poskytnu informaci navíc, že slovo psychopat má pejorativní nádech a vlastně je nekorektní ho používat. Jo? A i my v odborným jako terminologii vlastně slovo psychopat nepoužíváme. Používá se to v anglosaských zemích, vždycky je to propojený vlastně s asociálníma nebo disociálníma nebo antisociálníma projevama. Takhle se to akceptuje na západně od našich hranic. No jak se pozná, že... To jsou lidi, kteří jsou nesnesitelní sami pro sebe, ale hlavně teda hlavním kritériem je, že se s nima nedá vyjít jako v nějaký skupině lidí. Že? A samozřejmě je dělení těch lidí. Správný výraz pro toho psychopata dneska je specifická porucha osobnosti. A který z těch rysů patologických, jako těch už vysloveně jako vymykajících se a který můžeme označit za nemoc, tak těch je řada. Klasifikace od klasifikace se to mění, nějaká zanikne, nějaká porucha, třeba nemáme hysterickou poruchu osobnosti zase, protože to je nekorektní. Je to nekorektní z toho, že hystera je v řečtině děloha, takže máme histrionskou, to je herec, takže histrionská porucha. A tam trošku souhlasím, že to mohlo mít takový punc až na dávky, ale přitom je to jako regulární diagnoza, která je nějak vyčleněna, jo, která je charakteristická teatrálností. Čili jak poznám psychopata, no tak něco tam z té normy, zase jsme u té normy teda, jo, ale to znamená většinový chování, snesitelný pro okolí, něco tam vyčuhuje, něco, co vadí. Jo. To může být vztahovačnost, to může být... až anankastická obsedantní potřeba uklízet nebo být impulzivní. Taková třeba porucha není, jo, specifická, ale být třeba i agresivní. Jo, čili vždycky, když tam vycouvuje něco z normy, tak už můžeme o tom uvažovat. A pokud je to vyjádřený míň a je to víc nesitelný, tak tomu říkáme my jako profesionálové. Akcentovaná, že každé je nějaké, něco tam, když už je někoho něco akcentovaný, takže to vnímáme, nebo většinou se to vnímá jako něco mimo, tak je to takový mezistupeň mezi už tím vlastně teď teda takovým tím hardcorem osobnostím, jako a to jsou ty poruchy osobnosti, který hlavně selhávají v tom kolektivu. Jsou vlastně neakceptovatelný pro kolektiv a nedá se s nima týmově pracovat, takže...
0: Naším hostem je dnes lékař, psychiatr, soudní znalec, doktor Ilja Žukov. Já si vzpomínám na před pár lety na jednoho relativně významného českého politika, který používal termín, že někdo je psychotik. No, neříkal, že je psychopat, ale že je psychotik. Říkal to Paroubek vždycky. Kdo je to psychotik?
1: To se spletlo.
0: To se spletlo, jo?
1: To se spletlo, no.
0: To není žádná...
1: No tak psychotik, tam se bavíme... Tam se bavíme vlastně, jestliže mluvil o někom konkrétním, že je psychotik, nebo jestli tak označoval, tak je vlastně označoval za lidi, kteří trpí těma nejtvrdšíma psychiatrickýma poruchama.
0: No, on mluvil o politických konkurentech hlavně.
1: No, tak to myslel asi ty psychopaty. Já mu do hlavy nevidím, ale kdyby mluvil o psychoticích, tak to jsou lidi, kteří mají poruchy vnímání, to znamená, že mají halucinace a bludy, no, tak to asi takhle nemyslel.
0: Pane doktore, teď se bavme jako zkušený lékař, psychiatr a začínající lékař. Já jsem o spoustu věcí načetl kolem toho. Takzvaná porucha osobnosti, hraniční porucha osobnosti. Četl jsem v jednom článku, že základem, jaký poznám, je, že ten dotyčný o sobě mluví ve třetí osobě. Je na tom něco, nebo je to úplná blbost?
1: No, není to hlavním příznakem té hraniční poruchy osobnosti.
0: To jsou takzvaní hraničáři, říkám.
1: Říká se jim hraničáři slangově, borderline, jako... vlastně ono to trošku už vybočuje, ty hraničáři takzvaný vybočují jako z těch diagnóz poruch osobnosti, protože tou hranicí se myslí vlastně, že to je hranice mezi poruchou osobnosti a už psychotickým onemocněním. Jo, čili to jsou lidi, tak nechci zase nějakého posluchače, který se s tím třeba setkal, s tím výrazem ve spojení se sebou samým nějak strašit, ale nebo děsit, ale prostě je to určitá, ty hraničáři, to je určitá skupina, která podle mě z těch poruch osobnosti, z těch psychopatů klasických, jako vybočuje. A spíš my jako doktoři to vnímáme jako nemoc. Jo? Mm-hmm. To znamená, že vlastně tam ten pejorativní jako nádech, který pod slovem psychopat někdo může cítit, nebo porucha osobnosti taky, jako z mého hlediska aspoň odpadá, jako, jo, protože to jsou lidi, kteří trpí a vlastně z té celé skupiny těch poruch osobnosti jsou to právě tyhle, kteří za tím doktorem jdou. Jinak pro ty psychopaty je, sám míchám teda termíny, nemluvím úplně, jak bych měl, ale rozumíme se, prostě ty poruchy osobnosti, jo, tak ty nemají náhled. Oni jsou v pořádku a společnost nebo komunita lidí kolem nich, ta je v nepořádku, ta jim nerozumí, ta jim chce ublížit, jo, ta je nechce akceptovat. Oni tu chybu vidí, takže ty nikdy nepřijdou za psychiatrem, já mám osobnost a něco s tím dělejte, jo. Ale ty hraničáři, ty trpí sami. Tam bych řekl, že i ten jejich jako devastující dopad třeba na nějaký skupinový tým, oni nejsou schopni prostě jako, jo, prodat třeba, to s intelektem nemá nic společného, prodat to, co v nich intelektově je, ty se trápí extrémně, ale že by mluvili, tam je to problém emocí, sebepoškozování, prostě tohle. A fakt je, že se tam člení i to taková nejistota o svý pohlavní třeba identitě, jako jo, ale to se nebavíme o té kategorii poruch nebo nemocí, jako kdy pak dochází ve finále třeba těm operativním řešením. Jo. Oni jakoby neví, jsou sami pro sebe nevyhraněný, jo, takže tápou.
0: Rozumím tomu. Před pár lety jsem, pane doktore, já řeknu 10 let zpátky, nikdy neslyšel termín panická ataka. Za poslední 3-4 roky znám snad 6 lidí, kteří to mají. To je nějaká, promiňte, že použiju to slovo, protože to vy lékaři nesnášíte, ale aby to posluchač nejlíp pochopili, je to nějaká módní nemoc?
1: No já si nemyslím, že to je módní nemoc. To ne. Tak bylo to jako od začátku mý kariéry se to vyskytovalo. Tady vyskytovalo ta porucha, nebo je to úzkostná porucha. Jo, ta panika, to je pro toho člověka je to extrémně nepříjemný subjektivní zážitek, že ty lidi mají pocit, že zešílí nebo že umřou. Ale jestli jich je víc nebo míň...
0: Že umřou na co?
1: Somaticky. To je často, tyhle lidi jsou klienti těch emergency a volají sanity, že protože mají pocit, mají třeba tíseň na prsou a mají pocit, jsou přesvědčený vlastně, že zemřou na infarkt, takže volají záchranku a to se děje třeba 5x týdně. Že? A 5x týdně jsou ubezpečený o tom, že EKG se jim udělá, že vyšetří se srdce, všechno je v pořádku, ale stejně to nevyřeší ten problém. Jo? Čili tam pak je nutné je doporučit tomu psychiatrovi, který je schopen s tím něco dělat. Jestli to je módní, já nevím, z jakého důvodu by to bylo módní. A jestli...
0: Ne, blbě položená otázka, promiňte, no, ale snad mě k tomu vedlo to, že tolik lidí v poslední době...
1: Ty paniky má, jako.
0: To má. A někteří říkají, že to mají spojené s místem konkrétním.
1: Vždycky, když ta panika někde propukne u toho člověka, tak on se toho místa bojí, jo? Nebo bojí se té situace, která, když se to někomu stane třeba v kině, tak třeba se začne bát chodit do kina. Nebo si sedá na kraj řady, aby mohl kdykoliv tam odsaď utíct.
0: Tak jo, já znám člověka, který nesnáší dopravní zácpu, ale v jakémkoliv gardu. To znamená nejenom na magistrále, ale kdekoliv a vidí, jede po dálnici, vidí, že se štosují auta a on říká, já okamžitě v tu chvíli sahám pro pilulku nějakou, nevím prostě.
1: No ale to bych asi neoznačil za panickou ataku. Tohle to je spíš prostě ta situace nějaká jako fobického charakteru, že třeba je stísněný. Teď ví dobře, že je to nepříjemná situace, vy nemůžete jít ani dopředu, ani dozadu, že jo. Můžete z toho auta maximálně vystoupit a odejít z něj, což není řešení, že jo, takže tam se trápí, to se trápíme tady všichni po ránu. No, to je asi trošku něco jiného, ta panika, to, já nevím, jestli je toho víc nebo míň. Všecko, vlastně ty panické ataky, neurotické poruchy, všecko, jejich četnost určitě narůstá ve společnosti. Říkám, neleží jich třeba víc ve špitálech, ale v té ambulantní sféře by to kolegové nepochybně potvrdili. A to souvisí právě s tím, že žijeme v nějakém prostředí. To prostředí se mění a naše schopnost adaptační má svoje meze. Takže ono se to někudy provalí. Mm-hmm. A obvykle teda v souvislosti s prostředím, kterým jsme, teď se válka, covid, tohle všecko, tak zrnko po zrnku se až to někde se provalí neurotickým způsobem. A to je třeba ta panická ataka.
0: Rozumím. Tak ještě mi, pane doktore, řekněte před písničkou, to nebude tak vážné aspoň, jestli ta muzika, protože vím, že vy jste člověk, který má rád muziku a hodně o ní ví, teda mimochodem taky, jestli to prostě člověku opravdu pomáhá. Protože hudba je lék, kdysi se říkalo, že hudba je lék a porta je nejlepší apatika. Vy jste na jiný žánr, vy nás kotlikáře nesnášíte samozřejmě. A proto jsem vybral Framus 5 za chvilku pro jistotu, abyste mi neodešli, jinak bych si dal Nedvědy, to víte. No, funguje to, myslíte? Ten svět tónu, melodii a harmonii?
1: Já myslím, že určitě. Jako to, každý to má nastavit, každý poslouchá něco jiného, každý ho ukojí teda, to je přehnané slovo možný, nebo uspokojí jiný žánr muziky. Ale já si myslím, že to pomáhá a že poslouchat muziku jednak, muzika může být vysloveně krásná, ale může to být třeba i nějaký hardcore.
0: Nebo i ta vaše, může být no krásná, nebo ta, co posloucháte
1: vy. Hard rock, jako, ne, vysloveně, že by to muselo tam na jevišti lítat střeva, to jako nepotřebuji vidět, ale tam si taky musíme uvědomit, že to je určitý jako ventil vlastně, že jo, že i když posloucháte prostě něco, nějakou brutální hudbu, která by asi bobila nám, a mimo jiné já proti kotlikářům nic nemám, jako taky si.
0: No, já si o tom myslím svoje, jako, pane doktore.
1: Pana Nedvěda bych si asi třeba na zeď nepověsil, že? Ale jako ne, teď je to melodický, je to pěkný a záleží vždycky na té náladě a člověk si pouští vždycky obvykle to, na co má chuť, že? Čili no. Já se nebráním ničemu. Takže je to ventil. Je to ventil. Vy taky přepnete hlavu na to, že vnímáte tu muziku. Jo?
0: A může být závislost na muzice?
1: No já vím, myslím, že třeba dělám chybu, že když přijdu domů, tak já to okamžitě pouštím, jo? A pokud možno na hlas teda. Když jsem sám, pokud manželka...
0: Jako
1: teda,
0: svoji muziku na desce,
1: jo,
0: na CDčku.
1: Hraje to furt. A přitom vím, že je chyba, že vlastně mě to dělá jenom nějakou zeď. Mm-hmm. Jo? A tu desku nevychutnávám de facto, že jo?
0: Jasně.
1: Takže to už je taková ta roztříštěnost toho života, že vlastně správná muzika, vzít LPčko starý, položit a soustředit se na to a vychutnat to.
0: No. Tak a mění se to v čase?
1: No já myslím, že třeba vztah hudby mladých lidí, teda, nebo mladších než jsme my, zase nechci tady být nějaký všeználek.
0: Řekněme u naší generace. Já mám pocit, že ne, totiž přejdu.
1: Já myslím, že hudba pro nás znamenala úplně něco jiného než pro dnešní 20-letý lidi. Jako.
0: Cože? Fakt?
1: No to si myslím určitě. Jako. Tak jednak byla nedostupná. Určitě, tak já teď se vás nebudu tady neslušně ptát, kolik vám je let.
0: Ale... 53 nebo 4.
1: No tak jsem o něco starší podost, teda, no, ale rozumíte, za mě mít třeba LPčko, který stálo 500-600 korun, což byla třeba třetina platu, to jste byl na Gimplu za hrdinu.
0: Jasně.
1: A taky jste si to teda vychutnával, ten poslech, a byla v tom revolta. Prostě bavíme se o rockové muzice, jo?
0: To jsem pochopil, takže protože pro nás to mělo i... stačila kytara.
1: Pro mě to byl symbol něčeho, jo? Já jsem to prostě uctíval, tu hudbu. To prostě tak bylo. Byla jiná doba a dneska ta dostupnost, Takže já jsem dneska jeden z mála lidí, který ještě, myslím, že už jako mladší generace vůbec, že bych, já třeba hledám CDčka po světě furt. Furt to chci držet v ruce a furt to pro mě, jo, rozumíte? Jako,
0: já tomu rozumím.
1: Nebo i tu desku, ty se vrací teda ty desky, že jo? Ale mládež, myslím, vůbec tohle nemá potřebu schraňovat. Oni si to všechno nachytají z éteru, že jo? Pustí si. Myslím, že ta hudba obecně pro ně znamená jako míň, jako, nebo určitě něco jiného než tomu, pro naši generaci.
0: Tomu to oddělení nerozumím. To, co jste řekl. Oni přece mají generace před námi.
1: Mají zase svoje idoly?
0: Měli svoje idoly určitě, generace po nás, a ještě bych si některé vzpomněl, a teď je jiná generace, ta má taky svoje idoly, ne? I hudební.
1: Asi jo, ale já myslím, že my jsme měli tu výhodu, a teď si to teda, já náležitě pořád ještě 30 let od změny režimu užívám, že si to můžu poslechnout, a tenkrát jsem nemohl, a šíleně jsem chtěl. A bylo to pro mě nedostupný, jo? Takže tím je to takhle u mě determinovaný vztah k té hudbě. Jo? Mm-hmm.
0: No ale vás já podezírám, pane doktore, že vy jste ten typ člověka, pro kterého Beatles je rychovka.
1: To ne, to vůbec ne.
0: Ne?
1: Já jsem navíc ještě Paul McCartneysta teda.
0: Jo?
1: Takže to ty Lennonovci zase se nad ním ohrnujou. Ne, geniové, naprostý jako.
0: No to jsem rád, že to...
1: Já mám třeba šelně rád Stony, ale Beatles to je jiná kategorie. Teď se hádá, nevím, jestli je to uměle nabuzovaná ta debata, že se hádá Jagger s Cartym, že on říká, Carty mu nikdy říká, že jsou cover R&B vlastně, že jo. No, ale já si myslím, tady... jako ty melodie a prostě ta souhra těch čtyř lidí v rámci Beatles, to je jako věc... podle mě jako dosud nepřekonaná.
0: Já to jsem rád, že to říkáte. Koho považujete, nechci skysnout u muziky, ale koho považujete za hudebního génia?
1: Za hudebního génia? Hmm. No tak jako...
0: Mozarta, jasně. A pojďme dál. Z těch lidí, u kterých se dá předpokládat, že vy nebo já máme doma CDčko.
1: Myslíte jako moderní hudbu? Geniální? Tam hraje hodně roli. U mě to, já nejsem muzikolog, jako co se mi líbí, nelíbí, a to, když se mi něco líbí, tak to neznamená, že to je genius. No pro mě je dobrý, že jo, ale geniální. Třeba zrovna si myslím, že ten Paul McCartney jako je člověk, která extrémně nadaný.
0: No jo.
1: Že má nadělí, no teda opravdu vrchovatě.
0: To určitě má, ale kdyby byl John Lennon, tak by byl na druhém místě. To mi dáte za pravdu, ne?
1: Já bych je nikdy, to bylo jako Macha versus styl, že to byla maturitní otázka za nás. Já je nikdy nestavil proti sobě, protože jako jestli něco jiné, tak to dělali spolu prostě ty dva kluci teda tenkrát, že tak dneska by jim bylo, já nevím kolik je kart, nebo 80, skoro 90 asi už byl, nevím.
0: To bych 90.
1: 80 let. No, tak když došlo k tomu ideální souznění dvou lidí prostě, tak jakože to bylo ne, že jo. Lennon psal trošku jinak, Cartney taky. No a já ty debaty, kdo z nich jako lepší.
0: Tak to mě baví ty debaty, ale musím říct, že existuje jeden neúplně doceněný český téměř genius, a to je Meky Šbírka, nebo slovenský.
1: No.
0: Spousta lidí ho má za popíkovýho panduláka, ale není to vůbec tak. A má jednu písničku, která vyčnívá nad všechny ostatní.
1: No, můžu něco k tomu říct. Jako.
0: No to
1: já ho samozřejmě za toho bývalého režimu vnímal, jako prostě koukal na mě v sobotu večer z televize. Ale já jsem vlastně až teď, když zemřel, tak jsem si koupil jeho desku. A byl jsem překvapený těma nápadama, který on byl schopný teda muzikálníma nápadama. Já jsem ho bral spíš jako interpreta. Jasně, věděl jsem, že to skládá, ale i mimo ty hity opravdu dobrý teda. Takže jsem zpětně mu vzdal hold po jeho smrti až vlastně. Jo, když jsem si koupil nějaký lpičko, který vydal 2 roky před smrtí.
0: Tak já jsem pochopil dřív, musím říct, tom no. Jsem teda lepší, pan doktore. Ale mám, promiňte, ale má jednu písničku, která činí nad všechny, a kdyby byla v angličtině, a byla to hádanka, tak bych řekl, to napsal Lennon nebo Paul McCartney. Tipnete si? Já vím, že už jsme daleko od té debaty.
1: To si netipnu. Tak on byl jejich velký fanda, že jo?
0: Ta písnička se jmenuje Na konci ulice stál můr našich lások. Někdy si pozorně přečtěte, jak je melodicky, harmonicky
1: stavěná.
0: Rádio Xaver je s vámi a také náš dnešní host, psychiatr, lékař, že soudní znalec Ilja Žukov. Pane doktore, já bych teď chtěl hovořit o takovém, nechci říkat fenoménu, protože se to k tomu nehodí, ale je to fenomén s názvem drogy. Já mám pocit, že a vy jste ten soudní znalec, vy to o tom budete vědět hodně, za spoustu nepravostí v té a komplikovaných situací, trestných činů, můžou drogy. Je to někdy tak, že se na ty drogy svaluje i to, co se neděje, nebo je to opravdu fatální problém v roce 2023? Co myslíte?
1: Tak drogy byly vždycky, že jo? Co svět světem je. Já si totiž myslím, teď se vedl se študákama někde nějakou takovou debatu o adaptaci a já jsem toho názoru, že my, jak se, i my dva, jak tady sedíme, vlastně na tenhle styl života,

0: To si prostě je, zasluhuje ten nějakou adaptaci?
1: No musíme se adaptovat. Ten svět je prostě rychlejší, drsnější. Je to džungle, že jo, v podstatě.
0: Dobře, a ta droga v tom?
1: No ta droga, ta je, já ji v žádném případě nedoporučuju teda, jako, ale v podstatě dá se říct, že to je jako tisíce let vyzkoušená záležitost úniku z reality.
0: Nemůžu tomu uvěřit pořád. Já jsem nikdy žádnou drogu pořádně neskusil. Zkusil jsem jenom marihuanu a mě to nic nedělá. Takže jsem to hned odložil. Máte pocit, že bych, kdybych zkusil kokain, heroin, nebo já nevím něco, pervitin, že bych utekl na chvíli svým problémům?
1: No právě, že to na chvíli to nic neřeší. Že?
0: No právě.
1: To byste museli být permanentně pod vlivem, nebo všichni bychom museli být permanentně pod vlivem, aby jsme byli happy, že to by to taky není normální, ale já si myslím, že celkem logicky, nevím, jestli odpovím teda na tu otázku, ale že čím ten život bude drsnější, a já se obávám, že bude drsnější prostě, že nás čekají velký převratný změny, jako. Ta potřeba z toho uniknout tímhle tím způsobem, že se bude zvětšovat prostě.
0: No, pane doktore, zní to, jako byste měl pro to částečně pochopení.
1: No,
0: a já nemám ani jedním procentem pochopení pro
1: to. Ne, já nejsem samozřejmě fanoušek tohle řešení, naopak teda, protože vidím ty devastující účinky, že jo, těch drog. Takže neříkám, že to je cesta, ale do určitý míry to chápu, jako, jo, že určitá skupina lidí není schopná se srovnat s životem nějakým jiným způsobem. Nenajde si prostě jinou cestu, jak si ulevit. Jo, bavili jsme se předtím o té muzice, tak ano, tak není to ekvivalent, ale jako pustíte si Mozarta, dá vás to do nějakého módu. A nebo zvolíte tu horší, nepraktickou cestu, ale rychlou, účinnou.
0: No,
1: ale nesmírně nebezpečnou.
0: Promiňte, ale já žiju po léta v tom, že my všichni, co jsme odkojení mementem Radka Jóna,
1: no,
0: nebo děti ze stanice Zoo, říkám to dobře? Tak se to jmenovala ta knížka. Tak oni vlastně neunikali před ničím. Oni chtěli vyzkoušet něco nového. Oni chtěli být cool v té době. Já žiju v tom, že ta droga člověka přepadne v okamžiku, kdy mu někdo nabídne. Ne, že si řekne, já mám strašný problémy, tak já si dneska něco píchnu. Ale třeba se mýlím.
1: Nejsem adiktolog, jako jo. Já spíš se dostávám, samozřejmě leží u nás pacienti se závislostma, řeším ty soudní faly, kde drogy hrajou nějakou roli, ale v tomhle se necítím úplně jako povolaný, ale já si myslím, že ať už indiáni jako měli tu potřebu si zakouřit třeba, že jo, z nějakého důvodu, dostávali se do tranzu, že jo. Bylo to pro ně výjimečná situace, odlehčující, inspirující, možný. Ale opaku a zdůrazňu, nejsem zastáncem téhle cesty. V žádném případě. Vždycky, když o tom se bavíme, tak já jsem, jak bych to řekl, liberál v tom, ať si každý, když někomu neubližuje, dělá, co chce, ale musí si uvědomit ty obrovské rizika, který to sebou nese. Jo. A fakt je, že jednou jsme, když jsme zkoušeli mediky, že, tak tam padla otázka od mého staršího kolegy nějak, jaký má ten drogy účinek, že, nebo tak. A teď ten medik tam takrát řekl všechny ty negativní závislost a tak dál, že, a stavy toxický psychózy a tohle. A bavili jsme se o nějaký konkrétní droze, nebudu jmenovat. A on říkal, no ale tak hlavně je to ta euforie, že jo. Těm lidem chce být prostě dobře, že? Což teda, a dokonce to Amerika za to vyhodil, že to jako nemenoval, že ty drogy prostě lidi berou primárně, aby jim bylo líp.
0: No a takzvané taneční drogy, to je ten samý příklad, protože já žiju taky v tom, že to vlastně nedělá žádný euforický stav, stejně jako kokain, jenom vás to tak jako nastřelí trošku.
1: Vydržíte.
0: Vydržíte takzvaně.
1: Vydržíte, no.

0: to je zrovna hudbár, že ty, kterou já nemusím, ale tak ať si každý dělá, co chce, že jo. Tak ale abyste tam vydržel poskakovat, já nevím, 6 hodin, tak asi Coca-Cola asi nestačí, no.
1: Rozumím. A jak často se potkáváte, nebo jak často narazíte na drogu, nebo na drogy vy z té pozice soudního znalce?
0: No, je nutný si říct, že jako ta droga, která je vlastně nejškodlivější furt a páchá se pod jejím vlivem nejvíc trestných činů, je alkohol teda, že jo. To jako, na to se často zapomíná, že to je taky, je to prostě...
1: A budeme tomu říkat droga, tomu alkoholu?
0: No tak já bych, jo, jako to prostě, no, je, to, je to legální.
1: Potom musíme říkat droga, pane doktore.
0: Cigareta tam taky, no.
1: No jo, takže odcházím dneska jako feťák tady.
0: Ne, tak jako feťák, to už je takové, to už má takový nádech. Jako...
1: Ukažte mi jedinou
0: tady rodinu, ubližujeme sobě,
1: která
0: tady
1: se rozpadla kvůli cigaretám.
0: My tady ubližujeme sobě a sobě navzájem. A nějak neškodíme a taky asi kvůli krabičce cigaret třeba...
1: Každý den.
0: Se nerozpadne třeba manželství.
1: No právě.
0: Nebo, to si myslím, že ne.
1: Proto jako... mě vadí, že... To.
0: Je droga, jde o kvalitu té drogy, co to je za látku a jaký má dopad na toho člověka. Že?
1: Je to 50-50 u toho soudního znalce s těma drogama?
0: Myslíte jako vliv, nebo že lidé páchají...
1: Vy jste soudní znalec, no. A já mám takovou představu, falešnou asi, že u každého druhého případu hrají svoji roli drogy.
0: To ne.
1: To ne?
0: To ne. Pořád je to ten alkohol, si myslím, ten vede jako...
1: Se tomu pořád zdráhám uvěřit, že ten alkohol může mít tak... No ale řekněte, co jsou ty nejčastější věci, které vy jako znalec řešíte?
0: No tak můžeme začít takový asi jako divácky nebo pro posluchače nezajímají třeba ty své právnosti, že to je omezení lidí v možnosti právních úkonů, což dělá soud na doporučení znalce. No a pak,
1: jak to u toho člověka zodpovědně poznáte? To jsem si mnohokrát říkal. Vy to musíte podepsat.
0: Já to podepíšu. Je to jeden z důkazů, na základě jehož rozhoduje soud. To se dostává vůbec k podstatě té psychiatrie. A čím jsem starší, tak tím o tom víc přemýšlím, že ta psychiatrie je obor, kde bohužel je to specifita oboru, nečiní ho to nějak výjimečným, lepším než jiný medicínský obory, ale stojí někde jinde, protože my vlastně diagnostikujeme pořád a hlavně na základě toho, že s tím člověkem mluvíme. A jak ten člověk se projevuje, jak mluví, jak se chová, v případě těch soudních znaleckých posudků máme k dispozici spisovou dokumentaci, ale furt tam ten základ je na tom, jak ten člověk se nám jeví, co on v rámci toho vyšetření předvede. Jak mluví, jak přemýšlí, jak se chová. Jo? Čili tady se to těžko dá vecpat do nějakých přesných krabiček.
1: Dobře, co vy mu řeknete tomu člověku, kterého vyšetřujete?
0: No, tak moje povinnost se představit samozřejmě a říct mu, za jakým účelem ho ke mně poslali, že jo. Pokud tak ten člověk taky může přijít sám si nechat udělat znalecký posudek sám na sebe, že jo, to taky není nic výjimečného, ale...
1: Každý ho musí naštvat.
0: No tak třeba u těch svéprávností, zase abych se někoho nedotkl, ale myslím, že v tomhle případě ne, tady se rozhodně ten institut toho omezení způsobilosti nezneužívá v téhle zemi, jako to si myslím, že ne. Zneužitelný je samozřejmě teoreticky všecko, ale ti lidé, u kterých se uvažuje a někdo to iniciuje a soud koná a vybere si toho znalce, tak ti si to v naprosté většině neuvědomují. Mm-hmm. Což je výhoda.
1: Jasně. Jo.
0: Pak je řada z nich takových hraničních, kteří s tím samozřejmě nejsou spokojeni a kteří jsou nabroušeni na vás. I telefonují, i za váma jsou schopni přijít do práce a kopat do dveří nebo telefonovat, že třeba...
1: Jakou mi položíte první otázku, když budete mít podezření, že jsem člověk, který by měl být zbavený způsobilosti k právním úkonům?
0: No musí se to dělat samozřejmě citlivě a já si myslím, že
1: zase tak si představte, nehraju člověk, si na
0: pána Boha. To... Musíte otypovat, jak ten člověk na tom je, což se dá si myslím otypovat po chvilce.
1: Tak já nezávazný, to přijímám to vyšetření.
0: Nezávazný debaty a podle toho pak musíte volit prostě eticky únosnou formu toho člověka, nikterak nedevastovat, nikterak ho tím nedeklasovat. A musíte mu sdělit, o co jde. Mm-hmm. On to často nechápe, někdy to chápe, někdy je vysloveně proti tomu nastavené, někdy nespolupracuje, někdy práskne dveřma a odejde. No, v těch extrémních případech vám jednu taky může jaksi nadělit.
1: A se vám to stalo?
0: Stalo.
1: Náročná.
0: To si myslím, že se stalo každému psychiatrovi, který to dělá desítky let, že byl napadený. To.
1: Já si totiž představuji, že existuje nějaká baterie otázek, na které vy to testujete.
0: Tak takhle.
1: Je psychiatr těžší než olovo, nebo takový?
0: Jasně, tý. Tak psychiatr, říkám, tam je důležitý ten rozhovor, pak je řada takových jako otázek, budeme říkat třeba hádanek, vysvětlit třeba přísloví, že, jak ten člověk, jaký má abstraktní myšlení, to samozřejmě můžeme použít. A já myslím, že když tu psychiatrii děláte dostatečně dlouho teda a disponujete nějakýma schopnostma, tak třeba IQ, jo, jako jste schopný otypovat i bez psychologického vyšetření. A pokud jako tápete, no, tak máte k dispozici konzultanta, psychologa, který ten skutečně disponuje baterií vyšetření, které jsou cílené na různé psychické funkce a je schopný je nějakým způsobem kvalifikovat a kvantifikovat, ale nedělá diagnózu.
1: Existuje jakýsi test, který se nese jméno podle jakéhosi vědce. Nemůžu si teď vzpomenout na to jméno, což jsou nějaké obrázky.
0: Jo, Rorschach.
1: Ano.
0: No.
1: To se v naší zemi používá?
0: Používá.
1: A to funguje, myslíte?
0: No. Tady je dokonce, myslím, docela početná skupina, jak, nevím, jak je nazvat, abych se jich nedal, rošariánů, nebo tak to jsou lidé, kteří to používají, to jsou profesionálové. A je to skupina, která se věnuje tomuhle vyšetření, všem těch aspektům. Je to projektivní metoda, která je samozřejmě zatížená určitou subjektivní chybou. Ten člověk vám popisuje nějaký obrázky, že, ty stereo, takový ty skvrny, že, co v tom vidí. Že.
1: Jsou to takový fleky.
0: No, a z toho se dá poznat, o jak závažný onemocnění se třeba jedná, ale to třeba, když jsme se bavili o těch svéprávnostech, tak takový test se tam nepoužívá. Tady jde spíš o verifikaci těch psychotických onemocnění, těch závažných, bludy, halucinace, závažně narušený myšlení. Tak.
1: Setkáváte se, co by soudní znalec, s pachateli velmi závažných trestných činů?
0: Ano.
1: Je to věc, kterou psychiatr dělá rád?
0: No.
1: Každý, promiňte, ještě řeknu jednu větu. Každý kriminalista má tu ctižádost být jednoho dne na vraždách.
0: No.
1: A nechce slepice ukradené na vesnici vyšetřovat. A buď byť se to zdá brutální, tak mám pocit, že i v té vaší profesi by to tak mělo být.
0: Jako byste mi viděl do hlavy. Já jsem se měl, říkal jsem si, o čem se tak budeme...
1: Poloviční?
0: Ano, tak jste takový...
1: Já vám dám ten Oistrachův, nebo tak. Jaký je to ten test? O Oistrachův, nebo?
0: Rorschachův. Ne, jakože mi vidíte do kebule, tak jsem si říkal, o čem si tak budem povídat, že jo. A přemýšlel jsem o tom soudním znalectví a nakolik to člověka může poznamenat, nebo ne. A napadla mě to přesně to, co říkáte vy, ta asociace s policií. Jako... Já zrovna nejsem fanda policistů, který dávají zastěrače ty papírky, že jo, a váží 40 kilo a chrání nás tady po Praze. Mám pocit, že by to třeba jako tak úplně nedopadlo, ta jejich ochrana. Ale kriminalistů, a tím nechci umenšovat, prostě i ty městský policisty potřebujeme, jo, a tak třeba je to moje osobní zkušenost s tím papírkem zastěračem, která mě jako nějak determinuje k nějakému názoru. Nechci umenšovat jejich práci, bez nich to nejde. Ale co se týče kriminalistů, oni pracují s lidmi, kteří jsou. Jak bych to řekl. Nechci se jich dotýkat, ale tady zase volba nějakých něžných slov není na místě. Prostě oni se pohybují v bahně. Kriminalisti. Pracují prostě, je to extrémně práce, která je ošklivá. Nebo jo, prostě.
1: Určitě.
0: A nelze se o ní neumazat. Takže třeba já mám určitý počet lidí, který vraždí, který vyšetřím za rok. Ale že bych si třeba přál ten jejich počet navyšovat, to určitě ne. A vždycky mě napadne u toho právě ta policie, kdy oni dennodenně vlastně se pohybují v prostředí a jednají s lidma, který myslí, přemýšlí úplně jinak, než, tady se dostáváme k tomu, než normální lidi. Jo. Třeba tam úplně absentuje pocit viny. Jo. Jsou to bestie, jsou to prostě, jak bych to... jaký slovo by bylo vhodné. Hyeny, bestie, prostě jsou to lidi jako vlastně nezaražitelní, že jo. A oni jsou s nima dennodenně v kontaktu. A to je nepříjemná jako záležitost. I když jste profesionál, teď se bavím o té policii, nebo já když s nima jednám, tak samozřejmě mám odstup, že jo. Ale je iluzorní představa, že frekvence kontaktu s těma lidma by vás něco nezanechá. Jako to prostě... Jo, samozřejmě musí člověk, nemůže si práci nosit domů a tak dál, a tak dál, a tak dál. Ale třeba když dáte soudní znalecký posudek, dokud ho nenapíšete, tak o tom vlastně pořád to v té hlavě je, pořád to tam nosíte. A já mám za poslední dobu několik případů, které jsou opravdu extrémně ošklivý. A no, tak si pustím tu desku, no, třeba.
1: Musíte se s člověkem, o kterém pozitivně víte, že je pachatelem brutálního trestního činu, vy chcete, nebo musíte na něj udělat posudek, protože vám to zadá soud třeba, a dá se s tím člověkem hovořit jako rovný s rovným?
0: No, tak já se k němu samozřejmě nemůžu chovat, jak se říkal, jako k té bestii, nebo prostě k hyeně, nebo nějak prostě jako ty ne, že jo. Tam musíte navázat nějaký kontakt, aby ten člověk spolupracoval.
1: No právě.
0: Takže si třeba podáme ruce. Tomu já se nevyhejbám.
1: Tak to je úplný základ. Tak to jako...
0: No dobře, ale jako bavíme se o určitým typu lidí, že jo, který třeba někomu useknou hlavu, že jo. Takže to podání ruky taky něco v normálních situacích. To se furt narazíme na tu normu. Jako, jo, tam to beru, jako prostě dva lidi se potkají, se zdá.
1: Já vám ji nějak nevyčítám tu normu.
0: Jo, ale to je třeba důležitý, že je to šance se tomu člověku víc přiblížit. On vás taky víc akceptuje. Jo? Cítí, že ho vnímáte třeba jako líp, nebo prostě líp se s ním spolupracuje, a taky ho pak jste schopný lépe vytěžit. To je policejní termín teda, ale víc se toho dozvíte.
1: Já položím jednu dlouhou otázku, abyste si třeba taky mohl napít vody nebo cokoliv, posloužit si v jakýmkoliv tady, protože oni nás vidí na kameře, že tady máme cigarety oba dva. Jo. Tak já jsem před x lety napsal knížku s názvem Doživotí, kde je rozhovor s 18 doživotně odsouzenými. Já jsem za ním jezdil do věznic, nejčastěji Valdice, Mírov, Bory a Rýnovice. Tenkrát byl Kajínek ve výkonu trestu a spousta jmen, myslím, že jednoho vedle druhého byste znal. A pochopil jsem při druhé, třetí návštěvě u člověka jménem Roubal, nevím, jestli si vzpomenete na to jméno, že jestli z těch lidí chci dostat něco zajímavého, tak já s nima musím navázat ten kontakt. S mnohými, a to mě pak vyčetl recenzent jeden, jsem si tykal. A před těmi čtenáři jsem to neskrýval, neboli jsem to napsal v tom tvaru tykání do té knížky. Myslíte, že toto funguje, nebo že ti lidi, kteří tam sedí už v té věznici, už jsou odsouzení, už jsou ve výkonu trestu, vidí, že tam budou na doživotí, že to může být kalkul, nebo že to, zkrátka dobře, že toto na ně platí. Třeba ten Stodola, manžele Stodolovi, vzpomenete si?
0: Samozřejmě, samozřejmě.
1: Tak ten v té době byl ve Valdické věznici a já jsem tam byl den před Štědrým dnem. 17 hodin odpoledne. Ty Vánoce už byly i v té věznici. Jo. A já jsem pochopil, že on se najednou se mnou začal bavit jinak.
0: Když jste si začali... Tykat?
1: Ne, nebo, s tím jsem si netykal.
0: Nebo ty Vánoce, že
1: byly? Vstoupili do toho, vstupovali ty Vánoce. A tak víte, já se ptám, jestli ti lidi jsou vlastně plní nějakého kalkulu, když tam sedí a přemýšlí, anebo jestli i toto funguje, když za nima přijde Žukov, lékař, psychiatr, a řekne, tak mi pojď říct, jak to bylo. Pojď si o tom povyprávět. A nebo, pane XY, tak za prvé, za druhé, za třetí. Co je správně?
0: To je případ od případu jiný. Jo. Vy si toho člověka musíte otypovat, na co bude dobře reagovat, a protože váš úkol je zjistit, jak to je s ním. Jak na tom je z toho hlediska psychiatrického. A to se dovíte nejlíp tak, když ten kontakt je z jeho strany uvolněný, když tam on neblokuje, nebo když spolupracuje nějakým způsobem, odpovídá. On taky nemusí vůbec, že ho s váma odpovídat. Jo?
1: Nebo to mluvit. Se vám stalo někdy?
0: No jasně, no tak, tak ty zkušený ví, že mluvit ti stříbro, mlčet ti zlato, že jo, takže...
1: Pak... No vy ho nejdete usvědčovat přece.
0: Ne, ne, no tak to samozřejmě všem říkáme, že nejsme ani policisti, ani soudci, že o tom nerozhodujeme, že jsme jenom, aby jsme posoudili, jaký je ten zdravotní stav, ale většina z nich si vás stejně zavezme automaticky do toho systému, proti kterému oni stojí, oni vás berou jako součást toho establishmentu, rozumím, který je chce nějakým způsobem potlačit. Je to případ od případu jiný. No, někdy to dá jako hodně práci s těma lidma, jako se tam usmívat, a, ale tak je to práce, že jo? A pokud to člověk není schopný, no, tak by to neměl dělat asi. No.
1: Pane doktore, jsou speciální skupinou těchto pachatelů závažných trestných činů, tedy vražd, lidé, kteří tu hroznou věc, tu vraždu vykonají s pod, řekněme, nějakým sexuálním tlakem. To znamená, ten, kdo zneužije, zavraždí dítě, ten, kdo, já jsem v té knížce měl případ jistého Lazoka, se jmenoval Lazok, doživotně odsouzeného, který dosáhnul vyvrcholení jenom tehdy, když tu ženu u toho zabil. Což bohužel nemohlo dopadnout jinak, než že skončil na doživotí. Když jsem já za ním jezdil na Mírov, tak to byla hromádka neštěstí. To nebyl žádnej dvoumetrovej, holohlavej, potetovaný kanonýr. To byl uzlíček nervů prostě. A já si říkám, jestli to je jinak než u těch ranařů. Když je v tom sex.
0: No tak zrovna ty sexuální delikty, to je jedna z nejnechutnějších záležitostí ve spojitosti s dětma, prostě to je, to jsou šokující věci, co se děje v rámci rodin třeba, že to je nenapravitelná škoda, když to přežije, teda ta oběť, když to přežije, tak ten život je prostě jiný, je zdevastovaný, je zničený, takže tady třeba jaksi navázání toho kontaktu mi činí problémy. A vy se ptáte, jestli jako fyziognomicky...
1: Ne, já se ptám, jestli to je speciální skupina. Protože já jsem pak ještě napsal druhou knížku, která se jmenovala Jak se vraždí v Čechách, což bylo takové volné pokračování, a to byly odsouzení s vysokými tresty. Jo. Takže tam byl jeden spolupachatel třeba slavné bílinské vraždy, jestli si vzpomenete v Bílině, tu holku po maturitním večírku, jak zabili. Já jsem měl vždycky pocit, oni zabili a zneužili. Jeden z nich si bral kalhotky na památku její a tak, a oni se pak na to místo vraždy ještě vrátili během té noci. Jak říkáte, nechutný, hrozný, ale já jsem měl vždycky pocit, když jsem s nimi mluvil, že ti, kteří vraždili s nějakým sexuálním nepotextem, jak je to slovo, sexuálním motivem?
0: Sexuálním... No, může to být sexuální motiv, který může být buď jako deviantní, anebo taky ty lidi žádnou deviaci mít nemusí, že?
1: Měl jsem pocit, že tyto lidi se chovali jinak. Proto se ptám, jestli to je nějaká speciální skupina.
0: No, jestli tam mají nějakou sebereflexi, což teda není jako určitě jako stoprocentní. Tam někdy absentuje i pocit viny, že jo, a takovéhle věci, to jsou vlastně ty nejhorší, to se nemusí bavit o sexuálních deliktech jako nejhrozivější vždycky, a to jsem říkal vždycky opakovaně, když se potkáte s někým, kdo je totální anetika, je mu to vlastně úplně jedno, co udělal, jako, je mu to jedno prostě.
1: Ten, kdo vraždí se sexuálním motivem, dá se říci, že to je nemocný člověk?
0: No, tohle je velice ožehavý téma, já vždycky říkám medikům, tak když jste medici, jo, nebo prostě, ten člověk si to nevybral. On si to nevybral. Jako, jo? Je tam určitě nějaké půzení, aby udělal nějakou hroznost. Ale dá se říct, že ve většině případů platí to, že ten člověk si nevybral tu svoji, je to hrozný, když to řeknu, libůstku prostě, nebo prostě tu ošklivou věc, kterou vykoná na druhém člověku. Ale má to tak nastavený. Jo. On si neřekne ve 12, já to budu dělat takhle. Ani to není. Někdy to může být experiment třeba, že jo. Ale ve většině případů je to prostě životní styl, který oni si nevybírají, ty lidi. Jo. Takže jakoby za to nemůžou. Dostanou prostě špatný karty do ruky. Ale ví, že to je...
1: To je hezký přirovnání.
0: Ale ví, že to je špatně. A, jo, a tam vlastně jde o to, že oni jsou povinní, nebo měli by být schopný toho démona udržet v sobě. A to je mimo jiný jako úkol třeba ty psychiatrické diagnostiky, nakolik oni tu schopnost mají, nakolik ji disponují a nakolik ji nedisponují. A nakolik ji taky chtějí disponovat, jo? A použít ji. Že?
1: Znáte konkrétní lidi, kteří toto ukočírovali celý život? Třeba to sexuální puzení vůči dětem?
0: No tak já jsem jich pár potkal, ale jako většinu mám teda načtenou, nebo jsem se bavil s kolegama tady, jako zase to nemůžu to počítat, jako jestli bylo 10 třeba takových, který přišli sami s tím, že ví, že ten démon v nich je a chtěli pomoct ho toho démona ukočírovat. A to se bavíme o lidech, kteří ještě nic neudělali.
1: To je ta lepší varianta.
0: To je ta lepší varianta, bohužel teda nemoc frekventovaná, jo. Tak to nevíme, že jo. My víme o tom, kdo něco udělal, kde je nějak zachycený, sedí ve vězení, je stíhaný, trestaný, ale určitě se mezi náma pohybuje řada lidí, kteří ideatorně si představují, jak by, ale ví, že nemají a jsou schopní to udržet.
1: Do konce života?
0: Je to otázka. Pak jsou prostě určitý situace, které se taky samozřejmě můžou zvážit, jako je třeba stres, psychoaktivní látky, že jo, který dezinibujou, a to je častý, že jo, že pod vlivem alkoholu se právě stane to, co ve stavu střízlivosti ukočílujou.
1: No. Rozumím. No ale ptám se mimo jiné i na to, jestli taková to nepříjemná věc, když jste použil to moc hezký přirovnání, že takhle jim život rozdal karty, oni si to nevybrali, tak jste to řekl, tak jestli je možné, že oni do nějakého věku, kdy potom už ten, nevím, jestli řeknu správně, sexuální put, tak to lze říct?
0: No.
1: Neodborně, kdy už začne slábnout, což každého z nás jednoho dne potká v určitém věku. Že už to není tak jako...
0: No tak pro společnost je to určitě lepší, že jo?
1: Já vím, ale funguje to tak? Jsou lidi, kteří s tím prožijí život a nic se nestane?
0: Já si myslím, že určitě.
1: Bez medikace?
0: Já si myslím, že řada lidí je, na kterých to vůbec nepoznáte, a oni ideatorně můžou mít třeba představu, že souloží s dětma a udrží to.
1: Ideatorně to znamená představuje si.
0: No. A nebo znám některý, který jedou do Thajska, že jo. Což je řešení, já neříkám dobrý, v žádném případě. Ten craving, ta tužba potom, aby to zrealizovali, jo, a nežili jenom v představách. No tak jedou do Thajska, no. Tak já neříkám, že to je ideální. Je to hrozný biznis, který se tam děje. Ale pro naši společnost to je to určitě lepší, než aby se to stalo tady někde před hlavním nádržím třeba.
1: Ilona tady píše, pane doktore, klobouk dolů, je tady spousta dotazů, já jsem na ně trošku pozapomněl. Když vidím skvrnu po rozlitém pivu, vidím v tom katastrofu, tady někdo píše, to byl ten test, jak jsme říkali, už zase nevím, Rošachův text. Tak a... Pan Žukov je asi můj ročník, tady někdo píše, první deskou v 15 letech byli Beatles a všichni spolužáci mi záviděli, píše Eva Janíková, jo. Tady Petr, na konci ulice stál můr našich lások, můr dětí postrácaných, jo, tady píše kus toho textu, správně. Lennon byl pod pantofla, který někdo konstatuje, no ale to my nehodnotíme, že? My víme, že Imagine je geniální skladba. Tak a já mám ještě několik dotazů, nevím, jestli už spěcháte nebo nespěcháte.
0: Nespěchám.
1: Tak, přátelé, posloucháte Radio Xaver, dnes je naším hostem psychiatr Ilja Žukov, mimo jiné také spisovatel. A jak moc se knížky vaše nebo ta vaše díla odráží nebo vnímají od té vaší pracovní reality? Jinak, psal byste, kdybyste nedělal tuto profesi?
0: To nevím.
1: Kdybyste byl ortoped třeba?
0: Už jako já bych ten spisovatel, rozumíte, tak jako... S malým se třeba, že jo. Tak já samozřejmě jsem o svých věcech přesvědčený, že jsou dobrý, jako jo, ale...
1: No tak vy píšete beletry.
0: No, tak...
1: Neboli literaturu.
0: Zvláštní beletry, je to zvláštní styl, je to můj styl. Někdo to neskousne, někdo říká, že to je vulgární, někdo říká, že to je depresivní, ale... samozřejmě mě udá radost, když někdo řekne, jo, je to fajn, líbilo se mi tam, něčeho jsem si všiml, ale já to dělám hlavně kvůli sobě, teda jako to.
1: Nikdo nepíše kvůli sobě, pane doktore.
0: No ale to si představte, že jo.
1: Jenom jediný člověk na planetě a ten se jmenuje Markýz de Sade.
0: No, tak jsem se asi špatně vyjádřil. Já to samozřejmě chci vydat, jo, to určitě, že jo. Probnout díru do světa, nebo nevím, jak to nazvat, že to tam určitě někde je, nebudu ze sebe dělat, že nějakýho prostě, to ne. Ale ten hlavní motiv je moje potřeba. No a pak samozřejmě exibice, že taky, jasně. Když je to pod pseudonymem, tak jasně, člověk se chce ukázat, to zase ze sebe nebudeme dělat nějaký svatý. To tam hraje taky roli. Ale to nejhlavnější je, a to se dostáváme k tomu, o čem jsme se bavili, třeba ty drogy a takovýhle věci. Já když, ono to přichází v takových vlnách, jo, já to mám tak a dva roky, rozhodně nejsem, já se tím neživím, že jo, nevím, jestli nějaký spisovatel v Čechách, no asi někdo se tím uživí, ale asi jich je minimum těch skutečně profesionálů, že jo, ale to je na západě i v Americe, že jo, je fenomén, že ještě něco k tomu, aby se uživili. Tak pro mě je to prostě můj svět, kam já můžu odejít. Rozumíte, ten příběh. Já ho vidím, já to tam prožívám s těma lidma, čili je to takový zvláštní typ jako rauše, bych řekl, pro mě. A nedisponuju tou schopností, abych si řekl, tak dneska si ten rauš udělám, protože prostě někdy to nejde. Nejde to prostě, musíte na to být v nějakém rozpoložení. A pak je mi tam strašně fajn. Dá se to vydržet třeba, já nevím, každý to má asi jinak, třeba 2-3 hodiny a už jako už to začne skřípat, nebo už člověk tlačí na pilu. A pak je zajímavý, že tam je ještě takový, když odstoupíte od toho stroje, takový jakoby dojezd, že ještě jako ještě tam jste chvilku jako.
1: No.
0: Samozřejmě, že si uvědomuji teda, jako abych tady nebyl za šílence, že žiju a bydlím někde a tady jsou schody, tamhle záchod. Takovýhle jako totální to není, ale jako jo, je to, pro mě je to forma seberealizace a jako hodně mi to jako pomáhá, přináší mi to prostě fajn pocit. No.
1: Je to, co popisujete, je z jistého úhlu nebezpečné, protože já vám naprosto rozumím, co jste teď řekl, mám to stejně nebo podobně. Mám vždycky pocit, když u toho sedím, já jsem napsal asi 9 knížek celkem a některé ty pochmurné témata. A když píšete v noci a chcete jít potom spát, tak máte pocit, že ten disk té hlavě se pořád točí a nejde zastavit. A potom se velmi skamarádíte s panem Stilnoxem, a ten jediný to umí trošku přibrzdit. Tak jenom pozorňu na toto nebezpečí.
0: No ne, tak je to fakt, že třeba člověk jede autem a nemůže si k tomu stroji sednout, že jo, a se to rozjede, že jo. A prostě jede to tam a přemýšlíte, jak to uděláte a neuděláte. A samozřejmě, on je to jako se sportem, že jo, když jdete hrát večer squash, tak potom taky se třeba blbě usíná. Samozřejmě, když jste, no protože jste nabuzený, že jo, jste energeticky jinak prostě na tom a nedá se to vypnout knoflíkem, že jo.
1: Stane se vám někdy, že už to máte v hlavě, chcete to rychle napsat a oni vám ty prsty tak rychle, jak byste potřeboval, nepíšou? To se
0: stává? No samozřejmě, ta první verze je taková, že jenom já vím, co jsem tím chtěl říct a musím to prostě nějak úplně překovat, abych tomu třeba rozuměl i sám za 14 dní, jako jo, protože jo, ty myšlenky jsou prostě rychlejší, nebo ty nápady jsou rychlejší, ten děj v té hlavě běží rychlejší, než jsem schopný to se bavíme o překlepech, ale i zkomoleninách slov, který pak sám musím rozklíčovat, jo. Což no. Se teda někdy podaří a někdy s tím mám já sám problém, jako no.
1: A pojďme znovu tady do chatu, prosím, protože tady píše Eva M. Pane doktore, máte nějaké povědomí pro značný vysvětlení, promiňte, pro značný nárůst dětí s autistickým spektrem?
0: Mm. Já nejsem pedopsychiatr, to je nutný říct, ale tak staráme se o teenagery, o ty takzvané mladiství, že ty vlajou někde mezi dětskou psychiatrií a dospělou psychiatrií, takže i oni jsou naši klienti, nejsem na to vysloveně specialista. Já si myslím, že to bude asi srovnatelný s tím ADHD, že, který jednak jsme se to naučili líp diagnostikovat, i ve školách třeba, že už jsou učitelé erudovaní, že to poznají, že jo, tak dřív ADHD končili ty děcka ve zvláštních školách, že jo, jako to zase, to se nebavíme o nějaký historii, to se bavíme pár desítek let zpátky, že jo. A myslím si, že bohužel to není teda nic veselýho, že třeba incidence těch autistických poruch souvisí i z prostředí prostě, v kterém žijem, no, že prostě ta populace, je to hrozný, co řeknu, ale kvalita té populace podle mě se nelepší, teda, no, tak já nevím, jestli to mám říct úplně natvrdo, prostě se horší, no.
1: Horší.
0: Nikdo neví, proč to je. Tady se zase můžeme vrátit k tomu tradiční, netradiční, že jo. Je fenomén, já jsem to konzultoval i s profesorem Weissem, že jo, sexuologem, který má o tom určitě víc načtíno, jako třeba sexuální apetenství a takový ten, to machismus, který je jednoznačně na ústupu, že jo, tak jsme se o tom bavili, on říkal, že i ve Spojených státech, že jo, třeba ty kluci nemají takovou potřebu se realizovat sexuálně.
1: Myslíte?
0: To vím od něj, tohle z toho, jako, a doufám, že to teda cituju jako správně. A ten tah na branku, jako, že by se ztrácí, že jo, tak třeba se tisíce mladých teď můžou smát, že dědek kecá, jo, ale ne, jako my jsme žili trošku jinak, jako si myslím, jo, a tím nechci říct, že by ty kluci byli víc zženštělí, to ne, ale takový to macho, ať už je to pejorativní, nebo víte, co tím myslím, prostě to lovectví v tom chlapovi, jako je na ústupu, že jo, to si myslím, že jo.
1: Může, pane doktore, existovat nebinární člověk?
0: Jako nebinární, myslíte, tak do češtiny, aby jsme si jako fakt rozuměli.
1: Že to není ani muž, ani žena. Že to je to.
0: Že to je to. No já to si jardo. Myslím, že ta genderová problematika a vůbec tyhle věci, říkám, na to nejsem specialista, ale jako je možný asi prakticky všechno.
1: Má ta společnost mít pro toto pochopení, pro 72 pohlaví, nebo se k tomu má přistupovat nějakým, řekněme, konzervativním, skoro bych řekl staromileckým způsobem?
0: No, tohle už je až tak jako sociologicky, jako to má i politický aspekty, že tohle je to, jako za to LGBT a to, říkám to správně.
1: Říkáte to správně.
0: To je velice silný lobby, že jo. A já prostě zastávám názor, žij a nech žít, že jo. Pokud někdo neomezuje toho druhého, no tak, ale dobře, ale teď, když bude třeba po vás 70 typů lidí vyžadovat každý jiný typ přístupu, tak už i já z toho budu trošku jako popletený, že jo. Takže už mě to bude limitovat třeba v možnosti mít ten správný názor. A nevím, že lékaři třeba od těch 70 sexologové, že od toho dali ruce pryč, řekli, že to není jako medicínský problém vlastně, že tohle.
1: No, musím se nekorektně přiznat, že já s tím mám potíž, já to neumím přijmout.
0: No, víte co, mě to... Já nemám rád psychiatry, který prostě jdou jako hodně od svý branže a jsou takový ty všeználci, jo, to určitě ne. Ale já tohle z toho vnímám a to nic proti těm lidem, ať si myslí o sobě nebo se prezentují jak tě. Já to beru trošku jako příznak něčeho, co se hroutí prostě, jo, že se řeší problémy, který nechci nikomu ubírat právo na názor a jsem skutečně si myslím jako dostatečně liberální a velice svobodomyslný. Ale když se začínají takhle intenzivně řešit tyhle ty problémy, tak si musíme uvědomit, že co tři čtvrtě, 80% země kole má úplně jiný problémy. A jestli náhodou neřešíme něco už, jo, mě to trošku připomíná ta analogie říše římská. Nebyly to vandalové s klackama, oni se porazili sami v podstatě, oni se přežili, že jo. Přežili se a nevím, jestli když Caligula tam měl v senátu koně, že jo, nebo jestli to byl Caligula, no tak to říkám, nechci se dotknout někoho, kdo si myslí o sobě nebo pochybuje a neví a tápe, to samozřejmě je možný. A myslím si, že těmhle s těm lidem u nás v civilizované zemi není nějak ubližováno. To si teda myslím, jako že jejich práva jsou prostě stejný jako naše, že jo. Tady se může bavit, jestli sňatek, jo, nebo ne, že jo. Nejsem na to erudovaný. Pro mě, za mě, mě to je jedno, tím nikomu neublíží, že jo.
1: My jsme se, pane doktore, viděli 3x, 4x a dneska se vidíme, řekněme, po páté. Řekněte mi, vidíte do mě? Co jsem zač?
0: Já jsem vás neskoumal, jako takhle. Ne, jako přemýšlel jsem, co děláte, proč děláte, koho si zvete třeba, že jo. Tak já vás beru prostě jako absolutního profesionála.
1: Jo, a já mířím do té, nebo jako... Víte, kam mířím, jestli s člověkem, kterého máte možnost s ním párkrát mluvit, no. Jestli umíte odhadnout.
0: Jestli je dobrý nebo špatný.
1: Ne, co v něm je?
0: Co v něm je? A vy to chcete jako slyšet ne, já, jako obecně. Obecně.
1: Protože já si no, myslím, to... že do vás trošku vidím.
0: No. To je všecko možný a můžete být taky úplně mimo, že? Ale,
1: to jasně,
0: no. Ale na to má každý právo. No ne, tak já si myslím, že to je normální, naprosto normální, že když jste s někým v kontaktu, tak si ho nějakým způsobem otaxujete.
1: Přesně.
0: Je dobrý, je špatný, je to hajzlík, není to hajzlík, můžu mu věřit, ne. To jsou věci, které probíhají naprosto automaticky u každého, na to nemusí být člověk psychiatr.
1: Vy totiž tušíte, kam se chci dostat, jestli platí takzvaně první dojem.
0: Jestli
1: ta věc funguje.
0: Může, nemusí. Někdy hrajou třeba v mém posuzování jiných lidí hrajou roli naprosté drobnosti, ale jako nemám patent na to, abych se trefoval samozřejmě. Že? Můžu se třeba přiblížit tomu, jak to skutečně je, no ale pak ten člověk pod tlakem třeba může reagovat, takže jsem z toho perplex, že? Pochopitelně. No.
1: Pojďme do chatu, protože tady se ptá Jiří, jestli mohou být panické ataky i dědičnou záležitostí.
0: No tak součást toho psychiatrického vyšetření vždycky jako pátráme po té psychohereditě, jo, to znamená výskyt psychických poruch jakéhokoliv typu. Jasně, takže rodiče, který jsou nějakým způsobem teda zatížený psychiatrickou anamnézou, otřeli se o tu psychiatrii, měli nějaký psychický trable, tak samozřejmě v různé míře u různých typů poruch ta predispozice u těch potomků může být vyšší, ale rozhodně teda můžu tady posluchače uklidnit, jako když třeba rodiče trpí panickou atakou. Ale tam jde o tu typologii taky toho člověka a samozřejmě ta je dědičná, 60% jsme takový, co nám dají rodiče za genetický materiál. To znamená, dejme tomu, že je to ta pravděpodobnost o něco vyšší, ale rozhodně to neznamená, že ten člověk, že ho to nevyhnutelně potká, jako to si myslím, že ne.
1: Musím si vám postěžovat. Já jsem byl před pár lety na vysoké škole vyhozen od zkoušky z psychologie, poté, co mě paní profesorka Farková se jmenovala, myslím, položila otázku, jestli se dítě narodí jako vrah, ano nebo ne.
0: No, abyste odpověděl.
1: No, já jsem úplně blbě, samozřejmě.
0: No, to, a co je blbě? Jako,
1: no, blbě je, že už se narodí s těma dispozicema a je schopen potom vraždit. A ona řekla, to je právě blbost. Že s tím se nikdo nenarodí.
0: Že s tím se nikdo nenarodí. No ale to se dostáváme právě k těm osobnostem. Jako psychiatrie právě, aby nějakým způsobem byla schopná verifikovat diagnózy, tak jde tou cestou genetiky. Jo? Takže tak pak tam máme třeba takový, to ví každý medic, jo? I slabší medic, že třeba Downův syndrom, je tam nějaká aberace chromozomu, to ví všichni. Jo? A touha psychiatrie je prostě rozkodovat tu dědičnost a jakým způsobem jak ty geny jsou sformovány a co to bude znamenat pro toho člověka. A tam myslím, že jsme teda opravdu hodně na začátku ještě. Jako jo. Ale fakt je, na to jsou to nevím, jestli paní profesorka, která vás teda vyhodila, jako jestli to zná, teď jsou obrovské studie ze severských států, dvojčata, sourozenci, jeden zůstane třeba v diagnostickém ústavu nebo v nějakém psychiatrickém zařízení a druhý je adoptovaný do normální středostavovské rodiny, dostává plnou péči. A přesto úderem 15 let, kdy ty děcka se začnou, nebo děcka, to už teď jsou mladí muži nebo mladé ženy, se začnou nějakým způsobem projevovat. Takže na tom se jednoznačně potvrdilo, že ta genetická predispozice je tam obrovská.
1: Vy říkáte právě 60%.
0: No, ale, tak to je, ale... tak může to být 62, 5, ale rozumím. Tak jako nadpoloviční. Jo. A druhou půlku vlastně tvoří to prostředí. Takže když si vezmete, že ten genetický materiál není ideální, je teda ten 60% a pak ještě ty biologické rodiče vás vychovávají. Jo? Tak jaký šance pak ten človíček má?
1: Tomu rozumím. No, posluchač Camper píše, zdravím Xavere, mohl byste pozvat hosta na některý nedělní stream? To byste mohl přijmout pozvání.
0: Je nedělní stream?
1: Stream to je i s videem na YouTube, jo, je to v tom samém studiu a máte tady spoustu fanoušků. Táňa píše, pane doktore, jak dlouho se dá aplikovat léčba deprese ECT? Netuším, co to může být.
0: To jsou... No.
1: Myslím, v životě 5-7 let nebo i více zvykne si potom organismus a nepřestane už reagovat?
0: Na tím myslí elektrokonvulzní terapii, takzvané šoky, této ECT.
1: To ještě funguje?
0: No, funguje a tady udělám osvětu teda. A já když přemlouvám třeba pacienty, budeme se bavit třeba o těžkých depresí a mimo jiný tady obrovskou škodu nadělal ten skvělý Kisiho román, že byl to sklaven. Ne, přelet nad kukačím hnízdem.
1: Jasně,
0: jo,
1: no,
0: kde si to Jack teda údajně nechal aplikovat, aby byl jako přesvědčivý. Tam to vysloveně bylo prezentované jako forma trestu. Že jo.
1: Jako Jack Nicholson, jo?
0: Ne. V tom zařízení, kde on byl hospitalizovaný jako diagnostický pobyt, přelet nad kukačím hnízdem, tak tam on když zlobil, když se nechoval podle představ toho personálu, tak dostal šoky.
1: Máte pravdu, tam sedí v té posteli. Ano,
0: to,
1: ano.
0: To byl obrovská nábojnice pro antipsychiatrické hnutí ve Spojených státech. A, takže říkám, skvělý film, skvělá knížka, která mimo jiný teda trošku jiná, trošku podstatně jiná. Teda, ale ten Kizi to bral asi jako... No,
1: nedávno zemřela ta představitelka hlavní.
0: Já vím, ta zlá sestra, no. Mimo jiný v civilním životě velice půvabná paní, že?
1: No,
0: jak jsem zaregistroval. No, takže a i na internetu se dočtete, že prostě při tom hoří hlava a že to je prostě, že to je obsolentní a nesmyslný a že se tím lidi trestají, že se tím devastují, že se tím ničí mozek. Já vždycky říkám, když se snažíme přemlouvat ty lidi, protože my to děláme s jejich souhlasem. Jsou situace, kdy jsou oni v ohrožení na životě, kdy to můžeme z vitální indikace používat i bez toho souhlasu. Jo, ví, to jsou výjimeční situace. Tak říkám, kdyby někdo, nedej bože, v mý rodině třeba trpěl těžkou depresí, tak určitě ho budu k tomu přemlouvat, aby to podstoupil.
1: Bolí to?
0: Ne, vůbec. Nebolí to. Nebolí to, protože vy máte anestézii, čili vy chvilku spíte. A ty přístroje se nesmírně zdokonaly. Já si ještě pamatuju, že my jsme pracovali, to dělá Balachirana, to dělá, to byl takový malej box a tam bylo 1, 2, 3, 4 a podle toho jste intenzitu, jak si sílu toho ECT volil, na základě nějaký empirie, ale nebyly na to vlastně žádný guideliny, pořádně dneska jsou to mašiny, které rozhodně teda neublíží, že? Takže jo, může to pomoct a já vždycky říkám, rozhodně to nemůže ublížit, jako, jo, že by tam došlo k nějakým irreverzibilním změnám na mozku, nebo že by ten člověk tím byl zničený, poškozený, to ne.
1: Pane doktore, funguje takové to...
0: Ještě, aby paní, jestli to, jak dlouho, třeba u nás na klinice teď běží program, myslím docela šikovnej, že se aplikuje určitá série, jo. Ta základní série je plus minus 10, jestli 9 nebo 11, je celku jedno. A pak ti lidé sami dobrovolně, protože vidí, že jim to pomáhá, jo? Nikdo do toho nenutí, tak jim navrhujeme ty takzvané udržovací, to znamená, že oni v určitých intervalech, který zase po rozvaze se volí, dochází ambulantně. Jo? Ten člověk přijde a pak jde domů.
1: No ale je to 10 narkóz.
0: Jasně, ta narkóza, to máte pravdu, ale ta je krátká a já si myslím, že ty poruchy, jasně, narkóza vždycky je zátěž na mozek, že jo. To v každém případě. Tady je to ale krátkodobá narkóza a ta mašina skutečně použije tolik, kolik je pro toho člověka nutný. Jo, volí tu minimální intenzitu toho výkonu, nebo jak to říct, takže aby to pomáhalo a aby to neškodilo.
1: Takže u toho je přítomen anesteziolog?
0: Dřív před, já nevím, 50 lety dělal OB psychiatr, dělal jak anesteziologa, tak aplikoval to ECT. Tam dnes spíš zmáčknout ten knoflík, to by uměla i cvičená opice, tam jde o tu správnou indikaci. Jo. A když je nesprávná indikace, tak zase to se dostáváme k tomu, že to maximálně může nepomoct. Jo. A je to zbytečný vlastně. Mm-hmm. Jo. Takže když se vrátím k tomu kisimu, tak jako trest, nebo když ho budeme diagnostikovat, což se mi ani nechce diagnostikovat, co tam řekne Nikol, no tak byl to asi asociál, byl to prostě divočák a oni ho chtěli skrotit, no takhle tohle to teda rozhodně nefunguje, že? To, jako, to v žádném případě, tam to bylo vysloveně trest, který byl ještě završený vlastně lobotomii, že? Čili
1: likvidací. Ona se tady, posluchačka, ptala, jestli ten organismus si na to postupem let nezvykne a pak už to na něho nepůsobí.
0: No ale tak to se samozřejmě zohledňuje, jo? Když to nemá efekt, no, tak se od toho odstoupí, neděláme něco zbytečně, jenom tak, aby jsme získávali body od pojišťovny nebo prostě vykazovali nějakou činnost zbytečně, pacient je na prvním místě a když to nemá efekt, což je vidět, jako, jo, tak nebo tam se zohledňuje samozřejmě, když to má třeba obavy, jo? A vy si myslíte, že by mu to pomohlo a on má obavy, nikdo nikam nikoho nevláčí, jako, jo? To prostě musí to být jednoznačně ve prospěch toho pacienta. Ale jsou situace, kdy ten pacient není schopen v té dané situaci, třeba těžké deprese, vůbec posoudit, co je pro něj dobrý. Jako, jo. Není schopen se třeba rozhodnout. No, a pak se musí velice citlivě prostě vyhodnotit, jestli to je vitální, čili život zachraňující výkon, nebo není. Že?
1: Funguje takzvané sexuologické vyšetření, spirometr se tomu říká, nebo nějak podobně?
0: Ne, myslíte faloplatismograf.
1: No to, spirometr je něco jiného.
0: No to je zase to dechání.
1: Na dechání, ale takový to, co se
0: omotává
1: mužům na...
0: No, no, to funguje, no.
1: Funguje to spolehlivě?
0: Já nejsem sexuolog, jo, ale...
1: Máš jste soudní znalec, tak...
0: No dobře, ale já jsem psychiatr, jo, v první řadě, takže když děláme něco, třeba co se týká deviací, a tak si přibíráme, nebo oni si přibírají nás a děláme to v dublu, nebo s psychologem ještě, takže k těm sexuologickým otázkám se vyjadřují oni, a oni samozřejmě falopletismografii u mužů, ale i u žen se tohle vyšetření dělá, tam je to vulvopletismografie, samozřejmě už vzhledem jaksi k vybavení těmi orgány, tak má to menší výpovědní hodnotu. Není to stoprocentní, ale může to jako ukázat tu cestu, jak to asi u toho člověka konkrétně může být. No.
1: Tak já přečtu poslední dotaz z chatu. Jindřich Čipera nám píše, nedělám si legraci, jak se projeví chování budoucího sériového vraha. Není to třeba tak, že si už i nahlas celý den třeba i v klidu zpívám a to tak, že i pokladní mě poznávají a reagují, jinak jsem normální ksavertový.
0: Takže, že si zpívá, tak bude sériový vrah?
1: No, se bojí, co to signalizuje, jestli nebude nakonec... Tak spousta lidí předstírá dobrou náladu, ve skutečnosti jim ta hlava spřádá nějaké nehezké nitky, ne?
0: No, že by zrovna zpěv jako byl nějaký varovný signál, to si nemyslím. Jo. Ale nikdo o sobě nevíme. Myslím, že Kundera to napsal v nějaký knížce, že mozek, on to přirovnával k nějakému soukolí, jako hodiny nebo něco takového, takhle se do toho z boku ťukne, jedno kolečko zase zapadlo do druhého a je z nás vlaštovka na drátě. Takže nevíme, co bude s náma zítra. Ale
1: pravda.
0: Musím vás uklidnit, že v našem věku zase bych žádnou jako extrémní hodnost stát se může samozřejmě cokoliv, že jako i cestou domů. Ale stran těch duševních nemocí, tak si myslím, že už jsme mimo tu výseč těch té doby, kdy se spouští ty nejzávažnější nemoci. Mm-hmm. Jo? My už čekáme na, spíš na tu demenci třeba. No.
1: Tak tímto končit nechci, tak zkusme ještě něco jiného. No ne, já to pozoruju na sobě. Já pozoruju ztrátu krátkodobé paměti. Existuje na to nějaký test? Že bych někam šel a oni mě...
0: Určitě, tak jsou tady v Praze, že specialisti neurokognitivní vyšetření udělat a jako, víte co tam, taky řada lidí třeba přijde, já si hůř pamatuju a proto vůbec nemusí s pamětí mít nic společného, ty lidi jsou třeba nesoustředění a nesoustředění jsou třeba z toho, že mají nějaký neurotický obtíže, jo. To znamená, že oni se subjektivně vyhodnocujou vlastně hůř, jsou na sebe přísní a zacílí to a vyhodnotí si to a ono to vlastně etiologicky je úplně něco jiného, takže...
1: Tak já navrhuji, abyste řekl něco pozitivního na závěr toho našeho povídání. Já vím, že to je těžký, ale je trošku naděje nějaké nám nalil, nebo s tím jarem třeba, jestli se na to máme soustředit, že už to za chvilku bude. Co myslíte, pane doktore Žukové?
0: No, ještě teda, než budu pozitivní, tak jaro to je zrovna údobí v psychiatrii, kde teda, jak si ta incidence těch poruch vždycky je větší, jaro podzim, to je rizikový.
1: A vždyť ale... se říká, že nejhorší je to kolem Vánoc, ty sebevraždy a tak.
0: Tak to je specifický údobí, že na někoho to padne. Ne, já si myslím, že jasně, my neovlivníme covidové epidemie, válku a tak dál. Ale co si myslím, že by tu kvalitu života jako mohlo zlepšit nám všem, je pokora. Pokora, to my potřebujeme. A vzájemná úcta mezi lidma prostě. A na to může každý začít pracovat. Jo? To jsou ty naše hřiště, kde můžeme. Že? My asi těžko ovlivníme revoluci tamhle někde u Guatemala, to ne. Ale můžeme se chovat slušně, nebo se o to aspoň snažit. Prostě, jo? To zní jako fráze. Ale to je max a takže cesta vede jako a pokora ve smyslu, mně to připadá často, že lidi jsou jako nepoučitelní, že se opakují furt ty samé chyby jako a tomu se přeci dá zabránit. Že?
1: Tak v chatu tady Jiřka Šašková prohovořila i za mě, protože píše Xaver díky za bezva hosta. Tak já se těším na příště, pane doktore.
0: No já děkuji za pozvání a zdravím teda ty posluchače.
1: No je jich tady opravdu hodně a musíme někdy udělat ten nedělní živý stream, pakliže budete mít čas a chuť. Mějte se moc hezky, držím vám palce a těším se na příště.
0: Děkuji za pozvání a dobrý večer a dobrou noc teda. No.

0: Rozsvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Rádio Xaver najdete na play.cz. play.cz.
2: S jedním rumem na kuráž jsem přepad zahradníka a pozval jsem ho na guláš do podvodníka. Povídám pochop, že svým karfiolem neokouzlíš dívky, ten si můžeš strčit maximálně do polivky. Však to, co já mám na zahradě pod okny své vily, nikdy tvoje kalné oči ještě nespatřily. Sukulenty od El Pasa, z Konga banány, kokosy, že srdce jásá, třtina z Havany, borůvky až z Ontaria, jedna váží přes půl kila, z Bretaně mám révu a je mi do zpěru, z Caracasu ananas a palma z Guajány, sasanky a mořská řasa vhodné do vany, pestík nebo blizna, kdo pak se v tom vyzná, metalizovanou jedli oxidi mi včera snědli, že mám doma moruši, bourec vůbec netuší, v ložnici mám pět lián, spouštím se z nich na divan, americké brambory, těch mám plné komory, z Hokkaido do Sakuru, takovou mám náturu, bavlnu mám z Koloreda, když se doma sehnat nedá, tabák z Portorika mám přes Pepka námořníka a historickou jabloň až z Garden Paradise. Tupě hleděl do guláše, lezlo mi to na nervy, vypadal jako když doma jedí z konzervy. Povídám zalov ve své paměti a střel nějaké jméno, a když to nemám na zahradě, tak se žeru seno. Znáš-li navíc jeden strom, tak v momentě jsem s ním, rád se něco přiučím, bude-li však čím. Povídá, že se něco doučíš, tak tomu mladej nevěř. Hodně stromů sice znáš, ale všechny ani téměř. To by tě z tvé zahrady milenci rychle hnali. Chybí ti tam kousek břízy, kde by se milovali. A zapomněl si na lípu, symbol naší.

Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Pekarová pochválila počítačovou hru. Neparazitujte na ní, vzkázali autor.
2: Paní Pekarová je notorický příklad člověka, který parazituje na úspěchu někoho jiného. Teď to je Daniel Vávra, ale jinak dlouhodobě ten, na čím úspěchu ona parazituje, je ODS. Protože, jak víme, tak ona by se svojí TOP 09 do poslanecké sněmovny s vysokou pravděpodobností nedostala. Takže ona parazituje na tom, že se rozhodla ODS, která přece jenom na těch průzkumech nebo v těch průzkumech nevychází až tak špatně jako TOP 09, že ji vezme pod svá ochranná křídla. A protože ona nad sebou nemá ten Damoklův meč, že může i se svojí topkou ze sněmovny vypadnout, tak si může dovolit dělat a říkat prakticky cokoliv.
3: Celý pořad Podtrženo sečteno s Karolínou Stoněkovou můžete sledovat už teď. Bez reklam a bez čekání. XTV.cz

0: Nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte na spořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Zdraví vás, Petr Holec, tohle je pořad Do to zaplatí a se mnou ve studiu, jako pokaždé, sedí ekonomka Markéta Šichtařová. Markéto, právě jsme oslavili Den vítězství, neboli konec druhé světové války. Hodně si dali záležet teda naši vládní politici. Z jejich podání se, já bych řekl, až zdálo, že oslavila konec války Ukrajina, ale to necháme stranou. Dvojí vítězství jsme totiž oslavili i my Češi. A sice Eurostat potvrdil, že i v druhém pololetí loňského roku jsme platili nejdražší ceny elektřiny v celé Evropské unii. A to musíme dodat, že jsme současně tu elektřinu si sami lacině vyrábíme doma. A druhý vítězství, takový Pirhovo, já bych řekl příznačný pro fialovskou éru, je, že soud zablokoval podepsání smlouvy o dostavbě Dukovan s Korejci, protože to zažalovali Francouzi, kteří byli z toho vyhrazení. Takže nakonec došlo na to, že se podepsala aspoň smlouva o smlouvě budoucí. Tak nevíme, jak to dopadne nakonec, ale už teď můžeme říct, že ty škody budou nemalý, bude nás to stát určitě řádově miliardy to zpoždění. Bůh ví, jak to dopadne.
2: No, já bych řekla, že už nás to stojí miliardy teď a stojí nás to právě na těch cenách elektřiny, ve kterých jsme tak krásně na špici, aspoň v něčem jsme zase první v Evropě. Problém je, že ta dostavba Dukovan je vlastně do značné míry přeceňována. Ono totiž je to velmi často prezentováno jako počin, který by u nás měl ceny elektřiny zlevnit. Ale ono to u nás ty ceny elektřiny pravděpodobně nezlevní. A to z jednoho prostého důvodu. Totiž ty dva bloky, které se mají dostavit, a teď je ta jejich dostavba o to víc ve hvězdách, když to soud předběžným opatřením zatím zablokoval, tak ty mají vlastně jenom nahradit dva jiné už dosluhující bloky. Takže to má být náhrada v podstatě kus za kus, leda, že by se výrazně prodloužila životnost těch stávajících bloků, třeba až někam na 100 let. A ono tam není možno v tuhletu chvíli v těch Dukovanech postavit těch bloků ani víc, jednoduše z toho důvodu, že tam není dostatek vody pro chlazení. Takže to, co se prezentuje jako velké rozšiřování naší jaderné kapacity, zas tak velkým rozšiřováním není. To je jeden základní problém. Druhý základní problém spočívá v tom, že jaderná energie je sice absolutně skvělá, pokud jde o výkon, to, jak je levná, drahá, jak dlouho to vydrží, to zařízení, ta infrastruktura, ale pokud tu jadernou energii máme jako primární zdroj pro výrobu energie. Ale u nás se k té jaderné energii přistupuje nikoliv jako k primárnímu zdroji, jako k výrobě levné energie, ale jako k doplňku pro obnovitelné zdroje. A jako doplněk jaderná energie je naprosto nevhodná. A je nevhodná proto, protože u těch jaderných elektráren trvá poměrně dlouhou dobu z technologických důvodů, než ta elektrárna najde na plný výkon a zase nějakou dobu trvá utlumení toho výkonu. To, že se s tím hráli, tak víme, jak to dopadlo vlastně v Černobylu, kdy se snažili rychle zvyšovat, snižovat výkon. To asi úplně nechceme. A u nás vlastně byla ta dostavba těch Dukovan povolena, zdůrazňuji slovo povolena, to je teda opravdu legrační, pod podmínkou, že ta elektřina z Dukovan nebo obecně jaderná energie bude u nás uhýbat té energii obnovitelné. Konkrétně, když to vysvětlím, tak jde třeba o to, že v Baltu bude hodně foukat, dojde tam k velké výrobě elektřiny z větrníků, dojde k přepětí v síti a my musíme tu elektřinu z toho Německa, z těch obnovitelných zdrojů v tu danou chvíli odebrat a musíme vlastně utlumovat anebo nějakým způsobem mařit tu energii nebo třeba posílat ji do přečerpávacích elektráren, tu levnou energii a stabilní energii z těch Dukovan a z dalších jaderných elektráren. Takže ta naše elektřina, kterou my si umíme vyrábět a která je stavěná na to, aby nám dávala stabilní výkon, tak my ten stabilní výkon musíme vlastně posílat dopryč a uhýbat tomu nestabilnímu výkonu. A to je úplně technologicky vlastně zvrácené. Nedává to smysl a samo o sobě to vede k tomu, že vlastně ta elektřina dlouhodobě nemůže příliš zlevnit. Takže ty pohádky o tom, jak my si dostavíme jaderné elektrárny a v tu chvíli tady budeme mít po problémech s elektřinou a s nedostatkem energie, to jsou prostě fakt jenom pohádky. Ta dostavba, to je vlastně zachování nějaké základní bazální energie, abychom vůbec byli schopni fungovat. To je to naprosté minimum. To není vůbec nějaké navyšování našich kapacit.
1: No, mně se líbí, vy jste to zmínila, to za prvý, že nám to bylo povoleno. To svědčí o naší národní suverenitě, že si smíme dostavit jadernou elektrárnu, to už samo o sobě je zajímavý, ale i to, že přesně vláda Petra Fialy, protože ona je to obří investice, ta dostavba, tak nám vlastně jako kompenzaci začala lhát o tom, že nám to přinese levnější elektřinu, aby to nějak ospravedlnila, což už tehdy energetici samozřejmě říkali, to není pravda, to se prostě nestane, nelžete. Ale teď, když teda došlo k tomu zablokování té smlouvy, podpisu smlouvy, tak nám to vláda měla potřebu zopakovat znova, jakože aspoň tohle by snad mělo být Pyrrhovo vítězství, ale není to tak. Ale druhá věc, jenom dodám politicky, vláda, ono tu dostavbu už samozřejmě připravovala předchozí vláda, protože se o tom už se to připravuje delší dobu. A vláda Petra Fialy řekla, vlastně ona si jako zprivatizovala, že předchozí vláda neudělala nic, že je to celý jejich a že bez nich by vlastně se nic nestalo a že je to jenom jejich dílo a zásluha. A teď najednou tohle a ono, jak se říká, každá revoluce požírá nakonec své děti. Kdyby ta vláda byla férová a vlastně nelhala o tom, že to celý připravili jenom oni a že předchozí vláda nic, když je to není pravda, tak by teď mohla říct, no podívejte se, za to může Babiš, že jeho předchozí vláda, jak je jejich dobrým zvykem, ale teď je to 100% jejich, jak se říká, když něco rozbijete, tak to vlastníte 100%, tak to je jenom politicky, že se to nakonec Petru Fialovi vymstilo. Ale pojďme k tomu druhému vítězství národnímu, a sice, že teda Eurostat teď potvrdil, že i za druhé pololetí loňského roku jsme my v Česku jako domácnosti platili nejdražší ceny elektřiny, přestože ji u nás doma lacině vyrábíme. A ono, když se o tom systému perverzním řeknu, kdy my si vyrábíme lacině elektřinu a máme ji doma nejdražší, tak se o tom začal mluvit, když ceny elektřiny vystřelily do bezprecedentních výšek. A tehdy se to najednou začalo probírat v médiích a energetici tehdy říkali, tohle to samozřejmě nemůže, to je nevysvětlitelný jako lidem veřejnosti a vláda to nemůže prostě vysvětlovat do nekonečna, to se musí změnit, tenhle systém nemůže přežít, protože to samozřejmě ožebračuje nás jako Čechy domácnosti, protože to snižuje náš disponibilní příjem, za druhý to samozřejmě ničí i náš průmysl a ekonomiku. A teď to máme potvrzený znovu a současně se mluví i o tom, že by se dostátnil ČEZ, protože ČEZ je takový hybrid, on vzniknul už za totality komunistický, oni ho stvořili komunisti jako hlavní energetický závod tehdy v Československu. A potom samozřejmě po pádu komunismu v roce 1993 se část akcí dala na burzu a on z toho vzniknul takový hybrid, že 70% vlastní stát, neboli i my dva, co tady sedíme, a 30% se nechalo drobným akcionářům, což jsou buď fyzické osoby, nebo i firmy. A samozřejmě, jak už to bývá, ČES, on mu stát vytvořil takový kvazimonopolní postavení a prostředí pro podnikání, ale ta 30% minorita soukromníků v podstatě to často ovládá a chovají se, jako kdyby ta firma byla jejich. A teď došlo na to, že se něco musí stát s ČESem, aby vlastně se mohly snížit ceny elektřiny u nás. A došlo i na takovou jako paradoxní situaci, že i třeba zástupce části těch minoritních vlastníků Karl Schnobr začal říkat, no my jsme vlastně pro, abyste nás vykoupili, protože když nás vykoupíte férově, dáte nám nějakou férovou cenu, tak těch 30%, které od nás vykoupíte, tak 30% to bude, o to se navýší zisk státu. A tady je nutno říct, že ČEZ je firma, která ročně generuje asi 30 miliard zisku plus minus a nějakých téměř 20 miliard dává do státního rozpočtu jako takzvanou dividendu. Takže teď jde o to, jak to ekonomicky udělat, aby ČEZ mohl fungovat podle strategických zájmů vlastně české veřejnosti, což znamená zlevnit elektřinu a současně mohl nějak dál fungovat a rozvíjet se, aby to nebylo prodělečný.
2: Tak to je nakousnuto hrozně moc téma dohromady. Já to vemu od toho ČEZu a potom se dostanu k té ceně elektřiny, protože ono je to velmi často mediálně a politicky spojováno. V podstatě se klade rovnítko mezi tím, že zestátníme ČEZ a bude levná elektřina. A předtím teda chci hodně varovat, protože takhle úplně jednoduše to není. Za to zase je to další tak trochu fáma na podobné úrovni, jako dostavíme Dukovany a bude levná elektřina. Je to příliš zjednodušeně, takhle řečeno. Ten problém, proč máme u nás drahou elektřinu, je v podstatě někde úplně jinde, než že má ten ČEZ kvazi monopol. Ale čistě jenom k tomu zestátnění. Tak asi by ode mě nikdo nemohl očekávat, že bych byla ochotná sáhnout nějak, řekněme, násilně nebo nějakým vyvlastněním na majetek drobných akcionářů. To v žádném případě ne. Na druhou stranu, ono je fakt, že ti sami akcionáři v tuhletu chvíli už cítí, že vlastně ty ceny jejich akcí jsou poměrně tak vysoko, že už to asi o moc víc nepoleze a že teď je vlastně pro ně velmi příznivá chvíle prodat. Takže kdyby to probíhalo formou ne samozřejmě zestátnění, ale formou prostě, že stát nabídne tržní cenu.
1: To je potřeba říct, že také se to koncipuje, že nikdo vlastně nechce to jako dostátnit jako komunisti v roce 1948.
2: No, tak já si nejsem úplně jistá, co by třeba komunisti teďka zrovna v tu chvíli chtěli, jo? kdyby se dostali do vlády.
1: Většina opozice, tak řekněme.
2: Tak, ale samozřejmě, kdyby to teda probíhalo formou, že se jednoduše nabídne férová cena za odkup a ti minoritní akcionáři by v podstatě rádi prodali, no tak není možno protestovat proti tomu, že někdo rád prodá. A asi by tam pár jedinců samozřejmě zůstalo, kteří by prodat nechtěli. Na druhou stranu, ti by v tu chvíli měli tak malý podíl, že by vlastně přestali technicky za to ovlivňovat to směřování toho ČEZu a už by tam nic neblokovali. Na druhou stranu jsou tady ještě potom další záložní plány, co by se dalo udělat, kdyby tenhle ten proces toho, té cenové nabídky, té nabídky převzetí v podstatě, kdyby neproběhl. Například někteří energetici navrhují, že by ten ČEZ bylo možno rozdělit na vícero divizí s tím, že třeba tu dostavbu těch dalších jaderných elektráren, teď už teda uvažujeme v tom smyslu, že by se jich třeba mohlo dostavovat ještě víc do budoucna, takže by to řešila ta státní divize, zatímco ta, která by zůstala více v těch soukromých rukách, takže by se zaměřovala na ty stávající kapacity. No, ať už to dopadne jakkoliv, já mám dojem, že tohle vlastně není ta úplně klíčová otázka, že to je trošku odvádění pozornosti. Protože ten důvod, proč je u nás ta elektřina tak strašně drahá, je v tom, že si u nás hrajeme na pseudo trh, ale on to vlastně tržní systém není. Ten tržní systém měl být reprezentován tím, že vstoupíme na lipskou burzu, což mělo v podstatě vytvořit dojem, jako že jsme teda na burze na volném trhu, že se s elektřinou volně obchoduje a že tím pádem by vlastně ty ceny měly být tlačeny dolů. Je to stejná iluze, jako třeba s emisními povolenkami, o kterých se tvrdí, že emisní povolenky jsou volně na trhu a volně se spekuluje o jejich ceně. No samozřejmě, že to takhle taky nefunguje a proto ty emisní povolenky zdražují elektřinu. Takže ta lipská burza totiž není v pravém slova smyslu burzou. Na té lipské burze se vlastně pouze provádějí aukce té aktuálně vyrobené elektřiny. Není tam možno obchodovat s nějakými existujícími zásobami, protože prostě elektřinu není možno skladovat. A vzhledem k tomu, že se tam prodávají hlavně přebytky té elektřiny, kterou vyrábí obnovitelné zdroje, vzhledem tomu, že prostě ty obnovitelné zdroje mají nestabilní výkon, tak vlastně tam jde jenom o vytvoření nějaké obchodní platformy, kdo si kde ten přebytek koupí, ale ono by to úplně bez problémů šlo i mimo tu burzu. Ale to, že my jsme součástí té burzy a že my na ní musíme nabízet svoje přebytky, vede k tomu, že my se vlastně zbavujeme té naší stabilní a levné elektřiny, kterou my musíme nabízet v době, kdy zrovna je po ní velká poptávka. A ta poptávka je hlavně z Německa, protože Německo má tu ten hlavní problém. Hmm. Německo má tu nestabilní síť. Německo vsadilo na obnovitelné zdroje a tím, protože my jsme se přihlásili k lipské burze a k přeshraničnímu obchodování s elektřinou, tak tím to německé rozhodnutí vyrobilo problém i nám. My jsme se v tuto chvíli vlastně dostali do vleku německého rozhodnutí a tím, že jsme na té lipské burze, tak my v podstatě přenášíme to německé přepětí, podpětí i do naší přenosové soustavy. Francouzi, kteří teď nám dělají v uvozovkách problémky s těmi Dukovany, tak ti vsadili teda dlouhodobě na jádro a ti teď problém nemají, ale nemají ten problém jenom díky jedné jediné věci. Němci totiž, když vsadili na ty obnovitelné zdroje, tak oni tak trochu tiše a nevysloveně spoléhali právě na Francouze, že Francouzi je podrží v dobách, kdy jim prostě poklesne to napětí v síti. Jenomže Francouzi velmi rychle pochopili, že by vlastně tím museli tu svoji stabilní a levnou elektřinu vyvážet do Německa a tu drahou německou si přivážet k sobě, tak jak to děláme vlastně my.
1: Nechtěli být Čechama.
2: Nechtěli být v podstatě Čechama. No. A tak vytvořili ostrovní systém. Nejprve to bylo pod záminkou, je to jenom na nějaké dočasné období, ale oni už to neobnovili. Oni vlastně si vytvořili na území Francie uzavřený systém, ostrovní, kde vlastně oni jsou do značné míry nepropustní vůči Německu. No a tím si ochránili vlastně tu svoji levnou elektřinu, kterou nejsou povinni vyvážet. Sice Němci zuří, ale Francouzi mají levnou elektřinu. Něco podobného chtěli, nebo vlastně chtěli udělat Němci se Skandinávci, taky vlastně chtěli tam tu propustnou soustavu. A Skandinávci se taky zabejčili a taky řekli, ne, my do toho nejdeme. Ale my Češi, my jsme na lipské burze, to znamená, že my máme vlastně tu propustnou soustavu s Německem. A proto ten německý problém, ten německý fanatismus, že si zavřou svoje stabilní zdroje, se začal promítat do naší přenosové soustavy a proto máme u nás ty drahé ceny.
1: No, vy jste zmínila Francouze, to je, Francouzi jsou na rozdíl od nás nejen pragmatičtí, ale i sebevědomí, tak prostě nenechají se vydírat a ničit Německem. Ono mimochodem, když jsme u Francie, tak Francie vlastně, ona má obdobu našeho ČEZu, EDF, taky energetickou, tehdy polostátní, a dneska už státní, vlastně téměř takový jaký kvazi monopol, který taky dostátnila během té takzvané energetické krize. Takže to jenom, že se to netýká jenom Česka a ČEZu, že vlastně podobný problém úplně, nebo obdobný řešili i jiný evropský země. A ona to dostátění ČEZu, ono se mluví o nějaký částce zhruba 200 miliard a že by se případně to mohlo zaplatit vlastně z peněz ČEZu a že by si na to nemusel v tu chvíli jako půjčovat sám stát, ale samozřejmě, kdyby se zadlužil ČEZ, tak je logicky, otázka se nabízí, jestli by ta firma byla schopná vyplácet tu dividendu zpátky, posílat ty peníze do státního rozpočtu, což je jedna věc, jako vlastně jak ten ekonomický model, jak se případně vyplatí to vykoupení těch minoritních akcionářů. To je jedna věc, o které se mluví v souvislosti s drahou elektřinou. A druhá věc je samozřejmě to, že bychom měli odejít z lipské burzy. A já si pamatuju, když se o tom začalo mluvit, že přesně ten princip, který se teď popsala, tak nás prostě ničí a vydírá cenově příšerně. Tak si pamatuju třeba šéfa poslaneckého klubu ODS Marka Bendu, který řekl, no to my prostě Němcům nemůžeme udělat, protože přes Němce k nám teče plyn a Teď se ještě vrátím k bývalému ministrovi průmyslu a obchodu Síkelovi, který památně řekl, když nebudeme mít dost plynu, tak si Němci vypnou svůj průmysl kvůli nám. A Němci udělali jinou věc, a sice zdražili nám tranzit plynu. Což jsme si vlastně potvrdili, jak to funguje v Evropě, jaká je solidarita. Není prostě všechny státy, které, když řeknu, si zachovali ještě nějaký zbytky důstojnosti a rozumu, tak prostě v první řadě vždycky hájí svoje vlastní národní zájmy. A až pak je možná prostor na nějakou, případně i přeshraniční sousedskou solidaritu. Tak teď jenom vysvětlit to, jak případně, jestli odejít z té lipské burzy, aby jsme se vymanili okamžitě z tohohle ničivého systému, který jste popsala.
2: No, ta lipská burza je v podstatě jenom nějaká platforma, která je spíš okrajová. Tady důležité je prostě mít to sebevědomí a tu odvahu v podstatě učinit na naše rozhodnutí tu síť vůči tomu Německu nepropustnou. Prostě když si řekneme, my sem nechceme pustit to přepětí z Německa, my jim ho tam necháme, tak to takhle udělat. A prostě je nesanovat to Německo tou naší levnou energií, což se technicky dá provést třeba tím, že odejdeme teda z té lipské burzy. A jestli by nám to prošlo, no tak jako Francouzům to prošlo. Samozřejmě, že jim to prošlo, že protože Francouzi versus Němci jsou jedna velmoc vůči druhé velmoci, jasně, tak není to velmoc na typu Amerika, ale jsou to už dvě zásadní země. My jsme tady spíš takový malý ocásek Německa, takže asi by tady bylo velké zlé kolem toho, ale jestli chceme si zachovat levnou energii, tak nám nic jiného nezbyde. A vlastně ten recept na tu levnou energii by byl, a teď teda budu strašný optimista a řeknu, co se 100% nestane, ale jak by se to udělat mělo, kdyby tady ta vůle byla. Tak nejprve se teda vymezit vůči tomu Německu a říct, že opravdu jsme ochotní udělat ten jakoby ostrovní systém. On to není úplně ostrovní systém, protože my si můžeme nechat propustnout vůči Polsku, Slovensku a tak dál, ale prostě vůči tomu Německu jsme schopni uzavřít se a odejdeme z lipské burzy. To je krok jedna. Krok dva.
1: Jenom, a to je čistě politické rozhodnutí, to není nic jiného.
2: Ano, to je v podstatě čistě politické rozhodnutí. Technicky, jak se to udělá, to už jsou víceméně detaily. Doplněno by to mělo být o to, že k tomuto kroku bychom se měli rozhodnout v okamžiku, kdy už máme nasmlouvaný plyn a ropu z východu, protože samozřejmě Němci by se nám mohli začít mstít a vydírat nás tím, že samozřejmě nám sem nepustí tyhle ty suroviny přes svoji západní větev. To znamená, nejprve bychom měli se ujistit, že opravdu my jsme schopni odebírat plyn i ropu východní větví všeho potrubí. A teprve potom můžeme teda se uzavřít proti tomu Německu v oblasti elektřiny. Další bod, ČEZ by měl přestat vykupovat automaticky ty solární, tu elektřinu vyrobenou ze solárních panelů, kterou mají jednotlivé rodiny na svých rodinných domcích nainstalovanou, protože zaprvé to teda působí strašný svinčík, troufnu si říct, v té síti. Kolísá tam napětí, nemá to kvalitní transformátory. A za další samozřejmě to opět vyčerpává vlastně ten čas, kdy za to musí platit. To není kvalitní elektřina. Ne. Prostě ty soláry na střeše jsou vhodné pro případ nějakého blackoutu, pro jeden konkrétní domek, ale není to vhodné proto, aby to dodávalo v některých situacích, když zrovna svítí slunce, aby to dodávalo šťávu do té celkové sítě. Takže vlastně bychom to měli přestat jako stát vykupovat. No a měli bychom dostavovat jádro, i když to bude drahé samozřejmě, ale když jsem teda se ptala energetiků, jak oni odhadují, kolik dalších ještě bloků bychom potřebovali, abychom byli opět soběstační, tak oni teda dlouho přemýšleli, nedokázali se shodnout, ale v podstatě, když jako chci být akurátní, tak ta odpověď zní jako mnoha násobek toho, co teď dostavujeme. Mm-hmm. Určitě ne dva bloky, ale jako násobně víc. Takže rozhodně se v tuhletu chvíli přestat zaměřovat na zapojování dalších obnovitelných zdrojů. Když si je někdo chce udělat jako svůj ostrovní systém, není problém, ale nespoléhat na ně v té celé elektrizační soustavě a tu celkovou elektrizační soustavu postavit primárně na jaderné energii.
1: No, já se obávám, že tady máme jistotu jednu, a sice, že s touhle vládou se tohleto už nestane. Za prvý teda už zbývá, řekněme, 5 měsíců do voleb, to je jedna věc. A i kdyby se náhodou, kdyby v nějaký obdobě zůstala po volbách, tak si myslím, že na to nenajde odvahu ani potom, protože my vidíme od téhle vlády prostě v Evropské unii ohromnou servilitu. Pokud šlo o migrační pakt, pokud šlo o Green Deal, dokonce za našeho předsednictví Evropské unie byl Green Deal finalizován a podepsán v té finální podobě, od které teď ta vláda, která ho schválila nebo pomohla i schválit na půdě Evropské unie, utíká. A já bych teda nečekal, že tahle vláda, tahle parta prostě může najít odvahu udělat to, co jste popsala, sice, že uzavřeme svoji soustavu na přenos elektřiny Německu, i když dobře vědí, že přesně to je ten problém, tak to je jedna věc. Druhá věc, která je tam politicky taky neprůpustná, a to je to, že by si chtěli nasmlouvat energie na východě, protože jdou do voleb s tím, že nás odstřihli od energií z východu nebo hlavně z Ruska. Takže oni v podstatě, když to řekneme natvrdo, tak budou klidně nás jako občany i naši ekonomiku ničit tou nejdražší elektřinou v Evropské unii, jenom proto, aby nemuseli udělat nějaký politický úkrok a případně i najít sobě odvahu prostě pro politické prosazení tohodle řešení, což je ironie, protože jestli to by bylo tak populární mezi lidma, že by to museli před volbama všichni ocenit, kdyby tahle vláda ještě našla odvahu aspoň k jedné věci, zlevnit lidem elektřinu, kterou potřebujeme k životu všichni, tak ale oni to přesto neudělají.
2: No a je teda potřeba říct, že to by fungovalo poměrně rychle. Mm-hmm. Zatímco u některých jiných těch hospodářsko-politických opatřeních já často říkám, že i když uděláme malou revoluci dneska, tak ty plody budeme čerpat třeba ode dneška za 3 roky. Tak tady u té energie to skutečně je schopno začít fungovat velmi rychle. To znamená, že opravdu by se ta levná energie poznala celkem rychle a je to skutečně hlavně o politickém rozhodnutí. To je na tom právě ten největší paradox, že my víme, nebo jako energetici vědí, jak to řešit. To není nějaká černá krabička, do které nikdo nevidí. Jenom se o tom prostě veřejně nemluví.
1: No, ještě k tomu ČEZu zpátky, k tomu modelu nějakého dostátnění a vykoupení těch drobných akcionářů. Já totiž úplně nevím, jak vzniknul ten model a proč. Proč vlastně tehdy stát po pádu komunismu vlastně těch 30% dal na burzu a nechal to nějaký minoritě, protože i tím, že nechal 70% ve vlastnictví státu, kdy prostě, jako řeknu, exekutivní vedení a výkon té firmy jde skrz ministerstvo financí a stát i tehdy věděl, že je to prostě klíčová nebo strategicky klíčová firma, je to prostě kvazi monopol na zabezpečení energií u nás v Česku. Tak proč tohle nechal? Protože principem jakýchkoliv investorů a minoritních akcionářů je maximalizace zisku. Na tom není špatného, ale je to tak. Ale samozřejmě u firmy jako ČEZ, která přeci jenom má, za první, když se zmínila, trh s energiemi není volný trh a tržní prostředí volné, to je pravda. A je tady přesně nějaký v dobách jako teď strategický zájem, kdy vidíme, že je potřeba snížit ceny energií. Tak jak vy vidíte to případné vykoupení akcionářů a to, že by ČEZ se stal plně státní firmou?
2: No, v případě, že by to opravdu probíhalo tím způsobem, že jednoduše tím malým akcionářům je nabídnuta adekvátní částka a oni se mohou naprosto svobodně rozhodnout ano nebo ne, tak s tím problém nemám. To je prostě obchod jako každý jiný. A když ten obchod bude férový, kdy se každý může volně rozhodnout, tak proč by prostě do toho obchodu nemohl vstoupit? To, s čím mám problém, je něco úplně jiného. Já mám ten problém s tím, aby náhodou tady nebyl moc velký tlak na ten výkup za každou cenu, třeba i za nízkou cenu, a aby nebyli ti akcionáři moc tlačeni do kouta, protože by si někdo mohl třeba spojovat, že když tento výkup uděláme u těch malých akcionářů, tak že by to mohlo něco změnit na tom trhu s elektřinou. A jak jsem právě před chvílí popsala, tak na tomhle tom ty vysoké nebo nízké ceny nestojí. To stojí na úplně čem jiném, a to je energetická koncepce. Takže jestli ten ČEZ bude ovládán ze 30% drobnými akcionáři nebo nebude. To přeci nemůže změnit to, jestli jsme nebo nejsme propustní vůči Německu a jaký tady máme objem těch obnovitelných zdrojů. Čili, aby jsme si náhodou nemysleli, že tímhletím něco vyřešíme a nešli prostě do krajnosti a až někam za hranu toho, že sáhneme na soukromé vlastnictví, protože to je opravdu za mě víceméně vedlejší věc. Ano, může to v některých situacích to rozptýlené vlastnictví trochu komplikovat rozhodování ze strany státu, ale to rozhodování vlastně je problémové úplně někde jinde. Já třeba jako daleko větší problém vidím třeba celý ten biznis s emisními povolenkami. To je za mě daleko klíčovější, než řešit, jestli tady jsou nebo nejsou drobní akcionáři u ČEZu a kolik jich je. Kdyby se třeba ty emisní povolenky, tak já nechci říkat úplně zrušily, to by samozřejmě byl ideál. Ale asi nikdo z nás neočekává od současné vlády, že by se dokázala vymezit vůči Evropské unii tak, že řekne, my rušíme emisní povolenky. To je nepředstavitelné. Ale aspoň kdyby to třeba udělala takovým způsobem, že dejme tomu, když teda nějaký podnik ty emisní povolenky zaplatí, tak mu to ta vláda ty vybrané peníze zase třeba vrátí nějakým jiným kanálem. Dobře, taky by to bylo porušení samozřejmě pravidel, ale prostě už se to nějak udělat dá, jo, aby se prostě vlk nažral a koza zůstala celá. Tohle to je to, co tu energii zdražuje. Ne to, jestli tady máme drobné akcionáře nebo nemáme. Takže to je pro mě vlastně až na x-tém místu. A já se trošku s obavou právě dívám na to, jak mnoho politiků tady hodně šermuje s tím, jakože se musí ty drobní akcionáři zrušit, protože pro mě to je odvádění pozornosti. A já v tom cítím takové to odvádění pozornosti, že oni jsou to hajzlíci, protože oni tady prostě v tom ČEZu nedovolí státu rozhodnout, a tak se na ně zaměříme, dobře, tak je teda nějakým způsobem vykoupíme a najednou zjistíme, že situace je úplně stejná, protože pořád máme emisní povolenky a pořád nám sem teče přepětí z Německa.
1: Ono jde vlastně o to, že ty politici uvádí i to, že, jak jsem řekl, ty drobní investoři, akcionáři samozřejmě chtějí maximalizovat zisk a pro ně čím dražší elektřina, tak tím lepší, tím větší zisk, to je pravda. Ale pochopitelně ČEZ tím, že je dominantním, je jedničkou ve výrobě elektřiny a současně i prodejcem, takže má opravdu velmi silné postavení v tomhle ohledu na trhu s elektřinou a přece jenom ovlivňuje významně naše ekonomické životy. Takže vlastně takhle oni to zdůvodňují, že by skončilo to, že by vlastně 30% majitelů ČEZu chtělo co nejdražší elektřinu, prostě protože chtějí co nejvíc vydělat a stát by tím pádem měl na řízení té firmy a třeba i to řešení větší vliv.
2: Tak... No, tak to podle mě odůvodní úplně špatně, protože oni tady se snaží tvářit, že si můžeme o té ceně volně rozhodnout, že akcionáři ČEZu mají nějakou možnost rozhodovat, jaká je cena elektřiny. Ale ta cena elektřiny je daná tím, jaká je nabídka versus poptávka. A my sice v tuhletu chvíli máme nejdražší cenu elektřiny, ale ještě pořád to není taková tragédie, jako to pravděpodobně bude od dneška za 4 roky, protože my víme, že nejpozději v roce 2007 už budeme deficitní, pokud jde o výrobu elektřiny. Teď je to pořád vlastně ještě legrace, protože my ještě pořád jsme schopni vyvážet. My vyvážíme do Německa, které je deficitní, a my vyvážíme do Rakouska, které je deficitní. A přesto to nestačí a ta cena je u nás drahá. A my ale víme, že nejpozději v tom roce 2027 budeme deficitní už i my. To znamená, že bude nedostatek elektřiny a budeme ji muset dovážet. To znamená, že bude ještě dražší. A když bude ještě dražší cena dovážené elektřiny, tak ji bude mít samozřejmě dražší i ČEZ, bez ohledu na to, jestli tam má nebo nemá drobné akcionáře. A já jsem se ptala ministra Vlčka, odkud jí hodlá dovážet. No, dočkala jsem se velmi dlouhého monologu, ale nedočkala jsem se odpovědi, odkud tu elektřinu hodláme dovážet. Podle mě to totiž vláda neví. Netuší. My ji pravděpodobně budeme muset dovážet ze Slovenska a z Maďarska. A teď si představte, jaký to je paradox. jaký to je bizar dovážet vlastně elektřinu ze států, které jsme dlouhodobě brali, jakože jsou méně průmyslově a energeticky rozvinuté než my. A najednou my na nich budeme závislí.
1: No,
2: a navíc jsou to ty státy ještě, kterým se my posmíváme, jakože mají nějaké holporty s Ukrajinou a s Ruskem,
1: no,
2: a tak dále.
1: Děláme z nich, udělali jsme z nich třídní nepřátele svoje.
2: Děláme z nich nepřítele, ano. No, a najednou z těch třídních nepřátel na nich budeme závislí vlastně. No tak už to vidím, jak nám to samozřejmě potom tu cenu osolí.
1: Já myslím, že jste ale udělala chybu, že jste se ptala ohledně energií, energetiky, ministra průmyslu našeho Vlčka, protože on o tom chudák nic neví. On byl asi možná populárním starostou, oblíbeným, ale o průmyslu a energetice neví nic.
2: No to jsem na to už přišla taky, ale on mě začal vyprávět o tom, že taky do toho musím trošku zapojit fyziku, abych tomu mohla
1: rozumět. Jo, tak to je zajímavý. Taky vám mohl možná vyprávět o tom, jak běhal dobře 15-stovku. Ale vy jste taky zmínila to, že od téhle vlády nečekáte už nic. Já od ní čekám jednu věc, a sice, že na podzim skončí a že jakákoliv příští vláda česká najde odvahu odejít z té lipské burzy a zlevnit nejen nám, občanům Česka, ale vlastně i průmyslu a našim firmám elektřinu, protože by nám to všem strašně pomohlo. Protože Česko ekonomicky dlouho stagnuje a primárním problémem prostě jsou drahý ceny energií.
2: Je to obrovský problém a my už tady máme takovou tradici, že většinou končíme výzvou k nějaké rebelii, tak já musím znova říct, že v podstatě cesta k levnější

0: kytky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Česká a americká country na rádiu Xaver.

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Jiří Weigl je naším hostem. Vítám vás Fix TV, dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Jiří Weigl byl vedoucím kanceláře prezidenta Václava Klause a byť měl nabídku od Miloše Zemana pokračovat jako kancléř, tak ji odmítl. Spolu založil Institut Václava Klause, který vlastně dodnes řídí. Institut, ano. Nikoliv Václava Klause.
2: Ano, je to tak, institut řídím. Snažím se o to.
1: Tak, pane doktore, jak moc v institutu rezonovalo to nepozvání Václava Klause na Pražský hrad na oslavy 80 let od druhé světové války?
2: No, že by to nějak zvlášť rezonovalo, to asi ne. My jsme o tom od prezidenta ani nevěděli, od prezidenta Klause, že pozvánku na tohle akci nedostal. On to zmínil při nějaké přednášce. Ale mě to a nás, kteří jsme s ním byli na Pražském hradě, to trochu zarazilo. Ne proto, že by prezident toužil za každou cenu se vracet na hrad, kde působil, ale mě to zarazilo tedy osobně z takového profesionálního hlediska, protože pozvání bývalých hlav státu byla prostě jedno ze základních pravidel hradního protokolu. Já si nedovedu představit, že bych nezaslal pozvánku na shromáždění, nějakou slavnostní akci k státnímu svátku, k nějakému významnému výročí, třeba bývalému prezidentovi Václavu Havlovi, bez ohledu na to, jaký v té které době měl vztahy s tehdejším úřadujícím prezidentem Václavem Klausem. To bylo zcela mimo jakoukoliv v diskusi. Prostě bývalý prezident je nezbytnost vlastně, protože já myslím, že tak, jak se chováme k ústavním hlavám státu, tak vlastně tím něco vypovídáme i o sami sobě, jak se chováme k tomu našemu státu jako takovému. Ten prezident je jeho reprezentantem, zastupuje stát navenek, je to vlastně ten symbol té naší státnosti svým způsobem, byť nepsaným. A pokud ho nějakým způsobem se snažíme takovýmhle přehlíživým způsobem degradovat nebo ho prostě nějak snížit, tak tím škodíme sami sobě. Ti lidé, kteří takhle fungují v té současné hradní administrativě, si to možná neuvědomují, možná tyhle věci podceňují, ale konec konců tak, jak si zavedeme nebo tak, jak se zavedou pořádky a chování k bývalým nejvyšším ústavním činitelům, tak to samozřejmě dopadne i na toho současného vládce Pražského hradu a myslím, že také bude považovat za minimálně neslušné, kdyby byl opomíjen svými nástupci.
1: Tak ono bude hodně záležet, kdo nastoupí po Petru Pavlovi, jaký k tomu zvolí přístup. Každopádně hrad se nechal slyšet a vysvětloval tu nepřítomnost nejen Václava Klause, ale i Miloše Zemana tím, že seznam hostů na žádnou z těch protokolárních akcí není identický, není stejný a že páni prezidenti jsou zvaní 28. října na Den české státnosti. Stačilo vám takové vysvětlení, nebo jak si to vysvětlujete, že ta pozvánka nepřišla?
2: No, nerozumím tomu, myslím, že je to výsledek neprofesionality. Já nevím, jestli pan prezident Pavel vůbec o tom ví, jestli se zajímá o to, kdo je zván na tyhle ty státní akce, nebo je to čistě v režii úředníků, kteří prostě se snaží třeba někomu zavděčit, nebo nevím jak, ale každopádně teda v dobách, kdy jsem hradní administrativě šéfoval já, tak by bylo nepředstavitelné a u prezidenta by mi nikdy neprošlo, že bych opomněl pozvat Václava Havla, třeba to se nedovedu představit. Uh-huh.
1: A že mezi pány prezidenty ty vztahy nikterak neskvétaly, to není tajemství, že si nebyli nějak blízko?
2: Byly to naprosto rozdílné osobnosti svým založením, vzděláním a tak dále, politickými názory, ale to jim prostě nebránilo se k sobě chovat korektně a slušně.
1: Já jsem četla pravidelný podčárník Petra Kamberského na webu Lidovky.cz. Dovolím si citaci. Nepozvat je není demonstrací či vyškolením dvou konkrétních pánů, s nimiž Pavel názorově nesouzní, ale s neuctěním společenských pravidel a státní kontinuity. Vnímáte to také tak? Nebo je to už ostré?
2: No, já to tak vnímám, že to je taková, taková ta degradace těch pravidel slušnosti, které aspoň na téhle vrcholné úrovni tady vždycky platila. A myslím, že je to ještě o to smutnější, že vlastně oba nepozvaní páni prezidentové byli vrchními veliteli toho současného. Čili to má ještě tento charakter, čili ke svým bývalým nadřízeným by se měl člověk chovat slušně.
1: Tak, nicméně reakce přišla od europoslance Filipa Turka, který odmítl jít na Pražský hrad právě z toho důvodu, že pánové Klaus Zeman nebyli pozváni. Jak jste hodnotil toto gesto? Přijal jste ho s povděkem? Zaznamenal jste ho?
2: Já jsem ho zaznamenal. A myslím, že je to prostě v kontextu toho, jak se ta část veřejnosti, která, jak jsem viděl v médiích, s takovým škodolibostí přijala to, že dva bývalí prezidenti nebyli pozváni, tak jak oni se chovali k prezidentu Zemanovi, když nepozval některé rektory, kteří se vůči němu nějakým způsobem vymezovali, tak mu bylo připomínáno, že to není jeho soukromá akce, že to není jeho soukromá oslava, že nemá co selektovat mezi hosty, ale že má dodržovat tradice a protokol a tak dále. Takže je vidět, že ten dvojí metr tady platí stále velmi silně a že to, co je dovoleno, jak je to latinské přísloví, quod licet jovi, non licet bovi, takže to tady prostě platí. Takže že pan Turek to pozvání nepřijal, to je v kontextu chování spousty současných i bývalých politiků a poslanců, kteří se takto vymezovali zase vůči prezidentu Zemanovi.
1: A pane doktore, ruku na srdce, pokud by to pozvání přišlo, přijal by ho Václav Klaus, šel by do španělského sálu?
2: To si neodvažuju odhadovat.
1: Neodvažujete si odhadovat? Vy, bývalý kancléř, blízký spolupracovník Václava Klause?
2: Ne, prezident Klaus je velmi v tomhle ohledu velmi disciplinovaný člověk, takže on státní svátky a státní akty vždycky ctil a dodržoval. Nicméně v poslední době, minulý týden, on byl na jedné docela velké konferenci v Istanbulu, takže právě by asi to pozvání musel odmítnout, protože byl v zahraničí. Takže by se toho nezúčastnil, ale pokud by byl v republice, tak myslím i bez ohledu na to, co by si myslel o programu třeba toho shromáždění nebo o projevech pronesených a tak dále, tak určitě by na tu akci šel.
1: Mluvili spolu někdy mezi čtyřma očima, myslím tím prezident Klaus, prezident Pavel?
2: No to mluvili spolu mezi čtyřma očima určitě v dobách, kdy prezident Pavel tehdy jako možná ještě jako plukovník, nebo nevím, jestli možná už byl generálem, byl jedním z adeptů na vedoucího vojenské kanceláře prezidenta republiky.
1: To ano, ale jako prezidenti, jako hlavy jako státu, jestli spolu mluvili.
2: Asi spolu mluvili, myslím, před 28. říjnem, před tím státním svátkem, před tím večerem, kdy vždycky je takové setkání těch ústavních činitelů a bývalých prezidentů v reprezentačních prostorách přilehlých k Vladislavskému sálu. takže tam asi spolu mluvili, ale já jsem u žádného jejich setkání přítomen nebyl.
1: Tak, Petr Pavel na těch čtvrtečních oslavách Dne vítězství pronesl, že dnešní Rusko v některých ohledech se chová podobně jako v minulosti nacistické Německo. V posledních týdnech, vlastně i měsících, se to hodně hemší těmi paralelami. Mohu připomenout, často vídám a čtu Mnichov 38. Která ta paralela podle vás obstojí?
2: Já bych s těmi paralelami byl velmi opatrný z řady důvodů. Jednak nesrovnáme druhou světovou válku a válku na Ukrajině. V druhé světové válce bojovaly milionové armády, miliony mužů na obou stranách, vlastně desítky milionů byly zmobilizovány, desítky milionů také padly. Byly spáchány nejstrašlivější zločiny v dějinách lidstva, genocida, holokaust, vyhlazovací tábory, plynové pece. Prostě ta apokalypsa té druhé světové války byla nezměrná a já mám pocit, že taková, ono je to na jedné straně pochopitelné, třeba Ukrajina je ve válce, vede válečnou propagandu, tam je v zemi ve válce je dovoleno skoro všechno, že jo, používat k posílení morálky, ale u nás my bychom si přeci jen měli dávat pozor, protože na jedné straně tím jakoby snižujeme závažnost toho, co se odehrávalo před těmi 85 až 80 lety. Ono je snadné všechny válečné zločiny a že se jich na Ukrajině nepochybně páchá spousta, o tom není sporu, nazvat genocidou. Ale genocida je něco úplně jiného. Genocida není nějaké zvěrstvo spáchané nějakými opilými vojáky někde v nějakých sklepeních. Nejsou to přestupky důstojníků, kteří porušují pravidla civilizovaného v uvozovkách vedení války a tak dále. Ale genocida je státem organizované vybíjení nějakých velkých skupin lidí s použitím celé té státní mašinerie jakožto oficiální politika toho státu. To je vlastně to, co Němci provedli židovskému obyvatelstvu Evropy.
1: A když se toto spojení používá s Ukrajinou, tak...
2: A jestliže říkáme, že bez ohledu na to, jak drastické třeba ty jednotlivé zločiny na Ukrajině se odehrály, tak pokud ale to nazveme genocidou, tak tím vlastně relativizujeme holokaust. Relativizujeme to, co se stalo za té druhé světové války. Navíc většinou tedy na Ukrajině se bojuje na tom východě, na tom ruském východě, ruskojazyčném východě obývaným Rusy, takže genocidu asi Rusové na Rusech těžko spáchají. Čili to je jeden z příkladů těch falešných paralel, které se objevují.
1: Tak a vy jste přinesl knihu, kterou jste napsal se svým spolupracovníkem Ivo Strejčkem a právě se věnujete 80 letům od konce druhé světové války a věnujete se právě i těm paralelám.
2: Věnujeme se...
1: Nebo jste opatrný právě, jak jste...
2: No to, ono to není, ta kniha není o srovnávání druhé světové války a války na Ukrajině. To není jejím obsahem. Ta knížka vlastně obsahuje dva rozdílné texty. Já bych pohovořil o tom svém, jestli je stručně, o čem jsem se tam snažil psát. Vlastně ta druhá světová válka odkryla spousty takových, jak bych to nazval, mýtů a takových zbožných lží, které si sami o sobě o naší zemi, našem státu, jeho vzniku, o první republice, o Mnichově, o vzniku druhé světové války, o jejím průběhu, o osvobození a dalších věcech vlastně jsme si zvykli říkat, aniž se příliš zamýšlíme nad tím, jak to tedy bylo skutečně a jestli si náhodou sami nemalujeme tu minulost naší vlastní na růžovo. A tak s tímto záměrem jsem se snažil k tomu tématu přistoupit.
1: Tak já tu knížku se takhle půjčím, ukážu ji na kameru. Dostání je v IVK, respektive na vašich internetových stránkách.
2: Na našich internetových stránkách a potom také ji dáváme do knižní distribuce.
1: Tak. A co vás přimělo k tomu napsat takovou knížku? Protože vy říkáte, mnozí nebo někteří si malují tu historickou tragickou zkušenost na růžovo. Vidíme i v současné době, že se zaměňují určité historické, řekla bych, historické věci, které jsou jasné, tak najednou tak jasné nejsou. Tak byl to ten důvod?
2: Já za ta léta dlouhá, když jsem se pohyboval v blízkosti té vrcholné politiky, tak jsem téma druhé světové války zažíval velmi intenzivně. Na počátku 90. let vlastně přišel ten atak na tu naší interpretaci druhé světové války a jejich důsledků zvnějšku. Přišel s otevřením, s pádem komunismu, s otevřením bran Evropy pro bývalé komunistické země, tak najednou se objevily v našem sousedství hlasy, které říkali, tak teď se na tu minulost podívejme nově, vy jste ti nově příchozí, vy chcete být těmi demokraty, vy chcete být těmi Evropany, takže ta druhá světová válka a ty její důsledky musíte pojmout zcela jinak. A ta válka samotná, ten průběh, ty zločiny a okupace a to všechno, o čem jsme si tady jen tak krátce zmínili, tak ty jako byly odsunuty stranou, ale jako by ta historie začala až v tom roce 45 a odsun a sudety a sudetští Němci a majetky a vyrovnání a odpuštění a termíny, odsun, vyhnání a to všechno, tak to byla velmi podstatná zahraničně politická agenda 90. let a byl to skutečně závažný problém a nebylo jasné, jakým způsobem vlastně celým tímhle úskalím proplujeme, protože i na české straně byly velmi významné síly a hlasy, které se solidarizovaly s tím tlakem zvnějšku, kteří říkali ano, to, co se stalo z české strany po válce, tak to musíme odčinit naše viny. V podstatě tady probíhala snaha ty viny symetrizovat. Češi jsou vini stejně, jako byli vini Němci, takže Němci už se ze svojí minulostí vyrovnali, teď je třeba, aby se vyrovnávali Češi, že jsou známé případy táboru v Letech a těch jiných pracovních táborů, kde byli internováni většinou Romové za druhé světové války, tak to bylo velké úsilí, které bylo tlačeno zvnějšku, aby vlastně tyto tábory byly vylíčeny jako české koncentráky, protože dozorci tam byli Češi, čili najednou byla snaha to interpretovat jako to, co se tam dělo, ty hrůzy, které tam ti internovaní zažívali, že to je vlastně česká kolektivní vina, že my jsme tedy také měli koncentráky vlastně české, že jo, a takhle se to prostě přehrávalo do těchto poloh. A ignorovalo se samozřejmě, že my jsme byli německý protektorát, že tady platili, že tady vládli okupanti, že tady vládli Němci a říšské zákony a že národnost jednotlivců v těch táborech nebyla rozhodující. Bylo by to asi stejné, jako kdybychom tvrdili, že ti dozorci ve vyhlazovacích táborech třeba v Polsku, kteří většinou nebyli ani německé národnosti, ale byli to různí etničtí Ukrajinci nebo Litevci nebo Lotyši, takže to byly, že to byly tábory těchto národů, tak to prostě nebylo. Byla to snaha pro tu historii druhé světové války takovýmhle způsobem překroutit a přepsat. A dneska se to posunulo trochu jinam. Dnes ten tlak na přepsání historie druhé světové války nejde zvnějšku, protože s Německem se nám podařilo v roce 1997 tuhle kapitolu aspoň na oficiální úrovni uzavřít tou česko-německou deklarací, kterou dojednal Václav Klaus a Helmut Kohl. Ale dneska tady přichází snaha o revizi dějin ze strany české a bohužel tedy zdá se, že přímo ze strany té neoficiální vládní, kdy se veřejnosti snaží vnutit představu, že vlastně těch 9/10 českého území, vlastně, že ta naše republika nebo obnovená nebyla osvobozená, ale že byla sovětskou armádou okupována.
1: A je to, čím je to nebezpečné, pane doktore?
2: No je to součást té antiruské hysterie, iracionální antiruské hysterie, která je živena tou válkou na Ukrajině a přestože tedy bez ohledu na to, co se v té oblasti skutečně děje a bez ohledu na to, jak se k této válce stavějí i ten náš hlavní spojenec, Spojené státy, tak ta česká oficiální politika se chová naprosto hystericky a iracionálně a vlastně není téměř, je srovnatelná pouze s pozicí pobaltských zemí, u nichž má jejich postoj jistou logiku, protože oni byli součástí Sovětského svazu, oni byli velmi brutálně perzekvováni ty pobaltské národy, takže tam jisté ospravedlnění pro takovou tu přepjatou antiruskou hysterii je, ale sebevědomá země, která přeci jen má nějakou sebedůvěru a stojí, tedy je součástí všech těch evropských struktur a bezpečnostních struktur, by měla provádět trochu racionálnější a sofistikovanější politiku.
1: Pane doktore, a skýtá to nějaké nebezpečí, toto překrucování dějin, historické pravdy?
2: No, zaprvé je to součást, jak jsem říkal, toho českého obelhávání se, protože komunismus vlastně tady je propojováno osvobození a nástup komunismu. A sugeruje se tady představa, že to Rusové nám vnutili komunismus, ten, že oni vlastně, že nás okupovali a tím tady násilím zavedli komunismus a my jsme tady 40 let všichni trpěli. Prostě pravdou je, že my jsme žádnou okupaci k zavedení komunismu nepotřebovali, my jsme se komunismus zavedli sami. A komunistická strana byla už za první republiky jedna z nejsilnějších komunistických stran na světě. A my jsme po válce byla jasným vítězem prvních poválečných voleb v roce 1946, voleb demokratických, čili drtivá většina voličů, nebo ne drtivá většina, měla 46%, ta ztrátu od té doby žádná politická strana ve volbách u nás nikdy takovéhle vítězství nezískala. Zrovna tak únorový převrat, jak se říká, to nebyl převrat nějaké skupiny spiklenců, ale ten měl masovou podporu toho obyvatelstva. Čili nelžeme si do kapsy, že někdo za nás nám ten komunismus zavedl, že jsme to, my jsme byli všichni odbojáři, všichni jsme byli disidenti, všichni jsme byli to a pak najednou a dělal nám to někdo jiný. Ne, prostě ty viny jsou na naší straně na prvním místě a okupováni jsme byli 21. srpna 68. Kdyby někdo z těch, kteří tady hlásají tyhle bludy, a dokonce přímo ze Strakovy akademie, jak jsem zjistil tedy, ten strategická komunikace vládní, kdyby tohle se pokusil říkat těm lidem v tom roce 45, tak myslím, že by se na něj vztahoval retribuční dekret.
1: Pane doktore, děkuji za tento historický výklad. Člověk by neřekl, jak v roce 2025 bude důležitý.
3: Ne.
1: O to více, ale ještě prosím krátce, vraťme se do současnosti a přece jenom využiju toho, že tady mám bývalého vedoucího kanceláře prezidenta republiky. Zajímalo by mě, jak jste hodnotil návštěvu už druhou Volodymyra Zelenského tady v Praze a k tomu, jak k ní bylo přistupováno, kdy Pražský hrad oznámil, že to bude návštěva zvláštní kategorie, uzavřel se celý Pražský hrad. Byla to návštěva, která si zasloužila zavření celého hradu a řekněme takové i mediální zdrženlivosti, ono potom ty informace vyšly navenek ještě předtím, než odtajnili to jméno, kdo sem přijede, ale jak byste vnímal tu návštěvu tady?
2: Ono těch informací o ní, co bylo jejím obsahem, tedy příliš mnoho zveřejněno nebylo, takže já si neodvažuji soudit, jaký byl její hlavní smysl a záměr. Bezpečnostní opatření bych ani nespochybňoval, ta země je ve válce a je možné, že se může stát cokoliv. Takže se nedivím těm, kteří mají bezpečnost té návštěvy na starosti, že podnikli všemožná opatření, aby předešli jakýmkoliv rizikům. Mě spíš zarazilo to, že s jakou úporností se ta oficiální česká politika jakoby vzpírá té americké snaze ten konflikt ukončit. Že vlastně zaznívají z úst těch našich představitelů taková slova, jako že kompromisy na Ukrajině prostě jsou nepřijatelné, že prostě ten agresor musí být poražen a přestože ten jediný, kdo by tedy toho agresora mohl porazit Spojené státy, tak dává najevo, že žádný takový úmysl nemá. Nebo že my Spojené státy jasně řekly, že Ukrajina se nestane členem NATO a naši představitelé vyjadřují podporu vstupu Ukrajiny do NATO.
1: Je to
2: proti velmoci, že jo, největší. A je to velmi, velmi zvláštní, protože vlastně tak v zahraniční politice platí taková osvědčená pravidla, že země by měla mít dobré vztahy se sousedy na prvním místě a také dobré vztahy s velmocemi. A ta naše zahraniční politika si vůbec tyhle cíle neklade. Se sousedy máme vztahy docela problematické, se Slovenskem velmi špatné, s Maďarskem, které už teda není, ale vnímáme ho stále jako souseda, velmi špatné. Polsko se nás příliš nevšímá A já pamatuji doby, kdy, když se v Německu ujal vlády nový kancléř, tak přijížděl na seznamovací návštěvu do Prahy. Teď se říká, že kancléř Merz možná za 2 měsíce nebo kdy dorazí do Prahy na nějakou konferenci. Nevím, ale rozhodně jsem neslyšel nic, že by takováhle to kolečko, které se dělávalo mezi těmi sousedy, platilo. A pokud jde o velmoci, no tak s Ruskem, já myslím, ty vztahy horší být nemohou a stále teda se zhoršují a zhoršují bez ohledu na to, co se na Ukrajině děje. A s Čínou jsme ty vztahy zbourali z vlastní iniciativy sami. No a teď jsme na dobré cestě se takhle propracovat i se Spojenými státy.
1: Tak a když proti tomu položím nebo postavím zahraniční politiku právě Slovenska, se kterým my jsme ty vztahy si poškodili, nebo zkrátka vzájemně ty vztahy nejsou dobré, tak Robert Fico za poslední půl, tři čtvrtě rok byl v Jižní Koreji, byl v Rusku, byl ve Spojených státech amerických, byl v Číně. Teď byl velmi kritizován, ale zároveň i velmi chválen za to, že zamířil do Ruska. Dělá on tu politiku takovou, kterou bychom měli dělat my? Nebo ani ta jeho zahraniční politika vám není, nebo není podle vašeho gusta?
2: No, Robert Fico je zase v trošku, každá ta země je v trochu jiné pozici a má větší či jiná rizika než ta druhá. Čili Slovensko je soused Ukrajiny, válka probíhá přímo v jejich sousedství. Čili on v tom není sám, stejně je Maďarsko, Rumunsko. Tyhle země evidentně se cítí velmi silně ohroženy tím, co se na Ukrajině děje. Mají strach, že ten konflikt se může rozšířit i na ně, na jejich území, že do toho mohou být zataženy. Trpí nepochybně tím, že jsou vlastně v tom počítány do regionu, kde probíhá válka. Takže to je jasné, že oni hledají cesty, jak by minimalizovali tahle ta rizika. A na druhé straně oni také vnímají, že to Rusko nikam nezmizí. Ono je blízko nich a přiblíží se tím, jak kolik toho ukrajinského území podrží nebo nepodrží, ale prostě určitě z té války vejde mocensky posíleno, hospodářsky, možná i krátkodobě vojensky třeba bude oslabeno, ale mocensky prostě prokázalo, že je to velmoc, se kterou jako je třeba počítat a je třeba se jí bát. Oni teda hledají nějak cesty, jak s tím Ruskem koexistovat. No takže já to ta hysterie, která se tady spustila vůči Robertu Ficovi, je prostě naprosto přehnaná a se v ní odráží takový ten český paternalistický postoj, jako že my ty Slováky musíme pořád vychovávat a civilizovat a udělat z nich ty správné Evropany a prostě vést je, a když to nedělají, tak je musíme vypohlavkovat. Jako, tak tohle to, co tyhle ty stereotypy, které na té české straně prostě se někde projevují, tak teď naplno se jako projevili vůči tomu Robertu Ficovi, že on si jako dovolil něco prostě někde samostatně vůči tomu Rusku podniknout. Je zajímavé, že nikdo, když jede rakouský kancléř do Moskvy, tak nikdo u nás ani nehlesne, když Macron nebo německý kancléř pojmou úmyslu, že Putinovi zatelefonují nebo třeba se tam jednou vypraví, tak určitě se nás na to nebudou ptát a nikoho ani nenapadne, že by si předvolal jejich velvyslance a ptal se, co to má znamenat nebo něco podobného.
1: Asi nebudeme bránit v přeletu nad naším územím.
2: Bránit v přeletu
1: nebo a takováhle
2: gesta. Takže prostě Slováci pochopitelně, když závisejí na ruském plynu a dalších surovinách, tak asi chtějí mít právo s těmi Rusy mluvit a vědět, na čem jsou, a nespoléhat jenom na amerického emisara Witkoffa, jako jestli náhodou si vzpomene, že taky existuje nějaké Slovensko nebo neexistuje.
1: Tak sám jste říkal, že Rusku nezmizí, budeme s ním jednou muset mluvit i my, myslím tím Česká republika a její představitele.
2: No a budeme muset teda, myslím, že se všichni tváří, že to nikdy nenastane, ale to je velmi krátkozraké a prostě příští vlády to budou mít složité.
1: Já moc děkuji, pane doktore, že jste přišel a budu se těšit na příště.
2: Já děkuji za pozvání, moc mě těšilo.
1: Naším hostem byl Jiří Weigl.
3: Hraje vám Radio Xaver.

pod předním sedadlem našel jsem skrýš, ten prsten tam dal a svý fáro hnal, abych co nejdřív měl jsem zas její rty blíž. To nejsladší

pryč a že jednou snad vrátí se zas. Pak zašmátral rukou pod sedadlem zašlý, ještě stačil říct, kéž bych se plet. Vytáhl omšelou červenou krabičku s mašlí a v ní prstem, co neviděl svět.

0: Vychutnejte si růžové oplatky Manner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Manner si prostě zamilujete.
1: Na tomto místě, kde sedíte, vy byl před pár dny předseda Pirátské strany pan Hřib a ten říkal, že když se toto nedobojuje, když se neporazí to Rusko, tak ty Putinovy tanky jednoho dne vjedou k nám na Smíchov, říkal pan Pirát.
2: Tak já nevím, jestli to říkal pan Hřib, ale dostatečně šílený asi je.
1: No, říkal
2: ale
1: to, je
2: prostě to,
1: vám...
2: to neříká taky on sám, je to dětinské, je to nesmyslné. Rusko nemá na to, aby ani porazilo tu Ukrajinu, aby ji okupovalo, a myslím, že o to vůbec neusiluje, o tomu vůbec nejde.
3: Celý rozhovor sledujte na X+.

0: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.
1: Po zádech mi stéká dešť a ty jsi suchá dívko Mercedesu.

a ty máš, co jsi chtěl, čert tě vem. Ten pán, co drží drahej volant, to je šance dívko Mercedesu. Má zlatý prsten, zlatý srdce, zlatý zuby, prostě zlatý chlap. Já mám jen to, co na zádech si nesu. A ty máš, co jsi chtěla, tak se trap. Před chvílí svět byl jenom náš, ty kytky stále ještě kvetou, co u silnic jsme občas nacházeli, když hledali jsme spolu vrátka, jimiž pátky jdou do nedělí. Ta vůně ohňu ve vlasech, ta nevyvané dívko v Mercedesu. Tu nepřerazej drahý šminky,

týdnu vrátí zase zpět. Až poznáš, co si vlastně chtěla, vem si rtěnku, dívko, Mercedesu. Slova dlouho nehledej a na dlaň levý ruky začni psát. Ten dopis potom pošli na adresu Patníku cesty číslo 50. Pak bude svět zas jenom náš, teď ty kytky stále ještě kvetou, co u silnic jsme spolu nacházeli. A vím, že jednou najdem vrátka, jimiž pátky jdou do nedělí.

0: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Jana Bobošíková je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Jana Bobošíková je novinářkou, hlavní tvář webového nebo YouTubeového kanálu, aby bylo jasno, publicistického lomeno zpravodajského, jak jsem pochopil v poslední době, a zejména kandidátka nebo lídrně kandidátky Stačilo ve Středočeském kraji v podzimních parlamentních volbách. Co byla poslední kapka, paní Bobošíková, že jste se rozhodla kandidovat?
2: Ono to, pane Veselý, vyplynulo, řekněme, z dlouholeté činnosti, aby bylo jasno. Protože, ano. My jsme si, aby bylo jasno, velmi všímali toho, jak je fragmentovaná mimoparlamentní poslanecká scéna, mimoparlamentní politická scéna. A když začaly ty velké demonstrace v září 22 na Václavském náměstí, tak jsme se zpětně podívali na výsledky voleb 2021 a tam nám došlo to, co dnes už všichni vědí, že opravdu víc než milion hlasů zůstalo mimo sněmovnu. A já nezakrývám to, že aby bylo jasno, jsme se snažili co nejvíce informovat právě o té mimoparlamentní politické scéně, co nejvíce hovořit o tom, co se děje na těch demonstracích, co se děje i v těch menších, drobných mimoparlamentních stranách, a víceméně jsme se snažili prostřednictvím i toho vysílání, i informování o tom, co se děje na této scéně, směřovat k tomu, aby se ta mimoparlamentní scéna nějakým způsobem z té fragmentace začala spojovat. Aby opravdu ty hlasy lidí, které byly slyšet jenom na tom Václaváku nebo jenom na těch demonstracích, tak aby postupně mohli získat hlas i v té poslanecké sněmovně. A z toho potom takovou cestou, kdy nejprve kandidoval náš kolega, nyní už europoslanec Dostal, který měl u nás, aby bylo jasno, svou právní džungli, kdy k nám začali chodit lidé, kteří se opravdu politicky na té mimoparlamentní scéně angažovali, jako například paní doktorka Dernerová, pan Klusáček, paní Konečná, europoslankyně. Tak víceméně touto činností bych řekla, že jsme vpluli do toho proudu Stačilo.
1: Vy říkáte vlastně, že aby bylo jasno, ten YouTubeový kanál, který děláte, že to byla ta poslední kapka, když jste se dívali, jak je fragmentovaná ta scéna. Já to jenom dokončím. Řekněme, jak je rozdělená ta scéna politická. Povedlo se tedy sjednotit a dát dohromady to, co, nebo to, co vysvětlujete, povedl se ten záměr?
2: Já si myslím, že do jisté míry ano. Já osobně mám radost, když vidím, jak Tomio Okamura dokázal na SPD nabalit mimo parlamentní politické strany. A jsem také velmi ráda, že něco podobného se, doufám, daří nebo zadařilo Danu Sterzikovi ve Stačilo.
1: Ale přesto, my co to pozorujeme zvenku a nikam nekandidujeme zatím, tak si říkáme, že tu a tam je cítit takové skřípání. Třeba vy s motoristy, SPD vůči Stačilo v mnoha případech, čeká se stále na toho spasitele, na toho sjednotitele, nebo už tady je?
2: Já si myslím, že pro tyto volby tady sjednotitel není.
1: Není.
2: Ale myslím si, že pro tyto volby je tady společný jmenovatel. Jestli mohu to rozvést?
1: Určitě.
2: Tak jako současné strany vládní čtyřkoalice, dříve pětikoalice, já někdy říkám i šestikoalice, protože v některých rozhodnutích i hnutí ANO patří do toho Fialova gengu, mají svého nejmenšího společného jmenovatele, tak si myslím, že zrovna tak parlamentní opozice v roli pana Okamury a mimo parlamentní opozice, ať už jsou to motoristé, anebo především Stačilo, tak už má taky své společné jmenovatele. A to je třeba velmi silný kritický hlas vůči Evropské unii. Takže já si myslím, že se rodí ti nejmenší společní jmenovatelé a že třeba časem dojde k tomu, neříkám v těchto volbách, ale časem dojde k tomu, o čem velmi často hovoří pan profesor Petr Drulák, který je patronem Hnutí Stačilo a který hovoří o tom, že by se měla vytvořit napříč pravicí, levicí široká vlastenecká konzervativní fronta.
1: Když vás poslouchám, je to milé, to, co říkáte. Asi s tím budou naši diváci i souhlasit. Ale vy říkáte na línii levice-pravice. Co pak je to možné?
2: Myslím si, že to je možné. V tuto chvíli vysvětlím, proč. My jsme nyní svědky toho, že nám vládne garnitura, která si říká středoprava.
1: Ona si někdy říká pravá, paní Bobošíková.
2: Nebo si říká pravá, také si říká správná, nebo nejlepší, to je jedno. Ale v rámci té pravicovosti vidíme prvky neuvěřitelného woke progresivistického levičáctví, které zasahují do řady politik té vlády nebo toho Fialova gengu, který si říká pravicový. A já si myslím, když se dívám, co se děje v Evropské unii a i když se dívám konec konců na to, co se děje po nástupu Donalda Trumpa ve Spojených státech, takže vedle pravolevého dělítka je taky zde také dělítko mezi konzervativním a progresivistickým. Chcete-li mezi konzervativním a liberálním. A je otázka, nakolik si necháme vnutit buď to takzvaná chlebová témata, na základě kterých se rozdělí ta společnost, řekněme, na pravici a levici, kdy pro levici je základem práce, pro pravici kapitál, anebo zda si necháme vnutit ta woke, progresivistická, kulturní témata, která tu společnost rozdělují v úplně jiném řezu. Na jedné straně je LGBT problematika a manželství pro všechny, na druhé straně je tradiční rodina. A to potom záleží na síle politiků, na síle médií, na síle třeba i vzdělávacích institucí a toho prostředí, které je u nás vytvořeno.
1: Je fajn, že my v těch našich pořadech můžeme hovořit i za sebe a říkat, co si myslíme jako základ pro nějakou otázku. Vy asi tušíte, že já vás léta obdivuju jako moderátorku. Jako politička jste mě zatím nepřesvědčila. Kdybych volil ve Středočeském kraji, nevím. Asi bych zvažoval, ale nevím. Ptám se na to takto proto, že si pamatuju období, kdy vy jste vyloženě byla pravicovou političkou. Myslím, že jste se v nějaké době i hodně přikláněla k té konzervativní politice Václava Klause. Jestli se případně mě opravte, já také nemám úplně dobrou paměť. A teď vidím, že se přikláníte k té levicové politice. Nemám to chápat jako velkou proměnu Jany Bobošíkové?
2: V žádném případě. Jana Bobošíková je pořád stejná. Já jsem pořád stejná a tak jako v 90. letech, kdy jsme s manželem volili ODS a Václava Klause a věřili jsme tomu, že ODS je strana vlastenecká. Věřili jsme tomu, že ODS je strana, která se neštítí práce, pro kterou naopak je práce hodnota. A věřili jsme tomu, že ODS je strana, pro kterou má hodnotu drobné podnikání, pro kterou mají hodnotu živnostníci. Tak dnes věřím tomu a vidím to, je to vidět na každém kroku té vlády, na které jsme se shodli, že si říká pravicová, že ta nic takového nedělá. Ta se přeci obyčejné práce, bez které se nikdy nic nenarodí, štítí, přednost dává neziskovkám, přednost dává všemu jinému, než těm lidem, kteří každé ráno vstanou a dělají někde na 2-3 směny. Pokud je o vlastenectví, tak mám pocit, že má raději jiné země nebo nadnárodní uskupení než Českou republiku. A pokud jde o podporu drobných podnikatelů, tak když se podíváme na to, jak masivně zrostly odvody, a když se podíváme ještě na to, že pracující zaměstnanci, kteří jsou nyní v nejnižších příjmových kategoriích, tak procentuálně odvádějí vyšší odvody, procentuálně, prosím, než ti, kteří jsou v nejvyšších příjmových kategoriích, tak to přeci nemá s pravicí vůbec nic společného. A já věřím celý svůj život na práci, bez té se nikdy nic nenarodí, věřím na svobodu, věřím na odvahu a jsem vlastenka. A nic podobného mi současné strany, které si říkají, že jsou pravicové, nenabízí. ODS v 90. letech toto nabízela.
1: Ono to vlastenectví, jak říkal F.L. Vick, není žádná sinekura. Si vzpomínáte, jak to tam několikrát bylo řečeno. S tím nelze než souhlasit. Nevadilo by vám, paní Bobošíková, kdybychom se chvíli bavili o vás?
2: Prosím.
1: Mě zajímá vlastně, s čím vy teď jdete žádat o naše hlasy, co se změnilo u vás. To všechno, co jste řekla, jsem asi ochoten i podepsat. Ale váš pohled na svět, předpokládám, že se nemohl změnit tím, že nějaká vláda je dobrá nebo špatná a že jsou nebo nejsou nějaké procentuální odvody. Já se ptám, jestli vy jste se změnila a nebylo by to nic špatného.
2: Tak já si myslím, že každý člověk se mění každou vteřinou. Každá jeho buňka se mění každou vteřinou, ale wow. nechci odvádět tímto směrem ten hovor. Podívejte, mě je dneska 60 let, mám dvě dospělé děti, bohužel jsem ovdověla a samozřejmě, že je možné, že možná mám i jiné názory než těch 25. Ale spíš je to na vnějších pozorovatelích, protože já jak jdu životem, tak já to tak nevnímám. Já neustále pracuji, já si pořád myslím, že se lidem má pomáhat. Já si myslím, že lidé mají stát na vlastních nohách. Já si myslím, že se mají opírat o rodinné vztahy, že se mají opírat o práci, která za nimi zůstává, že mají mít dobré vztahy uvnitř rodin. A to je prostě něco, co mě neopouští po celou mou životní dráhu, ať už jsem pracovala kdekoliv.
1: Zkusím to ještě jinak. Váš pohled na ten život kolem nás a červen politiku, na to všechno, o čem mluvíte, rodina a tak dále, ten bychom teď měli chápat jako pravicový nebo jako levicový? Vy totiž víte, kam mířím.
2: Nevím, určitě. Ale jestliže víte co, uděláme to jinak. Jestli mohu poprosit, řekněte vaší definici pravice a vaší definici levice, protože to je něco, v čem dlouhodobě jsou tady zmatené pojmy. Když si vzpomenete na ta 90. léta, tak byla pravicová vláda, která ale nedokázala zprivatizovat banky. Byla pravicová vláda, která jako první, když Václav Klaus odcházel od moci, tak založila na deficitní rozpočet. Říkám to nerada, ale to jsou fakta. A pak přišla levicová vláda Miloše Zemana a ta udělala něco, co s tou levicovostí nemělo v té době vůbec nic společného, ale ty banky zprivatizovala. Takže teďkon, to není, že bych chtěla být nepříjemná nebo protivná, ale pojďme si tady definovat, co to je v roce 2025 pravice. Znovu říkám, pro mě pravice, tak jak jsem ji vnímala, byla vlastenectví, úcta k práci, úcta ke svobodě, úcta demokracii, úcta k rodině.
1: Asi bych to udělal málo kdy, ale já na to přistoupím. Pojďme to udělat jinak, jak jste říkala. Já vám to rád řeknu, protože, a teď možná projevím velkou neprofesionalitu, ale můj pohled je pravicový. A já vím proč. Já vím to, že bych chtěl štíhlejší stát, že by se každý měl především postarat sám o sebe, že bychom neměli být závislí na dotacích, že by neměli královat neziskové organizace. To je můj pohled. To je můj zhruba pohled na pravicovost. A já se ptám, jestli ještě ty naše pohledy, když říkáte, pojďme to udělat jinak, a vy se ptáte, tak jestli jsou podobné.
2: Naše pohledy jsou podobné, ale v čem je to zmatení pojmu? Vy jste pojmenoval pravicovost.
1: Tak jaký vnímám já? Definici tady nemám, promiňte.
2: Tak jaký vnímáte vy? My se tady bavíme ve studiu XTV, vaše televize má velký dosah, ale rozhodně třeba nemá takový dosah při vší úctě, jako mají nejrůznější proslovy Petra Fialy.
1: Určitě.
2: A Petr Fiala říká o té vládě, že je pravicová. A přitom tam vidíme stále bujnější stát, stále více dotací, stále více úředníků, stále větší zasahování do práv rodičů nebo do výuky. Neboli to nemá s pravicí, tak jak je definována činnost této vlády v tomto státě. A na začátku jsme se shodli na tom, že ta vláda se definuje jako pravicová. Tak to nemá nic společného. A my jsme nyní bez matení pojmů. A já tady mám program Stačilo. A my samozřejmě máme v programu Stačilo to, že se bude ořezávat. Ale rozhodně ne tak, že se budou třeba zvyšovat daně těm nejslabším, jako to udělala Fialova vláda. Já nevím, jestli si úplně teďkon rozumíte. Rozumíme, vy jste řekl pravicové principy. A já říkám, my žijeme v zemi, kde je vláda, která si říká, že je pravicová, ale její principy pravicové absolutně nejsou.
1: Jo, souhlasím a byl bych rád, kdybychom na chvíli třeba odložili to, co je teď, protože my se bavíme hlavně o budoucnosti, souhlasíte?
2: Jednoznačně.
1: Bavíme se o tom, jak bude vypadat třeba politika stačilo v nejbližších měsících a letech, protože to bude ovlivňovat a formovat to, jak žijeme v naší zemi. Souhlasíte?
2: Ano.
1: A kdybychom nechali ty všechny chyby a ty pohledy, které máme podobné na to, co se děje teď stranou a ptali se na to, jak se na to díváte vy, tak se dostáváme možná k podstatě. Mohu já očekávat, že stačilo a vy budete zastávat takové pozice, takový program poslanecké sněmovně, který vyhoví tomu, jak svět vidím já, byť z levé strany politického spektra?
2: Já si myslím, že jednoznačně ano. My už dnes víme, kde by se ve státním rozpočtu dalo ubírat a kde by se naopak dalo přidávat těm nejpotřebnějším.
1: Dobře, a řekněte mi, jak třeba v této chvíli, jaká panuje shoda nebo neshoda uvnitř stačilo na váš vztah k NATO? Protože já jsem teď nedávno někde s překvapením četl, že Jana Bobošíková nechce NATO. Já si říkám, ale může to být taky dezinformace. Já si pořád říkám, že NATO nám dává kus bezpečí. Si myslím já naivně, ale já jsem prostý chlapec. Jak se na to díváte vy, vystačilo?
2: My se na to díváme vystačilo tak, že občané by měli mít právo si rozhodnout, zda chtějí nebo nechtějí být součástí Severoatlantické aliance. A to je první pohled.
1: A vy?
2: Já osobně se na to dívám tak, že svět se mění. Já jsem minulý týden poslouchala J.D. Vance v jednom velmi známém podcastu, který se jmenuje All In, a on tam říkal naprosto nezakrytě, že ho navštívil premiér jedné významné země Severoatlantické aliance a že s ním hovořil o tom, že NATO v této podobě už by nemělo existovat, že by se mělo začít velmi rychle měnit, že by v rámci NATO měly vzniknout i odnože mimo NATO. Neboli já si myslím, že takovéto rigidní nepřipouštíme si, že svět se může měnit. Nepřipouštíme si, že názory mohou být různé, tak to já považuji za nesmírně škodlivé. A byla bych ráda, abychom z této rigidity vystoupili a abychom jako Česká republika byli účastni i těchto diskusí, které třeba v tuto chvíli nejsou mainstreamové, ale které se vedou. A samozřejmě, pokud by šlo o tak zásadní krok, jako je opuštění Severoatlantické aliance, museli by o tom rozhodnout občané po velké diskusi. Jejíž součástí by byl jasný plán, jak by vypadal den poté. To samozřejmě nelze udělat bez hlavě lusknutím prstu, ale po hluboké diskusi. A třeba by to občané ani nechtěli.
1: Vy stačilo, vy Jana Bobošíková, chcete opustit NATO v této chvíli?
2: V této chvíli ano.
1: A co bude den poté, když použijí vaše slova?
2: Já nevím, co bude den poté. Vy vymyklete otázku, jestli chci v této chvíli. Já říkám ano, ale zrovna tak jsem vám řekla, že o tom nerozhoduje jednotlivec, o tom by museli rozhodnout občané v referendu. A součástí toho referenda by musela být obsáhlá diskuse o tom, co bude den poté. A vy sám víte, že jednu chvíli Donald Trump říká, Spojené státy opustí NATO. Druhou chvíli říká, neopustí NATO. Pak je další diskuse, kdy různé země říkají, vytvořme jinou platformu, než je NATO, na základě technologického sjednocení, třeba prostřednictvím některých zbraňových systémů. Takže ta situace se vyvíjí. A myslím si, že politici by měli takzvaně mít palec na tom tepu doby a vnímat tyto změny a ne se rigidně tvářit, že NATO je něco neměnného, že je to něco, co tady bude navždy. Tak to přeci není.
1: Sledoval jsem na vašem kanále, aby bylo jasno, vaše rozhořčení v tom případu rozhovoru pro deník, myslím, to bylo pro deník, kdy vám do titulku podsunuli něco, co tam nepatřilo a bylo vytrženo z kontextu. Já to řeknu svými slovy. Ukrajina přijde o svá území, no dobře, něco podobného tam bylo. Oni pak opravili, bylo to velké svinstvo podle mě v tu chvíli. Myslím, že jsem vám druhý den psal, přijďte na rozhovor, já si totiž myslím, že toto je špatně. I kdybych si stokrát myslel, že nesouhlasím třeba s tím, jak vystupuje Stačilo, třeba stokrát nesouhlasil s tím, co říkáte vy jako politička budoucí, tak toto považuji za křivdu. A pojďme to tady narovnat.
2: Mm-hmm.
1: Třeba se to alespoň pár diváky takzvaně prolne a bude jim jasno.
2: Děkuji.
1: Řekněte, paní Bobošíku, jak by měla skončit válka na Ukrajině?
2: Mírem.
1: Souhlasím, k tomu je ale dlouhá cesta a když použiju slova Ondřeje Hejmy z jedné jeho knihy, tak on tam říkal, z čeho se vyrábí ten mír?
2: Z diplomacie a z dobré vůle. A gram míru je podle mě lepší než tu na zbrojení a tu na války.
1: V tuto chvíli si pojďme říct, abychom se vrátili k té kauze a zazněl váš jasný názor. Měla by válka na Ukrajině skončit i za cenu ztráty území Ukrajiny?
2: Je otázka, čemu říkáte konec války. Vysvětlím. Jsou války, při kterých je uzavřeno příměří, ale nejsou považovány za ukončené. Ale v rámci toho příměří dojde k určitému územnímu rozdělení, ale mezinárodně to není uznáno jako něco, co je definitivní. Takže já nejsem mezinárodní právník ani mezinárodní diplomat, ale trvám na tom, že co by mělo skončit, je zabíjení. A pak by si měli sednout diplomaté ke stolu a měli by si říct, jak si to představují. A pak už jsou ve hře nejrůznější třeba i dočasné statuty. Neznám všechny mezinárodní nástroje toho, kdy není jedna strana označená přímo za vítěznou a druhá přímo za tu, co prohrála. Ale já si myslím, že nejdůležitější je, aby se teď ukončilo to zabíjení.
1: Souhlasím. A myslím, že nejčastějším koncem války, na tom se shodneme, je kapitulace. Jedné ze stran.
2: Někdy je to i příměří, nemusí to být vždy kapitulace.
1: Ale příměří není konec. Já se totiž ptám, aby to, co jsem já cítil jako křivdu vůči vám, v tom deníku, v tom titulku, tak aby tady zaznělo, aby bylo jasno, jak vy říkáte. Protože ono totiž podle průzkumu víc než 70% občanů naší země má za to, že by měla válka skončit i za cenu územních ztrát. Já si to myslím také, jestli je to potřeba říct. A ptám se, jak to vidíte vy?
2: Já se na to dívám takhle. Není to naše válka. Na tom trvám. To, že je to proxy válka Spojených států proti Rusku, to si myslím, že řekli už i Američané po nástupu Trumpa několikrát. A já si myslím, že o tom, jak ta válka skončí, se nebude rozhodovat u nás. A myslím si, že Ukrajina by se měla podívat do své minulosti a do toho, jak se chovala. Rusko by se mělo podívat do své minulosti a do toho, jak se chovalo. A v tomto sporu by mělo být za mě úplně jedno, co si myslí kdo v České republice. Protože znovu říkám, to není naše válka. A já si nedělám nárok na to, abych řekla fajn, ať si veme Rusko Krym nebo ať si veme Donbas. To si musí vyříkat oni.
1: No, souhlasím, ale já jsem se na to ptal proto, že znovu se vracím k tomu případu. Tam vám bylo podsunuto.
2: Já jenom vysvětlím, jak to vzniklo. Paní redaktorka se ptala, tuším, něco v tom duchu, proč tedy říkám, že to není naše válka, když může Rusko přijít i do Prahy, když může prostě Ukrajina nás má bránit před Ruskem. A já jsem řekla, že bych očekávala v tomto okamžiku, že pan premiér předstoupí se seriózními výsledky zpravodajských služeb, ze kterých bude jasně vyplývat, že jsme v jasném ohrožení před Ruskem, že Rusko, že ta zjištění jsou tak závažná, třeba od vojenského obraného zpravodajství, že Rusko se opravdu nezastaví na tom Donbase, že se nezastaví ani na tom Slovensku, ale že prostě opravdu půjde do Berlína, do Paříže,
1: do Londýna. Což se neděje zatím.
2: No a tam v této souvislosti bylo řečeno, že ať si na Ukrajině dělají, co chtějí, jestli mají tyto informace, ale my jsme v České republice a jestliže máme neustále slyšet, že to je naše válka a že jsme ve válce a tak, a že se musíme bránit těm hordám z východu, takže si myslím, že by mělo být toto zveřejněno a pokud to není možné zveřejnit jako zpravodajskou informaci, čemuž ji rozumím, tak ať vystoupí vrcholní ústavní činitelé a řeknou na naší čest osobní, říkáme, že tady je prostě toto horké nebezpečí, že opravdu musíme dát 5% na zbrojení, že musíme zvažovat povinnou vojenskou službu. Takže v tomto kontextu byl ten rozhovor veden a to, ať Ukrajina a Rusko, to bylo řečeno v tom kontextu, že rozumím tomu, že jsou informace, že Rusko na Ukrajině postupuje a že tam má svoje zájmy, ale my v České republice takové relevantní informace, že Rusko chce dobít Prahu, já jsem je tady neviděla.
1: Já řeknu, že kdyby to někoho zajímalo, tento speciální případ nebo ta kauza, tak existuje o tom celé video, aby bylo jasno, že se nemýlím.
2: Část jednoho videa,
1: kde to vysvětlujete a jak se to potom narovnalo a změnilo. Držím palce ve volbách a jsem rád, že jste přišla po čase do XTV a doufám, že se brzo uvidíme. Díky a nashledanou.
2: Nashledanou.
1: Naším hostem byla Jana Bobošíková.
3: Hraje vám Rádio Xaver.

0: Podtrženo sečteno a dnes docent Roman Šmucler. Dobrý den.
1: Krásný den vám i posluchačům.
0: Vládní pomoc je tak pomalá, že na podzim budou spokojeni snad jen exekutoři.
1: Myslím, že tohle je úplně špatně. Hele, to, že máme vysoké ceny energie, jsme chtěli. Jo, Česká energie chtěla, Česká republika chtěla vysoké ceny energií. My jsme se podíleli na všech Green Dealových věcech a ty vysoké ceny energií jsou dané hlavně tím, že se platí ty emisní povolenky, ty mají nějak spekulativně obrovskou cenu. Já, když jsem se s tím systémem seznámil, tak mě to úplně šokovalo, protože jsem říkal, hele, my to těm lidem zdražujeme. Nešlo by, místo toho, jak se to s tím spekuluje, že třeba 100% těch peněz by se vrátilo České republice, když jsou nějaký povolenky, že třeba řekneme, hele, české energetické závody, zaplatíte x miliard za povolenky, ale dáte je do nějakého fondu a my z toho něco třeba koupíme novou rozvodovou soustavu, nebo já nevím. Jo. Ale ty peníze jdou nějakým spekulantům úplně mimo EU. Ale princip je, že my chceme, aby ty povolenky byly drahé, aby jako ta energetika kolabovala a ty lidi extrémně šetřili. To je ta ekologická politika, že jo? Čili my chceme, a spousta lidí kolem mě to dělá.

0: moc energetickou z našich daní. Já si myslím, že by se měl říct, hele, tak je nějaký problém s Ruskem, je válka, tak pojďme ty povolenky zrušit. Nebo pojďme je dát na nějakou velmi nízkou úroveň, aby to úplně nezmizelo. A tečka. A tím to přece zlevníme. Tam jsou ty obrovské peníze. Ale ne, že já vezmu zdravotní sestře peníze z daní, zadlužím jí přes státní rozpočet a pak jí pošlu 2000 korun zpátky. Ty ale stály 3000, protože tou cestou vlastně všechno se to jako zdraží. Jaký to dává smysl? To je jenom taková jako tady legrace. A já myslím, že by premiér měl říct, hele, my jsme ty povolenky chtěli, my jsme odhlasovali. Tahle vláda pro ten Green Deal taky hlasuje. My to chceme, aby to bylo drahý. A buď to tak bude, nebo řekne, jo, my to tak chceme, ale příští rok to tak nebude. A my teďka na Evropské radě řekneme spolu s Poláky, zavolal jsem Polákům, zavolal jsem těm a řekli jsme si, hele, na rok utrum. Jo? Samozřejmě by ho čekala ta nepříjemná věc, že by musel potkat ministryni zahraničních věcí za Německo, která je za stranu zelených, a ta by mu asi neříkala, ty můj milý premiére. Ale to si člověk jako musí ujasnit, jako za koho kope. Že? Vlastně nemůžu kopat za Spartu i za Slávy. Že? Musím za Spartu nebo za Slávy.
1: Tak, průzkum první kolo. Už je to tady. Pane docente, první Babiš, následuje Pavel, Nerudová překvapila. Prezidentské volby, teď o tom bude řeč každou chvíli.
0: Mně to samozřejmě jako přijde jako taková bizarní reality show, takže já se přiznám, že to skoro nesleduju. Protože je se jako zdálo dobrý, že ten prezident měl být volený nepřímo, že to měl být nějaký svorník. Přímá volba ještě tím, že to má být přes 50%, vyvolává nenávist téhle zemi a já se přiznám, že ji ignoruju a volit nepůjdu. Takže mě to jako nezajímá. Je mi líto Andreje Babiše, že myslím, že bych chtěl být jako premiérem. Na to má v tuhle chvíli velkou šanci, ale tím, jak oslabily strany vládní koalice, tak ta vláda, myslím, je odsouzená vládnout ty 4 roky. Asi by se měla snažit o nějaký fakt jako zásadní změny, že nemá co ztratit. Horší už to být nemůže v té podpoře. Jo. Takže bych jako fakt mohla udělat dobré věci. Andrej Babiš má smůlu, protože do roku 25 je místo premiéra jako zrušený a být prezidentem je pro něj nevýhodný, protože za A tam je těch pravomocí míň a za B on má svých, já nevím, 30%, ale 51% to je jiná hra. Jo. Čili jemu se furt ještě může snadno stát, když ta vláda bude chytrá, že zvolí prezidentem kohokoliv. Jo. A kdo bude kohokoliv, to znamená, buď jako Andrej Babiš bude mít svých 51%, tak to je jedna varianta, anebo je mít nebude a pak to bude náhodný vítěz této řady. Dokážu si představit v různých jako situacích, čili když tady bude pohoda a klid, tak bude prezidentem Nerudová nebo Pavel, že to jsou takový prezidenti do krásných časů, kdy si jako povídáme o tom, že mají být dobrý vztahy s Tibetem, že má být prostě krásně kolem nás a má být všude láska. Můžou tady být sociální nepokoje, pak může být pan Středula. Dokážu si představit, že se tady lidi porvou na ulici, pak si lidi vzpomenou, že třeba docela rozumný člověk je bývalý rektor Zima, že si řeknou, hele, ty docela chytrý, vzdělaný člověk a na rozdíl od těchto těch lidí extrémů my ho zvolíme a co je jistý, že to nebude Marek Hilscher. No. Že Marek Hilscher a Fischer ty jedou vlastně kampaň senátorskou, že jo? Čili ono jsou takový dvě soutěže, že jo? Čili některý jako by chtěli být tím prezidentem a některý si budou pozici pro funkci senátora, protože ty poražený se většinou stávají senátory.
1: V Bratislavě navzdory sankcím proti Rusku přistálo letadlo z Moskvy. To jak nefunguje ty sankce nebo co?
0: Ne, tak jakoby z těch sankcí, jsem to pochopil, by museli Slováci vypnout jedinou elektrárnu, což asi by nebyla úplně sankce pro Rusko, že? To by byla evidentně sankce pro Slovensko. Oni už teďka z těch vysokých cen tam, já jsem mluvil s řadou lidí, že tam budou zavírat obrovské podniky. Slovensko bude mít opravdu veliký problémy a to poslední, co by chtělo, je vypnout Mochovce třeba, jo? Čili tohle je nutné a my při těch sankcích, obecně už jsme tady o tom bavili, ty sankce, to je jako složitá věc, když tu opravdu v Americe vědecký časopisy o tom politologický, tak to různě počítají výhodnost, nevýhodnost a ta otázka není, jestli sankce poškozují Rusko nebo nás, poškozují obě dvě strany a strašně záleží na detailu. Čili třeba jako zakázat si koupit jaderný palivo do elektrárny je poněkud pitomé. Že jo? Podobný jako Češi jsou pro smích celý Evropy a Slováci, když jsme jako první nejvíc řvali, že se má vypnout plyn, ten Evropský parlament nám to teda odhlasoval. A pak jsme zjistili, že bez toho plynu jsme vyřízený, protože ten německý plyn, o kterém jsme si mysleli, že je německý, jde z Ruska. Že? Takže teď jsme zase směšní s ropou, protože jsme řekli, OK, tak nám zakažte tu ropu. Pak jsme zase zjistili, že taky s tím nemůžeme žít, tak máme tu výjimku. Takže celá ta Evropa říká, hele, my nekupujeme ropu z Ruska kvůli vám, Čechům, Polákům, jsme to teda jako zarazili.

0: Byli. Teď vy chcete výjimky, teď nějak Slováci si nedomluvili tu výjimku, takže Slovnaft má problémy. Čili my jsme jako měli si říct, co dává smysl, co nedává. Typicky se to řídí mediálními nesmysly, čili první, na co všichni tlačili, že jo, ty intelektuálové z těch kaváren říkali, jak padne Putin. No padne, když se zavře McDonald's a Starbucks, protože můj život je mezi Starbucksem a McDonald's. Takže se zavřel McDonald's na Národním náměstí, který byl symbolem Ameriky. Myslím si, že přes ten McDonald's jsme mohli dobře komunikovat s těma Rusama, mohli jsme jim říkat naší pravdu. My jsme to zavřeli, vyklidili jsme pole. No a ty Rusové, co chtějí jako válku na Ukrajině, dál by pokračovala, tak říkají, podívejte se, jak to jde bez toho západu, jak odtahli. Čili já myslím, že bychom měli jako chytrý, že válku vyhrávají chytrý a silný. Jo? A u nás jako na těch internetech jsou nejvíc děti, většinou lidi trošku jako nezaměstnaný, nebo různý, jako já jsem se teďka užil s různýma placenýma lidma, s letadlama a takový, vždycky je tam nějaký 27letý kluk, který bude 50 tisíc měsíčně za to, že lidi jako rozeštvává a takový něco jako plácne a my honem říkáme, ty Franta napsal, on je tam ještě pod nějakým anonymním, že se má zavřít McDonald's, tak ho nemusíme zavřít, protože bychom na Twitteru měli hejty. Jo. A tak směšný celý, jo. Čili musíme jako přemýšlet a chovat se v této situaci tak, aby my jsme se nepoložili. Čili jestli my jsme slíbili třeba Ukrajincům, že jim budeme platit stovky miliard dolarů a ten, kdo jim je chce platit jako jeden z nejvíce Česká republika. A jestli máme dneska, jestli vyrábíme 300 miliard korun dluhu ročně, chceme mít nejmodernější stíhačky za možná biliony a chceme ještě postavit Ukrajinu, tak asi musíme nějak přemýšlet o tom, že třeba by bylo dobrý, aby se to nevyply fabriky, že já tomu jako nerozumím. Já myslím, že jsme jako chceme hodně věcí najednou jako malí děti, ale neumíme počítat.
1: Volby v Praze, v Brně a v Plzni by vyhrálo uskupení s ODS-kou, v Ostravě ano.
0: Je to 30 let stejný, že jo? Takže ANO je přejmenovaná ČSSD, čili voliči ČSSD dneska volí ANO. ČSSD, komunisti většinou vyhrávali v Ostravě, já vím, že tam taky vyhrávala ODSka. Řada taky lidí, co je dneska v ANO, speciálně v Moravskoslezském kraji, jsou lidi, kteří volili nebo byli v ODS. Jo? Takže situace je jako při starým, ta Ostrava je trošku jako jiná. A v Praze máme ty politiky, často jsou to lidi, kteří jsou tam 30 let. A některý třeba bychom tam možná nemuseli mít, některých si naopak velmi vážíme a po těch 30 letech, co se pohybují kolem té radnice, tak tam pořád jsou. A s celostátní politikou to v zásadě nesouvisí a jediný spojovník je pan možný budoucí primátor, který je zároveň jako z poslanecký sněmovny, předseda zdravotního výboru a jinak jsou ty lidi v zásadě jiný. A spíš by asi měli v každém tom obvodě ty lidi se zamyslet, jestli to ty lidi dělají dobře nebo špatně. Já bych doporučoval to, co kdysi prosadil Miloš Zeman, to znamená prostě hlasovat napříč, jo? Protože si třeba říct, hele, tenhle ten, mám rád třeba ODS-ku, jí volím, řeknu, ale tady třeba se mi líbí, tenhle člověk je fakt docela dobrý, i když je pirát, tak on byl třeba rozumnej, tak třeba tohohle jednoho tam chci dál a prostě jako mít tam ty dobrý lidi, nemít tam za každou cenu někoho, jako si řeknu, ty, a teď bojem, tak všechny tyhle ty prostě vyženem a všechny tyhle, a hlavně noví lidi, to je nejlepší, když někdo přijde a řekne, já jsem nikde nebyl, je mi 25 let, jsem po škole, já to tady budu řídit nově, revolučně, tak to bych trošku jako opatrný, jak říká, hele, než budeš primátor, protože zatím jsme měli teďka několik primátorů, kde vlastně první nějaká jejich funkce v životě bylo, že byl primátor hlavního města Prahy, že? Takže to bylo dobrý, kdyby jsme jako začali dělat jinak. No.
1: Těším se na příště, protože do voleb to ještě stihneme. Přeji krásný zbytek léta, pane docente.
0: Mám taky. Já hlavně doufám, že se užijeme, že bude teplo, že bude sluníčko a neříkal bych tomu odporná vedra, ale říkal bych, že se nám léto krásně vydařilo.
1: Díky, nashledanou.

Hraje vám Rádio Xaver. Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. xtv.cz Rádio Xaver.

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Petr Dimun je naším hostem. Vítám vás po čase Fix TV. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Petr Dimun je novinář, který publikuje zejména na webu info.cz a má také svůj podcast, který je zaměřený na justici a který se nese jeho jméno Dimun. A já ho velice ráda sleduji a s nadšením jsem také sledovala vaši debatu s ministrem spravedlnosti Pavlem Blažkem ohledně úniků z trestních řízení do médií, kdy Pavel Blažek říkal, že udělal jako ministr nejvíce pro to, aby se to nedělo, odsuzuje to, brojí proti tomu, ale viděli jsme v posledních týdnech kauzu fakultní nemocnice Motol, velké úniky, sledujeme to de facto v přímém přenosu a ještě určitě o té kauze hodně v médiích uslyšíme. Tak jak to, že to nejde zarazit a skutečně ministr udělal všechno, co šlo?
2: Tak zrovna Pavel Blažek je člověk, který opravdu aspoň veřejně dává najevo, že ho to mrzí, že se takovéto věci dějí, kritizuje to na rozdíl od jiných politiků, kteří raději mlčí. Snažil se, navrhoval i jako opoziční politik některé změny zákonů, ale jak jste viděla sama v podcastu, už to vzdal v té formální stránce, už prostě si nebude nic navrhovat. Otázka, jestli se nepřipojí k něčemu, co v poslanecké sněmovně aktuálně vzniká. My teď tady sedíme, tak v poslanecké sněmovně probíhá na ústavně právním výboru debata o novele trestního zákona, trestního řádu, kde, jak jsem zaslechl, mají někteří poslanci předložit návrh, který má nějakým způsobem řešit právě úniky už nějakým hodně jaksi tvrdším způsobem, tak aby k tomu nedocházelo. To má absolutní zákaz a jasně řečeno, že úniky trestních spisů jsou nezákonné v rámci toho přípravného řízení.
1: Tak uvidíme. Současná vláda, sněmovna už asi těžko stihne takový zákon schválit.
2: Myslím, že to je jediný zákon, který má ještě šanci projít. Byť teda, jak jsem to dneska počítal, tak je tam dohromady asi 25 pozměňovacích návrhů. Jo, faktem je, že valná většina z nich se týká konopí, zbytek se týká jiných oblastí, takže o tom konopí asi bude velmi bouřlivá debata, ale doufám, že ta část, která se týká těch důležitějších věcí z mého pohledu, takže má šanci projít.
1: Tak, a kdo by měl být trestán?
2: Primárně ten, kdo poskytuje, nebo kdo poskytne tyto informace, to znamená pravděpodobně v tomto smyslu nejčastěji ukazujeme na policisty, ukazujeme na státní zástupce, někdy bohužel to jsou i advokáti. Já jsem toho názoru, že situace dospěla tak daleko, že by tu odpovědnost měli nést i novináři, kteří by se měli před soudem obhájit, že se jednalo o veřejný zájem.
1: Prezident Petr Pavel i Miloš Vystrčil z ODS, ty říkají, že nebo shodují se na tom, že by měli být odpovědní ti, co informace poskytli, nikoliv však novináři. Vy si myslíte, že už nazrála doba na to, aby i novináři, protože samozřejmě nikdo je nenutí to zveřejňovat, nikdo jim nedrží pistoli u hlavy, že musí ty informace zveřejnit, ale samozřejmě je to pro ně čtenost.
2: No samozřejmě, jako jsou to kliky, co si budeme povídat, všichni v těch médiích nějakým způsobem působíme a víme, že to je samozřejmě prostě lákavá věc. Na druhou stranu, aspoň já a pár ostatních máme žoldek a když se k těm informacím dostaneme, tak je samozřejmě prostě já případem nezveřejňujeme. Já jsem také dostal nějaké policejní informace k zásahu v Motolu a musím se přiznat, že do dneška jsem si to ani neotevřel. Nezajímá mě to a v rámci duševního klidu to dělat nebudu. No, co si budeme povídat? Samozřejmě novináři jako takový mají svůj obhajobu a říkají, no tak jako my máme veřejný zájem obecně na té věci, nebo veřejný zájem na tom, aby veřejnost věděla, co se v té věci děje. A když to neuděláme my, tak to udělá někdo jiný, tak to někdo novinář, no tak dneska v těch jako si realitě sociálních sítí, tak to někdo zveřejní na sociální sítí. No já si myslím, že to je výmluva.
1: A řekněte mi, jaký je veřejný zájem na tom, když třeba právě zmíním tu kauzu Motol, když vidíme, jak vedou v poutech ředitelé, například mimo jiné ředitelé fakultní nemocnice.
2: Tomu už nezabráníte. Tam ty kamery bohužel prostě jak si někdo pustil. Myslím si, že předseda toho rozhodujícího senátu, který rozhodoval o tom vazebním řízení, si měl domluvit s justiční stráží jakoby způsob tak, aby ti novináři nemohli zabírat prostě jak si ty, jak si, jak záběry, tady jsme všichni viděli, jak se tam ti lidé schovávají a podobné věci, ale to je na odpovědnosti těch lidí, kteří jak si jsou součástí toho rozhodujícího nebo rozhodovacího řízení.
1: No, protože samozřejmě přicházeli k soudu, který teprve rozhodoval o vazbě, jsou samozřejmě nevinní.
2: To bych novinářům nevyčítal.
1: To byste jim nevyčítal.
2: Vyčítám i zveřejňování policejních informací. Jo, tohle tomu nezabráníte. Jo. Jako
1: zabráníte,
2: my dneska nemáme...
1: nepustíte tam ty novináře.
2: Ano, to je odpovědnost, jak říkám, předsedy soudu, předsedy toho senátu, aby jak si z justiční stráží domluvil, aby tam pokud možno ti novináři prostě jak si nemohli přijít s těmi kamerami. To, že se to nestalo, tak to je chyba jejich. A možná tady prostě je role pro ministerstvo spravedlnosti, aby nějakým způsobem metodickým řízením k tomu vedla, aby tohle to se nestávalo. Ale to si myslím, že není tak jako podstatné v té celé věci. Podstatné je to, že my v době, kdy jak si ti lidé jsou ještě vytahováni z postelí, seznamují se s těmi policejními informacemi z toho, co jim kladeno za vinu, tak už v té době média zveřejňují prostě podstatné části těch věcí, včetně třeba odposlechů. To je podle mě zásadní problém.
1: Může to ohrozit teď to trestní řízení? Může s tím pracovat obhajoba? Může to tak tím pádem spochybnit, když došlo k takovým úniku?
2: No tak, když jste říkal, že jste viděla ten podcast s Pavlem Baškem, tak ten tam řekl jednu podstatnou věc, že jako
1: ne,
2: advokát...
1: Naši diváci to viděli, tak že, proto...
2: Že, dobře, že jako advokát by byl ten, kdo by velmi dbal na to, aby se ta otázka řešila a že by byl ten, kdo by to dotáhl až k Evropskému soudu pro lidská práva. Protože samozřejmě potom otázka, zda při tak masivním úniku do médií je dodržován standardní spravedlivý proces. Já si myslím, že ne, on si myslí, že také ne a to je otázka, která by se měla řešit možná právě u SLP s jeho přísnými standardy.
1: Tak
2: a možná mimochodem se to vyřeší už velmi brzy v případu Davida Ratha, kde pokud vím, je to jedna z věcí, která je součástí vlastně tohoto podání k Evropskému soudu pro lidská práva.
1: Ano, protože tam byly také masivní úniky.
2: Dokonce kniha, která vyšla, jmenovala se Spis rád.
1: Ano, masivní úniky do médií. Nicméně náš trestní zákoník, třeba v Německu je to také trestné, ale i náš trestní zákoník přeci na to pamatuje. Ano. V paragrafu 180, ano. Vy jste opět v tom podcastu, ale jak říkám, naši diváci ho nemuseli vidět, tak ho tam zmiňujete. A člověku nebo osobě, která by právě neoprávněně zveřejnila ty informace, který jakoby souvisí s výkonem veřejné moci a způsobila tím vážnou újmu, tak hrozí trest odnětím svobody až na 3 léta nebo zákazem činnosti. Proč se ten paragraf vlastně vůbec nevyužívá? Teď je to vlastně trestné, to, co se děje.
2: Naprosto s vámi souhlasím, je to trestné, ale očividně systém není schopen tento paragraf vymáhat. Kde není žalobce, není soudce. Očividně se to stalo součástí, a teď to řeknu ošklivě, trestního procesu a konec konců, to je nedávno konstatoval bohužel už i nejvyšší soud, že presumpce neviny v mnoha případech v České republice je pouze věc akademická, což je teda naprosto skandální konstatování nejvyšší soudní instance a myslím si, že to je jeden z důvodů, proč by zákonodárci měli tedy prostě jaksi sáhnout k tomu, že velmi zpřísní to, aby k těm únikům nedocházelo a měli by se zamyslet i nad tím, zda ten systém toho vyšetřování je dobře nastaven. Zda je dobře, že ti, kteří jsou podezřelí z úniků, se taky sami sebe vyšetřují.
1: No, presumpce neviny, základní hodnota právního státu?
2: Jedna z.
1: Tak pak mě napadá otázka. Žijeme ještě v právním státě?
2: Ale jo, já si myslím, že samozřejmě, že jo, ale je to boj jako se vším. Pokud bychom rezignovali na boj s těmi dezinformacemi, a s těmi úniky informací, tak samozřejmě by ten právní stát už byl u konce, ale máme šanci to změnit, máme šanci na to poukazovat. Já si myslím, že nic není ztraceno a že možná ten první krok už se v poslanecké sněmovně děje. Jak jsem tady říkal, vím o tom, že skupina poslanců by měla navrhnout nějakou novelu, která vznikla v nějakém širším kolektivu lidí, odborníků na trestní právo, takže by měla mít i nějakou odbornou podporu. Ale jako druhá věc je, a to říkám rukovouce s tím, je se bavit o tom, zda ten systém je toho schopen. Zda zase nebudeme mít další paragraf, který ale se v praxi ukáže, není kdo by ho vymáhal. Jo, já vím, že v minulosti byly případy, kdy Generální inspekce bezpečnostních sborů, která je k tomu pověřena, aby mimo jiné vyšetřovala i úniky z trestních spisů, tak navrhla, že by bylo fajn a dobře pro jaksi ten proces, aby třeba dozor nad těmito případy nevykonávalo státní zastupitelství, které dozoruje i případy, z nich ty úniky jsou. Vím, že Lenka Bradáčová velmi, velmi, velmi zásadně proti tomu vystupovala. Důvody si může každý dosadit sám.
1: Tak necháme, ať se každý dosadí sám. A zajímá mě další věc, protože v posledních letech i narůstá částka, která je vyplácená právě za chyby v řízení, a ta částka neustále narůstá. Dokonce, vy jste mi říkal, že v loňském roce
2: no,
1: půl miliardy, v roce 2023.
2: Se navyšuje i na příští rok asi o 100 milionů korun v rozpočtu.
1: Aby takže se už očekává, že se
2: bude,
1: více lidí
2: ano,
1: bude bránit.
2: Bude pravda je, že ne všechno se týká nezákonných trestních stíhání. Jsou tam i průtahy, ale zvyšuje se ta částka na, jaksi, na úhradu nezákonných trestních stíhání.
1: Hmm.
2: A nákladů s tím spojených.
1: Tak, co je na vině?
2: Tak samozřejmě na vině.
1: Nebo kdo je na vině?
2: Na vině jsou samozřejmě prostě policisté, státní zástupci a systém, který jak si teď budeme obecně mluvit, ale to jsou konkrétní případy, který není schopen buď včas si dovést tu věc k nějakému rozhodnutí pravomocnému, anebo jsou to nekvalitní obžaloby, které potom soudy projednávají a zastavují a nebo vracejí.
1: Hmm. Těch případů, samozřejmě těch mediálních, je celá řada od paní Parkanové, pan Hala z ŘSD. Ještě bych asi, kdybych vzpomínala, vlastně já nemusím chodit daleko, já mám jeden takový případ doma. Vedoucí prezidentské kanceláře Vratislav Mynář dostal skoro 6 let, byl vláčen vlastně médii, teď má v ruce 3 rozhodnutí 3 soudů pravomocné o tom, že se nedopustil ničeho nezákonného. Samozřejmě čeká se omluva od ministra spravedlnosti, a bude požadovat náklady samozřejmě na svého advokáta, ale zase je to součást těch peněz, které tady zmiňujeme, že neustále narůstají. A kdo to zaplatí? Zaplatíme to my, daňoví platníci. Neměli by to platit ti, kteří to způsobí? Proč to máme platit my?
2: Samozřejmě, u těch extrémních případů bych si to dokázal představit a dokonce zákon s ním počítá. Ale opět jsme u toho, že systém je nastaven tak, že to reálně není možno vymoci. Je tam takzvaný regres. To znamená, že ten, kdo pochybil v tomto případě, když bychom se bavili o tom trestním řízení, tak například státní zástupce, který podal nedůvodnou obžalobu, tak by musel v kárném řízení jaksi být konstatováno, že se dopustil kárného provinění s tím související a teprve na základě toho by mohl být tedy prostě podána takzvaná regresivní žaloba, kde by se vymáhala škoda tím způsobená po něm do výše jeho platu.
1: Takže
2: žádný takový případ se ovšem nestal.
1: Ale takže lze to.
2: Lze to, ale jaksi to kárné řízení vlastně nikdy nebylo podáno na státního zástupce pro nekvalitní obžalobu, snad možná s výjimkou jednoho případu, jestli si to vzpomínám, byl to případ právě Postoloprt. Jeden z těch případů právě, který byl velmi ostudný, tak tam byla podána kárná žaloba Marí Benešovou a kárný senát tehdy hraničně konstatoval, že že postup státní zástupkyně paní Pavlišové nebyl jaksi kárným proviněním, ale velmi hraničně. Tenkrát si dal práci předseda senátu pan Mikeš s tím, aby sepsal, tuším, že 60-stránkové odůvodnění, které bylo velmi zvláštní. Na jednu stranu, jak si zprošťovalo paní státní zástupkyni, ale bylo to 60 stránek, teda absolutní kritiky její práce a jejího postupu. Ale i to, jak vidíte, vlastně, jak si nevedlo k tomu rozhodnutí, že by se kárného provinění dopustila. Tam se jednalo o to, že žalovalo 11 členů zastupitelstva Postoloprt za to, že prodali dům údajně podhodnocený. Nicméně, jak se později ukázalo, tak i v přípravném řízení paní státní zástupkyně měla dostatek informací pro to, aby věděla, že se jaksi nejednalo o podhodnocený prodej a že naopak se jednalo o velmi výhodný prodej.
1: A přesto, je to správně nastaveno?
2: Já si myslím, že ne. Já si myslím, že ne a že je potřeba prostě jaksi pro možná budoucího ministra spravedlnosti nebo budoucí ministry spravedlnosti, já už jsem trošku v tomhle tom jako obušený, že si nemyslím, že by to jeden zvládl, tak pomalu a polehoučku ten systém navrtávat a měnit. No, jako podle mě je to i součástí nějakého tlaku o těch věcech mluvit, o těch věcech psát. Bohužel ve chvíli, kdy vám tady vláda bez nějaké velké diskuze jmenuje člověka, který 12 let stál v podstatě v čele toho systému, který my tady kritizujeme, tak asi na dalších 7 let prostě jaksi to bude o mnoho složitější.
1: Tak teďka asi zmiňujete paní Lenku
2: Ano.
1: Bradáčovou, která se od dubna ujme postu nejvyšší státní zástupkyně.
2: Mimochodem paní Pavlišová, kterou jsem tady jmenoval státní zástupkyně z Poslopr, tak je součástí týmu paní Lenky Bradáčové na vrchní státní zastupitelství. Takže normální člověk by čekal, že po takové ostudě ten člověk, když už teda zůstane v soustavě, tak zůstane na tom okrese a bude tam dělat jako krádeže slepic, když nechci být ošklivý, ale prostě, ale ne, je za vyšší plat ještě na vyšší pozici.
1: Jak myslíte, že se cítí teď třeba paní Parkanová, když si přečte, že paní Bradáčová míří na nejvyšší státní zastupitelství?
2: No tak co vím, tak jako to víte, nadšená moc není, ale myslím si, že jako její boj ještě nebyl dobojován, myslím si, že dobře, že jak si se rozhodla podat dovolání k nejvyššímu soudu, kde je ta podstatná věc, ještě další, která je pro mě naprosto skandální a kterou si myslím, že je potřeba také připomínat ještě do doby, než paní Bradáčová bude jaksi nastupovat do funkce. Že ona se tam dovolává i věci, že přestože mám v ruce pravomocné rozhodnutí, tak jsou tady lidé, včetně Lenky Bradáčové, kteří mají tendenci v médiích neustále toto pravomocné rozhodnutí zpochybňovat a říkat, no tak jako sice soud rozhodl, ale my si myslíme, že to teda prostě jako rozhodl špatně a že tam ty důvody prostě jako byly. Což je samozřejmě špatně. Jo. Tady padlo rozhodnutí. Státní zástupce je zástupce státu, musí respektovat prostě vyšší, bere rozhodnutí soudu, může si o tom myslet, co chce, v hospodě o tom může mluvit, kde chce, možná na přednáškách v právnické fakultě může rozvídat důvody, proč si myslí, že to bylo špatné rozhodnutí, ale do médií má říkat, respektuji rozhodnutí soudu. Tečka.
1: No jaký je to zkaz potom společnosti, když ani státní zástupce nerespektuje to, co soud uloží a to, co řekne?
2: Ta společnost je to samozřejmě, jak to říct jednoduše, no, hloupý, blbý, špatný, ale lecos to vypovídá o tom člověku. O tom člověku, který si má zastupovat stát, který je v čele vysoké instituce. Já jsem měl v podcastu i pana doktora Baxu a pro mě bylo překvapením, že on velmi kriticky se na tuto věc dívá a sám říká, já tak si říkám jednu věc, že na místě těchto vysokých funkcí, justičních funkcionářů by měla být jistá pokora a schopnost si přiznat i chybu. Konec konců paní Bradáčová říká, že není důvod, aby se omlouvala, že zákon jí to neukládá, což si myslím, že teda prostě jaksi je opravdu, jak to říct, no, docela smutné vyjádření, protože v pozicích, ve které ona je, ať už je to vrchní státní zástupkyně nebo nejvyšší státní zástupkyně, tak těm svědčí jistá velkorysost a jak si tam zákon nemusí věci říkat. A máme už zde mimochodem i rozhodnutí soudu, které říkají, no sice zákon soudcům neukládá se omlouvat za špatná rozhodnutí, no ale také jim to nezakazuje. A dokonce etické kodexy a Benátská komise dokonce doporučuje jak si soudcům, aby přiznali chybu, pokud se jí dopustí.
1: Je ještě něco, co byť třeba paní Bradáčová nepřijímá jako svoji chybu, tak vy byste jako její chybu viděl?
2: To bychom tady museli asi sedět na samostatný pořad. Jo.
1: Bude to nejvyšší státní zástupkyně, tak těch chyb snad nemohlo být příliš.
2: Teď jsem za vámi šel, dostal jsem SMS-ku od jednoho nejmenovaného předsedy jednoho vysokého soudu, který si poslechl podcast, o kterém tady mluvíme, s panem ministrem Blažkem o Lence Bradáčové a říkal, nejhorší na tom je, a je to vlastně vzkaz o české politice, o české situaci, že jediný, kdo klade zpochybňující otázky směrem k kandidatuře Lenky Bradáčové na nejvyšší státní zástupkyně, je novinář z Infa. No a vlastně v podstatě...
1: Nemůžete to být...
2: Tak jsem to já, no ale jako bohužel, jo, tak jako...
1: A čím to?
2: Já si myslím, že z něj mají z nějakého důvodu všichni strach a obavy.
1: No ale to musí někdo být taky na základě něčeho.
2: Někdo má strach z toho, že když prostě se ošklivě vyjádří o Lence Bradáčové, takže její spřízněný novináři o něm napíší, že je v podstatě mafián. Konec konců ona v nějakém teďkon aktuálním rozhovoru řekla, že prostě jaksi kritici toho státního zastupitelství vlastně jsou součástí jaksi polomafiozní struktury, protože zpochybňují tu soustavu a to je jeden z těch prvků, jakoby to je obhajoby těch mafián. Tak jsem si řekl, tak za chvilku já prostě jako budu ten, který mu zaklepou prostě na dveřích policisté a budou mě prostě vyšetřovat. Už to tady jednou bylo pro sabotáž nebo prostě jako pro neoprávněnou kritiku nejvyššího státního zástupce. Bojím se toho, a vlastně, ale zase na druhou stranu se vracím zpátky tomu, na co jste se ptala. Je to odpověď na to, proč prostě jaksi se ti lidé nechtějí pouštět do kritiky Lenky Bradáčové, protože je mocná a oblíbená. U novinářů.
1: Mm-hmm. Tak vy jste sami upozorňoval, že ty rozhovory, které vycházely, byly velmi vřelé, nekritické.
2: A
1: Ano.
2: tak jako je to profesionální, jakoby, nebo profesionální přístup její k médiím, jo, to zase jako všechna čest. Ona se vyvíjá.
1: Má být státní zástupce, nebo potažmo potom nejvyšší státní zástupce, nebo vrchní státní zástupce, pokud ještě budou vrchní státní zástupci, tak to být často viděn v médiích, poskytovat rozhovory, je to dobře?
2: Pokud títo politici osvědčují tím, že ji neustále jako posílají výš a výš, tak jako to asi dobře prostě v úzovkách je, tak pro ní teda. Já si myslím, že ne. Já si myslím, že ne. Ale je to o jejím nastavení a jako jste říkal, já samozřejmě vlastně si s toho dělám srandu, jo, ale je to o novinářích, který na ty rozhovory chodí a dělají s ní rozhovory typu otázka, jak to děláte, že jste tak úžasná. Jo, to je ale o nich, to není o ní. Ona odvádí v tomto směru profesionální práci, protože si velmi si profesionálně hlídá svůj mediální obraz a umí s tím velmi profesionálně pracovat. Ona je velmi schopná. Nikdy jsem já třeba ji nevyčítal, že by byla neschopná. Ona je chytrá, schopná, pracovitá, ale je to kosatka.
1: Dobře. A co navrhuje, teda co si myslíte, nebudu používat slovo kosatka, když paní Predáčová chce zredukovat státní zastupitelství soustavu ze 4 na 3, vypadly by vrchní státní zastupitelství. Je to dobře, je to špatně?
2: No, tak když to vezmeme obecně a šířej, jestli se dnes v justici bavíme baví se soudci a státní zástupci a odborníci o změně tzv. Justiční mapy, to znamená, jestli je potřeba tolik stupňů soudů a státních zastupitelství, tak se baví o tom, že jestli by někde mělo dojít nějaké redukci, tak jsou to ty nejmenší okresní soudy, okresní státní zastupitelství. Viz máme tady soudy, kde je 5 nebo 6 soudců, když 2 onemocní, tak ten soud je prakticky jako vyloučen z provozu. A jsou tam státní zastupitelství o 3 lidech. Šéf, náměstek a 1 referent. To jsou prostě absurdní situace, které prostě jako vedou k závěru, že jestli někde teda by mělo jít k rušení, tak právě tam. Vrchní státní zastupitelství se nabízí, ale zase jako jsou důvody, proč ho zachovat. Jeden z nich je i to mimo jiné, že pokud by se zrušila ta koncentrace moci a jaksi vhled do konkrétních kauz přejde na nejvyšší státní zastupitelství spolu s Lenkou Bradáčovou. Což byl mimochodem jeden z argumentů, který já jsem slýchával právě od Pavla Blažka, říkal Petře, prosím tebe, to prostě jako, říkáš větší moc a tak dále, ne, ne, ne, ona přejde do toho Brna, víš. A teď jako ztratí ten přímý dohled nad těmi kauzami. No, vládou jmenovaná Lenka Bradáčová vystoupí a říká, tak jsem tady a chci zrušit ty vrchní. Tak říkám, Pavle, a máš to tady.
1: Tak a vy tady to vnímáte jako kumulaci moci?
2: Jedna z věcí určitě, to k tomu povede logicky. No, tím pádem prostě, jak si to státní zastupitelství, nejvyšší státní zastupitelství bude mít přímý hled do mnoha živých kauz, který nyní nemá. Má složitý a formálně dohled nad dohledem a další věci, ale jako do živých kauz v podstatě až na výjimky nemůže.
1: Teď jsem zaznamenala, že nějaký advokát podal proti usnesení o jmenování Lenky Bradáčové do čela nejvyššího státního zastupitelství. Jakou stížnost, nebo chce to zvrátit? Je tam nějaká šance, nebo to je jenom nějaký výkřik, snaha?
2: Já nechci být ošklivý, ale ten pan advokát je poměrně známý sudič, docela problematický člověk, kdo čte rozhodnutí nejvyššího správního soudu, tak jako to jeho jméno zná, je poměrně časté. V tomhle tom Lenka Bradáčová má pravdu, už tuším, že napadal jmenování Igora Stříže, sám spochybňoval i to, že nemohl být jmenován někdy v 90. letech státním zástupcem, takže vede si svůj vlastní boj. Nicméně má v jedné věci má pravdu, a to je otázka zajímavá, byť si myslím, že ústavní soud se asi zabývat nebude. A to je právě to, jestli by měl, nebo jestli je správně, že nejvyšší státní zástupce může být člověk jenom ze státního zastupitelství, když to velmi zjednoduší. Což byl boj, který jsme prohráli, nebo který se jako vedl při změně zákona o státním zastupitelství a nemalá část politické reprezentace odborné veřejnosti prosazovala, aby nejvyšším státním zástupcem mohl být i člověk zvnějšku, ergo člověk, který není prostě státním zástupcem nebo není aktivním státním zástupcem. Bohužel tlak právě primárně ze státního zastupitelství byl ten, aby to mohl být i jenom člověk ze státního zastupitelství. a tady ta jaksi skupina vyhrála a zákon tady je postaven tak, že to může být jenom člověk ze státního zastupitelství. Já si myslím, že to je špatně a že do budoucna by se to mělo změnit, že státní zástupci je hlava soustavy, pokud víme, že v té soustavě je něco špatně a že potřebujeme změnit filozofii a celý přístup, což si myslím, že je současný stav, tak není důvod, aby tam nepřišel špičkový soudce nebo špičkový advokát. Nebo špičkový akademik.
1: Což teď, v tuto chvíli.
2: To všechno možné... mimochodem, takový člověk může být se stát ústavním soudcem, nevím, proč by se nemohl stát nejvyšším státním zástupcem.
1: Tak uvidíme, jestli se změny budou dít i ty, o kterých jsme se bavili větší část rozhovoru. No a doufám, že se u těch změn tady případně potkáme. Moc děkuji, že jste přišel.
2: Není zač, těšilo mě.
1: Naším hostem byl Petr Dymun.
0: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

0: Miroslav Svoboda je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pan Miroslav Svoboda je bývalým poslancem parlamentu České republiky za sociální demokracii.
1: Ano.
0: Mimo jiné také kandidát do zastupitelstva na Praze 11.
1: Ano.
0: Ale dnes čerstvě také bývalým členem sociální demokracie, protože podle toho, co se objevilo na internetu, jste byl vyloučen. Co jste provedl, pane Svobodo?
1: Přesněji řečeno, bylo mi ukončeno členství.
0: Bylo vám ukončeno členství.
1: To je ale jen formální, tak jak říkají stanovy. A je to, musím říct, že po 28 letech a je to popravdě řečeno bolestivé. Takže mě to mrzí, jinými slovy. Co se stalo? Dovolil jsem si kandidovat na kandidáce, kterou neschválilo vedení strany, přestože na začátku toho procesu při přípravě kandidátních listin jsme nevěděli nebo netušili, že by ten problém mohl nastat.
0: Sociální demokracie, tam je zapovězeno kandidovat kdekoliv jinde, to víme. Nebyl ten problém spíš v tom, že kandidujete na společné kandidáce s komunisty?
1: No, to je otázka, protože v celé republice to problém není, ale v Praze to problém je. A samozřejmě k té změně těch pravidel hry došlo v průběhu toho procesu sestavování kandidátek, proto jsem řekl, že na začátku to problém nebyl nebo nezdálo se, že by byl. A teprve v průběhu, kdy dokonce mi předseda Šmarda po projednání té připravované kandidátky řekl, že doporučí grémiu schválit takovou kandidátku. Ono vůbec atypičnost je to, že tu kandidátku na městské části schvaluje grémium strany. To je zase jenom specifikum pro Prahu.
0: No a co to má za důvody? Proč to tak? Jak to vysvětluje vedení?
1: To mě také mrzí, protože vedení v zásadě nekomunikuje. Nám, těm dotčeným, asistentka poslala takový informující informační e-mail, v kterém říká, že jsme přestali být členy sociální demokracie, protože kandidujeme na kandidáce jiného politického subjektu.
0: No, o čem to svědčí směrem k sociální demokracii?
1: Já to nechci příliš jako nějak dramatizovat, ale pochopitelně já osobně zatím cítím jakýsi boj uvnitř Prahy, kde jedno křídlo, řeknu liberální, které prosazuje takovou tu středovou cestu, tak se jí moc nehodí názor jiný. A pochopitelně i oponenti této cesty jim vadí, takže vůči některým lidem prostě byla přísnost větší, jako třeba v mém případě, protože já jsem v pražské organizaci do toho vlastně ukončení členství byl předseda krajského kontrolního orgánu. A vlastně to postihlo i předsedu pražské sociální demokracie Pavla Jaroše.
0: No, vy jste byl tedy po 3 volební období v poslanecké sněmovně. A řekl bych, že jako takový už ty procesy, jak se říká, uvnitř strany znáte. Co se všechno uvnitř sociální demokracie změnilo po tom hrozivém pádu, tedy po volbách v roce 2021?
1: No, já vás trošilinku poupravím a jako nezlobte se za to. On to je vlastně kontinuální proces, on to není jenom pád v roce 2021.
0: No tak ale tam se to ukázalo v plné nahotě.
1: Ano, přesně tak, to tak. Ano, s tím už souhlasím. Co se změnilo? Před každými volbami se schvaluje jakýsi manuál pro přípravu kandidátních listin. A vlastně poprvé se udělal takový řád, který říká, že Praha má jiná pravidla hry než zbytek republiky. Daleko přísnější. Jinde ve zbytku republiky jsou ty koalice bezproblémové. Víme, už mediálně známý problém například v Táboře, ve Znojmě a v desítkách dalších měst. To prostě problém není, ale v Praze, kdo nebyl schválen na jakési buď koaliční nebo jiné kandidáce, to znamená, je ta možnost ještě toho sdružení, kde sociální demokraté můžou být, tak tak prostě byli šmáhem nebo škrtnutí pera, prostě jim bylo ukončeno členství.
0: Dobře, a to je směrem k volbám.

0: který funguje, jednou se cítíte lépe, po druhé hůře. Ale kdybych si měl zahrát na politického analytika, tak pochopitelně sociální demokracii se především přestalo diskutovat. Politická strana je politickou organizací proto, že se u níž diskutuje, z té diskuze vzniká názor. Názor na to, jestli se má zdražit elektřina, nemá zdražit elektřina, prostě na politické otázky, buď z krátkodobého pohledu, z dlouhodobého pohledu. A pochopitelně v těch fórech, kde jsou odborníci, i laici, i ulice, i akademická scéna, tak vzniká názor a všechny nás obohacuje. A z toho vzniká nějaký konsens, který potom ta strana prezentuje. A tohle se úplně vytratilo. Převládl ten mechanismus, ta logistika, ta funkčnost a ta diskuze prostě se vytratila. Proto také sociální demokracie skoro nic neříká. On kdyby už Hamáček jako předseda prostě na některé momentální politické situace reagoval pružněji, tak jsme dneska byli ve sněmovně. A ten problém by byl poloviční.
1: A považujete, pane Svobodo, současného předsedu za pevného a kvalitního vůdce? Mám na mysli toho pana Šmardu.
0: Tak předseda je předseda, ale já se vám přiznám, že já jsem osobně podporoval Janu Maláčovou v tom souboji o předsedu z toho důvodu, že měla zkušenosti s celostátní politikou, měla zkušenosti s médií. Bylo mi jasné, že jako ministryně práce a sociálních věcí, tak i v budoucnu bude v těch otázkách, které zajímají společnost, ale i média, to znamená ty otázky sociální politiky, že to budou časté mediální otázky, to znamená, že bude mít prostor v médiích na své názory a připadla mi vhodnější kandidát. A prostě současný předseda, přestože objíždí republiku, snaží se, tak podívejte se, jak je sociální demokracie vidět. Máme tady například i pražskou kauzu na magistrátu Hluboček, v uvozovkách pracovně řečeno, kde je to vlastně požehnání pro politika a pro média taky. To znamená korupce, sex, drogy, orgie a to prostě není lepší téma, jak mít téma kritizovat prostě současnou politiku. Sociální demokracie mlčí.
1: A tak to je možná věc názoru. Vy říkáte sex,
0: ne, to drogy, samozřejmě byla nadsázka.
1: Ale já bych řekl, že ceny energií a...
0: No to je o 14 dní později, ano.
1: No ne, že to je to skutečné téma, ale určitě.
0: Ne, to já jsem dal jako takové to nejdivočejší, jakoby nejtransparentnější.
1: Pane Svobodo, kdo podle vás zničil sociální demokracii?
0: To... jako zničil sociální demokracie není zničena.
1: No samozřejmě, že je.
0: Já jsem víte, já mám zkušenost.
1: Vy to tady celou dobu říkáte. Není o ní slyšet.
0: Ano, je na dně, ale není zničena.
1: Dobře, tak klidně, ať je vaše formulace. Kdo dostal na dno sociální demokracii? Byl to pan Sobotka?
0: Ne, samozřejmě, že to začalo už za ne, na dno... Bohuslav Sobotka byl předseda sociální demokracie, který měl určitou kvalitu, ale určité nedostatky. Další nedostatky měl předseda Hamáček a další nedostatky, řekl bych, že největší má předseda Šmarda. Mhm. Jo, každý trošku jiného druhu, když vemu Hamáčka a když vemu Sobotku, tak oni se především starali o vládnutí. Nestarali se o vnitřek strany tolik.
1: Zvenku to vypadá tak, že z dob, kdy byl předsedou Miloš Zeman, a vy tu dobu pamatujete, předpokládám.
0: Kvůli Milošovi Zemanovi jsem vstupal do sociální demokracie.
1: Tak kdybychom to měli mít v nějakém grafu, tak mně to přijde, že ti předsedové jsou pořád slabší a slabší, ještě zaplať pánbu za Paroubka v jisté chvíli.
0: Ano, tam bylo takové zoupnutí, protože mezi tím byl samozřejmě předseda Špidla.
1: Ano.
0: Kde...
1: No ještě Gross, ne?
0: A ještě Standa Gross, ano, ano. Ale tak tam prostě ta energie, která najednou potom čišila z Jiřího Paroubka, tak ta už se neopakovala.

0: ono to je také o tom, že...
1: A to mě není jasné, že jste to vy jako členové, vy jste bývalí členy, že jste to dovolili. Přece v každé televizní diskusi je na první pohled vidět, jak ten pan Šmarda se sice velmi snaží, dělá takové ty různé opičky, tak aby někoho zaujal, ale že ve skutečnosti je brutálně slabý.
0: Ano, já s vámi, mně je to nepříjemné říkat, protože jako mám pocit, že pořád střílím do vlastních řad, ale máte pravdu. Jo, Jiří Paroubek, víte, vemte si, já nechci poučovat, ale vemte si genezi. Jak Jiřího Paroubka, tak Miloše Zemana. Miloš Zeman 10 let byl vlastně schován v prognostickém ústavu, když to řeknu, studoval, připravoval se. A pak přišel rok 89 a vyrazil. Jiří Paroubek taky měl vlastně dva vzestupy. Měl tu první vlnu za předsedy Horáka, což byl první předseda sociální demokracie po revoluci, kdy byl v titulní roli titulních politiků sociální demokracie, pak byl upozaděn, ale on přece dál pracoval na magistrátu a připravoval se na to, že by jednou mohl, nevěděl samozřejmě, jako nikdo nevěděl, že přijde ta šance, ale pracoval na sobě. A pak ta šance přišla a on byl meteor, který vlítl na českou politickou scénu. Mm-hmm. A byl schopen, nevím jestli z 5, 7, 8% to vytáhnout 30% během půl roku. Proto já říkám, že sociální demokracie není mrtvá. Je na kolenou, ale není mrtvá a nikdy mrtvá nebude.
1: Jak to víte?
0: Protože ta myšlenka je věčná. My jsme prostě více jak 130 let tady na tom politickém trhu a na politické scéně a prostě přijdou ozdravějí se vnitřní procesy, přijdou noví lidé a uvidíte, že sociální demokracie půjde nahoru. A samozřejmě to je i ovlivněno tou politickou situací, která v tuhle chvíli sociální demokracie nesmírně nahrává. O to je to smutnější příběh.
1: Pane Soboru, když jsem se díval na jednotlivé kandidátky tak různě po republice v těch komunálních volbách a viděl jsem, s kým vším tvoří koalice na různých místech, tak už je z toho naprosto zřetelné, že to není svébytná politická strana, tak jak jsme ji znali. Ale to vám nechci oponovat, to je jedno. Vy kandidujete na Praze 11 a řekněte mi, je to pro vás těžké rozhodnutí jít do společného kandidování s komunisty, a nebo je to počátek jakéhosi sjednocování levice, o kterém se tak mluví často?
0: Já jsem si tuto otázku kladl taky a je na ní velmi těžká odpověď. Já bych každopádně nehledal paralelu s Prahou 11. Jo. Já, když budu komentovat situaci na Praze 11, tak je velmi jednoduchá.
1: Počkej, tam kandidujete na Praze 11?
0: Ne, bezesporu, ale nechtěl bych to srovnávat nebo z toho dělat příklad pro sjednocování levice.
1: Jo, ne, já se ptám jenom, jaká je ta úvaha jít do party s komunisty.
0: Helejte se, pro mě komunální politika vždy byla o konkrétních lidech. V prvé řadě ti, co chtějí pracovat, a v druhé řadě ti, co mají kvalitní selský rozum, když to řeknu. Protože to je ten základ, který potřebujete pro komunální politiku. A to ty lidi, které já znám a jsou v čele na vrchních místech kandidátky za komunisty, tak vím, že jsou to lidé, kteří mají bezvadný svůj občanský život a už v politice něco dokázali na Praze 11. Jinými slovy, už za sebou mají nějakou práci v zastupitelstvu na Praze 11 a nemám, co bych jim vyčet.
1: Vrátíme se k tomu, ale jenom mě vysvětlete, nedávno jsme to v tomto studiu řešili s jedním kandidátem, vysvětlete mi ten váš pojem, co to je ten selský rozum. Já to tak často slyším, já nevím, co to je.
0: No, ono se o tom nerado mluví, protože to je těžko uchopitelné, ale já vám dám, když jsem řekl selský rozum. Proč v minulosti, v dávné minulosti, byl starosta jeden z nejúspěšnějších většinou sedláků na vesnici? Protože dokázal se postarat o svoje hospodářství, o svoji rodinu, a pak byla šance, že se dokáže takhle postarat o tu obec. A to představovalo, to nebyli odborníci na politiku nebo politologii. To byli lidi, kteří byli schopni řešit problémy. A to stejné je na té obci.
1: Ale vy říkáte, tak jsou to komunisté, půjdu s každým, kdo má selský rozum, no tak...
0: Ne, s každým ne, to zase úplně
1: nebo
0: ne.
1: Nebo je to pro vás důležité, aby tam byl ten selský rozum, a já nevím, co to je, to nemyslím nějak zle, ani vás k ničemu netlačím, jenom si říkám, že když to slyším teď různě na těch náměstích, někdo říká zdravý rozum, aby zvítěl selský rozum, a já si pořád říkám, každý blázen si o sobě myslí, že má zdravý rozum.
0: Ne, takhle, máte pravdu. Já to asi nemůžu říct do televize, že rád používám vrčení, že blbec ví jako poslední, že je blbec, že jo? Ale což de facto říkám to samé, co vy. Ale víte, stálo by za to se podívat na zastupitelstvo Prahy 11, jak teďkon dobíhá, nebo v tom posledním roce. Tam už ani nejde o podstatu věci. Tam už se spíš střílí do toho, jakoby, kdo je na protější barikádě, protože tam jsou barikády a není tam jenom jedna. Takže tam vidíte naprosto bizarní příběhy, teda scénky, že se tam hádají o osvětlení v sále, místo toho, aby se řešily praktické problémy. A to mi připadá smutné. Já jsem zažil zastupitelstvo na Praze 11, zažil jsem ho na Praze 10 a vždy vítězil právě ten selský rozum. To znamená něco prosadit, co je dobré pro tu obec, případně pro ty občany.
1: Dobře, tak nám řekněte co? Nějaký příklad, s čím tam jdete? S vaším selským rozumem prosadíte co zásadního?
0: No, my především chceme chránit tu kategorii lidí, která dneska se cítí nebo bude nejvíce ohrožena. A co samozřejmě umožňuje obec, nebo respektive obecní zastupitelstvo. To znamená, že jsme schopni vytvořit i jakýsi sociální polštář pro to, aby ti lidé, kteří budou mít problém, tak aby jim městská část nebo obec byla schopná pomoct. Jsme schopni...
1: Máte na mysli ceny energií a tak?
0: Ano, například i vytvářet tlak na pražské společnosti, které prodávají energii, aby to nebyl čistě tržní mechanismus.
1: No, já slyším od představitelů strany a vlády v uvozovkách, že se ten problém bude řešit na nějaké evropské úrovni.
0: No, když se vyřeší, zaplať pánbu, protože pochopitelně ta obec nebo městská část má svázané ruce do značné míry. To vláda má podstatně jakoby zbraně těžšího kalibru nebo nejtěžšího kalibru. Takže jedině dobře. Také samozřejmě jedině dobře, když ten problém vůbec nenastane. Ale my chceme být tou silou, která bude slyšet na všechny návrhy, které pomůžou občanům, po případě životu lidem na městské části. Na
1: Máme ještě dvě minuty, tak nám řekněte, jak bychom to udělali, nebo jak byste to udělali, jak můžete pomoci ekonomicky občanům?
0: Ekonomicky, přímo ekonomicky v tom pravém slova smyslu, nevím, jestli to bych teď
1: hledal. Mluvíte o nějakém polštáři?
0: No jistě, ale jsou různé dotační tituly, které ta obec může zajistit tak, aby nepropad ten obyvatel do problému a přicházel o obydlení, přicházel o zdroje energií, jinými slovy, aby bylo čím topit a kde bydlet. A pak je to samozřejmě i o těch službách, které prostě se zajišťují na městské části nebo na každé obci. A mně se líbilo, že v minulosti na Praze 11, ale i na Praze 10 byly například dotovány z městské kasy zdravotní pohotovosti. Proč by měl, protože Praha 11 nemá svoji nemocnici, proč by obyvatel Prahy 11 měl jezdit do nejbližší spádové nemocnice, kde bude stát na pohotovosti dlouhou frontu, ale aby tam byla prostě udržitelná zdravotní pohotovost 24-hodinová. A to samozřejmě žádný lékař sám držet nebude, ale když tomu pomůže městská část jakýmsi dotačním titulem, tak už potom to dává ekonomický smysl i pro ty lékaře, i pro tu polikliniku, aby se držela ta zdravotní pohotovost. A na Praze 10 byla i zubní zdravotní pohotovost.
1: To znamená, to, abyste jeden z těch cílů je zajistil tento komfort pro
0: ano,
1: obyvatele.
0: Ano, no přesně tak. A pochopitelně budeme slyšet na všechny projekty, protože ty služby na Praze 11 nejsou úplně komfortní. Je tam letitý problém prostě s centrum ledových sportů. Vím, že je tam zamrzlý projekt velké multifunkční haly sportovní. Tenhle druh služeb prostě pro mladé lidi, ale i pro starší prostě tam minimálně není v optimální kondici.
1: Děkuji vám za návštěvu a těším se na příští.
0: Já děkuji za pozvání.
1: Naším hostem byl Miroslav Svoboda.
2: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
3: Posloucháte Radio Xaver.

0: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz.
1: Zdraví vás Petr Holec, tohle je pořád Kdo to zaplatí a se mnou ve studiu, jako pokaždé, ekonomka Markéta Šichtařová. Markéto, máme tady nové oblíbené slovo. Pro vás jako ekonomku bych řekl přímo váš terminus technicus. Víte, jaký?
2: Hospodářský růst, nebo prosperita, nebo rozvoj.
1: No tak pozor, na to už zapomínáme v Česku. To jsou spíš zapomenutá slova. Ale máme tady oblíbené slovo novotvar, bych řekl nerůst. Uh-huh. Jak by pravil klasik český politiky, který takrát dával tu předložku ne před slova, tak máme nerůst, protože Němci znovu ohlásili, že ani letos se nebude konat to nějaký ekonomický zmrtvých stání a po dvou letech recese přichází rok nerůstu, což klidně může znamenat, že Němce čeká třetí rok recese klidně, protože nerůst znamená, že se ekonomický výkon klidně blíží nule. Ono ta zpráva v českých médiích prošla, jako by se nás to netýkalo, ale ono se nás to týká velmi bytostně a citelně, protože naše ekonomika je prostě fakt pupečně svázaná s tou německou ekonomikou.
2: Je to tak a vůbec to nezní hezky. Ono vlastně ten eufemismus, nerůst, už se tady objevuje další dobu a vlastně Němci se ho snažili nějakou dobu maskovat tím, že tak, jak se to většinou dělá při plánování rozpočtu, že trošku nadhodnocovali ty odhady, takže ještě poslední slovo bylo, že německou ekonomiku letos čeká malý růst o 0,4%, což nebudeme si to nic namlouvat, to je v podstatě taky nerůst, protože to statisticky je na hraně statistické chyby. Ale teď už přišli tedy poradci německé vlády s tím, že to bude nerůst čistokrevný. Což samozřejmě na malé procento znamená, že to bude čistá nula, ale na daleko větší procento to znamená, že to bude třetí rok recese. A když bych šla teda ještě víc do hloubky, tak fakticky to ta recese prostě bude na beton. Protože stejně jako u nás, on ten nerůst nebo propad je vlastně maskován velkými veřejnými výdaji. A kdyby těch veřejných výdajů nebylo, tak bychom v tom propadu byli na beton. Takže Německo prostě je ve třetím roce recese. A tohle není žádná legrace, protože takhle dlouhou recesi Německo nezažilo od druhé světové války. A to je hodně co říct, protože víme, jak po té druhé světové válce bylo Německo rozbombardované, jak bylo zničené. Tehdy samozřejmě prošlo teda hlubokou krizí, tou poválečnou, ale následně se začalo obnovovat. Došlo tam k nastolení takového systému, který se jmenoval ordoliberalismus a který byl založený na ekonomické liberalizaci. Vlastně během té války ta ekonomika byla hodně spoutaná korporacemi, státem a oni udělali pravý opak. Oni tu ekonomiku od těch korporací, od toho státu očistili a zažili neuvěřitelný hospodářský boom, na který do dneška vzpomínají. A teď jsou tam, kde byli v podstatě po té válce v té rozbombardované ekonomice. A my jsme tam s nima. No, protože ta naše ekonomika je samozřejmě na tu německou navázaná.
1: No já si myslím, když mluvíte o tom poválečném ekonomickém boomu, jak se říká, ty tři zázračné desetiletí, 50., 60., 70. léta, kdy celá vlastně západní Evropa nebo ty velké ekonomiky fakt zažily zázračný růst a zbohatnutí, tak já bych řekl, že my si můžeme říct, že dneska asi opravdu reálně v Česku končí polistopadový český sen, protože my se k tomu dostaneme. Musíme si říct, že vlastně pro nás reálně v 90. letech my jsme byli bohatší, mohli jsme si dovolit víc věcí. Já jenom ještě k tomu Německu, aby jsme divákům a posluchačům dali obraz o tom, jak je to s tou provázaností. 1/3 našeho veškerého exportu míří do Německa a 60% všech vývozců českých jde taky do Německa nebo vyváží do Německa. Ten objem za peněz, za který tam vyváží ročně, tak poslední číslo je 1,5 bilionu korun, což je zhruba pro lidi, aby to měli jako nějakou míru a obrázek, 3/4 našeho státního rozpočtu. A vyváží tam hodně strojírenství, elektro, chemii a tak dál. A my vidíme vlastně, že my kopírujeme Německo s mírným zpožděním A tak, jak Němcům ubývá průmysl, tak ubývá nám. Tak, jak Němci byli v recesi, i my jsme byli v recesi, pak jsme byli taky, začali jsme říkat, v nerůstu. Teď jsme v nerůstu, no vlastně se do toho nerůstu vracíme, protože to vypadalo, že se trošku nadechnem, ale všechny poslední předpovědi našeho ekonomického vývoje jsou znovu redukce dolů. Zase se to blíží někam k procentu, jestli to bude procento, tak asi ještě budeme moc slavit. Takže tady je vidět prostě, že my na tom Německu skutečně jsme závislí kriticky. Když vlastně Němci tady začali investovat a skupovat nemalou část naší ekonomiky, tak se to bralo jako úspěch, jako privatizace a že to půjde dobře, ale dneska vidíme vlastně, jak nás to dobíhá.
2: No ono nás vlastně nedobíhá to, že by tady Němci u nás nakupovali třeba nemovitosti. To, co nás hlavně dobíhá, je to, že my jsme společně s Německem nejvíce průmyslovou oblastí, dá se říct, Evropské unie, když nepočítám nějaké jednotlivé okresy někde, tak prostě celé Německo a celá Česká republika jsou tradičně průmyslové země. Na rozdíl třeba od Polska, které je spíš zemědělská oblast. No a logicky, ten Green Deal nejvíc likviduje dvě oblasti. Za prvé energetiku a za druhé průmysl. Takže u nás likviduje hlavně ten průmysl. A teď se to začíná nabalovat jak sněhová koule. Řekla jsem, že Green Deal nejvíc likviduje energetiku a průmysl. No a Německo, to teda se rozhodlo, že do té energetiky půjde fakt po hlavě a vlastně vyplo si všechny jaderné elektrárny, vypíná si uhelné elektrárny, no, tepelné elektrárny a čím dál tím víc sází na obnovitelné zdroje, čímž pádem si úplně rozložilo svoji energetickou soustavu. A jak jsme o tom tady mluvili už posledně, tak my máme propustnou samozřejmě síť vůči Německu, takže ten rozklad té německé energetiky se přesouvá k nám. Další průšvih je, že my jsme samozřejmě s Německem provázaní skrz ten zahraniční obchod, kdy se o nás mluví jako o další spolkové zemi v ekonomickém slova smyslu. Takže my vlastně máme tady několikanásobnou smůlu a ještě taková čtvrtá smůla dohromady je, že česká vláda je opravdu hodně servilní v Bruselu, ne jako třeba Slováci, Maďaři, a když už teda přijde nějaké nařízení, tak to implementujeme opravdu fest, víc než by bylo potřeba. Takže vlastně ta čtyřnásobná smůla spočívá v tom, za prvé hodně průmyslová země, proto na nás dopadá Green Deal víc, hodně provázání energeticky s Německem a Německo si svoji energetiku úplně s prominutím teda podělalo, mě nenapadá lepší výraz.
1: To je ještě slušný výraz, já bych řekl.
2: třetí průšvih je, že jsme s Německem provázáni skrze zahraniční obchod, takže když jde dolů Německo, my taky. A čtvrtý průšvih je, že naše vláda všechno bere úplně do extrému, takže ten Green Deal ještě houšť, než by bylo potřeba. A to je vlastně vysvětlení toho, proč my patříme mezi, myslím, že jediná země, myslím, která ještě vůbec nedokázala dostat ani na tu covidovou úroveň v hospodářském růstu v rámci Evropy. A tohle to je jednoduché vysvětlení. Oni pořád všichni koumají, čím to je, jaké jsou naše specifika, že my na rozdíl od třeba Poláků, kteří už výrazně rostou, takže ještě pořád jsme 100 let za covidem. Já jsem tady za opicema, ale vlastně to je za covidem ještě. Ale ono to vysvětlení je až takhle jednoduché.
1: No, já bych se tady premiéra Petra Fialy trošku zastal, protože on slibuje a říká, že nás stáhne na západ a vede. Brusel je na západě, takže to, že on ještě skutečně s takovou jako zaslepenou ideologičností plní ty všechny nesmysly, které nás ničí ekonomicky, tak vlastně to je asi jediný slib, který on plní, na rozdíl od Maďarů a Slováků, ale ono totiž tady dochází k tomu, že tím, že máme ekonomický nerůst, tak samozřejmě, když firmy nejsou schopné růst a víc vydělávat, nemůžou se zvyšovat platy, naše příjmy a tím se snižuje naše životní úroveň. A my vidíme, že vlastně my jsme schudli teď opravdu historicky tou inflací. My jsme tady říkali už několikrát, naše platy jsou teď statisticky zaseknutý teda v roce, nebo navrácený do roku 2018, průmysl ještě o rok déle do roku 2017. A teď ku příkladu vyšla zpráva, že znovu bude zdražovat jídlo, několik prostě komodit jídla, čili čeká nás další zdražení. A já jsem si jenom, pokud jde o tu životní úroveň, jako reálnou, jak to lidi chápou, tak jsem si vzal srovnání podle sebe, co já jsem platil a vrátil jsem se do roku 1995, kdy jsem tehdy, to je 30 let, to byla taková ještě šťastná doba bez starostnosti a naděje, optimismu, tak jsem měl tehdy pražský plat 25 tisíc hrubýho v novinách. A mohl jsem si tehdy dovolit v Praze pronajmout byt důstojné velikosti. Byl to nějaký 2 plus KK nebo něco takového za 6 tisíc měsíčně. Což je, já jsem si řekl, ani to je necelá čtvrtina tehdejšího mého hrubého příjmu. Dneska je v Praze, když bych vzal průměrný hrubý příjem, tak je 50 tisíc. A dneska lidi za nájem už dají klidně třetinu až polovinu toho, což znamená, že lidi vlastně dneska mladí se vracejí do doby, já bych řekl vlastně komunismu a socialismu reálního, kdy ať už nestudenti a mají normální zaměstnání, tak si nemůžou dovolit nejen vlastnický bydlení, ale ani to nájemní sami, takže bydlej už zase společně stejně jako kdysi studenti. Tak to je vlastně pro mě jeden symbol toho, že po 30 letech my se úrovní života a toho, co si můžeme za svoje platy dovolit, tak se vracíme zpátky a nejsme ani v roce 95 třeba ohledně bydlení.
2: Tak ano, to sedí tyhle ty poměry. A teď proč vlastně jsem mluvila o tom, když jsem mluvila o tom Německu a o tom, jakém bylo rozvratu po té druhé světové válce. Tak já jsem říkala, že vlastně Německo dokázalo toho hospodářského zázraku tehdy docílit tím, že zmenšilo stát a zmenšilo tu závislost na korporacích. A dostalo se do obrovského ekonomického boomu. A teďka, proč o tom mluvíme dneska? No protože my jsme se vlastně, tak jak jste to teďka tady popisoval, tak my jsme se zase znovu vrátili, jako celá západní Evropa, včetně nás teda, jsme se vrátili do toho období toho silného státu a těch všemocných korporací, které jsou provázány s tím státem, trošku jako tím italsko-fašistickým systémem, který byl v období té druhé světové války. A my vlastně víme, jak z toho. My víme, jak zase tu prosperitu nastartovat. My to můžeme udělat úplně stejně, jako to udělali ti Němci po té druhé světové válce. My prostě jsme schopni zmenšit stát a zmenšit tu sílu těch korporací a u nás by se odstartoval úplně stejný boom, jako to bylo po té válce v tom Německu. To rozhodně není tak, že bychom neznali řešení a že by to bylo něco, co přichází jako zvenčí a my byli nějací zajatci toho systému a nemohli to ovlivnit. Ne, my si to prostě děláme sami. Nebo teda samozřejmě asi ne každý jeden z nás, možná maximálně tím, jak volí u voleb, ale dělá to vláda. Dělá to prostě vláda tím, jak se ten stát rozpíná, jak zvyšuje daně, jak my jdeme na ruku těm korporacím. Pod pojmem korporace si nepředstavujte nějakou malinkou živnost, nějaké malé SROčko, ale představte si pod tím takové ty opravdu velké korporace typu sociální sítě nebo nadnárodní společnosti, které vlastně tady mají jakýsi ten ESG kartel. A to je vlastně to, co tu naši ekonomiku likviduje. Kdyby ty banky, ty velké korporace banky, nechtěly vychovávat svoje klienty a neposkytovaly úvěry podle toho, jak jste moc uhlíkově zlobivý nebo hodní, no tak by vlastně se daleko víc chovali ekonomicky a ne ideologicky. A to je přesně to, co potřebujeme. My prostě potřebujeme omezit tu moc těch korporací, které nás chtějí vychovávat ideologicky a omezit moc toho státu, který tady praktikuje ten Green Deal. Takže znovu zdůrazňuji, my známe řešení, jenom prostě vláda to řešení udělat nechce.
1: No já myslím, že tady vidíme několik fenoménů najednou. Já jsem zmínil to, že naše životní úroveň vlastně reálně klesá, přestože rostou nominálně naše příjmy, ale to si každý dokáže spočítat, myslím, velmi dobře sám, co si za ten nominální příjem reálně může koupit. A vidíme tady, abych řekl, že se nám vládní politici vzdalují, jak se říká, od společnosti, od reality, docela už nebezpečně, protože nejen premiér Fiala, který je tím známý, že lakuje věci na růžovo a obrací opravdu realitu na ruby každodenně, tak já jsem teď poslouchal první místopředsedkyni sněmovny Věru Kovářovou ze STANu, kdy ona v televizi, ona se úplně zasnila a řekla, jak do těch voleb s touhle vládou míříme, jakože rosteme ekonomicky, bohatneme, můžeme si dovolit víc a víc věcí, inflaci jsme porazili báječně. A já si říkal, jestli tohle to myslí vážně, jestli tomu věří. Ona teda způsobila tak, že tomu opravdu věří. Já tak, jak ona měla pohled, tak skutečně za mě takhle vypadá člověk po nějakým waterboardingu.
2: Zasněný budovatelský pohled.
1: Přesně takový dodáli, takový ten neurčitý. A si říkal, co je sakra s ní špatně, jestli dokonce já tuším ještě, ona je možná ekonomka vzdělání formální, což je asi ta nejstrašidelnější zpráva, ale já možná to chápu tím, že oni mají velmi nadprůměrné platy, ještě si je zvýšili, takže jestli to bere podle sebe, ona tam ve sněmovně bude mít přes 250 000 měsíčně, tak asi mluví o sobě, ale pro normální lidi to samozřejmě neplatí. Já jsem si totiž vzal ještě takový jeden důkaz toho, že reálně chudneme. A ono se to týká Tak jako bydlení je naší primární potřebou, tak pro většinu lidí je primární potřebou i auto. A místo, aby, kdyby jsme bohatli opravdu, tak by jsme viděli, že by se stáří našich aut snižovalo, protože by si víc a víc lidí mohlo kupovat buď nový auta, anebo přinejmenším méně starý auta. Jenomže i tady vidíme, že chudneme na tom, že náš vozový park už je v průměru 16,5 roku stáří auta. A to číslo se zvyšuje místo, aby se snižovalo. Takže tady máme druhý důkaz toho, že to nejde dobrým směrem, jak by řekl premiér, a o tom, že máme nejdražší energie a další věci i v Evropě, o tom už jsme se tady několikrát bavili. Takže tohle to jsou další důkazy toho, že vlastně náš disponibilní příjem se snižuje, přestože nominálně se naše platy zvýšily.
2: No tak to už budeme mít za chvíli vozový park jako na Kubě. Já bych řekla, že naprosto v pořádku plníme plán, protože my víme, že takzvaná energetická chudoba a dopravní chudoba je plánem Evropské unie nebo Evropské komise. A to není žádná konspirace, to víme, že sama Ursula von der Leyenová řekla, když obhajovala Green Deal, se měl schvalovat v Evropském parlamentu, tak tam měla takovou řeč na jeho obhajobu a tam řekla, že lidé musí změnit svoje chování, že musí energie zdražit natolik, aby teda jsme změnili svoje chování, což v překladu znamená, musíme schudnout tak a energie musí zdražit tak, aby jsme si je nemohli dopřát. A v interních dokumentech Evropské komise se počítá s tím, že do roku 2030 bude přibližně 1/3 evropského obyvatelstva závislá na sociálních dávkách. A my v tom máme teda v té Evropě jedno historické prvenství. Já se hodně samozřejmě zabývám historií z důvodu ekonomiky, protože tam najdete, vlastně ono nic už dneska nevymýšlíme nového, ale všechno v té ekonomice se vlastně recykluje a dneska zažíváme to stejné třeba kažení měny, jako jsme zažívali za starého Říma a podobně, takže když tu historii prozkoumáte, tak vlastně tak nějak jste schopni dohlédnout, kam to tehdy vedlo a kam to asi povede dneska. Ale co jsem našla, že jsme vymysleli úplně nového, to jsem ještě té historii nenašla, že my jsme první zóna na světě, která si za cíl dala schudnutí obyvatelstva. Mm-hmm. A vyloženě se to prostě fakt zakotvila, protože všechny vlády světa vždycky si dávaly za cíl, že jejich obyvatelstvo zbohatne. Třeba to vedlo k opaku, protože to neuměli docílit, dělali to špatně, tak měli za cíl zbohatnutí a vedlo to ke schudnutí. Ale my jsme prostě první, kteří si za cíl dali schudnutí a vyrobení většího počtu obyvatel závislého na sociálních dávkách.
1: No pozor, já bych ale řekl, ano, to máte pravdu, to je všechno ten nerůst, fenomén nerůstu, ale musím říct, že i nemálo vašich profesních kolegů ekonomů si z fenoménu nerůstu udělali osobní fenomén růstu neboli svého bohatnutí, protože jedou přednášky o tom, jak nerůst je skvělý, jak zachráníme planetu, jak budeme šťastnější, všechno možný. A to, jak oni na tom bohatnou, jaký částky si říkají za tyhle ty nesmysly, tak je neuvěřitelný. Ale druhá věc je, já mám samozřejmě takovou kacířskou otázku, když třetina lidí bude vlastně, dostaneme úspěšně do chudoby, tak z čeho budeme platit jejich život, protože jestli budeme pokračovat v tomhle nerůstu, tak vlastně už dojdou peníze, nebude z čeho to platit. Kdyby jsme bohatli aspoň a třetina lidí schudla, tak by ty 2/3 mohly vyprodukovat aspoň možná takový bohatství a výkon, že by se nějak dalo to přerozdělit té třetině, aby přežila. Ale jestliže my ten výkon neuděláme, tak nevím, z čeho to chceme platit.
2: Všechno. No tak jasně, tak to věděla už Margaret Thatcherová, že problém socialistů je v tom, že nakonec jim vždycky dojdou peníze i těch ostatních. A to je právě ten problém toho nerůstu, že ten nerůst je principiálně chybně. To je úplně nesmyslný koncept ekonomický, něco jako perpetuum mobile. Je to jenom teoretický koncept, který prostě nemůže fungovat, protože v okamžiku, kdy začneme tímto způsobem přerozdělovat, tak ta 1/3 lidí, kteří mají dotovat ten zbytek lidí, tak najednou úplně ztratí motivaci k jakékoliv práci, když jakékoliv přebytky, které oni vyrobí a vyprodukují, tak jsou jim vlastně zabaveny. Takže ta motivace se ztrácí a v tu chvíli přestává fungovat a pracovat celé obyvatelstvo a tím pádem vlastně začnou chudnout úplně všichni, nejenom ta 1/3. Takže ten koncept je úplně od principu špatně, takže my tímto jsme nastoupili cestu zdárně do historie a teď už bude Evropa v podstatě jenom chudnout. A teď samozřejmě se dostáváme v tomto okamžiku do toho sporu myšlenkového, kdy já když řeknu, že budeme chudnout, tak vždycky mi ti provládní ekonomové a progresivisté mi namítnou, ale to přeci není pravda. Vždyť přeci nám rostou platy, vždyť přeci teď máme meziročně levnější energie a vždyť statistici vykazují hospodářský růst. A to je právě ten problém, protože tohleto všechno je Potěmkinova vesnice. Vy jste to tady vlastně i uvedl na těch číslech, kdy pro lidi je čím dál tím složitější dosáhnout na bydlení, protože musí větší a větší počet svých platů věnovat třeba na zaplacení nájmu. Takže to bydlení sice jako zdražuje, jejich příjmy taky rostou, ale furt to nestačí na to, aby se jim bydlelo levněji. A tyhle ty Potěmkinovy vesnice vlastně v té statistice najdeme úplně kdekoliv. A najdeme to v hospodářském růstu, najdeme to v inflaci, najdeme to v nezaměstnanosti. Všechna ta čísla vypadají na první pohled poměrně dobře, ale oni maskují tu realitu, že průmysl ubývá, že my máme menší a menší ekonomický výtlak. A ona ta ekonomie to umí vysvětlit, čím to je, ale už to není tak úplně triviální to vysvětlení a v novinách, televizi vždycky slyšíte jenom to jedno číslo, že prostě hospodářsky rosteme, ale už tam zatím nikdy nemáte to vysvětlení, že to je jenom číslo, ale že ve skutečnosti ta ekonomika je menší a menší a uživí menší počet lidí. Takže samozřejmě potom ta vláda operuje s těmi pěknými čísly a úplně tak jednoduše si to vyvrátit nedá, ale lidé na vlastní kůži potom cítí, že se jejich situace zhoršuje.
1: No ono můžeme vzít nejen to, co jsme zmínili, prostě bydlení tady zdražuje klidně o 10% ročně, což víme, reálně platy ani náhodou se k tomu nikdy nepřiblížejí. Druhá věc je, že teď vlastně vyšla zpráva, že jídlo, další prostě primární životní potřeba, nás stojí pětinu z měsíčního příjmu, což taky nebylo, což je taky vyšší. Současně s tím platíme extra drahý energie, auto už jsme zmínili, to všechno jsou primární potřeby, bez kterých se nedá žít. Nebo někdo možná lesní muž s tím dokáže žít. Já jim nejsem ani bejt nechci. A tady na tom vidíme, že ač nám nominálně ty příjmy rostou, tak všechno to, co my z nich musíme primárně platit, a do toho nepočítáme teď žádný luxus, ani žádný rozmar, prostě fakt holý životní potřeby, tak neúměrně ta cena všech se zdražuje. A já se vrátím na ten počátek 90. let, protože tenhle ten český sen byl strašně důležitý, jak bych řekl, pro celou společnost jako aspirace životní, že vidíme naději, že vlastně můžeme dosáhnout toho, co si v životě přejeme, a po 40 letech prostě totalitního temna, když bychom vzali bydlení, tak prostě komunisti v podstatě zrušili jakýkoliv normální trh s bydlením, a proto okamžitě po pádu totality většina lidí toužila po vlastním bydlení a byli schopní ale si na něj sáhnout, a i přes mnohdy drakonické zadlužení až téměř do konce produktivního věku, tak ale aspoň se na něj sahli, museli samozřejmě, nebo věděli, že celý život musí pracovat, nemůžou si moc dovolit být bez práce a bez příjmu, ale sahli si na to. Teď bavím se i o sobě a i asi pravděpodobně o vás, ale teď vlastně je na prahu dospělosti celá generace, který se už tenhle, když to řeknu, náš polistoporový sen týkat nebude, protože si na to nesáhne. A v podstatě na obzoru já nevidím pro ně žádnou jako naději, že by se jim to mohlo vyplnit.
2: No, já teda naději vidím, ale ne úplně v té nejbližší době. Já to ještě zkusím vysvětlit na jednom příkladu, který teda může se zdát trošku odtržený od života, ale on je velice názorný. Vlastně to, že je to taková fikce toho růstu, to, že sice tady máme pěkná čísla, ale ve skutečnosti my se cítíme špatně, tak to je krásně vlastně představitelné na tom, že Německo je teda třetí rok v recesi, to znamená, jeho ekonomika je na tom hůř a hůř, má menší a menší výtlak, vyrobí menší počet jednotlivých kusů zboží, ale zároveň německý akciový index DAX historicky bezprecedentně roste. Za posledních 12 měsíců si připsal 20%. A teďka vlastně, co to je akciový index? To by měl být nějaké ohodnocení ekonomiky, ohodnocení akciových společností. A ty akciové společnosti vlastně by měly nějak reprezentovat ten hospodářský růst. Takže za normální situace, když roste ekonomika, měly by růst akcie na burze. Když klesá ekonomika, měly by klesat akcie na burze. Ale tady se nám to rozešlo o více jak 20%. Máme 20% růst indexu, ale máme zápor, máme prostě pokles hospodářského růstu. Tak kde těch 20% hapruje? A to je právě ta statistická chyba, nebo ten pocit, to pozlátko navenek, kdy ono to vypadá, že to roste, ale ve skutečnosti to je jenom inflace, to je vlastně inflační růst, to je úplně stejné, jako když vy stejně pořád vyděláváte, ale najednou vám rohlíky v obchodě zdraží o 20%, tak úplně stejný efekt to je u těch akciových indexů, že oni inflací zdražili o 20%. A v tomto vysvětlení vlastně je a úplně analogicky si to můžete představit ke všem hospodářským ukazatelům, že vlastně oni jsou takhle jako šmrcnuté nějakým tím buď inflací nebo nějakým jiným zkreslením. A vlastně na první pohled to vypadá, jak se té ekonomice skvěle daří, ale vlastně pod pokličkou, pod povrchem se ukáže, že to je jenom fakt jako číslo a hmatatelně ti lidé musí pořád delší a delší dobu pracovat na to, aby si mohli dovolit třeba jízdu autem.
1: No, já teď mě napadla totiž ještě jedna dost příšerná věc. Já jsem si uvědomil, že za komunismu, tak je jasný, komunisti zrušili prostě normální obchodování s bytama a tak. Byly různé formy, jak se dostat k bydlení, ale tehdy fakt bylo možné postavit si nějakou své pomocí dům, aniž by se člověk úplně zrujnoval finančně, ale ani tohle už dneska nejde. To prostě není možné. Takže i v tomhletom dokonce ve srovnání s tím nešťastným komunismem jsou na tom ty lidi, kteří nemají bydlení, hůř. Prostě oni tohleto nedokážou udělat nějakou své pomoc.
2: Je to pravda a nejenom teda finanční, že by to nešlo, ale ono to nejde vlastně pořádně ani nějak právně, administrativně, protože vy musíte splnit takové nesmyslné požadavky na zateplení, na tepelné čerpadlo, já nevím, skoro na fotovoltaiku, na to, že tam teďka budou muset být nabíječky na elektromobily, o kterých víte, že na ně nikdy v životě nebudete mít na ten elektromobil, ale stejně tam tu nabíječku mít musíte. U některých bytových domů musí být koje na elektrokola a tak dál. Teďka ty budovy budou muset být bezemisní, budou muset splnit energetické štítky. A mimochodem, stavitelé potom říkají, že v takových domech, které splní všechny tyhle požadavky, se nedá bydlet. Mm-hmm. Protože ty domy jsou plné plísně a vlastně se tam nedají pořádně otevřít okna, musíte tam mít nějakou rekuperaci a další věci, ale vlastně pořádně se v tom nedá žít, protože tam začnou být zdravotní problémy v takovém domě. Takže sice to je bezemisní, ale k čemu nám to bude, když tam prostě budeme mít zdravotní problémy v tom domě a vy nedostanete pomalu už povolení na dům, který by splňoval to, co vy chcete a nesplňoval tyhle ty nesmyslné požadavky. Takže ono to není jenom stránka finanční, ona to je i vlastně problém administrativní. Takže ono začíná být administrativně v podstatě, a nejdřív zakázáno stavět si domy, ale zakázáno stavět si normální levné domy.
1: V podstatě. Není to zakázání, ale to nemožný.
2: Je to nemožné postavit si levný dům. Vy máte povoleno pouze postavit si nesmyslně drahý dům, který si nemůžete dovolit.
1: No, ale vy jste řekla, že naději nějakou vidíte, tak na závěr jsem s ní.
2: No tak v Německu to zvládli, že jo, po té druhé světové válce. Zvládl to Javier Milei. Takže už jsme zase u toho, že to budeme muset udělat trošku po svém a vykašlat se teda na ty předpisy té Evropské unie, které nám ničí průmysl, ničí nám energetiku, znemožňují nám stavět. My to prostě musíme se vrátit k normálnímu rozumu. Ono to tomu dříve nebo později dojde. Protože vždycky tenhle ten systém, tenhle ten takový ten polosocialistický, tenhle ten přeregulovaný systém, on se zhroutí vlastní vahou dřív nebo později sám. Vždycky. A čím je drsnější, tím rychleji se zhroutí. To je prostě dokázáno, že ten systém nakonec praskne, protože už se ekonomicky neunese. Že ono i tohle to praskne, jenom nevím, jak to bude dlouho trvat. Ale vůbec nepochybuji o tom, že třeba do 10 let se ten systém nějakým způsobem rozsype tak, že tam vznikne třeba v nejhorším případě černý trh, v lepším případě se to i politicky změní.
1: No tak já nevím, co tomu říkat naděje. Já jsem vodil 20 let v komunismu a vím, co černý trh je, tak jsem si myslel, když to padlo, díky bohu, že už černý trh nebudu potřebovat, tak vidíte, vrátíme se případně do černého trhu. Já jsem se vás chtěl zeptat, kdy to praskne, protože i to se za socialismu říkalo, tak kdy už to praskne.
2: A tak já bych řekla, tak třeba 2029, dejme tomu příští kolo voleb, by to tak už mohlo vypadat nadějněji třeba.
1: Tak čtyřletka by byla dobrá zpráva.
2: To už by se dalo.
1: Komunisti mývali pětiletku, tak tohle by byla čtyřletka. tak já to přeju budoucím generacím, protože pro ně je to ohromný průšvih a vlastně pro ně je to, řekl bych, životní deziluze, že vidí, že si nesáhnou na životní úroveň svých rodičů mnohem.
2: Ale já hlavně tu naději vidím v tom, že my prostě víme, kudy na to. Kdyby to opravdu bylo něco, nějaký vnější systém, který, já nevím, třeba bychom byli zničeni válkou nebo něčím, za co bychom my sami nemohli a vlastně neexistoval by způsob, jak to opravit. To by teprve byla katastrofa. Ale když my víme, co je příčinou, a jenom víme, že stačí odstranit tu příčinu, tak jako já už v tomhle tom vidím naději, že máme ten recept. Jenom prostě ho musíme zrealizovat.
1: Dobře, takže loučím se s diváky a posluchači nadějí, za 4 roky to praskne.
2: Naschledanou.
0: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

0: No ale to nejzásadnější, co jsme se tam dozvěděli, že Babiš jak bude organizovat demonstraci důchodců. A my, paní Karol, protože víme, no, že demonstrací nikdy není dost.
1: Ano.
0: A že už tady má Paroubek měl demonstraci. No. Teď chystá ten pan Reichl 11.3.
1: Zase bude nějaký mecheche.
0: Teď transparentní účty, byla spousta demonstrací.
1: No, to byly.
0: A teď ještě bude mít Babišák. A co myslíte, bude transparentní účet?
1: Hele, no transparentní účet, já nevím, to by se měl vymýšlet něco svýho originálního. Jo, aby se neopičil po panu Vrábelovi. Ale já bych spíš byla opatrná, aby mu na tu demonstraci taky nepřišli nějaký falešní důchodci. S tím má teďko obrovskou ostudu poslankyně ODS paní Dekroa.
0: Co udělala?
1: Vy to nevíte.
0: Nevím.
1: Vy jste nebyl na Facebooku, jak vám bylo nedobře, že?
0: Nebyl, popravdě.
1: No ne. Hele, paní Dekroa přišla s tím, že nějaký, a teď myslím, že Václav P., důchodce z Vysočiny Václav P., řekl citát, že důchodci se mají dobře, že penze jsou už tak vysoké a že není třeba ty důchody valorizovat a že je potřeba šetřit. No a dala tam teda toho Václava P., dala to na Facebook a představte si, nějaký rejpal zjistil, že Václav P. není důchodce z Vysočiny, ale je to nějaký jednou Gert, jindy Albert, strejda z Adobstoku.
0: Neboli
1: z té databáze v obrázku ona stáhla nějakýho pána,
0: Ježiš,
1: který tamhle v Německu dělal reklamu na, já nevím, rakovinu tlust, nebo teda ne reklamu na rakovinu, ale na nějaký přípravek s rakovinou tlustýho střeva. Jinde zase v Británii podporoval nějaký domov důchodců a podobně.
0: Yeah.
1: A ona to vyhlásila jako Václav P. No a začalo to pochopitelně žít na sítích vlastním životem. A ona, víte co, tak jako je, že když se s tím exkrementem hodně mažete, tak ho rozmáznete a ona cítila potřebu to teda ještě víc rozmáznout. Takže někdy večer publikovala další příspěvek, ve kterém napsala, že ano teda, ale Václav P. je skutečný, jenom ta fotka nebyla skutečná. Jo? Tak věřte tomu, když uvidíte takovouhle grafiku, že ten Václav P. opravdu existuje. A že mluvila, že měla dnes, myšleno teda včera, ale psala, dnes se měla v Poslanecké sněmovně milou schůzku se seniorem, která sama přišla do sněmovny a cítila potřebu někomu říct, že teda opozice ty důchodce zneužívá. No a to už jsem nevydržela já a označila jsem jí v příspěvku a zeptala jsem se jí, jak to teda celý je, jestli teď ve sněmovně totálně zrušili všechna bezpečnostní opatření, že si tam kdekdo z ulice může přijít. Může si tam jako chodit po sněmovně a když zrovna vidí paní Dekroa, takže pocítí, potřebují říct, jak je to s těma důchodcema, takže jí se v podstatě povedlo, že jednu lež s obrázkem tak jako hezky rozhňahňala druhou lží.
0: Ježíš, chudá holka.
1: A dokonce si toho všimli už i v BBC.

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Jak byste hodnotila onu schůzku v Bílém domě Volodymyra Zelenského a Donalda Trumpa? Jak to na vás celé působilo?
2: Úžasně, já jsem si to strašně užila. Já jsem si to velmi užila ten pátek. Si myslím, že to Zelenský, kterého neznám, prezident Zelenský, podcenil, že zapomněl, kam jede, nebo nezapomněl, ale měl pocit, že jestli si všímáte, tak on je všude vítán, objímán, líbán. Však to víme, že jak
1: to chodí. A býval i za Joea Bidena.
2: A býval a tak. To, co je úplně možná partikulární, ale četla jsem, že jeho štáb, že mu říkal, takhle ne, to musí být oblek. Bílý dům, oválná pracovna, to není na tento druh obleček. Taky, jestli jste si všimla, Trump, když ho vítal, tak říkal, jak se dneska ve fik. Dneska to sluší, že měl jinou barvu, myslím černou a tak. Tak to je partikulární, ale v diplomacii i toto hraje roli. Jak si tím vydáváte signál, hele, ty si mi trochu jedno, já půjdu v tom munduru, jak jsem zvyklý.
1: Na druhou stranu předtím tak chodil u všech, za všemi státníky, včetně bývalého prezidenta, tak nebyl by teď, jakoby nebyl by zase kritizován z té druhé strany, no tak chce se v Bílém domě zalíbit.
2: Je to možné, ale podle mých informací mu říkali, aby jako měl oblek.
1: A má to velký význam?
2: Podívejte, význam. Ono, když jsou ta jednání skutečně takto závažná, to není, že pojedete tady třeba, já nevím, do Polska, že si by nám dali víc vajíček. Jo, to už takováto diplomacie, tam už se musí vzít v potaz 1, 2, 3, 4, 5 až Z. A jako ta příprava, nebo jaksi celé to, ta příprava a celý ten proces musí být od A až do Z jakoby zvládnutý. Takže obleček, dobře, ale tohle je tak závažná věc, jestliže Donald Trump se rozhodl, že ukončí válku na Ukrajině, to už je jiná level, to je jiná úroveň, protože zatím doposud jezdil Zelenský a všude jsme dávali tady munici, tady peníze, tady tohle a vždycky jsme ho adorovali, že ty bojuješ tady, pamatujete, já nevím, kdo to z našich politiků řekl, že v Ukrajině se bojuje o Českou republiku a takovýhle věci. Takže,
1: myslím, že to byl dokonce i premiér Fiala.
2: Já mám
1: ale
2: pocit, ale
1: bych
2: nerada bych
1: ho to. No.
2: A tak to je zase nepochopení celé té situace, že?
3: Píseň, jak pláč, uších vyzvání.

0: taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Paní Karol, nový díl Za stranu a za lidi. Máte radost?
3: Mám radost, máme to za sebou, probrali jsme žraloky, pána v černém klobouku.
2: No a také, přátelé, poslechněte si to, protože se dozvíte, že se paní Karol bude mazlit s 3metrovým sumcem. No a pokud chcete slyšet Za stranu a za lidi, tak na rádiu Xaver nebo na YouTubeovém kanále Xaver Live ve zvukové podobě. A pokud patříte mezi fajn šmekry a chcete nás i s obrazem, tak to je možné pro předplatitele na xtv.cz Za stranu a za lidi, díl 83.
4: Posloucháte Radio Xaver. Radio.

0: tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Podtrženo sečteno a dnes Vlastimil Tlustý. Já vás vítám.
2: Já jsem rád, že jsem tady s vámi. Hezký prázdninový den přeji všem.
1: Ale kdyby tu byl Xaver, tak jste taky rád, že jo?
2: Já teď nevím, jak z toho...
1: Xaver
2: je sympatický chlapík, ale růžová, Alex.
1: Růžová to může být. No já jsem se včera dočetla, že jste garantem ekonomického programu Hnutí Přísaha. Jste rád?
2: Nic nového. Aha. To už jsem přece byl dávno.
1: No tak včera to byl titulek.
2: To by se mohlo jmenovat už zase, nebo obnoveno. Já jsem to říkal XX, externí expert, byl už, myslím, nejméně dvakrát, možná třikrát. A držel jsem se jednoduché zásady, vidím-li někoho, kdo žádá o pomoc a přitom mi připadá přijatelný, tak rád poradím. Má to samozřejmě tu necnost, že můžete radit, jak chcete, oni si pak stejně udělají, co chtějí. Takže takhle už jsem radil Trikoloře, pak spojeným silám motoristů.
1: No a dobře, že vás
2: vyslechnou. Někdy mě vyslechnou. Já vám prozradím, co jim radím, jo? Já jim radím, aby se stavili společnou kandidátku.
1: Myslíte motoristy
2: a přísaha.
1: A přísaha.
2: Přesně stejně, jako to bylo.
1: A nemělo to už dávno náhodou být? Není pozdě trochu?
2: Mělo.
1: Dobře, to pojďme na témata.
2: Zbývá, myslím, 14 dní přibližně.
1: Nebo, ano, koncem července.
2: Nebo necelých už 14 dní. Tak já teď tady říkám, přísaho a motoristi, mějte rozum, nenechte propadnout hlasy, spojte se, přestože tam máte nějaké rozdíly a tak dále. To je ta hlavní rada. Obávám se, že mi zase neposlechnou.
1: No, tak to uvidíme na konci července, tak si povíme příště. Ale pokud budou kandidovat společně, i každý zvlášť, tak určitě ve volbách nenarazí na pana Šmardu. iDnes.cz napsalo: zrádci, hamba, spílá Maláčové a Zaorálkové, exposlanec v socdem, končí i Šmarda. Ten exposlanec v socdem, to je pan Votava, který je označil za zrádce. Tak je to zrada, nebo je to jejich jediná možnost, jak dostat sociální demokracii do poslanecké sněmovny?
2: Slovo zrada pro sociální demokracii, když někdo vysloví, tak já vidím ty, kteří zásadně popřeli to, na čem sociální demokracii vystavil Miloš Zeman. Ty základní principy levicové politiky, tak jak v roce 1996, ono už je to dávno, udělal vlastně zázrak, kdy z malinké politické strany najednou byla strana asi s 25% volebními výsledků. Ty, co potom přišli a nepamatovali si, díky komu vlastně a díky čemu, jakým principům jsou v poslanecké sněmovně, teď byla celá řada, já nebudu jmenovat, už jsou to dávno všechno lidé z politiky odešlí. Tam začala zrada sociální demokracie a oni se z toho nikdy nedokázali zpamatovat, tam se trumfovaly různá křídla, ale to zásadní, aby se vrátili ke kořenům, k tomu, jak je kdysi Miloš Zeman založil a vyprofiloval, k tomu nenašel sílu nikdo, takže já bych dneska se neodvažoval mezi nima soudit. Protože si myslím, že všem těm křídlům doteďka bylo společné, že se k těm kořenům nechtěli a nedokázali vrátit. A proto jsou tam, kde jsou. Mimochodem přesně to samé dneska předvádí ODS. Tam také zvítězili, já nevím, jak to nazvat, nějaké reformní směry, které se distancují od toho původního. Já myslím, že dneska se nějak ani představitele, jak sociální demokracie, tak ODS netají tím, že se distancují od Miloše Zemana a Václava Klause, popírají všechny ty principy, na kterých to stálo, a soudit mezi nimi je úplně zbytečné. No, že to jedni vidí spojení se stačilo jako záchranu sociální demokracie a druzí to vidí jako konec, to je jak to říct, no, mají pravdu všichni, ono může to být hodnoceno tak nebo tak, vlastně jediným měřítkem bude ta budoucnost, skončí na tom ta sociální demokracie určitě nebo neskončí, toto teprve ukáže, jestli pravda byla na jedné nebo na druhé straně, že těm, co jsou na té kandidáce, se to líbí A těm, co tam nejsou, se to nelíbí, to chápu. To je totiž to kritérium.
1: Myslíš, že tam je nějaká zhrzenost třeba?
2: Já v tom vidím jediné kritérium. Zorganizovali jste záchranu, na mě jste zapomněli.
1: Aha.
2: Jo? Mhm. Špatný je to. Kdybyste zorganizovali záchranu a já byl, jo, někde lídr, třeba by to viděli jinak.
1: No, ale kdybyste byl v role poradce a oni se na vás obrátili a řekli, tak máme jít do voleb sami a je téměř jisté, že zůstaneme prostě mimo poslaneckou sněmovnu, anebo máme přistoupit na kandidátky koalice, stačilo.
2: Tak já jsem před chvíličkou odpověděl. Když jsem říkal, že radím přísaze a motoristům, aby raději
1: takže
2: se domluvili.
1: Takže byste to samé použil i tady v tom případě.
2: Ano, samozřejmě. Protože pokud na konci budou zvolení kandidáti za obě ty skupiny, budou ve sněmovně, budou moct dělat tiskové konference, budou moct říkat stanoviska jedněch i druhých, tak je to, jak bychom to řekli, naděje, že to přežijí. Když tam nebudou vůbec, tak se jenom všichni utvrdí v tom, že ty už skončili, ty už nemá význam nikdy volit. Takže je to pokus s neznámým výsledkem. Já se tomu pokusu nedivím. Sám říkám, že takový pokus by měli udělat i ti ostatní, kteří jsou na 3 nebo 4%, prostě proto, že v politice být nebo nebýt, to je ten zásadní rozdíl. Když tam budou, mají naději na přežití, když tam nebudou, je po nich.
1: Otázkou je, jestli se potom sociální demokracie někde nerozplyne a tím pádem neskončí úplně.
2: To ovšem začalo před
1: to už začalo.
2: Dlouhou dobou, to rozplývání začalo a začalo to těma moderníma názorama. Tak.
1: A chybějícím lídrem? Osobností v čele té strany?
2: No tak oni tam byli lídři, ale byli to lídři, kteří mávli
1: ruku. Jmenujte.
2: Nebudu, jsou všichni pryč. Právem jsou všichni pryč. No prostě oni, to se děje v leckteré politické straně. Ti lidé najednou neví, proč tam jsou. Oni totiž uvěří tomu, že jsou tam, protože jsou skvělí. Oni nechtějí uvěřit tomu, že jsou tam proto, že nějaký otec zakladatel veřejnosti slíbil věci, které ta veřejnost preferuje a proto je volili a proto tam jsou. No to je takový, skoro bych řekl, psychiatrický úkaz. Jo? Lidé nechtějí slyšet o tom, že to někdo vytvořil. Oni si myslí, že jsou to oni sami a tam to podle toho dopadne. No? Tak hvězdná pěchota to dovedla tam, kde to je.
1: Další téma. iRozhlas. Máslo zdražilo v červnu nejvíce ze všech potravin. Do budoucna bude vzácné, říká předseda mlékařů. Co to je s tím máslem? 7,7% navíc, meziměsíčně, ale meziročně čtvrtina. A pan Výborný, a to není všechno, zdražilo také maso, mléko, a pan Výborný, ministr zemědělství, nám říkal, že už potraviny zdražovat se nebudou, naopak, že už nejsou nejdražší v Evropské unii, že už jako cena jejich bude klesat a tak, tak co se děje? Může za to Babiš, Agrofert, říká premiér Fiala. Oligopol.
2: No,
1: už vás nechám mluvit.
2: Chvilku jsem se radoval, jo, než jste to pak vyšperkovala, tak to mi došly komentáře. Býval vtip za komunistů, že se zdražovaly různé komodity a že teďko nový usnesení ústředního výboru říká, že tentokrát se bude zdražovat od F, všechno, co je na F, jo? No a to je všechno. Tak to platí teď znovu, ještě ke všemu nám to říká ten, co za to zodpovědný. Prostě logika je neúprostná. Velké výdělky elektrobaronů znamenají vysoké ceny pro domácnosti a pro výrobce. Vysoké ceny energií se promítají všude, proto se tak zdražovalo všechno. Velké dluhy státu, ve kterých pod různými záminkami, teď zrovna se tomu říká bezpečnost, ale zase jsou to velké dluhy státu, vedly k inflaci. Inflace je další pěkný projev Fialovy vlády.
1: A nemalá. Nemalá inflace.
2: Teď nám slibují 5% HDP na zbraně. Lidičky zlatý. Oni si nevědí rady s 50 miliardama. A teď tady mluví o 500 miliardách. Dluhu. Víte, jaká bude inflace? Až to udělají, teda doufám, že to neudělají, ale všechno nasvědčuje tomu, že to chtějí udělat. No tak jeden z těch, co tyhle ty šílenosti a ničení České republiky vymýšlí, říká, do budoucna bude máslo vzácné. Všechno bude vzácné. Všechno, protože ceny energií, dluhy, to všechno se promítne do cen. Zkrátka dobře, oni naordinovali téhle zemi chudobu. Já jsem tady u vás v pořadech říkal, zaseli bodlák. Lidi, těšte se, budou sklizně bodláku. Akorát, až to budete pít chleba, tak to moc nepůjde.
1: Takže vzácné bude všechno na F.
2: Na F. Teď je to na tak. F. A dělají to ti, co to říkají. Ti, co vládnou. Fiala a spol.
1: Vážné téma, Echo 24, STAN chce eutanázii, časem možná i od 14 let. Nebudeme s vámi ve vládě, rozhořel plán lidovce. Jaký je vůbec váš názor na eutanázii teď, myslím, dospělých osob?
2: No, já teď budu vzpomínat. Já jsem při jedné cestě seděl v autě se zdravotní sestrou, která 30 let pracovala v sociálně lékařském zařízení, které se vznešeně jmenuje, ale ti pacienti tam jdou s tím, že je víceméně jasné, že mají před sebou už jenom krátký úsek života. Myslím, že říkala, že v průměru tam ti pacienti pobydou rok v tom zařízení. A bylo to v době, kdy, jako teď, v politice se diskutoval pojem eutanázie a já jsem říkal, to je výborný, kolik vy jste viděla u vás v tom zařízení umírajících, kteří nakonec umřeli. Ona řekla, no tak asi 5 000. 5 000. A já jí říkám, no a teď mi řekněte, kolik z nich by vás požádalo o ten formulář. Protože na to je formulář, kde ten člověk musí projevit vůli, musí se k tomu připodepsat lékaři a tak dále. Je to prostě administrativní úkon, nebo začíná to jako administrativní úkon, pak samozřejmě to pokračuje morfiem a tak dále ve vysoké koncentraci. Ona se zamyslela a řekla mi, tak já si jak vzpomínám, já si myslím, že 5. A já říkám, 5% z 5 000, to je ne 5%. 5 lidí by mě požádal. Aha. A já jsem říkal, to je šokující. To je strašně málo. Jo, strašně moc málo. A ona pokračovala a říká, vy to asi chcete vysvětlit, že jo? Víte, já když těm lidem postupně zvyšuju dávku toho morfia, tak já vím, že už vyšší dostat nemůžou. A oni mi přesto říkají, sestřičko, teď to pomůže, že jo? A já jí říkám, tak já už vám rozumím. Staré přísloví, naděje umírá poslední, je potřeba přeformulovat. Naděje umírá poté, co zemře ten pacient. A proto tak málo lidí by chtělo ten formulář. A proto já k tomu říkám, veďte k tomu dramatickou diskuzi přiměřeně k tomu, kolika lidí by se to pravděpodobně týkalo. A já jsem se tady pokusil popsat ze zkušenosti té zdravotní sestry, že to není žádný masový jev, jak si možná někdo myslí. A protože jsem se potom pídil dál, tak vám ještě řeknu, jak to vyřešili, my jsme to řekli, v moudrých státech. V moudrých státech těmto pacientům dávají automatický aplikátor morfia, na kterém si ten pacient sám dávkuje, kolik utišení bolesti potřebuje. A oni ho upozorní, že pokud vzhledem k jeho hmotnosti si tam nastaví dávku větší než, tak by měli vědět, že to už asi bude ta dávka poslední. A takhle je vyřešena v moudrých zemích eutanázie bez formuláře. Prostě proto, že když ten člověk, já vím, že to pro někoho bude znít hrozně, ale jsou takové případy, když ten člověk sám dospěje k závěru, že už to nemůže vydržet, že ty bolesti jsou tak strašný, že už nechce za těhle podmínek dál žít, tak on si tam sám na tom dávkovači nastaví tu dávku a nemusí vyplňovat žádný formulář. Tak to jsem tak jenom naznačil, že jsou ve světě země, které to takhle vyřešily.
1: Pojďme do další téma radši. Statisíce nových občanství pro novoněmce ve zrychleném režimu. Napsali první zprávy CZ. No, zvyšuje se počet takových rychlých občanství, ale třeba pro Syřany. Ty jsou úspěšní, ty třeba po 7 letech, 7,5 skoro, a dostanou občanství, zatímco třeba jiní čekají skoro i 12 let.
2: Ten pojem novoněmec je matoucí.
1: No, je to takový zvláštní.
2: A když byste se těch lidí zeptali a po desítkách let života v těch zemích, oni vám neřeknou, že jsou novoněmci. Oni vám řeknou, kdo jsou, protože to mají v sobě a to je jenom matení těch lidí.
1: A někdy nám to ani nemusí říkat a my to vidíme.
2: Vidíme to, že jo? No jo, no. Jak bychom to řekli? Lidi blbněte, zaplatíte za to. Teda ono za to většinou zaplatí až ty další generace, ale já prostě v zemích, jako je Francie, Belgie, Holandsko, už i Německo, vidím, že ta většina těch hodných lidí zakládá katastrofu. Pojem novoněmci do toho patří. To je katastrofa pro staré dobré Německo.
1: No, nezáleží, kdo je ten novoněmec? Odkud přichází? Z jaké kultury přichází? Co když třeba přichází z České republiky?
2: Stejně to není novoněmec. Ale přeci to hlavní, já jsem si nedávno četl někoho chytrého, kdo psal, to chování těch novo strašně závisí na tom, kolik jich je. A ten člověk popisoval,
1: že sílí.
2: No, když jich je třeba do 10%, tak oni vědí, že tam nikdy vládnou nebudou. Přizpůsobují se té zemi, přijímají její pravidla, stávají se z ní vlastně dobří občané Německa, tak bych to nazval. Dobří občané Německa, protože přijímají pravidla té země, pracují, to je důležité, pracují, chovají se slušně.
1: A pak je to v pořádku?
2: No jo, ale když přijdou ti, kterých je 30%, už, a najednou si říkají, nebude to trvat dlouho, bude nás 51, oni to těm staroněmcům potom předvedou. A to teď probíhá.
1: Tahle země je naše. No, i Česká republika přijímala nebo dávala občanství, ale jak jsem se dívala, tak Ukrajincům, Rusům, Slovákům, Bělorusům, Vietnamcům.
2: Tak já si z toho vyberu ty poslední, protože já jsem byl nedávno na maturitním plese, kde maturovali nejenom Češi, ale také Vietnamci, a tak tam taky měli rodiče. A já jsem se zájmem pozoroval, jak když u toho stolu sedí všichni, tak mluví česky. A když tam zůstanou ty bez těch dětí, ty rodiče, tak mluví vietnamsky. Mm-hmm. A to je krásná ukázka, jak oni chápou, že mají se tady dobře, jsou spokojení, ale přizpůsobují se, proto mluví česky, jsou milí, pracovití, takový občany České republiky vítám, protože jsou tady prospěšní všem ostatním, nemají touhy nám nic nařizovat, nemají říkat, že nemají chuť říkat, že s bezvěrcema je třeba zatočit. To je důležitý. No, u těch ostatních, co jste jmenovala, dokud je jich málo, tak očekávám, že taky budou slušný.
1: No.
2: Některých už začíná být moc.
1: Řekl jste to vy, ale ano.
2: No, a pak se budou chovat jinak.
1: Takže nás čeká, nechci říct něco jako v Německu, to asi ne, ale uvidíme proměny u některých národností, které tady budou sílit. Jejich zastoupení tady bude sílit.
2: Ale to už vidíte přece. To, no. Jakmile začnou mít pocit, že jejich většina v hospodě, tak už to tam poznáte. A to jde jenom o jednu hospodu zatím.
1: No, tak musíme stále pracovat na tom, aby nás bylo víc, ne? To už se dostáváme zase
2: někam. Já bych tady řekl, lidičky zlatý, nebuďte naivně hloupí.
1: Děkuju. Tak pojďme dál. XTV byl tento muž, Oskar Krejčí, který byl v našem pořadu Za čárou, kde komentátoři popisují, komentují události v zahraničí. A Oskar Krejčí mimo jiné řekl, Trump mění strategii, co 14 dnů chce na válce vydělat, Evropané hrají roli hlupáků, konec může přinést ofenziva Ruska, svět to přijme, Fico si umí dupnout. Tak, k Robertu Ficovi se ještě dostaneme. Tak co říkáte na to, že Evropané hrají roli hlupáku? Překvapilo vás, jak na summitu v Hágu tak nějak všichni přijali těch 5% a až na výjimky nikdo neprotestoval?
2: Já jsem si přečetl, že za 10 až 15 let, a říká to americký ekonom, to je důležité, Evropa z podílu 9 ku 10 klesla na podíl 6 ku 10. Evropa vůči Amerika. Jinými slovy, nejenom, že Amerika ztrácí vůči Číně, to teď bych nechal stranou, to je mimochodem motivace pana prezidenta Trumpa, že se s tím snaží něco udělat, že prokazatelně Amerika ztrácí svou pozici a posiluje Čína. Tak z toho, co jsem právě ocitoval, tak Evropa dramaticky rychle ztrácí pozici vůči Americe. Kdyby ten Američan ještě řekl, jak je to vůči Číně, tak by to bylo mnohem horší číslo. Jo? To by bylo něco jako 3 ku 10, odhaduju. Tak přibližně, ne 6 ku 10.
1: Můžeme to zvrátit?
2: No jasný.
1: Tady v Evropě?
2: No tak v Americe mají aspoň prezidenta, který se to snaží zvrátit. To je podle mě potřeba říkat na prvním místě. On s tím není smířený, že Amerika ztrácí vůči Číně, snaží se s tím něco udělat a přiměřeně k tomu má nápady, zkouší, může to někdo vidět jako chaos, ale snaží se, to je důležitý, protože Evropa se nesnaží. Česká republika se vůbec nesnaží.
1: Mě zajímá právě ta Evropa.
2: Ne, ta se vůbec nesnaží. Ta tady oblbuje lidi s tím, že zachráníme planetu. Včera jsem si přečetl příspěvek českého ekonoma, vyjmenoval tam asi 8 nových daní, které chce uvalit na lidi a podniky.
1: Pana Kovandu máte určitě na mysli, ne?
2: Myslím, že to byl pan Kovanda. Myslím, že jich bylo 8, teď ať mě někdo nebere za slovo, možná 7, jo. Ale to je strašný výčet. V Evropě sedí lidé, kteří by se správně měli jmenovat noví komunisté. To jsou noví komunisté, který všechno sázejí na obrání lidí vysokýma daněma, na přerozdělování, to je typické pro komunisty, všem všechno sebrat a pak je zachraňovat. Stalin, myslím, říkal, že slepice se k vám nejlépe chová, když ji oškubete. To je jejich heslo, oni to jenom neříkají. Ten Stalin to aspoň řekl. Takže teď začíná strašné škubání v Evropě, které má pokračovat. A to ten úpadek prohloubí. To přeci prokázal vývoj RVHP před rokem 89. Když lidem seberete příliš mnoho, zbavíte motivace, když je zbavíte motivace, oni se nesnaží, hledají prostor jinde, emigrují, přemysťují podniky, schovávají peníze před zdaněním. Zkrátka to je začátek úpadku a ten tady už probíhá. Ten úpadek tady probíhá. Takže Evropa netuší, v čem je problém, nebo pokud to tuší, tak chce pokračovat v tom škubání. Bude urychlovat úpadek Evropy, to se přesně teď děje. No a že se takhle chovají i vůči té Ukrajině zoufale, to je logické. Že Trump je americký prezident, to jsem tady říkal, že má na jediném místě, ne na prvním. To není na prvním místě americký prezident, to je jedině americký prezident, který všechno dělá pro tu Ameriku, aby ji dostal z toho úpadku. Evropa to nedělá, bude upadat dál. Jak moc tady musíme upadnout, aby se Evropa probudila, neumím odhadnout. Jedno vím jistě. Zavedou-li ty daně, co popsal pan Kovanda, o to rychleji zbankrotují. Budou-li chtít vydávat 5% HDP na zbrojení, tím rychleji zbankrotují.
1: A my nebudeme mít ani pírko. Máme oškubaní.
2: Přitulíme se.
1: Tak.
2: Už se tulíme někteří, teda já kladu odpor, jo, ale někteří už se tulí.
1: Někteří už se tulí. Tak a teď k Robertu Ficovi. Státy Evropské unie se shodly na 18. balíku sankcí proti Rusku. Slovensko ustoupilo, nicméně Slovensko ustoupilo poté, co premiér Robert Fico vyjednal písemné garance Evropské komise ohledně plynu v případě, kdyby plyn chyběl, byl ho nedostatek, anebo by byl zkrátka drahý, tak i údajně vyjednal i to, že se zruší ta podmínka zákazu dovozu ruského plynu. Tak to je to úspěch Roberta Fica?
2: No tak prokazuje, že to je předseda vlády Slovenska. Jo? Ne, Ne Německa, ne Bruselu, ne, jo, stará se o Slovensko. On...
1: A pardon, že vám do toho skočím, co říkáte na ten argument některých, kteří říkají, všichni si to dokázali zajistit, jenom Slovensko ne, myslím, ten plyn.
2: Tak to bude dáno tou infrastrukturou, tím, jak vedou trubky, kudy ten plyn putuje. Já si pravidelně čtu, jak nám vysvětlují experti, že stejně k nám pořád jezdí ruský plyn. Ano. Akorát přes řadu prostředníků.
1: No, a tak, dražší.
2: No, tak on tam asi na té cestě nemůže vykázat tolik prostředníků, tak musí přiznat, že to je ruský plyn a proto potřebuje ty výjimky. Ale je to člověk, který ví, že nebude-li mít dodávky plynu v určitém rozsahu za určitou cenu, tak je to konec slovenské ekonomiky a to si jako předseda vlády nemůže přát, protože pak to připíše veřejnost jemu a ona tam skončí. To znamená, on chrání Slovensko a sám sebe. My tady v Čechách tomu moc nerozumíme, my tady máme premiéra, který na Českou republiku prokazatelně kašle.
1: A píše dopisy.
2: No prostě je to,
1: je
2: to předseda vlády, který by se hodil do Bundestagu třeba jako politik. Ty on zachraňuje kde koho na Českou republiku kašle. Tak ta, to všude to vidíte přeci. Ceny energií, výška daní, inflace, dluhy, to všechno říká jediný, kašlu na vás.
1: Pane Tlustý, on nekašle na Českou republiku, on má pocit, že Česká republika nepotřebuje vůbec zachraňovat, protože Česká republika má všechno, máme se skvěle. To no není tak, o tom, že by na nás kašlal.
2: No tak ať řekne, že to chce tady všechno oškubat a že v tom je zajedno s paní Lejnovou a ať škubaj, no, tak třeba si to ty slepice nechají líbit.
1: Už jsme zase u těch slepic a mu kvokat to. Každopádně moc děkuju, že jste přišel a budu se těšit na příště.
2: Tak já
1: užívejte
2: se těším.
1: Dál léta.
2: Brzo na viděnou.
1: Podtrženo sečteno a Vlastimil Tlustý.
3: Posloucháte Radio Xaver.

0: Posloucháte Radio Xaver. Xaver.
1: V měsíci září, kdy jablka zrají, kdy mantilju noci svit měsíce protkal, když dozněla hymna, již půl.

klasíra však voněly květy a v úsměvu něha bez jediné hany, jen z úst jako hadi mu syčely věty. Jen nech si svou duši, tak ničemu není, vždyť mnozí i zdarma ji upsali čertu. Však hlas to je zboží, jež dneska se cení a dobře se platí, to beze všech žertů. Já pro ten tvůj hlas jsem si ohlávku uvil a stráž mi ho do klece vsadí. A kdybys pak stokrát i andělsky mluvil, tvůj hlas tě zradí.

Vy, neb kdykoliv válkou se o lásce bájí, když slaví se vrazy a obchody s časem, když svatými slovy sebezpráví hájí, když hlásá se lež, tedy vždycky mým hlasem. Mé lůžko je měkké, však propíjím noci, mám z diamantů bazén a ze zlata ryby. Mám přebytek všeho, i píchy, i moci.

Ta nás patří, je krásný, byť s úsměvem krysím. Vždyť jemu dnes s hlasem i duše má patří, když na větvi

0: Petr Lachnit je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Doktor Petr Lachnit je jednak radním Prahy 5 a kandidátem na starostu Prahy 5. A já podotýkám tu důležitou věc, že já jsem teoreticky vaším voličem, pane Lachnite, tak buďte opatrný, co řeknete dneska. No ale vysvětlete nám několik věcí, jo, z té pětky. Já teď vám tak nějak pozoruji, když tam často jezdím i večer domů a tak, že se trošku změnily poměry a že tam často vidím takové ty fetíře, jak si říká, takové ty drogově závislé a tak. Existuje třeba nějaká statistika, jestli těchto lidí je tam víc, anebo míň, anebo to souvisí, prosím, s nějakým tím centrem pro drogově závislé na Praze 5 v Mahenově ulici?
1: Já myslím, že se nemýlíte. Skutečně v okolí toho Anděla se ve zvýšené míře už někdy od toho listopadu, října 2019 začalo pohybovat mnohem větší množství lidí závislých na těch návykových látkách. My jsme se snažili i s policií a neziskovými organizacemi zjistit důvod. Nelze ho asi zjistit stoprocentně. Praha 1 přistoupila k tvrdší politice. V podstatě pod tlakem policie se zřejmě část přesunovala na Anděl. Přišel do toho covid, ale pohyb na té scéně je složitý. My jsme se domluvili s policiema na zvýšené kontrole monitoringu v té lokalitě, ale jeden ze zásadních problémů, který my tam vidíme, je poměrně vysoká přítomnost tedy zařízení, která jsou sice prospěšná, ale jsou příliš koncentrovaná v té Praze 5. Mm-hmm. Máme tam dvě kontaktní centra pro osoby závislé. Jedno z těch center je v našich prostorách v Mahenově ulici a bohužel tedy pověstná ordinace jednoho z lékařů, kterého nebudu jmenovat, se postupně přestěhovala z Bíblovy ulice přes Prahu 4 v roce 2015 nebo 16 se přestěhovala do Erbenovy ulice, což je vedle. A dochází zde k tomu, že jsou ve velké míře poměrně zvláštně předepisovány substituční látky, které to je Ravata a Subutex. No a ty substituční látky vydává zase pro mě poněkud zvláštním způsobem lékárna, která je vedle v té Erbenově ulici. No a tam odsud se to ve velké míře, tyto substituční látky dostává mezi ty návykové osoby. Proti substituci já nemám vůbec nic, ale pokud je to substituce řádná, prováděná lege artis, bohužel tady to velké množství z mého pohledu v pořádku není. Tyto

0: kontaktní centrum. A vytvořila se vlastně jakási v uvozovkách dokonalá výrobní linka, která ovšem nepatří do centra města. My proti nízkoprahovému zařízení provozovanému řádně registrem nemáme to nejmenší. Vždycky jsme s Progresivem spolupracovali, ale bohužel jsme pod obrovským tlakem občanů a já je chápu, protože ti drogové závislí se pohybují všude okolo. Pohybují se na zastávce u zvonu, pohybují se v husových sadech. Snažili jsme se, posílili se policejní dohled. Ale bohužel policie tohleto řešit v našich podmínkách nemůže efektivně. Takže nám nezbylo po mnohých komunikacích s magistrátem, kde 2 roky jsme se snažili domluvit na přestěhování tohoto centra do jiné lokality, aby to nebylo tak koncentrované. Ale nepodařilo se, takže jsme v červenci jsme dali tomuto nízkopravovému centru výpověď. Dali jsme tam tu nejdelší možnou výpovědní dobu, to znamená 6měsíční. Myslím, že se snažíme i jim pomoci v hledání nějakého dalšího prostoru, ale protidrogová politika je otázkou magistrátu. Magistrát je plně odpovědný za tu síť a on to neplní. Musím teda říct, že je neuvěřitelné, že Praha jako kraj je jediný kraj, který nemá schválenou koncepci protidrogové politiky. Byl za to kritizován. Nedovedu si představit, že by tohle to bylo někde jinde. Asi na tom vidíte, jakým způsobem přistupoval k řešení té protidrogové sítě těch protidrogových služeb. A já budu doufat, že tedy po těch volbách na tom magistrátu se ledy pohnou, někdo se tomu začne věnovat a podívá se na tu problematiku i s odborníky třeba lépe a pomůže vyhledat prostory a roztříštit, případně otevřít někde na kraji podobné zařízení,
1: aby se to nekoncentrovalo. Lachnite, řekněte, kdyby se zadařilo, vy jste se stal starostou, vy s tímto problémem nemůžete udělat zhola nic?
0: My v podstatě v tuhletu chvíli s tím toho mnoho nemůžeme udělat. Důležitý je komunikovat s magistrátem, aby nám ten magistrát podal pomocnou ruku, aby začal vnímat, že je za to odpovědný. My jsme ochotni pomoct při přestěhování toho Progresivu do jiných prostor, ale není to jenom o tomhle tom. Ten magistrát se musí postarat i o zřízení dalších podobných zařízení, aby to nebylo koncentrováno jenom do Prahy 1 a do Prahy 5. Máme jenom 3 zařízení, která dneska jsou. Na Praze 5 jsou 2 a jedno je na Praze 1. A bohužel při to množství těch drogově závislých je to málo.
1: Pojďme na další věc, a to jsou seniori, co by ohrožená skupina obyvatel, ohrožená, řekl bych, ze všech stran, a teď ještě navíc k tomu ty energie. Tak myslím si, že žít, bydlet na Praze 5, zejména v okolí Anděla a tam v těch exponovaných místech nebude úplně laciná záležitost, když tam bydlí senior se svým důchodem a teď mu skočí ty energie. Teď vy se ucházíte o pozici starosty, tak mi řekněte, co s tím, jestli se jim dá nějak pomoct. A pojďme vzít ty seniory teda z gruntu, protože ještě ty seniorské služby, tak to mě také zajímá, protože mě to čeká, pane Lachnite.
0: Mě taky.
1: U nás na pětce. Tak třeba budeme tam v jednom nějakém centru a budeme se vyprávět, jak jsme před lety dělali rozhovor. Tak.
0: Podívejte se, již před lety se mně podařilo přesvědčit zastupitelstvo, aby se zcela vážně začalo tou seniorskou problematikou na Praze 5 zabývat. My podle čísel dneska máme přes 85 tisíc občanů a z nich je přes 20 tisíc ve věku nad 60 let. Takže v tom seniorském věku. My jsme postupně cestou komunitního mapování těch sociálních služeb zjistili, že chybí především ta možnost právě toho, co vy zmiňujete, nějakého laciného chráněného bydlení, takových těch domů s pečovatelskou službou nebo bytů s pečovatelskou službou. Takže v tuto chvíli máme dokončeny 2. Jeden je v Zubatého ulici a druhá je skončená rekonstrukce Raudnicova domu v Hlubočepech, která skončila v lednu letošního roku a ze 3/4 už je ten Raudnicův dům zaplněn.

0: Není to jediná záležitost. My máme ještě třetí dům rozestavěn v tuhle tu chvíli. Je vedle toho Raudnicova domu a tam už se tedy naplno staví. Takže ta kapacita z té skoro nuly najednou se dostává ke kapacitě takřka 100 bytů domů s pečovatelskou službou a to už je tedy znát. Současně tedy se nám podařilo i v těch stávajících objektech, zejména v objektech na Plzeňské ulici, v Bozděchově ulici, vytvořit byty obecní pro sociální účely, případně seniorské účely a jsou využívány, takže je tady další množství bytů, které užíváme. Myslím si, že se snažíme tomu naplno věnovat. V záloze máme ještě jeden dům s pečovatelskou službou na Poštovce, ale tam nás v současné době při zahájení soutěžení zradili ty neuvěřitelně vysoké ceny stavebních materiálů a staveb, takže možná naivně, nejsem odborník, možná naivně doufám, že v budoucnu by mohly ceny těch stavebních materiálů a prací třeba poklesnout.
1: Ještě než se dostaneme k těm energiím a k těm životním nákladům, před léty mi vyprávěl jeden muž žijící v Rakousku, respektive Rakušan, že tam to chodí tak, že v okamžiku, kdy se člověk blíží do seniorského věku a ještě je třeba ve formě, tak už si tak svým způsobem zamluví nebo nějakým způsobem rezervuje, nevím, jak to chodí, nějaké svoje místo v seniorském domě, aby nezůstal na holičkách. Existuje něco takového u nás? Nebo se čekáš i průšvih?
0: Ne, to ne. Právě třeba v těch domech s tou pečovatelskou službou my máme žádosti těch lidí, těch seniorů, případně osob se zdravotním handicapem, může to být třeba vozíčkář, protože v tom Raudnicově domě už máme vozíčkáře, jsme neměli ty byty. A může se stát, že dá prohlášení, že nepotřebuje momentálně ten byt, ale obnovuje každý rok tu žádost. A ta komise, když to hodnotí, tak vidí to jeho podepsané prohlášení a nevyřazuje ho z toho. Takže jsou takové případy, není to asi vysloveně tak, jako v tom Rakousku. Nicméně tou faktickou cestou takové případy tady jsou. Jde spíš o to, že si ten senior musí uvědomit, že se to na té Praze 5 trošku změnilo v té oblasti toho bydlení a že taková služba tady možná je. Jde spíš taky o tu osvětu. Ale vy jste se ještě zmiňoval o jedné věci a to jsou samozřejmě ty náklady toho nájmu.
1: No to se chci energií. Ptát teď energie a všechno, co s tím souvisí.
0: Ten senior, který užívá ty seniorské služby, má uzavřeny ty pečovatelské smlouvy, tak má limitovanou cenu nájemného v tomto bytě a ta v našich podmínkách podle rozhodnutí rady činí 90 korun za metr čtvereční, což je v současných podmínkách Prahy, myslím, velmi hezká cena. Energie řešíme. My v tuhle tu chvíli, kromě záležitostí, které spadají pod úřad práce a různé dávky, tak sledujeme cenu vlastně služeb, které s těmi byty souvisí, protože jedna věc je nájem, ale to, co se v minulosti nemuselo až tolik řešit, je právě ta cena služeb, které můžou přesáhnout nějakou rozumnou míru. A v podstatě pak teda bychom to museli řešit nějakým způsobem. Limitací, odpuštěním části cen, ale to hlídáme, koukáme na to, ale myslím si, že jsme připraveni to nějakým způsobem řešit v těch našich bytech.
1: No ale mnohem jednodušší ještě věc, která se možná stane, když těm seniorům přijdou například ty vysoké zálohy, tak oni moc nevědí, kam se obrátit. A může tedy nastat příběh, že někdo přijde k vám na radnici a řekne, podívejte se, tady mám takovouhle složenku a beru důchod jenom tolik a tolik, co mám dělat.
0: Tak no, oni se takové věci dějou, ale nemusí chodit přímo na radnici. Naše pečovatelská služba má nově zřízeno, v průběhu 3 let jsme zřídili 3 pracoviště. Je to Barandov v budově polikliniky, je to Smíchov na náměstí 14. října a úplně nově otevřené pracoviště ve Vile Áda na Plzeňské v Košířích. Každé to pracoviště, kromě odborných pracovníků zajišťujících pečovatelské služby, pečovatelek, má k dispozici taky sociální pracovníci, takže oni se v té první linii, ty naši klienti i neklienti, obrací přímo na ně. A potom část lidí, která nevyužívá třeba tu pečovatelskou službu, nemá s tím zkušenost, se obrací přímo na sociální odbor. Zatím v tuhle chvíli i tou činností sociálního odboru je to nějak zmapováno, zatím to řeší v podstatě úřady práce, zatím se to řeší cestou těch dávek, ale já vůbec nevylučuji, že do budoucna to přesáhne možnosti těch seniorů a pak to budeme muset řešit spolu s nimi. Těch nástrojů je asi celá řada, ale záleží od ochoty a vůle zastupitelstva třeba vyčlenit na to finanční prostředky.
1: Vypadá to, že jedním z témat pražských voleb z jedné strany na druhou, prostě všude po celé Praze, budou takzvané cyklopruhy a cyklostezky a v mnoha případech nepříliš chytře zvládnuté to dopravní řešení, mírně řečeno. Jak moc vás zajímá tohleto a jak moc to zajímá Pětku a co, kdybyste byl starostou, tak co s tím?
0: Podívejte se, nás to zajímá. Já sám bydlím v Motole na Plzeňské ulici a před
1: tam speciálně
0: nějakou dobou, teda i k té zhoršené situaci v dopravě, která tam je, se nám tam z ničeho nic objevily na vozovce značení cyklopruhů a do toho ještě nějaké odstavné plochy, nevím přesně, jak to nazvat. Výsledek byla skoro katastrofa. Teprve magistrát hlavního města, ne k našim stížnostem městské části, ale ke stížnostem integrovaného záchranného systému, že prakticky neprojede, ani neví, jak se orientovat. Se rozhodl sice pozdě, ale začal ty pruhy zase nějak překreslovat. Takže na zemi teď máte pruhy několika barev. Já sám, když jedu tím autem směrem na Motol a chci někam odbočit, tak se skoro bojím, ani nevím, která barva vlastně platí u tohohle toho. Já nevidím, že by to bylo extra využíváno těmi cyklisty, takže mě jde o to nic proti cyklopruhům, ale měl by to někdo konzultovat s odborníky, měl by to někdo konzultovat s tou městskou částí a mít na zřeteli nejen bezpečnost jako těch vlastních cyklistů nebo osob pohybujících se na koloběžce, ale i těch motoristů. Jo, a navíc vznikají nám cyklopruhy v místech, kde se vysloveně bojím jako o ty cyklisty. Je to Botanika dole, že jo, když se jede směrem ke Kartouský, já si teda nejsem jistý, jestli to odborník viděl, ale připadá mi to velice riskantní pro ty cyklisty. Já jsem příznivce spíše budování cyklostezek, ale chápu, že v té Praze je to složité, ale vždycky se asi s rozvahou. A když jsem viděl, co se nám tam stalo a mnoho měsíců to nebylo řešeno, nebo vidím cyklopruh směrem na Malvazinky, po kterém nikdy nikdo nejel, tak mně to přijde až líto.
1: Pane doktore, vy se ucházíte o post starosty na Praze 5 a teď vás musím vyzkoušet, jestli pak víte jako představitel té městské části a možná budoucí starosta. Jak je to dlouho, co se Smíchov připojil k Velké Praze?
0: Tak,
1: taková zkouška, ne? Jako u maturity, jo? Jestli projde.
0: Jo, děkuju. No, vím, protože jsme to výročí slavili. Bylo to 100 let, bylo to 1.1., kdy nejenom Smíchov, připojili se i Košíře, připojila se celá řada dalších obcí a vznikla nám Velká Praha.
1: Yes.
0: Takže my jsme se snažili to výročí připomenout, ještě si ho taky připomínáme. Bohužel měli jsme naplánované větší oslavy, ale ten jarní covid to zhatil. A teďka vlastně jsou tam dvě věci, které souvisí s Prahou 5 a chceme je dát tomu výročí. Jsou to dva koncerty. Jeden je koncert skupiny Monkey Business v pátek, je to open air koncert v Kinského zahradě.
1: A ten je taky z Prahy 5, Monkey Business.
0: Ano, právě, proto já se přiznám, že se moderní hudbě nevěnuju, ale vím, že jsou z Prahy 5. A druhý den je tam open air koncert filmových melodií, který sponzoruje Barandovské filmové studio, kdo jiných, takže myslím si, že je to hezká oslava a blíží se nám tím takový konec oslav toho připojení ku Praze, toho zvětšení.
1: Mimochodem jsem přemýšlel nedávno jako obyvatel Prahy 5, které jako významné osobnosti se octly na Praze 5 při vší skromnosti, kromě mě, to tady nemusíme jmenovat, a kromě vás, tak legrace, ale třeba Einstein, víte to? V Lesnické ulici jsem se nedávno dočetl.
0: No, já myslím, že to vím. Dověděl jsem se to náhodou, podobně jako vy. A chtěl jsem se na to ulici podívat, ona není dlouhá.
1: A no to je taková ta vracečka.
0: Ano, byl jsem přímo v tom domě, ale v podstatě jako dílem náhody, protože tam byl jubilant, který měl 95 let, tak jsem spojil jedno s druhé. Dům jsem si prohlídl. Albert Einstein tam skutečně byl, tam, mnohé, skoro dva roky, no, mnohé se že, tomu no. přisuzuje. A dole je tam taková malá pamětní destička na baráku, ale dům není náš, dům má, je zpátky vydán v restituci, má soukromého majitele.
1: No Karel Gott určitě ne.
0: Karel Gott ano. Karel
1: na Bertramce.
0: Gott na Bertramce. A musím říct, že s Karlem Gottem jsem se potkával pravidelně. Zní to zvláštně, ale potkávali jsme se pravidelně v Motole, v areálu Helpesu, protože to je organizace, která podporuje asistenční psy. A mistr měl psa, který byl právě zprostředkován tím Helpesem. Čas od času se o něj starali v době nepřítomnosti, cvičili ho. A oni pořádají takový superden vždycky v září, to superden Helpesu, na kterém spousta těch osobností, těch patronů, těch asistenčních psů vystupuje. A Karel Gott, pokud vím, tak nevynechal jako jediný rok, aby za těch 19 let, za těch 19 let se nezúčastnil, nevystupoval charitativně zadarmo.
1: Jsem rád, že jste přišel, pane Lachniteno. Držíme palce při volbách a těším se na příště. Nashledanou.
0: Já děkuju vám.
1: Naším hostem byl Petr Lachnit.
2: Nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte na spořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz. Hraje vám
3: All My Music
2: Radio Xaver. Oha!

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Lubomír Zaorálek je naším hostem. Vítám vás v XTV, dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím.
1: Lubomír Zaorálek je první místopředseda sociální demokracie, někdejší ministr zahraničních věcí a také někdejší ministr kultury. Pane místopředsedo, podívá se ještě Volodymyr Zelenský po té páteční přestřelce do Bílého domu?
2: To samozřejmě nevím, ale ta slova, která zazněla, to by nejlépe třeba budu citovat Donalda Trumpa, v jedné chvíli řekl větu, buď to podepíšete a dohodneme se, a nebo budete out, budete ven prostě. To tam zazněla tahle věta vyloženě, nebo skončete. Takže tam si myslím, že je to, co před Volodymyrem Zelenským dneska stojí. Buď ten postoj přehodnotí, anebo ta jeho pozice už bude neúnosná. Ale to vlastně si myslím, že se někde musí odehrát i na Ukrajině samotné, do jaké míry je prezident Zelenský schopný být také tím politikem, státníkem, který je schopen Ukrajinu dostat z té situace, ve které se ocitla.
1: A je toho schopen Volodymyr Zelenský? A neukázalo se vlastně to, že už na tom začíná pracovat, aby se mohl do toho Bílého domu opět vrátit tím svým prohlášením, které udělal, tušíme, na X-ku, kdy vlastně poděkoval Americe, poděkoval Donaldu Trumpovi, bezprostředně vlastně po té schůzce, ze které byl odejít.
2: Máte pravdu, ale na druhé straně by na americké straně zazněla celá řada výroků, která dala najevo, že už ho nechtějí v Americe vidět. Já mám myslím třeba Lindsey Grahama, který vlastně se Zelenským poměrně dost komunikoval a byl to jeden z těch, který po tom událostech v oválné pracovně řekl velmi tvrdě, že se skončil se Zelenským, ale byl i další, myslím Michael Walls a podobně, kteří de facto dali najevo, že už Zelenského nechtějí jako partnera. Takže bylo tam více výroků, poměrně význačných figur, myslím si, že i Vance řekli, že se Zelenským skončili. Teď je otázka, jestli to znamená, že jestli je to takto definitivní, a jestli ještě je nějaká šance, ale to si samozřejmě netroufám odhadovat. Připadá mi ale, že to vlastně pro Američany není něco, co by zastavilo to, co se teď odehrává, protože teď na CNN se objevila zpráva, že Donald Trump dal pokyn k tomu, aby se urychlily přípravy summitu mezi ním a Vladimírem Putinem. A zároveň, to už víme teďka delší dobu, že zároveň řekl, že se má, a to už je v médiích jinde, že se má zjistit, jaké by byly důsledky, kdyby okamžitě zastavili dodávky jakékoliv pomoci i vojenské pro Ukrajinu, dokonce i ty, které byly schválené za minulou ještě Joem Bidenem. A pak je tu další informace úplně čerstvá a ta říká, že ve Švýcarsku začala jednání mezi Richardem Grenellem, bývalým americkým velvyslancem v Německu, a mezi ruskými představiteli obnovení Nord Stream 2, funkce toho plynovodu Nord Stream 2. Takže já to říkám jenom jako ukázku toho, že Američané neustupují od té strategie, kterou zvolili, a my se můžeme opravdu nadát toho, že se zanedlouho odehraje to setkání Vladimír Putin a Donald Trump. A vlastně jako kdyby oni ten problém Zelenského nechávají bokem, stejně podle mě budou nechávat bokem i snahy Evropanů do toho nějak vstoupit, protože ono vlastně platí to, co řekl Donald Trump Zelenskému, nemáte karty, tak myslím si, že to říkám, my si musíme jako Evropané uvědomit, že tohle platilo taky nám. On v podstatě říká i Evropě, nemáte karty v téhle hře, a proto vlastně s námi docela okatě nepočítá.
1: Nepočítá ani tedy s Evropou, s Evropskou unií, s Evropou celou, že by se podílela na příměří, že by seděla u těch mírových jednání.
2: Tak s tou Evropskou unii už nepočítají i někteří Evropané, jo? Protože třeba Emmanuel Macron, jak vidíme, už se vůbec nebaví s Ursulou von der Leyen, dává najevo, že ji taky nemá za partnera. To není teďka už jenom věc, že by Evropskou unii ignoroval pouze americký prezident, ale je vidět, že už ji nepokládají za někoho, kdo by mohl něco přinést dokonce samotní evropští politici. Jako v této chvíli dokonce i ten formát, který se sešel v Londýně, to už vlastně nerespektuje ani půdory z Evropské unie. Tam byly země jednak, které do Evropské unie nepatří. Vlastně tím hostitelem byla Velká Británie a Keir Starmer. A dokonce je tam pozváno, já nevím, Turecko, byl tam turecký minister zahraničí, Norsko. Že celý ten formát ukazuje, že tohle se už rodí nějak mimo Evropskou unii a role představitelů Evropské unie je tam jako slabá už ne, i díky tomu, že samotní Evropané nepokládají ty instituce za nosné. A nejenom Ursula von der Leyen, každému je jasné, že i paní Kalasová jako vysoká představitelka pro zahraniční politiku byla od začátku omyl. Její nominace byla podle mě nezvážená, pro mě úplně nelogická. A teď to vede k tomu, že vlastně představme v podstatě, že ani vysokého představitele nemáme, protože není pokládán za partnera. A takhle je to prostě s evropskými institucemi, kde se navolili reprezentanti, kteří dnes nejsou pro nikoho partneři.
1: Neměla by, teď mě přivádíte na myšlenku, protože dvě černé ovce Evropské unie, tím myslím Viktora Orbána a Roberta Fica, stojí stranou, ty se tohoto neúčastní, nechtějí dál vyzbrojovat Ukrajinu, což je jejich pevný názor, který trvá dlouho. Tak říkám si, jsou to ale oni dva, kteří umějí mluvit s Donaldem Trumpem. Neměla by se Evropská unie, pokud chce něco zachránit a sedět třeba u těch mírových jednání, nějak do toho vstoupit, oslovit právě tyto dva, kteří mají dobré vztahy s Donaldem Trumpem, umí s ním mluvit, Viktor Orbán je dokonce jeho přítel.
2: Ano, ale
1: změnilo by to něco, tak.
2: Tam je jiná figura, jako, která je více ve hře, a to je Georgia Meloniová, která má, tomhle si myslím, docela významné a dlouhodobější vztahy s prezidentem Trumpem a ta se pokouší dnes do toho vstoupit. Dokonce vím, že něco naznačovalo o nějakém summitu, který bychom se mohli pokusit uspořádat mezi Evropou a Spojenými státy. Takže ten, kdo dneska je tou figurou, která by mohla něco sehrát, je Georgia Meloniová, ale já si ani tady nemyslím, že je to teď něco, co by sehrálo zásadnější roli, protože mně připadá, že prostě Donald Trump bude realizovat svůj plán a bude očekávat, že Ukrajina bude se nakonec tomu přizpůsobovat. Ale tam je celá řada událostí, které se kolem toho odehrávají, které jsou zajímavé, jako třeba když teďka skonala ta schůzka v Londýně, tak řeknu, tam byla zajímavá okolnost, že tam byli pozváni také velvyslanci těch zemí, které se toho účastnili. A bylo zajímavé, že ten generál, ten současný velvyslanec Ukrajiny v Británii, generál Zalužný vešel do toho prostoru hlavním vchodem, jako jediný velvyslanec, který vešel hlavním vchodem. A je známo, že pro Británii je Zalužný právě jeden z možných kandidátů na budoucího prezidenta Ukrajiny. Takže mně připadá, že tam se hraje prostě více věcí a tady tohle je něco, co i zahraniční média zaregistrovala, že byla pozoruhodná okolnost.
1: Takže to, co říká Volodymyr Zelenský, že pokud by on měl bránit v uzavření nějakého míru, příměří tedy, tak odstoupí, nastal ten čas?
2: To je možné, ale netroufám si teď říci, co se odehraje na Ukrajině. To je vnitřní věc Ukrajiny, do toho jim nikdo nemůže mluvit a oni se musí rozhodnout, jak postupovat dále. Já se ale domnívám, že bez Spojených států nebo v nějakém sporu s nimi se ta jejich situace stane nesmírně obtížnou. A myslím si, že ani Evropa není schopná takovýto výpadek, ten odchod Spojených států, kterým tak trochu Trump vyhrožuje, když říká, že se má zjistit, co by to znamenalo, kdyby vypověděli veškerou pomoc a že se to má prostě zkoumat. Tak myslím si, že Evropa to není schopna vyřešit. Ona totiž dneska Evropa řeší dvě krize zároveň. Ona řeší za prvé krizi Ukrajiny, to je ta urgentní, ale pak vlastně zároveň serve s krizí transatlantických vztahů. A tyhle jako kdyby má, to je teďka opravdu nad síly se s tímhle vyrovnat, protože tam najednou se dohání čas, který se už dříve zmeškal a který Evropa jakoby nemá šanci nějak dohnat. Protože, a ten Londýn to znovu ukázal. Protože to, co chybí ze strany Evropy, je, že vlastně ona pořád říká zbraně, peníze, ale tady chybí něco jiného, tady chybí plán, představa a nějaká diplomatická iniciativa, která by ukázala cestu. Ona se o to Evropa nepokusila v minulosti a teď už vlastně ani nikdo nečeká, že by s něčím přišla. Jenom abyste si představila, co takový plán mohl být. Ona přece klidně mohla přijít s iniciativou diplomatickou, má strašně moc zkušeností. Evropa rok 1955, kdy byla vyhlášena neutralita Rakouska na základě dohody velmocí, které poskytly garance, a Rusko se na to konto stáhlo vlastně z Rakouska. Takže to je konkrétní příklad toho, co Evropa sama zažila, model, který je zajímavý, se kterým mohla přijít, začít prosazovat. Ale Evropa neudělala nic. Ona vlastně se nezmohla vůbec na to, aby nějakou strategii připravila, jak se dostat z tady té situace. A já si pamatuju, pro mě to bylo strašně zajímavé, když jednou ujela pusa panu ministrovi Lipavskému, který řekl, no nemáme žádnou strategii a dokonce je zakázáno o tom mluvit. To bylo úplně přesné vyjádření té situace, kdy Evropa vlastně se chovala jako stádo ovcí. Jako byla tady strategie Spojených států nebo anglosaská strategie, která vlastně byla nějak nasazena, kterou takovou paní Kalasová vyjadřovala tím, že ten cíl je vlastně porazit Rusko a rozpad Ruska. A tahle strategie s tímhle cílem, podle mě realistickým, takovým velmi podivným, tahle vlastně se sledovala, aniž by se kdokoliv zamyslel nad tím, jestli to opravdu vede k nějakému výsledku. Takže místo toho, aby Evropa sama hledala cestu, s něčím přišla, tak vlastně mluvila, a to dneska mimochodem náš premiér to předvádí pořád, ten všude přijde a řekne zbraně, peníze na stůl a nic jiného nenapadá. A vlastně mu nepřichází, že to hlavní, co chybí, je plán a představa, co udělat. A do této situace přijde najednou, jako jsme šli jako ty ovce, jo, za touto strategií, která strategií nebyla, tak přijde nový prezident, který řekne, v tomhle já už teda nechci mít s tím nic společného, tohle je od začátku vadné, tohle se nemělo vůbec stát. A já prostě říkám, tohle musíme vyřešit jinak. No ale od té chvíle jsou Evropané v panice a svolávají další a další meetingy a schůzky a vlastně na těch schůzkách mluví pořád jenom o zbraních a penězích, ale nepřicházejí s tím hlavním, no, žádnou diplomaci.
1: No v Londýně padl pojem příměří, a to měsíční příměří částečné, které navrhuje Francie společně s Velkou Británií. Jak vy jste tomu porozuměl, tomu částečnému měsíčnímu příměří, co by to mělo znamenat, co by to mohlo přinést? Mohlo by to přinést potom následovat nějaké delší příměří a delší příměří až nakonec mír a během toho jednání?
2: Já tomu absolutně nerozumím. Myslím si, že to je, že na to nepůjdou, nejenom, že na to nepůjdou Rusové, ale dokonce bych se nedivil, kdyby na to nešli ani Ukrajinci. Jako to nedává vůbec žádný smysl. Je to taková ta typická ukázka toho, jak ten čas zaspaný na to hledání diplomatického řešení, jak se nedá dohnat, protože se přijde s iniciativou, která je v něčem pro mě absurdní, protože jestliže chcete příměří, tak jde vždy o to, s kým ho chcete uzavřít, a vždycky to musí být příměří mezi těmi dotyčnými, ale jako když nejednáte s Ruskem, tak nemůžete mluvit o příměří. To je ta pro mě nepochopitelná jakoby absurdita, že se tady pořád někdo schází a mluví jako o něčem, kde mu chybí ten druhý partner. A samozřejmě v této chvíli ten Trump má tu výhodu, že vlastně s tím druhým jedná. To znamená, on se pohybuje zřejmě kupředu, jak vidíme z těch rozhovorů ve Švýcarsku, ve kterých už se jedná o obnovení Nord Streamu a podobně. Takže zatímco on jedná, tak my vymýšlíme strategie bez toho, že bychom byli schopni si říci, no a co kdybychom teda se začali bavit s tou stranou, o kterou jde, protože Rusové v této chvíli odmítají všechno, co Evropa
1: někdo takový v Evropě, kdo by mohl, kdybychom opravdu ztratili Spojené státy americké a Spojené státy americké by nechali v tom Evropu, ať si to vyřeší sama. Je někdo v Evropě, v Evropské unii, kdo by mohl jednat s Vladimírem Putinem?
2: Ale jako mně to připadá, že tam nejde o to, je to úplně kdo jedná, tam jde o to, o čem bude jednat a jestli je schopen s něčím přijít. Jako skoro ještě víc než ta otázka, jestli někdo takový je, jestli někdo přijde.
1: To třeba Viktor Orbán. No, ten přeci Robert Fico, ten přeci také umí mluvit s Putinem. Nebo Viktor, minimálně se setkali.
2: Viktor, jste mě připomněla, že jednou jsem se s Viktorem Orbánem bavil, když český prezident mluvil se Xi Jinpingem, mluvil s královnou, chtěl ještě do Bílého domu a já jsem se optal, a vy se nechystáte do Bílého domu, že se taky setkáte s Trumpem, to bylo v tom období prvním trumpovském, a Orbán mi říká, a proč bych tam jezdil? Já nepojedu někam, kde nemám agendu. Já nepojedu někam, kde nemám, co bych sdělil, kde nemám politický obsah. Proč bych jezdil za tím nebo o ním, když nemám, co bych doručil? Jako taková diplomacie je k ničemu. Já se nepotřebuji s někým ukazovat, že tam jsem. Já tam jdu jenom, když vím, co mám, jako co nabízím. To znamená, tady nejde o to, kdo by jednal. Tady jde o to, jestli je někdo, kdo má.
1: No třeba tady to zmiňované měsíční příměří.
2: Dobře, ale on tam s tím nepojede proto, protože si myslím, že se s tím asi těžko dokáže stotožnit, protože to žádná diplomatická aktivita. To není žádný návrh, o kterém by se dalo jednat. To přece není něco, co bude Rusy zajímat. To není přece, tam nejde, on by tam klidně může jít Macron ještě stále, i když zřejmě bude mít mimořádné volby, že pro Macrona je dneska těžké něco říkat a garantovat, když mu v zápětí Marine Le Pen vykřikuje, že nesouhlasí ani s tím, aby se jaderný deterrent rozšiřoval na Evropu. Zanedlouho budou, pokud se nepletu, volby mimořádné ve Francii, to znamená, jeho situace není úplně ideální, ale může klidně, kdyby něco měl, ale já vás ujišťuji, že to nejdůležitější je něco mít, mít plán, mít něco, co zaujme toho druhého, kde mu něco nabídnete. To je to, co říká ten Trump, on to pořád opakuje, nemáte žádné karty. Kde je vaše karta, kterou budete hrát? Představte si, že my žádnou kartu nemáme, takže tak pak nemá cenu ani nikam jezdit. Dokonce ani nemá cenu hledat někoho, kdo by tam jel, protože jenom se tam ukázat smysl nemá.
1: Ale teď přeci i Vladimír Putin už se nechal slyšet tomu, že chce jednat o míru přeci.
2: Ano.
1: A není to ta agenda?
2: No ta agenda je, ale vy do toho musíte vložit něco, nějakou představivost. Tam totiž
1: dobře,
2: nejde,
1: a tak
2: tam nejde o Ukrajinu. Tam vlastně,
1: co do toho má Evropa vložit, aby mohla jednat s Ruskem?
2: No na tom jsme měli, já jsem vám říkal ten svůj příklad, jo? Třeba to, že z té zkušenosti Evropy máme situace podobné, mohli jsme to vytáhnout a mohli jsme s tím zkusit operovat nebo to nabídnout, což jsme neudělali. A my nějak nechápeme, že Amerika hraje hru. Víte, my jsme v alianci, o které se říká, že je to asymetrická aliance, kterou, a dokonce někteří už dlouho říkali, že tahle aliance dlouho nemůže vydržet, protože v ní nejsou v rovnováze ty zájmy těch účastných. Spojené státy totiž nejsou to samé jako evropští účastníci Severoatlantické aliance. Mají jiné zájmy, mají jiná očekávání a něco jiného si od těch jednání slibují. Že my sice jsme v alianci, která dlouho vypadala, že je opravdu mimořádně úspěšným silným tělesem, ale dneska se projevuje ten fakt její asymetrie. V ní je prostě veliká nerovnováha mezi tím, co si od toho, kdo slibuje. A nerovnováha i v tom, co do toho, kdo vkládá. A tato asymetrie se teď začala projevovat úplně dramaticky. Já mám dojem, že tady v Česku málo kdo ví, že Spojené státy jsou členy celé řady aliancí. Oni nejsou jenom členy NATO. Oni jsou členy třeba taky AUKUSu, oni jsou členy pěti očí, Five Eyes, velmi důležitá aliance, že jo. Oni jsou členy sdružení s Japonskem, Jižní Koreou a dalšími. Oni jsou členy celé řady aliancí a hrajou celou řadu velmi zajímavých geopolitických her. To znamená, oni, když vstupují do jednání s Ruskem, tak tam promítají i problémy i jiných koutů světa. Oni prostě jednají s Ruskem o celé řadě dalších věcí. Však už to taky naznačoval Lavrov. Jsou to otázky ekonomické, otázky vesmíru, otázky energetiky, jaderného odzbrojení, které se zdůrazňují. Takže oni do té hry přicházejí s celou řadou karet, které nabízejí a říkají Rusům, součástí toho je i ta Ukrajina. Jako takže oni přišli s něčím, co zřejmě Rusko zaujalo. Jako tahle partie jim připadá, že má pro ně smysl. Evropa, pokud řekneme, že má, je to velký kontinent, velmi bohatý, s obrovskými úsporami obyvatel, tak má taky nějaké možnosti. A my jsme žádnou z těch možností prostě, my jsme z toho nevymysleli žádný diplomatický plán, jak oslovit Rusko tak, že řekne, dobře, budeme se o tom bavit, protože to je zajímavé.
1: No dobře, a kdyby ten diplomatický plán byl na vás, tak co vymyslíte? S čím oslovíte Rusko?
2: No, teď si myslím, že jsme ztratili tolik
1: teď
2: času.
1: Teď už není nic, s čím bychom oslovili Rusko?
2: Já si myslím, nikdy není vše ztraceno. A myslím si, že ta Evropa stejně bude muset hledat z toho cestu. Ale ta bude podle mě těžší, než jenom, že teď něco někdo vymyslí. Ta cesta je, že Evropa bude muset strašně moc věcí přehodnotit. Ona si bude muset uvědomit tu asymetrii Severoatlantické aliance a bude muset si uvědomit, že bude muset řadu věcí dělat úplně jinak. Třeba nově zvolený německý kancléř Friedrich Merz teď v jednom z rozhovorů, který dal, tak říkal, naším prvním úkolem je krok za krokem se vzdalovat od Spojených států a budovat samostatnou evropskou pozici. A v tom je obsažena celá řada věcí. Pravděpodobně třeba úplná přestavba Severoatlantické aliance. Možná by bylo dobré, kdybychom navrhli konstrukci, ve které bude aliance se skládat z pěti členů. Prostě bude to Spojené státy, Kanada, Turecko, Velká Británie a Evropská unie, které by se tím, nebo Evropské státy, Evropské unie, které budou vytvářet svou vlastní strategii, protože to budou formulovat podle svých vlastních zájmů. Ty zájmy jsou jiné než zájmy Turecka, ty jsou jiné než zájmy Spojených států.
1: A je tím důvodem Donald Trump? tomu, že Evropa si má postupnými kroky vzdalovat Spojeným státům americkým? Kdyby zůstal Joe Biden, že to zůstane a pojede to všechno ve stejných kolejích?
2: Já si myslím, že ne. Já si myslím, že to je taky jenom naše takový falešná domněnka. Protože nám bezpečnosti unikalo, že tento vývoj začal mnohem dříve. Ta asymetrie té aliance tady je už dlouho. A dokonce pokud stačí, když si někdo vzpomene, jakým způsobem se skončila na báze v Afghánistánu. To se skončila způsobem, který byl nesmírně pokořující pro nás Evropany, protože vlastně se s náma nikdo nebavil. Jako byl to Donald Trump, který začal tajné rozhovory s Talibánem, teroristickou organizací, protože se rozhodl, že to celé zabalí, stejně jako to je teď u Ukrajiny. Jako vlastně nám vůbec neřekl, o čem se jedná. Obsah té tajné dohody s Talibánem byl dlouho vlastně skrytý a my jsme ho vůbec neznali. A jednoho dne nám prostě řekl, a ne Trump, byl to Biden, zbalte se a vypadněte během několika týdnů. My jsme prosili, že ne, že se to nedá stihnout. Američané řekli, to nás nezajímá, buď vypadnete, nebo tam prostě zůstanete. A my jsme museli odejít, takže my jsme utíkali, jako kdyby nám za patama hořelo a museli jsme tam nechat všechno, co jsme tam předtím investovali jako do armády. Takže
1: ještě se pojďme se vrátit do Evropy.
2: A my jsme z toho nedokázali udělat závěr, že jako je to jinak. A kdybych vám teďka měl hledat, tak vám v minulosti najdu celou řadu okamžiků, kdy jsme si měli uvědomit, že jsme součástí asymetrické aliance, ve které, jak John Mersheimer dokonce už dříve psal, že tohle nemůže Evropě vyjít. Ona říká, neexistence obranné vlastní diplomacie evropské, to říkal Mersheimer ve svých textech už dlouho předtím, se Evropě strašně vymstí. No bohužel tomu nikdo nevěnoval pozornost.
1: Myslíte si, že něco takového hrozí, nebo že něco takového udělají Spojené státy americké Ukrajině?
2: Že udělají tedy co přesně?
1: Že skončí, přestanou ji ze dne na den téměř podporovat a prostě nechají Evropě, ať si to Evropa vyřídí?
2: Ano.
1: Myslíte si, že je takový scénář ve hře nebo ne?
2: Ne, já si myslím, že to, oč jde Američanům...
1: I s ohledem na to, co jste říkal o Donaldu Trumpovi, že zjišťuje
2: možnosti. Já myslím, že scénář ten, který sleduje Trump, to není celé odhodit, ale prosadit svůj plán. A prosadí ho prostě navzdory našim meetingům a navzdory našim návrhům, které podle mě nepřijme, protože nám řekne ve skutečnosti, žádné karty nemáte. A platí to, co jsem řekl. On dále řekl, že se má svolat, ještě se urychlit schůzka s Vladimírem Putinem a omodernizovat plán, který je větší než jenom plán, který se týká Ukrajiny. To je daleko větší rozvrh. To, co je ve hře, totiž není jenom Ukrajina. V té hře je jako nějaká nová bezpečnostní architektura, jednání, u kterého my jsme měli být, protože se nás týká. A nám se děje, že se to bude dít, vlastně teď to vypadá bez nás. A my jsme byli schopni se toho účastnit jedině tehdy, kdybychom si včas uvědomili, co je ve hře. A včas si uvědomili, že tohle chceme a musíme vstoupit a přijít do toho vlastně s vlastními představami a s vlastní diplomací a s vlastními nápady a usilovat o to, oč nám jde. To znamená uhájit bezpečnost evropského kontinentu a zároveň vrátit se k dodržování mezinárodních pravidel. Tohle měly být cíle, které jsme měli sledovat a na to jsme měli něco vymyslet. Víte, imaginace, představivost, schopnost jednat a mít lidi, kteří jsou schopni chytře jednat, to je víc než všechny ty zbraně a peníze, jak pořád vykřikuje Petr Fiala, který zřejmě stále nechápe, co se kolem něho děje.
1: Okolik si myslíte, že bude jiné to jednání mezi Vladimírem Putinem a Donaldem Trumpem proti jednání Donalda Trumpa s Volodymyrem Zelenským? Když tedy asi zřejmě oba dva zvolí obleky, tak jak to jednání potom bude probíhat? Čem bude jiné?
2: No, tam asi nejde o ty obleky, že jo. A vlastně určitě to jednání už se dlouho připravuje. Mně připadá, že tam je pravděpodobně ve hře daleko víc věcí, než jenom otázka Ukrajiny.
1: Ale na druhou stranu zase Donald Trump chce být mírotvorce, chce to slíbil svým voličům, že přinese mír, že zajistí to, že ukončí konflikt na Ukrajině.
2: No, ale víte, my pořád strašně na se to Ukrajina, jako máme pořád dojem Ukrajiny tady nejblíž, tak to vnímáme všechno přes ní, ale do roka vyplší poslední smlouva, kterou máme na omezení jaderných zbraní. Tady ve světě jsou věci, které hrozí stejně a možná ještě víc, než je to, co se odehrává na Ukrajině. My nebudeme už žádnou smlouvu na omezení jaderných zbraní. A v této chvíli dokonce i na ruské straně zaznělo stejně jako na americké, že třeba se vrátit k smlouvám o jaderném odzbrojení. Ze strany Donalda Trumpa zazněl návrh, že navrhuje, aby se výdaje na zbrojení snížily o 50%, že navrhne ve Spojených státech. A Vladimír Putin na to reagoval, že se k tomu staví pozitivně a že to je návrh, o kterém by se mělo jednat, že i on je ochoten a připraven snížit výdaje na zbrojení o 50% a že by chtěl ještě k tomu pozvat taky Xi Jinpinga, aby podobně jako o tomhle se jednalo i s Čínou. To znamená, tady vidíte, tohle úplně překračuje hranice toho jednoho konfliktu, který se odehrává na Ukrajině. A v sázce je vlastně uspořádání vztahu v tom světě, který je na hrozně nebezpečném ostří, ze kterého může každou chvíli někam spadnout. Takže ta americká iniciativa i ta jednání, ta směřují k tomu, aby se hledala i cesta k hledání na konfliktu na Středním východě. Tam se bude řešit i otázka Iránu, že jo, což je evidentní, že na tom mají Rusové taky enormní zájem. Tam je otázka, nevím, Sýrie. A pak je tam, že jo, samozřejmě celá řada otázek, které se týkají Asie a Číny. Jako Číňané vlastně očekávají, že budou součástí toho, to je evidentní. Dokonce v Číně teďka vycházely články, ve kterých se psalo s určitými obavami, jestli tady toto zbližování mezi Spojenými státy a Ruskem je opravdu v zájmu Číny a jestli v tom nejsou pro Čínu určitá rizika, jestli se tady neopakuje strategie, ve která mohla nakonec Čínu oslabit. To znamená, i Čína vlastně čeká, že se do toho zapojí a dokonce podle mě i čeká, že bude oslovena. Takže to je to, co se odehrává před námi. To jsou ty karty, ve kterých se bude hrát spousta her. Jako, a problém je, že ona z téhle geopolitické hry vlastně Evropa úplně vypadla. A de facto mi připadá, že ji ani vůbec nerozumí.
1: Tak nás ale tady ve střední Evropě samozřejmě nejvíce pálí a tíží situace na Ukrajině. A já se vrátím k té otázce, protože já jsem vám pak nasměrovala někam jinam. Jaké bude to jednání, co bude výsledek toho jednání mezi Trumpem a Putinem?
2: To bude záležet taky na tom, co se odehraje na Ukrajině. To bude záležet na tom, jestli se například prezident Zelenský rozhodne, že podepíše tu smlouvu a že přijme ten americký postoj a výklad, ve kterém Američané říkali, pojďme podepsat tuto dohodu a pak z toho vyplynou i nějaké bezpečnostní záruky. To bylo vlastně, jak jsme teďka v poslední době slyšeli, ten problém i té schůzky v oválné pracovně, protože tam jako kdyby podle toho, co slyšíme, to se psalo v německých novinách, i to teďka říkal pan Kopečný u nás, že vlastně dohoda byla, že se nebude o to jednání otevírat právě ta otázka bezpečnostních garancí a že se tahle schůzka koná proto, aby se uzavřela ten první bod, to uzavření dohody o surovinách a minerálech. No a vlastně dá se to zjednodušeně říct, že ten výbuch byl také proto, že prezident Zelenský se této dohody úplně nedržel a řekl něco, co já samozřejmě chápu, že řekl, že mu to pořád připadá, že tam nejsou ty bezpečnostní garance, Ukrajina nemá žádné garance, co bude dál, nebo když já nevím, co bude po Trumpovi a podobně, a že to prostě přesto zvedl a to vyvolalo nevoli, protože to vlastně odporovalo tomu americkém plánu a té jejich představě, že vlastně, tak jak já to cítím, že tou jedinou bezpečnostní garanci, kterou mohou Ukrajinci dostat, je právě tahle dohoda, tahle smlouva. Že vlastně v ní se skrývá ta cesta k té dohodě, protože my, když se dohodneme s Ruskem, tak to vlastně potom vytvoří podmínky pro garance i pro vás. Žádná jiná podoba garance jako kdyby neexistuje. Smlouva velmocí a podobně, jako kdyby to dneska už CETFA mohla jmenovat. Když se říkalo, že vstoupí Ukrajina do aliance, no dobře, ale ta aliance dneska se nám začíná měnit před očima. Aliance dneska, já to říkám, je ve stavu klinické smrti, protože nefunguje Atlantická rada. Dokonce Friedrich Merz řekl, že Severoatlantická aliance existuje, bude existovat do června tohoto roku, do summitu, který se má sejít. A co bude dál, neví nikdo. Takže vlastně, chápete, i to, co si představoval Zelenský, že se vstoupí do aliance, dneska jako kdyby úplně neplatí, protože ona evidentně prochází krizí, a zřejmě možná vznikne nějaké jiná, inovovaná podoba, kdybychom my si měli udělat představu, jak by měla vypadat, aby byly v ní zohledněny zájmy Evropy, protože zítra to vypadá, že už zájmy Spojených států mohou být dost jinde a už jsou dneska úplně jinde, než jsou zájmy evropské. Já mám řekl takový konkrétní příklad. Když jsem byl v Bruselu, tak by tam vykládali Švédové. Oni chtěli prodat Gripeny do Kolumbie. Kolumbie měla o to enormní zájem. A Američané do toho vstoupili a zavetovali ten prodej těch jejich stíhaček, těch Gripenů. Mají tam nějakou avioniku, tak toho využili a řekli, že na to dávají veto. Vlastně vůbec nejde o nějakou soutěž. Vlastně jde tam jasně o dominanci. Jako tady ty zájmy, jako naše, vlastně Američané jsou ochotní naprosto ignorovat v celé řadě konkrétních věcí, které se dají ukázat. Takže prostě myslet si, že my jsme říkali, že aliance je založena na sdílených hodnotách. Dneska to vůbec nevypadá, že my máme takovou shodu na tom, co vlastně sdílíme. Viděli jsme třeba vystoupení J.D. Vance v Mnichově, kde nám řekl, že si myslí, že jsme my se od těch hodnot odchýlili.
1: A měl pravdu? A viděl jste to taky, vidíte to taky tak jako J.D. Vance?
2: Ale mi hlavně připadá, že jsme se rozešli v tom, že se projevila ta asymetrie té aliance a projevilo se to, že máme jiné zájmy a že to, teďka se to projevilo tak tvrdě, akorát je s podívem, že jsme to necítili dříve. My jsme to měli cítit, já říkám, my jsme to měli cítit už desetiletí. Už od karibské krize, jako kdy já říkám v roce 1962, když se řešila karibská krize mezi Johnem Fitzgeraldem Kennedym a Chruščovem, tak to byl šok pro spojence, když se s nimi Kennedy vůbec nebavil a ani jen náznakem nezatáhl do toho, jak tu krizi řešil. A tehdy z toho řada evropských politiků už tehdy vyvodila, že vlastně Amerika jedná podle svých zájmů a Evropu nechá úplně stranou, když se láme chleba. A to se potom opakovalo mnohokrát znovu, stejně jako v tom Afghánistánu a podobně. A my jsme se pořád tvářili jako slepí, že jsme pořád jako stádo a nedokázali jsme si představit, že jedno prostě dojde na to, že to praskne.
1: Jinými slovy, jsme tam, kde jsme byli?
2: Ne, tam je podiv nad tím, že jako ty ovce jdeme stále směrem, který nikam nevede a že musíme dostat strašně za vyučenou, abychom si uvědomili, že musíme něco změnit, že prostě musíme být schopni tady definovat svůj evropský zájem. Jako tady v této zemi je celá řada transatlantických fanatiků, kterým, když jste něco řekl o evropské strategické autonomii nebo o tom, že se třeba budovat evropský pilíř v NATO, tak vás prohlásili za zrádce. Já jsem kdysi tady, že před lety jsem publikoval dopis, který jsem dal dohromady jednak s ministrem zahraničí Německa, s Frank-Walterem Steinmeierem, pak jsem podobný text a tak dohromady s francouzským ministrem Jean-Marc Ayrault. A ta podstata byla vždycky stejná. Je nejvyšší čas začít budovat evropskou strategickou autonomii a evropský pilíř NATO. No a víte, jak to tehdy vypadalo?
1: Se, nestalo se. Pane první místopředsedo sociální demokracie, náš čas už je ještě víc než vypršel. K sociální demokracii jsme se vůbec nedostali, tak budu doufat, že příště opět příště přijdete do XTV. Moc děkuji, že jste byl naším hostem.
2: Já děkuji za pozvání, doufám, že to bylo.
1: To posoudí naši diváci.
2: Ano, ano.
1: Naším hostem byl Lubomír Zaorálek. Posloucháte Radio Xaver.

0: Podtrženo, sečteno a dnes pan Petr Macinka. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: K objasnění kauzy Dozimetr Mlejnek přispěl ještě před zahájením trestního řízení. Upřesnil Fiala. Já dodávám, že paní Brdáčová teda...
1: Ne, tohle je tak nedůstojná kauza.
0: Nic neví.
1: Tak nedůstojná kauza. Teď nemyslím kauzu Dozimetr. To je hrozný, to jenom ukazuje na to, jaký šlendrián působí na magistrátu pražským a jaké korupční prostředí tam je a že jsou do toho namočeni úplně všichni, takže nejenom STAN, ale i Topka a prostě Praha sobě a Piráti určitě taky, akorát se všichni taky snaží kličkovat, že oni ne, to ti druzí, jo. Nevěřím nikomu nic. Tohle to je kauza Mlejnek, to je prostě... To zase vnáší do toho ten rozměr vládní, jo. Prostě to je jako ministr Rakušan je absolutně jako chudák, na jedné straně je to amatér trošku, moc to neumí chodit, ale je mistr v tom kličkování. On prostě mistr ve vykrucování se a v házení všechno na jiný, já nic, to mi někdo doporučil. Prostě on jmenoval v červnu pana Mlejnka, okamžitě se ukázalo, novinář investigativní, že měl podezřelé kontakty s nesvéprávným mafiánem, jo. Takže šéf rozvědky má kontakty s nesvéprávným mafiánem, který prostě tady stojí v pozadí rozkrádačky dopravního podniku. A ministr začne komunikovat, on má prověrku. Přece. Tak je to v pohodě. No pak se zase ukáže, že ta prověrka je stará, protože dělal předtím nějaký firmě, která dodává nějaké technické řešení pro tady tyhle služby, tak tam prověrku mít musí a že mu tu prověrku jenom prodloužili. Takže taky nic, jo. Tak řekne, dobře, ale mě ho doporučili Lidovci. On jmenuje pana Bartoška, což je expert pro zdravotnictví. Takže expert, lidovecký expert pro zdravotnictví má doporučovat ministrovi vnitra člověka do čela vnější české rozvědky. Bezvadný, jo. Takže potom Rakušan, taky nic, jo. Pak se Rakušan odvolává na armádu. Ne, mě ho doporučili lidi z armády. Armáda řekne, my jsme nikoho takového nedoporučovali, takže zase jako kecáte, pane ministře, jo. Pak se vrátí z dovolený premiér Fiala a řekne, tady tohle, což mu někdo evidentně poradil, načež, jak říkáte, vrchní státní zástupkyně řekne, ale to není pravda, jo. Je to prostě, to je kličkovaná, hráli jsme kličkovanou.
0: Já proto mám vysvětlení, pane Macinko. Ten Mlejnek za to nemůže. Prostě ten Redl a Krejčíř drželi Mlejnka pod krkem. Hodili mu do postele uříznutou hlavu koně, viděl jste kmotra? A Mlejnek už potom musel chodit na ty schůzky, a tak, a nemohl jinak. Je potřeba v tom vidět taky trošku pochopení.
1: Jo, jak no. Já to chápu, ne, já to chápu i trošku z jiné strany, jo. Co se týče Mlejnka, Mlejnek, nemlejnek. Jo, tady zaprvé myslím, že je dobře, že tím, že ta kauza se takhle dramaticky řeší, tak je vidět, že ta zpravodajská komunita si se sebou nenechá takhle úplně snadno manipulovat. Protože ono, jestli někdo měl kontakty s Krejčířem a s Redlem, určitě ho sledovala Biska. Jo, kdo ví, jak to tam prostě je, to je zase ta vnitřní služba, takže...
0: No, zase ta Biska, to je taková rodinná firma.
1: Jo? To je... Taky? No, tak to ještě třeba bude další Dozimetr 2 nebo Mlejnek 2. Jako, no, nevím. Je potřeba se taky podívat, čeho je Mlejnek ředitelem. Co to je za službu? Jo, to je vnější služba. To znamená, to není služba, která by operovala na území České republiky, ale je to služba, která operuje mimo Českou republiku a má přinášet sem k nám nějaké informace, které brání naši zemi před nějakým vnějším nebezpečím. Čili...
0: Jihoafrické republice operuje?
1: Možná. Tak to jako, jestli
0: už tam vidím tu spojku.
1: Teď by mu měli sjet ty cestáky. No a pak už je to úplně jednoznačný, no, tady.
0: Tak, jedu dál. Jo. Jsme vystaveni trvalému stresu. Možná už brzy uvidíme mimozemšťany. Musíme se začít starat sami o sebe. Andrej Babiš mi jako prezident České republiky nepasuje. Pravil pan Robejšek tady a byl výborný.
1: Jo, to si musím teda pustit. Já jsem teďka nějak moc nemám kapacitu. Já jsem teď trošku vystaven trvalému stresu.
0: Vy jste prvorodič teď.
1: Protože já jsem prvorodič. prvorodič čekatel každou minutou. Doufám, že až se tamhle podívám na mobil, že tam nebudu mít nějaké volání.
0: Já taky jsem úplně z toho vyjarovaný.
1: No, ale tak já nevím, jak to, vy jste mu to řekl, Robejškovi, že jsme vystaveni stresu. On myslel asi něco jiného.
0: On myslel trošku něco.
1: Ne, možná už brzy uvidíme, tak já mu nechci říkat mimozemšťan, jo, ale jako já teda, asi má pravdu pan Robejšek v tom, že ne, že možná brzy uvidíme, ale já už jako fakt vidím ty mimozemšťany.
0: Já už je vidím.
1: Prostě oni jako někteří mají tykadýlka, někteří mají dredy.
0: Mají dredy, ne?
1: A prostě já mám pocit, že ty lidi, kteří tady my vidíme v těch televizích, a tak se jsou většinou z nich jsou fakt mimozemšťani a jsou úplně mimo. A jako já normálně docházím jako k pocitu, že oni fakt jsou mimozemšťani a že nás chtějí jako lidstvo předělat, abychom taky byli mimozemšťani.
0: Říkáš to doktorovi tohleto?
1: Ne, jako ještě ne, zatím si to nechám projít hlavou, prostě aby náhodou někdo na mě nějaký prostě pirát třeba neposlal sociálku, ale když tady nám říkají, zrušte si auta, tak to jako jsou asi mimozemšťani, ne? Prostě teď někdo říká, už ty auta prostě by neměly být v té Praze vůbec. A to mně přijde, že je mimozemšťan. Tak možná nám chtějí dát jako létající talíře nebo něco.
0: No.
1: A tak dále. Takže já vidím, já už ty mimozemšťany okolo sebe vidím a bohužel se jako nějakým nedopatřením se dopustilo, že ty mimozemšťani fakt nám tady vládnou. A teď oni nás jako už se snaží převychovávat. Jo. Převychovávat. A myslím, že to není správně, no. Nevím, takže jestli myslí pan Robejšek, pan docent mimozemšťany tohoto typu, on spíš myslí, že nás tak strašej různýma nemocema, různýma apokalypsama, že za chvíli nám začnou říkat, že už tady jsou mimozemšťani, akorát jsou neviditelní a my musíme se zavřít do krytu a vypnout televize a sledovat jenom jednu povolenou pravdu, jinak všichni zahynem.
0: Čaputová bude šetřit. To je konečně dobrá zpráva. Prezidentský palác tlumí topení i klimatizaci. Ale kdyby byla kámoška, tak by řekla o svetru.
1: No já právě jsem si říkal, no, že ona moc nesleduje to česká média. To byste ale možná, vy k tomu máte takový možná trochu vztah k tomuhle. Já bych vás tak typoval, že vy byste mohli jako pomoct. Já bych vás tak typoval, že vy máte vztah k takovým těm domácím pracem
0: a
1: těm domácím atrakcím. Slepičky řešíte.
0: Teď pletu svetr.
1: To jsem si říkal, že na to bych vás tak typoval, že vy byste možná mohl třeba háčkovat a tak.
0: Pane Macinko, ale včera večer se stala tragédie. Musel jsem 6 řad vypárat. Zapomněl se vypouštět.
1: Jste tam udělal pravopisnou chybu.
0: Ne, očka, musíte vypouštět kvůli rukávu.
1: Takže no, takže...
0: Proto jsem taky
1: tak... Takže upletete pár svetříků paní Čaputovi?
0: Tak já se bojím, že zatím stihnu ten jeden.
1: Pro tu paní Pekarovou?
0: Pro mě. Potom jsem slíbil panu Holcovi.
1: A to jste musel slibovat loni, ne?
0: Ne, před pár dny. A dneska jsem si říkal, že bych slavnostně slíbil svetr pro vašeho chlapečka, který se dnes narodí.
1: Tak kašlem na Čaputovou, necháme ji šetřit a svetr si necháme pro chlapečka.
0: No. Bude tady, mě nejvíc dělá problém, tam vyplet ten nápis. Tady bude Markétko, děkujeme. Ale mě to tam, to mě trošku kulhá, je to takový jako prostě, abych pak nebyl někde popotahovaný, víte?
1: No, ono se to teďka sleduje, to je pravda, ale to je zase ta druhá služba. No,
0: no takže jenom, no, prosím vás...
1: Ještě víte, co mi tady napadá? Prezidentský palác, já jako Slováci teda v tomhle musím říct, že jsou vepředu, jsou na tom líp než my, protože já mám zkušenost, pracoval jsem několik let v prezidentském paláci v České republice, na Pražském hradě. A musím teda prozradit divákům, že tam není klimatizace.
0: Já to vím, no.
1: Prostě na hrad klimatizaci nemá. Máme zřejmě zuřivější památkáře, kteří nedopustí, abychom hrad zničili tím, že si tam nainstalujeme klimatizaci. Takže úředník prezidentské kanceláře musí mít vysokou odolnost a správy Pražského hradu. Takže jim patří potlesk a tím pádem Pražský hrad šetří už rovnou automaticky. Takže vidíte, jak my už jsme na Pražském hradě přispěli k tomu, aby Abychom snížili závislost na palivech ze Sovětského svazu.
0: My to

0: světlo. Doufám, že mě nepředběh a že teď nepřijedu domů a už bude na světle.
1: To by byl škandál. Počkej, ty budete rodit doma?
0: Ne, ale tak jako...
1: Jo, tak možná to...
0: Teď tady jsem mimo dosah, tak...
1: Tak to pojďme rychle ukončit, protože...
0: Já už musím letět do té porodnice.
2: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
3: Posloucháte rádio Xaver.

0: nepochopil.
1: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
2: Miloš Zeman je naším hostem. Zdravím tě, pane prezidente, ahoj.
3: Ahoj, Ksaveri.
2: Na úvod, Miloši, dnešního pořadu musím říct, co říct, poděkovat, že jsi přišel na akci 8 let s vámi, která proběhla před pár dny v pražském Top Hotelu. Pravda, prvně pochválit a potom skritizovat, říká staré pravidlo, tak díky za to, že jsi přišel, ale to, že jsi měl obří potlesk větší než já, to se mě trošku dotklo. To je potřeba si říct. Takže děkujeme za to, za celou XTV a doufám, že se při podobné akci potkáme znovu.
3: Severe, já už jsem ti říkal před tímto dotačením, že jsem zažil dvě nejlepší, nejskvělejší organizace nějakých akcí. Ta první byly moje nedávné 80. narozeniny a ta druhá byla to tvoje.
2: Děkuju za to. Myslím, že tým XTV v tomto si opravdu zaslouží velkou poklonu v čele s naší paní produkční, paní Černou, kterou ty vidíš před sebou.
3: Ale.
2: Protože tato vlastně měla všechno na hrbu. My jsme jenom seděli, kouřili a kritizovali.
3: A pili.
2: A to jsem nechtěl říct. Pili jsme nealkoholické nápoje.
3: No, to víno lze označit za nealkoholický nápoj. Záleží na tom, z jakých vinic je.
2: Dobře, tímto tě zvu na další akci a pojďme prosím k těm zcela vážným věcem. Mm-hmm. Protože v Top Hotelu to bylo vážně i nevážně a to se mi, tedy to ještě řeknu, na tobě i na prezidentu Klausovi, ostatně i na panu Mečiarovi velmi líbilo a publikum to velmi ocenilo. Ty jsi to potom pocítil tím obřím potleskem, že mají rádi kombinaci toho vážného i s tvým humorem. Až do té nejvážnější situace, kdy si paní moderátorku, nevím, jestli to víš, přivedl k slzám.
3: Vím to samozřejmě.
2: A to bylo promyšleno.
3: A mimochodem, když mluvíme o kombinaci vážného s humorem, tak když se mě ptali, co soudím o Václavu Klausovi, tak já jsem říkal, že je skoro stejně tak dobrý jako já. Ale protože Václav Klaus netrpí přehnaným smyslem pro humor, tak jenom takhle sklonil hlavu a mlčel.
2: Opravdu si, Miloši, myslíš, že Václav Klaus nemá smysl pro humor? Já si myslím, že má obří smysl pro humor.
3: No pro takovej ten britský suchý humor, to ano, to máš pravdu. Ale pozor, nesmí se týkat jeho.
2: Ani tuto zkušenost nemám.
3: A byl jsi někdy svědkem toho, že se z Klause dělala legrace? Já ti řeknu jednu anekdotu. Víš, proč má Klaus poradce?
2: Nevím.
3: Aby měl komu radit.
2: Tak já ti můžu říct, že jsem mu i o něm vyprávěl anekdotu před natáčením, tady je to možná půl roku, a měl jsem trošku trému, ale velmi se smál. A byla to anekdota o něm, kterou tady říct nemohu.
3: Proč?
2: Z estetických důvodů. Protože je tam jedno expresivní slovo a to tady říkat nechci. Miloši, já teď skočím na velmi vážnou věc. Sleduji cvrkot, mluvím s mnoha občany, ostatně na akci 8 let s vámi bylo asi 1200 lidí a ty jsi taky mluvil se spoustou lidí při autogramiádě. Lidé mají strach, jak dopadnou věci okolo voleb. Opravdu obavu, strach, vidí-li jakousi rumunskou cestu a teď ještě v posledních dnech jsme se dozvěděli, nemusím dlouze vysvětlovat, každý ví, když řeknu Marie Le Pen.
3: Ano.
2: Řekni mi, sdílíš tuto obavu také?
3: No, přál bych si, aby Baxův ústavní soud nezrušil, respektive nezneplatnil, což je to též, blížící se parlamentní volby, pod zaminkou, který mu dodá Koudelkova BIS, to znamená zasahování zahraniční moci. Přál bych si, aby k tomu nedošlo. Ale pokud jde o rumunský scénář, kdy ten ústavní soud nejenom jaksi ruší kandidaturu, ruší výsledky řádných voleb, ale dokonce následně tomu stejnému kandidátovi zakazuje kandidovat, čili upírá mu to základní občanské právo, tak dobře, tak Rumunsko je tak trochu Balkán, že ano, geograficky úplně, politicky tak trochu. A Francie je matka demokracie vedle Anglie. A tohle se tam stalo. Takže položme si dvě otázky. Za prvé, komu to slouží, a za druhé, kdo to vykonává. Pokud jde o to, komu to slouží, no tak bohužel to slouží Macronovi, respektive lidem, kteří se bojí, že by Le Penova vyhrála příští prezidentské volby. No, a kdo to vykonává? U nás je pojem soudcokracie. Ten už byl zaveden dlouho a mám dokonce dojem, že jeho autorem je právě Václav Klaus. Ksavere, já jsem za těch 10 let prezidentování jmenoval ne desítky, ale stovky soudců. A vždycky jsem se na ně díval a říkal jsem, tohle je mládežnická úderka, to nejsou vyzrálí, dospělí lidé. Kluci a holky, když to trochu přeženu. Jak tihle můžou soudit složité případy, které vyžadují praxi, zkušenost, nasání spousty informací a tak dál. A teď si představ, že těmhle těm mládežníkům, ono to může být i mentální nedospělost, ale to je druhá věc, dáš do ruky nástroj, kdy sice nebudou rozhodovat o životě a smrti, ale budou rozhodovat mezi svobodou a vězením. A nebo třeba svobodou a náramkem, jo? Abych to zase trošku zpestřil. No a těmto lidem může ta sláva a ta moc stoupnout do hlavy a zejména mohou se nechat velmi snadno zkorumpovat. Byla jedna americká anekdota, je možné zkorumpovat i vrchního státního zástupce, jenom kdyby bylo tolik peněz. A protože v tomto případě nejde o vrchní, ale o normální státní zástupce nebo o normální soudce, tak těch peněz zase nemusí být tak příliš mnoho. Čili bojím se toho, bojím se, že jak na straně současných držitelů moci, kteří o to moc nechtějí přijít, tak i na straně vykonavatelů soudní moci, případně těch státních zástupců, bude pokušení, aby k něčemu takovému došlo. Konec konců, a tím bych skončil, já jsem Pavlovi Rychetskému stáhnul svůj návrh na státní vyznamenání právě, když ústavní soud svého času také zasáhnul do volebního procesu.
2: Jestli tě, Miloši, zajímá, co si o této situaci myslí řada občanů, alespoň mým nečistým průzkumem, jak se říká, neboli tím, že o tom s někým mluvím, oni nejčastěji říkají, že to není tak jednoduché, že doufají, že to není tak jednoduché.
3: No tak podívej, jak se vede. V teorii brainstormingu je takzvaná subteorie kill phrases, neboli zabíječských frází. A jednou z nejčastějších zabíječských frází je věta, to není tak jednoduché. Tím totiž neříkáš vůbec nic.
2: No jo, ale já rozumím, co ti lidé tím myslí. Hmm. Že to není jenom tak, že jeden, nějaký jeden člověk řekne, já ty volby zruším. protože znají z toho obyčejného života a sledují v médiích, že existují jakési opravné prostředky například. Ale ty říkáš, že to vlastně jednoduché je.
3: No, pokud existuje rozsáhlá množina lidí, kteří by v důsledku pravděpodobného výsledku voleb přišli o lukrativní pozice, tak se dá očekávat při nedostatku právní kultury a při některých mezerách, kterými můžeš proniknout, očekávat od těchto lidí někdy až zoufalý odpor, aby o ty koryta nepřišli.
2: A co se dá očekávat od veřejnosti? Představ si situaci, že Andrej Babiš, Stačilo, motoristé, SPD a jiní získají počet hlasů od několika milionů lidí. Myslíš si, že to ty lidi nechá v klidu, když to někdo škrtne?
3: No tak vezměme si dva příklady. Za prvé Rumunsko, tak dobře demonstruje se tam. Demonstruje se tam už dost dlouho, není to příliš silné, je to u něco slabší než třeba demonstrace v Istanbulu. Mimochodem tam jde ze strany Erdogana o velmi podobný případ. Pokud jde o Bardelu, což je současný vůdce Národní fronty, nebo teď se to jmenuje Národní sdružení, tak ten také oznámil demonstrace. No a veřejnost by měla v těchto situacích zaplnit ulice. Naše historie ukazuje, že když veřejnost zaplnila ulice a například i Letenskou pláň, tak že to účel a smysl mělo. Je otázka, jestli česká veřejnost už nebude tak unavená a znechucená, že přijme vysvětlení, že teda zahraniční moc se pokusila ovlivnit volby a proto se ty volby zrušily. No ale očekávám, že určité demonstrace budou. Mimochodem, teď jsem si vzpomněl, Xavere, když byly prezidentské volby v Americe, tak také Trump byl obviňován z toho, že Rusové zasahují do amerických prezidentských voleb. Čili nic nového pod sluncem.
2: Mm-hmm. Pojďme k těm volbám ještě z jiné stránky. Před pár dny Stačilo představilo svoji kandidátku. Pro mě povětšinou neznámí lidé, až na paní Konečnou, paní Bobošíkovou a jistého předsedu ČSNS, doufám, že mu nespletu jméno, pana Klusáčka. Předpokládáš, nebo jakou naději oni mají, zejména z toho důvodu, že ta paní Konečná, jestli se nemýlím, bude kandidovat v Moravskoslezském kraji, kde je ovšem ještě Andrej Babiš, kde se dá předpokládat, že bude kandidovat i Tomio Okamura, což nevíme, ale tak nějak zatraceně dobře tušíme.
3: A bude tam taky Stanjura, pokud vím.
2: Dobře, ale já mluvím o té části
3: opozice.
2: A jedna z důležitých tváří motoristů, ten Matěj Gregor. Nehrozí nějaké rozpliznutí, nebo je to taktické od třeba paní Konečné jít proti Andreji Babišovi?
3: Tak zaprvé Moravskoslezský kraj je velice početný, za druhé patří k takzvaným znevýhodněným regionům. To znamená, je tam o něco nižší životní úroveň. Problém samozřejmě s nezaměstnaností a tak dál a tak dál. No nicméně to si myslím, že není podstatné, protože každý šéf opoziční strany zcela přirozeně půjde do kraje, kde je více opoziční nálada a tedy větší šance získat volební úspěch.
2: Máš pravdu, ale ještě je tady další velmi vlivný obsáhlý kraj, a to je Jihomoravský. A stejně podobná nálada je například v Ústeckém kraji. Proto si říkám, proč se všichni slétli na ten Severomoravský, a aby z toho náhodou, aby to nedopadlo tak, že z toho nic nezbyde.
3: Já si myslím, že ne. Pokud jde o Ústecký kraj, tak předpokládám, že tam bude také silná kandidátka opozice. A Jižní Morava samozřejmě nepatří k těm znevýhodněným krajům. Je to kraj bohatý, je to kraj vinic, je to kraj úsměvný, takže Alena Schillerová bude muset hodně pracovat, aby tam za hnutí ANO uspěla.
2: Určitě ano, ale dáš mi za pravdu, že to je jeden z krajů, kde se rozhodují volby?
3: No, jeden z pěti krajů, kde se rozhodují volby.
2: Ano, a celkem jich máme 14, abychom si to řekli přesně. Milošic, myslíš, že udělala paní Konečná chybu v okamžiku, když nepřijala na svoji kandidátku například sociální demokraty, nebo se nespojila s nikým silným? Máš pocit, že tu kandidátku mohou utáhnout ta dvě silná jména, neboli Bobošíková a paní Bobošíková, promiň, a paní Konečná?
3: No, já už jsem tohle odpovídal v pořadu Partie Terezie Tománkové, takže se budu tak trochu opakovat. Pokládám za naprosto nešťastné, že v koalici Stačilo není jak Paroubková sociální demokracie, protože to vetoval ten jakýsi Klusáček, o kterém nikdo nic neví. Předseda ty, jak se to jmenuje?
2: Česká strana národně sociální.
3: Jasně.
2: Jedna mimochodem z nejstarších.
3: A... Ano, ale není naprosto bezvýznamná. A není tam ani sociální demokracie Jany Maláčové. Já už jsem to říkal v soukromých rozhovorech dosti drsně. V té partii jsem to říkal jemně. Takže nebudu mluvit o domovnicích na Pavlači, které se pohádaly, ale budu mluvit o dvou výrazných političkách. Jejich superego je tak výrazné, že nesnese konkurenci někoho druhého.
2: Věříš v úspěch Jany Bobošíkové?
3: Já znám Janu velmi, velmi dlouho. Občas se objevím v tom jejím pořadu, Nestačilo, jak se to jmenuje?
2: Aby bylo jasno.
3: Aby bylo jasno. To vidíš, takže logicky patří do Stačilo, když si pletu název jejího pořadu. A myslím si, že je to člověk, který má politický talent a že by měl být v českém parlamentě. Byla už jednou v europarlamentu, což byl také velký úspěch, ale teď je daleko důležitější být v českém parlamentu.
2: To, jak se vyvíjí ta předvolební situace, protože už je to pár měsíců, tak je tady ještě možnost, že se to celé nějakým způsobem otočí. Počítejme ještě dva měsíce, které musíme nějakým způsobem vyřadit ze hry, protože to jsou prázdniny, Chorvatsko, Rybníky a hlava někde jinde, takže už to opravdu není daleko. Může se stát, že Petr Fiala bude premiérem příští vlády?
3: Ne, to rozhodně ne, ale na druhé straně já bych se ještě vrátil k tomu hnutí Stačilo, respektive k české levici. Přece jenom mám nostalgické vzpomínky na sociální demokracii a bude mě líto, když sociální demokracie, která má podle posledních průzkumů 2,6% nevstoupí do parlamentu, protože předtím nevstoupila do koalice Stačilo. Ale budu to pokládat za neschopnost těch politiků, kteří to zavinili.
2: Ty říkáš, nemůže být premiérem? Znamená to, že už je teď jasné z těch trendů, které vidíme u všech možných agentur, ne u jedné, že Andrej Babiš dopočítá vládu a bude mít pohodlnou většinu. Co když ne, Miloši?
3: No, tak v takovém případě se občas jedná i s dosud vládnoucími stranami a je celkem přirozená tendence je rozštěpit. V daném případě nemá cenu štěpit jádro, to znamená ministrany, jako je TOP 09 nebo Lidovci, ale stálo by za to pokusit se o rozštěpení stanu. A opět mě naskakuje slovo stačilo, ale je to spolu, koalice spolu. No nicméně, myslím si, že k tomu reálně nedojde. Ten Rakušan by možná byl ochoten o něčem podobném uvažovat, i když to veřejně popírá, ale nepovažuji to za pravděpodobné.
2: Sleduji, co se děje uvnitř ODS, že někteří významní členové, jako pan Zahradil a významný představitel například z Prahy 8, opouštějí teatrálním způsobem ODS-ku a říká se, že se to podobně sype uvnitř. Ostatně, myslím, že předevčírem byl tedy 1. března termín, kdy se museli zaplatit členské příspěvky, jinak zaniká členství a nikdo neví, kolik těch členů nezaplatilo neboli odchází v tichosti. Je ta strana definitivně zničená?
3: ODS?
2: Ano.
3: Ne. Na rozdíl od třeba jiných stran, jako je dnes TOP 09, ze které mimochodem také odcházejí lidé, nebo Piráti, Wagenknecht odchází a tak dál, tak ODS má ještě jakési kořeny, které v té zemi zůstaly a tu rostlinu vyživují. A takovým kořenem, teď to nemyslím jako nadávku nebo urážku, je například Kuba, jeho český hejtman. Ono opustit stranu, jako to dělají řada z nich, tak Zahradil alespoň přechází k motoristům. To je v pořádku, zůstává v politice, je to talentovaný člověk, byla by ho škoda. Ale když někdo úplně opustí tu stranu, no tak to znamená, že už rezignuje. Takže myslím si, že až Fiala prohraje parlamentní volby, bude demokratickým způsobem uvnitř ODS sesazen jako předseda, může taky rezignovat sám, ale to je to též. A velmi pravděpodobně ho nahradí jeho český hejtman Kuba.
2: Ještě mě zajímá tvůj upřímný názor na jakousi válku ohledně cel, kterou rozpoutává Donald Trump. Vypadá to, když si člověk přečte některá zásadní média, že zatím jde sám proti sobě. Rozumíš tomuto kroku?
3: Já jsem už před jeho volebním vítězstvím, které jsem si jinak přál, varoval před protekcionismem, ať se ho dopouští kdokoliv, tedy včetně Trumpa, protože už Ricardo, což je méně známý ekonom, tuším, že 19. století, varoval před protekcionismem jako opatřením, které nakonec škodí všem stranám. Lose-lose strategy, dá se říct si proti win-win strategy. A má pravdu. Takže je to takové pokušení bojovat obchodní války, ale nakonec, a to by bylo dlouhé dokazování, proč ta cla se promítnou do ceny, ceny se promítnou do inflace, inflace se promítne do životní úrovně a nakonec i ti američtí dělníci, o které tady jde, protože Trump mluví zejména o dělnických pracovních místech, třeba v amerických automobilkách, jako je Detroit, tak nakonec i ti dělníci na tom prodělají.
2: A do jaké míry si pochvaluješ, nebo je ti nepříjemná činnost takzvaného Elona Muska? Například uveřejňování těch peněz, které Američani posílali do nejrůznějších neziskovek, například velmi důležitá neziskovka ženy v médiích.
3: A co je na tom tak špatného? politika má být transparentní, ekonomika má být rovněž průhledná. Musk dokázal svoji schopnost tím, že je nejbohatší muž planety, takže ti, kdo se mu dnes případně posmívají, tak de facto prozrazují svůj komplex beněcenosti, protože to posmívání je vlastně projev závisti.
2: Miloši, děkuji ti za to, že jsi přišel do XTV, těším se na příště, protože mě ještě zůstalo hodně otázek.
3: Já myslím, že oba dva budeme za příští měsíc natolik schopni, že budeme nejenom schopni odpovídat, to není tak těžké, Xavere, ale těžké je otázky klást a to je tvůj úkol v tomto pořadu.
2: Děkuji ti, Miloši. Měj se hezky.
3: Den.
2: Ahoj.
3: Ahoj.
2: Naším hostem byl Miloš Zeman.

drift and off to see the world. There's such

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Kapitáne Fajtle, já jsem vaší

0: pódiu, které tam byly, nemáte pocit, že by to byla taková písnička, která se lépe poslouchá a víc lidí přijme?
1: Podívejte, kdyby byla demonstrace lépe vybalancovaná, tak o ní nikdo nemluví, že jo? Protože každý má představu, jak by měla ta vybalancovanost vypadat. Petr Fiala má představu vybalancovanosti v tom, že by tam všichni měli chválit vládní opatření a být naprosto happy a říct, my vám všem důvěřujeme. Někdo jiný má úplně jinou představu, co by mělo zaznít. Ono, vybalancovaná demonstrace je v podstatě protimluv. Ty lidi musí říct, co je trápí a co chtějí říct. Já si myslím, že vybalancovat demonstraci nejde. Demonstrace je prostě spontánní projev určitý části obyvatelstva a ten tam byl, ten jsme všichni slyšeli.
0: Vy jste velký odpůrce sankcí, pochopil jsem z internetu. Řekněte, v čem je to tak zhoubné, ty sankce proti Putinovi, když vede válku a tak dále? Jak to jinak řešit?
1: Ale to vůbec není pravda. Já nejsem vůbec odpůrce sankcí. Já si myslím, že sankce mají být co nejostřejší a co nejbolestivější.
0: To tady čtu. No, dobře, povídejte.
1: Ty sankce prostě musí zabolet.
0: Chybná sankční rozhodnutí.
1: Pozor.
0: Jsou udržována v platnosti.
1: Ano.
0: Vaše slova.
1: Ano, ale chybná. To slovo chybná. Ty sankce jsou přeci uvaleny s nějakým cílem. A ta sankce musí zabolet toho, kdo válčí. A musí ho donutit, aby přestal válčit. Pak pokud ta sankce se míjí tady tím cílem, že přestanou umírat lidi, že se přestane střílet, že se oddělejí válčící strany, no tak ta sankce jako nemá vůbec žádný smysl. Ta sankce nemůže bolet toho, kdo tu sankci uvaluje, nebo kohokoliv, kdo není válčící stranu. Ta sankce musí zabolet tu válčící stranu. A já jsem dlouhou dobu jsem dělal mezinárodní politice a vždycky, co svět světem stojí, se sankce uvalovaly v oblasti výzbroje, v oblasti materiálu dvojího určení, ale nikdy se neuvalovaly sankce, které by skutečně bolely ty, kdo ty sankce vymyslel.
0: Mm-hmm. A to je ten případ teď?
1: Já bych řekl, že ano.
0: Že to bolí nás?
1: Určitě.
0: No jaká je z toho cesta ven, zrušit sankce, umíte si to představit? Vy budete třeba sedět v Senátu, navrhnete to?
1: Já si to velmi živě dovedu představit, protože já jsem si dělal nějakou základní stupní informaci a v tuto chvíli je uvoleno 9000 sankcí. 9000. Jako jenom to přečíst ty sankce, jenom pochopit, jo, jestli to je sankce na plesněvou nivu nebo na mlíko anebo na něco dalšího, jako to je nadlidský úkol. Takže ano, prostě vyházejme všechny zbytečné sankce, které poškozují jenom nás a nechme ty sankce, které zabolí toho, kdo vede nějakou ofenzivní válku, ať toho nechá. Ale přeci nemůžu uvalovat sankce sám na sebe, to je protimluv.
0: Mm-hmm. No a domníváte se, že to může skončit až v krajním případě nějakými občanskými nepokoji, myslím teď v naší zemi? Že to k tomu třeba směřuje?
1: Já pevně věřím a doufám, že to neskončí občanskými nepokoji, protože úkolem politiky je tomuto předcházet. Proto se snažíme do politiky velmi aktivně vstoupit, proto se snažíme jaksi tuto jednotnou frontu současných politiků narušit tím, že chceme přivést hlas zdravého rozumu a říct, přátelé, takhle se to dělat nedá, protože pokud takhle budete pokračovat, tak ty lidé skutečně na té ulici skončí a může to skončit nějakými občanskými nepokoji. Nedej Bůh.
0: Pardon, pane doktore Vacku, co to je zdravý rozum? Já toto sousloví často slyším, ale bohužel nevím, co to znamená.
1: No, oni se ho na tu vlajku vyšlo spousta politických stran a spousta, to já vím, no. Zdravý rozum je to, že se nebojíte.
0: Má kdo třeba zdravý rozum?
1: Prosím?
0: Kdo má třeba zdravý rozum? Já jsem si kolikrát říkal, že to tak je a žádný z lékařů mi na to nechtěl dát potvrzení.
1: To by bylo hezký, kdyby se dávali potvrzení na zdravý rozum. Víte, zdravý
0: je
1: rozum...
0: Je to taková řečnická věc, která v praxi nefunguje. A kdykoliv to slyším, tak si říkám, tady něco špatně.
1: Já to otočím. Podívejte, tady se vystřeluje spousta věcí do mediálního prostoru. Jo? Prostě a ty lidi mají pocit, že by měli nějak reagovat normálně lidsky, říct na to svůj lidský názor a to je ten zdravý rozum. A pak se ty politici zamyslí a říkají si, pro boha, teď mi to může sebrat tady 3 promile hlasů. Teď já se můžu dotknout tamhle toho, tohodle toho. A ta politika se začíná takhle prostě ošmikávat těma nůžkama o těch skutečně normálních lidských spontánních reakcích.

0: akcí, abyste nepřišel o nějakého voliče a zůstává z toho takový poměrně jako divné uvařená polívka. A to není ten zdravý rozum. To je prostě to, co předhazujete voličům, ve snaze vypadat dobře, nikoho neurazit a získat maximum hlasů. A ten zdravý rozum, to je to ušmykaný, co vám odpadlo, a to je ten zdravý rozum.
1: Nevím, jestli diváci s touto vaší definicí budou souhlasit, když bychom se vrátili na moment na tu sobotní demonstraci. Myslíte si, že takový pan Volný je hlas zdravého rozumu?
0: Ne, já nechci nikoho. Já fakt nechci nikoho.
1: Naprosto legitimní otázka. Já jste tady obhajoval tu demonstraci.
0: Ale já to chápu, ale nechci se vyjadřovat ke konkrétním lidem, protože já bych se dostal na platformu, kterou nechci. Jo. Tady se nám stát a určitý kruhy snaží říct, co je to správná pravda, co je informace a co je dezinformace a co je lež a jak proti tomu budeme bojovat a jak někoho vypnem a nějaký web a nějaký program. A já se prostě nechci dostat do toho, že budu hodnotit konkrétní lidi, kteří něco řekli. Já jsem řekl, že jsem jako nebyl úplně komfortní s tím, jak tam někteří lidé vystupovali, ale fakt to nechci říkat ad personam, protože bych se dostal na pozici, kterou nechci a kterou sám kritizuji, to znamená, že někdo řekne, tohle je pravda a tohle už pravda není.
1: Dobře, nerozumím tomu v této fázi, ale jasně. Řekněte mi, myslíte si, co by advokát, právník, že ta populární v uvozovkách kauza Dozimetr, která se odehrává v pražské politice, ještě pořád má šanci ovlivnit výsledek voleb?
0: Ta kauza Dozimetr ukazuje na určité podoubí něčeho, co v pražské komunální nebo v pražské politice už vyrůstá řadu let. A já si myslím, že to je zpráva pro voliče, kterou by ty voliči měli vzít, ale opravdu vážně. Mm-hmm. A že by se s vědomím této kauzy měli zařídit a podle toho i hlasovat. A já to možná teďka otočím. Jo. Co je úkolem Senátu? Úkolem Senátu je schvalovat, řekl bych, ty správné zákony a úkolem senátora je i navrhovat některé zákony, pokud ty zákony chybí. A my víme, že byly tady snahy dlouhodobě, aby Nejvyšší kontrolní úřad získal pravomoci kontrolovat obce, města a dokonce i firmy s účastí obcí a měst. A ono to tím parlamentem nikdy neprošlo. Můžeme si klást otázku, proč. Ten Nejvyšší kontrolní úřad je velmi, velmi profesionální organizace, která to nepochybně umí. A kdyby Nejvyšší kontrolní úřad kontroloval Prahu a kontroloval městské firmy, tak bychom se možná této kauzy Dozimetr nikdy nedočkali.
1: Je to časovaná bomba pro tu pražskou politiku, když to sledujete? Že to může být rozlezlé do více firem, třeba hovoří se o dopravním podniku teď?
0: Podívejte, pokud nemáte úplnou transparentnost a pokud skutečně nevidíte do karet, pokud nenasvítíte každý roh a neobrátíte každý kámen, tak nejen v pražské, ale v každé velké politice může být spousta špinavostí. A proto jsem mluvil o rozšíření pravomoci NKÚ, protože řekl bych, že to je ten správný orgán, aby Prahu, kterékoliv jiné město, obec učinil transparentní. Takže jestli se ptáte, jestliže v Praze může být cokoliv dalšího, úplně klidně, protože no, my to nevíme.
1: Dobře, tak ještě jinak NKÚ ale nezodpovídá, může kontrolovat, ale zodpovídá za vedení Prahy primátor, pan doktor Hřib. Tak se vás ptám, jestli to jde za tím primátorem, jestli ten problém je v tom vedení. Problém nebude v tom, že NKÚ něco.
0: Vždycky, když něco nefunguje v nějaké firmě nebo v Praze, tak je to vždycky problém vedení. A když řeknete, já jsem o tom nevěděl, tak pořád je to problém vedení, protože jste vědět měl či mohl právní formulací. Proto v tom vedení sedíte, abyste tu informaci měl a získal ji. A pokud tu informaci máte, tak abyste to řešil.
1: No je teda Hřib dobrým primátorem byl teď po tu dobu, anebo mu to uteklo mezi prsty ta Praha a může za to?
0: Já si myslím, že teď jsem to řekl docela jasně. Jako pokud někdo neví, co se mu děje vlastně v jeho hlavním městě, tak si musíme klást otázku, proč. Jako, jo, neví to, nebo to ví a nechce vědět. Těch otázek je celá řada. Já si myslím, že právě od toho jsou komunální volby, městské volby, aby ty voliči jasně řekli, jestli mu věří nebo nevěří.
2: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz
3: Radio Xaver.

0: získejte XTV Premium. Bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz.
1: Pane holče, je tady čtvrtek. Čtvrtek náš den. Pozor na to. A dnes 21. srpna, tedy výročí vstupu vojsk.
2: Sebra, já to viděl. Já jel Povinohradský sem do televize.
1: Chápu.
2: A tam už šely tanky. A první? Pan prezident a vedle něj paní prezidentová politrička.
1: Neříkejte by
2: to. Jo, jeli. Slavili. Tak zaspomínali. Teď to pro ně byly šťastný časy.
1: Já vím, že jo.
2: No.
1: A je tak strašná ostuda.
2: Ostuda?
1: No prostě hlavní komunista v této zemi jde nakonec slavit nebo nějak si připomenout, ne slavit, ne, připomenout pětně, to je hrozný.
2: Ale oni si to odpracovali, Ksaver, nechte toho. Teď před měsícem podepsali zákon proti propagaci komunismu. No. Vy to nevidíte, sledujete to?
1: Já to vidím a je mi z toho trapně.
2: No a víte, kdo je v druhém tanku?
1: No to neříkejte mi, že on. Obrácená helma, neříkejte, jestli...
2: Jel tam Knedlík.
1: Ježiš.
2: A měl to obráceně zase. On to nedá, ale tu helmu.
1: No já ho sleduju, pana, já nebudu říkat Knedlík, to je hrozně jako zlý, jo.
2: Tak on je takovej, zevnitř i zvenku je stejný, tak...
1: Tak mě můžete potom říkat jako super Knedlík.
2: Kdybyste chtěl.
1: Nebo já nevím, jak.
2: Tak u něj se to ujalo. No, tak.
1: No pozor, já jsem se vám díval na internetu dneska v noci. Na mě skočila nějaká a bylo tam, najděte si, jaký je typ vašeho těla. Mm-hmm. Tak jsem se nedokázal podle těch siluet zařadit teda do žádného. A byly různě pojmenovaný a to, co mě asi bylo nejblíž, nejstrašnější název, který tam byl, Jahoda.
2: Jahoda.
1: Tak jsem nasraný zavřel tu stránku. Jaká jahoda, co to je za potupu?
2: Ale na Knedlíku není špatný, Ksavere. Knedlík je přeci naše národní jídlo, symbol Česka. Tak klipánek je symbolem Česka, co?
1: Pro mě ne.
2: Je dobrý.
1: Tak,
2: myslím, lipánka.
1: Je to komik, ale já mu vůbec nerozumím na těch sociálních sítích, co vlastně on nám chce říct, krom toho, že on neustále přesvědčuje přesvědčený. A já ho mám v takové jako bublině, kde jsou přesvědčovači přesvědčených. A to je Meda, Zdechovský.
2: Zdech je dobrý.
1: Mirka Němcová, paní Němcová. Paní. Ona je doktorka nebo inženýrka, nebo co ona je?
2: Ne, Mirka.
1: No ne, tak má jaký titul určitě. Ona... Bakalářka, jako já?
2: Ne, rohlíkářka.
1: Rohlíkář?
2: Rohlíkář.
1: Co to znamená?
2: Tak ona měla nějaký, má ráda rohlíky, nějak se o ní ví, ne? Že občas jí nějaký zůstal v obchodě v kapse, nebo...
1: Tak je
2: to rohlíky. Se stane.
1: A jo, tak to...
2: Vybíráte si rohlíky, jeden si odložíte do kapsy a odejdete s tím.
1: A to je taková legenda, to nebude,
2: jo,
1: pravda.
2: Jo, tak co? Já mám legendy rád, ne?
1: Legenda je to dobrá.
2: V nás se taky povídají legendy, tak co?
1: No, ona se teď bude povídat, protože já jsem teda se díval i na tu siluetu, jak byste se jmenoval vy, jo, a u vás tam bylo Adonis.
2: Adonis,
1: no,
2: to je hezký.
1: A já si myslím, že bychom mohli tady teď vnuknout našim divákům, že to není Wilsonova 10, ale že to je podcast Adonis a Jahoda. Jahoda je strašně potupný. A Adonis, pane holče, to jste vy.
2: Ksaver, a to, já myslím, že jeden čiči tornádo v televizi stačí, ne?
1: Jeden čiči tornádo? Jedna?
2: Jedno? Jedno čičítko?
1: Čičítko je, pozor. Je, čičítko je.
2: No počkejte, a co to je? Čiči, co to je? Odpovězte mi, vy jste fundovaný ohledně
1: české
2: televize. No, chichy.
1: No to je umělecký jméno.
2: Ale je to chichy ona, chichy on, nebo ono? Nebo oni?
1: To je to tornádo.
2: To je... Já jsem se nahoru, Ksavere, teď dočet na Seznamu, a když se něco napíše na Seznamu, tak je to pravda, že je to svěží vítr v televizi. Svěží televizní vítr.
1: Psal někdo?
2: Čičinka.
1: A kdo to psal?
2: Já nevím, jeden z takových těch, co foukají ty svěží větry. No.
1: Ježíši Kriste. No, my máme příští středu, pane Holče, Radu České televize a já doufám, že to tam zazní.
2: A přijde Čičinko mezi vás?
1: Myslíte Čičinu?
2: Čičinu.
1: Myslím, že by mohlo přijít Tornádo.
2: To si můžete vyžádat, ne?
1: To nevím. Vůbec nevím, jestli to umožňuje jednací řád a bojím se na to zeptat, protože když se zeptám na něco, co umožňuje nebo neumožňuje, protože ne všechno ovládáte, tak proti mě sedí pan kolega radní Řák, který si v tu chvíli na 22 minut vezme slovo a má kolem toho projev. A já už to nevydržím. Už jsem starý člověk. Taky.
2: A pan kolega Řehák, on sedí na té správné straně?
1: To nevím, ale je to takový poctivý člověk.
2: Tak to jsou tam všichni.
1: Když přišli stížnosti na mě na radu, tak víte, co udělal pan kolega Řehák? Ty stížnosti tam přečet, ocitoval.
2: Všechny, jo?
1: Nikdy se žádná stížnost na radě nečetla. A tak jsem si říkal, že bych teď, jestli je tam stížnost nějaká na Čičinu, že bych to taky přečetl a řekl tady po vzoru pana Řáka.
2: Jo, a tak to je tam taková partička dobrá, ne?
1: Dobrá, dobrý, to je zlatý kolektiv. Člověk.
2: Dobrý kolektiv.
1: Zlatý člověk. A teď má různý takový ty přirovnání hezký a tak mluví jako kniha, to jste nevím.
2: Fakt? Má metafory, jo, hyperboly, jo?
1: Má všechno. Má všechno, je to normálně, říká se tomu odborně šprechr.
2: Aha.
1: Ale jak jsme říkali s jistým doktorem Kravkou, doktor Kravka byl dnes asi je důchodce pracující, letitý dramaturg České televize Brno a my jsme často vedli učené disputace o hudebních pořadech a tak.
2: Wow.
1: A vždycky to skončilo a to je, teď se odvolávám k tomu projevu, těm dlouhým projevům na radě. Je to výborný, ale nikoho to nezajímá. Základní dramaturgický postup. No, tak prosím vás, já se teda stydím. Myslíte, Čiči Tornádo tam bylo taky na tom 21. srpnu?
2: Toho jsem tam neviděl.
1: Je tohle.
2: A jenom jsem chtěl vám ještě říct, že my jsme zatuchlí. To bylo to v tom titulku. Čičina je svěží vítr a zbytek je zatuchlý.
1: Tak jak to? My jsme taky se živíte, my jsme Adonis a Jahoda.
2: No.
1: Pane Holče, to je zlý, co? A můžeme dát Adonis, Jahoda, Knedlík, Čičina. Udělat takovou partu.
2: No ani ne.
1: Ne. A víte, co mě teď zarazilo? Já jsem sledoval, jak bylo jaro na Aljašce. A promiňte, jenom řeknu, to, že přijdou dva asi nejmocnější muži světa, podají si ruku, usmějou se na sebe, vypadá to, že se začnou řešit problémy a pravda a láska začne vyvádět.
2: Počít, ale k Savrevoní, to mělo magický účinek, ta Aljaška.
1: Jak to?
2: Vracím se ke Knedlíkovi, protože Knedlík vystrčil prst, udělal se odpíč fouká a začal chválit Trumpa. Vážně. A to není žádný převlékač kabátů. To pozor. Lipánek drží jak Knedlík. Co? To můžem říct asi, ne?
1: Víte, jak se říká těm lidem, kteří opustí tu loď, aby doplavali k jiný lodi?
2: No vzpomeňte si, jak nepodrazil Piráty a nezradil.
1: No, tomu se říká krysička.
2: No, tak bude spíš větší krysa. Oný.
1: Spíš krysa. A jednou proždy mu to zůstane. Promiňte, můžu říct vychcanost?
2: To je lirický výraz, bych řekl.
1: Tak řekněme, že mu zůstane ta vymočenost. Ať je to,
2: ne? Vymočenost je horší než vychcanost, jo?
1: No ale ne, tak vymočit se není vulgárně.
2: Všimte si, že on má ty charakterové rysy ve tváři, tak?
1: Tak
2: já jsem ho pozoroval a říkal jsem si, to je fakt splynutí umělce s dílem. Takhle vypadá krysa.
1: Splnutí. Tak to musím říct, že tam necítím. Já tam necítím nic. Ten člověk nic ještě jako... Nic prostě. Je to ňuňátko usměvavý, který opakuje to, co mu někdo říká.
2: Chuj větší ňuňátko.
1: A to je jedno ňuňátko. A to je lepší než Knedlík, ne ňuňátko.
2: Všechno je to dobrý, mastikulka.
1: Mastikulka. A neříkejte mi, že byste toho pana Lipovského, že byste ho nepochoval takhle, když...
2: To nejsem, já na tohle nejsem.
1: Ne?
2: Ne, ne, ne. A vy jak, jo, vy byste si
1: jak ho pochoval. Jak jsem přesním?
2: Honzík.
1: Honzík. Jo, Honzíku.
2: Vy jste si ho pochoval?
1: Jo, jo, jo, jo. Já bych se pochoval.
2: A to by byla teda ale fachák, se bude pochovat si Knedlíka. No tak mu není úplně jako,
1: tak,
2: pan doktor Pospíšil si bere pejsánky, štěňátka do náručí.
1: No, a já bych si vzal pana
2: Lipovského. A tohle není štěňátko úplně, Lipánek, to pozor.
1: Ne?
2: Už takový vyrostlejší pejsek.
1: Jo, takhle. A kdybyste, vy jste ten reportér, kdybyste náhodou byl někde dělat reportáž, on tam byl, řekněte mu, že pan Xaver by si ho rád pochoval.
2: Já už nedělám žádný reportáže.
1: Neděláte?
2: Ale když ho uvidím, když se potkám na Vinohradský v tanku, tak mu to řeknu.
1: Jo, to udělejte, no. Prosím vás. No. A teď, prosím, to pokračování v Bílém domě. Pane Holče, já jsem z toho byl úplně, úplně mimo, co se tam odehrávalo. Dvě fotky, které vás poprosím, abyste vy jako vzdělaný člověk, jako pan Všehomíra, jako člověk, který má ten přesah, jo?
2: Já,
1: i do té historie, i do té budoucnosti.
2: Já vůbec nechápu, proč jsem tam neseděl i já.
1: No, to vám vysvětlím, proč jsem neseděl. Ale dvě fotky mě, prosím vás, okomentujte. Jedna je, jak on sedí, prostě pan ředitel školy, a takhle sedí ti žáčci, evropští lídři, a sedí jako čekají, co pan ředitel řekne. Je to naprosto nedůstojný, trapný. A to jsem si říkal, tak to je vrchol. A pak jsem viděl ještě jednu fotku, jak sedí na chodbě, jak u zubaře.
2: Čekáš pan doktor, až sestřička otevře dveře a řekne?
1: Další.
2: Jo.
1: Jak to mohl někdo připustit? Proč v tu chvíli neřekl nefotit? A pak stojí, pak ještě fotky, jak všichni stojí. A Ursula úplně nalevo sama.
2: Ksavre, víte, proč to mohl někdo dopustit? Protože když se ocitnete v takovéhle situaci, ponižující, kde fakt jste úplně jak mopslík, tak už to nemáte pod kontrolou, proto takhle dopadá. Dokud to máte pod kontrolou a jak se říká, diktujete, tak byste řekl a nefotit ven. A když tam sedíte takhle a čekáte, až se otevřou dveře a pozvou vás na křeslo pod vrtačku, tak už nic nekontrolujete, tak už se jenom bojíte a třesete.
1: Mě tam strašně chybělo, jakože z toho měl být nějaký video, kdy ten Trump řekne, chcete někdo bonbon? Otevře tu bonbonier. Ale... aby ukázal to dobrý srdce.
2: Jo. A víte, kdo mi tam chyběl?
1: No náš?
2: Náš světový lídr.
1: Světový lídr Fiala, on prý byl na dovolení.
2: Proto to tak taky vypadalo.
1: On plaval.
2: Protože kdyby tam seděl světový lídr Xavier náš, tak to vypadá úplně jinak.
1: No není to potupa pro nás Evropany. Pane Holče, my jsme Evropani, ne?
2: My jsme Evropani.
1: No to, tak on nás potupil, ten Trump.
2: Já si myslím, že vím, kde je chyba.
1: No to mi řekne.
2: My musíme na Ukrajinu začít posílat ještě víc peněz.
1: Porazit Putina.
2: Jo. A porazit tam tu korupci. My to prostě uplatíme.
1: Tam je korupce?
2: Trošku.
1: Na Ukrajině
2: trošku,
1: korupce?
2: Trošku, někdy, trošku.
1: No počkejte, to je vážné obvinění.
2: Říkám trošku. Trošku si občas někdo něco strčí do kapsy. Ale trošku je linku.
1: I po té, co tam byl sám pan Fiala a sám Knedlík, když ti tam přivezli plný vlak demokracie a jeden vagón byl plný toho, jak se to má dělat. Plý.
2: Ten byl plný demokracie.
1: No?
2: Jo. Tak i poté, Xaver.
1: I poté, pane Holče, to je šlendrián.
2: Tam totiž, víte, proč to je? On tam nepřijel na kontrolu Zbyněk, Stanjura. Pamatujete si, jak vyhlásil, že bude jezdit po benzínkách na ty kontroly?
1: Ne.
2: Aby nebyl cenový kartel na benzín? Říkala? No, nějak na to pak zapomněl a trošku došlo nahoru ty ceny, ale...
1: No, z toho pana Stanjury si nemůžeme teď jako utahovat, protože on prý mele z posledního. On prý má
2: kapačky. Je teď na infuzi? Pořád nevíte?
1: No. Ona mu prý do toho, ta paní z Brna, ta primátorka, posílá...
2: Markéta Vaňková?
1: Posílá nějaký pitlíky, říká, tomu tam přisypte. To mu dělá...
2: Bílej prášek, myslíte? Jo. Jde na pozbuzení?
1: Jo.
2: A to je na dobrou náladu, ne? Všichni se smějou?
1: Je to na dobrou náladu, tak. Je to rozdrcený acylpirin prej.
2: Tak tomu ten státní rozpočet teď půjde jako úplně od ruky sám, ne?
1: No. A já teda být panem Stanjurou, tak chodím kanálama.
2: No tak on radši leží v nemocnici, ne na těch kapačkách.
1: No ne, on chodí s kapačkama na výstup tam na rysi nebo na co. Pozor.
2: Jak zavolal.
1: To je jako Stachanovec.
2: A to fakt jako budilo dojem velký budoucnosti, ne? Stanjura s kapačkou v paži a říká, my toho Babiše porazíme.
1: Já jsem se díval včera na kandidátky. Taky jste se díval, ne? Už jsou veřejně.
2: Víte, že ani moc ne.
1: Ne? Vy jste takový, ale vy jste hrozně jako tak obroubnul, pane Holče.
2: Proč obrohnul?
1: No tak ještě,
2: já znám ty lídry, jako to myslíte, nemůžeme no, všechny kandidáty.
1: Ještě u posledních voleb jsme tady seděli a říkali, že tam bude kandidovat Kolotočář a tam bude to Zelinářka a Meda a všechno. A teď, jak kdyby se nás to netýkal, vy tady
2: týká,
1: sedíte
2: ty
1: a říkali,
2: no, tak ty známe, ale mě stačí tyhle, Ksevere.
1: Umíte si představit, co se stane v tom Moravskoslezském kraji?
2: Umím, to celé dobře.
1: Já vám řeknu, oni z toho Stanjury udělají paštiku.
2: Paštiku, no tak...
1: Proti němu jde Konečníková, pan...
2: Konečná, Ksavere, neřekl.
1: Co jsem řekl?
2: Ksavere, nechte to.
1: Řekl jsem něco špatně?
2: Jo.
1: Paní Konečná, pan Reichl, Babišák.
2: Zazvoní zvonečkem,
1: no.
2: Co?
1: Babišák, motorista, pan Gregor. Nemůže zbít z toho Stanjury ani no. Prosím nic.
2: Skončí
1: Popel.
2: Na té kapačce, Ksavereno. Ale on je zase férovej chlap. Víte proč? Protože říká, asi nevyhraju.
1: Prognostik ještě.
2: To je transparentní, ne, jak se říká, co?
1: To je velmi transparentní. Pane Holče, já si netroufám při vašem vzdělání vás nějak opravovat, ale vy jste řekl, že on je férovej chlap?
2: Jo. Že to přiznává tu porážku, ne?
1: Já jsem vám slyšel úplně něco jiného.
2: No tak s rozpočtem třeba trošku občas podvede, ale to jsou drobný, Ksavere, ne? To už nám řekl pan premiér.
1: No já nevím, právě... To jsou takový drby, já nebudu nic říkat, ale moji známí, co v tom tam bydlí v té Opavě...
2: Chcete říct, že nějací lidé by si mohli myslet?
1: Někteří lidé by si mohli myslet, že tam má strašidelnou pověst té Opavě.
2: Jako třeba s manželkou by tam něco, tak?
1: Z estetických důvodů se mi o tom nechce hovořit.
2: Jako třeba IT by vás napadlo, nebo?
1: Prosím vás, teď mě podsouváte něco, abych to řekl a pan Hrušinský nás pak zažaluje, jo?
2: Ježmarja, hlavně ne, Honzík.
1: Honzík, ne, bojovník, pozor.
2: Je dobrý.
1: On teď bojuje za to, aby byla uznaná ta anticharta asi. To je tak směšný. Čtete jeho příspěvky?
2: Je to smutný, ne? Vlastně, když člověk zná, jako díky tomu jejich otci, ten rod, ne? Což byla taková jako autorita herecká i, já bych řekl, jako společenská. A teď vlastně ten syn je takovejhle, ne?
1: Tak navíc on byl, tatínek byl národním umělcem. Pan Hrušinský, kterýho si vážíme. Český Gaben. Byl národní umělec. A to dával kdo tady ty národní umělce?
2: No tak režim, ale...
1: Režim?
2: Režim, no, Ksavere.
1: Ne,
2: wow.
1: To nedával ten svaz těch herců a tak?
2: Já myslím, že národní umělce, Nelly, jestli to předával jako na Pražském radě, ne?
1: Ne, pane Hoče, to nemohl.
2: Ale jako, co?
1: Pan, já myslím, že by si tento pan Hrušinský, ten by si od komunistů nic nevzal, to mi neříkejte.
2: Můj si to vzali, no, Ksavere, ale dobrý.
1: Já bych si to taky vzal.
2: Ale já vím,
1: já bych
2: vím,
1: si s dovolením jasně. Toho národního taky vzal.
2: Ale počkejte, já si myslím, že my k tomu směřujeme ještě do voleb. Že to dostaneme.
1: Jako kdo?
2: Já už jsem slyšel
1: jako Adonis a Jahoda.
2: Zákulisí, že nás to nemine.
1: Co to je nás?
2: No, vás a mě. Že budeme pozvaní do Strachovky a dostaneme...
1: Diplom?
2: Taky, že budeme umělci.
1: Jako registrovaní umělci za 6000 měsíčně, nebo na kolik?
2: Já teda budu národní, vy budete zasloužilej.
1: Mě by stačil zasloužilej. Já bych to, a kdyby mě to komunista na Hradě dal, tak já bych se nestyděl za to, tak jako se nestyděli ti národní umělci, že si to vzali od komunistického prezidenta, tak já vám říkám, že bych se nestyděl za to, že si to beru od komunistického prezidenta.
2: Tohle není žádný komunistický prezident. Má to odmakaný, Ksavere?
1: No tak má to odmakaný ve straně a ve vládě, no. Tak nebo pro stranu a vládu. Je to komunista, jednou komunista, vždycky komunista. Víte, jak se říká jednou fízl? vždycky no, fízl.
2: A nevíte, nepřednesu už dneska nějaký projev?
1: Kdo?
2: No, Pávek. Já jsem od něj trošku dostal strach. Dneska, víte.
1: Jak to?
2: Tak... No, říkal jsem si, jak jeho řídějí, že jo, ty jeho investoři a loutkáři, jak on je takový nesvéprávnej v té funkci. Takže dneska to je na 20. Tak aby náhodou nevyfás ráno nesprávnou komunikační kartu a aby tam nebyla ta obhajoba té okupace, kterou praktikoval do roku 89.
1: V tom, no, v tom životopise
2: to. Aby mu, to může být škodolivost třeba, chápete?
1: Rodiče mu vysvětlili, že vstup vojsk 21. bylo v pořádku.
2: Ano.
1: A on to přijal.
2: A hrdině to obhajoval a šířil to. A tak jsem si říkal, že vlastně v jeho případě by bylo nejlepší, kdyby nám dneska zopak ten novoroční eurovej projev, ne?
1: Měl?
2: Kdyby, říkám, kdyby se vyvaroval, tenhle ten projev vždycky udělá radost každému. Navíc, když premiér Fiala řekne, že přijmeme euro, až to bude výhodný.
1: Já musím říct, že říká se mi to těžko, pane Holče, a vás to zabolí taky. Ale on ze všech porevolučních projevů nebo ze všech porevolučních prezidentů má nejhorší projevy. Prostě mluví blbě, mluví jak Bilak.
2: Já teda se musím trošku Bilak? Ohradit.
1: To byl Vasil.
2: Já si Vasila pamatuju. No. Musím se trošku ohradit, protože ten eurovej projev už jako piluje a dostává se do situace, kdy to už je tam méně toho
1: Tak to je atmosféra.
2: Jo, dokážu tvorní... už tam propojit těch pár vět.
1: Jo? Tak já jsem teď poslouchal nějaký podcast.
2: Kde... Ale to nebylo o euru, tam to ještě neměl vypilovaný. Jo. Ale jako v tom eurovým projevu zadrhává méně už teď.
1: No a on má přece nějaký podcast s tím panem Půrem, ne?
2: To víte, myslím, že asi ne.
1: Víte, kde je pan
2: Půr? Michala Půra znám dobře, ale myslím, že už asi ne.
1: To je velmi talentovaný člověk, pan Půr. A on má podcast s panem prezidentem.
2: Já jsem slyšel... Udělal jeden díl, ne?
1: Tak ten jsem já slyšel. A to už nepokračuje.
2: To už je 2 roky, ne? Nebo...
1: Fakt to nepokračuje? By byla
2: škoda? Já si myslím, že ne. Tak když jste slyšel jedničku, tak jestli jste pídil po dvojce a není? Tak...
1: No, já jsem se právě moc nepídil.
2: Aha.
1: Celkem bylo jedno.
2: Není to škoda?
1: Tak je to škoda, ale říkám vám, před chvilkou, teď budu jak Miloš Zeman, kdybyste mě poslouchal, tak jsem vám před chvilkou říkal, že mě nebaví, jak on plká.
2: Ale já vás poslouchám.
1: A vás baví, jak plká? Já vám znovu říkám, že mluví jak Bilak.
2: No je to ostuda, ne? Na prezidenta.
1: No.
2: Jak Bilak, on mluví jak gumák, se bere.
1: Gumák? Co to je?
2: Jako lampasák.
1: No to je,
2: no.
1: Lampasák, no.
2: A to není náhoda, ne? Když jim byl, tak aby tak nemluvil.
1: No já už přemýšlím, pane Holče, kdo bude po něm? No to bylo za chvilku.
2: Ale dobře taky mluví ta jeho manželka, Eva. Ksaver, kdo bude po něm? Já vám řeknu, kdo bude po něm. Petr Pavel. No to bude 2. pětiletka.
1: Myslíte? To vám říkám. Počkejte, tak já už jsem si založil, registroval doménu Ksaver na hra, takže ještě mám počkat s tím?
2: No, můžete to zkusit, ale já vám říkám, že to bude 2. pětiletka.
1: A on mluví jako Bilak a já bych mluvil jako Kapek.
2: Taky to bylo dobrý.
1: To nebyl taky žádný velký řečník. Ale pan Kapek se zasadil za některý herce. Když jsme se bavili o hercích, tak jim dával doporučení do divadel některým a tak.
2: Pan tak to byste mohl taky, ne? To jste z umění jste vzešel, ne?
1: Zkušený. Jak jsem vzešel z umění?
2: Teď jste drnkal, zpíval, ne? Hrál jste na kytaru, to, jste velký kytarista.
1: To hraju pořád.
2: No, tak vidíte, jak jste vzešel z umění, říká.
1: A proč mluvíte v minulém čase? Já jsem umělec ve skrze národní.
2: No to já vím. A jste registrovaný už? Už jste
1: to
2: se
1: ne,
2: registroval?
1: Ale teď jsem byl jeden den v Chorvatsku a večer, jak jsme seděli, tak jsem tam přítomným hrál na kytaru a zpíval asi 3 písničky. Pane Holče, jedno oko nezůstalo suché.
2: No to chápu. No,
1: tak to jenom,
2: abyste... Kdybyste byl u Luxíka?
1: U Luxíka ne.
2: Ne?
1: Já jsem byl u Stredy Pavla číslo 2.
2: A?
1: A Luxík musel nastartovat lotě přijet za mnou. Ze Zadaru do Splitu. 5 hodin jel.
2: Jo?
1: Aby se mohl poklonit mému umění.
2: A vybíral jste, ne? Nehrál jste no, gratis snad, ne?
1: Tak vybíral. Řekl jsem si 20 Eček za to.
2: No, tak
1: to není tolik,
2: jo.
1: Ne? Za 3 písničky. Mimochodem, nechcete zahrát písničku?
2: Teď ani ne, ale jsi říkal,
1: já bych vám dal slevu.
2: Kolik bere Iva Pasterková? Trošku zvyšte tarif, Xavere.
1: Tak já beru za písničku 10 euro. Když si objednáte 3, tak máte slevu a jednu zdarma, takže 20 Eček.
2: Jste Xavere čípák, fakt musím říct, mě to trošku uráží, že tady s váma sedím. Pojďte se,
1: tak
2: kolik,
1: vytáhněte 20 euro a já vám zaspívám.
2: Kolik dostane Bolek Polívka za jedno slovo na mítinku? To je tak podle mě 800 tisíc.
1: Tak Bolek, jo, už
2: Bolek. Už dostal od brněnský ODSky tak 30 mega, tak když si vezmete, že on těch slov moc už nedá, no tak kolik stojí jedno jeho slovo?
1: Víte, že to je, víte, že to je moje slabý místo, ten Bolek.
2: Moje taky, já bych to taky kasíroval.
1: Ale ne, tak on je.
2: Xaver je to smutný, ne? Když se stane z talentovaného klauna prodejnej klam, ne? Úplatnej.
1: Já nevím.
2: Co?
1: Říká se mi to těžko, no. Nebudu ho hájit, ale nebudu. V Brně jsou podle mě dva velcí umělci. Byli tři, než jsem se přestěhoval do Prahy.
2: Jasně.
1: A teď jsou dva. A to je Hana Ulrichová a to je Bolek Polívka. A jsou to podobně jako ikony.
2: No tak počkejte. A Petr Fiala, ten... To není podle vás velký umělec?
1: Ne.
2: Vy jste neviděl teď jako...
1: To se za Loutkovi divadlo se to neudělal.
2: Vy jste neviděl Xavere, vy jste nebyl v jeho cirkusu, kde vystupuje s Pasterkovou?
1: Já jsem to viděl na Facebooku.
2: Vy jste nesledoval, když přestahoval program teď? No, to bylo nejlepší, Xavere, to bylo nejlepší sledoval. Číslo.
1: Pane Holče, a to mě vyděsilo. A jak vidíte, tak tady máme, prosím vás, názornou agitaci. Mm-hmm. A za tento proevropský krok jsme dali profesora na tabulici, se slouží. Zrušíme korunu, zavedeme euro.
2: Ale pozor, ono je to zavedeme i nezavedeme. To je profesorský, to je fialovský.
1: No.
2: Protože tam je ten dovětek, až to bude výhodný.
1: No ne, ale... tak víte, proč to dělá? On potřebuje, jak se říká v Brně, nachcat na nohu té Uršule.
2: Myslím, že jsem plný chcanek, nebo co?
1: Ne, to se říká, to je přirovnání.
2: Jo?
1: No,
2: a jste opravdu alternativní jedno, tam z Brna.
1: My jsme velmi To ještě jsem tady panu Filipovi říkal jedno přirovnání brněnský před vysíláním a jemu se moc líbilo a hned se zapisoval do mobilu.
2: Jo? Hmm? Jaký?
1: Z estetických důvodů to nemůžu říct.
2: Jo, dobře, dobře.
1: Je to přizprostlý zase.
2: A jo, tak
1: ale je to
2: co od vás čekal.
1: Nebudem to říkat. Kapitalismus nedáme. A víte, proč tady je? My ho totiž prodáme.
2: Jo.
1: A já se bojím o náš kapitalismus, pane Holče. Proto názornou agitaci a každý, kdo sem přijde do této místnosti, povinně se postavit tady před ten stůl, nahlas přečte tu... A dokonce tady někdy dáváme takový stoleček, když je tam někdo takovýhle vážený jako pan Fiala,
2: jo.
1: Abyste pod tu tabulici mohl položit kytici rudých květů.
2: Já myslel hromádku eur.
1: Nebo hromádku eur, ale tu můžete klidně převodem na
2: to
1: charitativní
2: máme,
1: konto Xaver v nouzi.
2: Vy jste takový loupežník.
1: Poslal jste tam někdy něco?
2: Ne.
1: Na konto Xaver v nouzi?
2: Ne.
1: To vy jste takový na kačku zase, no.
2: Nejsem, já posílám těm klukům z milionu chvilek.
1: Posíláte, jo?
2: Posílám, tak my teď věli s kasičkou.
1: A jak se to posílá? Já tam taky pošlu něco.
2: Pošlete. Protože už chystají tady demonstrace. A akce, takže...
1: Oni mě vždycky dělají, když útočí proti mně ten Michprt. Víte, co je Michprt?
2: No, určitě, nemluvil byste tam někdy na jejich akci? Na mítinku, nepozvali vás?
1: Nepozvali, ale mají mě vždycky, když na mě něco, což je tak jednou za čtvrt roku, kvůli Radě České televize, tak mají moc hezkou grafiku na mě.
2: Jo?
1: Mají tam jahodu a...
2: No tak.
1: Na vás budou mít Adonise.
2: No.
1: Já... Pane Holče, 48. zápis, 21.8.25 a já bych tam zapsal profesurka.
2: Za tu zradu, Xavere. To je zrada jak toho 21.8.60, ne?
1: No právě proto, víte, ono to nese...
2: Xavere, má on ještě něco, nějaký slib, který on nezradil?
1: Má on nějaký slib.
2: Víte, že já jsem pamětník. Víte, komu se tady díváme do tváře?
1: Ne.
2: Mimo jiné? Prvnímu signatáři petice ODS za zachování české koruny navždy a vyjednání trvalé výjimky České republiky z přijetí eura.
1: Ne.
2: Ano. To je on, pan profesor. Chápete to? Já už nevím, ten chlap. Xavre, ten si z nás fakt dělá prdel.
1: No co? Tak on nemůže jinak.
2: On to nemá v té tváři, ale on si z nás dělá prdel nonstop.
1: Tak já vám říkám, že ten to má v té tváři úplně natvrdo napsaný.
2: Jo?
1: Vy jste moc mírný člověk.
2: Jsem, no tak to se o mě ví. No tak držím zpátky. Jako...
1: Jsou lidi, kteří říkají, že jste hrubián a cynik.
2: Fakt? Cynik možná, ale... Já chci v profesorovi vidět to dobrý. Co?
1: Kam jste dal tu tušku?
2: Do toho.
1: Proč? Co to je za zvyk, pane holče? Jako vy jste jako generální tajemník tady, nebo?
2: To jsem. To jsem.
1: Tušku vložit do...
2: To jsem.
1: Tady naší krásné knihy hříchů.
2: Všude musí být generální tajemník, ne, Xavere? Co byste si tady počal?
1: Já vím. Však víte, jak to je. Udělejme teď děkovačku. Ona je totiž dneska vtipná.
2: To je můj 21. srpen, Xavere, tohle. Co?
1: No, protože je potřeba poděkovat těm, kteří nás podporují na transparentním účtu. Už to říkáme půl roku, ještě pořád to tak je, zatím jenom na právníky.
2: Jo.
1: A to jenom v jednom případě, ale my o tom nesmíme mluvit.
2: A bys tam něco mohl poslat.
1: Ale no tak já to asi budu muset společně s váma potom doplatit to, co nám nezbude, ale to je jedno. Máme mlčet, tak mlčíme.
2: Jo. Michal Ševera. Byl znova 10 i v Parnu se na vás těšíme. Vidíte, Ksavere?
1: Michal je výborný.
2: Je?
1: Víte,
2: je?
1: Že to je Michal Spíšel? Hmm? To vám je tak chytrý člověk.
2: Tak se dívám, představte si, že
1: já jsem s ním byl na večeři, on mě pozval do vietnamské restaurace, tak jsme jedli vietnamské jídlo, což jako bylo celou diskuse, jsem to už nikdy nechci, ale dobrý. Ne. A pak jsme seděli v kavárně na Andělu, dlouhý dým jsme jeli a on některým věcem rozumí líp než vy. A jste v prdeli.
2: To je možný, Xavere.
1: Jo.
2: To je možný.
1: Tak.
2: Tomášova na hodnotové kapičky pro soudruha Staniru, aby přežil kandidaturu a na duhové plavičky pro vrchního Nuteliéra. Xavere, víte, co teď zjistili, když je tady Nuteliér? Že ten jeho nákup slavnej s tou Nutelou v Německu,
1: no.
2: Takže ty nůžky se dál rozevírají, že je to znovu v Německu ještě levnější, než to bylo před těma dvěma rokama.
1: Neříkejte mi to.
2: A on to tam neměl v tom programu. Já jsem poslouchal, kdy řekne, že Nutella bude v Česku levnější než v Německu, protože tehdy říkal, že se na to podívá, že takhle to nejde.
1: No.
2: Co? Tak já nevím.
1: Hlavně říkal, že teď jde o všechno.
2: To jde.
1: A já se teda pořád si kladu otázku, o co šlo doteď. Doteď šlo jenom o něco.
2: Teď
1: jde o všechno.
2: Teď jde i o Česko. Ksabr.
1: Já si myslím, že dopadne strašně on, volba, protože lidi ho nemají rádi kvůli Ukrajinců.
2: Já bych mu to přál, Ksabr. Zase
1: ne.
2: To, jo,
1: já mu to nebudem to... nikomu přát nic špatný.
2: Jo, jo, já jsem hrubián a cynik.
1: Když je to zlatý člověk, když ten pan posl do má tak rád. Bernard,
2: jo? Dagmar Kadlecová na Wilsonku od Azalky. Ksavere, vidíte. Ne, to je, pozor, to je Alena Davídková na Wilsonku od Azalky a tady Dagmar Kadlecová. Tady chyba asi.
1: Tak, takže poděkujeme oběma, ne?
2: Alena Davídková a Azalka.
1: No. Azalka Krušnohorská.
2: No.
1: Je z Krušných hor.
2: Jiří Bidžovský, koncesionářský poplatek pro přístav Pravdy. Naděžda Formánková, posílá malý příspěvek na piškoty pro pejska. Pane holce, vidíte.
1: Piškotky, to jsme tady
2: měli. Paní doktorka, to...
1: Probírali, no.
2: No, to se hodí, to jsem rád.
1: Ale vy nedáváte, ne, jste říkal.
2: Dávám.
1: Že granulky dáváte, jste říkal.
2: No, tak žrádlo, piškot je za odměnu. To mi si vymáhají, Xavere.
1: No, já si taky vymáhám už kolik let tady. Pejsek. Zkuste to někdy. Uvidíte, jak já funguji, mi dáte piškotek a
2: jo.
1: No.
2: A budete hodnej?
1: Budu kňučet a tak, zkuste to někdy.
2: Daniel Klement na Vlzonku, přístav pravdy, mistrů Xavera a Holce. Tomáš Pokorný na špunty do uší pro mistry z přístavu pravdy, ať k ním dnes nedolehne nic z těch pokryteckých blábolů krále Dutohlava na Vinohradské. To vidíte, Xavere, no? Já jsem říkal, že už se mi tam potkal v tancích.
1: Jsou to hodně lidi.
2: Jsou, to jo.
1: Byl jsem vám od covidu poprvé v supermarketu.
2: A kde nakupujete jinak? Co bude?
1: Já nenakupuju.
2: Vy máte nějakého posluchače?
1: Tak já nemám peníze. To jste vy, lepší lidi chodíte nakupovat.
2: Já ne, já jsem zjel, když jste mi řekl, že máte osobního barbera, jak tomu říkáte.
1: No to jo, to no. Mám. To mám.
2: To si ale... může dovolit jen Šlechta a paní Pekarová.
1: No ale ten to dělá jako charitu.
2: Aha.
1: Vidí starého pána, tak přijde a zadarmo mě...
2: Samozřejmě, vy jste bídnej lhář, jak tady ten.
1: Jo,
2: jo, jo, jo.
1: Ale chci říct, že jsem byl v Lidlu a že je tam všechno tak strašně drahý. Pane Holče, ta inflace...
2: Inflace není, Xavre. To nešište jeden z info. Inflace není a nebyla.
1: Kdo to říkal? Jo? No, tak já vám říkám, že...
2: No nebudete lahát.
1: Na všechno. Chtěl jsem si koupit Hermanin, pak jsem ho dal zpátky. Všechno je tak drahý.
2: Chcete říct, že zdražilo jídlo, nebo co?
1: Zdražilo všechno.
2: Snad,
1: i poštovní známky.
2: Já jsem zvědavý, jestli
1: Xavre,
2: teď začíná země živitelka. Myslíte, že vyrazí nuteliér? Přednést, jak zlevňuje jídlo a potraviny?
1: Já si myslím, že on tam nepůjde, protože on jednou se tam stalo, že hovořil on a po něm Václav Klaus. A je to prostě bohužel prý rozdíl několika mnoho kategorií.
2: No tenhle lepší, ne?
1: Běžte si napsat projev, někam ho přednést a po vás prezident Klaus, tak je to takový jako ostrý. A on ví, že on není ani karikatura.
2: Jste zlej dneska.
1: Tak já jsem...
2: Podívejte zlej. Se na něj.
1: Na koho?
2: Řeknete o něm, že není ani karikatura, jako kdyby byl nějaká kreatura.
1: Je to 2% Klause, ta hlava. A řekněte, že ne.
2: Ksavra si furt říkám, jak se nám tohle mohlo přihodit, když se na něj dívám.
1: No zlobili jsme, tak máme fialu.
2: Přišel trest.
1: Nedá si zjet. Podívejte, máme krásný čas, dneska musíme každý si věnovat tichou vzpomínku za chvátčiky. Za chvátčiky jsou ruský okupanti.
2: Aha.
1: Za chvátčiky. Brežněv na to byl alergický, že neříkal, že když mu řekli v té Moskvě za chváčiky. A poděkovat teda i těm, že jsme to přežili, že nás tady obsadili ty spojenecké armády, neboli i Ukrajinci.
2: A musíme děkovat i profesorovi, ne, za to, jak se máme dobře.
1: No,
2: dneska jako je děkovnej den, ne?
1: No, tak měl by... Jestli potkáte nějakého garince, tak zeptejte, co pak dělal dědeček před 57 lety. A on řekl, no seděl na tanku a střílel v Národním muzeum.
2: To snad ne, co?
1: Ne, to ne.
2: Já jsem se vrtěl kolem toho dětského zlasu od té Vinohradské a tam ta ukrajinská vlajka furt vlaje.
1: No protože pan ředitel je před posaránek.
2: A nevíte, oni Ukrajinci platí daň za český rozhlas?
1: To nevím. Myslím si,
2: já si myslím, že ne, ne.
1: Ale mají svůj kanál. Ale rozumíte, ten
2: kanál?
1: Ten ředitel, no, mají kanál,
2: který
1: vysílá tam něco ukrajinsky, no.
2: Fakt?
1: To tak bylo, možná už to není, ale bylo to z kraje války něco. To je jistý pan René Zavoral. Nebo Nevoral,
2: jak jsem.
1: A on odezírá zertu těm, kdo je právě u moci. Takže když Fiala poprvé, když ho uviděl v tom vlaku na Ukrajinu, tak uprostřed noci jezdil po Praze a hledal ukrajinskou vlajku, aby už na tom rozhlase ráno nosila.
2: Ale počkejte, a na Kavčích horách chcete říct, že není ukrajinský kanál?
1: Ne. A ani vlajka, nikdy jsem tam neviděl.
2: Tak to se nadáte do pořádku, ne?
1: Tak to je v pořádku, ne? Pane Holče, jsme na konci, děkuju a dnes zásadní sdělení Adonis a Jahoda. Je to tvrdý, ale je to tak.
2: No, čičinku netroufneme se.
1: Čičinu netroufneme, čiči tornádo. Děkuju a nashledanou.
2: Já taky, Xaver.
0: Hraje vám Rádio Xaver.

0: taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísně taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Markéto, zase nám nevyšla jedna dobrá zpráva Petra Fialy.
3: Tak to už je u Petra Fialy celkem tradice.
2: To už je tradice, ale o co jde, zase nám letos, už začátkem roku, zdražilo jídlo. Zdražilo nám o 5%, což není málo. My si všichni pamatujeme, je to už taková, já bych řekl, ikonický obraz premiéra Fialy na loňské veletrhu Země živitelka, velmi populární, whisky, úplně plný lidí, kde Petr Fiala vyšel na pódium a tam se tak rozlít kolem sebe a řekl, potraviny nám nádherně zlevňují. Lidi se taky rozlídli kolem sebe, začali si tlouct na čelo, kde to pan premiér vidí.
4: Celý rozhovor sledujte na XTV.
5: Na XTV.
4: Bez reklam a bez čekání. www.

0: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Podtrženo, sečteno a dnes pan Roman Šmucler. Dobrý den.
2: Krásný den vám a hlavně divákům, že jste si udělali na nás čas.
1: Pane docente, jaké máte léto?
2: Všichni si zasloužím, nemám rád, když Češi fňukají. Pracuju a nefňukám. A hlavně moje léto, já to mám jako v obráceně než Češi, to nechci říkat jako s nějakou píchou nebo něco, ale já, teď jsme zjišťovali, kdybych sem za sebou někdy přijít a zjistil jsem, že tak nejdřív na Mikuláše, protože jsem vlastně každý týden v cizině. A teď já přebírám nějak jako příští rok, bude v Praze kongres stomatologický, já se musím starat o celou země kouli stomatologii, takže vlastně furt byl v letadle. Takže můj pracovní týden je, že jsem v letadle. A teď byly ty krásné prázdniny, kdy jsem nikam neletěl. Moje jakoby volno a dovolená byla v českých Luzích a Hájích. To znamená, byl jsem tady. Ta země je krásná, takže já strašně miluji tuto země, dělám pro ní, co můžu, že kritizuju stát, hele, stát je SROčko. To je trošku jako jiný příběh. Ale jako ta země je nádherná, tak jsem si ji užil a teď bohužel už se musím každý den do letadla, každý týden do letadla.
1: Vy se ani trošku nebojíte v letadle?
2: Někdy i jo, zažil jsem tam jako hrozný věci, zažil jsem dvakrát, že už nám jako řekli, že spadneme, že jako řekli, aby jsme si jako nedělali legraci, že tady chce, máme čas na veselý historky, jak nejstrašnější historka byla, jedno jsem letěl z Bostonu do Londýna a nějak asi hodinu a půl něco třískali do toho letadla, to mě bylo i divný, do těch motorů, tak se mi to zdalo docela jako hrubá práce, pak řekli, že můžeme nastoupit, tak jsme jako letěli, za chvilku ty letušky začaly plašit a říkali, že takový jeden motor odešel, že se nemůže letět přes Atlantik s jedním motorem a že jeden motor je docela jako v pohodě, ale že pro jistotu poletíme zpátky. No a za chviličku jako ty letušky, které to má jako uklidňovat, tak byly v úplném jako hysťáku. A začali tam křičet, že jako, ať tě fakt jako posloucháme, že i ten druhý motor jako vypadává a letěli jsme hrozně nízko, že jako, aby to letadlo mohlo jako přistát na plochu, kdyby jako, aby jako se neřítilo z nějaký velký výšky a takové věci. A fakt jako docela dlouho jsme byli tam v těch místech, kde ten Titanic se potápěl a takové ty věci. Takže to byl docela dlouhý návrat zpátky. Ale co bylo dobrý z toho letu, je, že já jsem potřeboval zpátky do Prahy asi za nějakých pár hodin jako nám nabídli další let. A to nás v tom letadle bylo fakt asi do pouzírovaného Mariáše. Všichni ostatní jako byli jako u psychiatra a museli dávat se dohromady a všechno. A já jsem prostě musel do Prahy a nebylo to jako nebyl dobrý pocit. Jo? Jedno jsem zažil hrozný turbulence, že byla válka v Iráku nad Irákem, taky nebylo úplně dobrý, ale taky s čím kdo zachází, tím taky schází a to je u mě letadlo.
1: Dobře, tak pojďme na to. Představte si, Rakušan tvrdí, že odmítá plošné šmírování lidí. Za zavřenými dveřmi mluvil jinak, oponuje pro fant.
2: Já jsem to sledoval, tu kauzu nějak do detailu, už to samozřejmě teď se to jako vyrojilo, ale známe to dlouho, jak to je. Je to klasický případ, kdy ta naše reprezentace zase zaspala, čili když jezdím jako do Bruselu, tak velmi často v tom jako potkám, vždycky říkám, co tam jdeš řešit, já tam jdu řešit zuby, ty tam jdeš řešit tohle. A co tam budete řešit, jak budete bojovat do tu Českou republiku? No, my máme nařízeno být ticha, že to je jako domluvený, tak já tam budu jako sedět těch x hodin a něco a takový. A tohle to je, myslím, taková klasika, kdy ta Evropská unie, my říkáme ta Evropská unie. A musíme říct, že my jsme ta Evropská unie. Čili jestli to projde, tak ty šmíráci jsme my, jako já, vy, jako většinově ta demokracie. Ne, že to my třeba chceme, jo? A není ta Evropská unie a my. To znamená, buď se ní musíme jako podílet, ty lidi, když tam letějí, tak musí říkat, tohle fakt je jako hustý a měli to dávno už odstřelit. A nebo musíme z té Evropské unie vystoupit. Ale tohle to tam jako někdo řekl. A to mohl být, já ani nevím, kdo to byl, jako kdo byl na tom začátku, to kolikrát může být úplný blázen, tam jsou jako neuvěřitelný návrhy v Evropské unii, a protože je to úřad, tak tam je schopný někdo přijít s návrhem, každý Čech je povinný do 10. patra skočit z okna. Jo? A ty úředníci, jak jsou úředníci, řeknou, výborně, to je návrh, tak se to dá, a samozřejmě by takový návrh neprošel. Ale když už je to jako menší krevina, tak často jako projde. A strašně je důležitý, aby někdo, my tam třeba jako stomatologové, a já tam mám člověka, který jako vzdal vrtání, a je tam prostě 365 dní v roce, jsou tam dokonce dva, a jsou na každý akci a čtou každou jednu blbost, co ta EU vydá, i třeba volbu velryb. Protože to nás zase může nějak sestřelit jako zubaře, my nevíme jak, ale může se něco přihodit. Čili musíte se tomu jako hrozně věnovat. A já myslím, že tomu se nikdo nevěnoval, to znamená, já si nemyslím, že ty Češi by nějak hrozně chtěli šmírovat, ale někdo je zase opil rohlíkem, že jim říkal, jak ještě spousta z nich neumí jazyky z těch politiků, kteří říkal, hele, to je záchrana dětí, jako dětská pornografie, to je fakt hrozná věc a my s tím něco jako uděláme a my řekli, ježiš, to je super a tak dále. Jo. A už jim vůbec nedošly ty konsekvence, že jakmile někdo rozlomí ty kódy, tak to bude cokoliv. Samozřejmě to povede k tomu, že já nevím, no, Já jsem nikdy nedělal to, co dělají politici, jsem znal nějaký politiky, jak říkali, pojď se mnou volat kodovaným telefonem nebo přes nějaký kodovaný věci. Já to nikdy neměl, no a tak možná to budeme se dělat, že když si budete, já nevím, pošle vám někdo z rodiny fotky dítěte, no tak už já myslím, že rovnou půjdete na policajty, ne? Protože někdo řekne, tady vám paní Nováková, pane Šmucler, poslala fotky dítěte. Já řeknu, no to je synovec druhý ruky. Můžete to dokázat, já to dokážu, aby to dobrý. Jo, ale ta AI jako nepozná, když mě pošlou dvouletý dítě, jak běhá v nějakých plenkách nebo tak, tak ona nepochopí, že ta paní, která se na tobě jinak jmenuje. Jo. Takže z toho bude strašně nepříjemností už ta, jako ta pornografie. No a samozřejmě to někdo rozlomí a různě to použije. Čili jako bej to jako nesmí, je to samozřejmě hrozná věc. A ty co jsou ty zlí, co chceme jako chytat, no tak si zařídějí jako aplikace jiných zemí, čili já jako lítám po celý zeměkouli, takže když letím do Číny, kde mám strašný problémy s vízem a se vším, i když tam jedu jako se setkat s jejich nejvyššími představiteli, protože prostě Česká republika jim furt hrozí, tak oni nás aspoň trošku za to zase jako potrápějí, tak si musím zařídit všechny jejich aplikace, do kterých oni jako vidějí a naše aplikace nefungují. Takže já, když bych jako byl nějaký zvrhlík, tak prostě budu komunikovat přes nějaký čínský aplikace, určitě se nějak najde způsob, aby ta Evropa se tam nedostala, hotovo, ale chceme to.
1: Jasně. Jdeme dál. Nepřiznaná koalice. Dva krajské soudy zamítly návrh na zrušení kandidátky SPD. To je předvolební boj, panečku.
2: A to, ten kolorit já jako neřešil. Mě na tom zajímá jedna věc, kterou jako český systém ještě nepoznal a která se k nám asi dostane. Že? My kdybychom ty minulý volby rozhodlo to, že strašně moc hlasů těsně propadlo. A to už se asi nestane.
1: Ano.
2: Kdyby se byli bývali asi motoristi domluvili s druhou stranou, se Šlachtou, tak by asi skoro nepropadly žádný hlasy. Jo? Takže je vidět, že se tam dostane neuvěřitelně široký politický spektrum. Ale já zase vůbec nevím, co to bude znamenat. Já mám třeba kamarády, který zvažují volit SPD, protože milují paní Šichtařovou. Já říkají, to je pravicový člověk, to je ekonom, to je chytrá ženská, ta patří do parlamentu.
1: To slyším často.
2: Jo, a já jim zase třeba říkám, ty, já se s některýma bavím jako třeba o zdravotnictví. To ta debata třeba na OVKSČ byla lepší. oni jsou jako hodně vlevo od komunistů, některý jejich lidi. Jo? Oni to nemyslejí zle, oni o tom systému nic nevědí, ani nemyslím, že mají nějakou ideologii. Jo? Ale prostě třeba říkají, já chodím za těma voličema a ty voliči říkají, že mají zubní implantáty zdarma. Já říkám, to je úplně bezvadný nápad, tak to je nějakých třeba 1000 miliard. A oni, aha. čili, já nevím, jak to dopadne, jestli vlastně ta paní Šichtařová, jestli to bude nějaký klub, jestli tam travno dostane.
1: Jestli.
2: A pan Okamura vždycky před každým hlasováním řekne, jak to bude. A ono to tak bude. A nebo jestli vlastně budeme mít tolik politických stran, co jsme nikdy ani netušili. To znamená, už teď mi přijde, že je tam těch stran jako hrozně moc. Mně se samozřejmě líbí americký systém, kde jsou v zásadě dvě, sice ne úplně se shodnou, jsou to dva bloky, ale OK. My už těch stran tam budeme mít hrozně moc a koalice. A já teď nevím, jestli třeba paní Šichtařová nebude vlastně nějaká vlastní třeba politická strana vůči třeba těm jiným lidem. Protože když se s ní bavím o zdravotnictví, tak ona jako kapíruje jako třeba pojišťovenský systém a tak dále. A pak jsou v té SPD lidi, kteří to myslí docela dobře a docela na vysokých jako místech a ty jako říkají, všechno má být zdarma a nejlepší a jenom zavřeme pár zlodějů a peněz je strašně. A tak nevím, takže to bude hrozně zajímavý, jestli vůbec ten stát bude aspoň trošku jako nějaký akceschopný, protože já si jako myslím, že to jako bude strašně moc strán a znám třeba i lidi, co pomáhají v SPD se s jinýma kandidátama, to už nechci říkat, aby neměli průšvih. A ty říkají, jako my v první vteřině jako odejdeme z té SPD. Jo? Takže my to bereme, i pan Okamura je s tím smířený, jakože to je takový blok. A pak samozřejmě si budeme se spolu všichni bavit, ale nebudeme jako v takovém tom klubu, jak to znáte, že se hlasuje jedním mužem. Tak jsem zvědavý. To bude na tom jako zajímavý. Jinak tyhle ty, jestli to soudy zamítnou, nezamítnou, to je taková prostě pěna nos. Na to má pan Okamura dobře právnicky zmáknutý. To asi my nevyřešíme.
1: Tak. První zprávy CZ. Americký ministr financí je proti konfiskaci ruského majetku. Zatím je tady napsáno.
2: On je pořád proti němu. On je to jeden z nejchytřejších lidí světa. Já vím, že nezajímá Čechy, takže furt jako někdo píše, že je hloupá americká ekonomika, hlupáci kolem Trumpa. Tohle je jako strašně chytrý člověk. Tady to má opravdu jako hrozně vymyšlený, to je jako na dlouhý povídání. A on pravidelně mluví, takže já ho pravidelně jaký poslouchám. A jenom Čechy nezajímá, co říká Amerika, protože to je nedůležitá země, ještě mluví divným jazykem. Ale jako tenhle člověk to říká naprosto konstantně, tohle není jejich válka. Jo? Takže za prvý, jako Amerika nepůjde do sebezničení kvůli sporu o to, jestli Kramatorsk, ten spor je v zásadě o tom, jestli lidi v Kramatorsku, který jsou většinově Rusové a ve Slaviansku, to jsou jako hraniční oblasti. Na východ od toho, kde ta válka je teď, tak tam jsou to víc Rusové. A jestli tyhle ty Rusové budou mít ukrajinský nebo ruský pas. Má to spoustu konsekvencí, ale Američani vědí, že určitě se Putin nechystá zautočit a nezautočí na Slovensko. Čili všechny ty narrativy v České republice jsou nesmysl. A teď on prostě řeší, co bude dál, protože ty věci jsou složitý. A do čeho se mu vůbec nechce, je konfiskace ruského majetku. Protože samozřejmě Evropa, která je zadlužená až po uši, tak vidí 210 miliard, jsem si dneska našel ten majetek, jestli je to dobře, euro, jakože by to zalepilo, ale z hlediska Ukrajiny hele to zasyčí. Jo? Čili to tam zmizí jako nic, protože my jsme slíbili 100 miliard, jenomže koupíme zbraně od Američanů, že Američané říkají, když si chcete válčit, tak si válčete, ale budete nám platit ty peníze a ještě dáte nám nějaký fond rezervní 10 miliard, kdybychom do toho jako museli dát třeba letadla, že by lítali a tak. Takže, ale Evropa to dělá na dluh, 210 miliard by se hodilo, ale když vidíme, že 100 miliard jsou americký zbraně, asi chceme taky, teď se budujou velký zbrojovky v Německu, nějaký asi německý zbraně, ne? A pak musí z něčeho pan Zelenský platit důchody. Čili 210 miliard zasyčí za rok a půl? Jo, dobře. Ale někdo řekne, dobře, je to rok a půl, jako toho. No ale pak si musíme říct, co bude dál. Čili Amerika není ve válce týhletý nějak zásadně, ale je v neviděný válce s Čínou. Takže když si řekneme, že tohle je řešení jako konfliktu, no tak by asi bylo možný pak, že třeba Čína zabaví Starbucky, že prostě zabaví tam kde jakou americkou firmu. Může se stát docela jako, že bude zvykem, že nějaký zemi, s kterou jsou problémy, já nechci jmenovat, abych nedělal konflikty, mají Američani problém, tak někdo přijde na bezvadný nápad, že zabaví, já nevím, Coca-Colu, dájí svýmu bratranci, protože a tak dále. A pak prostě jakákoliv obchodní jistota ve světě přestane existovat a řítíme se prostě do pekel. A to oni prostě jako nechtějí připustit. A kdo je největší investor na světě a kdo má nejvíc toho majetku zahraničí? No Spojený státy. Že? Čili Spojený státy a Čína nechtějí připustit, že prostě se začne krást. A ono to kradení vypadá hrozně dobře. Najdete dobrý důvody. Když si vezmu, jako když si to Češi úplně zvorali, ten rok se jmenuje 1945, to byl definitivní konec, tak vlastně udělali několik rozhodnutí, které i třeba komunistům vyhráli volby a řekli, teď zbohatneme. Že? Takže nevrátili se ty Židi z koncentračních táborů, státní majetek, super. 3,5 milionu Němců pryč, náš majetek, super. Vrátil se Žid z koncentračního tábora, chudák. Co tvoje maminka na dotaz v roce 1929, když jsme se ptali, jakou řečí mluví maminka, co jste napsali? No, maminka mluvila německy, napsal jsem německy. To seš nácek. A Hitler přišel v roce 33, nic, běž těma Němcema do toho. Další majetek. A v roce, teď budeme brzo slavit, velký výročí, že my mluvíme v roku 48, ale my jsme přece ty bohatý a chytrý Čechy připravili majetek v 28. října 45. To bylo přece všechny podniky nad 500 lidí, plus, já nevím, ševci, protože kožedělný průmysl a takovýhle věci. Čili ten stát všechno všem sebral. A bylo to strašně dobře. Ty komunisti říkali, podívejte se, majetek Němců, Židů, bohatých Čechů, všechno je to naše teďka společný a jak se budeme mít dobře. Jo? A dobře se nemáme. Jo? V roce 89 jsme záviděli Němcům a Rakušanům, teď závidíme Polákům a blížíme se do situace, že budeme závidět Bulharům v řadě věcí. Čili ta cesta zabavit majetek, vyřešit si problém zabavení majetku, vede k dlouhodobým věcem, že prostě investoři a lidi nedávají peníze. Jo? Ten problém není v tom, jestli Rus nebo Číňan spravedlivý. Ten problém je, že lidi nedají peníze do zahraničního kapitálu. Čili nikdo nechtěl dát peníze dlouho do Československé republiky, když komunisti se chvilku snažili, protože věděl, že takhle někdo řekne, znárodňuje se. Jo? Čili a na začátku jako s tou pornografií jsou to ty úžasné věci, pomůžeme Zelenskýmu. Ale co to může být časem jinýho, že jo? A teď já nevím, no tak máme zabovat, asi jsme mohli zabovat čínský věci, protože my jsme hodně na straně Tibetu, to nechci rozebírat, ale nepochybně Čína na ten Tibet zautočila, takže bychom asi mohli i třeba podobně dovodit, že dokud jako ten Tibet neuvolní, tak všechno, co je tu čínský, zabavíme, ne, a ty peníze pošlem Dalaj Lámovi, a kde to skončí? A je to jako hrozně podobný, takže oni ne, že by fandili Rusům, jak se tady říká, ale prostě chápou, že můžeme úplně rozbít nějaký princip mezinárodních investic, mezinárodního obchodu a vrátit se, teď řeknu s nadsázkou, do prvobytně pozvolní společnosti. No, tohle je chytrý člověk a bohužel většinou na těch náměstích křičejí lidi, kteří nejsou tak chytrý. No.
1: Pohotovosti ubude. Ministerstvo odmítlo jejich delší provoz i posílení personálu.
2: Tohle je strašně smutná věc, která ukazuje, proč je Česko v háji. Jo? Já jsem tohle strašně bojoval a jak jsem to jako ubojoval k nějaký hloupý remíze, tahle třeba kritika je o té hloupý remíze, ale musím malinko ze šířka, aby to lidi pochopili. Jo? Je vůbec pár zemí na světě, kde třeba se drží zubní pohotovost. To když řeknu třeba v Irsku, v Americe, nebo tak, že existuje zubní pohotovost, tak jim to musí jako hrozně vysvětlovat. Jo. Protože oni mají jako pohotovost zubního chirurga, když si někdo přerazí čelist, když se stane hroznej otok, něco takového. Ale že někdo jako přijde v sobotu večer, že jako nechodí k zubaři, teď ho začal bolet zub, nebo že prostě něco, tak v těch Spojených státech prostě řeknou, hele, přes ulici je lékárna, vem si silný lék a tak dále. Já to nechci řešit. Jo. A jsou prostě země, je to hezký, jako Německo, já už jsme byli kulturní součástí, když ty pohotovosti začaly, který se prostě usnesli, že to bude v těchto našich zemích tak, že bude hodně se platit stomatologie, to znamená 5 zemí na světě, kde se obecně vůbec stomatologie platí strašně moc lidem a jedna z těch 5 zemí je Česká republika. Jo? Komu se to chce podívat na Slovensko, to bylo součást Československé, jak to tam je a může jít jinam. Jo? A kromě toho, že se lukrativně platí ta stomatologie, tak jsou teda ty pohotovosti. Aby to mohlo fungovat, tak už za císaře požehnaného posledního France Josefa a pak později to Rakousko domluvilo, že to bude třístranně jako subvencovaný. To znamená, doktoři v rámci nějakých svých etických věcí tam budou chodit, budou to mít povinný, ale tak nějak se čeká, že nemusí nikdo jim kroutit ruku, že to je součást jejich nějaký slušnosti. Pak je druhá věc, že to budou platit pojišťovny ty výkony nějak trošku líp. A pak je třetí věc, že nějaká místní vláda jako posoudí, jak moc je to potřeba. Protože jsou třeba kraje v Čechách, kde se to hrubě zneužívá, Plzeň, Ostrava, kde prostě lidi si zvykli, že nejjednodušší cesta ke stomatologovi je stoupnout si do fronty. A nemusím se někde objednávat, nikdo mi neříká, jestli si čistím zuby, nečistím, prostě mi ten zub vytrhnou a já stejně nic jiného nechci. A pak jsou a ty kraje, ať si to řeší. To znamená, jestli ten Moravskoslezský kraj řekne, to je super bezvadný, ale má to platit. Čili on se na tom podílí a to taky způsobí, že nechce nesmysly. Teď, co já jsem v té stomatologii, furt mluvím ze široká, tak dalším peklem České republiky ve zdravotnictví je vznik krajů. Jo? To znamená, my jsme dřív měli ty okresy a ty okresy tam seděla nějaká paní 30 let a problémy s doktorama nebyly, protože ona věděla, že pan doktor Vorlíček pije nebo je hodně slušný člověk a řeší to. My teď máme, že vždycky někdo slibuje před krajskýma volbama, že pohotovost budete typicky 7 dní v týdnu pořád, pak si tam sedne. Většinou je tam za trest, protože prakticky nemáme, že by řídil zdravotnictví někdo z oboru. Takže on jako pacient zjistí, že jsou nějaký zákony, které něco říkají, že to stojí miliardy a začne to škrtit. A díky tomu se dostáváme k rozumnému kompromisu. Že to dělají kraje, je bolestní, protože každý 4 roky prostě to školíme znova. Když byly minulé volby, tak si jeden kraj probojoval, že už ho to jako nebaví řešit. Zrovna je mi líto, že tam je teda doktor. A řekl, že je to prostě jako nebaví. My jim to v každém jako okrese řešíme. I když vůbec nemusíme jako komora, tak přemlouváme kolegy, dáváme jim seznam. A s výjimkou dvou kolegů v České republice, s kterými se ty kraje soudili, kteří řekli, že soudit nebudou, jak Jan Hus, kdyby je měli upálit. Tak ty lidi chodili do těch služeb a docela to jako fungovalo, ty kraje na to dávali peníze. Ale ten jeden kraj, kde zrovna teda je ten lékař, řekl, že si to mají dělat pojišťovně. A že nebude povinnost doktorů sloužit. Hele, to nejde řešit. Znáte, řeknete doktorům, že nemusí chodit. A když řeknete pojišťovnám, že to mají zařídit, který kolik mají do pojišťovny lékařů? Nula. Tak je konec. A jediný řešení, co můžou ty pojišťovny udělat, je zalej to prachama. Čili to, co se teďka jako děje, je, že ty pojišťovny, aby udržely provoz, který je teď, pro někoho, aby řekl optimální, tak do toho budou lejt asi dvakrát tolik peněz. Ty kraje, ty peníze dají na to, což já se můžu vzteknout v objížděm republiku a vždycky mi někdo říká, tady je koncert, řekne nějakého zpěváka, který já vím, že jeho koncert stojí milion. A já řeknu, tyjo, to je dobrý, koupil si lístky. A ne, to je všechno zadarmo, tyjo. A jít má na starosta, říkají, to je v pohodě, to máme dny obce Dolní Bydlíkov a přijede sem Lucie a to je v pohodě. Jo. Takže to je zadarmo. Jo. Takže oni použijou ty prachy na tyhle ty věci. A ta pojišťovna v tom jako lítá. Bude platit docela rozumný peníze, ale není zbytí, než počet těch pohotovostí postupně omezit. Jo. Ten stát místo, aby řekl tomu jednomu kraji, dejte pokoj, jste tady od toho, lejeme do vás miliardy, tak jim jako vyhověl. A teď jako vyhovuje tý VZP, že řekne, stanovíme počet na méně lidí a méně křesel. A ta služba sice bude, ale bude méně častá. Takže já moc děkuju, že mohu vysvětlit. Vím, že to je jako složitý, vím, že jednoduchý obvykle v Čechách je říct, že něco je super nebo hrozný. Ale princip je, že potřebujeme, jestli má být víc pohotovostí. Tak my potřebujeme, aby ty kraje, ty prachy, aspoň když už se na to vykašlo, tak aby aspoň ty prachy tam nechali. Aby prostě řekli těm voličům, hele, my ty pohotovosti chceme, aby to tam vypadalo hezky, aby to nebylo zaplivané. A my těch, já nevím, třeba 20 milionů nedáme do slavností piva a dáme do pohotovosti. Tečka.
1: Jedeme dál. Zelenský už ztratil veškerou sílu. Navrch má Rusko a nejsilnějším hráčem je Putin. V americké administrativě probíhá vnitřní boj, říkal profesor Drulák v tomto studiu.
2: Já jsem moc rád, tohle je na takový téma, tam mám nějaký, jo, kde to moc neřeknu, že pan profesor Drulák, jsem rád, že s ním děláte pořady, ví o tom tisíckrát víc než já a nevím, jak bych jeho mohl jako komentovat. Já jediný, že prakticky neposlouchám naše zpravodajství a poslouchám hrozně to americký, takže vím, jak to ty Američani, třeba All-in podcast, každému doporučuju, když prostě jako chce vědět, tam mluví přímo lidi, kteří jako s Trumpem sedí v kanceláři a takové věci. Takže tam to jako říkají. My jsme si tady řekli, já jsem to teďka říkal nějakým diplomatickým soare, že prvně, kde se mluvilo, že bude válka na Ukrajině, bylo XTV, konkrétně rozhovor nás dvou, kde když všichni viděli COVID, tak já jsem řekl, bude válka na Ukrajině, sleduju to od roku 1991. Ani jsem nezabíhal do těch podrobností, které jsou, ale tak si řekněme, že prostě Ukrajinci byli v obrovské zemi, ale národnostní menšinou. Národnostní většinou byli Rusové, bylo tam spousta dalších jiných národností. A teď to mělo neuvěřitelné peripetie, na které nemáme čas. Ale prostě postupně se stala hrozná věc a nakonec ten Putin tam vlítnul, což je jako strašný, nemůžeme řešit války. A tomu já rozumím. Ale čemu jako fakt nerozumím? Je, jestli, protože jim jde Rusům jako skončit ve Slaviansku a Kramatorsku, jak už jsme si řekli. Jo? A já nevím, jestli jsou schopní se tam dostat za měsíc, za 10 let, nebo nikdy. A strašně rozhodnou lidi v Pentagonu, jestli prostě řeknou, že ten Kramatorsk a Slaviansk jim dají, protože tam se ty Rusové chtějí zastavit z mnoha důvodů. A zatím tam zdaleka nejsou. Takže to je asi o této věci. Nevím, co je vnitřní boj v americké administrativě. Amerika volí blokově. To znamená, republikáni jsou samozřejmě rozděleni do spousty a spousty táborů, ale zdá se, že jako prezident Reagan jako měl tak pevně Ameriku v ruce, jako má v tuhle chvíli Trump, ještě nebyl. Ale všichni čekáme, co bude po midterms takzvaných. To znamená, až budou teďka volby v pololetí toho prezidentského období, tak uvidíme, jestli republikáni udržejí převahu v těch ostatních jako souborech a tam se teprve ukazují ty karty.
1: To je všechno.
2: Jo, tak to je škoda, že tady zase budu možná za rok.
1: Já doufám, že dřív. Pane docente, to musíme nějak vymyslet. V nejhorším přiletíme za váma někam do světa.
2: Přiletí někam, kde to bude fajn. Nebo to uděláme nějaký telepřenos.
1: Děkuju a nashledanou.
2: Moc děkuju, mějte se všichni.
1: Potrženo, sečteno a naším hostem byl Roman Šmucler.
3: Radio Xaver.

0: Petr Vacek je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pan Petr Vacek je bývalým diplomatem, také pracujete v advokacii a teď se ucházíte o pozici senátora ve volebním obvodu 25, tedy na Praze 6. Tak pane doktore, řekněte mi na úvod vy, pokud nám nelže internet, tak tvrdíte, že chcete jako právník, v případě, že se dostanete do Senátu, navrátit právo a zákonnost. Máte pocit, že nejsou v naší zemi?
1: Já za poslední 2,5 roku mám pocit, že se nám to někam vytratilo. A když někdo mluví o Senátu, tak o něm mluví strašně vznešeně, jako Rada moudrých a Horní komora a podobně. A já to přirovnávám k jedné věci. Je to jako každá fabrika má výstupní kontrolu, tak i ten parlament má výstupní kontrolu kvality a to by měl být ten Senát. A když budete mít fabriku na brzdy a na té výstupní kontrole bude sedět Evička, která výborně míchá jogurty, ale brzdám vůbec nerozumí, tak máte velkou šanci, že se s těma brzdama zabijete. Když tam bude sedět Jirka, který sice brzdám rozumí, ale zase má kamarády v tom, kde to vyrábějí, tak jim pustí nějaký zmetky. A tam musí si je ten Jirka, který ty kamarády v té poslanecké sněmovně nemá, aby ty zmetky nepouštěl, protože parlament nevyrábí brzdy, kde se zabije jenom někdo nebo se zraní, ale parlament vyrábí něco, co ovlivní životy nás všech, a to jsou zákony. Takže tam musí sedět nějaký, když to řeknu, pes, který to bude hlídat a který jim ty zmetky bude házet zpátky na hlavu a který to nepustí. Protože když tam bude sedět někdo jiný, tak si tam pan ministr bude zahrát pasiánc na mobil a bude mu to úplně jedno, protože přišel mezi kamarády.
0: Takže vy vlastně říkáte mezi řádky, že je špatné, když tam jsou členové těch etablovaných stran, protože to jsou ti kamarádi, co vyrábějí ty brzdy, a odpovídáte vlastně na návrat práva a zákonnosti tím, že byste začal u té výroby rovnou.
1: Je to úplně přesně, jak říkáte. Pokud tam bude sedět stejná barva, stejný klub, tak oni si vyhoví. Oni v podstatě neudělají nic, co by rozlobilo ty dole nebo stranický šéfy, a oni pustí často věci, které by tím parlamentem, potažmo senátem, vůbec neměly projít. Já když jsem ještě působil v zahraniční službě, tak jsem chodil obhajovat mezinárodní smlouvy do parlamentu i do senátu. A když jsem vcházel do Senátu, tak jsem měl stažený půlky a měl jsem krupě potu na čele, protože jsem věděl, že to nebude úplně jednoduchý. Hmm. Ale v okamžiku, kdy tam sedí stejná parta lidí, kteří se znají, kteří mají stejnou stranickou knížku, no tak je to jenom čistě dohoda, jak se to pustí dál, a v tom parlamentu už je to potom jenom trošku, dalo by se říct, divadýlko pro lidi. To ztrácí tu kontrolní funkci.
0: No a pane Vacku, ty to právo a zákonnost, které už jaksi v praxi, které běží dennodenně, se s právem, se zákonností pracuje, soudy a něco všechno, tak to je obsaženo v tomhletom vašem výroku. Protože, promiňte, já to ještě můžu přečíst dál, pod pláštíkem takzvaných covidových opatření byla podle Vacka v minulých letech zcela zásadním způsobem pošlapána základní lidská práva, svoboda a důstojnost. Jsou vaše slova.
1: Já se za něma stojím, protože víte co, my jsme se jako skupina právníků dali dohromady, protože nám vadilo, co se tady děje. Měli jsme pocit, že to, co ten stát tady nařizuje, že to není úplně, jak se říká, košer, a že to skutečně hraničí, ne hraničí, ale že to porušuje ty základní lidské práva a svobody. A tak jsme si dali tu práci, začali jsme psát žaloby a návrhy a začali jsme zastupovat ty lidi. A my jsme ty soudy třeba vyhráli. Vyhráli jsme u nejvyššího správního soudu, měli jsme na to krásný rozsudek. Ten rušil vždycky ex post, protože zrušil to opatření, které už jaksi neplatilo, že jo, protože bylo nějaký nový. A nebo zrušil úplně nějakou marginální část. No a pak přišel ministr, že jo, kouknul na to, říkal, no tak panáčkové, tak fajn, tak jste se hezky snažili, no tak my to vydáme úplně znova. Ve stejném znění znova, a běžte si k tomu soudu znova a zkuste si to, a až to zrušej, no tak my to vydáme zase znova, že jo. No to přeci nejde, že jo. Když ten ministr sám o sobě říkal, že ví, že porušuje zákon, ale že to udělá jenom proto, aby se lidi něčím řídili. A to byl vlastně důvod i proč teďka se ucházíme o Senát. Protože pokud takhle se chová politická reprezentace, tak vy tu politickou reprezentaci musíte brzdit na nějaký úrovni. Nemůžete ji brzdit jenom u soudu. Vy to musíte skorigovat na úrovni té parlamentní demokracie.
0: A to je teda jeden z těch vašich úkolů. A kde budete hledat spojence? Protože ta politická strana to má v tomto jednodušší.
1: To je dobrá otázka, kde budu hledat spojence. Tak budu hledat spojence u všech lidí, kterým to není jedno a který v tom parlamentu sedí, v Senátu, v poslanecké sněmovně, napříč politickým spektrem a který mají stejný pocit, že se děje něco, co se dít nemá. Někde začít musíte.
0: Mimochodem, předpokládám, že jste se zúčastnil teď v sobotu té demonstrace na Václavském náměstí. Jak to hodnotíte?
1: Já jsem dokonce na to natočil nějakou upoutávku nebo podporu. A v té podpoře jsem řekl, že se tam sejde určitě spousta lidí se spoustou politických názorů a s viděním světa, který já nezdílím. Ale že je potřeba se sejít a něco říct. A já jsem na tom Václaváku byl a ten Václavák byl plnej. A ty lidi tam vyjádřili jasnou obavu o budoucnost svou, svých dětí, svých rodin, o svých zaměstnání, co bude dál. Já se musím přiznat, že když jsem poslouchal některé řečníky, tak jsem trpěl jako zvíře. Jo? Ale bylo strašně důležité, že se tam ty lidi sešli a tady ten signál, špatný slovo, a tady tu pravdu řekli. A teďka přijde politická reprezentace a řekne, no, oni jsou to proruský trolové, že jo, to je prostě, to jsou někým navedený nebo zaplacený, jo. A teď si vemte, že jak způsob uvažování těch lidí, oni vůbec nejsou schopní pochopit, že někdo řekl něco z vlastní hlavy, ale protože jsou zalezlí někde v nějakém otvoru, tak mají pocit, že ty druhý jsou taky zalezlí v nějakém otvoru. Jo? Ale že by někdo uvažoval vlastní hlavou, to jim prostě hlava nebere. Takže pan premiér řekne, jo, to je jasně, to jsou ruský trolové. Že
0: tak to byla až reakce na to. Mě by upřímně zajímalo, pane doktore, co si vlastně říkáte s odstupem pár hodin nebo pár dnů na tu demonstraci. Vy jste už řekl, že jste v jistých chvílích trpěl jako zvíře, když tam mluvili někteří lidé. Je potřeba ocenit, že tam přišlo tolik lidí.
1: Absolutně.
0: Absolutně, ale s tím potenciálem nebo s tou ochotou, spíš bych řekl, lidí přijít na návštěvu na náměstí je potřeba nějak nakládat. A podle aktuálně CZ, včera jsem se dočetl, že ten pán, co to pořádal, celou tu akci, že má 27 exekucí, že peníze chodily na účet jeho manželky, netransparentní, že to je člověk s obřími dluhy. Do toho tam vidím hovořit pana Volného, echt komunistu. Nemáte obavu, že to celé je zabarveno tak divně, že už tomu nikdo neuvěří? Že to je prokaučovaná příležitost?
1: Já mám obavu ze spoustu věcí, ale já to řeknu obrazně jinak. Když se vysekám v autě a budu ležet na operačním stole, tak jde mi o to a ten chrup, který tam bude, i když je to nevěrník a dluží někomu a jezdí rychle autem a má spoustu chyb, tak mě jde jenom o to, aby mi tu kost spravil. A je mi v podstatě jedno, jaký je člověk, jestli má na sobě exekuce nebo něco. Tady se utvořila parta lidí, kteří svolali určitou demonstraci, který v podstatě dali možnost, dali hlas těm lidem. Jo. Ty lidi sedějí doma někde v Praze, mimo Prahu a mají pocit, že jsou úplně zapomenutí. A někdo jim řekl, pojďte na ten Václavák a řekněte, co si myslíte. Jo? A to je všechno. To je všechno. Lidi tam přišli a něco řekli.
0: A co bude dál?
1: To je dobrá otázka. To je otázka pro politickou reprezentaci v tuto chvíli, protože to se musí nějakým způsobem uchopit. Jo. To není zpráva, která jde zamíst úplně jednoduše ze stolu a říct, jako oni jsou zmatení, oni jsou navedení. Je to nějaká zpráva o společnosti.
0: Už dnes je to historie.
1: Ta demonstrace. Jenomže ten ten velmi jasně vydaný názor, který jsme na tom Václaváku zaslechli, ten si ty lidi odnesli domů. To není historie. Ty lidi se tam vrátějí. A možná jich bude víc. A jestli jsme nepochopili to poselství, které z toho Václaváku zaznělo, tak je to úplně fatálně špatně.
0: To, co řekl premiér, že demonstraci svolali pro ruské síly. Je to věc, která účastníka, jako jste byl vy, stál jste mezi těmi lidmi, která vás urazila?
1: Mně to je úplně jedno, co říká pan premiér. Víte co, to jsou všechno politické prohlášení, které takhle on vyrazí do éteru. Jo? Jestli řekne pro ruský síly, tak buď mu to někdo poradil, nebo mluvil ve stresu, mluvil rychle, někdo mu dal otázku, on musel odpovědět. Jo? I kdyby tu demonstraci svolal kdokoliv, tak ji svolal pod, dalo by se říct, legitimním cílem. A ten cíl byl, přijďte a řekněte, co vás trápí. Řekněte to, ukažte v té mase, kolik vás přijde, tak řekněte tomu státu, jakýmukoliv politikovi, z jakýhokoliv politického spektra, řekněte, co vás trápí. A ty lidi to poslechli, přišli a řekli to. A my teďka máme nějakou zprávu, se kterou musíme umět zacházet.

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Že jste vymetl parazity a ušetřil 100 milionů ještě na Cermatu, teď chcete být ministrem školství, předpokládám.
2: Ano.
1: Budete vymítat parazity. Kolik jich tam je?
2: V tuhle chvíli nevím o tom, že by na ministerstvu školství byli paraziti. Tenkrát jsem to na Cermatu řekl směrem k dodavatelům, kteří měli s Cermatem podepsané poměrně pro stát nevýhodné smlouvy a Cermat platil desítky milionů ročně.
1: Minolta a jiné jste, myslím, taky někde jmenoval, ale toto nechme. Já se ptám na to, co bude.
2: Co se týká ministerstva, nemám v úmyslu dělat nějaký generální úklid na ministerstvu, pokud bych byl ministrem školství. Mým cílem je primárně vytvořit, zařídit velké změny ve školském systému. A když tady se podíváme na ostatní kandidáty na ministry školství, tak tím mluví o tom, že by chtěli přesunout přijímačky před přihlášky, a to je asi tak jedna jediná velká změna, o které mluví, že by chtěli udělat. Já říkám, české školství je poměrně dost nemocné a potřebuje radikální změnu. A těch změn potřebuje několik. A já říkám, že jsem ochoten a schopen se pustit do všech těch změn najednou. Neříkám, že se všechny stihnou za jedno volební období, ale jsme schopní ten vlak rozjet natolik, aby za další následující vlády už dojel do cíle.
1: No, vy jste před pár týdny dokonce řekl, tuším pro TNCZ, že připravujete revoluci ve školství. A dneska jste teda velmi smířlivý. Tak bude revoluce nebo nebude, pane Krejčí?
2: Samozřejmě záleží na tom, co říkáte revoluci.
1: No to říkáte ale... vy.
2: Spousta těch návrhů, které přinášíme, když se dají dohromady, tak tu revoluci způsobí. Já bych například rád docílil toho, abychom udělali radikální změnu ve středním školství a abychom opustili ten současný model toho, kdy se děti v 15 letech rozhodnou, na jakou půjdou střední školu, a prakticky s tím už potom nemohou nic udělat ty další 4 roky.

nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz. Posloucháte Radio Xaver.

0: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz.
1: Pane holče, je tady čtvrtek, náš den a dnes je 18. září. Pozor.
2: Ksavere, už se nám to krátí. Neselí, nebo to, dva týdny dovole.
1: Že to za dveřma, už to ťuká.
2: Počkejte, to neťuká, to bouchá, to řeže, ne? Jako.
1: A představte si, že mě už se o tom zdá.
2: A ne.
1: Já
2: ne,
1: jsem
2: ne.
1: Měl dneska se.
2: Ne.
1: Že jsem s Rakušanem na Slovensku na té demonstraci. A víte, jak to probíhalo v tom snu? On mě tykal.
2: To snad ne, to by si nedovolil.
1: A držel transparent a řekl mě, podrž mi to.
2: To snad ne.
1: Já jsem byl podržtěžka.
2: A držel jste?
1: No, držel jsem ho, držel jsem ten transparent. A potom jsem ho hledal někde mezi lidma, nemohl jsem ho najít. A já jsem říkal, kde je ten ministr vnitra, teď mě má svést do Prahy.
2: Počkejte, jaký ministr vnitra? On tam nebyl jako ministr vnitra, ani jako první vicepremiér. On tam byl jako soukromá osoba, to nevíte.
1: No, on,
2: pozor na jazyk, Ksavere.
1: Jak to?
2: Já jsem tam nebyl jako politik český, jsem tam byl jako soukromá osoba. Ale je to moc dobrý, ale on se ještě nechal natočit a dal si to, jak on je opravdu už úplně šílený. Tak mu to nedochází tyhle věci, takže on se tam nechal natočit, jak vlastně s lidma mluví jako český politik, s těma Slovákama tam. A pak si to dal na X-ko a řekl, já jsem tam byl jako soukromá osoba.
1: Pane holče, řekněte, k čemu je toto dobrý?
2: No tak on je zoufalej, že jo? Teď si vemte. Nejsou preference volební, smrdí to průšvihem. Dozík, co se dozvídáme z Dozimetru, Ksavere.
1: Dozík? Vy tomu říkáte dozík?
2: No dozík, helejte, mě to baví. On se pořád nesoudí, on se má začít soudit až těsně před volbama, ale mě baví, co se dozvídáme z té obžaloby. Minulej týden, že Míša Redl, toho jistě znáte, platil kampaně Stanu z uloupených peněz. Teď jsme se dozvěděli, že to byli takový borci, jeden vypovídal tam, to je taky z té obžaloby ze spisu, že vozili třeba 3 miliony v batohu. Říkali, dal jsem si cash, dal jsem to do batohu a jel jsem.
1: Trojku?
2: Trojku, no tak trojčičku.
1: A já vím, že to není moc, ale to už je pěkná dovolená, trojka.
2: Jo, dobrá, trojčička.
1: Zas to je normálně, to je jak z filmu, pane holče.
2: No, podle mě to je na kmotra 4, ne? Co?
1: Ne, to je přece jasný, že ten Redl je ten, a on bude ten dobrosrdečný. Saďte se, že ten...
2: Počkejte, kdo bude dobrosrdečný?
1: Redl. Redl bude i jako starý, jak se jmenuje, Kornuto, nebo jak se jmenoval, Corleone.
2: Corleone, vidíte srdíčko na dlani?
1: Vidím jo? Srdíčko na dlani a říkám vám, že Redl do půl roku dává šek církvi. Nějaké.
2: To se může stát, ale založí Rakušané.
1: To je možný. A Redl říká, tady je 500 miliardy, aby se vašim ovečkám dařilo.
2: Jo, jo. No tak Vítek je čím dál tím lepší. A teď svemte, tohle se na vás valí. Volby nevypadají, že dopadnou extra dobře. Tak se šílíte, no.
1: Jenže, pane holče, teď tam to přece byla protivládní demonstrace. A náš minister vnitra stokrát mi říkajte, že tam byl jako osobní, jako soukromá osoba.
2: Počkej, tak jsem si dovolil citovat Vítka.
1: A to víme, že je blbost.
2: No to víme všichni, samozřejmě. No. Víte, je to lhář, který mu nikdo nemůže věřit.
1: Tak
2: ne?
1: A on jde do naší sousedské země proti vládě. Já jsem si říkal, že ten Fico ho taky tam mohl chytit za ucho. A do Dolního Hrozenkova ho táhnout.
2: Sever, já bych to tak rád viděl, jako Fico, který je namakaný, chytne za to ucho fakt a odtáhne ho někam a zahodí ho. Ale vemte si fakt, padnul další milník, ne? Jak s touhletou vládou fakt se už jsme přijali, co jsme si říkali, že se nikdy už nestane. A teď máme za sebou i to, že první vicepremiér české vlády fakt jede na Slovensko účastnit se demonstrace proti vládě, s kterou ještě si vemte, teď on s těma lidma donedávna intenzivně jednal třeba o těch hraničních kontrolách.
1: Jasně.
2: Jak asi s nima může jednat? Ten člověk samozřejmě kvůli, jak je moci chtivej a šílený, tak poškozuje Česko v zahraničí, to je jednoznačný. Ale já jsem si dal takovou prácičku, Ksavere, a říkal jsem si, jak jsem z médií, tak jak určitě že tohle už nemůže zapadnout, ne? Tak jsem si dal prásičku rešerše toho, ty komenty, co si to dovolí, ne? A je tam negativní koment o motoristech na Seznamu a na Novinkách je taky něco úplně mimo, nic.
1: A o motoristech?
2: Mhm.
1: Jsou naši.
2: Jejich ale ne. Takže takhle to tady chodí a vidíte...
1: No, počkejte, já tomu nerozumím. Negativní koment o motoristu tady o motoristech v souvislosti s Rakušanem.
2: Ne, ale Rakušana vymlčeli úplně.
1: Vymlčeli, jo? No, to se tady dělá.
2: To se zakraje motoristama, Babišem, SPD a tak dál. No.
1: Já nevím, jestli vám mám něco prozradit.
2: No nebuďte slušný.
1: No ne, musel byste říct, že jsem tady jako soukromá osoba.
2: To jistě jste. Jako, nejste politik přeci, nemáte jako, funkcičku žádnou.
1: Nejsem člen Rady České televize tady, ne v tom pořadu.
2: Tady určitě ne, dokonce nejste ani členem dozorčí rady klubu Sviní, tak můžete mluvit.
1: Takže já jsem tady jako soukromá osoba.
2: Vy jste tady jako Xaver.
1: No já, jestli chcete, tak vám jako soukromá osoba, když to takhle deklarujete, řeknu něco, co vás pobaví.
2: No tak jsem s tím.
1: My jsme včera na radě, my jsme měli radu.
2: Tý Český televize, myslím.
1: No, dostali jakýsi předvolební plán, jak to bude vypadat, jako by jsme si mohli něco dělat.
2: Jo, vysílání jako.
1: Vysílání. A už tam byly některé odvysílané pořady. Pane Holče, a u nich byly výsledky sledovanosti. Mm-hmm. XTV prostě vítězí. Já nemůžu říct konkrétní věci. Ale XTV vítězí nad všema těma předvolebníma pořadama. Například beseda Macinka Šlachta, nebo beseda Duel a tak. Tak váš stream... Mm-hmm. Je porážit takhle, jo?
2: Já...
1: Asi desetinásobně.
2: Já to
1: a
2: vím.
1: A počkejte, a na online vysílání na internetu České televize, protože to je tak nějak moderní a tak nějak ta doba nastupuje, tak váš stream je tam poráží třeba 200násobně. A já si říkám, že tak se mě to celou dobu šlo hlavou. Jsem si říkal, ten holec tady ve čtvrtek sedí. Ve středu.
2: Ve středu.
1: Ne, ve čtvrtek.
2: Ve středu, ve čtvrtek s váma.
1: Jo, ve čtvrtek je náš den, náš den. On tam ve čtvrtek, ve středu večer sedí. Má tam 10, 11, 12 tisíc, mnohem víc, než mi ostatní klobouk dolů. A teď, když se na to dívám, že vy tady sedíte sám a tam s váma sedí technik. A když si představím, kolik ten mizivej výsledek té České televize sledovanosti, kolik je tam dramaturgů, editorů, kameramanů, osvětlovačů, zvukařů, techniků a všeho možného. Pane Holči, něco je špatně. Ale já nevím, co.
2: Něco je špatně. Mně napadly dvě věci, Xavere, logicky. Jedna je, jestli bych si tady nemohl začít rozepisovat, že jsem tady několikrát. Že jsem za prvý tady jako streamer, za druhý pak jsem třeba dramaturg, asistent dramaturga, asistent režie, že bych si prostě vypisoval třeba 4 faktury za ten stream, že bych se takhle, tak Česká televize je etalon, ne? Snad. No, to snad potvrdíte.
1: No to jo.
2: No a že bych to, já se inspiroval takhle taky, víte, to je jedna věc a pak mě napadla ještě jedna.
1: No.
2: Jestli není čas požádat o odklonění jisté části daně za Českou televizi do XTV.
1: Daňová asignace se tomu říká.
2: Přesně tak.
1: A já myslím, že s těma víc fakturama byste to mohl zkusit říct panu řediteli našemu a nevím, jestli byste se nezastavil až na Kavčích horách.
2: Já myslím, že pro ně je taky Česká televize etalonem, ne? Vzorem, ne?
1: Pro mě už ne. Pro mě už ne. A je velká novinka na radě, pane Holče, to vás pobaví. Chcete? Já to nejpodstatnější řeknu až v pátek na streamu, ale to zásadní taky řeknu. My teď můžeme jako radní si přinést na radu ukázku, vystříženou, video, anebo zvuk.
2: Cože? A čeho? Jako?
1: Čehokoliv. Už se to tam poprvé praktikovalo, takže...
2: Jako, ale jenom z České televize vysílá?
1: Z čehokoliv. Aha. Takže já teď na další radu mám cukaturu, mm-hmm. že vezmu ty výsledky jejich, řeknu, prosím vás, tady máte tu kolonku internet, živý vysílání, tak já bych vám teď pustil ukázku ze streamu pana Holce, jak se to dělá, když má 100násobný publikum. A za náklady, které se vůbec nedají porovnat. Prosím vás, takže pouštím ukázku a nechal bych tam tu hodinu a půl ten váš stream. A oni, protože oni mě musí dát slovo.
2: No. Máte moji podporu.
1: Špatný, ne?
2: Ne, udělejte to, máte moji podporu, Xaver.
1: Oni mě sežerou ti ostatní. Ale...
2: To se netroufnou, ne?
1: No, Vlasy jsou ostří. A teď je tam, máme novýho místopředsedu od Čeriška.
2: Kdo to je?
1: Pan Ježek.
2: A bývalý šéf rozhlasu? Jo?
1: Hlava pomazaná.
2: No to asi bude.
1: To vám je tak chytrý člověk.
2: A on tak jde jenom z funkcičky veřejný do druhý, ne?
1: Co? Ale tak férovej. To vám je tak férovej chlap. No co to řekne, jsi? To platí.
2: A jemu se nechce do privátu jít makat, ne?
1: To já nevím. To já ho tak dobře neznám. Jako říkáme si ahoj, ale nebavíme se moc. Ani u kafe. A... No, tak to jenom mám poslední dvě cigarety. Tak jsem vám chtěl říct, tohle to vás přece musí těšit, ne?
2: No, když říkám, máte moji plnou podporu. Já klidně bych tam přišel s váma na radu.
1: To můžete, pozor. To můžete jako veřejnost.
2: Ale mě viděli naživo.
1: No. A já bych řekl, zavolejte management celý. Běžte se zeptat tady toho pána, jak se to dělá.
2: A na to už bych vybíral asi kasičku.
1: Kašlete na vybírání. To je morální přece. Jako vítězství, jako prase. A já jsem si včera poprvé vám dal za pravdu, že si říkám, jestli je důležitý to platit. Protože jsou tady ty streamovací služby, Netflixy, já nevím co všechno, spousta youtuberů a logicky už ta česká televize.
2: Ksevere, jestli chcete něco, ale nedoporučuji vám to, ale jestli chcete vidět pravdu o české televize, pusťte si rozhovor s kardinálem Dukou.
1: Já jsem to viděl. Předevčírem. Úplně bez komentáře. No a tak počkejte, jak se vám líbí ten nápad?
2: No dobře, říkám, máte moji podporu.
1: Tak ve středu udělejte ten stream hodně dlouhý. A já budu říkat, dostal jsem slovo, pane předsedo, pro mě je toto důležitý. Mm-hmm. Tak mě zvolili, jsem tady členem, není jednacím řádem omezený moje vystoupení a toto je součást mého vystoupení.
2: Jak ve sněmovně, ne?
1: No. A hlavně vy tam musíte v tom streamu něco o té české televizi říct?
2: Tak já mluvím o české televizi vždycky mile, to víte. Mile. Konstruktivně?
1: Vy to řeknete mile. No. A vy řeknete mile. No, kolik pak lidí se dívá na takový pořad na ČT24, když ho obhospodařuje z našich peněz 40 lidí?
2: Ale já zase...
1: Mile to řeknete jo. Soudružsky, jako tak nějak kamarádsky.
2: Konstruktivně.
1: To vy umíte, já
2: konstruktivně,
1: vím.
2: Konstruktivně,
1: Ksavere. To vy umíte konstruktivně, takže někteří lidi se tomu vyhýbají.
2: Ale Ksavere, zase musím uznat, jako úloha české televize v české společnosti a demokracii je nezastupitelná, protože co ráno, nevím, jestli to víte, ale 8.30 usedá do svého křesla, podobného, jako máte vy, akorát je takový kaky hezky, Volodymyr Zelenský a mluví k národu, ovšem českýmu, prostřednictvím české televize. To je fakt každý ráno téměř. Jo? A večer se třeba ve zprávách dozvíme, že benzín a nafta zlevnili o 10 haléřů, takže to jde dobrým směrem.
1: Úplně šílenství. No jo, pane Holče, takže aby jsme ukončili kauzu Rakušan, je to, že byl na tom Slovensku, je to akt čerého šílenství a zoufalosti.
2: Totálně, ale tohleto, víte co, že si dá pivo nenávisti s Fialou a pak řekne, ale já chci být premiérem, protože Fiala to dělá špatně, to ničí jenom jedva. Že si jde dělat demonstraci, ministr vnitra pořádá demonstraci na svoje znovu zvolení, to je služba veřejnosti a demokracii, protože všichni vidějí, jaké je hnusný totalitář.
1: Počkejte, bude to, ta demonstrace?
2: Asi jo, ale jenom, že o tom už přemýšlí a řekne to veřejně, to oznámí, tak je vidět, jak přemýšlí. To říkám, Saša Lukašenko, ten se diví a učí se, Putin asi taky. Že pozve voliče Pirátů zoufalství na svůj vlastní meeting, to je taky bizár, který nám může být jedno. Ale že fakt jako vicepremiér a první a šéf druhý nejsilnější vládní strany jde na protivládní slovenskou demonstraci, tak to už je poškozování Česka, to už je něco, to je jiná liga.
1: Jasně. Ale teď mě začala trápit jedna věc, pane Holče. Jestli bude ta demonstrace...
2: Já tam jdu.
1: Jak já tam jdu? Co to já tam jdu? Tam snad promluvíme, ne?
2: No.
1: No a kde se můžu přihlásit?
2: Určitě bude něco, nějaký... Vítek je zručný na sockách, takže nebojte se, že to... Že...
1: A nemohl byste tam zavolat nebo něco?
2: To radši ne, on rád poslouchá.
1: No ne zavolat, že pan Ksaver tam chce promluvit.
2: To To ne, to se můžete registrovat, to já zase nechci přehánět.
1: Já bych o něm promluvil velmi hezky, smířlivě.
2: Já vím, ale pak to bude na mě, budu to mít na triku já.
1: No, tak vám pošle za to nějaký kačky redl?
2: Ten mi ještě nic neposlal.
1: No ještě,
2: vám myslíte, neposlal? Myslíte, že je přijel s batohem, s trojčičkou?
1: Vám neposlal?
2: Ne, nic. A toto kontrolu fakt jako konto každý den. Nic. Nula.
1: To je divný.
2: Vůbec nic.
1: No ne, na konto on to neposílá.
2: No on jezdí s tím batohem.
1: Jezdí s batohem.
2: No tak já čekám, kdy přijdeš.
1: Pane Hoče, normální čistokrevná mafie.
2: No je?
1: Je to nejhorší, co tady bylo vůbec. Jako všichni, o kterých jsme si říkali, říkáme Zlatý Janoušek.
2: Kolibřík. Tak ten ještě přitom něco dělá.
1: To byl Kolibřík, ne?
2: Já nevím, který z nich byl Kolibřík a druhý byl Mazánek, ne?
1: Mazánek.
2: Nevím, a to je jedno.
1: Zlatý Kolibřík a já nevím, kdo všechno. To je normálně už propracovaná struktura, ale nedá se nic dělat, to je jedno. A teď jako si říkám, jak ti lidi uvažují před těma volbama?
2: No já doufám, že většina, jak by řekl plukovník Foltý, jistá část společnosti už padla na dno a už je nezachráníme. Ti to asi Rakušano vyhodí, ale já věřím, že většina lidí ne, drtivá.
1: A vy už vidí. Víte, komu to hodíte, že jsme tak indiskrétní?
2: Ještě přemýšlím. No, já teď jsme plný předvolebního dění, tak...
1: Já už nechci přemýšlet, já to hodím motoristům.
2: Jo.
1: A řeknu si, ať mají tu šanci. Mhm. Je to poctivý?
2: Tak jak o tom přemýšlíte, to je na vás, já nevím.
1: No ne, tak já to chci mít od vás schválený, abyste pak mě řekl po volbách, že jsem špatně volil.
2: No tak to se vám může stát, to se může stát každému, no tak to je risk voleb, ne?
1: Jo. Takže a já vám to vyfotím a pošlu vám to, abyste věděl, jak jsem čestný.
2: Není to trestný, smí se to? Jako myslíte volební lístek?
1: No. Já nemyslím, že se to smí.
2: No to bude tajná, ne?
1: No, tajná, ale nikde nemám zakázaný říct, jak jsem volil.
2: Já se ptám.
1: No,
2: víte, vy jste asi neudělal nějaký průsek.
1: Vzpomeňte si, jak říkal Miloš Zeman, kdybych měl dva hlasy, jeden bych dal ANO a jeden bych dal sociální demokracii. Vzpomínáte si při nějakých
2: jo, volbách? Jo, ani ne.
1: Tak já kdybyste měl tři hlasy třeba? To
2: tak, asi, tak asi Vítek, ne?
1: Ježišmarja, a já tady s váma sedím, protože si myslím, že jste slušný člověk. Vítek ne. Vítek ne.
2: To je největší zlo, Xavr. To je největší zlo, ten člověk. Víte co, Fiala je choromnej lhář, ale v rámci mantinelů nějakých. Ten člověk není... Fiala by tohle nikdy neudělal, že byl na protivládní demonstraci na Slovensko.
1: Já jsem si ještě před časem říkal, že bych chtěl raději za premiéra, kdyby bylo nejhůř, Rakušan než Fialu a
2: no to snad ne.
1: Vrátil jsem se k Fialovi, pokorně.
2: Ksaverit, já jsem vám říkal, jestli by hrozilo to, že se z těchto dvou má stát premiérem Rakušan, já jdu pořádat demonstraci za zvolení Fialy.
1: Fialy?
2: Jo.
1: Že jo?
2: To je lhář jenom, no jen v úvozovkách.
1: To já bych Fialovi do té jeho kampeličky poslal 1000 korun.
2: To už není, to už si rozebrali.
1: Jak to?
2: To už si rozvezli v batozích.
1: Jo, to už
2: to už neexistuje.
1: Oh.
2: Tak, jak se říká, byla nechaná zbankrotovaná Českou národní bankou, protože se tam prali prašulky velký.
1: Tak, pane Holče, na druhou stranu někde se to vyprat musí.
2: To je pravda, ale tam to s těma batohama trošku přehnali. To bylo řádově víc, než rozváží Redl a Rakušan.
1: Opravdu?
2: No tak.
1: Really?
2: To byla jiná liga, to byla premiérská liga. Rakušan je vicepremiérská liga, Xavere, zatím.
1: Takže o to poschodičko, o to je to nebezpečnější, ale opravdu tam prali prachy.
2: A to konstatovala Česká národní banka, jenom upozorní.
1: Já si myslel, že se teď pere přes Bitcoiny, jo?
2: To, no to potom, co skončila kampelička. Někudy to museli vyčistit, ne?
1: Jasný. No? Ale já bych to vůbec nezatracoval, ty Bitcoiny. Prostě někdo to může.

0: nás dva a my bychom letěli za Charlesem a za Kamilou, do toho kočáru bychom nelezli.
1: Proč?
0: No oni to je na takových, já jsem to vypozoroval, to je na takových pérách a kdyby jsme tam my dva sedli, tak ten kočár udělá toto. Musel byste přibrat tak 100 kilo,
1: jo?
0: Aby se to srovnalo a pak by museli možná dát o 4 koně víc ještě. Ale je to, bylo vidět, jak se tam krčí a teď, jak ta Kamila už blbě vystupuje, to paní v letech, všechno, ale přesto to bylo dojemný a můj dojem zásadní a pointa je, že pane holče, až nás pozvou, Charles s Kamilou, přijeďte, Wilsonova 10, sledujeme, celá rodina, i Kate a všechno, tak my tam pojedeme a řekneme jako podmínku, tam zavolá naše paní produkční, že kočáru nepojedeme.
1: Ne, my si dáme jako podmínku, že každý budeme mít svůj kočár, ne?
0: No kolik, oni za tolik nemají.
1: Ale víte, co mi se líbilo, ten banket byl úžasný a co měli. Všechno. Ale líbilo se mi, když přednášel projev Karel, tak on to zakončil tak jako fialovsky v Ukrajině. A Trump tam seděl, nevím, jestli jste to viděl, a pamatujete si, když takhle seděl někde Václav Klaus kdysi a nesouhlasil s tím, co slyší kolem sebe nebo nad sebou, tak dělal takový... A Trump seděl a ten ani nehnul brvou a kamenej výraz a pak přednes svůj projev. Jediný slovo nebylo v Ukrajině.
0: No jo, a jestli jste si taky, nevím, jak jste to vnímal, ale to byla taková facka těm evropským lídrům, že on jede do země, která vystoupila z Evropské unie, všechno, z veškerou parádu. Víte, co dělala v chvíli ta Lajen? Ta seděla u televize, nepříčetná, měla 3 ibalginy, jako rvá tam na rodinu, no, co tam, proč já? Není tady?
1: Já vím, co dělala. Ona byla nervózní, klepala se a říkala si, tak co, zavoláme zase Trump a řekne přijeď? Soudružko, a něco podepíšem. Vzpomeňte si, když byl minule Británii nebo ve Skotsku na svém golfu, tak zavolal Uršula a řekl přijeď, počkrábnem to. Já ti řeknu, kolik budou ty cla. Ty řekneš, jo, jo, takhle to bude.
0: On teď ukázal úctu k Británii.
1: A tak má rád Británii.
0: Jasně, a k té Evropě, tady k těm, jak to říct, k těm momentálním elitám, co nejsou bez elity, tak k těm se chová opravdu jako k dobytku. To je fakt drsný. A mně se to nelíbí, já jsem Evropa, jste taky Evropa, ne?
1: Já myslím, elita, že jste.
0: Elita ne.
1: A vy jste elita.
0: Já jsem Evropan a myslel jsem, že vy taky.
1: Já jsem Evropan, já miluji Evropu. Za mě je to nejlepší místo k životu. Ale ne, já nesnáším, když někdo spojuje Evropu a Evropskou unii, když to už je horší.
0: Tak ta Evropská unie už pomaličku ne?
1: No já doufám.
0: Bych jako řekl, pane holče, víte co? Naši tady fanoušci, co nás podporují na transparentním účtu, zaslouží, abyste jim poděkoval.
1: To jistě.
0: A oni všichni říkají, pan Holec bude děkovat a...
1: A pan Xaver bude psát.
0: Uklidní rodinu, dají si na hlas zvuk. Hmm. Jako a čekají na ten váš přednes. A já zatím připravím knihu Říchu. Hmm? Jak se řekne slovenský kniha Říchu, nevíte?
1: To já nevím, Ksavere. Hmm?
0: Že bychom toho... Tam napíšeme Rakušana dneska.
1: No tak, ta otázka je zbytečná.
0: A je na tabuli cti, protože je to vrchní rozvraceč vztahu mezi zeměmi.
1: A škůdce Česka.
0: Ale to fotku má pěknou tady, musím říct.
1: To jsme k němu byli asi zbytečně velkorysí, Ksavere.
0: Ale proč? Je to hezký člověk, mladý.
1: Já myslím, že tak s takovýmhle kukučem a očima nastupoval, ne? Ale teď už je to horší.
0: Ale
1: podívejte
0: se na ty ušiska, tam úplně cítím, jak přijímá ten signál. Rozumíte, to je...
1: Myslíte z těch šifr telefonů? Ne, ty mají děti vlastně, ty mají děti.
0: A mimochodem, včera se tak lehce i na radě České televize, víte, jak ten pan Mrze, naše zpravodajství, posílal ty SMSky těm radním, koho mají volit?
1: Jo,
0: tak.
1: Jo.
0: Tak on tam včera moudře promlouval, jo.
1: Fakt?
0: Tam je vše odpuštěno a pan Mrzena se tam normálně považuje za šefa zpravodajství.
1: Jo.
0: A za profesionála.
1: Ale tak
0: člověk, který si trhnul takovouhle ostudu. A on tam obhajoval otázky vás o Moravce.
1: No, tak to musí nesnát.
0: Musí, no, tak to víte, má za sebou ty... No a říkal, že

0: říkal, že hosté do otázek se zvou různými způsoby. Přes mail, přes telefon, přes SMSky a tak. A já jsem si vzal slovo a já jsem říkal, no to věřím, však s SMSkama vy to umíte, ne?
1: A co on?
0: Takhle si dělal.
1: On se nezasmál dobrýmu?
0: Ne, ale všichni ostatní se zasmáli. Jen tak. No tak. Takže pane Holči, jeďte.
1: Xavere, Marcela Skořepová nám posílá podporu.
0: Marcelu já mám rád, jo, tak nějak lidsky. Taky. Máte ji rád lidsky?
1: Jasně, stále vám fandím i z Říma, vidíte, ona je v Římě. Tak ta se má.
0: Cože?
1: Je v Římě.
0: Co dělá v Římě?
1: A jí tam má příbuzenstvo přeci, ne?
0: Já Řím nenávidím.
1: Proč? Pro boha, větší město, super město.
0: Nejhorší město na světě.
1: Proč?
0: To už je lepší Novgorod.
1: Tak vy jste přesto Rusko, no to se...
0: To je Ukrajina, ne Novgorod.
1: Pro ruskej.
0: No to je na Ukrajině, ne?
1: Novgorod. Nižný Novgorod je v Rusku, ne?
0: Jižný Novgorod.
1: Ksavere.
0: No to je jedno. Řím prostě nebrat, no.
1: Pověřte si, kde je Novgorod. To je teď dneska velký rozdíl, jestli je v Rusku nebo na Ukrajině, Ksavere.
0: A Bůh věc, jestli existuje, to mě napadlo.
1: Děláte to skvěle, díky panu Holcovi, Marcela a i díky panu Ksaverovi taky.
0: To tam píše.
1: No. Daniel Klement, na Vilzonku přístav pravdy mistru Ksavera Holce.
0: To je dobrý.
1: Alena Ravítková, jako vždycky na Vilzonku od Tazalky.
0: A Zalka, to je kamuška.
1: A Zalka, jo. Tomáš Sova, Vilzonova 920, na dvě sochy MPA. Vidíte, jednu ve svetru pro lepší lidi na Staromák a druhou v šatičkách pro Holotu do Chanova. To je hezký, to je vtipný.
0: A víte, si to umím představit, že ona by měla sochu, kdyby na sobě měla dva svetry.
1: Ale měla by
0: jeden by vyřízal a ten...
1: Měla by jí mít.
0: No, měla,
1: pro, jak potom se říká, nezapomnění, ne? Co?
0: No jasně.
1: Nebudem si nějak angažovat v tom hodnotově?
0: Nemáme na prachy.
1: Co? Vy?
0: No já určitě ne.
1: Naplňte batoh. Naplňte batoh.
0: Ale klub Svíní by na to mohl dát. To by nebylo hezký, kdyby klub Svíní dělal sochu paní.
1: No, aby se mohla to. Já jsem spíš myslel, kdybyste vy s batůžkem nechtěl přijet.
0: No já nemám ani batůžek, no. Ale já, to se dá koupit, ne?
1: Jo. A oni vám ho možná, když půjdete do stanu, tak vám ho dají plnej.
0: Tam jich budou mít.
1: To víte, že jo? A pěkně plní.
0: Ještě bude v některým bude zapomenutý.
1: Jo. Míla Třinecká, Vilozonova 10, Míla Třinecká. Tak děkujeme všem.
0: Kníže hříchu je Vít Rakušan za účast na demonstraci na Slovensku.
1: Já myslím, že Vítek se tady stává lídrem, ne? Pekla, co?
0: Jo.
1: A on teda jede, Ksavere, ten se utrh ze řetězu zle.
0: Vám přestala, vidíte?
1: To jste udělal schválně.
0: Nepozor, to bude nějaký, nedávět.
1: Vyšší moc, já tam nedávám. To bude vyšší moc. Vítkova, ne? Co?
0: Jo, já už jsem přišel na to, proč mě to tak sere s tou tuškou.
1: No.
0: Protože jsem se díval na seriál nějaký, tam to takhle podepsal, dal tam tu tušku a šoupnul to sekretářce. A já ten nejsem žádná sekretářka.
1: A já jsem vás tak bral, že jste.
0: Jo, no? já jsem tady jako soukromá osoba.
1: No já jsem vám chtěl říct o kafíčko.
0: Já vám udělám kafičko.
1: Jo, to byste bylo hodně.
0: Máme nový kafičko.
1: Fakt? Hm? Lepší?
0: Máme, no lepší. Lepší v tom, že je takhle kafe a takhle pěný a mě to chutná.
1: Aha. Není to podvod nějak?
0: Ne, jenom kapku jaru dáte.
1: Tak to jo.
0: A
1: zapěrný... Byste byl vždycky fančmekr.
0: Pane Holče, příští týden bude kolikátý už?
1: Dneska je kolik? 18? Tak 25.
0: Příští týden už bude tak do tujího. Že já z toho mám úplně nervy.
1: Jo?
0: Přemýšlím, jestli příští týden nepozvem nějakého hosta do Lzonky.
1: Hredla?
0: Ne, ty sousedy moje. Ne, tak Hredl by nepřišel. No, tak možná by přišel.
1: Tak když jsem mu řekl, ať přiveze batůžek?
0: Co myslíte? Myslíte, že by přišel, ten pan, jak se jmenuje? Rakušan.
1: Vítek?
0: Že by tady s náma seděl?
1: Jo, tak víte, že ten má rád kritický hlasy. Vzpomněte si na jeho turné Bez cenzury.
0: Jako musím říct, že to je chyba, že to nikdy neděláme, protože s tím Reichlem to byla prdel tady. A strašně moc lidí mi to říkalo, že to bavilo.
1: No já to chápu.
0: Že Jindřich, ale on už nepřijde, protože vy jste do něho hrozně šel.
1: Kde?
0: Ale, no tady. Do Reichla, jak tady s náma seděl Reichl, ne?
1: Co lžete?
0: No vy jste byl na něho hrozně, vy jste ne. Si z něho udělal prdel.
1: Ne.
0: Ne?
1: Ne.
0: Já jo?
1: A jestli tak hodnotovou, vy?
0: No. Dobrý, příště domluvíme něco takového. Před volbami byste mohli mít hosta. Nepřišel by bába?
1: No jasně.
0: On na to bude mít čas.
1: Ale skončí kam? Páň, ale čtvrtek před, počkejte, den před volbama. To začínají v pátek.
0: Kdyby přišel, já mu zkusím napsat.
1: No. Budeme tady mít premiéra v podstatě.
0: A když ne, Babiš, tak aspoň Katka konečná.
1: Jasně.
0: Pane Holče, to je všechno. Těším se na příště. Naschledanou.
1: Já taky se.
2: Česká a americká country na rádiu Xaver. Country. The absolute best. All the time. Rádio Xaver.

0: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.
1: Mám dny, kdy vypadám skvěle a dny, kdy vypadám strašně. Však mám-li být upřímnej, musím říct, že převažujou, no značně.

0: U nás v XTV byl prosím pan Leo Luzar, komunista, jo, a pravil mimo jiné. Vláda postupuje dobře, kroky EU považují za selhání, Bakala není čestný člověk a vůbec si ho nevážím, říkal pan Leo Luzar. No, tak co vy na to, pane Tlustý?
1: Já jsem si někde přečetl, že někdo moudrý říkal, že rozumní lidé se vyjadřují k nápadům, ještě k událostem, ale nepouštějí se do hodnocení jednotlivých lidí, tak já tu druhou část vašeho dotazu vypustím.
0: Toho pana Bakalu, jo?
1: No, kdo z nich je jaký, to bych nekomentoval.
0: To citlivý nějaký, jo?
1: Se ještě, no ne, tak mě to nepřísluší.
0: Jo, rozumím.
1: Já nejsem znalec ani jednoho z nich. Tak
0: jasný.
1: Bych chtěl říkat, že jeden je horší než druhý, nebo jsou oba stejný. Ale to první, že dosud Evropská unie selhala, to není pochyb. To myslím, že musí uznat úplně každý. Ukazuje se, že v době epidemie její role je nula při nejlepším. Dokonce občas některé ty nápady, co říkají, tak vypadá na mínus. Ale já postrádám v tom hodnocení pokračování, jak na to ta EU teď zareaguje, a já si myslím, že to je naprosto evidentní, že natisknou miliardy nových eur, to znamená, budou vlastně snižovat hodnotu eura a rozdají ty natištěné bankovky tím správným. A bude velice zajímavé sledovat, kdo jsou ti správní, nebo kdo jsou ty nejsprávnější mezi těmi správnými, protože to bude určitě podle orwellovského hesla všechna zvířata jsou si rovna a některá jsou si rovnější. Takže bude zajímavé, v jakém poměru do jednotlivých zemí poplují ty natištěné miliardy eur, a zejména bude zajímavé, jestli také poplují k nám.
0: A to je tak jednoduchý?
1: Natisknout peníze? No, překvapivě jednoduchý. Ono se tomu teďko říká velice vznešeně, aby to nikdo nechápal, že to je vlastně vyvolávání inflace a znehodnocování měny. Jestli to řeknu správně, říká se tomu kvantitativní monetární expanze.
0: To se naučím do příště. To budu
1: používat. No, to je věcka latina, bez toho se neobejdete, protože když řeknete natištění peněz, tak většina lidí ví, že to není nic dobrýho, ale když řeknete monetární, kvantitativní expanze...
0: To zní líp, že to znešeme. To je dobrý. No a pak je tam ta první část, vláda postupuje dobře, říkal poslanec.
1: Já jsem si pro dnešní pořad poprvé za celou dobu, protože vždycky, když jsme natáčeli, tak jsem neznal témata, tak teď to nebylo tak těžký si je představit, tak já jsem si napsal 20 bodů, tady je můžu takhle na kameru ukázat, 20 bodů.
0: No.
1: A ještě jsem je psal červeně modře a je to skóre 10-10. To znamená zatím, tak zhruba v jedné třetině odhaduji, to má vláda 10x modře, to se daří, a 10x červeně, tak to se nedaří.
0: No, jste jako rozhodčí na fotbale, to je dobrý.
1: Já bych vám to poslal třeba, tam můžete, nebo já to vyvěsím sám na svých stránkách.
0: No.
1: Jako rozhodně, ne, to je pokus o seriózní pohled, protože já zatím, jak si čtu na internetu, tak jsou tam buď červené příspěvky, anebo modré. Skoro se tam nevyskytuje nikdo, kdo by napsal, tak tohle je hrůza, třeba jednorázový příspěvek některým OSVČ, to je opravdová hrůza, protože ještě k tomu dodám jednu hrůzu, ono to zavání tím, že v krizové situaci vláda někomu, to je svým voličům, pomáhá, a jiné, které moc nemá ráda, tak tím teda pomáhá opravdu velice málo, když se vyhnu jiným slovům. Tak někdo píše jenom tohle, někdo píše jenom, je to výborný, jsme nejlepší na světě. Včera jsem si někde přečetl, že kdo si zpracoval, myslím, v Izraeli tabulku opatření, prý jsme na 21. místě. No, to byste koukali, jak někteří lidé zuří, že jsme na 21. místě. Ti žáci v tom Izraeli asi nevěděli, jakou tady rozpoutají politickou vášeň tím, když napíšou, že naší vládě se daří jako 21.
0: Okay.
1: A rovnou dodám, je to mnohem lepší než 47. teda.
0: Jasně, jdeme dál. Důvěra ve vládu Merkelové prudce stoupla.
1: Tak na začátku takovýhle katastrof je to úplně logické a nemůže to být jinak. Ale to je Na začátku musíme počkat, až se to všechno projeví, až to také všem dojde, to, co se projeví. To je ještě několik měsíců trvat. A pak se podíváme na ten průzkum. Já nevylučuju, že jí to pomůže, když to zvládne dobře, ale také, když to nezvládne dobře, jí to pomoci nemusí a to je potřeba počkat.
0: OK, dobře. Přišli o kšefty a nadávky nemají nárok, pane Tlustý. Představte si, koronavirus ničí prostitutky v Česku i ve světě. Aj v Česku, aj ve světě. Tak.
1: Tak to, že jsou ohroženy touhle krizí zrovna tyto profese, to mě dojímá ze všeho nejméně. Ty se z toho totiž velice rychle zpamatují. Tam,
0: nebuďte takovej tam... tvrdňás, jako... Tak...
1: No tak oni tam v tom svém biznesu nemají žádný velký kapitál, ani žádné velké zásoby. Ta klientela je velice pružná, takže tam 2 měsíce prázdnin si umím představit, že nepovedou k existenčním potížím, ale jsou profese, ve kterých třeba restaurace, cestovní kanceláře, tak ta dnešní opatření jsou naprosto likvidační a ty kompenzace, které k tomu přicházejí, na té likvidaci mnoho nemění.
0: No a tak myslíte, že se objeví nějaká nová třeba neziskovka, která bude ženám, které se věnují takzvaně nejstaršímu řemeslu, ulehčovat tuto těžkou situaci, kterou prožíváme všichni?
1: Jak jste řekl slovo neziskovka, tak mě se hned vybavilo, že jsem zatím neslyšel nic o tom, že v době takovéhle katastrofy se musí šetřit a že zrovna neziskovky s podobným blahodárným programem, i když tenhle ten je ještě trochu odůvodnitelný, ale zejména politické neziskovky by přece měly být nefinancovány ze státního rozpočtu a z veřejných prostředků. To, že vláda nemluví vůbec o žádných úsporách a taky vůbec nemluví o snížení daňové zátěže. Víte, když zapadne vůz do bláta, tak ty, co si to umí představit, chápou, že se musí snížit zátěž. Že ty, co to táhnou, aby to vytáhli, tak je musíte snížit zátěž. To znamená, je potřeba přemýšlet jednak o úsporách a pak také o úlevách pro ty, od kterých očekáváme, že tu společnost budou táhnout dál, takže že ji z toho vytáhnou. A to vůbec v současné diskuzi postrádám.
0: Pane Tlustý, to je pro dnešek všechno. Mějte se moc hezky a doufám, že už příště tady ve studiu, bez toho viru.
1: No za měsíc uvidíme.
0: To už bude všechno pryč, ne? Nebo ještě ne?
1: No kéžby. No, já bych si přál, kdyby za měsíc nouzový stav už neexistoval.
0: To já bych si přál taky. Mějte se hezky a zdravíme do Slaného. Naschledanou.
1: Do Prahušky, naschledanou.
0: Vlastimil Tlustý, podtrženo sečteno, přátelé, a za týden opět tady u nás na XTV.
2: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
3: Posloucháte Radio Xaver.

0: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Miloš Zeman je naším hostem. Pane prezidente, vítám tě v XTV, již tradičně. Vidím, že jsi celý podovolené, protože jsi byl v Tatrách. Viděl jsem to na sociálních sítích. Dokonce jsi tam hrál na fujaru.
2: Falešně.
1: Z estetických důvodů to nechci komentovat, ale řeknu jenom, že znám lepší hráče na fujaru.
2: No, nějakého mistra světa, že? A já jsem hned druhý.
1: Dobře. No a vrátil ses domů do reality a do předvolební vřavy, protože nás čekají přesně za měsíc volby. Dnes je totiž 3. Takže je to přesně za měsíc a já tím musím začít. A začnu tím, co přináší ty předvolební meetingy, ty předvolební útoky, a to je rána holí, ještě k tomu zezadu velmi zbaběle, kterou schytal Andrej Babiš. Ty jsi zažil, Miloši, v politice kdeco, a je toto věc, s kterou musí politik počítat, notabene, je-li před volbami?
2: Já jsem si vzpomněl na Maxův citát: kdokoliv sáhne po klacku, dokazuje, že mu došly ideje. To je citát z Marxovy statě o pruské cenzuře, která byla cenzurována komunistickým režimem, takže tato stať nevyšla v Marxových sebraných spisech. No, samozřejmě, že s tím musí počítat každý politik, ať je to, já nevím co, Vajíčko, nebo Sobotka dostal pěstí, nebo na mě v Albertově lidi hulákali, Paroubek dostal Vajíčkem a tak dál, a tak dál. Je to součást politika života těžkého, jo. Samozřejmě, že to odsuzujeme, samozřejmě, že je to zbabělé. Přejeme si, aby to skončilo alespoň tímto způsobem a nikoli hůř, jako u Trumpa nebo u Fica. Nehledě na to, že Amerika je zemí atentátů, jak dobře víš. No a já se na to dívám z praktického hlediska, Xavere. A sice je to test schopnosti ochranky. Pokud člověk tu ochranku samozřejmě má, ale ty příklady, které jsem ti uváděl, tak tam všude ochranka byla. Vzpomeň si na Václava Klauze v Chrastavě, kdy byl zasažen airsoftovou pistoli. Naštěstí airsoftovou, ale to nikdo neví. Vypadá to podobně, že a výbuch, co by to mohlo být. No a ochranka vůbec nezasáhla, vůbec si toho nevšimla. No tak jsem nastupoval po něm a první, co jsem udělal jako prezident, je, že jsem vyhodil tu ochranku, respektive odmítl jsem ji převzít. Jo. Čili chci tento dlouhý monolog skončit jednou úvahou. Ptejte se ve všech těchto případech nejenom na osobu atentátníka, ale také na tom, jak schopná nebo neschopná je ochranka.
1: A ptejte se také na celkovou atmosféru ve společnosti?
2: No, tak tenhle atentátník říkal, no atentátník, útočník, říkal, já jsem to viděl včera v televizi, že bude volit buď Polu nebo Stan, takže z toho můžeš vyvodit, že ta atmosféra ve společnosti, kterou samozřejmě vytváří především provládní média, zajímavé je, že ne ani tak sociální sítě, jako ve velké většině tištěná média. No, Seznam zprávy například a podobně. Takže z toho vyplývá, že ano, že v každém případě atmosféra ve společnosti vedla tohohle člověka i k výroku, televiznímu výroku, koho bude volit.
1: Tak, Miloši, my už jsme tedy si řekli, že to ve společnosti trošku bublá, kvasí, a já mám pocit, a ptám se teď zkušeného harcovníka Miloše Zemana, jestli vidí nervozitu, nebo zkrátka, jestli vidí na té politické scéně, že někomu z těch politiků tečou, může být i tekou, že, nervy.
2: Takový je staročeština,
1: archaická no, ale krásný čeština. Slovo.
2: No, ano, samozřejmě, Fialovi a Rakušanovi, podívej se, ta jejich dohoda, že nikdy nepůjdou do koalice s ANO, je něco podobného, jako kdyby, řekněme, ve 43. roce Německo a Itálie prohlásili, že v žádném případě nevstoupí do koalice se spojenci. Jo? Víš, jak tehdy vypadala situace na bojištích?
1: Jasně.
2: Takže ANO je pochopitelně nechce, ani jednoho, ani druhého. A oni se v podstatě dobývají do otevřených dveří. Nikdy se nespojím s tím, kdo mě nechce. A to je jediná věta, která je v této věci relevantní.
1: Já se přesto zeptám ještě jednou, jestli, jak to pozoruješ, jestli máš pocit, že někomu tečou nervy.
2: No těmhle dvěma.
1: Těmhle dvěma.
2: Právě tím, že udělají tento naprosto nesmyslný výrok, který je poněkud úsměvný.
1: Miloši, agentura SANEP pravidelně pro XTV exkluzivně zpracovává průzkumy. Já tady mám jeden, který, promiň, je pravda starý 14 dnů, nebo 3 týdny, to je jedno. My budeme mít za pár dnů nový, ale o něčem vypovídá. V tom průzkumu Spolu má 15,9%, neboli už je vidět bitcoinová kauza. STAN 10,1, Babiš a jeho ANO přes 33%, Piráti 8,7, stačilo 8,5 a ostatní motoristé, pravda 4,9, přísaha 2,1. Já se teď chci ptát, jestli ten slavný výrok, ta slavná myšlenka, kterou my tolik slyšíme tak často, že dávejme pozor na propadlé hlasy, neboli jak máme teď pohlížet na strany, které se pohybují těsně kolem 5%. Pro férovost řeknu, že poté vyšly některé průzkumy, kde třeba motoristé mají 5,1 nebo 5,5, ale pořád je to okolo. Co ty bys radil voličům?
2: No, já bych řekl, že teď už ten problém s propadlými hlasy téměř není, protože ty malé strany se stihly sjednotit. Konec konců i Piráti se pro jistotu spojili se Zelenými. Stačilo, to už jsme tady několikrát probírali. Bohužel motoristé udělali jednu chybu, že se nedohodli s přísahou, to je hrubá politická chyba, podle mého názoru. No a Okamura dokázal majsterštyk, protože spojil dokonce několik, řekněme dvouprocentních politických stran dohromady, takže teď má těch necelých 15%.
1: Ano, 14,8 podle SANEPu, ale říkám průzkum, který už je maličko starý. Ty říkáš, že vlastně není žádné riziko propadlých hlasů.
2: Ale je, tak samozřejmě. Pokud neuspějí motoristé, tak to máš skoro 5%. U přísahy právě díky té chyby, o které jsem mluvil, to máš 2%. No ale předtím to bylo 1 000 000 propadlých hlasů. To je dramatický rozdíl k Samere.
1: Řekni mi, pane prezidente, vedou se dlouhosáhlé debaty o tom, že se podle těch třeba průzkumů, podle toho, co se děje v médiích, na veřejnosti, také na ulici, že se s největší pravděpodobností komunisté vrátí do Poslanecké sněmovny. Byť pod značkou stačilo v této chvíli. je pro Andreje Babiše nebo pro Tomia Okamuru, myslíš si, že je přijatelné opírat se o hlasy komunistů?
2: Tak pokud nebude zbytí a nebudou mít jinou alternativu, tak samozřejmě, že ano. Konec konců už jsme zažili několik případů, kdy po listopadové revoluci hráli komunisté svoji roli.
1: Myslíš si, že je lepší v tomto případě sklonit hlavu a vzít nějakým způsobem komunisty do hry, nebo je lepší v takovém případě držet takovéto s komunisty se nemluví a třeba i nechat vládnout vládu Petra Fialy v případě Spolu?
2: Já si myslím, že rozumné řešení, které v tomto případě asi bude, je trojkoalice ANO, Okamura, tedy SPD, a právě Stačilo. Vzhledem k tomu, že ve Stačilo jsou i sociální demokraté a národní socialisté, tak já bych Stačilo nestotožňoval s komunisty. A v takovém případě si myslím, že ta kombinace možná je.
1: Domníváš se, Miloši, jako prognostik, že nás při volbách potká nějaké velké překvapení?
2: No, jakože někdo zemře, nebo bude zatčen,
1: ne,
2: nebo
1: jako něco podobného. Někdo třeba skočí obrovským způsobem, protože, jak známo, a ty s tím máš velké zkušenosti, agentury některé věci měřit neumí. To znamená, že někteří lidé volí někoho, ale nikdy to nepřiznají. Často se to týká třeba SPD, případně teď nově i Stačilo.
2: Tak teď je otázka, co máš na mysli. Pokud máš na mysli takzvanou černou labuť, tedy něco, co někdo nikdy nečekal, a to může být úmrtí, atentát, jo, nemoc, ale také velká aféra, včetně sexuální aféry, to je všechno černá labuť, Ksavere. Ale ty teď mluvíš o něčem trochu jiném. Ty mluvíš o nepřiznaných sympatiích k nějaké politické straně. Ano, tak za celou dobu, co jsem v politice, komunisté nakonec měli na začátku až téměř 20%, jestli si vzpomínám dobře, ale v průzkumech vycházeli o polovinu míni. A tento rozdíl jsou právě ty nepřiznané sympatie. Mimochodem něco podobného měl i Sládek, republikáni. To už je tak stará vesta, že jenom my dva si na ně pamatujeme a někdo jiný. No, takže ano, těch nepřiznaných hlasů, zejména v případě výrazně radikálních stran, pro mě radikalismus není nadávka. Radikalismus je prostě druh orientace. Tak v každém případě si myslím, že i teď ty průzkumy veřejného mínění budou podobné a ty jsi sám na tomhle výzkumu prokázal oprávněnost teze, že bitcoinová aféra koalici Spolu zasáhne. A je to jediný průzkum, který to potvrzuje, všechny ostatní to popírají.
1: No, tím se dostáváme o krok dál, protože bitcoinová aféra zdaleka nekončí. A mě by zajímal, Miloši, tvůj upřímný názor na to, co se teď děje kolem ex-ministra Blažka. Mám na mysli jeho tweety, mám na mysli vyjádření paní Dekroa, mám na mysli vyjádření Petra Fialy tímto směrem. Prostě mám pocit, že bitcoiny jsou věčně zelená píseň.
2: No, tak když NCOZ, Národní centrála pro boj proti organizovanému zločinu, zahájila svoje vyšetřování, tak hned v úvodní větě uvedla podezření ze zneužití pravomoci, ne pravděpodobnosti, ale pravomoci veřejného činitele. No, na koho jiného by se to týkalo než ministra Blažka? Ale může se klidně stát, že se to nakonec vztáhne v průběhu tohoto vyšetřování i na ministra Stanjuru, protože podle všech dostupných informací o tom věděl a ministerští úředníci ministerstva financí přitom asistovali. Takže ministr to téměř nemohl nevědět, pokud není úplný hlupák, který neví, co se mu dělá s milionovou transakcí, u které svítí jeho lidé. Takže můj odhad je, a to může být i ta černá labuť, i když je předvídatelná, že kromě ministra Blažka do toho NCOZ zatáhne i ministra Stanjuru. Ministra financí, který mimochodem nemá ekonomické vzdělání.
1: Jo, a kolik takových je na světě, mimochodem?
2: Říká se, že dva, včetně jeho, ale nepatrejme raději potom, který to je, protože bychom byli velmi překvapeni.
1: Ano. Tak pojďme ještě k té bitcoinové kauze, prosím, jednu důležitou věc. To tady nezaznělo a já se asi zeptám úplně, tak jak to cítím, mám pocit, že pánové Stanjura, Fiala, paní Dekroa, že Pavla Blažka obětovali a z toho, co oni říkají, v reakci na to, co říká on, mám pocit, že tam někde v dálce cítím tepláky.
2: Jejich nebo Blažkovi?
1: Blažkovi, bohužel.
2: Jenom Blažkovi?
1: Já ano.
2: No tak dobře, tak v každém případě už minule jsem ti řekl, že Blažek je obětovaný pěšec, zatímco Stanjura je věž, která zatím nebyla obětována. No a paní Dekroa je takovej střelec, dejme tomu.
1: No.
2: Nechci říct, že je středena, to by mě moje gentlemanství nikdy nedovolilo.
1: To tvůj jemnocit, Miloši, to by nikdy nic takového určitě neřekl, já tě myslím, znám dobře. Prosím tě, pojďme se podívat. Slovenský premiér pan Fico jednal v Číně s Vladimírem Putinem. Já jsem o tom měl včera rozpravu u kafe, snad to mohu říci, s Oskarem Krejčím, který říkal, výsledek sice bude nula, ale je potřeba to dělat. Souhlasíš s tímto?
2: Takže lidi by spolu měli mluvit, což dokázal i Trump s Putinem na Aljašce, tak to je obecná pravda. Jo? Takové uraženecké nemluvení jenom dokazuje, že nemáš dost argumentů, které bys tomu člověku, který je ti nesympatický, řekl, omlátil mu je o hlavu a třeba pak hrdě odešel středem. Jo? Ale když s ním nemluvíš, tak mu ani nemůžeš říct, co ti na něm vadí. Jo? To je první poznámka. Za druhé, tady bude daleko důležitější jednání Fica se Zelenským, protože tam, jak víš, Ukrajinci drony bombardují trasu, kam proudí na Slovensko energetické zdroje. No tak podporovat Ukrajinu a nechat si bombardovat svoje dodávky je trošku absurdní. Nehledě na to, že Slovensko má v ruce velký klacek a sice může zastavit reciproční dodávky elektřiny na Ukrajinu. A to by byl dost velký zásah. Ale opakuju znovu, lidi, ať je to Fico, Putin, si nebo kdokoliv jiný, spolu mají mluvit a mají si jasně říci, co jim na nich vadí.
1: Tuto otázku v našem pořadu konkrétně tobě položím tak už po čtvrté, po páté, ale mám pocit, že to diváci čekají. Je konec války na Ukrajině v dohledu?
2: No tak já čekám, v minulém našem rozhovoru jsem řekl takovou krátkou prognozu, že očekávám summit. K němu došlo, takže náhodou jsem se strefil. No a teď bych teda očekával dva summity, případně summit spojený v jednom. To znamená Putin, Zelenský a Putin, Zelenský a Trump. Jo? Jestli do toho Trump bude chtít zasahovat od samého počátku, a nebo se přidá až ve druhé fázi, to nevím. Zaujala mě jedna maličkost k severu. Nedávno Trump volal Borisi Orbánovi, ale zase domníval, že se s ním dohadoval o Budapešti jako o možném místě setkání tohoto summitu. Samozřejmě, že přicházejí v úvahu i jiná místa, Istanbul, Ženeva a podobně. Ale mě by docela zaujalo, kdyby se to konalo v Maďarsku.
1: Vůbec tě nechci opravovat, hned se k tomu Orbán je Viktor, nikoli Boris, jenom aby nám někdo...
2: Boris? Já jsem řekl Boris.
1: Ty řekl Boris, jestli jsem dobře slyšel,
2: Maria.
1: To si pleteš s panem Šťastným, to je úplně někdo
2: jiný. A nebo s Borisem Jelcinem, to je druhá možnost.
1: A nebo s Borisem Beckerem.
2: To už ne, já nejsem tenisový fanoušek.
1: Dobře, ještě bychom našli jiné. Dobře, ty teda vlastně nechceš říct, že tvoje prognóza je, že do Vánoc se neválčí.
2: No, moje prognóza je, že velmi pravděpodobně ty summity budou pokračovat. Jo? No a podívej se, když už se ty lidi jednou dostanou k jednacímu stolu, tak je trapný, když od toho stolu vstanou a výsledkem toho setkání není žádná dohoda. Ať už o příměří nebo rovnou mírová dohoda. Mimochodem Trump podivuhodně změnil názor. Nejdřív chtěl příměří a najednou chce mírovou dohodu. Budiš. Takže, abych to shrnul, pokud nechceš být za šaška, který nic nedokázal, tak ten summit musí skončit nějakým sdělením a v podstatě jiné sdělení než mírová dohoda nepřichází v úvahu.
1: Miloši, znáš teorii o tom, že se lidé dělí na dva druhy? Jedni mají kompas a druzí mají radar? Slyšel jsi to někdy?
2: Nikdy v životě jsem to neslyšel. A jaký je rozdíl?
1: Ten, kdo má kompas, má jasný směr a jde. Někdy přes mrtvoly, přes překážky, tu a tam si narazí ústa, zatímco ti, co mají, a ví, kam jde. A ti, co mají kompas, tak vědí, že...
2: Radar.
1: Ti, co mají radar.
2: Přeřek pro změnu ty.
1: Promiň, jsem rád, že dáváš pozor. Ano. Ti, co mají radar, se umějí věcem vyhnout, pravda, nejdou tak rychle, nejdou tak tvrdě, zpravidla. Mě by zajímalo, jestli ty seš radar nebo kompas.
2: No, já bych chtěl být radar, nevím, jestli jsem, ale chtěl bych být. Z toho prostého důvodu, že jak jsi sám řekl, tak kompas tě neukáže žádné překážky na cestě. Jo. A někdy je to minové pole, někdy je to ještě něco horšího, jo, propast třeba, do které spadneš a už se nevyhrabeš. Takže ano, rozhodně radar.
1: Bys chtěl být.
2: Bych chtěl být.
1: A já pro tebe mám tedy špatnou zprávu,
2: no.
1: Protože jsme to s autorem tady toho, té teorie rozebrali,
2: no.
1: A ty seš ukázková, nebo ukázkový případ kompasu.
2: Je to zajímavé, protože mě obvinuješ, že si nevšímám překážek na cestě a tvrdohlavě jdu za svým cílem.
1: Chceš jít, tak to je.
2: No dobře, ale když si nevšímáš překážek, tak tě ta překážka překvapí.
1: Kteří z těch dvou teorií by si myslel, že jsou úspěšnější v životě?
2: Víš, Ksevere.
1: Jednoznačně kompasáci.
2: Tak to nevím, tak v tom případě by mě to potěšilo. Ostatně díky bohu úspěšný jsem, takže to by odpovídalo. Ale některé překážky, které jsem v životě zažil, bych nechtěl zažívat podruhé.
1: Řekneš jednu?
2: Jo, samozřejmě zradu.

0: rozhovor dvou přátel a jeden říká druhému: pojďme se bavit o něčem veselejším. Jak to vypadá s cholerou v Oděse?
1: Není nic horšího pro moderátora, když si chce hosta namanipulovat do něčeho konkrétního a ono to nevyjde. Protože já jsem čekal, že se rozejdeme a půjdeme dál k světlým zítřkům na poli vědeckém, nebo jak to vždycky říkáš, když cituješ toho Kunderu, protože jsem to od tebe slyšel mnohokrát.
0: Ale to už jsme probírali, zatímco toho Šoluma a Vajchena jsem ti, myslím, neříkal.
1: Neříkal, ale v tomto pořadu Kunderu taky ne. Já to znám od tebe vždycky u kafe.
0: Tak víš co, tak jestli mám minutu, tak si to řekneme. Máme minutu?
1: No jasně.
0: V 50. letech byl boj proti buržoázní genetice. Ale jeden staříčký profesor měl genetickou laboratoř. Konala se odborová schůze, vedená topičem Skotelným, která si odhlasovala, že genetika je buržoázní pavěda. Tato schůze ustanovila trestní komisi, vedená tím topičem a uklízečkou, která vtrhla do profesorovy genetické laboratoře. Profesor byl zrovna dovolený, tak uklízečka nejdřív sfackovala sekretářku, která jim bránila ve vstupu do laboratoře. Potom postříkali DDT mušky drozofily, zabili několik příliš tučných morčat, uctivě se vyhnuli vlčákům, kteří slintovali přesně podle pavlovovských reflexů, no a odešli vstříc dalším úspěchům na vědecké frontě. Takhle končí Milan Kundera tento popis a já občas svým přátelům, tedy především tobě, cituji tento závěr. No, někteří, kteří to neznají, se na mě nechápavě podívají a říká, kam kráčíš vstříc úspěchům na vědecké frontě.
1: Říkáš to často, když se loučíme, já si vzpomenu na před mnoha lety, když jsme vysílali od tebe z Lánského zámku Press Club, tak jak jsme tam potom seděli, ty si odříkal z hlavy celou tu stránku jako citaci a to jsem se divil několik dnů. Miloši, díky za to, že jsi přišel a těším se na příště.
0: Dneska kvůli mně jsme to trošku přetáhli, ale doufám, že diváky XTV ta kunderovská příhoda pobavila.
1: Děkuju, ahoj.
0: Ahoj.
1: Naším hostem byl Miloš Zeman.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: Rozsvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: I'd like to try one of the old tunes that I recorded a couple of years ago, one of Johnny Bond's called Your Old Love Letters.

0: Jaroslav Bžoch je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Nepředpokládám, že by stínový ministr zahraničí pochválil aktuálního ministra zahraničí, ale našel byste nějakou věc, kterou byste přičetl panu Lipavskému k dobrému?
1: Já mu můžu přičíst dobrému určitě, já nejsem pouze kritický a myslím, ten začátek toho, jak se Česká republika, protože ministerstvo zahraničních věcí postavilo k celé otázce například Ukrajiny, bylo správně. Ale ostatní věci bohužel už tak dobré na tom ministerstvu nejsou. A to mě trošku trápí, protože já mám k ministerstvu zahraničních věcí mimořádný vztah, protože se zajímám o zahraniční politiku a bohužel z Piráty na ministerstvo zahraničních věcí přišla ideologie, která by tam na to ministerstvu prostě dle mého názoru být neměla. A ještě co mě trápí víc, že tím, jakým způsobem se handlovalo vůbec to ministerství, že to dostali Piráti se 4 poslanci, že to dostal zrovna pan Lipavský, s kterým měl problémy pan prezident, tak to ministerstvo ztrácí ten lesk, protože v minulých letech ministerstvo zahraničí byl silový rezort, protože samozřejmě zúčastňuje se veškeré zahraniční politiky, reprezentuje nás vlastně navenek tak, jak nás reprezentují právě třeba velvyslanci. A pokud ten lídr toho ministerstva je osoba, která to prostě jenom dostane, že to dostane, tak si myslím, že to je špatný a že to celé ministerstvo ztrácí právě tu svoji váhu.
0: Říkáte, ministerstvo zahraničí ztrácí lesk. Na druhou stranu, myslím, že proběhla zpráva teď před pár dny, že pan ministr Lipavský nabádal velvyslance a reprezentanty, aby dávali na sociální sítě, respektive tweetovali obrázky z mazlíčky, fotografie, nevím, pejsky, kočičky myslí asi, a také obrázky z výletu. Je to ta cesta, jak ten obraz České republiky podpořit ve světě? Co myslíte?
1: Já si myslím, že říkat velvyslancům, že si mají zakládat sociální sítě a v rámci své práce dělat toto, je úplná absurdita. Velvyslanci, pokud mají Twitter, tak ho jistě používají k tomu, aby informovali o tom, co se děje v těch zemích, kde nás zastupují. Ale říkat jim, co na ten Twitter mají dávat, a že tam mají dávat třeba fotky z mazlíčky, to mě přijde absurdní. Nehledě na to, že ti velvyslanci reprezentují náš stát v cizí zemi, ta funkce je samozřejmě velmi významná. A neměl by to zasahovat do jejich soukromí, pokud oni sami nechtějí. Takže jako říkat jim to, že to mají dělat, když oni sami nebudou chtít, mi přijde jako zvláštní. A myslím, že to na to nepatří. Protože vůbec jako komunikace ministerstva zahraničních věcí by potřebovala nějakou velkou rekonstrukci, protože když se například zmíníme o tom Twitteru, tak je několik odborů, který má vlastní Twitter. A přijde mi občas, že se mezi sebou nedomlouvají, které priority mají, ale to je můj osobní názor, ale říkám, já si nemyslím, že by patřilo jako na ministerstvo, že minister bude říkat, co mají velvyslanci, jak se mají prezentovat na sociálních sítích, nehledě na to, že velvyslanci dělají samozřejmě spoustu práce a spoustu věcí, které řeší a jsou také v utajení, protože to prostě jsou režimové věci.
0: Před chvílí jste řekl, že s panem Lipavským na ministerstvo zahraniční přišla nějaká ideologie. Je to tak, že na ministerstvu zahraničí nemá být žádná ideologie, anebo že tam přišla špatná ideologie? Jak to vlastně má být?
1: Pokud já beru ministerstvo zahraničních věcí, tak já jsem to vždycky bral něco jako nadstranického, protože to reprezentuje celou Českou republiku. A nelze chod ministerstva a strategický pohled na zahraniční politiku měnit s tím, zrovna jaká je vláda, a zrovna v tom, jak kdo je ukotvený ideologicky. A problém je samozřejmě v tom, že dneska máme vládnoucí koalici, která je z 5 stran a je to od doprava až velmi doleva k Pirátům. A o to horší je, když vlastně vládní strana se 4 poslanci dnes přináší svoji ideologii na tak důležité ministerstvo, které reprezentuje celou Českou republiku. V tom smyslu myslím, že ta ideologie měla jít stranou. Samozřejmě musíme vždy brát v úvahu, že vláda má nějaké ukotvení, ať už doprava doleva nebo středová vláda. A tomu se samozřejmě nevyhne. Ale brát vyloženě nějakou spíše levicovou a progresistickou politiku na ministerstvo zahraničních věcí, to podle mého názoru prostě nepatří, protože ta prezentace pak navenek ukazuje nás v té jedné lajně a nemá ten široký rozhled, to je podle mého názoru.
0: Řada občanů se domnívá, a já to, pane Bžochu, čtu čím dál častěji na sítích a mnohdy i v médiích, že reakce vedení našeho státu je vůči Ukrajině je přehnaná. Myslím, že se tomu říká někdy papežštější než papež. A jak to vidíte vy? Mělo by se ubrat nebo naopak přitlačit, anebo je to vyvážené? Připomínám, že mnozí občané považují Petra Fialu z nadsázce za ukrajinského premiéra.
1: Já to samozřejmě také čtu. Já mám na to dva pohledy. Ten první je, že Ukrajina samozřejmě nebude moc se ubránit bez toho, aniž by Západ pomohl, což je jasné. A nemyslím si, že by ta podpora svým způsobem byla někdy nějakým způsobem přehnaná. I když my jako opozice, a už jsem na to upozorňoval několikrát, my to těžko můžeme hodnotit, protože vlastně pořádně nevíme, čím ta vláda Ukrajině pomáhá. Protože se budeme například bavit o zbraních,
0: no.
1: Tak my většinou se rozumíme, jak se rozumíme z médií. Často to neví ani obranný výbor například, co tam posíláme, co jim vlastně dáváme. Já si nemyslím, že je špatně jim na obranu ty zbraně posílat. Na druhou stranu nesmí docházet k tomu, že vláda nás žádá o svůj podporu v tomto, aniž by nám řekla ty informace, protože já už jsem o tom jednou mluvil, a když to řeknu s nadsázkou, když my nevíme, co máme ve skladu, a čím budeme schopni ubránit nás, kdyby došlo k nejhoršímu někdy, a doufám, že nedojde samozřejmě, tak těžko budeme podporovat vládu v tom, co dělá. Ale druhá věc je to, že, a říkal jsem to v tom módu, že ty oči všechny té naší vlády se upírají pouze na tu Ukrajinu. A myslím, že nám chybí věci ostatní, co se ve světě dějou, ale i v Evropské unii například.
0: Sdílíte názor, že se na Ukrajině bojuje také za svobodu Prahy a České republiky?
1: Já si myslím, že svým způsobem se bojuje za nějaká pravidla, za nějaký řád, za mezinárodní řád určitě, protože ta invaze sama o sobě je porušení mezinárodních smluv, což je prostě fakt. Na druhou stranu si myslím, že spousta politiků toto zneužívá, a už jsem to slyšel i například na výboru od pana Stíkala, že i my jsme ve válce, tak to zneužívá, a já si myslím, že tím dochází zbytečně ke strašení lidí, kteří samozřejmě dnes mají jiné starosti, a do toho, když se na nás valí energetická krize a do toho slyší, že jsme ve válce, tak si pod tím samozřejmě taky nedokážou moc věcí jako představit. Takže na jednu stranu to chápu, a i když jak se západní svět za Ukrajinu postavil, tak si způsobem můžeme říct, že bráníme vlastně nás, aby se to, pokud by padla Ukrajina, tak se nám to přiblíží, což je fakt. Ale na druhou stranu si myslím, že to je velice natužívané a že občas k tím dochází až ke strašení lidí.
0: Jasně. Přiblíží to znamená, že by se mohlo teoreticky stát, že by si Rusko brousilo nože na nás a obsadilo by třeba Bruntál?
1: To je těžko odpovědět na tu otázku. Ne, to... Samozřejmě jsou to hypotetické situace a většinou se obracíme k naší historické zkušenosti, že pokud by Ukrajina padla, tak se nám samozřejmě Rusko přiblíží až na hranice, což dnes většina lidí samozřejmě nechce, a proto pak se používá ta retorika, která se používá. Takže...
0: Jste, pane Bžochu, připraven převzít rezort ministerstva zahraničí, když by na věc přišlo? No to bude za chvilku ty volby, pozor, to je 3 roky.
1: Pokud by k tomu došlo a já jsem tu nabídku dostal, tak ji určitě přijmu.
0: Promiňte jednu osobní věc, ale zajímá mě to. Má minister zahraničí, taková důležitá figura, právo na tetování na rukou?
1: No, pokud bychom byli nějaké politické společnosti, tak by to asi hodnotili jinak, ale já si myslím, že ta práce toho ministra by se
0: měla hodnotit. Nevadilo by vám to? Nebo litujete toho, že jste se nechal potetovat?
1: Ne, já to určitě netu. Já mám své tetování rád, mají pro mě nějaký význam a každé, které jsem si nechal udělat, takže já to netuji. A nemyslím si, že by to v té práci bylo nějakým způsobem na škodu. Mm-hmm.
0: Řekněte mi ještě, co vlastně teď v tom mezidobí, než se bude rozhodovat, co je vlastně úkolem toho stínového ministra, krom toho, že chodí do médií a říká, co by bylo, kdyby bylo.
1: Tak mým hlavním úkolem, my vlastně jako stínová vláda zasedáme, vlastně my stínujeme celou tu vládu, a mým úkolem je sledovat to, co se děje v zahraničí, jakým příspěvkem do toho my jako Česká republika přispíváme, co například připravují naši ministři na Evropské rady. Já se samozřejmě nejvíce soustředím na pana ministra Beka a pana ministra Lipavského. A informuji kolegy. A informuji kolegy samozřejmě o tom, co já si myslím, jak čtu ty věci, jak, co se děje, kde se děje, a pokud kolegové samozřejmě mají nějaké dotazy k nějakým věcem, tak je o tom informuju. Takže to je moje základní věc, je sledovat směřování zahraniční politiky a samozřejmě upozorňovat na to, když ta zahraniční politika nebo i evropská politika jde nějakým jiným směrem, než by měla jít.
0: Demonstrace, která proběhla před pár dny na Václavském náměstí, má to šanci něco rozpohybovat?
1: Já jsem přesvědčen, že ano, protože 70 tisíc lidí na Václavském náměstí, a už jsem viděl na Facebooku například svolávání na další demonstrace, má to snad zakončit 17. listopadu Letná, aspoň tak to bylo na tom letáku, který jsem dneska zaznamenal, tak určitě, protože ta frustrace těch lidí je samozřejmě velká. A pokud se nic nezmění extra rychle, což já nepředpokládám, protože vzhledem tomu, že už 3/4 roku nebo půl roku řešíme tu situaci a nezlepšila se nijak ani opět, vlastně se naopak zhoršuje, tak těch lidí, kteří budou frustrovaní a kteří budou prostě se bát toho, že jim zkrachuje život, tak je vyžene do těch ulic. Takže já si myslím, že ano.

0: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
1: Posloucháte Radio Xaver.

0: tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Zdeněk Hřib je naším hostem. Vítám vás X TV, dobrý den.
2: Dobrý den a děkuji za pozvání.
1: Zdeněk Hřib je předseda České pirátské strany, bývalý primátor Prahy, současný náměstek primátora Prahy pro dopravu a jste také pražskou jedničkou pirátů do sněmovních voleb. Pane předsedo, nemáte obavu z toho, že vám to Pražané u voleb spočítají za dopravní situaci v Praze?
2: To si opravdu nemyslím, protože poté, co jsem kandidoval tady po 4 letech, kdy jsem byl primátorem v komunálních volbách v roce 2022, tak jsme získali téměř 18% tady v Praze. Takže myslím si, že to je asi ta nejlepší vizitka toho, jak Pražané smýšlejí o tom, co jsme tady dělali. A ostatně, pokud se teda bavíme o dopravě, no tak je důležité si říct, kterou dopravu máme na mysli. Co se týče MHD,
1: stačí se podívat, teď my se motoristy, stačí se podívat z okna, tady XTV a vidíte stojící magistrálu, a tak to mám na mysli.
2: No tak nejvíc lidí používá v Praze MHD, tam jsme na světové špičce. Co se týče silniční dopravy a průjezdnosti Prahy, tak tam jsou k dispozici žebříčky s mezinárodním srovnáním, ve kterých Praha vychází v pásmu, řekněme, lepšího evropského průměru. Je to třeba TomTom Traffic Index, to jsou výrobci navigací, kteří sbírají ty anonymizovaná data ze všech zemí na celém světě. A můžete si na jejich webu najít veřejně tu informaci, že si tam zaškrtnete, že chcete evropská města, asi se nebudeme srovnávat s čínskými megapolemi, zaškrtnete, že chcete jenom ty větší, nad 800 tisíc, řekněme, obyvatel, a vyjede vám žebříček nějakých 39 měst, Praha je tam tuším 22. a je to vlastně, že čím jste níž v tom žebříčku, tak tím máte méně dopravních kongescí, tedy méně zácp, takže jste průjezdnější město. Takže jsme v prásmu lepšího evropského průměru, řekněme, průměr, ale jako lepší průměr.
1: Dobře, ale když se podíváte třeba na komentáře lidí, na pocity lidí, motoristů, tak ty ten průměr asi úplně nepociťují a jsou dost rozhořčení z toho, jak vypadá dopravní situace v Praze, a říká se jí teď rozkopaná Praha, protože spíše je tady více rozkopaných ulicí a silnic než opravených, nebo normálně volně průjezdných.
2: To ne, v Praze nějakých 7777 ulic, téměř přesně. A pochopitelně se musí objaravovat jako víc najednou, protože to v takovém městě jinak nefunguje. Ostatně všechny ostatní evropská města to dělají stejně. Co se týče třeba těch dopravních omezení, které jsou ale tady, třeba na magistrále, třeba když jede člověk sem k vám, tak ta magistrála nad muzeem, když si to vezmeme, tak tam teď se staví tramvaj na horní konec Václaváku a u muzea se staví teď tramvaj.
1: Ano, to všichni pociťujeme,
2: to je moje
1: tady
2: iniciativa.
1: Staví
2: to, to sice ano, ale ta stavba té tramvaje jednak jakoby zlepší tu situaci do budoucna dopravně i tak, že uvolní to místo na silnicích pro ty, kteří tím autem jet potřebují, protože snaha je přesvědčit více lidí, že mohou jezdit tou tramvají. Tak uvolní to místo pro lidi, kteří vezou něco, co třeba tramvají nepřevezou, to třeba živnostníci, jo, vezou materiál nebo vercajk nebo takhle. Ale druhá věc je, že ve skutečnosti nad tím muzeem tu magistrálu nezúžuje ta moje stavba té tramvaje. Tam to ve skutečnosti zužuje dlouhou dobu probíhající oprava kanalizace, která tam probíhá hornickým způsobem už od roku 2024. A městská infrastruktura, včetně vodovodů a kanalizací, vůbec není v mé odpovědnosti v tomto volebním období. To je totiž odpovědnost Spolu. A jenom teď vlastně my naopak využíváme toho, že tam tamhle radní TOP 09 kope nějaký kanál, a v té samé uzavírce my stavíme tu tramvaj. Takže je to skoordinované, nebude se to zavírat dvakrát. No a my jsme zachovali dva pruhy rovně a jeden pruh odbočovák na Vinohrady. Ale to, že tam chybí ten třetí rovně, to je kvůli opravě kanalizace, ne kvůli Hřibovi.
1: Nevím, se přiznám, co tam chybí, ale vidím ty dlouhé kolony každodenní. Ale chci se zeptat, je vaším cílem dostat motoristy na kola, na koloběžky do MHD, Dostat je z centra Prahy?
2: My se snažíme lidi, kteří mohou jet MHD, tak je přesvědčit kvalitou MHD, dochvilností MHD, komfortem cestujících, aby zvážili to, že využijí spíše MHD a uvolní tak místo na silnici pro ty, kteří těm autem opravdu jet potřebují. Protože ano, tak já bych taky mohl jezdit autem z jižního města, bydlím na sídlišti, mohl bych jezdit do práce autem, dokonce mám služebního řidiče.
1: Kdo potřebuje jezdit autem a kdo nepotřebuje?
2: No to je jednoduché. Ideální je, pokud funguje nějaká jako ekonomická motivace. My máme velice levné MHD tady a pochopitelně to je jako asi nejlepší motivace, ta ekonomická. No, já bych třeba teda měl toho řidiče služebního jako zadarmo, ale já, protože celý život jezdím MHD, no tak jezdím z jižního města metrem, přestupuju tady na muzeu a jezdím do práce teda jako metrem, jo. Ale za normálních okolností v běžných zemích funguje nějaká jako ekonomická motivace, třeba v New Yorku teď zavedli to mýto do toho centra a ano, zbytný tranzit zmizel, takže se tam jezdí teď mnohem lépe.
1: Je to ekonomická motivace nebo je to, řekněme, opravdu donucovací prostředek k tomu, aby lidé jezdili MHD, jezdili na kole a podobně?
2: No, ne na kole. U nás se jezdí primárně MHD. Na kole se tady pokud moc nejezdí.
1: No, ale
2: asi
1: o to usilujete.
2: Já usiluji o zkvalitnění MHD. My lijeme úplně neuvěřitelný miliardy do MHD každý rok.
1: Čemu jsou cyklopruhy potom? A že jich
2: cyklopruhy jsou vyžadované technickými normami, zákony a usneseními rady z doby Pavla Béma a Adriány Krnáčové. No, takže to vymysleli jiní před námi.
1: Takže vyplníte něco, co udělali před námi?
2: Jednou, vyžadujou to i technické normy, vy to nemůžete udělat bez toho. Jo? Tam je jako povinnost, která vám říká, že když rekonstruujete silnici, tak prostě musíte tam zavádět takzvaná integrační opatření, se tomu říká, což je i ten cyklopruh. Ale ty cyklopruhy tady v užských ulicích vlastně slouží pro benefit řidičů, protože vy byste normálně měla nechat mezeru od toho cyklisty 1,5 metru, což na některých ulicích dost dobře jako možné není, protože byste se tam vedle něj nevešla. To znamená, že byste vlastně podle pravidel silničního provozu toho cyklistu nemohla ani předjet. Ale když je tam ten cyklopruh a ten cyklista potom, vy víte, že ho najdete v tom cyklopruhu, protože on potom musí v něm jet, že jo? Jinak by mohl být na té silnici taky.
1: No a pak ten cyklopruh také končí a já mám vždycky obavu, kam ten cyklista zamíří.
2: To vám rozumím, ale to buďte jako v klidu, protože vy v tom autě jste mnohem víc jako v bezpečí
1: já
2: než ten cyklista.
1: Já se bojím o toho cyklistu.
2: A cyklista se samozřejmě taky snaží jet bezpečně. A ano, cílem a ideálem by bylo mít ty cyklostezky jako úplně oddělené, ale bohužel máme krásné historické město, vlastně ne bohužel, ale bohudík, ale prostě realita je taková, že tady je jako problém budovat leckde tu oddělenou cykloinfrastrukturu. No takže podle těch norem se to dělá nějak jako jak to jde. A ty normy jako ideální nejsou, ale to nemá město možnost změnit. Nicméně my ano, chceme osekat byrokracii a ty normy taky trošku jako vylepšit. Takže tohle to je záležitost ale pro celostátní politiku, v té já jsem dosud nefiguroval.
1: Tak, ale budete možná. Zatím to tak průzkumy ukazují, STEM vám dal 10%, SANEP pro XTV 7,2%, Median 6,5% převolených preferencí. Vy už jste vyloučili, s kým byste do vlády určitě nešli. Jediná možná koalice je ta, která tu byla, to znamená Piráti, Spolu a také STAN. Je to jediná možná myslitelná koalice za vás?
2: Tak to je koalice, kterou si dokážeme představit, vlastně i teda, protože já mám teď, no tak já mám s nimi koalici na magistrátu s těmito stranami tady, tak asi nečekáte, že tady teďka budu říkat, že s těmi to teda v žádném případě, když tamhle jsem s nima ještě v pondělí seděl na jednání rady.
1: Ale kritizujete STAN za to, že neplní dohody.
2: No to je jako problém, vytvořit koalici je jedna věc, donutit koaliční partnery k plnění toho, co slíbili, je věc druhá a potom některé teda taky hlídat před nejrůznějšími jako střety zájmů nebo to, aby tady nějak měli tendenci k nějakým podezřelým zakázkám, to je samozřejmě věc druhá. Piráti jsou jediná strana, která nemá, je v parlamentu a nemá žádné korupční kauzy.
1: Má korupční kauzy, ale takovou kauzičku máte také, kdy jste neoprávněně pobíral odměnu z jedné městské firmy, myslím, že to byla Pražská energetika holding.
2: No, ale já jsem si nic neposílal. Já vlastně mě jako překvapuje,
1: ale neupozornil jste na to.
2: Upozornil právě, že naopak já jsem na to proaktivně upozornila kvůli tomu, vlastně oni mi potom... Ne. To bylo, no hned jak jsem to zjistil, tak potom na prvním jednání představenstva, na které jsem byl pozván, tak jsem to řešil. Oni potom s nějakým časovým odstupem, to je pravda, ten byl delší, ale to jako nebylo na mě. Mě předali ty informace, kam mám poslat ty peníze zpátky a hned druhý den jsem jim je poslal. Takže pokud jako má někdo kauzičku, tak maximálně pan Portlík z ODS, který je předsedou dozorčí rady pre-holding, protože za Hřiba teda v tomhle městě takový binec nebyl. Když já jsem byl primátor, tak nikdy město nevyplácelo takhle žádný jako odměny někam, kam
1: neměli vrazit. Údajně jsi tam zaškrtl posílat peníze na účet.
2: Ne, já jsem vyplnil číslo účtu, ale to číslo účtu se vyplňuje, protože vám ta firma může proplácet třeba cestovní příkaz. Jo? To je podle zákona, ale situace nastat může. Ale nicméně já jsem na ten omyl naopak upozornil, já proaktivně, kvůli tomu se to začalo řešit, takže tohle to je naopak věc, na kterou já jsem upozornil. Takže
1: a já jsem si žádný, asi 5 měsíců.
2: Ale já jsem si žádný peníze neposílal. Jako, takže ano, já jsem na to upozornil a chvilku jim trvalo, než mi dali ty údaje pro to vrácení. Nicméně, abych se přiznal, tak jako pre-holding je firma, která vyplácí miliardu korun ročně jako dividendu, jo? Takže to jsem tam nepředpokládal, že by oni upadli do druhotné platební neschopnosti, abych pravdu řekl, takže to bylo nějak jako na nich, jak rychle mi to pošlo.
1: Dobře, jak moc jsou pro vás problematické naopak ty kauzy, které řeší vaši bývalí a možná budoucí koaliční partneři? Ať je to bitcoinová kauza, ať je to... Dozimetr.
2: No tady v Praze ještě teďka řešíme například podezřelé zakázky v pražských službách a ten nehorázný střet zájmu pana ředitele Patrika Romana, který prostě svým kamarádům přihrává zakázky, se kterýma chodí na kance střílet je, nebo eventuálně s nima má nějaké další kontakty, třeba jim dává k dispozici svoji vilku v Liberci, tu oni mu opravujou, on jim pak dává zakázky v pražských službách mimo režim zákona. No je to prostě takové zvláštní a ano, naši koaliční partneři úplně se nehrnou do toho, že by to řešili. Ale ano, no tak my samozřejmě se snažíme jednat, snažíme se přesvědčovat i opozici, aby to řešila, protože v těch dozorčích radách těch firem, například také těch pražských služeb, je i opozice. Tam teda také zástupce za ANO, který tam je, což je pan Nepil z pražského ANO, tak ten se taky to snaží jako zakrývat a zametat tyhle kauzy pod koberec. Takže ono je to prostě složitý.
1: To je, no, jako, je to složité, mě zajímá, jak moc je to pro vás složité, jestli máte důvěru, jestli může vzniknout koalice, nebo jestli budete vlastně bez koaličního partnera a tím pádem nebudete schopni
2: ne,
1: vládnout.
2: Jak říká klasik, politikům se nevěří, politici se kontrolují, my naše koaliční partnery neustále kontrolujeme a snažíme se je nějakým způsobem kultivovat.
1: A jak si vám to asi moc nedaří? Přišla bitcoinová kauza a tak?
2: Tak moment, aby jsme si to jako zrekapitulovali. Když se tady domlouvala v Praze koalice, tak my jsme říkali od začátku, že nebude v té radě nikdo trestně stíhaný, spolu nám tam spalo nějakého trestně stíhaného, 5 měsíců trvalo, než jsme jim to vysvětlili, ale nakonec jsme jim to vysvětlili a v radě nesedí trestně stíhaný. A trochu si tvrdit, že jako tímto jsme skultivovali tu politickou scénu. Co se týče dozimetru, v tom nejede ani jeden člen pirátské strany, jo, to je vidět i z toho, co vychází teďka ve zprávách, kdo se jako chystá k tomu soudu a je předvolaný, že bude vyjednat.
1: Ale já vás z toho nevidím, mě zajímá, jestli...
2: Tam nejsem já. Co se týče bitcoinový kauzy, jenom poslední věc, bitcoinový kauzy, tak ta vypukla v době, kdy piráti už dávno ve vládě nebyli a naopak od počátku jsme říkali, že pan Stanjura je v tom bitcoinovém skandálu až po uši a že má skončit i teď v té vládě, byť by to bylo trochu jako symbolické, Protože dovoleb
1: no
2: bylo jako pár
1: měsíců, to, že bude končit ve vládě skončit. A zajímá mě, pokud bude v té další, no, jestli to je to pro vás překážka pro to, čili pokud by pan Stanjura setrval nebo byl ministrem nově vznikající vlády, tak bez vás, bez
2: to by
1: Pirátu.
2: Bylo, to by bylo stejné, jako bylo s tím trestně stíhaným, co nám hocpali do té rady.
1: Pan Stanjura není zatím tady trestně stíhaný.
2: Já vím, ale je to jako zjevné, teď on prostě ovšem věděl od počátku, že to jsou bitcoiny od odsouzeného obchodníka s tím afgánským heroinem, s fentanylem, má v odpovědnosti boj proti praní špinavých peněz a vůbec nic s tím neudělal. Jako, takže on je skutečně až po uši v tom bitcoinovém skandálu a za nás je to jasný jako no go. To znamená, my máme transparentně schválenou povolební strategii a ta říká, nepůjdeme s ANO, nepůjdeme s SPD, nepůjdeme s motoristy sobě, nepůjdeme s komunisty a je to závazek pro všechny naše kandidáty. A tohleto je tam taky uvedeno, že nepůjdeme s lidmi, kteří jsou v, jako v tom nějakým vězí v nějakým skandálu typu Bitcoiny nebo Rozimetr.
1: Tak byste chtěl po panu ministru vnitra Rakušanovi nějaké vysvětlení ohledně šifrovaného telefonu. Poskytl vám to vysvětlení? Jste uspokojen?
2: Já to vysvětlení jsem zatím teda nezaznamenal. Ona
1: on vás zve
2: teďka
1: na národní třídu, myslím, neděle
2: zvázva. Dneska, no, ale aha, to asi 17. tam jako zjevně teda nebudu, když jsem tady teďka u vás.
1: Ano.
2: Ale my máme letos jako samostatnou kampaň, nemáme ji dohromady se Stanem, takže s našimi lidmi se můžete potkat normálně v ulicích Prahy i v jiných městech. A teďka jsem byl například v Litoměřicích včera, například já osobně, ale pochopitelně i všude jinde se s námi můžete setkat. A tahle ta záležitost teda za mě není ještě dostatečně uspokojivě vysvětlená a myslím si, že tady je spousta otázek, na které by měli zástupci Stanu odpovědět.
1: A vy věříte, že, protože zmiňovala jste v jednom rozhovoru, že před těmi 4 lety, kdy jste měli společnou kampaň, takže vám starostové zřejmě neřekli všechno, nebo něco vám zatajili, tak kde berete jistotu, že tentokrát vám to všechno vysvětlí a nic nezatají?
2: Jo, no tak my jsme především ostražitější, bych řekl. To jsme se teda určitě poučili. Poučili jsme se jak v této rovině, tak i v tom, že musíme více bojovat za zájmy našich voličů. A to je to poučení pro nás toho vládního angažma.
1: A jak vypadá ta ostražitost, když se chystáte znovu a nebráníte se znovu vládnout se Stanem?
2: No tak nemáme tady žádnou předvolební koalici například, to je teda jedna záležitost. Za druhé, jsme prostě, já osobně jako jsem tak nějak jako ostražitější vůči tomu, co se děje a neberu jako na lehkou váhu to, když teď vidím, že tady je ten střet zájmu ředitele Patrika Romana v těch pražských službách, jo. Nebo to, že tam mají třeba, i když jsou menší firma než dopravní podnik, tak v pražských službách je víc členů toho vysokého managementu a mají tam vyšší odměny než v dopravním podniku. A vlastně, kdyby jich bylo, kdyby ty počty těch vysokých manažerů a jejich výplaty klesly na úroveň dopravního podniku, tak by to znamenalo, že by mohli navýšit platy každému jednotlivému řadovému pracovníkovi, co nám tady třeba uklízí odpad v našich ulicích, třeba o nějakých více než 10 000 korun ročně, jo, což je velice zajímavé.
1: Vraťme se ke Stanu. Mě zajímá, protože pana Stanjuru jste jasně řekl, že s ním do vlády nepůjdete. A mě zajímá, jestli jak moc pro vás je závažná ta obžaloba, která teď nastínuje, co se v Dozimetru dělo a že peníze plynuly do kasy Stanu a tak dále, trestné činnosti.
2: Jo.
1: Nebudu to celé popisovat. Tak toto, jak moc je to pro vás jako bojovníky s korupcí?
2: Jo.
1: Piráty problém pro budoucí vládnutí.
2: Jo. No tak tu korupci páchají nějaký konkrétní lidé, kteří jsou potom obvinění v rámci nějakých trestních řízení a potom je když tak třeba posílají do vězení a podobně.
1: Dokonce obžalování.
2: Takže ještě tam je nějaký proces mezi tím samozřejmě. Ano. Ale jde o prostě ty konkrétní osoby. No tak já jsem zvědav, co se dozvíme z toho soudního procesu, který teď bude probíhat. Budeme ho asi všichni sledovat. Něco už tak jako prosakuje o nějaké té jako neoficiální kampani STANu, která byla placená tady z těch peněz z dozimetru.
1: A to, co prosakuje, vás neznepokojuje?
2: No to mě znepokojuje, a proto chci slyšet ty odpovědi, které já jsem ještě teda od pana Rakušana nedostal. Potom tady ve vzduchu pluje jakási informace o jakési nahrávce, kde má zase jako být něco, ale nikdo ji ještě neviděl. No takže jsou tady jako samé otázky a málo odpovědí.
1: Málo odpovědí. No tak pan Rakušan byl včera v Bratislavě na demonstraci, které svolalo Progresivní Slovensko. Byla to demonstrace Slováků proti nějakému konsolidačnímu úspornému balíčku, který chystá tamní vláda. Je to v pořádku, že se ministr vnitra, místopředseda vlády, účastní demonstrace v sousedním státě?
2: Já nevím, jestli má nějaké třeba slovenské kořeny nebo rodinu na Slovensku nebo podobně, ale pokud vím, tak STAN má hlavně stejného volebního stratéga, jako má Progresivní Slovensko, takže tam bych asi hledal tuhletu vazbu. No. My se teďka soustředíme na to, aby jsme hlavně tady lidem v České republice vysvětlili, že my, Piráti, máme plán a jak ten plán konkrétně prospěje lidem tady v České republice, že budou mít levnější život.
1: My se k tomu dostaneme, ale to tu cenu, když jste ukázal, máme plán, tak mě připomněl slova pana Laciny ze STANu, který říká, že když vidí tuhle tu tabulku, takže na něj jdou mrákoty. Tak,
2: to by mě zajímalo, proč, protože starostové vlastně velice, velice věrně kopírují ten náš program. Například, když Vít Rakušan říká, že oni chtějí prosadit reformu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, tak jak si zapomíná dodat, že to je reforma, kterou tam připravil na Ministerstvu pro místní rozvoj Ivan Bartoš ve spolupráci s Transparency International. Akorát, že jsme se čtyřmi poslanci neměli jaksi sílu na to, které ta vláda notabene teda nepotřebovala, tak jsme jaksi neměli sílu to prosadit. Jo? A přitom tady, ano, dochází například k zablokování velkých veřejných zakázek, narůstá jejich cena, protože inflace, takže to zvyšuje, že prostě v konečném důsledku veřejná správa zaplatí více. A třeba STAN konkrétně se s tím potýká tady na té stavbě toho sídla pro tu vesmírnou agenturu, jo, kterou stavíte na město, ale je to
1: pod radním. My se k Ivanu Bartošovi dostaneme. Já jenom ještě se bych si chtěla ujasnit, jestli považujete za vhodné, aby ministr vnitra se účastnil demonstrace v sousedním státě.
2: Tak jako přijdělám občan, to... tak když tam je jako občan a...
1: Je to ministr vnitra, tu funkci
2: no,
1: si neopáře.
2: No počkejte, ale asi to oddělme, jo? Tak on nemá žádnou pravomoc nad tou policií v tom sousedním státě, tak když tam chce jakoby jet a něco říkat, to ať si klidně dělá. Ale já spíš řeším tu situaci, kdy pan Rakušan asi nepochopil ten rozdíl mezi politikem a aktivistou, kdy naopak chtěl svolávat demonstraci tady v České republice. A on je ale tím, kdo má pod sebou tu policii. Tam jde jako o výrazné nepochopení vlastně té role.
1: Čili...
2: Že když to ministr vnitra zvolává jako demonstraci v tom státě, kde je ministrem vnitra, to mi přijde jako hlavně.
1: Ale myslíte,
2: divné.
1: Že ty československé vztahy, které už teď jsou na bodu mrazu, to, že ministr vnitra český jede demonstrovat na Slovensku, to může ještě zhoršit? Jak teď pojede za svým protějškem slovenským, když proti němu...
2: No,
1: vládě demonstroval.
2: Vlastně, tak si musíme říct, kolik je tam jako styčných bodů, ale...
1: Účastnil byste se vy takové demonstrace?
2: Helejte, demonstrace na Slovensku. Na Slovensku. Při na to, proti čemu by byla, bych řekl. Jo,
1: teď to ale byl konsolidační balíček.
2: Teď to byl konsolidační balíček. Helejte, nevím, jo, to by záleželo asi na té situaci a otázka, v jaké bych byl, ale je fakt, že já si myslím, že hlavně jako v tomhle čase, kdy máte 2,5 týdne do voleb, si myslím, že by spíš měl pan Rakušan se snažit přesvědčit jako místní voliče o tom, že třeba chtějí plnit ty sliby, se kterými šli do té vlády.
1: No, vy, když jste začínali tu horkou fázi kampaně, nevím, jak to nazvat, tak jste také varovali před Ficostánem, tak nějak jste to tam nazvali, že neuděláte z České republiky Ficostán, tak působí to na vaše voliče, že strašíte Slovenskem?
2: No, strašíte. Já myslím, že jako lidi, co to tak trochu sledují, mají třeba nějaké rodinné příslušníky na Slovensku, že přece jenom jsme tady nějakou dobu strávili ve společném státě, tak přece jenom si myslím, že jako vidí, kam se to Slovensko ubírá a že ta cesta vlastně jako dobrá není.
1: Kam se ubírá, pane předsedo?
2: Tak ubírá se na východ a tady tím lísáním se k Rusku pan Fico ohrožuje bezpečnost České republiky. To je poměrně jako zjevná věc a navíc ty sliby o tom, že vlastně tím, že se bude lísat k tomu Rusku, tak díky tomu tam bude nějak jako levnějc a podobně, to zcela zjevně jako teď neplatí, protože kvůli tomu tam vláda schvaluje ten konsolidační balíček a to jsou ty protesty tam.
1: Dobře,
2: tam
1: vy máte také svůj konsolidační balíček, nebo respektive my tady v České republice, ale přeci Robert Fico slíbil svým voličům, že bude dělat zahraniční politiku na všechny čtyři světové strany, což činí. Byl přeci ve Spojených státech amerických, byl v Rusku, byl v Číně a tak dále, tak nedoručuje vlastně to, co voličům slíbil a proč si ho mimo jiné zvolili?
2: Ale tak to si asi řekněme, co z toho jako ti běžní Slováci mají, protože momentálně z toho mají konsolidační balíček, který výrazně zdraží jejich život. Jo? Takže tam je asi nutná tahle ta úvaha. To je prostě o tom a ten Orbán v tom Maďarsku, to je vlastně dost podobný. Oni tvrdili, že se lísají k tomu Rusku kvůli tomu, aby tam měli levné energie, ale ta realita je prostě úplně jiná. A stejně tak je tam samozřejmě ještě

0: jako lidmi z Maďarska, i ze Slovenska, i třeba z Polska. Jo, tak v době, kdy jsem byl primátorem, tak pochopitelně jsme tady udržovali i ty kontakty v rámci V4. Takže že jo, my jsme i zakládali s primátory Varšavy, Budapeště.
1: A byli byste proto, byla by vaše zahraniční politika, byla by vaše zahraniční politika v případě, že byste byli ve vládě taková, jakou teď činí pan Lipavský, nebo by byla jiná, v něčem odlišná, usilovala byste o spolupráci V4, jak by to vypadalo?
0: Konkrétně máte na mysli. No tak V4 zcela zjevně v tuto chvíli moc jako smysl nedává, protože tam moc jako styčných bodů vlastně není. Jo. My si musíme uvědomit to, že když jako se podíváme na ten aktuální svět, globalizovaný svět, ve kterém ty velmoci, reprezentované například americkým prezidentem, se jako vůbec nijak netají tím, že prostě oni chtějí využívat to, že oni jsou ti velcí a že budou vlastně šikanovat ty menší a slabší, tak když vidíte jako tady to, tak musí každému přece dojít, že my jako samostatná Česká republika to jako v zahraniční politice tak jako moc nevymyslíme. No. A tohle je o tom, že my máme šanci ovlivňovat to dění kolem sebe pouze jako součást silné a jednotné Evropské unie. Ať se nám to líbí nebo nelíbí, je to celkem jedno, ale v té soutěži těch velmocí šanci nemáme. Podívejte se na cla, který zaváděl Trump, kolik si vyjednala Evropa a jak dopadlo třeba nezávislé Švýcarsko. Jo? Ten rozdíl je prostě propastný, ten rozdíl je snad víc než dvojnásobný, jestli se nepletu. Takže je vidět, že ta obchodní síla vám dává prostě ten power v té zahraniční politice. To znamená, my potřebujeme být jako Evropa jednotní a silní a flexibilní taky, protože to jako tam je vidět, ta těžkopádnost Evropy, to jako ne, že ne. Aby jsme byli nějak jako konkurenceschopní v tom globálním světě a vůbec, aby nás brali vážně.
1: Tak to bychom mohli otevřít Green Deal a ETS 2 a podobně, ale to se přiznám, že teď nechci. Jen doplním, jste zmiňoval Ameriku. Donald Trump se taky lísá Putinovi, podle vás?
0: No, já myslím, že Donald Trump zjevně jako opakuje ty Putinovy narrativy, že jo. On zkoušel i to, že ty drony ruské letěly do Polska omylem, přitom to bylo asi 20 dronů. Ty je zcela zjevné, že jako to nebyl žádný omyl, že to byla cílená provokace.
1: To se tady ukazuje, že ta raketa, která spadla na ten polský dům, nebyla ruská, ale že byla polská a tak dále. Tak zjistíme vůbec někdy, jak to skutečně bylo?
0: Ale tak Rusové se přiznali, že to drony byly jejich, takže to jako jestli to není žádný pochyb, že drony byly ruské. To, co si Rusové chtěli vyzkoušet, je reakce Evropy. Jak budeme reagovat, jednak jako po technické stránce, jak bude reagovat protivzdušná obrana, jak budou reagovat jednotlivé země v NATO, že protože pan Babiš tady ještě nedávno se nechal slyšet, že by Polsku na pomoc nešel.
1: Ale tak to už je stále omílané, víme, kde to bylo, že to bylo v té prezidentské debatě a tak dále.
0: No ale tak já nevím teda, jaký je názor reálně pana Babiše, když on ty názory mění, prosím, jako každý den říká něco jiného. No,
1: pojďme se ještě vrátit do domácí politiky. Mě zajímá váš bývalý vlastně ministr za Pirátskou stranu, pan Ivan Bartoš, který z nějakého důvodu nechce přijít do XTV.
0: Nechce, tak nevím, asi vaříte špatný kafe, nebo já nevím.
1: Dobře, my se na to zaměříme, ale mě by zajímalo, jestli s ním počítáte jako s ministrem.
0: Jo, co se týče toho, tak já si myslím, že my nejsme teďka v stádiu, že bychom jako sestavovali nějakou jako budoucí vládu. Já jsem si všiml, že některé strany...
1: A nemáte nějakou stínovou vládu, tak jak to má třeba hnutí ANO?
0: No já jsem si všiml, že některé strany odpíchly tu svoji kampaň, že si ukázali na jako nějakou konkrétní židličku v té hypotetické budoucí vládě. My úplně touhle cestou teda nejdeme.
1: Takže my se snažíme, ale
0: my jsme připraveni. Zrovna zítra máme tiskovou konferenci, kde budeme ukazovat například naše odborníky i další, než máme jenom na těch čelních místech na kandidátkách. My jsme od začátku říkali, že budeme kandidovat jako Piráti a odborníci, že máme odborníky od nás, odborníky i třeba nestraníky, případně odborníky z jiných stran. A co se týče zítřka, tak tam proběhne tisková konference, ve které představíme ještě další odborníky, kterých my máme dost na to, aby jsme klidně obsadili celou vládu. Ale my opravdu v tohle stádiu teďka nejsme. My jsme ve stádiu, kdy se snažíme představit to, že máme plán, o čem ten plán je. My máme konkrétní
1: plán. Na pana Lacinu půjdou mrákoty.
0: Na 100 dní prvních pracovních dní vlády, 10-bodový plán, jak zlevníme lidem život, jak zvýšíme dostupnost bydlení, jak vymezíme

0: zametneme no. korupční svinčík
1: studní a modernizujeme tento stát. A kdo v té vládě bude sedět za vás?
0: Budou tam sedět odborníci.
1: Tak, je Ivan Bartoš odborník?
0: My máme spoustu odborníků.
1: Proč mi nechcete odpovědět, Ivan Bartoš odborník?
0: Ještě jedno, protože to odvádí pozornost úplně jako od podstaty toho, v jaké fázi my teďka jsme. My jsme teďka ve fázi, kdy se snažíme, aby to tady všechno neschrábl pan Babiš se svými extremistickými přáteli a aby nevypukl chaos. Protože ten chaos v momentě, kdy tady kandiduje Stačilo s programem Znárodníme pekárny, ale zcela zjevně vychází, že jediný jejich koaliční partner bude ten pan Babiš, případně, který ty pekárny vlastní, tak to se jako budeme strašně divit, co tady jako bude.
1: Přeci vládnul.
0: Co tady bude. S komunisty, no jasně. A teď konec,
1: už tady vládnul nic takového, co tady přeci nedělo.
0: Přesně tak. Vládnul tady s komunisty a teď by mohl vládnout zase s komunisty.
1: A mluvte o sobě, prosím.
0: No, tak, no, a Ivan Bartoš... my tady máme plán na těch prvních 100 pracovních dní vlády.
1: Ale nemáte ministry.
0: Jak říkám, my máme dost odborníků na to, aby jsme obsadili klidně celou vládu.
1: Odborníky Ivan Bartoš.
0: Nechte se překvapit, zítra přijďte na tiskovku, tam se podívejte, koho tam bude.
1: Považujete vy Ivana Bartoše za odborníka? Vy osobně?
0: Tak Ivan Bartoš tady prosadil celou řadu věcí v oblasti bydlení. Když se na to podíváte, tak díky Ivanu Bartošovi tady vzniklo 5000 nových bytů s levnějším nájmem po celé České republice za ty necelé 3 roky. Například ve Žďáru nad Sázavou už se do těch prvních bytů nastěhovali nějací nájemníci teďka. Potom vyjednal investice 10 miliard korun do první vlny projektu toho dostupného bydlení. Připravil nebo zajistil, že se připravily projekty za dalších 10 miliard korun. Jako ministr 4. země Evropské unie vyjednal úvěrový programy na levné nájemní bydlení. Můžeme používat evropské peníze nejenom na bydlení pro, řekněme, sociální případy, ale skutečně na levné, dostupné nájemní bydlení.
1: A máte tam i to, že spackal digitalizaci 600 000 stavebního řízení.
0: Tak co se týče digitálního územního řízení, tak tam je 80% hotovo, vyřizuje to 5000 online žádostí týdně.
1: Tady sice kandiduje za přísahu, ale současně je starostou a říkal, že stále je stavební řízení ochromeno. Ne no. tolik, jak tomu bylo dříve, ale stále je.
0: No počkejte, jak bylo ochromeno kvůli tomu, že se tam nahromadily ty papírové žádosti, ty se nějak postupně odbavovaly. Digitální stavební řízení funguje z 80% a tahle vláda po odchodu Pirátů měla téměř přesně rok na to, aby dodělala těch zbylých 20%.
1: A Ivan Bartoš... Vůbec Ivanu Bartošovi nějaké pochybení za digitalizaci?
0: Ale Ivan Bartoš jasně řekl, že to byl zmatek, omluvil se za to, ale šmaria, za 6 měsíců se tady dodalo 80%. To opakovaně potvrdila jak vláda, když vyhodnocovala plnění programu, to byl ještě minulý rok. Tento rok vyšla ta zpráva Národní informační a komunikační agentury, kterou zveřejnilo MMR, už bez Ivana Bartoše, už pod novým ministrem. To řeklo, že o toho 77% plně nebo částečně, takže v podstatě furt jako se dostáváme k těm 80%. No a takže tady byl rok na to, aby se dodělalo 20% poté, co vzniklo 80% za 6 měsíců. Tak já se ptám, jako kde to je, protože to tady jaksi nevidím, jo, že by se na tom dělalo. A přitom, když by se to dodělalo, tak by žádný problém nebyl, ale místo toho si ta vláda vzala 3 roky, udělala nějakou komisi, znovu to celý přehodnocuje, přitom i ten audit potvrdil, že technologicky to je postavené správně, vlastní stát ty zdrojové kódy a Ivan Bartoš zabránil tomu tunelu za miliardu, to potvrdil
1: proto,
0: i Jan Kasl.
1: A proto antimonopolní úřad udělal milionovou pokutu v MR?
0: No tak když se chcete podívat, jak úřady udělují tady ty pokuty, tak se podívejte třeba na Prahu 10, ta dostala pokutu 750 tisíc teďka, mimochodem, pod vedením ODS.
1: Asi udělala něco špatně.
0: No ale, že jo, tam jde o to, že je nutné zreformovat ten úřad pro ochranu hospodářské soutěže, aby on vyřizoval ty obstrukce v těch zakázkách rychleji, jo? Protože jinak se budeme stále dostávat do téhle situace. A já vám říkám, tady bují problém, který hrozí mezinárodní ostudou, to je to stavba toho sídla té Evropské vesmírné agentury na Palmovce, kterou má shodou okolností pod sebou tady ve městě teda STAN, který mohl prosadit tu reformu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kterou má v šuplíku. Za rok na to ale nešáhli, i když jim to tam nechal Ivan Bartoš v mašličkách. A dokud se ta reforma neprosadí a to rozhodování toho Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže se nezrychlí, tak budeme stále narážet do stejných problémů, že stát bude chtít něco udělat, a teď je jako úplně jedno, jestli stavíte sídlo vesmírné agentury nebo děláte tady nějaký digitální projekt. Ale vždycky se tam objeví nějaký jako neúspěšní uchazeči, kteří vám do toho začnou házet vidle a budou vám to obstruovat. A protože tady jsou prakticky neomezené možnosti těch obstrukcí, tak se vlastně nikdy nic neudělá. A to je ten zásadní problém. Ale nicméně s tou pokutou...
1: A ten zásadní problém je tady u stanu, jestli jsem to dobře pochopil.
0: No ne, to je zásadní problém, pokud se bavíme o digitálním stavebním řízení, tak co se týče pokuty, tak to znamená tady v praxi, že si stát přendá jako peníze z jedné kapsy do druhé. To je úplně absurdní. Tady je nutný zreformovat
1: ten úvod. Ale je to potvrzení nějaké chyby přeci.
0: Ale to Ivan Bartoš jako sám říkal, že se staly nějaké chyby a omlouval se za to. Jo? Ten problém byl v tom, že Ivan Bartoš, to, co bych řekl, že jako nejvíc podcenil, je to, že když ušetří tu 1 miliardu, což udělal dobře, je, že ta 1 miliarda bude někomu chybět. A jak moc bude někomu
1: asi
0: chybět?
1: Proto asi chápete, že se ptám na to, jestli ho považujete za odborníka, jestli ho znova vidíte ve vládě. To je celé.
0: Já jsem říkal, napsal
1: omlouvám
0: zákon
1: se,
0: o podpoře bydlení, třeba já můžu klidně pokračovat. Prosadili jsme snížení DPH na výstavbu
1: bydlení
0: bytů.
1: Si necháme na příště. Já tady mám třeba poznámku, že v roce 2021 až 2023 klesl počet městských bytů v Praze o 504.
0: To jsou byty městských částí,
1: ano.
0: Tam ale... my nemáme jako pravomoc jako magistrát. Jo? My jako Piráti, když jsme přišli na magistrát, tak tam jsme zasekli výprodej těch bytů městských částí. Naopak za mě, když já jsem byl primátor, tak se tady založila pražská developerská společnost, která připravuje nějakých 12 000 těch bytů městských, nájemních, které se budou stavět. A my teď máme připravený jasný plán na takzvané akcelerační zóny, což je o tom...
1: Ano.
0: A to není jenom
1: necháme
0: pro Prahu.
1: To ale na příště, protože opravdu jsme dlouzí, pane Hřibe, pane předsedo, moc děkuju, že jste...
0: Ne, ještě tady mám jeden graf, počkejte, ale ten je zajímavý. Za Hřiba se spoulovalo v Praze nejvíc bytů, helejte, rekord. Nikdy předtím, ani nikdy potom, než v roce 2021,
1: dobře,
0: když jsem byl primátor.
1: Dobře, to otázkově, jak jsou moc dostupné, myslím, že 15 ročních platů je potřeba na to, aby si
0: to je pravda,
1: běžný
0: mělo
1: občan
0: by se
1: pořídil,
0: ještě víc. A hlavně městské nájemní bydlení.
1: Děkuju, že jste přišel.
0: Díky za pozvání a nashledanou.
1: Naším hostem byl Zdeněk Hřib.
2: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: dálky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísně taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Zdraví vás Petr Holec, tohle je pořad na Férovku a se mnou ve studiu, jako pokaždé, sedí politolog Jan Kubáček. Honzo, máme jednu jistotu v Česku, a sice, že se blíží volby, protože začal soud s Čapím hnízdem, s Andrejem Babišem, a znovu byl odložen soud kauzy Dozimetr, která se týká vládního hnutí STAN a Víta Rakušana.
3: Je to fakt, já k tomu ještě přidám druhý podotek, který doporučuji zažít, a to buď filmové nezávislé léto v sekci fantasy, ane Petr Fiala začal chodit po kinech a má vystoupení a pro přesvědčené, a myslím si, že možná z některých dělá bezvěrce. A pokud vám to bude málo, tak si jděte ještě občas na vybrané náměstí na jarmark, a to je teda síla podání SPD, ane kontaktní kampaň Zavítala mezi nás. No, ale ono vlastně fakticky se boj vede jinde, že jo? No, zástupný.
2: Protože do volební kampaně vyjaly dvě relativně malé strany, řekněme zhruba 5%, a sice Piráti a taky Motoristi. A u nich jde o to, že ať jsou to obě malé strany, tak v té rozbité české politice můžou ve volbách rozhodnout o tom, kdo bude vládnout a kdo bude případně v opozici, aneb můžou rozhodnout o tom, jestli Petr Fiala skončí jako premiér a vrátí se případně do strakovky Andrej Babiš, protože tyhle ty dvě strany můžou rozhodnout o sněmovní vládní většině v příštím funkčním období.
3: Je to pravda, dělají mrázky, jak Motoristé, tak Piráti. Přichází asi čas modlení nejen pro jejich štáby a jejich lídry, ale hlavně pro Petra Fialu a Andreje Babiše, protože samozřejmě Petr Fiala má ideální scénář. Motoristé neprojdou a on řekne, podívejte, já jsem spolu, ODS už není. A přichází možná šance ve sněmovně zůstat, a ve vládě možná také. A ideálně, aby mu tam zůstali Piráti. A naopak Andrej Babiš by samozřejmě přivítal pád a potopení Pirátů a úspěch Motoristů, ač odřený, ale úspěch, aby mohl uvažovat, jak začne jeho politická roučou.
2: Pořád na Férovku můžete poslouchat na platformě Gazety.com a taky Spotify a Apple Podcastech.
3: My vám za to děkujeme.
4: Posloucháte Radio Xaver.

0: získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. xtv.cz.
1: Podtrženo sečteno a Petr Holec. Vítej.
2: Děkuji za pozvání, Alex.
1: Zajímavé slovní spojení, esteticky brutální.
2: Esteticky brutální.
1: Kde jsi na to přišel?
2: No, podíval jsem se na to. Myslíš kampaně SPD?
1: No.
2: Byla esteticky brutální. Když se na to člověk podíval, tak to za první splnila účel, upoutala tvoji pozornost. Prostě musela ses na to dívat. Esteticky brutální byla taky, ale víš, co na ní bylo nejhoršího? Že byla pravdivá, protože se týkala to, co víme o velkém počtu Romů, jak tady žijí, jak dojí sociální stát, nechtějí se jim pracovat a tak dál. Děti dělají jako prostředek, jak získat další peníze. No a nelegální migrace, vidíme teď, jak sužuje celou Evropu, nebo sužuje, slabý slovo, trápí, máme tady terorismus, Německo sousední, vidíme, jaký s tím mají problém. A SPD to dala do své kampaně, protože v rámci politické korektnosti se o tomhle jakoby nemá a nesmí mluvit nejradši, protože je to taková ta vošklivá pravda, která je vždycky nejhorší. Teď vidíme důsledek.
1: Teď vidíme důsledek, je to vlastně i naše první téma, ČTK. Policie navrhla obžalovat Okamuru kvůli kontroverzním plakátům. Tak teď už víme, že nejsou kontroverzní, ale že jsou esteticky brutální. Nicméně četla jsem třeba v komentářích, že lidi doporučují státnímu zástupci, než podá obžalobu, tak ať se jede do Německa podívat, co se tam děje. Ty jsi to vlastně popsal. Tak myslíš si, že státní zástupce požene Okamuru před soud?
2: Já se obávám, že jo, protože oni už v rámci toho trestního stíhání Tomio Okamury tak vlastně podávali nějaký námitky a oni to všechno odpálkovávali, takže se čeká, že žalobce, jak je teď za režimu Petra Fialy zvykem, to požene dál, neboli požene to k soudu. To, co se může stát, je celkem procesně jasný. Můžou Tomio Okamuru odsoudit, tam maximum jsou až 3 roky, může jaký dostat podmínku nebo pokutu. A současně s tím by mohli zkusit zakázat SPD, jako v rámci, ten zákon je napsaný tak, že se třeba jako trest dává zrušení firmy. Firma by v tomhle případě byla SPD, jenomže by musel soud prokázat, že SPD byla založená jenom kvůli páchání trestní činnosti. To si myslím, že i na dobu Petra Fialy je velmi putinovský, velmi ruský a brutální, další brutální věc. Takže by na to mohli jít jinak, dají Okamurovi podmínku. Pak třeba někdo takový dobrák, jako Jiří Pospíšil, který vlastně to trestní oznámení podal, tak napíše podnět na vnitro, že by bylo dobrý zrušit SPD, protože když byl její šéf jako odsouzený, byť jenom podmínečně za extremismus nebo rasismus, xenofobie a tak dál, takže by bylo dobrý se zbavit SPD. Vnitro, kdyby ho ještě vedl Vít Rakušan, což je taky dobrák, tak by rád přidal pomocnou ruku k dílu. Museli by to poslat nejvyššímu správnímu soudu a ten by rozhodl, mohl by SPD skutečně zrušit. Precedent tady je mimochodem. Na základě podobného obvinění z extremismu nebo rasismu se zrušila už dělnická strana, která tím pádem přestala existovat. Takže to jsou možnosti, co se může stát.
1: Může, ale nemusí. Řekni, že nemusí.
2: Ale nemusí, samozřejmě nemusí.
1: Nepůsobilo by to jako velice účelově, kdyby se tohleto všechno... Vlastně dá se to stihnout do voleb.
2: Do voleb si myslím, že ne. Byť vidíme, že naše soudy podobné případy začaly soudit najednou velmi nečesky rychle. Vys učitelka Bednářová a tak dál. A že viděli jsme tam úlohu žalobce opravdu jako urválkovskou, že je potřeba jí odsoudit. Jinak ty si řekla, nepůsobilo by to účelově, tak ano, máš naprostou pravdu, ale já ti jenom něco shrnu. Účelově už soudíme Andreje Babiše a podívej se na ty zvraty v trestním stíhání i v soudních verdiktech. Účelově se teď sepsal Lex Konečná nebo proti propagaci komunismu, přestože tady podle jiného zákona přes 30 let existuje KSČM, která je co už jenom svým názvem propagací komunismu. Tak a teď tady máme Okamuru. Já jsem s ironií říkal jenom bejt motoristama, tak čekám teď taky trestní oznámení nebo něco, protože ty ještě chybí do počtu, jak se jich zkusit zbavit.
1: Tak myslím, že Filip Turek už nějaký trestní oznámení má, ale já jsem poslouchala tvůj středeční stream a přiznám se, padla na mě potom taková tíha na mě, takový dojem, že se tady nějak utahují šrouby a teď to na mě padá zase. Nemáš něco, já nevím, něco...
2: Já to trošku vylepším, je to jménem demokracie, jestli ti to pomůže.
1: No,
2: to
1: slovo demokracie už je teď takové, já nevím.
2: Protože, víš jak to je, jenom ti, co stojí na straně Petra Fialy, jsou demokraté a hájí demokracii a všichni, co stojí na té nesprávné straně proti Petru Fialovi, vy tady Tomio Okamura, tak jsou nedemokraté. A je potřeba s nima nějak zatočit.
1: No, vzhledem k tomu, co jsme říkali, než jsme začali natáčet o Petru Fialovi, a my ho máme samozřejmě také tady v tématech, tak si taky pěkný nedemokrat, abys věděl.
2: To jsem.
1: Tak, parlamentní listy, nikdo to nepopřel, vedchý Seznam Černochová, poslanec sčítá. Tak jenom lehce uvedu, týká se to toho, že údajně vojáci mají zasahovat do politické debaty na sociálních sítích.
2: Je to...
1: Vojáci, armáda, je to možné?
2: Hele, v Česku začíná
1: to vůbec
2: krok
1: nejde dohromady.
2: Být možných tolik věcí, které předtím nebyly možné, že bohužel ano. Já jenom řeknu, na tebe padla tíže ze stíhání a případného odsouzení Tomia Okamury. A když se podívám na tu fotku, tady máme, tady to je vyloženě optimismus, ne, z tohohle člověka Sála, z plukovníka Foltýna. A tady se podívám na herce Vedchýho, jak drží ten dron s takovým úsměvem jako zlomyslným, jako kdyby držel nějakou bombu a říkal si ha, ha, ha, a hodím ji na vás a bude. Ale zpátky k armádě.
1: Promiň, díky no. Otakaru Foltýnovi máš klub, jo? Takže jsi mu vděčný?
2: Jsem.
1: Fajn.
2: To musím samozřejmě poděkovat. Já jsem ty texty armádní čet. Oni jsou dva. Jeden. První se jmenuje Karel a to by mohlo být tam.
1: Ukažme si, ale nic nenaznačujeme.
2: Nic nenaznačujeme.
1: Může to být schoda.
2: Už jenom ten název je fantastický. A druhý, který z toho vychází, se jmenuje Volby 2000, co bys řekla, 25. A je to, já jsem zažil 20 let totalitu, takže já si ten jazyk totalitní velmi dobře pamatuju a teď se ho bohužel čím dál tím víc oživu. A ono se to týká toho, že armáda vlastně chce, on je to, jak oni říkají, že nás chtějí chránit před nějakými kyberhrozbami, dezinformacemi a tak dál. Ty texty jsou tak hnusně totalitní, orwellovský, že on je to jak s pirátským vězeňským autobusem. Není tam žádný jméno předepsaný ještě dopředu, ale místa je tam pro všechny dost. A tam se mluví o jakýmsi fiktivním nepříteli zevnitř, zvenku, jednotlivci, spolky, firmy. Tam stejně tak můžeš dát politickou stranu. Můžeš tam být ty klidně, můžu tam být já. My víme, že i lidi z armády prostě na sockách pod falešnými účty už vstupují do diskuzí, ovlivňují je. Samozřejmě ve prospěch koho? Moci Petra Fialy. Takže já, když jsem si to přečet, tak jsem si říkal, Ježíš Maria, kdyby byla normální situace v Česku, tak ve všech redakcích pražských je poplach. No, poplachu došlo sice na vládních Seznam zprávách, který denunciovali koho? Posla toho, který to zjistil, asi se poslance Pavla Růžičku, který se k těm materiálům dostal, protože se dlouho v poslanecké sněmovně zabývá tematikou armády a vojenství.
1: Valášek, Jelínková, to jsou ta dvě jména novinářů. Díky takovým novinářům...
2: Pozor na ty slova, prosím tě, Alex, novináři.
1: No, v uvozovkách, no, protože dnes novinář je pomalu něco jako povl a žumpa, právě díky takovým. No, pokračuj.
2: No, a... Mě to samozřejmě děsí, protože z těch materiálů vyplývá, že i armáda, a teď si vím, že už máme samozřejmě vládu, její média, ústavní soud, do toho máme BIS, ta už je dávno prostě nepřiznanou vládní stranou, a do toho nám vstupuje ještě armáda jako další silová složka, která najednou má bdít nad demokratickýma volbama. V podstatě z armády se za Petra Fialy a tady Karla Řehky stává normální politická divize vlády.
1: A to se vojáci nevzbouří, řekni mi. Přeci oni jsou vojáci, slouží úplně jinému účelu, jiným účelům, než vstupat do diskuzí a ovlivňovat debatu na sociálních sítích a trolit a já nevím co všechno.
2: I vojáci samozřejmě mají nějakou svoji hrdost, ale taky mají nějaký závazky, mají hypotéky, mají leasingy a tak dál. Vědí, že doba ekonomicky není snadná, takže já chápu, že přijít o práci v tuhle dobu, ku příkladu, a že opravdu tenhle režim se s tím nemaže, tak nikdo extra nechce. Zvlášť, že třeba v armádě dlouho, máš vyšší hodnost, máš perspektivu nějakého důchodu, výsluh a tak dál.
1: Co přijde s novou vládou, s novým ministrem obrany? Stínový je pan Metnar.
2: Ano.
1: Vymění si náčelníka generálního štábu?
2: No, já doufám.
1: To, že zruší Otakara Foltýna, to už všichni říkají, to tak jako jedním hlasem.
2: Já doufám, že zruší i tohleto celý, že Ondřej Vedchý se zase vrátí čistě k herectví. Karla Řehku, že někdo, že ho vymění, protože to, co on tady dělá a dovoluje si, teď on i tady v té dronové privátní v podstatě aktivitě, kdy se rozvídáme, že někdo pašuje z armády drony na Ukrajinu a tak dál, Ale zase nic se jakoby neděje, nemáme se to rozvědět, tak já doufám, že se vymění vláda a že samozřejmě nová vláda prostě tohle to změní a že ty lidi, kteří jsou za tohle zodpovědní, za tu politizaci všeho, BIS, armády a dalších institucí, takže by se zase vrátí do nějakých normálnějších kolejí.
1: Tak, premiér Fiala zamířil do Německa. Echo 24 napsalo, je rozumné, že se premiéři V4 nescházejí. To musím zdůraznit. Já jsem si to četla několikrát, ten titulek, nechtěla jsem věřit. Řekl Fiala v Berlíně.
2: Podívej se jenom na tu řeč těla těch obou premiérů, no premiéra našeho a kancléře německého. I ten Friedrich Merz se tak nějak usmívá docela sympaticky. Podívej se na výraz Petra Fialy. Jeho řeč těla je tak nepříjemná. V tom už je vlastně, toho člověka si nemůžeš spojit už s ničím pozitivním. Nebo podívej se na to a řekni mi, to je takový spíš šklep než úsměv. A bohužel k tomu šklebu sedí to, co on tam říká. Za prvý, že se premiéři V4 nescházejí. To je fakt neuvěřitelný, že my se nechce, náš premiér, naše vláda se nechce scházet s našimi sousedy. A s tradičními sousedy, s kterými nás prostě pojí historicky mnohem víc, než s Německem a se Západem a vždycky jsme byli schopni jménem V4 hájit společný zájmy. A i na tu V4 nabalit případně další země. Klidně, ryze cynicky účelově, ale tak to funguje v EU. A druhá věc je, kterou Petr Fiala řekl v Berlíně, nepochopitelná, on pochválil německý hraniční kontroly na hranicích s náma, s Českem. A já si říkám, já bych vyzval veřejnost, že je nefér obviňovat Petra Fialu nebo nazývat ho ukrajinským premiérem, což nepochybně je, ale že je i německým premiérem. Tak bych všechny poprosil, aby říkali německý a ukrajinský premiér Petr Fiala, protože Petr
1: Fiala... To by Němci nechtěli, věřme.
2: Já to chápu. Nezná na rozdíl od premiérů našich sousedů, ať už je to polský premiér, slovenský premiér, maďarský premiér, no, nebo téměř sousedů, nezná nic jako národní český zájmy.
1: Já furt přemýšlím, co z toho pohledu jako číst a je to takový to jsem to tomu Ficovi nandal. On tak miluje tu V4 a chce, aby jsme se setkávali všichni.
2: Jo.
1: Ale zajímalo by mě, jestli spolu mluvili o Robertu Ficovi, protože kancléř německý ho pochválil nebo vlastně ho podpořil v jeho snaze zajistit plyn i poté, co bude zakázán ten ruský v roce 28, 27, nevím.
2: No, aby taky ne, protože i z Německa...
1: Měl tu debatu. Debatu.
2: Jasně, protože i z německého průmyslu se ozývá to, co od Roberta Fica, a sice, že Německo průmyslový, stejně jako my, nemůže prosperovat bez levnějšího plynu, což je ruský plyn. A i od kapitánu, jak se říká, německého průmyslu zaznívá, pro boha, vraťme se k ruskému plynu, je to celý nesmysl. A Robert Fico samozřejmě v rámci hájení národní zájmu Slovenska, který taky potřebuje i ruský plyn, tak to hájí a víš, jak to je. Vždycky oceníš někoho, kdo projeví nějakou kuráž a odvahu a pere se za své vlastní zájmy nebo za sebe, než sraba, jako je náš premiér Fiala, který se nepere za nic a je takový opravdu srab, že všude, kam přijede, tak se už předem hrbí. Přichází vohnutej, takže já myslím, že pro něj musí mít každý případně jenom opovržení. Stejně jako, a my se k tomu dostaneme, prezident Ukrajiny Zelenský, který sem jezdí jako, si do banky, banky půjčou na úvěry, on si sem jezdí jako do své osobní kasičky, tady vždycky dostane ty peníze bez jakýkoliv odporu.
1: No, ne všichni, ale ta slova o V4 kritizovali. Třeba Tomáš Zdechovský pochválil premiéra Fialu a řekl, scházet se s Ficem a s Orbánem je jako čůrat do bazénu a čekat, že voda zůstane čistá.
2: No tak asi Zdechy o tom něco ví teda, že si čurá do bazénu a čeká, že voda zůstane čistá. Já bych ho skoro z toho podezříval.
1: No, pojďme dál. První zprávy CZ, diplomatický pas na dovolenou, další patálie ministra Válka. Tak tato zpráva přišla poté, co vyšlo najevo, že lítá s šéfem firmy do Duboje na golf. Šéf té firmy, nebo ta firma, má desítky milionů ročně od ministerstva zdravotnictví, za služby samozřejmě. A tak mně přijde, že tahle patálie je trošku menšího významu než ta dubajská. Co myslíš? Dá se to porovnat?
2: To určitě, ale já bych se skoro...
1: Tak to je drobnost proti tomu, ne?
2: Jasně. Petr Fiala má rád slovo drobnost. když někde chybí desítky miliard, tak říkají, že jsou to drobný. A já bych se ministra Válka skoro zastal, že on fakt to nemusí vědět, protože podle mě vůbec neví, co se na tom ministerstvu děje. Takže možná lítá do Dubaje s šéfem firmy, která nonstop dostává velké zakázky na ministerstvu zdravotnictví, a vlastně Mil Válek si u toho hraje nějakou bitvu tanků a tak a fakt neví, co se kolem něj děje, protože minister Válek, když se na něj podíváš a posloucháš ho, tak si říkáš, za prvý, jak se nám přihodilo, že někdo takový může být ministrem, a za druhý, jak to mohl přežít celou tu dobu, vlastně dožít celý funkční období, a že to nikomu nepřijde divný, protože ten člověk není schopný sformulovat jedinou věc, jedinou myšlenku.
1: A myslíš, že ví, že kandiduje na Jižní Moravě, v Jihonavském kraji jako premiér?
2: No jasně, protože on se sám pojistil a víš jak, že se stal prvním místopředsedou TOP 09. A teď Markéta Pekarová Adamová po volbách oznámila odchod z té funkce. A kdo je druhý nejmocnější v TOPce? Vlastně Mil Válek.
1: Dobře, ale když ministr Válek neví, tak vědí novináři, zajímají se novináři. Umím si představit, že u jiných lidí by už se houpali někde na plotě, na bráně, případně je naháněli po ulicích, tak viděl jsi něco takového, že by mainstreamoví novináři dělali?
2: Ne, ne. Tohle to je max, co oni udělají, protože ono to vyšlo i možná na nějakých vládních novinkách nebo podobných serverech, ale vlastně praxe je dneska taková, že tohle to je maximum, co se stane, že to vyjde jako zpráva, ale pak už nenastane to, co nastává u opozice, že najednou se vyrojí sága nekonečná komentářů a vlastně tlak na to, aby na dotyčného politika, aby když tak odstoupil, aby skončil ve funkci, že jo, a tak dál. A vlastně ty reputační škody jsou případně větší. Ale tady vyjde jenom zpráva a konec. A honí se opozice převážně.
1: No, tak to je vizitka našich mainstreamových médií. Tak, byl tu Václav Klaus? Hovořil v tradičním rozhovoru s Xaverem a mimo jiné řekl, Hácha byl alespoň zlomený, ne jako Fiala, obrovská ostuda, Německo je čím dále víc militarizované, obžaloba Okamury patří do světa pozdního komunismu. Témata, o kterých jsme teď mluvili, tak co to srovnání s Háchou obstojí? Nebo už je to...
2: No já bych trošku oponoval v tom, že Petr Fiala je taky zlomený v pase dost, když někam přichází a přijíždí. Takže to srovnání docela sedí, bohužel. Hácha aspoň měl důvod být zlomený tím osudem, který byl mnohem větší než on a přesahoval hranice Československa tehdy. Fiala v žádný takový situaci není. Ten se zlomil sám ze svých deficitů charakterových a dalších osobnostních. Jinak o Okamurovi jsme mluvili, ale Německo je čím dál víc militarizované, jasně, a jako my máme historickou zkušenost s Německem a jeho militarizací, v podstatě snahou vymazat nás ze světa a z mapy, a vidíš, a nikomu to tady v Česku, nikdo o tom nemluví, Německo není jenom víc militarizovaný, Německo je i víc islamizovaný, a v podstatě tam z Německa se stává, nebo už stala úplně jiná země, než jsme byli zvyklí. To spořádané Německo, kde platí opravdu zákon a právo a lidi žijí spořádaně a patří to k jejich tradici, to je bohužel pryč a jsou to naši sousedi. Německo navíc ještě neprospívá ekonomicky, podobně jako my, což taky nikdy nepomůže ničemu dobrému. Ale vidíš, že u nás vlastně žádnou debatu o tom, co se děje v Německu, na který mimochodem jsme ještě tak životně navázaní ekonomicky, tak se nevede. Všichni v podstatě musíme denně hejtovat akorát Putina a Rusko.
1: No v Německu bude platit zákon. Zákon, který umožní rychleji vyrábět zbraně.
2: Jo, to no. Určitě. No.
1: A když to byl Oskar Krejčí v pořadu za čárou, tak zmiňoval obavu o to, pokud se dodrží těch 5%, tak skutečně Německo bude mít nejpočetnější, nejsilnější konvenční armádu. Tak možná už nešel ten premiér Fiala už to nějak jako ladit?
2: Ne, já myslím, že ne. Vem si, že z 5% HDP na zbrojení se stala vlastně chlouba nějakého volebního programu. To nikdy nebylo, prostě zbrojilo se vždycky, ale bylo to víceméně v tichosti a všem bylo jedno, jestli to bylo 1,2 nebo 1,9 nebo 2%, ale teď se najednou stala úplná modla z toho 5%, jako kdo vlastně dá víc a utratí za ty zbraně tak lepší. A my všichni víme, co se stane, když vyhlásíš 3%, 5%, že to musíš utratit. No tak prostě začneš utrácet. Když navíc to máš ještě jako hlavní bod svého programu, tak si uděláš spřízněnou skupinku zbrojařů, vyhlásíš těch 5%, všichni vědí, kolik je to peněz zhruba, a začne se velkoryse utrácet. A my už to vidíme u nás, ty zakázky jsou příšerný. Teď s těma leopardama, s tankama je poslední jako fakt těvka, když i experti se na to podívali, řekli, to Němci ty leopardy vyhrabali od někač z kopřiv, měli je zrekonstruovat a pak nám je poslat, ale oni je vyhrabali nejspíš z kopřiv, na tu rekonstrukci zapomněli a máme jí teď tu údržbu platit my. A takhle se zbrojí, aby se to vytáhla na těch 5%.
1: Hmm. Vidíš, a já jsem si myslela, že je to taková jako úlitba Donaldu Trumpovi, slibem nezarmoutíš, a tady se to vzalo velmi vážně.
2: No to jo, ale ani Amerika 5% nezbrojí, oni dávají nějaký 3,5%. No.
1: Tak, a je tu? I dnes Zelenský zradil odkaz Majdanu. Ukrajina bouří proti skandálnímu zákonu. Jinak, prosím tě, Petře, Volodymyr jsou obě tvrdá. I vy jste v tom měli ve Velzonce trošku problém.
2: Měli.
1: A vidíš, Zelenský rovněž Y. Tak...
2: Není to žádný Vysocký, viď?
1: Přesně tak. No, tak...
2: Já se úplně, prosím tě, lektím no, vizualizací.
1: Můžeš poznávat, kdo je na pravé straně asi tak.
2: No, je to samozřejmě velká ironie. Za prvý, protože Zelenský kandidoval jako ten bojovník proti korupci. Proto byl zvolený vlastně. My víme, že na Ukrajině se krade strašně obludně dál. A vlastně tím víc, když začala válka, tak tím, jak tam Západ začal posílat peníze a zbraně, tak tím o to více tam ještě začalo krást. Takže ten odkaz, pokud
1: je
2: o...
1: Je co.
2: Je čím dál tím víc. Pokud je o korupci, byl zrazený dávno. Ale tohleto, ten zákon protikorupční, teda, který vyvolal tu i nevoli Západu konečně, tak to už jenom jako pokračování dlouhodobého procesu, kdy Zelenský utahuje šrouby a centralizuje moc. Ukrajina není demokracie. Ukrajina je skutečně jako už Zelenskýho poloautokracie, protože on mění lidi ve vládě, jak se mu zamané, uplácí je postama vlastně v západní Evropě nejradši nebo v Americe, aby se jich zbavil, aby je uplatil, aby už mu nepřekáželi v cestě. Svobodný média na Ukrajině neexistují. Tam je to stažený do jedné národní mediální fronty, na kterou dohlíží kdo? Tady Volodymyr a jeho lidi. A tohle to, co si dovolil teď, tak jenom tohle pokračování, ale kdo mu to dovolil, kdo mu to umožnil? Západní lídři, který jako předtím přivírají oči a pořád akorát říkají, přijmeme Ukrajinu do EU, kde všichni dohlížejí na demokracii v Polsku, Maďarsku, na Slovensku, mají velké obavy. A najednou jim vůbec nevadí, co Zelenský dělá na Ukrajině jménem demokracie.
1: Hmm. No i Friedrich Merz nedávno zmiňoval, že je to nepravděpodobné, že by Ukrajina vstoupila do Evropské unie před rokem 2034, což je ještě hodně daleko.
2: Jako vstup Ukrajiny do EU je konec EU, tak jaký známe. Ukrajina tam svojí institucionální skorumpovaností, nedemokratičností a dalšíma věcma nemá vůbec co dělat. To opravdu je konec EU, jak my ji známe a to, co EU symbolizuje i ve světě.
1: Hmm. No, Robert Fico tenkrát pravil, že ano, my budeme souhlasit s tím, aby Ukrajina vstoupila do Evropské unie, ale jak začnou ty přístupové rozhovory, tak uvidí sama Ukrajina, kolik těch spojenců jí bude házet klacky pod nohy, protože si to spočítá, kolik to každý ten stát bude stát. Stát bude stát.
2: No, jasně.
1: Děkuji, že jsi přišel. Jsme na konci.
2: Díky za pozvání.
1: Budu se těšit na příště.
2: Já taky.
1: Podtrženo sečteno a Petr Holec.

0: Miloš Zeman je naším hostem. Rád tě vidím, pane prezidente. Ahoj.
1: Rovněž tě rád vidím, Ksavere.
0: Miloši, máme o čem mluvit. Skoro bych řekl, že celá planeta posledních pár dnů hovoří o tom zásadním setkání prezidentů Zelenského a Trumpa v Bílém domě. Co si o tom jako politik, praktik myslíš? Kolikrát jsi to viděl?
1: Dvakrát, ale myslím si, že tě překvapím, protože tě nabídnu jiný úhel pohledu, než je u většiny komentátorů. Já vycházím z toho, že Trump je obchodník, že chtěl uzavřít deal. Ten deal se týkal těžebních práv na ukrajinské nerostné zdroje. Zdůvodňoval to tím, že Amerika na rozdíl od Evropské unie, která Ukrajině poskytuje půjčky, Ukrajině poskytuje dary a on, že by, jak řekl, chtěl své peníze zpět. Nikoli ve finanční, ale naturální formě. Zelenský chtěl v rámci této obchodní dohody tam v celku neorganicky začlenit i bezpečnostní garance a Trump mu na to odpověděl, že dostatečnou, jak on říká, bezpečnostní pojistkou jsou právě ta těžební práva, což dává logiku, protože když Američani jsou na území Ukrajiny, tak asi těžko na Ukrajinu bude někdo útočit. Nicméně Zelenský přijel do Bílého

0: svého domu a sdělil, že tu smlouvu bez bezpečnostní garanci nepodepíše, což mimochodem z toho záznamu rozhovoru vůbec ještě nevyplývá. No a díky tomu bylo jednání přerušeno, ukončeno, nekonal se ani slavnostní oběd, natož tisková konference a všichni čekali, co bude dál. Stalo se to, že ukrajinský premiér Šmihal, tuším, že včera, prohlásil, že Ukrajina je plně připravena tuto obchodní dohodu podepsat. Zelenský se patrně do Bílého domu hned tak nevrátí, ale přijede tam nějaký ukrajinský ministr a tento s nějakým americkým ministrem podepíše a tím to skončí.
1: Budu se ptát i na formu, ale ty jsi začal od obsahu toho setkání, tak řekni, z toho obsahu, tak jak jsme to slyšeli, ono to chvíli mi vypadalo jako hádka, skoro. Máme z toho vyvozovat, že konec války se tímto posunul směrem dozadu, místo aby se posunul směrem blíž?
0: No tak rozhodně zastavení amerických zbrojních dodávek Ukrajině tuto válku může posunout, protože Ukrajina je tím objektivně oslabená. Ne natolik, aby tu válku prohrála, ale natolik, aby se zhoršila její vojenská pozice. V tomto smyslu ano.
1: Mm-hmm. No a ještě něco k té formě. Přijde ti, pane prezidente, taktické jít do Bílého domu v mikině a v teplákách?
0: No tak mě jeden režisér Sedláček, kterému jsem dal vyznamenání, toto vyznamenání také přebíral v mikině, aby zdůraznil svoji exkluzivitu. No mně to přišlo legrační, ale naše média se pohoršovala, budiš. Trump spíše zavtipkoval nad tím, že mu Zelenský takovou slušivou mikinu ke krku dřív ji měl rozhalenou. Ne, to si myslím, že není důležité.
1: Slyšel jsem k tomu takový komentář, že prezident Zelenský si přijel pro šek a odvezl si fakturu. Dá se s tím souhlasit?
0: Naprosto, to je velmi přesná formulace.
1: Ty říkáš, že se hned tak do Bílého domu nedostane.
0: Ale dostane se tam ten ministr.
1: Ano, dobře, ale nadevší pochybnost to vyvolalo jakousi reakci v Evropě a my jsme se už včera dozvěděli, že paní Leyenová hovoří o 800 miliardách eur na přezbrojení Evropy a na pomoc Ukrajině. Není to jednání nebo ta reakce Evropské unie trošku hysterické potom po té schůzce Trump-Zelenský?
0: Já bych opravdu počkal doslova několik dní, protože pokud se ta obchodní dohoda o těch, někdo tomu říká vzácné zeminy, a někdo tomu říká vzácné kovy, to je
1: celkem
0: jedno. Oni
1: tomu říkají minerály dokonce.
0: Nebo minerály. Tak pokud se dohoda o těch minerálech uzavře v dohledné době, no tak není důvod k takovému masivnímu přezbrojování Evropské unie.
1: Jakou pozici má teď prezident Putin?
0: O něco silnější, také jeho mluvčí Peskov označil to za příspěvek míru, což je poněkud komické, myslím, přerušení těch zbrojních dodávek. Ale samozřejmě jeho vyjednavací pozice se v průběhu americko-ruských jednání ještě může měnit, protože Trump je velmi tvrdý hráč.
1: Očekáváš, Miloši, nějakou fatální změnu po schůzce Trump-Putin?
0: Já si myslím, že se pokusí dohodnout, že se dohodnou na půdorysu, o kterém se dnes už často mluví. A to znamená, když to řeknu velmi stručně, že nová hranice mezi Ruskem a Ukrajinou bude dnešní frontová linie.
1: Jenom tu a tam člověk hovoří se zkušeným prognostikem, tak teď půjdu na tenký led. Dejme tomu, že v řádu měsíců skončí válka na Ukrajině. Dejme tomu. Myslíš si, že za rok, za dva se budou prezidenti Ruska a Ukrajiny jmenovat Putin a Zelenský?
0: No, tak pokud jde o Ukrajinu, není vyloučeno, že novým prezidentem Ukrajiny bude Zalužný. To je bývalý náčelník generálního štábu toho času, velvyslanec Ukrajiny ve Velké Británii a velmi populární osoba. Protože po uzavření míru budou na Ukrajině nutně vypsány prezidentské volby. Není vyloučeno, říkám to opatrně, že Zalužný bude proti Zelenskému kandidovat. A v tom případě, říkám to velmi opatrně, není vyloučeno, že vyhraje prezidentské volby. Pokud jde o Putina, já jsem v jednom rozhovoru pro televizi Nova, což je téměř tak významná televize jako XTV.
1: Byl bych opatrný zase.
0: Ano, byl bych opatrný. Tak řekl, že po Putinovi nutně přijde nový Stolypin, protože Stolypin byl významný ruský reformátor. Rusko potřebuje reformy, Putin zpočátku vypadal jako reformista, no a bohužel se mu to nepodařilo.
1: No a pozice Evropy v této chvíli, promiň, Evropy, Evropské unie,
0: no právě.
1: V tom?
0: Víš, ono je to zvláštní. Já bych tady citoval jednoho amerického diplomata, který prohlásil, pokud za jednacím stolem sedí 23 účastníků, tak se nikdy nedojde k závěru. Hegel řekl, že samozřejmě Ukrajina bude předmětem nebo účastníkem tohoto jednání. A taky by bylo sprosté, kdyby nebyla, a opravdu by to připomínalo Mnichovskou dohodu. Ale je otázka, zda nutně, podotýkám nutně, musí být Evropská unie účastníkem tohoto jednání, protože kdo ji bude zastupovat? Lajenová, no ale tu někdo vážně nebere. Scholz, ten už je svým způsobem v politickém důchodu, a tak bych mohl pokračovat dál a dál. Možná předseda Evropské rady, ale o něm také velmi málo víme. To je Portugalec, který je téměř neznámá osoba. Takže když to sečtu kolem a kolem a vzpomenu si na to poznámku o těch 23 účastnicích, tak bych spíše řekl, že Evropská unie se příliš tohoto jednání, alespoň v počátečních fázích, účastnit nebude.
1: Požádám tě, Miloši, o krátký komentář v tom smyslu, co tě překvapilo nebo nepřekvapilo na výsledku německých voleb. Co zatím číst?
0: No tak tam byly průzkumy, ty průzkumy většinou vyšly, jak pokud jde o křesťanskou demokracii, tak pokud jde o AfD, tam se to lišilo se o 2-1%. A trochu překvapující byl úspěch levice, ale ta měla 8%, což zase není tak moc. No, samozřejmě, že se spekulovalo o koalici křesťanských demokratů a AfD, což by byla velmi silná koalice z hlediska počtu mandátů. Nicméně vrátilo se to do starých kolejí, to znamená velká koalice se sociálními demokraty. No a tady se opakuje případ Rakouska, kdy svobodní, kteří vyhráli volby a AfD je nevyhrála, tak vypadali, že budou mít kancléře a nakonec se to také vrátilo do starých kolejí. Jinými slovy, tyto dvě strany, které se označují za pravicové a někdy se jim říká extremisté nebo radikálové, tak v obou případech nakonec jsou mimo hru, Otázka je, jak dlouho.
1: Jinými slovy, můžeme říci, že pozorujeme změnu nálady u voličů v Německu?
0: To určitě ano a je vyjádřena právě vzestupem AfD, která zhruba zdvojnásobila svůj volební zisk. Nicméně zatím, opakuji, to vypadá tak, že močálem černým kolem bílých skal se pojede dál.
1: Jedna zásadní událost, která plnila česká média v minulém týdnu, je zatýkání kolem nemocnice Motol. Pan ředitel Ludvík je vazebně stíhán, dokonce i doktor Jansta, kterého ty určitě dobře znáš. Pro řadu lidí to bylo překvapení. Na druhou stranu řada lidí odsoudila tu skutečnost, že se to odehrávalo v přímém mediálním přenosu, že novináři mnohdy měli informace z odposlechů, nevím co všechno, dřív než obvinění nebo jejich obhájci. Co si o tom myslíš?
0: Tak únik z policejních spisů je bohužel u nás běžný a policie by si v tom měla udělat pořádek. Nicméně mě to překvapilo, znal jsem Mirka Janstu, znal jsem Mílu Ludvíka jako mnoho jiných, ale člověče dokonce jsem zjistil, že jsem znal i toho pana buď Budinského nebo Bukovského, Budinského. Jo? A víš proč? Protože to byl předseda obce legionářské. A ten se jako tak tento předseda účastnil nějakých těch slavností na Vítkově a nevím, kde všude ještě. No takže já jsem byl vlastně všechny tři hlavní aktéry této kauzy. A přesto mě to překvapilo.
1: Dobře, ale my jsme tady v minulosti zažili hrazi na úřadu vlády, kde se říkali šílené věci o spoustě desítek nebo stovek kilogramů zlata a tak dále. A nakonec z toho vznikly nebo zůstaly nějaké ušmudlané kabelky. Neboli už jsme zažili velký poprask, velkou demonstraci té policejní síly, velkou demonstraci síly státních zástupců. A nakonec z toho zbyla jenom jakási podivná kabelka paní Naďové nebo kabelky. Může toto být i ten případ, respektive ptám se na to tvůj názor. Udělal by doktor Jansta něco takového, co mu je ty dáváno za vinu? Ty ho dobře znáš.
0: No, tak já bych předeslal, že demonstrace síly státních zástupců se projevila právě formou veta prezidenta republiky vůči zákonu o platech ústavních činitelů a soudců. Soudcovské lobby, včetně státních zástupců, tady zafungovalo s neobyčejnou silou. A teď k tvé otázce. No, je-li člověk poměrně dobře situovaný, to znamená, má poměrně vysoký plat, včetně odměn, tak touhá mít ještě víc, mít soukromý tryskáč, mít jachtu, mít ranč někde. Oni dokonce snad měli něco v Kostarice, člověče, to jsem někde čet. Já v Kostarice. Podivné. Tak pokud v nich hárál tento plamen, neukojené, necti žádosti, to není cti žádost, ale majetkochtivosti. Teď jsem stvořil nové slovo, majetkochtivost.
1: Mamon třeba se říká
0: mamon,
1: také.
0: Ano. No tak pokud v nich hrál tento plamen, tak tím hůře pro ně. Já, protože jim se uzavřel profesní život, lze očekávat poměrně výrazné tresty. Já sám jsem vždycky jaksi podporoval zpřísnění trestů za korupci, ale osobně lidsky je mě to líto, protože z těch tří hlavních aktérů dva docela dobře znám.
1: Teď se nám blíží volby sněmovní v naší zemi, už je to kolem půl roku, to bude, ne, za půl roku budou volby a objevují se různé zajímavosti kolem toho. Teď četl jsem, že se pan Šlachta nedomluvil s paní Konečnou, paní Maláčová se nedomluvila a tak. Ty ten Svrkot také sleduješ. Jaký předpokládáš vývoj tady u těch stran, kteří nějak oscilují kolem těch 5%, buď to trošku výš, nebo trošku níž. Nedělají chybu v této chvíli, že nedemonstrují to, čím to nakonec vyhrálo Spolu? To znamená, sjednotili jsme se, máme různé názory, ale jdeme do boje společně.
0: Podívej se, ty mě lichotíš, jak jsem geniální prognostik, ale já jsem...
1: To jsem neřekl.
0: Téměř. Já jsem očekával, že Konečná s Maláčovou se dohodnou a už to tak asi i vypadalo. No a moje prognóza nevyšla. Vycházel jsem z naprosto racionální úvahy, že když se nedohodnou, tak Maláčová v čele sociální demokracie dostane podle dnešních průzkumů kolem 3%, tedy nedostane se do parlamentu a Konečná překročí 5%, ale poměrně těsně, takže nebude mít tak významnou pozici, jako by měla, kdyby jí ty 3% ještě přidala Maláčová. To je racionální úvaha. A tam, já jsem mluvil s některými aktéry, tam prostě převážely emoce. A já teď nechci být jízlivý, to mi vůbec není vlastní, Xavere.
1: Ano, já velmi dobře vím.
0: Ale mám takový dojem, že nějaká osobní prestiž tady hrála svoji roli. No a ta osobní prestiž nebyla potlačena v zájmu racionálního kompromisu. A došlo k velké politické chybě, místo sjednocení levice. Tady budeme mít opět roztříštěnou levici. Jedna levicová strana určitě nebude v parlamentě a druhá možná nebude v parlamentě.
1: No, co soudíš o tom, že pan ministr zahraničí, pan Lipavský, dnes se objevila zpráva, že nakonec bude kandidovat za Spolu, dokonce Petr Fiala ho podpořil v tom, že mají na spoustu věcí téměř stejné názory. Vlastně je to bývalý Pirát, potom ho nějakým způsobem pod svá křídla vzala Topka, teď ODS. Asi je to k diskusi, jestli je vynikajícím ministrem zahraničí. Jisté je, že bude kandidovat.
0: Tak já si nemyslím, že je vynikající minister zahraničí, ba přímo si myslím pravý opak. Nicméně je věcí Petra Fialy, koho si vezme do ODS, kdo bude profilující kandidát. Uvidíme, jak pan Lipavský bude vysoko nebo nízko na kandidátce Spolu, no a také jak dopadne preferenčními hlasy.
1: Ještě jedna taková zajímavost. Motoristé uveřejnili svůj záměr zavést povinnou vojenskou službu. Je to věc, která má šanci nabrat voliče, než kvůli vyhrát volby?
0: Řekl jsem několikrát v různých médiích, že pokud motoristé chtějí překročit 5% hranici, pak jejich kandidátku musí vést Filip Turek a někdo jiný. No, jak jsem četl nedávno, asi včera, Turkův rozhovor v Mladé frontě, tak ten zatím váhá, ale zdá se, že je spíše této variantě nakloněn. To je v pořádku. Jakési poloobnovení povinné vojenské služby, byť dejme tomu na dobu 3 měsíců, motoristům jako programový bod u voličů určitě neprospěje.
1: Miloši, jsem rád, že jsi přišel za námi. 22. března se vidíme v Top Hotelu. Už se to blíží a pár dní na to opět tady ve studiu XTV. Rád jsem tě viděl, děkuji a ahoj.
0: Doufám, že do Top Hotelu ti jako minule přijde 900 platících obdivovatelů Xavera a jeho týmu a já budu mezi nimi. Ahoj.
1: Ahoj, Miloši. Naším hostem byl Miloš Zeman.
2: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
3: Hraje vám Radio Xaver. Country's

si tě vezme, musí být multimilionář. Říkáš to všem tak vážně, že ti věří jen já.

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Moc peněz, díl 24. A naším hostem je jako vždycky pan Robert Vlášek. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pane Vlášku, dějí se takové věci v té vaší branži, vy se staráte o prodej zlata a investování ve zlatě a spoření ve zlatě, ale z mnohem širšího pohledu.
2: Ano.
1: A my bychom měli říct na úvod, protože já jsem se od vás nakazil.
2: Aha.
1: A já sleduju teď tu cenu zlata pořád.
2: To je zajímavý, že jo? Co se děje?
1: No, před 2 dny to hlásilo zase rekord.
2: Ano.
1: A za prvé si neumím moc vysvětlit, čím to je, za druhé si říkám, co bude dál, a nejvíc mě teda zajímá, jestli teď, když ta cena zlata je takto vysoko, 3200,
2: 3300 a něco.
1: A dokonce už bylo, myslím, že 3500 nebylo?
2: Bylo, blížili jsme se tam.
1: Za trojskou unci dolarů.
2: Bavíme se v dolarech.
1: Dolarech, což je teda už hezká částka.
2: No.
1: A já si říkám, jestli teď, když je to zlato na vrcholu všech dob, jestli je dobrý okamžik na to nakupovat.
2: Určitě, je to nejlepší doba. Já to možná vysvětlím. Když jste zmínil ten vrchol, tak my těch vrcholů jsme viděli mnoho a my vlastně vidíme, že to zlato neustále překoná další a další vrchol. Vzpomenete možná, že v roce 2008 stála trojská unce $850. V roce 2013 stála $1250. Nedávno jsme byli po 2000 a dneska jsme nad vlastně jsme na $3000 vlastně. A ty důvody, proč tomu tak je, je jich celá řada. Když se podíváme na tu globální ekonomiku, geopolitiku, na tyhle ty věci, na globální ekonomiku, tak zjišťujeme, že všechny faktory svědčí růstu ceny zlata. Takže je určitě ideální doba.
1: Pojďme teda si říct upřímně, je teď čas na to nakupovat zlato?
2: Některé prognózy předpovídají, že by zlato mohlo překonat překvapivě brzy $5000 za trojskou unci. My jsme zmiňovali dlouhodobě...
1: $5000
2: za trojskou unci. My jsme zmiňovali dlouhodobě v těch našich pořadech, tady, když se diváci podívají zpátky, že taková prognóza pro rok 2030 byla $4000 až $6000 za trojskou unci. My jsme se přikláněli k té predikci, řekněme, ale vidíme, že v poslední době vlastně to zlato překonává ty odhady a my bychom se měli podívat na ty důvody, proč tomu tak je. Proč se to děje?
1: No,
2: jeden ze zásadních důvodů samozřejmě je, co se děje v té geopolitice. Se vlastně mění ten světový řád, řekněme, jak někteří říkají. Já bych si troufl říci, že je to víc než nějaká změna světového řádu. Že to je něco, jako když se mění civilizace. Jsme na prahu v podstatě nového celkového uspořádání. To je takový velký proces, řekněme, který probíhá, který je takový trošku nehmatatelný. Ale když potom půjdeme na ty konkrétní věci, tak já bych vypíchl třeba jednu z nich, o které se tady moc nemluví v českých médiích ani evropských. A to je to, že vlastně Čínská lidová banka spustila alternativu mezibankovního, mezinárodního, mezistátního vypořádání. My tomu říkáme v té západní jako části světa SWIFT, vlastně, který tady dneska běhá.
1: Což je ta věc, promiňte,
2: ano.
1: Od které bylo odstřiženo Rusko.
2: Od které bylo odstřiženo Rusko, částečně.
1: Okamžiku, kdy začala válka na Ukrajině.
2: Přesně tak.
1: Ne
2: přesně.
1: Částečně.
2: No, dobře, bylo odstřiženo Rusko.
1: No, to padá Rusko jako pozor.
2: Bylo odstřiženo Rusko, budeme to tak říkat, a je to pravda.
1: Počkejte, tak vy tady vytváříte teď nějaký dojem? No, tak bylo nebo nebylo?
2: Oficiálně bylo. Jsou nějaké informace, že některé ruské banky údajně jako nebyly. Jo, že většina bank byla, některé údajně ne. Já to nejsem schopný potvrdit ani vyvrátit, zmiňuji to jako informaci, kterou jsem zaznamenal, ale můžeme tady teď říct, že jako oficiálně teda odstřiženo bylo, abychom nešířili nějakou nepotvrzenou jako informaci, ale je to něco, co v kuloárech se někde šíří. Takže pokud bychom řekli, že bylo, tak je to přesně ono. Je to ten mezistátní, mezibankovní vypořádací systém. Velmi důležitý pro ten světový bankovní systém, který donedávna neměl žádnou alternativu. Ale vlastně v minulém týdnu Čínská lidová banka spustila přeshraniční vypořádací systém postavený na RMB, což je renminbi, takzvaný, což je jako výraz čínský pro čínský yuan. To znamená, ten systém běhá na čínském yuanu. A oproti tomu SWIFTu má dvě zásadní výhody. První je, že SWIFTu trvá mnohdy to mezibankovní, mezistátní vypořádání, řekněme, 3 až 5 dnů. A vlastně podílí se na něm 6 jako vypořádacích bank, přes které to vlastně jako běhá. Když to tento systém postavený na tom RMB, jemu trvá to vypořádání 7 sekund. A náklady na transakční náklady jsou o 98% nižší. To znamená, to naprostá revoluce, o které tady se mlčí. S tím, že v tuto chvíli Čína do toho systému zapojila vlastně země ASEAN, možná pro diváky není to úplně známý jakoby výraz, ale ASEAN je velmi významné společenství států jihovýchodní Asie. Já jsem si je tady vypsal. Spadá tam Brunei, Filipíny, Indonésie, Kambodža, Laos, Malajzie, Myanmar, Singapur, Tajsko a Vietnam. Je to 700 milionů obyvatel. To znamená, je to vlastně větší uskupení než Evropská unie. Jejich výkon představuje 6,5% světového HDP. A vlastně kromě toho ASEANu, ta Čína ještě zapojila do toho systému 6 zemí středního východu, to znamená takové ty země, nebo Blízkého východu, takové ty země jako Spojené arabské emiráty, Saudská Arábie a podobně. První transakční platba, ta první zkušební platba proběhla mezi Abu Dhabi a Čínou, nebo Hongkongem, pardon, mezi Abu Dhabi a Hongkongem. Trvala teda těch 7 sekund a ty náklady byly teda nižší o 98%. Ale zapojení těch zemí ASEANu a to Blízkého východu se dospělo k tomu, že 38% světového obchodu v podstatě se odklání od toho SWIFTu do tohoto systému.
1: Neboli vy ten první argument, proč to zlato se drží a ten váš předpoklad, že půjde ještě nahoru, dokonce jste zmínil 5 000 amerických dolarů za trojskou unci, vlastně se opírá teď o to, že byl spuštěn jakýsi čínský systém, který konkuruje SWIFTu a je to je levnější, je rychlejší a tak. Neboli je teď otázka, jaká část vlastně těch ekonomik se k tomu
2: já budu smělý a opravím vás, můžu?
1: No opravujte.
2: Tohle to, o čem já jsem mluvil, teprve způsobí v budoucnosti zásadní růst. Tuto chvíli...
1: To říkám, ne?
2: Ano, ale v tuto chvíli ta současná cena toto ještě ne zcela odráží. Ona to začala odrážet tím posledním růstem. My jsme viděli, že cena zlata vlastně vyrostla za měsíc, pokud se podíváme v českých korunách, někde kolem 7%. V těch dolarech je to velmi podobné. Takže ona na to začala reagovat v těch posledních dnech. Ale myslím si, že toto, co jsme teď zmínili, bude mít ten zásadní dopad teprve v budoucnu. Že to, co vidíme teď, na to působí ještě jiné vlivy.
1: Dobře. Pane Vláčku, vy jste popsal ten první vliv. A jako další vliv může být ten, a to jste mi říkal před vysíláním, já teď nebudu se tvářit, že to mám ze své hlavy, že centrální banky nakupují jako zběsilé.
2: Centrální banky nakupují jako zběsilé, my kdybychom k tomu měli říct nějaká čísla, aby si diváci dokázali jako představit vlastně, co to znamená, že nakupují jako zběsilé. Tak my, když se podíváme trošku zpátky v čase, kdybychom se podívali hodně zpátky v čase do roku 2008, tam se to zlomilo. V té poslední finanční krizi ty banky začaly masivně jakoby nakupovat. Začaly nakupovat dokonce více než v době úplného zlatého standardu. To znamená, že my tam jsme viděli rekordní čísla. Ty rekordy se začaly lámat v podstatě ve 2008, ale takový zásadní jako rekord byl 2022, kdy ty centrální banky nakoupily 1140 tun zlata, což je víc než v roce 64, kdy fungoval zlatý standard. A od té doby vlastně ty rekordy dále pokračují. Oni kvartálně nakupují stovky tun. Já kdybych to ukázal na České národní bance třeba, to je možná pro diváky zajímavé. Mám?
1: Určitě ano, ale já se ptám, ano. Jestli Česká národní banka v této věci, jak říká klasik, je směroplatná, víte?
2: Je docela hodně směroplatná, protože ona je takým ukázkovým případem takového zpoždění. Jako my vždycky jsme trošku zpoždění za těmi trendy. Když se podíváte do Německa, tak my vždycky jsme 5 let za Německem. Co se já už, jako když chci vidět, co se bude dít ve společenském životě a v politice a různě, tak se dívám do Německa a vím, že zhruba za 5 let to máme tady. Zhruba, můj odhad. Ta Česká národní banka
1: taková odvážná.
2: Odvážná myšlenka. Hmm. No, v některých případech ano, když se tak zamyslím, co se teď děje v Německu, tak je to odvážné. Ale když se podíváme na tu Českou národní banku, abych se zpátky vrátil, tak ona dlouhodobě kopírovala trend některých těch bank, jako, že měla za to, že zlato není už moderní, že vlastně je to přežité, dlouhodobu prodávala, vlastně zlato nakupovala, z mého pohledu bezcenné, nebo jako nekvalitní vlastně instrumenty.
1: To myslíte vážně, co teď říkáte?
2: Ano, to myslím smrtelně vážně. Teď nevím, co se ptáte.
1: My tady asi v našem úzkém téměř rodinném kruhu ano. Můžeme říct, že to se neprodávalo proto, že by si řekli, že to je nemoderní. To ano. Se prodávalo proto, že to byl pro někoho bohapustý kšeft.
2: Já jsem nechtěl být tak progresivní v tom svém vyjádření,
1: ale...
2: Ale
1: tady jste v XTV, pane Vláčku.
2: Takže na rovinu jedeme.
1: Ježíš Kriste.
2: Tak si řekněme, že oficiální vysvětlení bylo, že to je nemoderní a že to vlastně nedává smysl. A to neoficiální bylo, že se prodávalo kvalitní vlastně zlato a kupovaly se nekvalitní jakoby instrumenty, protože to bylo pro někoho dobrý biznes.
1: No.
2: Jiné vysvětlení to nemá. Totiž.
1: No takhle se to z vás pomohlo. Ale řekněte, kromě té České banky, České národní banky, máme povědomost i o tom, že ta či ona centrální banka
2: určitě.
1: V Evropě,
2: určitě.
1: Ve světě, ano. Bůh ví kde, ano. Nakupuje zlato.
2: Jednoznačně.
1: No jednoznačně. Máte nějaký příklad?
2: Mám i nějaký příklad konkrétní. S dovolením já se ještě vrátím ty České národní bance a neuteču z toho, hned se vrátím tam. Protože ta mě hodně přijde pro diváky zajímavá, protože ona vyprodala ty svoje zásoby toho zlata až na 9,8 tuny z nějakých 70 tun, začala nakupovat. Dneska má něco...
1: Dobře, ale čo bylo to bylo, pane Vlášku?
2: Tak.
1: Řekněte teď, tady...
2: Teď jsme někde přes 60 tun u České národní banky, s tím, že nakupuje jako top 5 na světě. Jo? Jako několik jako roků po sobě v top 5 nejvíc nakupujících centrálních bankách.
1: Česká.
2: Proto ji právě zmiňuji. Ona skutečně nakoupila jako desítky tun v posledním období. A i v tomto roce, pokud jsem se díval na první kvartál, byla do 5. místa. Takže ona skutečně nakupuje hodně. Proto jsem se k ní ještě vrátil. Jinak, když se podíváme do svého okolí, vidíme polskou centrální banku, která nakoupila desítky tun. Ona vlastně dneska má přes 300 tun zlata. Viděli jsme, že maďarská centrální banka znásobila svoje rezervy, že nakoupila v podstatě tam 100 tun zlata. Vidíme ty centrální banky zemí BRICSu, jako je čínská centrální banka, která za kvartál nakoupila něco kolem 300 tun. No, tak bychom mohli pokračovat skutečně po tom světě. No.
1: A ještě velmi krátce požádám o stručnou odpověď. Řekněte, pane Vlášku, jak je to v arabském světě? Máte povědomost, protože tam vím, že se historicky, jako když se nakupuje ve velkém, tak to, co tu paralelu, kterou vy uvádíte s tím Německem, potom jde celý svět, to jsem někde četl, ale nejsem odborníkem jako vy. Tak máme povědomost, co se děje u Arabů?
2: Máme velmi dobrou povědomost, co se děje u Arabů. Dokonce některé ty informace máme přímo z tamních zdrojů, protože jsme s nimi v čelém kontaktu, konkrétně s lidmi ze Spojených arabských emirátů. A ano, samozřejmě v tom arabském světě to zlato vždycky hrálo prim. Oni tam to má obrovskou tradici. To znamená, oni právě se přiklání k té prognóze těch 5000 dolarů za unci, oni to velmi jako sledují. A takové ty privátní banky a ty bohaté rodiny arabské samozřejmě v tuto chvíli masivně nakupují zlato. Právě z těchto důvodů, které my jsme zmínili.
1: Ještě jedna věc mě zajímá, a promiňte, že jsem vám to neřekl předem, mohl jste to někde vypátrat. V souvislosti s úmrtím svatého otce Františka se hovoří hodně o všech těch možných vykonaných či nevykonaných reformách a tak dále. A mimo jiné, často zaznívá to sousloví Vatikánská banka. Vatikánská banka předpokládám, že sedí na velké množství zlata. Ono ano. Stačí se podívat...
2: Neboli sedí... Ústav pro náboženské skutky se jmenuje ta banka, tak v originálním jako názvu. To je takové zajímavé, ano.
1: No ne, asi to nebude mít vliv na cenu zlata, ale ten papež rozhoduje, co bude s jednotlivé ty kroky. To jsem já četl v ano. tisku i v tlači, to psali, že rozhoduje, co se bude dít, dělá téměř politická lomeno manažerská rozhodnutí. Může se stát, že teď, co bude zvolený nový papež, a to bude brzo, že řekne, tak vyprodáme prvně zlato, už to není moderní, chci být tím chudobným papežem o vodě a chlebu, a vrhne Vatikánská banka na trh všechno zlato, které má. Může se to stát? Je to pohádka, ale řekněte.
2: Nemůže. Já myslím si, že Vatikánská banka by potřebovala zásadní reformu. To určitě. Má velké problémy.
1: No to říkal už František, ale...
2: No, to poslední papež, který se to pokusil, byl Jan Pavel I., takzvaný smějící se papež, který se snažil udělat reformu Vatikánské banky a po 33 dnech svého mandátu zemřel náhle na zástavu srdce, přestože byl plně zdrav. A 14 dní předtím postoupil komplexní kontrolu a nikdo z rodiny nikdy nezmiňoval, že měl problémy se srdcem.
1: Dobře, to se může stát. Určitě. Nebudeme tady vytvářet žádné konspirační,
2: ano.
1: Protože jak nám říkala
2: juniorní... Ale jsme Fix TV, můžeme
1: říct. Můžeme, ale jo. To je takové už složité. Už jdeme za roh. Víte co, někdy bychom to mohli udělat jako téma, protože to, co
2: Vatikánská banka, pardon, že vám to skáču, je veliké téma. Veliké téma, má velký přesah do praní špinavých peněz, dokonce do fašistické, nacistické historie, do vlastně netransparentních vztahů s Evropskou unií. Dneska je to velké téma.
1: Řekněte mi, je to tak, že tu Vatikánskou banku ve skutečnosti řídí jeden člověk a to je papež?
2: Vatikánská banka má v čele vždycky nějakého vybraného bankéře, ale yes. Samozřejmě tento bankéř, který je velmi jako pečlivě vybrán, aby uměl ty věci dělat, jak je potřeba, tak samozřejmě, že podléhá tomu papeži, který má to finální slovo.
1: Takže může rozhodnout.
2: Může rozhodnout.
1: Sedí na tom.
2: Sedí na tom, sedí.
1: No a pane Vlášku, teď přichází naše chvíle, protože v tomto pořadu říkáme vždycky naprosto férově, že je reklamní okénko a my se teď k němu dostáváme.
2: Ano.
1: A já dneska k tomu mám takový úvod. Když tady v pořadu Moc peněz vždycky říkáme pan Vlášek, člověk, který spolu řídí firmu, a za chvilku to všechno zazní.
2: Ano.
1: Mně se občané, se lidé často ptají, jestli mají kupovat zlato. Představte si, že já nemám tu odvahu říct ano.
2: Ne? A vy jste byl od počátku takový jako opatrnější, já si to pamatuju.
1: Ne, já nechci někomu říct, investuj svých poctivě vydělaných 1000 korun, nebo v jednom případě
2: i víc.
1: I milion nebo miliony, a já nevím, jak to bude. A obdivuju to, že vy tu prognózu vlastně, že to berete na svá bedra a říkáte, kupujte zlato, protože půjde nahoru.
2: Já vždycky dodávám jednu věc, že nemáme tu křišťálovou kouli, já to přesně samozřejmě nejsem schopný odhadnout na dolar a tak dále, ale vždycky vycházíme z nějakých trendů. Já si dělám nějakou svoji analýzu, která vychází z nějakých globálních analýz. My se velmi pečlivě zabýváme tím, že se díváme na to, co říkají ti velcí světoví analytici, co dělají ty investiční banky privátní, jaký trendy tam jsou, a z toho děláme nějakou komplexní analýzu. A jenom když se vrátíme v čase, tak nás nechci nějak chválit, to chraň Bůh, vůbec ne, jo. Ale vy si pamatujete určitě před rokem a půl, když jsme začínali spolu, tak jste byl takový jako opatrný, já si to taky pamatuju, můžeme to asi říct, a prověřoval jste si ty věci a tak jste to jako zkoumal. A vlastně my jsme tehdy nějaký prognózy tady vlastně prezentovali, a kdybychom se podívali na ty pořady, tak zjistíme, že vlastně ten vývoj je předběhl, že vlastně my jsme byli ještě jakoby umírnění. Ale chci říct ještě, pardon, jednu věc, že to není žádná atomová fyzika, že to zlato je zrcadlem toho světa. A čím ten svět je víc porouchaný, nemocnej, rozbitej, to zlato na to prostě reaguje.
1: To, že za dobu, co funguje tento pořád, šlo to zlato brutálně nahoru, můžeme si říkat z toho důvodu, ale můžeme říkat, že to je i trošku štěstí.
2: No já naštěstí v tomto moc nevěřím.
1: Nevěřím.
2: Já tady dám na ty věci, na tu analýzu, jakoby a syntézu toho, co se děje. A tady je to nějaká empíre. Když se podíváme na to, co se odehrává v té ekonomice, tak ono se dá docela dobře odhadovat, co se bude dít s těmi jednotlivými jako nástroji.
1: Vy tedy říkáte, je čas nakupovat zlato.
2: Já jsem tady zmínil tu jednu důležitou věc, já to znova zopakuju. To, co spustila ta Čínská lidová banka, je klíčové pro budoucí vývoj té globální ekonomiky a potažmo pro to zlato. Protože, můžu to říct ještě? Protože jestliže toto se rozjede ve větším, a to se stává, tak to oslabí americký dolar, potažmo euro, a to bude mít vliv na růst ceny zlata.
1: Dobře. Pane Vlášku, pojďme říct to důležité, co k tomuto pořadu patří, jak říká klasik, jako velbloudovy hrby.
2: Reklamní okénko.
1: Reklamní okénko, klidně. A my to tak říkáme, my to tak pojmenováváme. Vy tedy stále spolu řídíte firmu, která zajišťuje nákup zlata, spoření ve zlatě, což je speciální, dokonce i platbu ve zlatě mezi společnostmi, firmami, jednotlivci.
2: Ano, to je ten světový unikát, ten Gold Pay System.
1: Tak. A kdo by chtěl z našich diváků, a říkáme to rádi, protože je to i jeden z pilířů, který podporuje naši činnost XTV,
2: ano,
1: tak má možnost si napsat na e-mailovou adresu zlato@mincex.cz o nákup, o spoření.
2: Ano.
1: Takový člověk má 30% slevu.
2: Na vstupní poplatcích, ano.
1: Na vstupní poplatky. Je tam potřeba dát telefon pro rychlejší komunikaci, protože pak to není tak zdlouhavé. A mohou se cokoliv zeptat a založit si třeba to spoření.
2: Přesně tak.
1: Založit. Za které, pane Vlášku, budeme blahořečeni jednou.
2: No já myslím, že jo. Že to říkáte hezky, že to tak je.
1: Lidé, kteří si to založili před tou dobou, hned na začátku, tak dnes všichni do jednoho chodí a říkají, byla to výborná rada.
2: No určitě, protože když se podíváme zpátky na ten čas, tak je to vlastně to zlato za tu dobu udělalo něco kolem 80% v českých korunách. Za poslední měsíc jsme říkali těch 7%, za poslední rok něco kolem 50%. Ne, takže skutečně je tomu tak. A ten systém, kdy vy máte zlatý účet, já mám zlatý účet, nejenom, že si zhodnocujeme ty svoje peníze a chráníme před tou inflací, ale můžeme se i platit v reálném čase bez poplatku. Je skutečně zásadní.
1: A ta spolupráce teď bude rok nebo dva?
2: Já myslím si, že rok a půl, ne, tak zhruba. Jsme si říkali,
1: no ne, říkali jsme, že to začalo v červnu.
2: No, tak blížíme se dvou letům, ale ještě tam nejsme.
1: Jo, ne? Blížíme se ke dvou letům.
2: Ano.
1: A představte si, když na začátku někteří začali spořit a řekli si, budu spořit 1000 korun měsíčně. Některé vím z blízkého okolí, že přešli třeba na 3000 měsíčně.
2: Ano, to můžu potvrdit.
1: A teď to teda mají 2 roky, to spoření. A řekněme, že za tu dobu si tam ve zlatě naspořili, když to tak rychle sečteme, tak je to, kdyby to bylo 2000 měsíčně, tak je to 24-48 tisíc. A ve zlatě, které se jim zhodnotili 80% zhruba, říkám
2: ano,
1: to dobře.
2: Ano, říkáte to dobře, no, zhruba tak.
1: Takže kdyby to zlato dneska prodali, tak dostanou za ně
2: 80% víc, to znamená, když zase teď jenom v rychlosti počítáme, oni nás pak kárají, ty diváci, že neumíme počítat.
1: No, jasně,
2: v rychlosti, tak řekněme, že že tam budou mít něco kolem 70 tisíc, přes 70 tisíc. To není špatný.
1: Kdo z vás to má?
2: No jistě.
1: Jak říkali Jiří Paroubek.
2: Ano, ano.
1: Těším se na další díl. Připomenu zlato@mincex.cz, 30% telefonní číslo a tak.
2: Ano.
1: A mám už dobré téma na příští díl a to bude Vatikánská banka.
2: Na to se těším.
1: Taky se těším. Naschledanou.
2: Naschledanou.
1: Moc peněz, 24. díl a naším hostem byl pan Robert Vlášek. Radio Xaver.

0: Zdraví vás Petr Holec, tohle to je Pořád kdo to zaplatí a se mnou ve studiu sedí jako pokaždé ekonomka Markéta Šichtařová. Mimochodem musím dodat i kandidátka SPD za Svobodné ve sněmovních volbách. Markéto, tak máme motorovku v Česku konečně a sice motorovku Javiera Milleje, argentinského prezidenta, protože SPD se rozhodlo jako vlastně jedna ze dvou stran, protože ještě motoristi taky chtějí řezat do státního rozpočtu, radikálně říznout do státního rozpočtu. Chcete říznout 60 miliard korun. Kde říznete a koho říznete?
1: No, tak já bych se k tomu hlásila. A já musím předeslat, že já bych toho nařezala teda daleko víc než těch 60 miliard. Ale aby teda to bylo trošku uvěřitelné, tak jsme se rozhodli, že budeme navenek komunikovat 60 miliard, ale ty poznámky, které já tady třeba mám, kde se všude dá škrtat, tak já bych toho napočítala zhruba na 300 miliard, jen tak od oka.
0: 300 miliard?
1: Fakt, dá se to. Dokonce by se hypoteticky dalo ještě více, ale jak říkám, zůstaneme raději
0: to,
1: u zdi.
0: Jenom když vezmu 300 miliard, tak to je to byste vlastně škrtla plánovaný deficit neboli manko státního rozpočtu na příští rok od Zbyňka Stanjury, protože ten tam plánuje přes 280 miliard korun. Ještě vzhledem k tomu, že víme, že on to podhodnocuje ty schodky, tak bych řekl, že jste v podstatě škrtla Stanjurův deficit státního rozpočtu. Ale proč mám takovou radost? Protože v Česku se úplně za poslední 4 roky vytratila debata ekonomická nebo politicko-ekonomická o tom, že je možný

0: redukovat a zaříznout státní rozpočet, který prostě bují opravdu jak rakovina. Já si pamatuju, když nastupoval k moci premiér Petr Fiala, tak sliboval, že řízne 100 miliard korun. Nastoupil k moci a najednou bylo ticho a to ticho on se takhle promlčel až doteď, celým tím volebním obdobím, a ne, že by nebyl schopný jenom škrtnout. On ještě začal přidávat ty deficity a nabral rekordní dluh za ty 4 roky. Tak proto já mám radost z toho, že ANO, SPD a ODS v tom předchozím volebním roce snížila daně zaměstnancům, což já jako libertarián musím kvitovat, protože to považuji za olupování nás všech. A ono je to i v podstatě o míře svobody, protože když nám stát míň bere, tak nám taky míň dává a má nad námi nižší moc, nebo menší moc. No, ale co nastalo, že když se to škrtlo, tak najednou všichni, nebo většina ekonomů, já bych řekl vládních ekonomů, hlavně z nervů, nezačala přemýšlet o tom teda, kde škrtnout ve státním rozpočtu, aby se samozřejmě ten výpadek příjmů vykompenzoval, a začali jenom všichni křičet, že to snížení daní bylo špatně a že prostě se musí přeci navyšovat příjmy státního rozpočtu a že přemýšlet o tom, kde snižovat jeho výdaje, je úplně něco jako dezoláckýho. Tak já jsem rád, že i vy chcete řezat, a pojďme na to. První věc, a to považuji za rakovinu opravdu naší demokracie, jsou politické neziskovky, které za poslední 4 roky zmutovaly v to, že se snaží udržet režim Petra Fialy u moci. Vím, že tam máte docela slušný miliardy na nich.
1: Jo, přesně tak. Politické neziskovky, to je místo, kde bych asi začala, protože to je v podstatě nejjednodušší nebo nejlépe srozumitelné. A také vlastně nejjednodušeji udělatelné. Připomeňme třeba USAID v Americe po nástupu prezidenta Trumpa. To v podstatě nebylo o ničem jiném než o politických neziskovkách. Vezměme si ten poprask, který tam nastal. Vypadalo to jako konec světa. A najednou je ticho po pěšině a najednou to funguje. Prostě USAID se škrtlo, pak se něco málo vrátilo zpátky, ale to bylo jenom něco málo. Takže jaké pak, že to nejde? To se dá udělat v podstatě opravdu jedním zákonem nebo jedním škrtem. U nás počet zaměstnanců neziskovek, podle teda posledních mně známých údajů, no to samozřejmě bude už malinko jinak, 118 tisíc. Jejich propuštění znamená úspora na hrubých mzdách přes nějakých 38 miliard korun při zahrnutí celkových nákladů zaměstnavatele víc než 51 miliard korun za rok. V okamžiku, kdy přestanete ty politické neziskovky krmit penězma od státu, no tak samozřejmě to v podstatě znamená propuštění těch zaměstnanců. Když opravdu z toho velmi striktně vyderivuju jenom to, co celkem jistě můžeme označit za politické neziskovky, tak se dostáváme na 15 miliard korun za rok, abych teda z toho nevyškrtala neziskovky úplně všechny. Na druhou stranu, ony tam jsou i neziskovky, které třeba nejsou vysloveně politické a mají třeba i různé bohulibé účely, ale potom je otázkou, jestli na ně má přispívat stát. Za mě nemá, protože stát má přispívat na konkrétní projekt. Mm-hmm. Stát má přispívat třeba na sociální politiku nebo obecně plošně na nějaké LDNky a podobně, ale ne na neziskovku, která se zaměřuje na jednu konkrétní LDNku. To prostě není podpora toho sektoru jako takového. To je podpora těch konkrétních lidí, kteří konkrétně pracují v té jedné neziskovce, takže já bych se vůbec nerozpakovala škrtnout státní podporu pro úplně všechny neziskovky. A to není nic proti těm neziskovkám, které nejsou politické. Když někdo prostě chce dělat provozování historických parních vlaků, proč ne? Já proti tomu vůbec nic nemám. Nejsem pro nějaké rušení, ale proč by to měl financovat stát?
0: Respektive my.
1: Jasně, to znamená my. Takže já bych úplně klidně se klonila k tomu, že nemluvit jenom v tomto případě o politických neziskovkách, ale v podstatě o škrtnutí podpory, státní podpory pro všechny neziskovky. A to už se opravdu dostáváme na těch 51 miliard korun za rok. A teď si vezměte, že SPD mluví o tom, že chce ušetřit nebo škrtnout ročně 60 miliard. A my jenom na těch neziskovkách uděláme už 51, takže máme téměř splněno. A to jsme zatím jenom na začátku, to jsme u neziskovek.
0: No, já jenom pro diváky a posluchače našeho pořadu. předestřu zhruba do jak bizarní situace my jsme se v Česku dostali, že na tu vládu Petra Fialy se skutečně začaly nabalovat víc a víc politických aktivistů, kteří vysávají státní rozpočet neboli naše peníze. A uvadu jenom takový příklad, asi nejznámější dezinformátor jménem Bob Kartous je poradcem, placeným poradcem ministra školství a tenhle člověk s tou svojí dezinfokampaní a aktivismem objíždí školy a dělá prostě školení učitelům, pedagogům a já si říkám jenom mít dneska dítě a vědět, že jeho učitele školí takovýhle člověk jménem vlády a dává jim nalejvárnu politickou, primárně politickou, tak prostě vůbec nechci to dítě do takové školy posílat. Tak to jenom, kam jsme se dostali, mimochodem, to jsou i lidi, kteří veřejně se už nebojí urážet lidi a říkat jim, jestli se cítíte, že jste schudli za téhle vlády, tak si běžte najít lepší práci, tak já bych byl šťastný, když to říznete a dodržíte ten slib, nebo se vám to podaří prosadit, protože tihle lidi, tihle ty vyžírkové si konečně zkusí, vyzkouší si český trh práce, který není úplně nejlepší, ale zkusí si, jaký to je, živit se za soukromý peníze.
1: No pozor, on ten český trh práce je v deficitu přes 100 000 lidí, kteří na tom trhu práce chybí. Takže já velmi často mluvím o tom, že já bych například doporučila velmi výrazně zredukovat počet státních zaměstnanců. A kdybychom zredukovali jenom někam třeba na úroveň roku 2016, já schválně uvádím tenhle ten rok, protože to už byl nafouknutý ten počet těch státních zaměstnanců. Ale ještě pořád to nebylo tak, že bychom byli v tom stávajícím dnešním stavu. Takže když si vezmeme ten rok 2016, tak je to pro všechny velmi přijatelný kompromis. Zdůrazňuji, že já bych šla teda jako ještě víc do razance. Ale dneska máme nějakých 487 tisíc lidí a půl pracujících vyloženě pro stát. Mm-hmm. Veřejný sektor je ještě větší, jako třeba krajské úřady, okresní a tak dále. A kdybychom se vrátili na úroveň toho roku 2016, tak je to 437 tisíc. To znamená propuštění něco přes 50 tisíc státních zaměstnanců. Mm-hmm. To není zas tak moc. Ale vemte si, že na trhu tuhle tu chvíli je nějakých 270 tisíc volných pracovních míst, které lidé nejsou schopni naplnit. To znamená, že po nich by okamžitě ten trh práce začal sahat. Mimochodem, znamenalo by to úsporu nějakých 26 miliard korun za rok, při zahrnutí celkových nákladů zaměstnavatele nějakých 35 miliard korun za rok. A po nich by se zaprášilo, jako když na poušti vylejete hrníček čaje do písku, protože to by se hned vsáklo na tom trhu práce. Samozřejmě otázku, jestli by ti lidé uměli pracovat, protože neumím si představit, jestli by třeba Bob Kartous uměl vzít do ruky lopatu.
0: To radši ne. Ale já jsem řekl, že ten český trh práce je brutální v tom, oni by si našli práci, on by je vsál velmi rychle, to je pravda. Na druhou stranu, asi by si nežili tak, jako si žijí teď z našich peněz, protože lidi jako Bob Kartous, oni vyjedou udělat školeníčko, aktivismus politický, a to je klidně 30-40 tisíc za 2-3 hodinky práce. A to ještě řeknu, že oni dojí erár na své platy, na své faktury, a když vyjedou do škol a i jinám do veřejné správy, no tak dojejí ten samý rozpočet, protože to jsou druhý peníze, odkud oni jsou placení. Takže já bych jim to velmi přál a přál bych jim, aby si vyzkoušeli právě český trh práce i s jeho platy, protože to by procitli asi.
1: No přesně tak. Takže odkud brát vlastně ty lidi, kteří by potřebovali uvolnit z té státní správy? Už tady máme teda ty neziskovky, to je jedna věc. Ty vlastně my ty neziskovky musíme brát v podstatě taky trošku jako státní sektor, protože když je stát platí, no tak je to v podstatě stát. No a potom tady ještě je možnost rušení přebytečných úřadů. Ono by se těch úřadů našlo hodně, ale zase zůstanu u zdi a zmíním jenom to takovou tu špičku ledovce, která je asi nejvíc viditelná. Určitě by se daly sloučit některá ministerstva, což ale tím, že vlastně pod těmi ministerstvy je celý obrovský aparát a ty státní úředníky v podstatě nelze tak jednoduše propouštět, tak jenom tím sloučením a zrušením těch jejich duplicitních míst se vlastně dá propustit velký počet zaměstnanců. Takže úplně bez problémů lze třeba sloučit ministerstvo dopravy s ministerstvem průmyslu a obchodu a ještě bych tomu přifařila i agendu ministerstva pro místní rozvoj. A to máme najednou vlastně ze 3 pracovních míst vytvořené jenom jedno. A můžeme propouštět tím pádem kvanta státních zaměstnanců, kteří ale nejsou takoví ti policisté, učitelé, lékaři, tedy zaměstnanci státu, skutečně pro lidi. To jsou prostě fakt byrokraté, kteří tam toho užitku moc nenadělají pro náš běžný život. Vedle toho se samozřejmě bezproblémově dají zrušit všechny ministerstva bez portfeje, to znamená ministr pro evropské záležitosti, který má na mysli, ale na starosti.
0: Nic
1: má agendu Evropské
0: starosti,
1: unie.
0: Nic nemá na starosti. Martin Dvořák, to byste mi nemohla udělat, to je, bez něj si to nevím představit.
1: Ale já bych to klidně udělala.
0: No, ale já vám řeknu ještě jednu věc, jestli tohle uděláte, tak se připravte na to, ty neziskovky mají ohromný výtlak v médiích. Ostatně ty neziskovky a většina našich médií, která je vládních, tak to je jakoby jedna nádoba spojená. A jestli do tohohle říznete, tak oni dokážou naplnit Letnou a budete za strašný zlouny, takže se musíte připravit na ohromný tlak a jak od nich, tak z médií, že jste bezpečnostní hrozbou, ale to myslím, že na to už si zvykáte.
1: Tak já bezpečnostní hrozba jsem označovaná už dlouhou dobu, jako proruský agent taky jsem označovaná a teď jenom nevím, jestli máte na mysli tím naplněným Letnou, jakože by tam ti propuštění zaměstnanci těch neziskovek, že by naplnili tu Letnou, anebo ještě, že by zverbovali nějaké další příznivce.
0: No obojí.
1: Každopádně by to asi státnímu rozpočtu hodně bodlo, protože už jenom tím, co jsme teď napočítali, tak už jsme se dokázali dostat a to, když se opravdu hodně držím teda u zdi a když řeknu dobře, ne všechny neziskovky, ale jenom ty echt politické, tak to už máme nějakých 15 plus 35 miliard, takže to už jsme na nějakých 50 miliardách a vlastně, kdybychom se drželi ještě trošku více rašoupli s těma neziskovkama, tak už se blížíme vlastně ke stovce.
0: No, teď mě napadá, z toho by se možná dalo poslat něco i důchodcům, ne?
1: No, já jsem nikdy neříkala, že bych byla proti valorizaci důchodu a takovému tomu vlastně to zvyšování věku pro odchod do důchodu za mě je vlastně úplně zbytečné. Hmm. Ono se sice říká, že ten důchodový systém, že má velký problém a že nemá peníze, ale za mě houbelez, že nemá peníze. Ty peníze tady jsou, akorát prostě jdou na věci, na které jít nemají, jako na ty neziskovky,
0: jasně.
1: na Ukrajinu. Mm-hmm. A to je další teda bod samozřejmě, kde se dá notně škrtat.
0: Ukrajina, pojďme na to, protože Ukrajina je něco podobný jako politický neziskovky. Fialová vláda nám strašně lže o Ukrajině. A nejen pokud jde o geopolitiku, ale i pokud jde o naše výdaje celkové, celkovou tu sumu, kterou už jsme vlastně na Ukrajinu poslali. A stejně tak do médií pouští, já bych řekl, klasický dezinformace o tom, že vlastně Ukrajinci, kteří jsou tady v Česku a z nich část pracuje, tak vlastně už jako zaplatili do našeho sociálního systému nebo státního rozpočtu víc, než my jsme poslali na Ukrajinu, což je samozřejmě nesmysl. Pojďme na Ukrajinu.
1: No, ta data o tom, kolik peněz se do rozpočtu dostává od Ukrajinců, jsou dosti neprůhledná. V podstatě nikdo nedokáže ani rozporovat, ani potvrdit, jenom jako intuitivně celkem je jasné, že ta data jsou trochu cinknutá. Takže abych nebyla nařknutá z toho, že používám nějaká svoje vyfabulovaná čísla, tak budu citovat Institut pro světovou ekonomiku v Kýlu, který to spočítal za nás.
0: Takže západní,
1: za nás.
0: Řekněme,
1: západní
0: data, institut.
1: No, tak to by se mohlo ujmout. Takže podle tohoto institutu Česká republika poskytla od začátku té ruské války až přibližně do konce dubna 2025, kdy teda to bylo počítáno, tak ukrajinským imigrantům plus přímá pomoc na Ukrajinu nějakých 8 miliard eur v přepočtu 198 miliard korun. Mm-hmm. Když to rozpočítáme na to období, za které to bylo počítáno, tak to vychází zhruba 62,5 miliardy korun ročně. Takže zrušení sociálních dávek pro imigranty plus nepřizpůsobivé a Konec této přímé podpory pro Ukrajinu by přineslo vyřešení těch slibovaných 60 miliard.
0: Kolik už to máme teď dohromady zhruba s těma nějakých neziskovkama?
1: Tak zaokrouhlíme ty neziskovky a nějak dejme tomu 150 miliard. Ono to samozřejmě nejde říct úplně přesně, protože záleží na tom, jak moc třeba do těch neziskovek zatneme, kolik těch státních zaměstnanců propustíme, ale 150 už teďka uděláme celkem najisto.
0: No tak my tady tomu Stanjurovi to manko normálně odmázneme, jestli půjdeme takhle dál. Ale k Ukrajině je potřeba říct ještě jednu věc, protože tohle to je pomoc, kterou platíme my v rámci národní pomoci, v rámci národních rozpočtů. Tady je ještě druhá fronta a tady z Evropské unie. Evropská unie hospodaří taky s našimi penězi, protože tam posíláme peníze a ona pak přeposílá na Ukrajinu, čili tam jsou další naše peníze, které jdou na Ukrajinu a které se vůbec nezapočítávají. No vláda, že by je tam započetla do toho, to ani nepředpokládám, ale myslím, že vy je v tom nemáte taky, ne?
1: I v tomhle tom nejsou, v těch číslech, které já jsem uváděla, ty v tom nejsou. Ono to je vlastně počítáno jako součást těch peněz, které my posíláme do evropských fondů. Tady je nutno říci, že od příštího roku už budeme čistí plátci do Evropy. Tady ale nutno počítat s tím, že pokud bychom sáhli na ty peníze, které my posíláme do Evropské unie, tak samozřejmě Evropská unie sáhne na peníze, které posílá nám, takže tam nula z nuly pojde. Takže tím my příliš jaksi neušetříme, ale přesto by to bylo pozitivní. Protože to, co se děje, je, že my vybereme plošně od lidí na daních peníze, které pošleme do Evropské unie. Ti lidé si s tím můžou dělat s těmi penězi, které my jim vezmeme, cokoliv. To jsou prostě plnohodnotné peníze. A my jim ty plnohodnotné peníze vezmeme a dáme Evropě. A Evropa nám něco vrátí. Mm-hmm. A i kdybychom nebyli čistí plátci, i kdyby to bylo šul nul, že bychom dostali zpátky to, co my tam posíláme, tak to, co dostaneme zpátky, to nejsou plnohodnotné peníze. Dalo bys to přirovnat třeba ke stravenkám, protože my za to můžeme koupit jenom něco. Mm-hmm. Můžeme za to financovat projekty, které se té Evropské unii nějak líbí. A samozřejmě Evropské unii se líbí takové ty různé údajně zelené projekty, genderové projekty a další nesmysly, nebo cyklostezky od někud nikam, jasně rozhledny v údolí a podobně. Prostě projekty, které v podstatě by nikdo soudný nevymyslel, pokud by se měl řídit tím, po čem opravdu je na trhu poptávka. Čili i vlastně, kdybychom teda my nic neposílali a z Evropské unie nic nedostávali, stejně si polepšíme, protože bychom neměnili plnohodnotné peníze za stravenky na blbosti. Mm-hmm.
0: To ještě potřeba říct, že my z těch našich plnohodnotných peněz velmi štědře přeplácíme plnohodnotnými penězi ty byrokraty EU, kteří ty peníze přerozdělují, a že víme, že obecně v EU jsou výrazně vyšší platy než v Česku. Takže my z toho platíme ještě armádu v podstatě přesně lidí, kteří nám diktujou, jak máme, za co máme utrácet naše vlastní peníze. Vy tam máte ale ještě i další věci v rámci té motorovky.
1: Jsou tady ještě další věci. Jedna z nich je inkluze. Málo kdo si uvědomuje, kolik lidí nasála jenom ta povinná inkluze ve školství. V roce 2018 školy zaměstnávaly asi 15 600 asistentů pedagoga. A mezi roky 2019 a 2024 se ten počet asistentů pedagoga na základních školách zvýšil o víc než 50%. Mm. Takže od zavedení inkluze v tom roce 2016 až do roku 2025 stálo to inkluzivní vzdělávání v Česku zhruba 78 miliard korun, což teda zahrnuje i náklady právě na ty asistenty a další podpůrné opatření, které bez problémů byly předtím pořešeny v těch speciálních zvláštních školách. Takže inkluze, ohromná černá díra, a její zrušení by pomohlo všem, pomohlo by těm handicapovaným dětem, pomohlo by dětem v běžných základních školách, pomohlo by trhu práce, protože ti asistenti pedagoga by se zase uvolnili a dostali by se na trh práce, který v tuhletu chvíli je hladový po dalších lidech, a zároveň by to pomohlo státnímu rozpočtu.
0: No tady potřeba říct, vezměme to jako politicky, ta současná vláda, je jasný, že tyhle škrty, tohle to vysvětluje, proč ta vláda nebyla schopná škrtnout ani korunu, protože začali jsme politickými neziskovkami, tak to jsou v podstatě jejich neziskovky, které je pomáhají držet u moci, takže tam škrtat nemůžou. Ukrajina, to je jejich prostě svatá kráva, kdo řekne špatný slovo, nebo realistický slovo o Ukrajině, tak je ruský dezolát a Schwab, takže tam ta vláda neškrtne taky. Víme, že jsme vlastně už téměř 4 roky zažíváme situaci, kdy česká vláda pokaždý, když je potřeba, když ukrajinský prezident řekne pošlete peníze, tak ona peníze najde a pošle je, ale pro Čechy ty vlastně tady známe jenom škrty a to, že se cokoliv pro český občany snižuje. Takže tam nemůže škrtnout nic taky a inkluze, no tak tam má Piráty a hlavně STAN, což je progresivní, aby řekl progresivní extrémisti, jinak nemůžu. A inkluze, to je prostě jedno z jejich výkladních skříní prostě. Takže tady vidíme, proč ta pětikoaliční vláda Petra Fialy a je nutný pořád do toho počítat Piráty, protože oni prostě v té vládě jsou zodpovědní za všechno, co udělala a odešli až poté. Takže do toho musíme počítat. A mimochodem, oni už se znovu hlásí do vlády Petra Fialy případně příští po volbách, takže to bude případně stejná úplně pěti koalice, možná ještě s horšími Piráty. Takže tady jenom vidíme, že pokud by ta vláda se udržela u moci, tak nemůže tady ze všech těch věcí škrtnout ani korunu. Ale vy tam máte ještě další věci.
1: V podstatě nemůže škrtnout, protože všechno to, co tady my teďka jmenujeme, tak je prostě výkladní skříně té vlády. Hmm. Neziskovky, Ukrajina, další speciální úřady, které vlastně byly teď zřízeny. Tak to všechno vlastně tím se ta vláda chlubí. Ale co mě asi snad možná nejvíc irituje, protože to je nejvíc tak jako průzračně zbytečná věc. Co zbytečná, kontraproduktivní věc, no, tak to je Green Deal. Podle NERVu, provládního NERVu, by přechod na tu údajně plně zelenou ekonomiku v Česku do roku 2030 podle Fit for 55 stál přibližně 1 bilion korun. Mm-hmm. A do roku 2050 by všechny ty související změny vyšly stát, to do toho nepočítám společnosti jednotlivce, vyšly zhruba na 3 biliony korun. A už teď se běžně odhaduje, nebo vyskytuje se v médiích takový údaj, že ten Green Deal vyjde Česko zhruba na 220 miliard korun ročně. No, takže zrušíme Green Deal a máme 220 miliard ročně v kapse.
0: No tady potřeba říct, že ten Green Deal je tak škodlivý, že došlo k jedné nečekané události, k velkému coming outu. Nevím, jestli jste to zachytila, ale už i Štěpán Křeček, osobní poradce premiéra Petra Fialy, je kacíř, protože už i on v podstatě rozporuje ty lži Fialovy vlády o tom, že případný zavedení emisních povolenek 2 pro domácnosti nebudou žádný extra velký náklady pro nás všechny. No a on asi se vrací k ekonomické profesi, už ani on se asi na to nemůže dívat, nebo se bojí o to, aby se nezničil profesně, ale on napsal komentář skutečně velký o tom teď, kolik to opravdu bude stát a že nějaký fixování té emisní povolenky, ta cena je nesmysl, že už stojí víc a samozřejmě, že celý je to koncipovaný tak, že musí stát víc, aby se plnili ty, aby to naplnilo ty cíle, kvůli kterým to bylo udělané. Takže tady vidíme, že vlastně Petra Fialy už zrazují v tom jeho lhaní i jeho vlastní, tak to vždycky bývá začátkem konce. Tak to jenom pro ilustraci toho, jak nám vláda o tom lže, ale tady je potřeba znovu říct, on to byl i mimochodem prezident Pavel, který vzkázal Fialově vládě, své vládě, která ho podporovala a hnala na Pražský hrad ve volbách, že nemá předstírat, že jako nemůžeme v Green Dealu nějak vzdorovat prostě, že to vláda odsouhlasila v EU, Fialova, tak teďže nemá lidem jako říkat a dávat nějakou iluzi, že to může nějak redukovat, změnit nebo zrušit. Takže tady vidíme, že znovu, když by se udržela tahle pětikoalice u moci, tak uvidíme, že prostě nebudou schopní to udělat.
1: No, SPD s podporou Svobodných, Trikolory a Pro má výslovně napsáno v programu, že jsme si vědomi toho, že to je náš závazek splnit Fit for 55, zavést emisní povolenky a že zároveň prohlašujeme, že pokud budeme tady ve vládě a budeme to moci jakkoliv ovlivnit, takže prostě ten závazek vypovíme, že prostě se k němu nebudeme znát, že prostě jednoduše řekneme ano, víme, že se tomu Česká republika zavázala a my teď říkáme, že ten závazek rušíme. Mm-hmm. Takže to je docela slušná rebehlie, to nám asi úplně neprojde jednoduše od Evropské unie, ale Já v této souvislosti chci ještě upozornit na jednu věc. My jsme se tady bavili teď o té ceně těch emisních povolenek, o tom Green Dealu a tak dál. Ale ono to má ještě daleko větší rozměry, které si málo kdo uvědomuje. To nejsou vlastně ty náklady státu. Nejsou jenom ty přímé platby na to, že někomu dotujeme, já nevím, prostě přechod na jiná kamna, nebo že poskytujeme dotace některým korporacím, aby třeba přišli na bezuhlíkovou výrobu. Ono to je třeba i o tom, že my se odstříháváme od těch levných ruských energií. A vláda se tím dlouhodobě chlubí, že se od nich odstříhává, nejen od energií, ale prostě od levných ruských surovin. A já sama mám podezření, že vlastně ty neustále se kumulující sankce, které Evropská unie uvaluje proti Rusku, že nejsou ani tak motivovány možná tím nějakým politickým bojem proti Rusku, ale že jsou prostě motivovány tím, že obecně Evropská unie má strašlivě spadeno na fosilní paliva a energetické suroviny a že každá záminka se hodí k tomu, aby se tyhle ty fosilní paliva zdražily. Hmm. Takže když uvolíme sankce na ruské suroviny, ruské energie, no tak se nám logicky energie zdraží. No a výsledkem toho zdražení energií potom byla třeba ta energetická krize, kterou jsme měli krátce po tom, co skončil COVID, takže jsme z jedné krize přešli do druhé krize. No a ta se musela řešit tak, že se potom lidem dotovaly energie. No a to samozřejmě stálo rozpočet obrovské peníze. A to jsou vlastně taky skryté náklady Green Dealu, protože jestliže Green Deal a ta nenávist vůči fosilním palivům je hlavní motivací, proč uvalovat sankce na Rusko a proč se odřezávat od levných ruských surovin, tak logicky potom teda máme drahé energie a logicky to musíme lidem dotovat. Takže i tohle to je vlastně Green Deal. Takže on je potom ty náklady na ten Green Deal, na tu dekarbonizaci a celou tohletu ideologii ještě výrazně rostou proti tomu, co se do toho oficiálně započítává. Takže když mluvíme o zrušení Green Dealu, tak v podstatě s tím je spojeno i to, že se nebudeme dál štítit levných energií. Naopak, levné energie jsou žádoucí. Tak jako Trump řekl drill baby drill, prostě těžte, co můžete, tak já říkám, čím víc levných energií, tím lépe. A to je ještě taková nadstavba nad ten Green Deal. A tím pádem už se dostáváme, já už to ani nedokážu počítat, kolik miliard to je, ale prostě ten schodek toho státního rozpočtu máme tímhletím zaplácnutý.
0: No tak já vám na to řeknu, že poslouchal jsem člena NERVu, byly Národní ekonomické rady vlády, ekonoma Petra Zahradníka. Nevím, jestli se mu takhle vlastně dá ještě říkat, ale ten v televizi ujistil lidi, že vlastně drahý energie, které dusí nejen ekonomiku, ale samozřejmě i domácnosti, jak jsou drahý, máme mimochodem nejdražší nakupní sílu v EU, takže se toho nemusíme nijak bát, protože Evropská unie pro nás má fond, z kterého nám bude vyplácet sociální dávky, v podstatě další stravenky na energetickou chudobu. Tohle je jenom potvrzení toho, že tohle je skutečně myšlení vlády, když už i ty ekonomové vládní tohle to vlastně podporují a mluví unizono jako vláda, tak je vidět, že je potřeba vzít tu motorovku pořádně velkou a nejen na neziskovky. No já doufám, že se to podaří a jenom zkážu divákům a posluchačům pořadu, kdo to zaplatí, ať ohledně toho, že nejde škrtat ve státním rozpočtu, pro boha, ať tomu nevěří, protože škrtat jde. My se tady vlastně proškrtali Stanjurovi státní rozpočet a jeho manko na příští rok, který já už si myslím, že to udělá jako pomstu příští vládě. Tímto zdravím posluchače a diváky pořadu, kdo to zaplatí.
1: Naschledanou.
2: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz

0: Tak vás tu máme, bratři, z krve Kainovi. Po slové noci, která dozad bodá dýku, tak vás tu máme, bratři, v noci Stalinovi. Však ne tak jako včera, dnes už bez šeříků, však díky za železné holubičky míru a díky za polibky z chutí hořkých mandlí v krajině přelíbezné zavraždili víru. Na cestě rudé šípky jako pomník padlých vám poděkování a vřela obětí za provokování a střelbu do dětí. A naše domovy nechcou vám domovem. Svědky jsou hřbitovy páchnoucí olovem. Vím, byla by to chyba plivat na pomníky. Nám zbývá naděje, my byli jsme a budem. Balšoje vám spasí, bratě, za chvátčiky. Spasí, bolši, nikak dáně zabudím. Nikak dáně zabudím.
1: Posloucháte Radio Xaver.

0: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Dalibor Gondík je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Každý ví, kdo je Dalibor Gondík. Moderátor, zejména ve dvojici se svojí sestrou, kdysi na televizi Nova a tak dále, tak je pedagog.
2: Ano,
1: a mimo jiné i hudebník.
2: Bubeník. Taky. Hudebník, bubeník, to je hezký.
1: A dnes jste tady, pane Gondíku, zejména kvůli tomu, že jste jednou z tváří podporovatel velmi významné akce, charitativní, která mě a vlastně kolegům z XTV přijde důležitá akce, která získává finanční prostředky na výzkum rakoviny prostaty, potřeba to říct, zvyšování povědomí o duševním zdraví mužů, taky záležitost a podporování společenského kontaktu a stylové kultury okolo klasických motocyklů, to se mi líbí. Tak pojďte nám představit, o co se jedná.
2: No, je to vlastně docela dobrý nápad, si myslím, který teda vznikl v Austrálii před těmi 12-13 lety, kdy jsme se k tomu tedy připojili i my a celý svět, že v jeden den, samozřejmě ne ve stejný čas, protože se planeta točí, tak vyrazíme na cestu a zkusíme teda podpořit všechny s těmi onemocněními, o kterých jste hovořil, protože to je věc. Já mám takový pocit, že když řekneme slovo rakovina nebo nádorový onemocnění, tak ženy o tom už dokážou mluvit. Víme, co je rakovina prsu, už se o tom jako mluví běžně, řeší se nejrůznější mamografie a tak dále a tak dále. Ale chlapi obecně si myslím, že se trochu stydějí. Je to přece jenom problém, navíc prostata není úplně místo na těle, které by člověk asi rád někde ukazoval nebo se o tom s někým bavil. Navíc je to onemocnění velmi nepříjemné. No a těch čísel, nebo ta čísla jsou vlastně jako alarmující. No a potom ta druhá část, tedy ta psychická u těch mužů, je vlastně taky si myslím těžko zveřejnitelná, je možná lehko pro někoho, kdo už trošičku ví, o co jde, ale přece jenom my chlapi máme být jako ty nositele těch potravin domů, jo, mám přinést to zabitý prase, že jo, a prostě potěšit tu manželku. A když bych přišel domů s tím, že miláčku, mě se chce brečet, tak to asi není úplně ideální. No a pro všechny se rozhodli tyhle chlapíci, že udělají akci, která je opravdu elegantní, byť na to teď momentálně nevypadám, ale já jsem v přípravách na tu akci, jo. Pochopil jste asi, že jo, že se nejdřív musí stát zvíře, abych se potom stal gentlemanem. Usedneme na ideálně trošičku starší, velmi elegantní motocykly, v takovém elegantním oblečení. V tom je ten vtip, že nejsme v těch kožených kombinézách. A takovým tím systémem, kterému se na motocyklu říká blav, blav, projedeme třeba centrum města.
1: Blav, blav?
2: Blav, blav, blav, blav, blav, blav. B, pardon, blav, blav. To dělá.
1: Jo, takhle, jako od zvuku.
2: Blav, blav. Jo. A jenom jako pro blafete, není to žádná bláznivá jízda centrem Prahy, nebo centrem Brna, nebo centrem Hradce Králové, naopak. Chceme na to upozornit a tou elegancí jít příkladem.
1: Vy jste řekl, vyrazíme na cestu, nebo na cesty, 18. května, pokud to bude. Takže kdo všechno se může zapojit. Teď nás někdo poslouchá, říká si, já mám doma blav, blav motorku a mám třeba takovou čapku hezkou, jako máte vy. No.
2: Vlastně se může připojit úplně kdokoliv, když se podíváte na internetové stránky Gentleman's Ride, se to jmenuje, nebo DGR, v zásadě se to dá najít i pod nějakým sloganem Gentlemanská jízda, jo, nebo jízda gentlemanů, něco podobného. A vlastně tam se stačí zaregistrovat a můžete přispět jakoukoliv částkou. Ideální samozřejmě je to, že přispět a přijet, svést se, popovídat si, protože celá ta akce má takový dvojí, možná trojí rozměr. Jeden je právě ta charitativní pomoc, jasně, nějaký příspěvek, nějaká donátorská aktivita, ale potom, a to hlavně, sejít se, popovídat si, možná se i dobře najíst, nechat se třeba oholit, protože samozřejmě jako správný gentleman musím vyrazit oholen a nějakým způsobem musím hezky vypadat. Docela významným posunem bylo to, že jízdy Gentleman's Ride se zúčastňují i ženy. A je to strašně
1: pěkné. Jste moderní velmi, to je. Takže vypadá, gentlemanky.
2: Je to, no, gentlemanky, ano. A vypadá to perfektně, protože chodí holky nádherně oblečený, mají vestičky, jo, některý mají motýlky, nebo mají různý šatečky. Vypadá to fakt, jako je to moc hezký. Provede se teda i ta jízda, A pak se vlastně sejdeme a povídáme si, jí se tam, nevím, nějaká jídla, která mají rádi motorkáři, já si dám chleba s máslem, někdo si dá hamburger, někdo si dá vesměs nealkoholický pivo teda. A pak se ta akce zdárně třeba nějakým i koncertem, v tomto případě hezkou muzikou, ukončí a je to vlastně takové setkání. A je to fajn, že to je v jeden den na celém světě.
1: To znamená v České republice to 18. května, to bude vypadat jak, jak si to mám představit třeba v Praze, kde vás potkám, když nebudu aktivní a nebudu na tom koncertu, tak budu chtít vidět ty motorky.
2: Sejdeme se, nevím, v 9, v 10 ráno uprostřed staropramene, uprostřed Smíchovského pivovaru. Ty nám propůjčili před nějakým časem zcela zdarma svůj areál. Je to docela dobrý, protože to je vlastně takový to místo, kde se otáčí ty kamiony s těma sudama těch piv a tak. Takže tam se sejde 250, 300, 350, možná 400 motorek, motocyklistů. Je to už organizovaný. Je tam samozřejmě asistence policie, je to všechno, ano. Tam se to narovná. Tam hraje nějaká kapela, já tam něco žvatlám a povídáme si a čekáme na, v tomto případě na pana prezidenta, protože pan
1: na
2: prezident...
1: Na pana prezidenta Pavla.
2: Na pana prezidenta Pavla. Není to prezident nějaké motocyklové asociace, ale je to prezident České republiky, se kterým jsem já v loni absolvoval úplné čelo té jízdy. On je na takovým starým bavoráku, chudák, teda měl s tím dost jako technických obtíží, protože to není úplně jednoduchý s tím motocyklem jet. Takže jsme často zastavovali, on to musel nakopnout. No, nebylo to úplně, bylo mi ho teda líto. Ale letos už prý je motocykl jako úplně v jiné kondici. Takže počkáme na pana prezidenta, který se rozhodl tu akci také podpořit. Nejenom tedy nějakým svým patronátem, ale i aktivní účastí. Bylo to docela fajn, jako jsme se svezli na motorce. Pro mě bylo asi nejzábavnější sledovat tu ochranku, že jo? Protože já už jsem si s panem prezidentem i zaběhal, jo? Ještě jsem s tím teda neskákal jako z letadla, ale...
1: Se divím,
2: co, no já to je na mě moc, to bych asi nezvládl, ale co ta ochranka jako musí, víte co, jako absolvovat?
1: Že vlastně, musí?
2: No ne, že se museli teda dobře, tak se musíme naučit běhat, jo? Nebo musíme teda běhat. Teď, já chci jezdit na motorce, aha, tak musíme jezdit na motorce, že? Protože ho musí pořád hlídat.
1: No a...
2: Oni vlastně jedou jako s ním.
1: Takže jede prezident, ano. A s ním ochranka na jiné motorce?
2: No, ano, ano, na dvou motorkách vedle dvě velké motorky, tam jede ochranka, že jo, samozřejmě. Policie tam byla vždycky, o to nejde, jo. Myslím, že tohle není hurá akce typu, jo, pojďte se svíst po Praze, jo. To je blbost, že jo, samozřejmě, to chce se v tom provozu nějak orientovat a ty motocykly nejsou žádný sportovní stroje, jako na tom se jezdí, tomu se někdy říká kafe racer. Víte, co je kafe racer? To je kafičko, jo. Vy jedete na té motorce a to má jediný účel. Postavit jí před kavárnu, tam si dát kávu, cacikárko, jo. Zahrát si na Alana Delona a čekat, až přijde ta pravá. Takže takhle ty motocykly vypadají. Jsou naleštěný, že na tom se nejezdí Paříž-Dakar. Že?
1: Je to nějak omezené, že tam třeba musí být motorka z určitého roku.
2: Ideálně.
1: Maximálně, kdyby tam přijel někdo ze super moderní, dejme tomu elektrickou, ještě navíc teď je ta doba, že tak ho vyřadíte z toho.
2: Tak já doufám, že na elektrický motorce nikdo nepřijede, to bych asi já nepřežil, ale to nevadí, to už jsem teď řekl, tak je to venku, já nejsem teda zastánce tohle principu pohonu, ať je to jakýkoliv samohyb, ale omezený to, hodně to řešej. V Itálii vím, že řeší to ve Francii, v Austrálii samozřejmě. U nás je to takový, znáte to, jo? Ten Čech se přijde svíst. Samozřejmě, že nezabráníte tomu, že občas na chvostu jedou kluci, jakože haha, my se jdeme zadarmo svíst po Praze, jo? Tomu asi se zabránit nedá. Ale vepředu myslím, že ty první dvě stovky, to je opravdu elegance. Mě na mý motorce zakázali jezdit, jo. A to není nějaká super sportovní motorka. To je navíc motorka, která se už 17 let nevyrábí. To je jako chudák Eric Buell, Američan, mi ji vyrobil. Mám jednu jedinou v republice. A nesmím na ní jet, že je moc moderní.
1: Je moc moderní.
2: Já jsem se loni urazil a řekl jsem, že na ní pojedu, protože jsem tam viděl ty šílence, co tam jezdí na těch sportovních. A řekl jsem loni, pan prezident mimochodem byl svědkem, říkal jsem, pane prezidente, já tady prostě prohlašuju, že příští rok na tom jedu. Já jsem se právě teď urazil, budu uražený celý ten rok. A byl jsem uražený do té doby, než mi vysvětlili, že na to mít zase nemůžu. No.
1: No a řekněte, pane Gondíku, jak je, vy se tam shromáždíte, teď je nějaká ta spanilá jízda a kudy to třeba, kolik je to kilometrů, jak si to mám představit?
2: Je to, dejme tomu, necelá hodinka jízdy, ještě v dobách, jako před covidových, jsme měli možnost zastavit i na Staroměstském náměstí, to bylo nádherný, protože nejenom cizinci, ale všichni koukali, kdo jede v motýlku na motorce, že jo. Jo, nebyla to, a protože to není žádná agresivní akce, tak to bylo velmi příjemný. Ale prostě není nám to umožněno z nejrůznějších důvodů, který vlastně ani mi nepřísluší nijak komentovat, ani vlastně nechci znát ty důvody. Tak jezdíme, dejme tomu, neříkám úplně v postranních ulicích, ale jede se tam, kde to má nějakou záruku bezpečnosti, je to neděle, dopoledne, ten provoz není tak silný. Loni jsme jeli vlastně na Pražský hrad, nahoru na Strahov a pak jsme se přes Smíchov vrátili zpátky na Smíchov kam jinam. Myslím si, že letos je to namotaný plus minus stejně. Chtěli jsme někde zastavit, na chvilku se vyfotit, protože to je taky takový docela hezký, tak uvidíme, jak to půjde. Přece jenom 250-300 motocyklů zase není úplně málo. A já zase respektuju ty řidiče, kteří jsou prostě naštvaný, že ta křižovatka je zavřená. Já už to tam slyším, že jo, jak tam říkají, že to jsou zase nějaký magoři, že jo, který se tady přišli svíst.
1: Kde to na druhé straně generuje ty peníze na podporu výzkumu rakoviny a povědomí o duševním zdraví mužů?
2: Je to na individuálním přístupu toho účastníka. To znamená, ta organizace, která to vymyslela jednoduchým způsobem. Přijď se svíst, dej si tady nějaký burger, dej si něco, pojď si s náma popovídat a něco nám dej. Je to vlastně na prostý dobrovolnosti. Někdo dá $100, někdo dá $1000. Není tam ani žádný minimum. Je to v zásadě jedno, ale jak mi tady připravil Petr Brázdil, hlavní organizátor, už bylo vybráno obecně $50 milionů. To jako není úplně málo peněz.
1: $50 milionů.
2: No. To dobrý.
1: No a řekněte, tu otázku si teď v této chvíli klade každý a já ji musím položit. Jak se k tomuto, k té finanční stránce věci postavil pan prezident Pavel?
2: To nevím, to jste mě rozhodil.
1: To každého napadne, říkáte, jede v čele pelotonu.
2: No já jsem tam s ním loni vedl samozřejmě rozhovor na jevišti, i jsme předávali nějaký ceny. A já bych mu jako nerad křivdil, ale tak víte co, tak já to zjistím.
1: Ne, to není důležité.
2: Ne, tohle nevím, tohle...
1: Ale zeptat jsem se musel.
2: Já jasně, chápu.
1: Pojďme dál. Do jaké míry potom sleduje ta organizace to, kam ty peníze skutečně přijdou? Protože to je další věc, která určitě lidem leží v hlavě v okamžiku, kdy třeba teď si říkají, já si najdu ten web a nějakou částku pošlu.
2: Víte, já myslím, že tahle ta věc je vždycky postavená jako na nějaký důvěře toho donátora, že jo? Jo, ono to nikdy asi 100% nezaručíte, ale chápu, že vycházíte zejména z českých poměrů a z českých zvyků, které tady po roce 89...
1: Počkejte, abychom si rozuměli, já se neptám na to, jestli to někdo krade. Já se ptám na to, jestli se sleduje třeba, nemyslím kvůli bezpečnosti, ale jestli to někde pomohlo, jestli třeba někdo pošle dopis nebo nějakou zprávu, že na základě té a té akce šel na preventivní kontrolu prostaty a zavčas se něco zachytilo. Na to se ptám.
2: No ta aktivita je velmi silná a když byste se přihlásil, nebo ten, kdo se přihlásí na ty stránky, tak to tam jako uvidíte. Jo. To jsou, neříkám tisíce děkových dopisů, to se používalo samozřejmě v jiné době, jo. Ale tady mám pocit, že to funguje nejenom, že teda transparentně, omlouvám se, že jsem špatně pochopil tu vaši otázku.
1: Ne, tak aby bylo jasno.
2: Ne, jasně. Ale ty reakce jsou jako ohromný. Nejenom proto, že ta akce má možná tuhletu formu, protože je taková trochu zvláštní a trošku jiná než jakákoliv jiná akce, ale co já vím, nejenom teda od organizátorů českých, ale hlavně těch zahraničních, jak říkám, mám nějaký vazby na Itálii, na cizinu, na Německo, tak ty odezvy jsou jako ohromný a funguje to prý jako úplně fantasticky.
1: Pojďme říct, pane Gondíku, jestli máte vy nějakou osobní zkušenost, když roky podporujete tuto akci, jste toho tváří, umíte o tom mluvit, šel jste si nechat vyšetřit preventivně prostatu?
2: Šel. Šel jsem vzít si nějaký tu krev, ty markery a tak dále, protože jsem šel, já chodím každý rok na takovou preventivní kontrolu krve obecně. A je to asi 2 nebo 3 roky, ta paní, co mi teda brala tu, nebo připravovali jsme ten dotazník, říkám, dejte tam všechno, dejte tam štítnou žlázu, dejte tam všechno. A ona, no, nechcete ještě teda prostatu? Nebo jakože nějaký markery, které se týkají nádorového onemocnění? Říkám, tak jo, tak jsme to tam prostě šmencli. A vlastně jsem to udělal vlastně vnitřně jako strašně rád, protože přece jenom člověk asi od určitého věku by se měl začít starat o sebe. Já vím, že mi ve 40 letech, já jsem na nějakém lázeňském pobytu v Mariánských Lázních, to jsem si teď vzpomněl, že bylo 40 čerstvých. A já mám rád lázně obecně, byť tam nemusím, jako jo, ale zavřel jsem se třeba do Třeboně na týden. A v Mariánkách jsem byl a přišla taková sestřička, říká, já tady mám nějaký papír, ukažte mi, jak čůráte. Já říkám, prosím? No, jakým úhlem čůráte, jestli takhle, takhle nebo takhle? Už vám bylo 40. Já jsem úplně jako v šoku. A říká, to už se musí hlídat. A teď vlastně já od té doby si pamatuju, jak jsem měl potom, já jsem měl jako stres jít, víte, na tu mušli. Teď jsem říkal, jestli ten prout je teda takhle. Nebo
1: na
2: jestli
1: tom
2: už
1: záleží,
2: na,
1: jo.
2: Na tom záleží. To jsou první znaky nějaký starosti. Prostatický.
1: No,
2: nemusíte si to kontrolovat, prosím vás, to jsem tím nic teď nemyslel. Jo,
1: ne, já ale totiž mířím tam, ano. Že když už hovoříme o takovéto akci, která tu věc má podpořit, tak nás může teď sledovat spousta lidí, která si říká, spousta mužů, ono je to vyšetření prostaty velmi nepříjemné. Protože je to tak, že lékař vlastně vám do konečníku strčí prst, pokud já vím, a musí to nějak fyzicky zkontrolovat. Tak já chci, abyste vy teď řekl, že to není tak hrozné. A řekl těm lidem, běžte na to.
2: No, není to tak hrozná, běžte na to určitě. Já jsem loni byl na kolonoskopii, který teda předcházelo jako poměrně, jako nevím, na můj vkus masivní vyšetření teda všech těch oblastí, včetně nějaký hadice, která tam zmizela asi 25 cm. Víte co, možná ze mě trošku mluví i zkušenost jako s nějakou jinou nemocí, která třeba v určitých ohledech nemá blízko ke smrti. To nic není, to jako fakt to není nic. Jo.
1: A to duševní zdraví mužů. Vy říkáte správně, že asi většině mužů se o těchto věcech mluví hůř než ženám. A co vy jim teda radíte teď? Těm, kteří si prochází nějakým obdobím, mají o tom mluvit, mají vyhledat odborníka?
2: Určitě neotálet, protože to vždycky může, nebo neříkám vždycky, ale ve většině případů, v případě, že to člověk jako neřeší, tak to není dobrý. Nebejvá to dobrý. A ta psychika, jak známo, to je alfa omega. Mnohdy vás chytnou záda a každý fyzioterapeut vám řekne, tady si to srovnej, já ti se nemám co srovnávat. Jo. Vy se nesmíte prostě bát. A zase říkám, já nejsem žádný člověk, který by byl lékařsky vzdělaný. Mám s tím nějaké zkušenosti, to je asi na nějakou jako jinou debatu, ale myslím si, že když bych to neudělal, tak jsem někde v Bohnicích. Jo. Prostě, a je to hlavně zbytečný. Je úplně zbytečný a dá se to řešit velmi jednoduše, bez problémů. Tam je opravdu problém toho ega. Já si myslím, jako teď to říkám, ale fakt obecně, černobíle, prosím vás, jako tak se říká na divadle tlustou tuškou, jo, že prostě žena je jiná než muž, to takhle je prostě daný. Nějaký tady představy o tom, že to má nějaký společný znaky, přece, to je přece naprostý nesmysl, to víme, v jakýkoliv ohledech. Ale ten muž je prostě primárně nějak nastavený a tohle to je velmi složitý pro něj mnohdy. Protože se to tváří, že jako je, já jsem vlastně asi jako slabý, se mi někdo posmívá, někdo říká, ty seš kikina, že takový ty hrozný reakce, chlap nebrečí, nevím, proč by chlap jako nemohl brečet, jo? Já jsem si teda pobrečel, sakra. Jo. Takže určitě, a zrovna tyhle ty dvě nemoci, o kterých se tady bavíme, by neměly vůbec zůstat jako v pozadí.
1: 18. května, to je neděle, čas srazu 6 hodin ráno, což je teda, pane Kondíku, nezlobte se, ale šílený.
2: No šílený, no tak já vybíhám v 5:30, jo. Takže potom v těch 6 je to už dobrý, no, to samozřejmě zlehčuju, v 6 je spíš sraz tak jako organizačně technický, myslím si, že když všichni přijedou na tu 9, že to je akorát.
1: A kdyby někdo chtěl podpořit tuto organizaci na dálku, já jsem to udělal a radím našim divákům, aby to pokud je to v jejich možnostech, udělali také, považuji to za dobrou věc, tak řekněte, kde a jak.
2: Ideálně najít si teda stránky Gentleman's Ride nebo dgr.com nebo najít jízdu gentlemanů, ono vám to tam opravdu jako doskáče, tam se zaregistruje, to je to velmi jednoduchá registrace, nic z toho neplyne, žádný, nebudou vám chodit žádný nabídky na slevu nějakého kolového nápoje, jo, to vůbec ne, je to prostě opravdu věc, která se týká donátorských aktivit, no a tam si řeknete, co je ve vašich silách, jako to je, jestli to je 10, jak říkám, 10 dolarů nebo 100 korun, to vlastně nehraje roli, protože stejně ten balík potom a těch lidí je strašně moc a každá pomoc je dobrá.
1: Já ještě poděkuju, vy jste mi přinesl knihu Dalibor Gondík, Ranní špek, 100 plus 2 hádanky a já jsem to otevřel a jsou tam teda krásné ilustrace pana Slívy, no. Je to tak, nám každý hned pozná, ale ještě jsem ani jednou nevyluštěl. Svědčí to o něčem?
2: Ne, to je naprosto v pořádku. To je taková knížka. Já mám docela hezký reakce na to, že tím třeba začínají učitelky ve školách. Ten princip je totiž velmi jednoduchý. Je to strašně komplikovaně zadaná vesměs jednoduchá věc, takže já vám řeknu, že mě manželka Jana přeučila, Evička Hrušková, jednou řekla, Dalibore, ty jsi mě tak hrozně naštval. A já říkám, Evičko, větší kompliment jste mi nemohla dát. Tam jde o to, aby vás to naštvalo, to celý. Že si řeknete, otočíte tu stranu, tam je, kdybyste chtěli vědět, co to je, víte, kde to je?
1: Tam je nápověda.
2: No nápověda, ne, tam je.
1: Otočím takhle.
2: No, ale musíte ještě otočit stránku.
1: Takhle.
2: Aby to nebylo tak jednoduchý.
1: Aha, jasně.
2: No, to je opravdu tak jako do vlaku nebo na vaše cesty.
1: Takže když už vlastně nevím, a už nechci bojovat, tak no, otočím stránku a otočím knížku.
2: Ještě musíte otočit knížku, no. No, aby vás to nelákalo se tam podívat, jasně, chápete? No. Když se totiž, já jsem přemýšlel tady nad tím, že když tam budete mít ten výsledek na konci, jak to bývá u křížovek, tak vy budete mít tendenci se podívat na to další číslíčko, víte, co myslím?
1: Nejsem žádnej tvrďák, jsem měkej, tlumím. Na mě si posedíš, poležíš, opřeš se. Se mnou si užiješ ticho. Ale taky užiješ ten správný zvuk, najdeš mě někdy ve dveřích. Bývám svědkem dojemných životních situací.

0: Gentleman's Right se uvidíme, doufám. A držím palce a myslím si, že podporujete dobrou věc.
1: Děkuji vám za pozvání a těším se.
0: Děkuji, nashledanou.
1: Nashledanou.
0: Naším hostem byl Dalibor Gondík.
2: Radio Xaver najdete na play.cz.
3: Play.cz.

z mýho tancu. A tam se slíká trochu necudně, štíhle jako dám. Je to chytrý pán, i když se tváří občas záludně, boty už nohou skop, říká, že jsem snob.

Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz

0: mohl bych zkusit
1: za... Radio Xaver.
2: Papež František v jisté chvíli vytvářel, nechci říct dojem, to by bylo zlé, ale určitě se několikrát vyjadřoval směrem k válce na Ukrajině a právě do role toho mírotvorce se stavěl. Tak řekněte, byl hybatelem v této věci, nebo to bylo zase symbolické?
3: Nebyl hybatelem, bohužel to pořád platí to, co jsem řekl. To papežství má obrovskou historii a je to fenomén, že, na který v Evropě cítíme, že to mělo obrovskou roli, to se hrálo. Je to pro pochopení Evropy a jejího vývoje. Ještě jednu věc vám řeknu. Když si vezmete ty koncily, jako byl koncil kostnický, tridentský a podobně, tak si představte, že to je předobraz dnešní Evropské unie, Evropské komise, Evropské rady. Jako ono vlastně dokonce i ten, to, co se protokolárně vytvářelo v průběhu historie a co vytvořilo se do té podoby těch evropských institucí, to má vlastně své kořeny v těch koncilech. Tam se tehdy, že na koních sjížděli králové a panovníci a vedl to papež tehdy a dneska to má ten popiju, že bokem zůstali ti prezidenti, ti představitelé těch států a pořád vlastně je to zajímavé je, že pořád to není stát, není to instituce úplně s jasnou demokratickou legitimitou, jako byly ty sněmy středověké, taky poměrně volné, taky ty koncily vlastně tam se scházely, nezhodli se tam, bylo to velmi volné. A tohle je vlastně tradice Evropy, takže to papežství těmi svými koncely stojí na začátku toho, co máme dneska jako Evropskou unii. A dokonce pochopit některé protokolární věci, které dneska takto pochopíte s tou, díky té tradici, když se jí věnujete. Takže to má smysl se zabývat papežstvím, ale už je pryč to, že to byl politický.
2: No a dá se tedy říct, že pro uklidnění války na Ukrajině neudělal nic?
3: Ne, to si nemyslím. Podívejte se, to veřejné mínění a to, co se odehrává v tom prostoru těch debat a názorů, tak to je taky něco, to je ta soft power, která má také svou váhu určitě. Nevím přesně jakou, ale má, to o tom není pochyb. A to, že jeho hlas je slyšet, že se citoval, že se mluvil, že prostě se, že vlastně člověk ho mohl se k němu přidat nebo podobně, to byla velká věc. A to, jako to, že, víte se, moje přesvědčení vždycky bylo, že hlavním úkolem politiky mezinárodní je zabránit válce. To je smysl veškeré mezinárodní politiky. Vy musíte zabránit válce, protože ty války dokonce i v evropských dějinách dokonce měly pak miliony mrtvých, což bylo strašné, v tom se nedalo žít. A proto vznikl, že Vestfálský mír a Vestfálský kongres a proto byla Vídeňský kongres a všechny tyhle sešly. To vlastně byla politika, která měla zabránit těm strašným ztrátám, zničení milionů životů. To je smysl politiky.

0: Hraje vám Radio Xaver.
1: Pojďme na první téma. První zprávy CZ, dejte nám ještě 4 roky a udělám, co jsem slíbil. Pak dostal Fiala nářez. První zprávy CZ byly kritičtí k premiéru Fialovi a k jeho rozhovoru na iDnesu, což teda iDnes nebyl. Mě to velice překvapilo, protože pan moderátor Vokál je velice vzdělaný, chytrý, sečtivý člověk a myslím si, že premiér, který dokončuje svůj mandát 4letý, by měl čelit kritickým otázkám, což jsem tam absolutně nezaznamenala. Nicméně musí nás přesvědčovat o tom, že to, co dělal 4 roky, dělal správně.
2: Mm-hmm. Mně se moc líbil ten titulek, dejte nám ještě 4 roky a udělám, co jsem slíbil. Když o tom tak přemýšlím, tak mě Petr Fiala čím dál tím víc připomíná jednoho takového, ty ho nepamatuješ, protože vlakem příliš nejezdíš, ale my, kteří se vyskytujeme často na hlavním nádraží, tak si ještě vzpomeneme na jednoho takového žebravého chlapce, který tu operoval zhruba tak, ono už je to delší dobu, asi tak 20 let zpátky. A on vždycky přišel a dokázal nahodit neuvěřitelně autentický, nešťastný výraz a přišel k tobě s nějakou historkou. Prosím vás, mě teď pustili z nemocnice a oni mi v té nemocnici ukradli peněženku a já se potřebuju dostat za maminkou do Olomouce. Neměla byste 20? Tak vytáhneš 20. Druhý den přišel znovu. Dobrý den, prosím vás, mě odvezli maminku do nemocnice, já se za ní potřebuju dostat a ztratil jsem peníze. Já říkám, já se vás pamatuju. Vy jste tady včera chtěl 20, protože jste se potřeboval dostat z nemocnice do Olomouce. Tak poprvé jsem byla ve stejné situaci jako voliči Spolu. Já jsem mu naivně naletěla, oni naivně naletěli Petru Fialovi na to, že budou nízké daně, méně byrokracie, malý a efektivní stát, asi si to pamatujeme všichni. No a po druhé už jsem mu teda nenaletěla, po druhé už jsem si ho zapamatovala. On skončil na tom, že měl špatnou paměť. Pan premiér Fiala má evidentně taky špatnou paměť. On už se taky příliš nepamatuje, k čemu všemu se zavázal a co všechno slíbil. Ale on je opravdu v pozici toho člověka, který teď hraje na city, který se snaží ty voliče přesvědčit, jako dejte mi ještě ty 4 roky, jo? Dejte mi tu 20, ať se dostanu za maminkou do Olomouce nebo do Ostravy, nebo kam to bylo. A už to přestává být nejenom autentický, už to přestává být vtipný, začíná to být místy až nedůstojný, protože on měl 4 roky, kdy tohle všechno mohl dělat. Namísto toho se rozhodl, že bude 4 roky dělat velkou politiku, zahraniční politiku, kde jeho dominantním tématem nebude Česká republika, nebude to život obyvatel v České republice, ale bude to Ukrajina. Takže podnikal cesty do Kyjeva, organizoval nejrůznější muniční iniciativy a tvrdil nám, že náš blahobyt a náš osud se odvíjí od toho, jak dopadne válka na Ukrajině. Teď si myslím, že je evidentní, jak ta válka dopadá. Šíří se sice stále mainstreamem takové fake news o tom, že čím déle ta válka bude trvat, tím drtivější vítězství Ukrajiny nakonec bude. Není to tak. Ukrajina bude zdecimovaná, no ale stejně tak zdecimované zůstanou naše peněženky. A bylo by fajn, kdyby ta decimace nějakým způsobem postihla i volební výsledek koalice Spolu a tady toho sympatického pána.

0: Legenda české diplomacie Eva Filipi je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
1: Děkuji za uvítání, dobrý den.
0: Paní Eva Filipi přes 30 let strávila jako diplomatka na Blízkém východě, působila v Iráku, Turecku, Libanonu, posledních 13 let v Sýrii, kde se trvala i po propuknutí občanské války a hájila zájmy všech občanů Evropské unie, protože pouze čeští diplomaté zemi neopustili. Já si paní Filipi na úvod dovolím jednu citaci. S koncem Evy Filipi vzniká v diplomatické aréně Sýrie vákuum. Ztrátu jejich zkušeností a odbornosti pocítí nejen Česko, ale i Spojené státy americké a v širším měřítku celé mezinárodní společenství. Konec citace to napsal Bloomberg 27. října, krátce před tím, než jste na dobro opustila Damašek. Tak už to Česko pociťuje to, že Eva Filipi není po 13 letech v Sýrii?
1: Já nevím, jestli to pociťuje Česko, tak bych si odvážila říci, že to Česku možná ani tak nevadí se současnou vládou.
0: A je to dobře, že to Česku nevadí?
1: To si myslím, že je špatně. Protože my jsme si tam vydobili to, co jste citovala z těch kanadských serverů. My jsme si tam vydobili docela dobrou pozici pro spojence, pro Ameriku. Jsme skutečně hájili jejich zájmy, US Protecting Power. Pro Evropany, když potřebovali, to je dle kodexu Evropské unie, tam jsme neměli podepsané memorandum, ale kdokoliv potřeboval, i Londýn už nebyl sice v Evropské unii, tam jsem pomáhala jednomu člověku a pak jsem dostala od ministra zahraničí Higa nádherný dopis. Čili my jsme si tam jakoby vybudovali pozici pro mnoho dalších zemí, nejenom pro Česko, protože z vězení jsme uměli vytáhnout ty Čechy. Nicméně mám pocit, že ke konci mé kariéry se tady vytvořil náhled, že jsme jakoby příliš poplatní tomu místnímu systému, režimu. Což je samozřejmě nesmysl, protože jestliže bojujete o to, abyste dostala vězně z vězení americké, tak samozřejmě s těmi představiteli musíte být v kontaktu a musíte mít ten kontakt skutečně důvěryhodný. Oni vám musí důvěřovat. Takže to je pak ta jemnost vztahů, jak s nimi jednat, abyste byl důvěryhodný, abyste dosáhl toho svého. Plus to, že jsme mohli s těmi představiteli jednat, tak jsme mohli, kdyby Evropská unie chtěla, lecos ovlivňovat. Ale tím, že většina evropských států odešla, teď už se pomalu vrací někteří, tak to jsou gesta, to je gesto. Já odejdu a Asad z toho bude mít bůle hlav. Tak to není. Jestli mi rozumíte, to, že někdo odejde, je gesto, které vám k ničemu není, protože nemáte možnost s těmi lidmi hovořit a případně říct, hele, kdybychom udělali třeba vládu národní jednoty. V tom ohledu si myslím, že jsme byli jedineční.
0: A je to vůbec diplomacie? To gesto, že odejdu to
1: není,
0: a nebudu.
1: Z mého pohledu to není diplomacie. To už bych vůbec nenazvala diplomací. Diplomacie je právě o tom, že musím udržet dialog s každým největším nepřítelem. Už ve středověku umajovský chalífát Umayya řekl se svým nepřítelem, musím udržet alespoň jeden jediný vlásek. Jinak to nejde. A když udržujete tyto vztahy, tak to není, že se s nimi identifikujete a že je chválíte a říkáte, jo, tenhle režim je bezvadný, to vůbec ne. Ale musíte je pochopit. A když to pochopíte, tak můžete vnímat, kdy, kam až můžete. Čili diplomacie z mého pohledu není, když utnu vztahy.
0: Jak má vůbec Česko formulovanou politiku Sýrii nebo cíle, který chce v Sýrii dosáhnout?
1: Já si myslím, že to úplně formulováno na papíře není. Je to asi 3-4 roky, existuje jeden papír, kde jsme chtěli jakoby spolu s ostatními like-minded v rámci Evropské unie využívat našich expertíz k tomu, abychom přistupovali k Sýrii jiným způsobem, než Brusel a velké státy chtěli. To znamená daleko a podporovat rebely. My jsme se snažili vysvětlit těm hlavním hráčům, že jsme daleko od reality a že to škodí nejenom jim, ale škodí to hlavně České republice, Itálii a Evropě SH jako takové. Takže ta formulace byla jasná, využijeme naší české expertízy. Víte co, ono taky je někdy hraje roli personální otázky, to znamená, když tam máte nadšence, entuziastu na třeba v pozici ředitele blízkovního odboru, který tomu rozumí a ví, že tohle přináší dobré výsledky, nebo když je tam někdo jenom jako úředník, tak pak i ta formulace může být, ale vlastně se to neaplikuje. Takže já jsem vždycky byla ten, kdo bojoval o to, aby byly prognózy takové, které by pomohly Evropě a naší republice. Nikoli to, že tam je válka, migrace, vysmigrace. Česká republika byla hrdiná a odvážná v roce 15 a 16. Velká migrační krize. Tak jsem tu byla na konzultacích a tak mi vláda říkali, ministr zahraničí, máte recept, jak to, že my jsme nechtěli migranty. A navíc na ty syrské migranty se nabalovali úplně jiní Afgánci a říkali, že jsou to Syřani, že to byl tehdy vlna, že utíkají z války. Jim říká, vím recept, pomožme té zemi uvnitř. Jenomže to nebylo politicky korektní. Brusel, tam, co bylo pod ty lokality pod Asadem, to teda ne. My pomáháme rebelům. Ať už to byly nejrůznější džihadisté, Islámský stát, tak radši budeme pomáhat těm rebelům proti sekulárnímu Asadovi, byť despotickému systému.
0: Ano, Bašar Asad v našich médiích byl hodně a často je vlastně i teď vykreslován jako diktátor, který má krev na rukou, který použil chemické zbraně. Vy jste měla možnost se s ním osobně setkat. Po jaké době, co jste v Sýrii začala působit, byla ta příležitost, ta šance se k němu dostat?
1: Tak nejprve se setkáte, když předáváte pověřovací listiny a protože mě baví trošku debatovat, tak jsme to nenechali na počasí, ale mluvili jsme trochu o politice. Pak to bylo hlavně za prezidenta Trumpa, kdy už byly jisté vzkazy z Washingtonu a v takovýchto systémech vám nemůže odpovědět nikdo jiný než přímo prezident Assad. To nemůžete jít na odbor, ředitel odborů, případně. Já jsem vždycky začala u šéfa Národní bezpečnostní rady, a on mě pak vzkázal, že mám jet za Asadem tehdy a tehdy. To, co jste řekla, krev na rukou, samozřejmě v médiích, mainstreamu, se tito lidé vykreslují tak, jak jste to řekla, ale vzpomínám si, když ještě když jsem sloužila v Libanonu a byl premiér Hariri, tak Švédsko tehdy usilovalo o to, aby zrušili trest smrti. O to my usilujeme jako Evropa i v dalších zemích, že? A ten Hariri, ten se na ní, já se mu líbila, Švédka, ten se na ní podíval, usmál a říkal, paní velvyslankyně, víte, na Blízkém východě má každý ruce od krve. To my nemůžeme udělat. Jo, čili to je takové klišé, mít ruce od krve, dobře, tak co bychom museli teď po jednotlivých událostech a to je, to jsou systémy, kde možná vám vadí, že tam prostě uvězní někoho, kdo má jiný názor, ale umíme něco lepšího s nimi? Neumíme. My neumíme aplikovat naše hodnoty a tím neříkám, že jsem proti našim hodnotám. Užijme si je tady. A hlavně je neužívejme jako kliše, žijme ty hodnoty, každý z nás. Já jsem pro tyto hodnoty, ale hodnoty musím umět to, jestli takovéto hodnoty demokracie. Já jsem přestala mít ráda even, dokonce slovo demokracie, protože to je zneužitelné, jsou klišé, demokracie, lidská práva a tohle. Z toho se stávají prázdná slova, nebo také slovo pro západní. My jsme Západ, Česká republika. Já mám ráda, když se věci nazývají pravými jmény a nezneužívají se tyto pojmy.
0: Když jste zmiňovala, má jiný názor, uvězníme ho, co jiného s ním můžeme dělat, čili myšlenka nebo představa, že no, tak ho necháme žít i s tím jiným názorem a ať si ho prosazuje.
1: Jo, určitě tam bylo mnoho skupin. Je to myslitelné. Tam bylo mnoho skupin. Já nemluvím o ozbrojené opozici. To už pak bylo něco, co skutečně myslím, že naše podpora ozbrojené opozice byla nepřijatelná, ale byla. Uvnitř se mnou chodili ti oponenti. Tam bylo 33 uskupení jenom Damašku. A chodili za mnou s dobrými myšlenkami, řada z nich už byla po vězení. Čili ten pohled, že tam nesmí být žádná opozice, není pravdivý. Jako tito lidé, my jsme je pak pozvali sem do Prahy za knížete Schwarzenberga, aby se tady bavili s našimi, aby jim vysvětlili, jak to je. Čili ta opozice jako taková existuje, já tomu říkám trochu šedá zóna, protože to samozřejmě nemůžou jít se zbraním na Asada, ale existují jejich negativum je, že syrská mentalita je velmi individualistická a oni nejsou schopni se dát dohromady. Čili proti Asadovi byly nejrůznější skupinky, i ten lékař můj nebo náš šéf italské nemocnice, když to začalo, vytvořil stranu a scházeli se každý večer až do doby, než se pohádali. Takže oni mají takovou zvláštní individualistickou mentalitu, včetně exilové opozice také. Tam byl jeden za druhým pořád jako někdo jiný, protože nebyli schopni se dát dohromady. Istanbulská, pařížská, riádská, káhirská, moskevská. Prostě oni nemají, tu mentalitu mají velmi individualistickou.
0: A jak moc vzdálenou mají mentalitu od té naší? Když jsme tam chtěli vyvážet revoluci nebo demokracii?
1: Ti na začátku těch událostí Syřané, když jsem tam stýkala mladí Syřané s úžasnými myšlenkami, chtěli reformy a chtěli dignity, chtěli důstojnost. Oni nevyšli do ulic, no, tam moc těch demonstrací nebylo, nevyšli do ulic tím, že Asad musí odejít. To byla spíš exilová opozice. Jenomže já bych si nedala představit, že z exilu, já už, ano, z exilu, že se tam jaksi dopraví ti to, co žijou ve Washingtonu a v Londýně, a že tam budou vládnout, oni už tu zemi pořádně neznají. Já bych ještě k tomu dodala jednu věc, která vám asi bude znít jako nepravděpodobná, ale Syřané, jak tam mají tu hlubokou historii, tak když máte chytrého Syřana a chytrého Evropana, tak on je tady. Jako skutečně tam samozřejmě to v každém národě máte chytré a nejchytřejší, ale chytrý Syřan velmi dobře umí pracovat s myšlenkami a se Západem a s Východem a s Čínou a velmi dobře eklekticky si vybere, co potřebuje.
0: Paní Filipe, vy jste velmi zkušenou diplomatkou, jak jsem říkala v úvodu, opravdu legendou české diplomacie. Který stát má dobrou diplomaci, dělá dobře diplomaci?
1: Já si myslím, že každý stát usiluje o to mít dobrou diplomaci. Takže já bych těžko teď vyjmenovávala země, které mají výbornou a které nemají. V průběhu těch mých 30 let já jsem se setkávala s výbornými diplomaty, ať už byl z Ománu, nebo Íránu, nebo Ruska, nebo Číny, anebo jakýmkoliv, třeba v poslední době Italové měli výbornou diplomaci. Ale víte co, ono, jedna věc je, že tedy ministerstvo udělá nějakou strategii, ale druhá věc je, kdo ji naplňuje. A pak tam musíte vidět osobnosti, které jsou oddané, a které chtějí něco udělat. A tam potom se dá říct, že to je výborná diplomacie. Já už jsem jednou zmínila, že třeba Rusové mají velmi dobrou diplomacii, protože zvlášť jako v oblasti Blízkého východu, oni mají zkušené arabisty, jaksi jednání s Alexandrem Jefimovem v Damašku, velvyslancem Ruské federace, bylo vždycky velmi, velmi dobré, protože oni to umí. Tím neříkám, že jiné státy to neumí, ale hodně záleží na tom personálně, koho vyberete, jestli je vnímavý, jestli to chce udělat, jestli to chce někam posunout. Dobře, jsou diplomaté, kteří sedí a pijou šáňo. Ale pak jsou diplomaté, kteří chtějí něco udělat, že?
0: Což byl váš případ.
1: No, tak jo, já jsem to chtěla sunout, to je pravda.
0: Zmiňovala jste Rusko, tam v současné chvíli svého velvyslance Česká republika nemá. Měl by tam zase být?
1: Z mého pohledu ano. Z mého pohledu ano. Protože Rusům, Putinovi, bude úplně jedno, jestli tam jsme nebo nejsme. To jsou ta gesta. My si myslíme, že tím ublížíme. Jo, což byl Sýrie, Damašek. Odcházíme a Asad to prostě nesnese, protože my přece Evropa určujeme chod dějin. Tehdy kníže Schwarzenberg řekl, Asad nebude mít více nebo méně spánku, jestli tam jsme nebo nejsme. A já chci informace z terénu. Ten to rozhodl a pochopil, že toto gesto, my Evropa si hrajeme na to, že my určujeme chod dějin. Už dávno ne. My jsme jenom malinká část této planety. Vemte si celou Asii, Čínu, Rusko, Latinku, BRICS. Jo, my bychom se měli skromně naučit, že my nejsme ti, kteří budou určovat chod dějin na celé planetě.
0: Čili takové to, s Putinem se nebavíme, to je agresor. Zajímá to někoho, to, ten náš postoj? Dopadne někoho? Všimne si toho postoje někdo?
1: Jak to myslíte, kde? Nebo...
0: Našeho, tak... Nemáme svého velvyslance, často ano. Slycháme, s Ruskem se nebavíme, to jsou agresoři, ano. Tam se stavíme zády, nemluvíme s nimi, mluvíme jenom s Ukrajinou, tak mě zajímá, myslím, jestli toho našeho gesta si někdo jako vůbec všimne, jestli k něčemu je.
1: Myslíte na straně Ruska nebo teďka, na straně...
0: No ano.
1: Já si myslím, že možná to řeknu příliš ostře, ale já si myslím, že jsme maximálně směšní v tomto ohledu. Jako mít silácké proslovy, on je agresor a s ním se nebavíme. Česká republika, malá nebo středně velká země. Já myslím, že bychom měli být trošku pokornější a jak si dávali do mozaiky to, co prospěje nejen nám, ale třeba i Ukrajině, ale třeba i Rusku. Já myslím, že jedině tak se dá dělat dobrá diplomacie. Tyhle ty černobílá vidění světa podle mě vedou, jak se to říká, do černoty.
0: Já ještě navážu, ten, kdo se s Ruskem baví, podívejte třeba Viktor Orbán, který ho navštívil, tak co se potom odehrálo.
1: To je dehonestující.
0: Zároveň to musí být asi silný člověk, protože potom ano. Musí snést tu vlnu kritiky a musí to ustát. Ostatně i vy jste zaznamenala na svou adresu vlnu kritiky po té, co jste Bašára Asada od něj vlastně převzala vyznamenání a další věci.
1: Tak ano. Jenže my bychom měli pochopit, pro mě je to velmi dehonestující, co Brusel dělá s Maďarskem. Už jenom to, že některé schůzky, oni mají teď předsednictví, prostě přesunuli do Bruselu, že nebudou jezdit. To je špatně. Jaksi, kdo jsem já? To už právě říkal Schwarzenberg. Kdo jsem já, abych řekl, že Assad musí odejít? Kdo jsem já, abych řekl, že to Orbán dělá špatně? To je jedna pravda, ale těch pravd může být 7. Chápete mě? Tohle mě hrozně, hrozně vadí, velmi vadí. Jako jestli se Orbán o něco pokouší, zaplať pánbu za to. Protože ta válka nemůže jít do nekonečna. A nebo my chceme, aby... A navíc tím, že ta válka existuje, je blizoučko. Všimněte si, já jsem po mém návratu viděla, jak ti naši lidé, naše populace je nejistá. Co bude? To není dobře. udržovat. Já bych měla především dělat všecko pro to, aby se to příměří uzavřelo, ať už jsou podmínky jakékoliv, ale tvrdě černobíle, až Ukrajina bude celistvá a on odejde, takhle to prostě nedopadne a to už snad všichni vědí. Ale proč jsme měli to černobílé vidění, to se zeptejte tady teď naší vlády.
0: Všichni to ještě nevidí, paní Filipi, bohužel. Ano, vy jste se navrátila vlastně po 32 letech z Blízkého východu, po 13 letech strávený v Sýrii, ještě tak nešťastně, že na zimu jste se vlastně vracela. Do jaké společnosti jste se vrátila? Jak se proměnila česká společnost za těch 32 let, i když s nějakou pauzou vy jste tu 2 roky pobývala?
1: Já vím. Mně přijde, že poznávám teď Česko a trochu se smutkem v očích, protože mám pocit, že ta společnost je jednak v obavách. Zřejmě to ještě můžeme jít dozadu, covidová doba a pak Ukrajina, Izrael, Gaza, další. A že ta společnost je názorově rozdělená. To, co mě nebaví, je antibabiš, protože negativní kampaně vždycky negace způsobuje negace. Nechte ho být, jako proč antibabiš? Tím neadoruju, jenom říkám, tyhle negativní konotace jsou špatně. Takže to, co vidím, populace z velké části je velmi nespokojená, v obavách. Finanční náklady rostou. I já jsem nadskočila, když mi přišla daň z nemovitosti dvojnásobná. Bezvadný. Ta mi přijde nemorální. Protože si vy postavíte, ušetříte a pak platíte daně. To je nemorální. A čili snažím se, ta společnost je také velmi konzumní. Když se vrátíte ze země, kde lidi nemají vlastně co jíst a jsou vděční za placku chleba, a teď prostě už jenom koukáte, co nabízí Lidl a Billa. A tak jo, je to velmi konzumní. Dobře, já to nezazlívám lidem, že si kupují dobré maso a já nevím, dobré sýry, to vůbec ne. Ale přijde mi taky uzavřená, uzavřenější, což zjišťuji tam teď aktuálně, nebydlím úplně v Praze, protože jsem tam musela hlídat 2 nemocné pejsky. A tak taky vidím ty toxické vztahy, že lidi jsou uzavřené, jako se bojejí. Nebaví se radši o některých tématech, anebo když se baví, tak už nenechaj domluvit toho druhého, když má jiný názor. A já si myslím, že vy můžete mít jiný názor, než já mám, ale pořád se můžeme bavit a dojít k nějakému výsledku. I v debatě dojdete k výsledku. Takže zvykám si, zatím to ještě stále neumím. Někdy jsem i plakávala, protože je to veliká změna a vy jste doma, vy chcete být doma. Takže máte tu úplně fantastický lidi. Musíte si vyhledat ty, s kterými se rozumíte. Je to zvláštní, zvykám si.
0: A chybí vám Sýrie, chybí vám Damašek, chybí vám vaše působení?
1: Až do této chvíle ani ne. Mně chybí působení, mně chybí ten drive, že mě hrozně bavilo, že když vás ta práce baví, tak děláte 24/7 a naplňuje vás to a máte sílu. A vlastně se i v té válce chechtáte a rakety vám padají. To je velký šok, ta změna. Ale tak samozřejmě jsou další aktivity, které dělám. Až do této doby mě ta Sýrie úplně nechyběla, že mám pořád co poznávat. A teď posledním týdnu si říkala, sakra, to bych ráda do toho Damašku se podívala. A jako jo, jako Blízký východ je zajímavý, je to náš soused a my bychom ho měli spravovat rozumně. A to ne vždy děláme.
0: Moc děkuji, že jste přišla. Moc si toho vážím.
1: Já děkuji za pozvání a mějte se moc hezky. Ať se daří České republice, ať se daří Čechům, ať se daří Evropě, ale nesmíme to moc pokazit.
0: Naším hostem byla Eva Filipi.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Tak Piráti ty to začali jako sofistikovaně, že vlastně je to taková, jako, že to je modernizace společnosti a ekonomiky. Budeme si všechno sdílet a půjčovat, ale oni si často jako sdílejí a půjčou, aniž by to ty lidi, od kterých si půjčou a sdílejí, věděli. Víš, jako autorský práva a takový, tím se moc nezabývají, no. A tak jsou to Piráti, u nich se to dá pochopit. Ty prostě loupí, že jo.
2: No, tak jako tehdy na tom začínali, že jo, v prostředí internetu, ale vem si, dneska už jsou to prostě takový kravaťáci. Podívej se na Bartoše, jasně, on má ještě pořád ty dredy, asi je bude mít až do 70, ne-li díl, ale prostě už jsou to kravaťáci, už to není žádný antisystém, žádná revolta, nic, prostě normální standardní politická strana.
1: Hele, a oni úplně zmizeli. Všimla jsi z toho, že jsou neviditelní?
2: Taky se 4 poslancema zkus být viditelný.
1: Jo, ale oni vždycky uměli víš, jako dělat aspoň hodně hluku. To bylo jejich, jako řev, to uměli, ale teď nic. A co mě pobavilo, jak jsme se bavili o tom, že ODSka je u té levý zdi a tam už nic není, takže nakonec jsou to Piráti, kdo se postaví za živnostníky a řeknou, že jsou v té vládě proti tomu, aby se jim zvýšily sociální daně, to je neuvěřitelný.
2: Jo, tak je to svým způsobem zajímavý, ale docela zajímavý je i to, co předvádí ta vysloveně levicová úderka v Evropském parlamentu, pirátská, protože tam ta skvadra ta je úplně úžasná. A teď třeba v souvislosti s novou kauzou ministra spravedlnosti Blažka, proti němu vystoupila paní Gregorová, europoslankyně, že říct si v demokracii, že ten ministr selhal, že to není nic špatného a že ona teda bude ta první, která řekne, že Blažek selhal, že by měl odstoupit.
1: Ne, ale víš, co se mi moc líbilo, to mě udělal velkou radost hodnotový premiér Fiala, když řekl, že vlastně Blažek si žádá ty informace z toho živého spisu kvůli občanům, že to dělá pro občany.
2: Ano.
1: To vlastně já musím Fialu pochválit, ale za tohle to já bych řekl, jako, že to by z něj nebylo možné vydolovat, ale on to vypustí sám.
2: A prostě řekl on, kvůli kterým občanům nějaký tam konkrétně jmenoval?
1: Já myslím, že natočí video o tom. Všimla si, že on rád točí videa, pouští to na Twitter, já je miluju. Já jsem sběratel tohohle, protože já mám rád tu ikonografii spolu. Oni jsou fakt, to je jak propaganda. Oni milují takový ty pohledy, všimla si do dálky u Fialy, jako on je furt zahleděný, jako a to milovali komouši z 50. let, no. To měli vždycky, že jo, hledíme jako do těch
2: No jasně, zíčků. My to máme s Xaverem za stranu a za lidi, no. Že jo, taky držím klasy a koukám do dálky.

0: Vaším politickým ambicím ještě samozřejmě dostaneme, ale zůstane ještě u vašeho soudního procesu, který běží už 3 roky, který stále ještě neskončil. Vy jste teď nepravomocně odsouzená. Kdyby jste se mohla vrátit v čase, věděla jste, co všechno vás čeká. Změnila byste něco na průběhu té osudné hodiny? Vybrala byste třeba pro to kritické myšlení jiné téma, třeba Blízký východ, který tolik nepolarizuje společnost?
1: Když jsem nad tím přemýšlela, tak jediné, co bych změnila, že bych se v té hodině pravděpodobně vyjadřovala spisovně. Nemluvila bych tak, jak
0: Ale obsah by zůstal zachován?
1: Obsah by samozřejmě zůstal stejný.
0: Podle soudu, který vás původně osvobodil a který řekl, že skutek není trestným činem, tak ale zároveň řekl, že jste pochybila v etické i pedagogické rovině. To připouštíte?
1: Nepřipouštím. Já myslím, že to byla taková úlitba, že paní soudkyně už prokázala teda ohromnou osobní statečnost tím, že vynesla zprošťující rozsudek, tak aby alespoň tam zazněl takový nějaký soudní nesouhlas, tak tam bylo řečeno toto, ale samozřejmě nepřipouštím, já jsem měla veškeré podklady pro to, co jsem řekla, nevařila jsem z vody, měla jsem všechno zdokumentované, měla jsem vše podložené, čili nebyl by důvod měnit jediné slovo. Hraje vám Radio Xaver.

vládníkům a vládcům v bláhové víře, že se aspoň jednou zarazí. Byla to léta, kdy si rozesílal ratolesti a probíjel se krásně.

přece je to jen pár silvestrů. Když skončil Vietnam, tak jsme tehdy všichni věřili, že mír má ještě šanci. Teď se strachem čtu každý ráno úvodník, kde sebou

rychle, nikdy nedočká se stát.

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Já z toho vašeho textu, kolik to je, 14 stránek, tak to vytištěný, 16, cítím skepsi. Cítím obří skepsi a vy mě někdy tady vyčítáte, že jsem neoprávněně optimistou. Hmm. Ale pojďme se o jednotlivých věcech.
2: Čili tohle ještě pesimističtější víc, než byste ode mě čekali.
1: Ano, ano. Vy vlastně tady naznačujete, co vy vlastně už vůbec nic nenaznačujete. Vy to na placato píšete, že co vlastně od těch voleb můžeme očekávat, budou o něčem, a píšete přesně, změní volby něco významného. A já teď cituji z té vaší knihy, můj dnešní závěr o minulých volbách, tady se vracíte k těm minulým, je, že se v naší domácí politice opravdu nic podstatného nezměnilo, i když frustrace mlčící většiny určitě narostla. A já se ptám, není to právě ten důvod, ta frustrace mlčící většiny, aby se něco změnilo?
2: No to určitě, určitě ano, ale já tam taky zdůrazňuju, že elementární pocit frustrace nebo někde jinde se tam objevuje nespokojenosti a podobně, tak to je bezvadný a já myslím, že nesporné, že se to za ty 4 roky zesílilo, ale pořád já si myslím, že to je málo. Já tam snažím se vysvětlovat, že myslím, že to nestačí, že prostě frustrace ano, ale nějaká totální rozhodný protest proti tomu, co se tady děje, já prostě v té naší společnosti nevidím a proto jsem mírně skeptický, protože ty lidé nejsou ještě natolik odhodláni odmítnout ten status quo, protože mají pocit, že by taky mohli leccos postrácet, protože přece jenom za ty léta se u nás za poslední desetiletí se to životní úroveň zvýšila, lepší je tohle, lepší je ono. Oni mají pocit, že by mohli něco ztrácet a ztratit a mám strach, že se k spouře nějakého typu, a to slovo spoura se mi zdá důležité, že se většina lidí neodhodlá a nakonec mávnou rukou a navíc tomu nahrává to, že ve společnosti je obrovská setrvačnost. Lidi volí do značné míry podle setrvačnosti. Lidi se bojí změny, protože jak tak po zkušenostech očekávají, že každá změna je k horšímu. Takže já mám strach, že to dopadne opět tak jako minulé volby k ničemu. To znamená, že Babiš bude mít nejvíc hlasů, ale že nebude schopen vytvořit vládu a oni se znova udržejí u moci a Fiala bude slavně další léta slavným premiérem. Pro mě je to děs, pro mě je to prostě nejhorší možná varianta.

0: A teď tu mám rohlíky Margaret Thatcherové. Jednou jsme přijeli do Londýna a já se těšil, jaký bude mít názor Pišta na politiku ty jejich Thatcherový. Protože naše socialistická televize kritizovala její jednání. Mám na mysli, jak Margaret zrušila v Glasgowě železárny. A já chtěl vědět, co na to Pišta. A on mě zklamal, odpověděl. Kto je to ta Thatcherová? Já ji neznám. A já na to, si děláš srandu, ne? To je vaše ministerská předsedkyně. Jo, to je její biznis. Až mi někdo šáhne na rohlíky a budou dražší, tak se budu zajímat, kdo to udělal. Kdo je zdražil a pak ho budu nevolit. Jinak mě politika vůbec nezajímá. To je jen u vás moderní mluvit o politice a politicích. S tetou na uhláku jsme probírali mnohé. A já se jednou pustil do politologické úvahy, až to bylo logicky nelogické. Povídám jí. Teto, já sem jezdím delší čas. A jak poznávám ten kapitalistický váš svět, pořád si kladu otázku, jaký je rozdíl v show businessu mezi kapitalismem a naší socialistickou zábavní kulturní frontou.
1: No povídej, to mě taky zajímá, na co jsi přišel?
0: No nevím, jestli jsem na to přišel, ale moje definice by mohla znít takto. V kapitalismu rozhodují peníze. To stačí, aby si šikovný, ale klidně i hodně špatný umělec sehnal sponzora, udělal reklamní mediální kampaň, nechal vylepit billboardy, pronajal si luxusní divadlo, lidi přijdou a třeba se to i klidně líbí.
1: No to je možný, no. A to je vlastně pravda, to je vlastně pravda. To jsem viděla hodně blbostí, které se hrály na intelektuální kapitalistickou frontu, jak říkáš. Prostě kdo má peníze, ten vládne, no. Ten rozhoduje, to je výstižné.
0: No a teď tam u nás, v tom socialismu.
1: No to říkej, myslím, že jsem to ještě nezapomněla, ale zajímá mě ten tvůj názor.
0: No a myslím si, že u nás, v socialismu, rozhoduje ideologie. A místo peněz rozhodne jediný člověk, komunista, ale ten musí být hodně kovaný. No a to pak je jedno, jestli umělec je hodně špatný, protože za ním stojí ideolog.
1: No a co na ně chodí lidi do divadla?
0: No, chodí, nechodí. A oni si to vyřešili. A to tak, že najdou nějakého kvalitního umělce, jako byl Vladimír Menšík, na kterého se chodí, a k tomu přiřadí tohodle toho špatného umělce, tomu Vladimíru Menšíkovi to dají jako příkaz a on musí tohodle toho vozit, to je ta ideologie.
1: Chudák Menšík, ten tam měl těch špatných herců, přihrávačů.
0: Teď co je ta dobrá nebo špatná věc? Já si myslím, že v tom socialismu ta ideologie je stejně špatná jako v tom kapitalismu ty prachy.
1: Jo, to říkáš dobře. A nejhorší jsou ti, kteří propadnou ideologii i penězům. A jsou ochotni ve jménu svobody a demokracie páchat největší zlá.
0: No a ještě jedna důležitá postava patří k tetě. A tou je Franta Bělský. Poslední manžel tety Ireny. Michale, kdo je ten šarmantní, noblesní, vysoký, nádherný chlap, co do Prahy přijel s tetou Irenou? Ptal jsem se Michala. Upíre, teta je skvělá. Rozhodla se znovu se vdát a tak přijela s tím budoucím manželem Františkem Bělským. Znáš ho?
2: No jo, už jsi mi ho představoval. To je Čech, že jo? Mluví česky velmi dobře.
3: Jo, myslím, že odešel v roce 39 do Anglie. A zajímavý bylo, že byl 30 let předsedou svazu sochařů v Anglii. Teď přijel žádat o ruku mojí babičku, tedy mámu Ireny. Hele, a babička má 92 roku, to je dojemné, co?
2: To je vrcholný gentleman. Taková tradice v tak pozdním věku. Nádhera.
0: A ty víš, kdo je Franta? To jsem ti neříkal. Je to jeden ze slavných sochařů. A v Praze je jeho pamětní deska věnovaná československým parašutistům. A ještě v Davicích stojí jeho pomník na počest českým letcům v anglické armádě.
2: Jo, to je ta vrtule u Sklňáku, tu znám.
0: Ta je úžasná.
2: Tak to je od Franty.
0: Upíre, co teta vyprávěla, tak Franta se dobrovolně přihlásil do československé armády. V dubnu 1941 zažil krátké setkání s britským premiérem Winstonem Churchillem.
2: který spolu s prezidentem Edvardem Benešem navštívil československou smíšenou brigádu v Leamingtonu, kde on sloužil. A pak v 71. roce vytvořil sochu Winstona Churchilla. Skvělý bylo, že on mu neseděl modelem, ale jeho podoba se mu vyryla do paměti během toho krátkého setkání za války. Tu sochu vytvořil pro univerzitu ve Faltonu, kde právě Churchill v roce 46 pronesl slavný projev. Díky němuž se začalo používat slovní spojení železná opona. Když bývalý americký prezident Harry Truman dostal nápad, že by některý americký sochař zhotovil jeho bystu, Churchill se proti tomu ohradil a řekl: v žádném případě, když vůbec budu někomu stát modelem, tak jedině tomu chlapíkovi, tomu Bělskýmu, který mě už jedno udělal ve Faltonu. No jistě, to já vím. A protože ta stažená opona všem východňákům ležela dlouho v žaludku, tak na tom samém místě jí s radostí ve svém projevu Gorbačov zase symbolicky vytáhl a Michal kýval hlavou. A teta říkala, že Franta po 89. roce přijel do Prahy a vytvořil další bystu Churchilla, umístěnou u britského velvyslanectví. Jo, a ta stojí kousek od hospody u Hrocha, chodím tam na pivo. A tam zas já stahuju opileckou oponu. A ta zas ležíme ženě v žaludku. Michal mě moc nevnímal a listoval dál v knize, která vyšla o Frantovi. Hele, hele, a ten Franta taky udělal sochu věnovanou rytci Václavu Holarovi. Je a koukám i památce Jana Palacha. Víš, to jsem nevěděl. A tady ti přečtu, čím vším se proslavil. Bělský se hlavně proslavil tím, že sochal skoro celou královskou rodinu. Stal se jediným sochařem, který ve svých dílech mohl zachytit příslušníky 4 generací britské královské rodiny. Nejprve v roce 62 vytvořil bystu královny matky, poté prince Andrewa, prince Filipa a nakonec i královny Alžběty II. A Franta ještě v roce 85 udělal návrh na pamětní mince k jejím 80. narozeninám. A pak ještě stvárnil 3letého prince Williama. A to je asi pro neangličana v tak konzervativní zemi velká podsta, co? Upíre těch soch je opravdu hodně, ale jednu za všechny. Pamatuješ, byli jsme na londýnském náměstí Shell a i ty jsi si všiml té fontány ze samých mušliček. Tak to je taky od Franty. A pak po čase mě Michal volal a sdělil smutnou zprávu. Pire, bohužel, Franta, manžel tety Ireny, ten pan velký socha.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Jaroslav Bžoch je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Jaroslav Bžoch je poslanec parlamentu České republiky za hnutí ANO. Je potřeba říct, že jste stínovým ministrem zahraničí a teď tedy ve volbách kandidujete v Teplicích do zastupitelstva na šestém místě. To vás, myslíte, zvolí ze šestého místa?
2: Já pevně věřím, že ano. Já jsem na kandidátku šel hlavně, abych podpořil kolegy, ale pokud mě zvolí a pevně věřím, že budeme mít ten zisk na to, aby mě zvolili, tak v zastupitelstvu či jako podpora zůstanu.
1: Co teď aktuálně, pane Bžochu, nejvíc rozčiluje stínového ministra zahraničí?
2: Mě rozčiluje spousta věcí. Některé věci mě přímo nerozčilují, ale spoustu věcí se dnes děje, ať už v rámci předsednictví Evropské radě Evropské unie, nebo například to, že veškerý pohled zahraniční politiky dnes se točí pouze kolem Ukrajiny. Je to důležité téma, to nepopírám, ale na druhou stranu se bojím to, aby nám neunikaly ostatní věci, které se například dějí, ať už je to oblast Sahelu, ať už je to Indo-Pacifik, anebo například dnes, když předkládá Evropská unie dokument o strategické spolupráci se zeměmi zálivu, tak si myslím, že se tomu nevěnuje úplně tolik pozornosti.
1: Je pro vás důležité také to, co se děje doma?
2: Samozřejmě.
1: Jo, je to důležitější než ta zahraniční politika?
2: A pro mě osobně je to důležitější, nicméně z toho pracovní hlediska je pro mě důležité zahraničí, protože tomu se věnuji v rámci hnutí ANO a kolegové na mě spoléhají, že když se budou chtít něco dozvědět, tak že za mnou budou moci jít, ale samozřejmě žiju v České republice a to, co se tady děje, tak je pro mě určitě důležité.
1: K tomu všemu tedy se v průběhu dostaneme, ale dnes jsem zaznamenal zprávu, že paní Mračková Vildumetzová rezignuje na pozici místopředsedkyně poslanecké sněmovny. Co si o tom myslíte? Je to dobrý krok?
2: Jestli to je dobrý krok, to musí vědět sama Jana Mračková-Vildumetzová. Já si myslím, že...
1: Co jste jí říkal vy?
2: Já jsem s ní o tom vůbec nemluvil, protože já jsem se to rozdělal z tiskové konference, netušil jsem o tom. A já si myslím, že tu situaci si vyhodnotila tak, že nebude dávat na paška prostě svoji rodinu a svůj soukromý život kvůli tomu, jaká kampaň se proti ní strhla kvůli tomu podnikateli. Takže já si myslím, že to vyhodnotila sama. Těžko hodnotit, jestli je dobrý nebo špatný krok. Můžeme se na to koukat z dvou stran, jestli měla více bojovat a vysvětlit tu situaci, ale jak znám naší vládnoucí koalici, tak by to strhalo ještě víc, takže pro ní osobně to asi byl dobrý krok.
1: A pro ANO?
2: No my budeme samozřejmě dnes muset se bavit o tom, kdo jí zastoupí. Já myslím, že tu funkci místopředsedkyně zvládala velmi dobře. Teď budeme muset se na člověka, který na tu funkci bude mít stejné kompetence, aby tu funkci vykonával také tak dobře. A bude to asi složitější hledání, protože dnes máme ukotvené všechny naše poslance a zástupce už ve výborech, kteří tam pracují. A zároveň, když jsou místopředsedové, tak nesmí být v těch výborech, takže to bude asi složitější, ale máme dost schopných lidí na to, abychom někoho našli.
1: Ten samotný fakt, že tedy hnutí, že ta akce Dozimetr nakonec zasáhla i hnutí ANO, tak to mění teď nějaké rozložení sil? Přece jenom, že...
2: Já si nemyslím, že by to na nás mělo nějaký dopad. Pro nás to nebyla tak velká kauza. Já možná jediná výtka Janě, že to mohla říct si dopředu, to, že ho měli za svědka, to, že jim byl za kmotra, to asi v té komunikaci možná chybělo od začátku. Na druhou stranu nemůžeme zazlívat nikomu, že se potkal s nikým, kdo byl následně po asi 3 letech nebo 4 letech o to setkání trestně stíhá, protože o tom nemůžete dopředu vědět. Takže pro nás to podle mě žádné rozložení sil nemění a my jedeme dál, protože ten hlavní problém, který v kauze Dozimetr je, tak ten je na hnutí STAN a na panu Rakušanovi a jeho ministerstvu a ostatních, kteří s tím byli propleteni.
1: Co vás, pane Bžochu, napadlo v okamžiku, kdy pan Rakušan prohlásil, a myslím, že se to objevilo v řadě médií, že pokud neodstoupí paní Vildumetzová Mračková, tak použije silové řešení? To jako... Silové řešení.
2: No,
1: co to v politice znamená vůbec?
2: Já jsem byl sám překvapen z toho, když se používají takové výrazy, protože jako silové řešení asi z jejich hlediska to je, že svolají schůzi a prostě ji na sílu odvolají, protože tu sílu samozřejmě koalice má, tak to je jediné, co si dokážu představit, protože mandátu jí zbavit nemohu, mohu ji odvolat z té funkce. Ale
1: nic jiného si předtím nemáme pod tím představovat, co to je silové řešení. nějakou sílu v pravém smyslu toho slova.
2: Jediná síla, asi, kterou by mohli použít, ještě jsou další tlak médií a posílání informací do médií, aby se tím více zabývali, ale jinak nic jiného, kromě odvolání, udělat nemohou. Takže já si myslím, že zvolili akorát velmi špatný slovník, protože...
1: Počkejte, pane Břochu, v okamžiku, kdy víme, a myslím, že už to je takové veřejné tajemství, že za tím hnutím STAN stojí jakási mafiánská struktura, která sahá až k panu Krejčířovi, tak to slovo v tu chvíli z úst pana Rakušana dostává úplně jiný význam a já bych se teda na vašem místě tím zabýval. Co to znamená?
2: S tím souhlasím, no, pokud to spojíme s tou kauzou a že to říká zrovna člověk, jehož hnutí je propleteno s organizovaným zločinem, tak silové řešení asi v té mluvě těch mafiánů by samozřejmě znamenalo normální osobní výhrušku vůči Janě Mračkové.
1: Máte obavu, pane Břochu, z toho, jak dopadne příští týden soud Andreje Babiše?
2: Já z toho obavu nemám. Zaprvé jsem přesvědčen, že ten soud bude trvat velmi dlouho a bude trvat určitě dlouho, jak ta kauza samotná. No, protože když vidím, jakým stylem se v této kauze postupuje už těch několik let, tady máme na talíři dnes a denně a vrací se nám jako bumerang každý rok, tak já předpokládám, že ten soud nebude tak rychlý, jak by se asi všichni představovali. Ale to je můj názor. Já
1: tedy, nejsem... že před volbami neskončí?
2: To jsem přesvědčen, že neskončí do voleb. Mhm. Ale obavy z něj nemám.
1: No, v tom smyslu, že by... Obavy nemáte v tom smyslu, že by byl Andrej Babiš odsouzen, anebo že by to nějak dopadlo na hnutí? Ano. I když by byl.
2: Já si... Zaprvé si myslím, že Andrej Babiš nebude odsouzen.
1: To...
2: Ale je to můj osobní názor. A teď říkám, já jsem nikdy neměl náhled do té kauzy, nikdy jsem neměl náhled do toho spisu. Ale potom, když vidíme, jak postupovali vyšetřovatelé a státní zástupci, tak si myslím, že ta kauza se nedotáhne tak, jak by si oni představovali, nebo respektive naše opozice nebo koalice, jak si představuje. A i po těch letech si myslím, že už jsou z toho lidi tak otrávení, že na ty volby to nebude mít vliv.
1: Tak pojďme k tomu vašemu ministerstvu stínovému zahraničních věcí. Pochopil jsem z vašeho Facebooku, že vás velmi naštvala slova ministryně Černochové aby to tak nevyznělo ve zlém, no, že jí zkrátka nebylo líto, když zahynula žena civilistka v Rusku. Mnohé lidi to naštvalo, mnozí s ní souhlasili a vy nesouhlasíte tvrdě, ale o čem to svědčí, mi řekněte?
2: Já mám s tím výrokem paní ministryně několik problémů. Zaprvé, že to říká ministryně vlády, což je vysoký ústavní činitel a myslím, že to do jejího slovníku nemá patřit. Za druhé, napsat to veřejně, že mi není líto lidského života, ať si o tom člověku můžu myslet, co chci, je také špatně, protože to lidství se z nás tedy vytrácí postupně. A pokud na jednu stranu říkám, že se někde dějí zvěrstva, tak nemůžu prostě podpořit jiné zvěrstvo, prostě nebo atentát je prostě zvěrstvo. Oni to pak přirovnávali samozřejmě, jestli bychom se tak rozčilovali při atentátu na Heydricha například, ale to je úplně jiná story, protože ta slečna, ačkoliv vím, jaký měla slovník vůči Ukrajincům, to s tím můžu souhlasit, ale byla to prostě pořád jenom civilistka. A já si myslím, že útoky na civilisty by měly být špatné v jakémkoliv měřítku.
1: No, co to znamená teda, pane stínový ministře, těch mezinárodních konotacích. Znamená to něco? Může to vůbec v tom Rusku někoho naštvat, nebo na Ukrajině kdekoliv, nebo ta Česká republika, přiznejme si, je malá, tak v tomto punktu se nikoho nezajímá?
2: Já si myslím, že ono to jako v mezinárodních kruzích to asi nějak rezonovat nebude. Každý si na tom bude myslet své, tak jak si to myslím já, a nebude to nějak rezonovat a v Rusku to asi nikoho trápit nebude. Maximálně to Rusko může použít prostě pro svoji vnitřní propagandu, ale asi nic víc s tím výrokem nebude.
1: Myslíte si, že to vědí, že třeba Putinovi někdo přinese papír a řekne, Jana Černochová v České republice napsala?
2: Tomu asi nikdo nosit nebude, ale určitě tam má svůj tým a mluvčí a ostatní, kteří ty média samozřejmě sledují a ty to v nějaké zprávě určitě zmíní a bude to samozřejmě zase jako špatná konotace pro Českou republiku a bude to zmíněno tak, že my jsme váleční štváči a že oslavujeme smrt civilistů. To se stát určitě může, protože už jsme byli svědky několikrát, že zprávy, které někdo takto ven pustí na sociální sítě, tak jsou následně zneužity.

0: Ještě z tohoto rozhovoru, který ty jsi dělal pro Novinky, zpívání je zážitek podobný orgazmu. Michaili, zažil jsi někdy orgazmus?
1: Ano. No, pardon.
0: Zažil jsem obojí a nedá se to srovnat, musím říct.
1: Takhle, a bereš to jako z pohledu, že jsi zpíval, jo, no jenže počkej, já tě neznám jako zpěváka.
0: Můžeš to nějak vysvětlit?
1: Rozvíst. Totiž... Tak já nevím, jak to uchopit, jo.
0: No ne, prostě, já si říkám.
1: Ano.
0: Jestli to nemůže být v tvém případě tak, že to zpívání a ty písně Freddieho Mercuryho a ten svět těch jeho tónů a těch jeho harmonií pro tebe není nějak spojený se sexualitou.
1: Jo, takhle, ne, to vůbec ne. Asi bych ti řekl první písničku, jako u který jsem přišel o panictví. Myslím, že to bylo With or Without You od U2, ale ne kvůli mě, ale kvůli té slečně.
0: Vypravy.
1: No. No nic, to je tak
0: souvisí to
1: nějaké věci. No, souvisí to v tom, že já ty Queeny v tomhle s tom nemám propojený. Jo. Ale ten orgasmus, který já prožívám na tom jevišti, je v tom, že když ti to všecko jako zafunguje, ten hlas, je tam prostě ta poloha, je to otevřený, funguje to, tak přes tebe je nějaká podivná síla a cítíš to v celém těle. Podobně jako při tom orgazmu. Akorát to máš na 2 hodiny. Protože ten koncept třeba trvá 2 hodiny, že jo? Orgazmus trvá jak dlouho? Nevím, 2 vteřiny? Jak u koho? Hele, teď jsme měli vtipnou historku, uváděl nás moderátor, říká, kluci, bude mi to trvat tak 2 minuty, no tak jo, tak běž. A teď on přišel na to jeviště, říká, Queeny, a my říkáme, tak u tebe doma bychom chtěli počítat čas. Jo? Ale, no nic, no.
0: Dělá ti to něco? Ta muzika a to propojení s tou kapelou, a ta harmonie, je to tak.
1: Je to tak?
0: Říkáš, cítím to v celém těle.
1: Baví
0: prosím
1: to.
0: Tě, co se děje, nebo co děláš, když máš vystoupení a necítíš to?
1: To je blbý.
0: A neříkej mi, že to nikdy se nestane.
1: Stalo se to. Xavere, stalo se to, ale to je právě to, co odděluje toho amatéra od profíka. Ten profík tu performance dokáže udělat vždycky, i když se třeba necítí dobře, jo. Je nastydlej nebo něco. Samozřejmě jsou tam mantinely, jo, že se pohybuješ v nějakém rámci. Není to vždycky 100%, aby to neznělo jako nějak nadneseně. Ale ten profesionál i v tom divadle, herec před filmovou kamerou, prostě i když mu není dobře, toho kolegu třeba nemá rád, tak v tu chvíli na té scéně mu věříš, že ho miluje. A to je ta profesionalita. Radio Xaver.

Napadlo mě, jsou to všechno Rudolfovy texty nebo pocházejí i od jiných autorů? Podle všech znaků bych řekl, že je možné obojí. Jeho světonázor a logika jsou obsaženy ve všech spisech, ale úprava, písmo a použití různých materiálů ke psaní hovoří o opaku. Hodně textů a myšlenek mohl přijmout i od svých kolegů, které za život potkal. Ale pozor, nacházejí se v jeho kufru. Dovolil by jinému, aby mu vstoupil do hlavy a nechal si od něj implantovat názory? Pochybuji. Otázkou zůstává, po jakou dobu došlo k nashromáždění těchto skvostů a je jisté, že k tomu docházelo v různých podmínkách. Asi nemá smysl pochybovat a hledat odpověď. Zkrátka a jednoduše, máme před sebou to, co máme. Zanořil jsem ruku tentokrát hlouběji a zamíchal tím salátem ve snaze dobrat se něčeho unikátního. To ale bylo zbytečné, protože všechna ta díla, všechny ty nápady byly jenom poklady. Uchopil jsem do ruky školní sešit a letmo jej prolistoval. Několik stránek bylo popsáno úhledným písmem, zbytek byl prázdný, jako by autor předpokládal, že ještě bude pokračovat v psaní dalších kapitol. Začal jsem číst. Anděl. Na chodbě naší ubytovny anděla nepotkáš. Přesto jsem měl to štěstí a ve čtvrtek odpoledne jsem na něj narazil v prvním patře. Ale netěšil jsem se dlouho z jeho přítomnosti. Letmo proběhl po schodech do mezipatra a zmizel po otevřeným oknem do parku. V tom mu nezabránila ani hmotně dokonalá pevně vsazená mříž. Snažil jsem se ho doběhnout, abych ještě spatřil, kterým směrem se nakonec vydal, ale zahlédl jsem už jen jeho křídla a zaslechl ten neklamný šelest. Pokud se vytratil právě tudy, muselo to mít nějaký smysl. Zvolil jistě předem připravenou zkratku, aby se dostal co nejdřív k bráně. Nepatřím k těm, kteří by milovali

dvě zásadně jiné nálady. Jako když se Labe spojuje s Vltavou pod zámkem v Mělníku. Za mým zátylkem se rozprostíral chladný, neměný odér, obšťastňovaný na nejvýše tak pachem chlóru, a do chřípí mi po otevřenou škvírou udeřil vzduch jarní, teplý, plný optimismu a lákadel. Byla to směsice vůní ženských klínů, prostoupená čerstvě zrytou hlínou, šišek borovic a vodní hladinou blízkého rybníka. Bylo mi jako tenkrát, když voněl tymián a smetanový panáci, tomu se nedalo odolat. I když se už pomalu začalo stmívat, rozhodl jsem se podívat tam, kam můžou vstoupit jen andělé. Cesta od pavilonu k vrátnici nebyla zas tak dlouhá. Prošel jsem jí v životě již několikrát, ale vždy byla limitovaná. Dnes jsem se rozhodl, že tu mýtickou hranici poruším, že dám zcela jasně najevo svému okolí, co si myslím o omezování lidské svobody. Vždyť by mi nakonec stačilo se jen projít kousek tam a zase zpátky. Dál by má cesta nepokračovala, tu jsem neměl naplánovanou. Nikam bych přece neodešel. Jen bych se tam venku zaklonil, pořádně se podíval na oblohu a rozpřál se k velkému pozdravu, protože ten si nebesa zaslouží. Při tomto myšlenkovém i faktickém pochodu jsem dorazil až k vrátkům, kterými stále někdo procházel bez povšimnutí nekontrolovaně. Schrbil jsem hlavu mezi ramena, strčil ruce do kapes a pevně v nich sevřel pěsti. A to mě asi prozradilo. Jen pár kroků by stačilo k dosažení mého cíle, když tu se najednou přede mnou objevil tučný pupek tvora v pracovním plášti. Kam pak? Zeptalo se to. Zvedl jsem oči a bylo mi jasné, že jsem narazil. Ten svatý Petr se rozhodl, že si mě vychutná. Měl sice na tváři úsměv, vlasy po ramena a vousy místo kravaty, ale zdál se být nekompromisním. Jen se projdu k hospodě a hned se vrátím, řekl jsem poněkud nejistým hlasem. Podíval se na mě, jako bych mu poblil boty. Cože? A kluzi z oddělení o tom vědí. Měl na mysli moje sluhy. Já ti v tom samozřejmě nemůžu zabránit, ani bych se o to fyzickou silou nepokoušel, ale silně bych ti to nedoporučoval. Otočil jsem se k němu bokem a zadíval se na vyvrácenou dlaždici. Vyklala se tak už velice dlouho. Od chvíle, co jsem se přistěhoval, nepamatuji se, že by tomu bylo jinak. Teoreticky vzato ti v tom nemůže zabránit nikdo, pokračoval a připadalo mi, že se rozhodl řešit celý problém filozoficky. Zvedl obě ruce do úrovně ramen ve všepřipouštějícím gestu, naklonil lehce hlavu na stranu a začal se silně podobat Ježíši. Ani věkově k němu neměl daleko. Já bych ti to ale nedoporučoval. Podívej se, mohlo by se ti tam něco stát, znáš se. Začneš čučet kolem sebe, nebudeš dávat pozor na automobilový provoz a maler je na cestě. A taková procházka, nač vlastně potřebuješ jít na procházku? Proč vůbec lidé chodí na procházku? Na co jsou procházky? Jak mohou prospívat lidstvu? Jaký mají význam nejen v našem světě? Začal se vzdalovat k jiným galaxiím a nezbývalo, než začít pevně věřit tomu, že vesmír je konečný. Dobrou noc, paní doktor. Musel se vrátit na zem, protože odcházela primářka sexuálních deviantů. Prdelatá čtyřicítka s vyzývavýma kozama. Mírně se za ní pootočil a aby dal najevo svou podřízenost, tak se jí i lehce uklonil. Ale z cesty neuhnul ani o píť. Kde jsme přestali, podrbal se ve vlasech a vytáhl cigaretu. Vložil si ji do nějakého otvoru ve vousech a zapálil. První tah byl mocný a získávající čas. Už si večeřel? Zeptal se konečně. Pokrčil jsem rameny, protože jsem si opravdu nebyl jistý a hlavně mě to v tu chvíli naprosto nezajímalo. Já bych udělal jenom pár kroků venku tam k té lípě a okamžitě bych se vrátil. Pokusil jsem se znovu a špičkou boty jsem do hlíny před sebou namaloval kosočtverec. Něco ti tam chybí, řekl přemýšlivě. Ne,

odpověděl jsem. On mluvil o oddělení, já myslel na obrazec přede mnou. Tak to zkusíme jinak, pokračoval. Tam, ukázal za bránu, to není jiné než tady. Žiješ v bludu, kamaráde, kam tě vede slepá vášeň. Ruka v gestu opět zmrzla na úrovni ramene a já si všiml, že má na sobě rajtky. Boty měl slušné, ale jezdecké nebyly. Ještě tu druhou. Co druhou? Ruku. Co s ní? Zvednout jako tu první. Poslechl mě a učinil tak. A hlavu trochu na stranu. Níž, tak. A teď by to chtělo výraz utrpení. Ku podivu mi vyhověl. Já jsem věděl, že jste to vy. Ano, mohu říci, že se mi ulevilo. Setrval chvíli v oné póze, než domyslel celou situaci. V levé ruce se mu mezi ukazováčkem a prostředníkem kouřilo z cigarety. Po chvíli ruce pomalu spustil, hlavu narovnal, típnul vajgla o zem a vzal mě za loket. Tak, pojď. Prošli jsme brankou, vyšli na chodník před ústav a vydali se nohou svornou k nedaleké lípě. Tam jsme se jako na povel obrátili a vraceli se zpátky. Všechno to probíhalo na můj vkus moc rychle, ale nemohl jsem té překotnosti v milosrdenství zabránit. Přesto jsem se v jednu chvíli vzepřel a naši dvojjednotku zastavil. Podíval se na mě spytavě, ale já už měl v tu chvíli hlavu zvrácenou až k bolesti dozadu a díval jsem se na vycházející hvězdy a hledal mezi nimi svého anděla, který mi tak nešťastně proklouzl mezi prsty. Na obloze jich bylo mnoho, velmi mnoho, ale ten můj, přesně ten můj, kterého jsem toužil spatřit, mezi nimi nebyl. Sevřelo se mi srdce. Bylo to zlé znamení? A navíc mě začala bolet ruka nad loktem, jenže to už nebylo z citového pohnutí, ale následkem pevného sevření vrátným, který se rozhodl, že svůj dobrý skutek ukončí. A už jsme najednou zase stáli nad rozšlápnutou cigaretou a nedokončenou píčou. Byl to silný kuřák, což se dalo poznat i podle toho, že vybral z krabičky další cigaretu a zarazil si ji opět do vousů. Tak jaký to bylo? Zamumlal a zapálil si. Ohromný, děkuju. Hlesl jsem a vydal se neodhodlaně přes brklavou dlaždici ke své posteli. Po třech krocích jsem za sebou zaslechl hlas. Tak přijď zas a můžeš mi říkat René. Otočil jsem se a chtěl jsem mu ještě jednou poděkovat. To, co jsem však spatřil, mi doslova vyrazilo dech. Na místě, které jsem právě opustil, stál můj anděl. Bíle zářil, jako kdyby hořel. Sametově se na mě usmíval a lehce, ale jenom leonce pohyboval křídly. Dík, já přijdu. To už jsem jen špitnul. A abych ho neuváděl do rozpaku a zbytečně nezdržoval, vydal jsem se tentokrát pevným krokem na večeři. Ani ten večer nezapršel.

0: to nejlepší na závěr, aneb co bychom se bez Trumpa v Bílém domě nedozvěděli, a to je i financování některých českých médií. Tady v tom případě se ukázalo, že hlídací pes získal od ambasády Spojených států amerických významné peníze. Parlamentní listy se zeptali na pana Neumanna z hlídacího psa. K tomu řekl, dotace z ambasády Spojených států amerických na nás nemají vliv, tvrdí novinář, 200 000 dolarů pro hlídacího psa. Oslovený expert řekl, ztráta prestiže, pád do žumpy tohoto investigativního webu. Jak to vidíš ty? Můžeme mluvit ještě o nezávislosti toho webu Hlídací pes?
1: Tak to není jenom tenhle web. Tím, jak se to zveřejnily ty informace, velmi záslužně se zveřejnily informace o všem, co tady bylo financováno ze Spojených států, tím, jak Donald Trump zrušil tu vládní agenturu, ale ono to proudí ještě jinými směry, to ono to přes ministerstva, různá zahraniční obrany a tak dále, ale tím, že se zveřejnily ty částky, tak jakoby se ukázalo trošku, kdo je kdo, nebo jakoby co za čím mohlo stát, a pak jsou ty jakoby motivace mnohem zřejmější, že jestliže sem skutečně proudí ročně kolem miliardy na nejrůznější projekty, které se tváří velmi, velmi nezávislé, velmi bohulibě, takové ty evropské hodnoty a Open Society Fund a Bakala Foundation a podobně, to jsou všechno jako bohulibé projekty, které jako šíří svobodu, demokracii a nevím co, ale všechno je to tedy silně dotováno Spojenými státy, což je sice hezké, že chtějí Spojené státy tady mít demokracii, ale oni to samozřejmě nedělají, protože by měli přebytek státního rozpočtu a nevěděli, co s penězi. Oni dobře vědí, proč to sem dávají a proč to různě přes americkou ambasádu či přes jiné nějaké nadace sem proudí, protože to, co tady Rusové, Číňané, já nevím, kdo další, humpolácky dělají přes agenty a přes nějaké ovlivňování tímto směrem a přes nějaké hackery a dezinformace, tak Spojené státy dělají mnohem elegantněji tím, že tady jako prostě sem naženou obrovské peníze.
0: A páchají tady dobro.
1: Páchají dobro, ale oni tím samozřejmě prosazují nějaký svůj vliv, svoje zájmy, tady podporují projekty, které podporují Spojené státy a ovlivňují veřejné mínění. 4 z velkých agentů měření veřejného mínění jsou placeny z amerických peněz. Částečně, neříkám, že úplně, ale tak to je, pak z toho vzniká takový kruh, že novinář pracující v médiu, které je podporováno Spojenými státy, píše text, kde cituje různé agentury, které jsou podporovány Spojenými státy, dá k tomu průzkum, který je podporován Spojenými státy a dostane za to novinářskou cenu, kterou uděluje organizace, která je podporována Spojenými státy. Jo, to je krásné. Krásný koloběh jako života a minimálně je dobře to vědět. Poslouchej.

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Pane Holče, je tady čtvrtek, náš den.
2: No ale jaký čtvrtek, Xavere?
1: Prvního.
2: Svátek práce. A my oslavíme prací, vidíte?
1: No to jo, ale hlavně svátek lásky.
2: Lásky?
1: No.
2: Já se zdá spíš nenávisti nějak poslední dobou.
1: Jak to?
2: A zvlášť kolem vás. Když já vlastně nevím, jestli bych tady s vámi měl si vůbec.
1: Jak to myslíš?
2: Vy jste nepřítel demokracie teď.
1: Už zase?
2: Jo.
1: No a počkejte, prvně teda ten první květen. Je první května jako měsíc lásky, že začíná a tak. A na 1. května by měl každý být s tím, koho miluje.
2: Jo.
1: Takže já si vážím toho, že jste tady se mnou.
2: To je hezký od
1: já
2: vás.
1: Já dokonce očekávám polibek před podrozkvetlým...
2: To já věnu svojí manželce, jak se vede.
1: Jo? No. Tak to neříkejte.
2: Co? To no ona to ví.
1: Dívá se
2: že,
1: na rozumku.
2: To víte, že jo, a že je 1. máj.
1: Jo. No, dneska jsme tady přinesli... Vzpomínáte, jak jsme zasevali nenávist?
2: No to jsou bylinky nenávisti.
1: No naše. Ale jenom jedna věc se ujala s takovými červenými fleky. Vypadá to jako přiva, nevím, co to je. A ty ostatní...
2: Ale hlavně, to není cítit vůbec k sebe ničím.
1: Ještě?
2: Ani láskou, ani nenávistí.
1: Já v tom cítím Foltýna.
2: Ukažte.
1: Trošku tam je.
2: Jo.
1: No, vidíte,
2: jo, vidíte. Tady. Máte pravdu.
1: No, musíme to, ještě tady rostou nějaký jako takový malý, rozumíte, takový jako čudli, jo.
2: A tak ona je to taková foltýnovská zelená, ne?
1: To je jako. Asi nějaký plevel. No, vyseli jsme 4 různé věci a nutno říci, že se nám ujali jen tady ty a nevíme, co to je.
2: Ale zase se ujali pěkně, podívejte.
1: Kdyby někdo věděl, co to je, tak ať nám řekne, ne? A jako ta nenávist z toho teda čiší. Ale zadařilo se nám, pane Holče,
2: nicméně
1: jako zahradníci bychom se si neuživili.
2: No a pošlem to plukovníkovi?
1: Asi jo.
2: A co taky už je, ne?
1: No tak jo, tak je tady, myslím, že ta naděje, že když to přijme, že to je rostlinka nenávist,
2: jo, a je to
1: ocení, může dát do erbu.
2: Jo, a je to ocení jeho práce, já myslím, že se mu daří, co?
1: No, vy s tím plukovníkem. No a co teda říkáte, pane Holče? Mám několik věcí. Teď ten 1. máj, komunisti, že všechno vylezli, ale ono to není moc komunistický svátek.
2: No není, když vzniknul v Americe, v Chicagu, Xavere.
1: No. Já jsem dneska ráno někde četl, že ve Švédsku, ale já myslím, že to je Amerika, ne?
2: Já myslím, že to je Amerika, ale já když vidím tady tu americkou vlajku, já se trošku bojím, Xavere.
1: Jak to?
2: No tak to jsou teď imperialisti znovu. To je náš nepřítel, to nevíte?
1: Tak,
2: já bych prosil o výměnu, nebo bude zlé?
1: No já jsem slyšel...
2: Kolem vás se dějou nedobrý věci, Xavere.
1: Jak to myslíte?
2: No nestojíte na správné straně. Ani jednou nohou.
1: No já jsem ještě nikdy nestál na správné
2: straně. No ale teď stojíte na opravdu nesprávné straně.
1: Myslíte na tenkým ledě?
2: Tak by se to dalo říct taky.

0: Když si povídáme v Galerii Slávy s Jiřím Krampolem, tak nemůžeme pominout, Jirko, jednu věc, která patří k tvé kariéře velmi jako pevně, a to je Nikdo není dokonalý. To si myslím, že bylo takové moc hezké období, nebo ještě je, anebo bude. A jak si to vysvětluješ, že vlastně tak jednoduchý princip toho pořadu tak dlouho vydržel na obrazovce?
1: Tak v roce 2003 to mělo asi 2 miliony 300 tisíc diváků, což nikdy žádný zábavný pořad neměl, nebo nevím teda, který. Dělal jsem to 14,5 roku, musím říct teda poděkovat té televizi Prima, že to se mnou tak dlouho vydrželi, že to tak dlouho jako drželo. Rozešel jsem se s nima velice v dobrým. Pan ředitel mi dal francouzský koňak a udělal rozlučkovou párty, takže to bylo takový na úrovni. No a pokračovali jsme v tom, na tom relaxu, no a teďka na Barrandově. Tam je, to má jednu ohromnou věc, kterou ten Oliver Andráši přivez nebo přines do toho pořadu, a to je ta ulice. To se nedá prostě, to nikdy nikdo, kdyby se, hele, vem si, když si sám dělal ty na tom relaxu to talk show. Záleží vždycky samozřejmě na tom, kdo to uvádí, nebo kdo si s tebou povídá. Můžeš se bavit s kýmkoliv, o čemkoliv, jo? Jako třeba Karel Šíp, který to umí, ty to umíš, Honza Kraus to umí, jsou lidi, kteří to umějí, já to třeba neumím, jako moderátorství, jako takový, to já vůbec neumím. Můžu kecat nějaký voloviny, ale jako, že bych já mohl něco moderovat, to já vůbec neumím. No
0: tak počkej, tam, tak jak je možné, že to tak dlouho fungovalo, když?
1: Tam hlavně pracovala ta ulice, protože to, co říkají ty lidi na té ulici za ty blbosti, to se nedá.
0: No ale ty jsi to přece držel při životě.
1: Ale to my jsme se dlouho neviděli. Když ti někdo řekne odpověď, tam bylo, kdo byli první lidé na planetě? A ta paní povídá, Eva a Vašek. No to přece nemůže nikdo na světě vymyslet. To je geniální.
0: To je dobrý, no.
1: To je, uznej, že to je vynikající.
0: No kolik takovýchhle perliček máš z té doby?
1: No strašně moc.
0: Strašný
1: množství.
0: No ale...
1: Jsou prostě, nebo ti řeknu ještě třeba, za které mužstvo v NHL hraje Vladimír Ilič Lenin. Ten chlap povídá New York Rangers.
0: A to mi teda řekni, ty si myslíš, že kouzlo toho pořadu nebylo v tom, že ti lidi si prostě s tebou chtěli jít povídat, ty celebrity?
1: Ale já jsem byl překvapený, jak třeba ten God tam byl třikrát, Mirek Donutil taky, tam byl několikrát.
0: No já jsem tam byl taky třikrát, mimochodem.
1: A vždycky to bylo, já nevím, nejvíckrát tam byl, asi šestkrát tam byl Radim Uzel. Jsou lidi, kteří to umějí, jo, jako lidi, kteří to vzácně neumějí. Ale to třeba je řada výborných herců. Třeba já jsem ještě asi před 5 lety lákal Janu Brejkovou, s kterou se znám od raného mládí a mám jí strašně rád. A ta říkala, Jirko, já bych klidně šla, ale kdyby si mi dal 1 000 000, ze mě byste nevypáčili jedno jediné slovo, abych se podělala hrůzou prostě.
0: Jak to?
1: No to prostě tak je.
0: No a kolik, máš teda přehled, kolik se to natočilo, kolik to bylo dílů?
1: 568 na Primě. asi 160 nebo 170 v relaxu, no a teďka se asi 80, 76 nebo 78 na Barrandově. A repris bylo asi několik tisíc, protože dodávali v noci, třeba celý týden, každý den to dávali v noci. To jsou opravdu tisíce.
0: No a šel bys do toho ještě teď? Máš nápady na to takový pořad tlačit dál?
1: No ne, no já totiž nechápu jako jednu věc. Jo. To nemá, není ze mě, ale to říkal ten Američan, který dělal 50 let, od roku 65 dělal pořad v Americe. Furt. Všechny hvězdy americký tam byly u něj. Si přišli s ním popovídat prostě. No teď nic jiného není, nežli, že sedíš ty tady, musíš mít nějaký zajímavý otázky a chceš někoho, kdo by na ty zajímavé otázky řekl něco, co je pokud možno vtipný nebo chytrý. Nic jiného nejde, prostě já nevím, co, jako, čím to vylepšit. Já jsem teďka viděl nějaký, já nevím, co to bylo, jak se to jmenuje ten pořad, ani na který to je televizi, že tam noví mladí komici. Nevím, jak se ten kluk jmenoval, nic proti němu nemám, nic mi neudělal, nevím ani, jak se jmenuje. No a ten tam 8 minut jako zvrací. No tak dobrý, no, tak možný je všecko, no, ale já bych chtěl vidět, kde je ten for, prostě.
0: Rozumím. A takové to, jak běží v televizi na stojáka, to tě baví?
1: Taková to jsem neviděl.
0: Stand-up komedie.
1: To jsem neviděl nikdy.
0: Nevíš. Hele, a ještě pojďme shrnout úplně někam jinam na chvilku. A navzdory tomu, že žiješ úspěšný život, úspěšného herce, televizní hvězdy, a jak moc jsi šťastný v tom soukromém životě? V těch jednotlivých fázích života.
1: No tak to je takový prostě... Já si myslím, že já jsem teda věřící, nerouhám se, protože vím, že na tom jsou lidi daleko hůř. A to, co vždycky si vzpomenu, to, co říká Honza Cimický, podívej se, lidi, kteří jsou o 30, o 50 let mladší než ty, mají Alzheimer, jsou po mrtvicích. Na co si ty vole, když se koukneš do občanky, kolik ti je stěžuješ? Že tě někde bolí nebo někde píchnou, tak to je prostě, to je věk. To jako s tím musíš počítat, to nemůžeš se cítit jako ve 20, že jo. Být mladý ve 20, to není žádný umění, to není žádný zázrak.
0: Hele, a ty jsi už řekl na začátku toho našeho povídání, když jsme mluvili o mamince, že vlastně se několikrát rozvedl, tak jak to hodnotíš s odstupem času, v tom zálem věku, jako, s kterou ženou ti bylo nejlépe?
1: Já nemůžu ani o jedný říct nic špatného, jo, jako že bych řekl, ta byla, nebo to... jsem to způsobil částečně já, protože na to nejsem typ. Jo.
0: Na co nejseš typ?
1: Na ženění. A přesto přeze všecko prostě se mi to povedlo několikrát.
0: Založil jsi několik rodin.
1: No.
0: No jedna byla televizní hlasatelka.
1: Ano.
0: To vím, že jsi jednou vyprávil někde.
1: No, teďka zrovna měla tady nějakou tu 13. komnatu, bylo to blbý. Protože tam vůbec neukázali, kde bydlí v té Austrálii, neukázala žádný vůbec.

Zpívají o tom vrabci na rokytě, že učenec je horší než dítě. Se žábami hraje si pan Galvany, Archimedes potápí se do vany. A nepoučen událost miráje, Isaac Newton s jabkama si hraje.

jako salva, když se žárovkou přišel Thomas Alva. Do pochodu vyhrávali kapely, muži pili šampus, ženy šílely. Jak když pustíš tygry do arény a začalo se dělat na tři směny. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to do kebule. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to na rozum. Kdyby naši předci vstali z ledu, podivili by se, jak jsme vpředu, jak závazky předhánějí úkoly. Einstein by se těžko dostal na školy, Mozart by mohl dneska u klavíru jen těžko dělat do muziky díru. Michelangelo by sebral sochy a chodil by je všecky do macochy. Lumière by zčervenal jak malina, kdybyste ho vzali sebou do kina. Jen u elektrotechnického vesla ještě nějakou dobu mohl by sedět Tesla.

Vědecko-technická revoluce uvolňuje lidem obě ruce. Dnes má každý vědátor už od plínky, sunárku a digitální hodinky. S optimismem hledí k stratosféře a brano samo zavírá mu dveře.

kdyby starý tchales nemohl čmárat a kreslit si do pchýsku podle nálad. Mendelejev, kdyby musel vážení periodicky vykazovat hlášení a 8 hodin zvedat telefony, svět by stál za pytlik bikarbony.

Nikdo z nás by doma neměl Sony, 2x32, 4 ohmy. Lidé by se hnali kamsi za hmotou, však regály by nejspíš zely prázdnotou. Neměli bychom šajn o opeře a pálčilo by se u sudoměře. Zem by byla rovná jako deska, nebyla by kulatá jak dneska. Adam se vounem museli z ráje ven, Giordano Bruno by nebyl upálen. Jen temno, jak když vstoupíš do komory, a škoda každé rány z

ze všech zvířat archy Noemovi a ze všeho, co můžem popsat slovy. Jen balvany a lidé mají odvahu urvat se od skály a padat dolů po svahu. A na světě, který se furt mění, překonat, co překonáno není. Zum, zum, zum, zum, protože to, co nejde do kebu,

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Stream s hostem, profesor Vladimír Beneš. Dobrý večer, pane profesor.
2: Dobrý večer.
1: Jsem rád, že jste přišel. Ještě jste někde říkal, pane profesore, a to nevím, jestli byla spíš legrace.
2: No.
1: Vy máte velký
2: smysl. Asi většinou. No.
1: Pro hum, aha. Ale přesto se na to zeptám, že se snad někde vyvíjí nějaký robot, to jste říkal vy, který se nějak strčí do těla a on tam třeba dva dny žije svým životem. A pak začne zrovna něco dělat.
2: Na to jsem někde narazil v nějaký literatuře. Byl tam i takový obrázek u toho.
1: No to musíme mít toho robota, kde se to prodává.
2: No to já nevím, kde se to prodává. To bude v nějaký výzkumný experimentální zařízení. Z největší pravděpodobností to budou buď Japonci nebo Američané. Ne, tomu tam zašijou. Tohle bylo v břiše, to, co jsem viděl, a co to tam udělalo, to nevím, já to tak pozorně, ten článek nečetl, taky už je to dost dlouho, ale opravdu takovýhle jako
1: si představu, že sedím doma u té televize.
2: A on si operuje.
1: A teď, a pozor, teď tam slyším nějaké zvuky, teď operuje. A třeba nějaká dobíječka, nebo tam musí být, kladl jsem si milion
2: otázek. To musí mít nějaký zdroj energie, ono to bylo dost veliký, to, co jsem viděl, ten obrázek, taková tyčka, jakoby.
1: Ale u nás to není zatím.
2: Ne. Já myslím, že to ani není cesta, kterou by ta medicína šla.
1: Tak, prosím, vy sám osobně oznamujete pacientovi a rodině, že nádor je neoperovatelný, se ptá. Asi to musí být hrozné chvíle. Je lepší postavit pacienta a rodinu hned před zeď a nedat mu naději?
2: No samozřejmě, že to jsem já, kdo to těm lidem říká, ale to je o podání. To je ve skutečnosti o tom, jak to těm lidem člověk vysvětlí. A nějaký stavění před zeď.
1: On to myslí obrazně.
2: Já vím, že to myslí obrazně, ale to tam není, to neděláme. Každý člověk má v sobě naději. To je jedna z nejsilnějších emocí. A i ten člověk, který má neřešitelný nádor, který se nedá třeba operovat opravdu, nebo i když ho operujeme, tak víme, že zrecidivuje, a víme ze statistik, že s tím přežije 12 měsíců, tak já mu přeci nemám právo tu naději vzít. Já mu ji musím nechat, tu naději. Tu já mu nemůžu rozmlouvat. A ve skutečnosti to ani v přírodních vědách nejde, protože to není jak v technice, kde A vede k B. V medicíně to A nemusí vést k B. Tam je opravdu neuvěřitelná, ne spektrum možností a neuvěřitelná variace toho, co se může stát a nemusí. A samozřejmě, že jsou výjimeční nádory, který zahubí během týdne, ale na druhou stranu i to, co je super zhubné, tak může vydržet leta, že jo? Ty výjimky tam jsou. Takže já to vždycky těm pacientům vysvětluju, a ono je to i zcela správně, že je to Gaussova křivka, tohleto. A já nevím, kde ten pacient je na té Gaussově křivce. Mm-hmm. Jo, takže tohleto je, my nejsme v Americe, kde je na to ta společnost nastavena, aby se mu řeklo, ano, máte 6 měsíců, zařiďte si, že jo, všecko, co ještě potřebujete a takovýhle. To není evropský styl, tohleto. Jo. Takže my se v tomhle chováme, si myslím, mnohem jako milosrdnější. A medicína není jenom o tom léčení, ale i o milosrdenství. Že?
1: Já bych se ještě s dovolením vrátil k vašemu tatínkovi, protože mně se moc líbí historka. Já vím, že už jste někde říkal, ale grand finále profesní vašeho tatínka. Nevím, proč je to takové milé. A ne každý to slyšel. Řekněte to.
2: Tu hemisférek, to má půlka mozku.
1: Někde v krči to bylo? Nebo
2: v krči. My děláme pár dětí vždycky v krči za rok. A jedna naše doktorka je tam trvale. A tam je vcelku aktivní dětská neurologie. A oni se zabývají i epilepsií. A u jednoho typu onemocnění prostě řešení pro ty nestišitelné epileptické záchvaty je hemisferektomie, což znamená uříznout půlku mozku, která je stejně nemocná. Že? A mě tato operace byla vždycky šíleně protivná. Nesedělo mi to a nikdy jsem o to jako nejevil zájem. Ta holka, co tam je, taky ne. No a najednou neurologové to chtěli, tu hemisferektomii. Tak jsem uvažoval, co, a samozřejmě jsem si vybavil, že táta je dělával, když byl v Motole. Tak kolik mu mohlo být 85, 80. Tak jsem řekl, tati, nezašel bys to tam jako do té krče udělat, a on vyrazil rád. Neuvěřitelně se bavil, Ten personál se taky bavil, táta vyfik excelentní operaci, měl to vcelku rychle hotový a byl na sebe neuvěřitelně pyšný, velmi oprávněně. No ale co čert nechtěl, za 14 dní tam byl druhý pacient s tím tež, což normálně člověk vidí jednoho za 20 let, že jo. A tak jsem nad tím ani moc neuvažoval a říkal jsem, hele, tati, ve středu jdeš do krče, je tam zase hemisferektomy. Ne.
1: A jak si to vysvětlujete?
2: Taky... Já nevím, já si myslím, že si to vyzkoušel, že si sám sobě prokázal, že prostě to umí, že je schopen tohleto ještě udělat, že jo. A jednou mu to ale stačilo.
1: A popravdě měli jste obavu, jak to dopadne?
2: Ani ne. To, táta byl natolik zodpovědný, že by, kdyby si myslel, že to nedokáže, tak by to rovnou jako odmít. Jo? On v tomhle měl táta fantastický čluk.
1: Zážitek pro ty kolegy.
2: To určitě byl. Mě teďka se přiznám, že mě mrzí, že jsem tam nešel se na to podívat, protože to muselo být jako výborný.
1: Určitě říkají ti anesteziologové, tak říkají, já jsem jednou si zaoperoval se starým
2: jako,
1: Benešem.
2: No, jako ty instrumentářky, ty byly z toho nadšený. Ty byly jako opravdu, těm se to líbilo, těm ale se drogům asi taky. Takže ono to je fajn, ale myslím si, že právě takhle jako ta jednorázová akce toho táty bylo nesmírně chytrý a nesmírně takový jako...
1: Už se stalo někdy, že váš syn, který dělá tu profesi, přišel pro radu, nebo to tak nechodí?
2: Ona to není ani rada. Samozřejmě, já jsem tátovi taky, když jsem sloužil jako mladý sekundář, tak jsem zvedl telefon, že jo, starý nebyl doma, tak jsem zavolal tátovi. To byla jedna z výhod, že jo, toho rodinného zázemí. Tak syn to dělá spíš tak, že se poptá. Jo, takovým tím stylem jako, hele, já bych šel tudy to, takhle bych to udělal, já mu buď řeknu jo, nebo mu řeknu, že si myslím tohleto, tamhleto, ale že by vysloveně jako chodil moc pro rady, to ne.
1: A on vám dnes může třeba, chápu, ale jsou komplikované věci.
2: Ale jo, samozřejmě, že mladý diskutuje.
1: Mladý Karel taky chodil za starým Sovou.
2: Ale vlastně. No. A pak starý Sovšova šel s ním někam na vesnici dělat praktika.
1: No, on přece říkal, že to je to, co chce každý doktor zažít, operovat po boku svýho syna.
2: To tak... No, tak já byl s tátou na sále asi 4x za život, možná ani to ne. A s mladým jsme byli spolu na sále taky asi 2x nebo 3x, když byl ještě na škole. Jo, jinak jsme se nějak v tomhletom míjeli a asi je to i docela dobře. Já nejsem nějaký příznivce toho nepotismu, který si myslím, že vede ke koncím civilizací a všem možným neplechám, takže jako v tomhletom duchu to nějak nefunguje, ale samozřejmě pošle mi snímky a říká, hele, to bys udělal, to samozřejmě, a já se vždycky zeptám, tak to si dělal tenhle týden. A
1: tak, to takhle.
2: To jo.
1: No a stěžuje si někdy na to, že to je těžký s tím jménem?
2: No, to jsou takové věci, o kterých moc nemluvíme. Ono je to těžký a lehký na jednu stranu. Jo. Na jednu stranu je to lehký, protože člověk po škole přijde do špitálu a už to zná, protože v tom vyrost, že jo, a denně se o tom mluvilo, takže nepřijde do nového prostě a není tak úplně vyděšený z nového prostředí a z nových věcí. Takže v tomhle je to výhoda. Pak je to logicky ta výhoda toho, že se člověk poradí. Ale pak jsou tam taky nevýhody. Já cokoliv jsem kdekoliv přednes, že jo, prvních 10 let kariéry, tak řekl, no jo, tomu napsal táta, jo, a takovýhle. A ono to velmi brzo začalo být naopak, protože táta moc obratný s tímhletím není, takže jsem udělal diapozitivy a takovýhle, takže nakonec jako víceméně jsme si v tomhle to moc nepomáhali. Jo, to ani nebylo nutné, ale výhoda to je to víc výhoda než nevýhoda, to bych jako lhal. Jo, že se dědilo to a medicína je tovarišská. Vy se to od někoho učíte. A jestli je něco, co v té medicíně je důležité, tak je to uvažování. A to jsem nepochybně jako od táty pochytil. Ten systém prostě toho uvažování a takovou tu určitou kreativitu, to, že v tom dokážu nacházet to zajímavé a to, co jako by třeba stálo za to zpracovat a udělat z toho publikace podobně, tak to mám nepochybně od táty.
1: Rozumím. A když tak o tom ještě přemýšlím, tak kdybych ležel jako běžný pasant v nemocnici a přišel za mnou docent Vladimír Beneš a já bych řekl, to je dobrý, ten jeho táta je ten slavný Beneš, když Bonnie Hood ono možná zavolá tátovi. Takhle bych asi uvažoval jako pacient a to určitě tak je, to si neříkejme, že ne.
2: No já ale ne, že bych tam šel za ním něco.
1: No to ne, ale jako, říkám si.
2: Jako asi jo, kdyby bylo, takhle, je pár věcí, s kterýma já nepochybně mám v republice nejvíc zkušeností. Jo, takže předpokládám, že kdyby něco takového přišlo synovi, takže mě poprosí, jestli bych to nepřišel udělat, ale to bude jeden za pět let. Jo. Stejně tak, jako dělám tyhle ty věci třeba u nás na klinice já. Jo, to je jasný, že jo? To je logický, protože to je něco, čemu se říká volume dependent outcome. Výsledek závislý na objemu. Čím víc toho operujete, tím lepší máte výsledky, protože to víc umíte. Jasně, jasně. Jo, když děláte něco jednou za rok, tak je to dobrodružství, že jo. A co je základní vlastnost dobrodružství? To je riziko.
1: No jasně,
2: to rozumím. A to nenesu já, to nese to ten pacient.
1: Takže rutina tady hraje ve
2: prospěch. Rutina hraje ohromnou roli.
1: Pacientů.
2: Ohromnou.
1: A ještě jsem slyšel, pane profesore, že na některých pracovištích to chodí tak, že ten zkušený člověk, ten profesor, který tam jako je duše toho, tak může sedět v kanceláři a takhle se na tu operaci dívat.
2: Jo, to tam je... máme, to tam máme taky. To
1: se občas,
2: to můžeme, no.
1: A děláte můžeme. To někdy?
2: Ne. Já si to promítnu potom, když je to nějaký případ, který třeba potřebuju do přednášky, nebo který je zajímavý a chci si ho někde schovat, tak si stáhnu to, co jde z toho mikroskopu a pak si to nějak sestříhám, ale že bych, nevím, jestli můj nástupce to nesleduje, asi občas se koukne, on je v tomhle tom takový pečlivější, než jsem byl já, ale já jsem vždycky jako těm lidem věřil a nějak. Jako pak ovšem, když je malér, tak samozřejmě se o tom musí mluvit a musí se to probrat, protože chybu může udělat každý, ale nesmí ji opakovat. To už je blbost, když ji opakujete. Jo.
1: No jo, ale vy říkáte v nějaké přednášce, když vám doktor řekne, že nedělá chyby,
2: tak od něj utečte.
1: Tak utečte, no.
2: No tam jsou dvě možnosti, buď vám lže, tudíž je nepoctivý, no a za nějakým takovýmhle nepůjdete, že jo. A nebo si těch chyb není vědom, no to je snad ještě horší.
1: Jasně.
2: Jo, tam není, já u toho vždycky dávám za příklad svého přítele Václava Hudečka.
1: Váš kamarád mýho zlatého.
2: My jsme někde seděli a já mu říkám, ty Václave, jak často trénuješ? Na housle. A on se na mě kouknul jak na úplnýho blba.
1: Denně.
2: No přesně, jasně. Denně. A já mu říkám, jak dlouho? A on říká, 4 hodiny.
1: Jasně.
2: Jo, k tomu má 20 koncertů. A tak jsem pak, a to začal, když byl takovýhle capat,
1: vaše že jo? Dítěte, no jasně.
2: Jo, jako od dítěte, takže já když jsem šel na 12 letku, tak on už byl známý po republice, já když jsem šel na vysokou, tak on už byl světový virtuáz, že jo? A já když jsem říct do prvního člověka v 25, a to ještě byly pitominy, že jo, tak on už...
1: Zbíral mě... ceny.
2: Jo. A cokoliv se naučíte v dětství, tak děláte líp. Kdokoliv hrál tenis od dětství a měl nějak, tak to poznáte na první pohled, kdo se to naučil až v dospělosti. Fakt? A tohle je to též. A já mu říkám, ty Václave, uděláš chybu? A on se na mě zase kouká jak na úplnýho idiota.
1: Samozřejmě.
2: A říkám, no samozřejmě.
1: Jasně.
2: Jo, když to od nás se očekává, že ji neuděláme.
1: A jo, takhle. No
2: jo, to není možný prostě. To není možný. Jo, fajn, kdyby nás to učili od 2 let věku a ve 8 letech věku jsme se dostali k těm těžším případům a v 15 letech jsme operovali ty vrcholy a v 25 šli do penze a už jenom koučovali a hledali zase další talenty, tak by to bylo něco jiného, ale vy byste se nechal operovat 12-letýho kluka.
1: Jasně.
2: No. Jo, takže to je ten rozdíl.
1: Pane profesore, jsem velmi rád, že jste přišel. Já jsem teď rozhodnutý někdy v budoucnu pozvat vašeho syna, kdyby... Byl ochotný.
2: Bude.
1: A kdyby nebyl, tak pozvu vás znovu.
2: Přijdu rád.
1: Máte o čem vyprávět a vám to asi říkají každou chvíli a já si moc vážím toho, co děláte, pane profesore.
2: Děkuju moc krát.
1: Děkuju
2: a děkuju za pozvání.

0: Je fajn, že my v těch našich pořadech můžeme hovořit i za sebe a říkat, co si myslíme jako základ pro nějakou otázku. Vy asi tušíte, že já vás léta obdivuju jako moderátorku. Jako politička jste mě zatím nepřesvědčila. Kdybych volil ve Středočeském kraji, nevím. Asi bych zvažoval, ale nevím. Ptám se na to takto proto, že si pamatuju období, kdy vy jste vyloženě byla pravicovou političkou. Myslím, že jste se v nějaké době i hodně přikláněla k té konzervativní politice Václava Klause. Jestli se případně mě opravte, já také nemám úplně dobrou paměť. A teď vidím, že se přikláníte k té levicové politice. Nemám to chápat jako velkou proměnu Jany Bobošíkové?
1: V žádném případě. Jana Bobošíková je pořád stejná. Já jsem pořád stejná a tak jako v 90. letech, kdy jsme s manželem volili ODS a Václava Klause, a věřili jsme tomu, že ODS je strana vlastenecká. Věřili jsme tomu, že ODS je strana, která se neštítí práce, pro kterou naopak je práce hodnota. A věřili jsme tomu, že ODS je strana, pro kterou má hodnotu drobné podnikání, pro kterou mají hodnotu živnostníci. Tak dnes věřím tomu a vidím to, je to vidět na každém kroku té vlády, na které jsme se shodli, že si říká pravicová, že ta nic takového nedělá. Ta se přeci obyčejné práce, bez které se nikdy nic nenarodí, štítí, přednost dává neziskovkám, přednost dává všemu jinému, než těm lidem, kteří každé ráno vstanou a dělají někde na 2-3 směny. Pokud jde o vlastenectví, tak mám pocit, že má raději jiné země nebo nadnárodní uskupení než Českou republiku. A pokud jde o podporu drobných podnikatelů, tak když se podíváme na to, jak masivně zrostly odvody, a když se podíváme ještě na to, že pracující zaměstnanci, kteří jsou nyní v nejnižších příjmových kategoriích, tak procentuálně odvádějí vyšší odvody, procentuálně, prosím, než ti, kteří jsou v nejvyšších příjmových kategoriích, tak to přeci nemá s pravicí vůbec nic společného. A já věřím celý svůj život na práci, bez té se nikdy nic nenarodí, věřím na svobodu, věřím na odvahu a jsem vlastenka. A nic podobného mi současné strany, které si říkají, že jsou pravicové, nenabízí. ODS v 90. letech toto nabízela.
2: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

když tak měřím svůj krok, vychází mi z toho valčík. Pravda, byly tu i polky, něco čač a něco samb, občas smihl se foxtrot. Rock and roll, bajto disco, ale valčík je ten tanec.

kde bych se odvázal, zahodil sako, vrhl se na zem a tam brejkoval. A vždycky, když se mi už zdá, že jsem to rozjel, že to je ono, někdo mě taktně upozorní zakašlání. No jo, no, zase nic.

0: Jana. Ha, má to být o lásce. Už dávno jsem to slíbil sepsat. Sebrat něco z těch barevných sklíček a duhových kuliček, petrolejových skvrn na silnici, louží a skřehlých ruček dětství a ze slibu, co mi tenkrát někdo dal, slib neurčitý, ale báječně posilující. Obzvláště pro nicotného, vychrtlého mladíčka na konci dětských jar a nekonečných zim. Jednou ti budou otevřeny dveře do celého světa. A celý svět ti bude ležet u nohou. Tak to znělo. Slibně. Závratně. Co na tom, že se to nikdy nestalo? Ale potkal jsem dívku. A to je víc, prosím. A dodnes věřím, že nad to víc není. 15 nám bylo let. V té školní třídě, kde jsme se měli učit základy chemie a snad i fyziky, seděla v přednějších lavicích přede mnou, uchváceně jsem pozoroval její dojemné plavé vlásky a stuhu prádla pod zářivě bílou blůzkou, a celá nauka o prvcích, hmotě a pákách se mi bez obtíží skoncentrovala do těch dívčích zádíček. A jak výuka pokračovala, nemohl jsem si, a ostatní také ne, nepovšimnout, jak mocně té nosaté slečně narostla prsa. Blůzička, zřejmě šitá ještě na dětské tělíčko, vztekle táhla knoflíčky do stran a já hynul. Co to jen bylo za touhu tenkrát? Dnes si říkám, že prahnul jsem po mateřství a hojnosti, po upamatování, po návratu domů, tak jako všichni. Jen to hedvábí halenky k prasknutí napjaté, víc jsem opticky neznal. A ještě k tomu jsem byl ustrašený, úzkostlivý jinoch, a to nepřeje fyzické lásce. Zákon také právě nebyl na té naší prosluněné straně, ačkoliv by nám spolužákům vlastně přál a ručil za beztrestnost. Milování bylo tenkrát povoleno od 16 let, ale odvaha mi chyběla. Jak se to vlastně má dělat? A tak jsem alespoň na lavičce zápolil s otevíráním blůzky a mačkáním obrovských smetanově bílých prsů. Ještě se nesetmělo. A ta dívenka, co dospěla o tolik dřív, než já, vzdychala a já umíral. Skončilo to vždy podle vzoru ejaculatio precox, s čím jsem zahanben odjížděl tramvají číslo 17 a rozvoněná holčina nahoru stráně mi Smíchova, je docela dobře možné, že tam tenkrát bzučel trolejbus. Paměti, stůj při mě. Pamatuji si jen vůni mladého plného těla. Už nikdy jsem pak takové dítě nepohladil. Duhová kuličko. Tenkrát jsem hlupácky věřil, že mi vždycky taková dívka sama přijde. Pranic mě nenapadlo, že není na mě nic, co ženy přitahuje. Neuvěřitelnou náhodou se má první dívka se mnou dobrosrdečně scházela, nechávala se objímat a líbat na čistěnká ústečka. Noc milostně zahalovala mou neobratnost, hlad a nezměrnou úctu před mateřskou velikostí. Jaksi jsem si nestačil povšimnout, že ta dívenka na lavičce Petřína je celá rudá. Kypré tělíčko se jí třese a nemůže zavřít svou pootevřenou tlamičku. Z propasti let to vidím až dnes. Rád bych to napravil, ale je pozdě. Kde jsi, Janinko? PS, to by bylo něco. Začít spolu poprvé a zůstat si věrni až do konce. A obětími konečně naplněnými ten konec oddalovat, jak to jen půjde. Kde jsi, holčičko? Ouha. Chlap se zamiluje do toho, co je po ruce. Ve škole, v zaměstnání, na dovolené. Tohle bylo ve škole. Já byl očividně hlupák. Nesourodá směs velikářství ustrašenosti a vědomí vlastní zbabělosti, tělo slabožské a nevhodné k milování, o němž jsem snil nepřetržitě. Ona s mocnými prsy nalitými kravskými šťávami, snad i tlustá, už zdaleka ne dítě, jak to u mladých dívek bývá, srovnáme-li je se stejně mladičkými jinochy, byla zkrátka moudrá. Ten komický, uhrovitý mladíček, co živořil v mém těle, si ji vodil za ručičku a teď si vzpomínám, měla karmínově nalakované nechtíky. Dospělí samci by mne od takové svalnaté holčiny odkopli do nedalekého špinavého křoví plného děravých prorezlých nočníků, vlhkých hadrů a výkalů, ku kterým bych se po kopanci letem přidal. Líbali jsme se na lavičce v Petřínském parku. Úzkostlivě jsem se snažil nevzdychat, neúpět, nesténat, neřvat při těch uslintaných pocelech. Vůbec jsem si nevšiml v tom okouzlení, že je červená ve tváři, s očími všerujerního podvečera ukazovala jen bělmo a že blůzičku má v podpaždí promáčenou touhou. Jen jsem se ubožácky k tomu mocnému a rozvoněnému ženskému tělu tiskl, ve všech případech to vedlo jen k přebohatému příštění mých chlapeckých přebytků, běda toliko do textilu. Pranic mne nenapadlo, že by to má vzdychající spolužačka chtěla pod zářící večerní oblohou sdílet se mnou. Sdílet tu neselhávající, bez konce se objevující zábavu těch důvtipnějších, a co jich tam říčelo kol a kol, kteří vědí, co mladá žena potřebuje. Takže jsem do jejího rozvoněného lůna nikdy nepronikl. Mám tedy právo považovat ji za svou první dívku? Kdy vlastně dojde k naplnění lásky? Při nakrytí? Vidět mne kráva za plotem, hned mě sežere, tak jsem byl zelený. Tak to šlo až do zimy. Naší první a poslední. Bez konce jsem lovil ty její prsy z blůzy, v slabém mrazu našeho vyhnanství se z nich kouřilo. Marně si dnes opakuji stokrát a krasopisně za trest. Neumím ukojit ženu. Umí to někdo? Svede chlap vypít řeku? Utišit vítr? Chytit oblak? Odsoudí, pomluví ženskou pro svou vlastní slabost? Bude ji nenávidět, být, ponižovat pro svou ubohost a z té ji vinit? To je špatný přístup, Janíčku. To na Janinku neplatí. Byla, a proč si to nepřiznat, jako ostatně všechny ve tvém spackaném životě, lepší a silnější než ty, chudinko, hledající maminku. Odešla včas. Tenhle svět je pro siláky, okouzlující podvodníky, ne pro neduživé hošíky. Selhal jsem tehdy a pak ještě mnohokrát. Příliš pozdě psát omluvenku. Vrací se mi ve snech. A to mi musí stačit. Připomínám si, jak běžela na poslední trolejbus, a ten s ní odjel, do kopců stoupal, už se nevrátil. Časná léta padesátá se skončila. Kde jsi, holčičko?
1: Posloucháte Radio Xaver.
2: Mám si to představit tak, že dnes je možné, aby firma vedle svých účtů třeba v českých korunách, v eurech a v dolarech a bůh ví v čem, jasně, měla vedený účet ve zlatě.
3: Ano.
2: Včetně jakési, jakéhosi tedy rizika, jakési volatility toho zlata. To znamená, že jednoho dne tam můžou mít víc peněz, někdy míň, ano. Podle toho, jak to zlato ano. Koriguje, ano. Že ono koriguje taky někdy.
3: Máš oblíbený termín,
2: a koriguje. A někdy roste.
3: Ano.
2: A jindy zase koriguje.
3: Je tomu tak, je tomu tak. Ano, firmy mohou mít a mají. Firmy dneska máme v tom systému kolem tisíce vlastně obchodníků, to znamená firem, podnikatelů, OSVČ a tak dále, kteří vlastně využívají zlaté účty pro to, aby buď tam shromažďovali svoje rezervní peníze ve zlatě, nebo aby přijímali platby mezi sebou navzájem, anebo od zákazníků, anebo to kombinují, že tam mají svoje rezervy a přijímají platby. Vy jste zmínil tu volatilitu.
2: Jasně.
3: Je tomu tak, vlastně to zlato nějakým způsobem se vyvíjí. My, když se podíváme na to poslední období, za 2 roky plus 80%, od začátku roku plus zhruba 30%, ale samozřejmě jsou tam i korekce, teď třeba zlato korigovalo o nějaké 3,4%. Takže ta firma samozřejmě tím, že vede účty jak v penězích, tak ve zlatě, tak si vybírá, které účty využije pro to, aby z nich jakoby platila. To znamená, jestliže zlato zrovna stagnuje, no tak je lepší využít účty v korunách nebo nějakých penězích ve fiat měně. A jestliže zlato roste, což teda teď se děje spíše četnější období než ne, tak pak můžu platit pohodlně z toho zlata.